0: restaurace u Hučky od 17 hodin. Budu se na vás moc těšit a vám se moc, Oldo, omlouvám, že jsem toho skočila, ale celou dobu myslím na to, že to musím říct a úplně jsem to zazděla. Takže aspoň takto na závěr.
1: Hezká pozvánka, Olda.
2: Nemáte se za co omlouvat, protože pořád je váš, ne můj. No a já v podstatě jenom to řeknu asi takhle. Zkuste posluchači a voliči za těch 14 dní nevolit ty stejné voly. Zkuste taky zvolit někoho jiného. A já jsem ještě neřekl větu to, co bylo předtím, to téma. A to řeknu jeden slogan, který řekl ten, který o té válce věděl hodně a zažil dvě. A ten řekl, když politici hovoří o válce, pak už oni dávno rozhodli. Já bych chtěl, aby tomu tak nebylo, ale bohužel se to tak stalo. Sice on byl svým způsobem taky lump, ten, co to řekl. Jo, byl to Hans Guderian, jeden z generálů nacistického Německa, ale věděl, o čem je řeč. A já bych byl nerad, aby jsme se toho dožili. Mějte se krásně a zachovejte nám zase přízeň někdy příště v našem pořadu Zelenou na rovinu.
1: Já se také loučím. Věřím, že jste si vzali z těchto informací to, co jste potřebovali pro správné rozhodnutí v nadcházejících senátních volbách. A samozřejmě za všechny přeji nám všem mírové dny. To není fráze, věřte mi, naslyšenou.

0: Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
1: Hezký večer, vážení posluchači ze studia Helen, vám, kteří tak jako každý pátek i ten dnešní čekáte argumenty a nové informace o současném dění. Pořad Hovory u klábosnice aneb Co týden vzal. Pořad, kde hlavní slovo má pan VK, šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet News, a otázky Vítka z Tapin rádia chybět také nebudou. Ovšem, ještě dřív, než se VK s Vítkem připojí do vysílání, jsou tu jako obvykle písničky na vaše přání. Přeji vám tedy příjemný večer a samozřejmě i příjemný poslech. Začneme přáním Libuše, která nám napsala krátký vzkaz. Včera v 75 letech v portugalské nemocnici zemřela hudební legenda zpěvačka Bonnie Tyler. Pusťte jako vzpomínku na její úžasný hlas jeden z jejich nejslavnějších hitů. Děkuji.

Další písnička, která je přáním Lucie, Veroniky, Jardy a Honzy, vznikla pomocí umělé inteligence z myšlenek, názorů, obav i nadějí, které někteří z vás zanechali ve svých komentářích, když se ptali na budoucnost svobody. Tak tedy písnička Kam mizí svoboda?

0: zlomit. Svoboda začíná tím, že ji budeme bránit.
1: A jedeme dál. Další přání přišlo z Kutné Hory. Píše se v něm: zahrajte i dnes písničku od superkapely Abba Yaga. Můžete pustit Zlatou rybu? Samozřejmě, že mohu, a tady je.

Je tu další přání, tentokrát Holek z Kladna. Pokáč vám na jejich přání zaspívá s Jakubem Ondrou, která k jednoho dne zachránil Českou republiku a paradoxně on byl ten, kdo vypadal jako terorista. Písnička Hrdinský čin.

Řeknu vám příběh, který se stal, a s ním klidně svůj klobouk, kdybych vám lhal, jak zpívá pan Tučný, a snad to není autorského práva porušení. Tak si to hasím po Václaváku, nahoře pod koněm jdu z hlaváku, když na rameni ucítím ruku něčí.

Já nevěřícně, co se to ten podivín snaží říct mě, pak povídám, hele, já nerozumím, já tou tvojí...

0: single word, or maybe just one, the one I just heard from this nice young man that I passed by. I think he said nečum, and I guess that means hi.
1: Jak to se mnou mluvíš, zmetku cizí, říkám, uděláš nejlíp, když odsaď...
2: Ve studiu Helen je vše připraveno, linky jsou propojeny a tak mohu přivítat VK i Vítka, hezký večer a zároveň předat slovo Vítkovi, který nám postupně představí dnešní témata.
3: Ahoj, já tě zdravím, Helenko, zdravím zároveň všechny naše posluchače, svobodného vysílače, čtenáře Ironet News. Jsme rádi, že jste tu s námi a věřím, že si naše vysílání opět užijete plné a nabité informací. Za chvilku to odpálíme, než přivítáme pana VK, šéfredaktora Ironet News. VK, ahoj.
4: No, ahoj Vítku, ahoj Helenko, já vás všechny zdravím, všechny posluchače. No, jsme tady opět po týdnu, takže probereme aktuální témata z domova i ze světa. Určitě jste se těšili, takže doufám, že dneska to bude pozitivní. Všichni odejdete na těšení od našeho pořadu a z obzory, že jo, krásných světlých zítřků, pokud možno. Takže já vám přeju krásný poslech, no a Vítek to uvede.
3: Zelenský si v Ankaře na zbrojářském fóru znovu řekl o členství v NATO a

0: z VK ještě naťukli před vysíláním nějaký takový ten jízdní řád, kde se postupně budeme věnovat těm zásadním tématům na domácí politické scéně. VK, kdybychom to měli shrnout, nebo kdybych to měl shrnout, co se ukázalo, nebo co se odhalilo, protože to jsou velmi zajímavé informace.
1: No, co se týče teda samotného summitu NATO v Angaře, tak de facto jednalo se o, ze strany tedy České republiky o takzvanou dvojdelegaci v systému dvojvládí, kdy česká média, to jste si možná všimli, informovala zcela primárně a zaujatě vždycky jenom o jedné straně toho politika, kterého podporuje. Když se člověk podíval na servery České televize, tam se psalo o summitu na to a všechno to, co řekl Petr Pavel. Tam nebylo skoro o Babišovi ani slovo, jenom tak nějaké jedno videjko a podobně. A tím to všechno končilo. Všechno bylo o pohledech a stanoviscích ze summitu ze strany Petra Pavla. No a pak byly ta druhá média, která zase to brala ze strany vládní koalice, ze strany prostě Andreje Babiše, co on říkal a tak dále a tak dále. To znamená, to je v podstatě takové pitoreskní divadlo, ale co je zásadní, ten summit a odhlasoval, odsouhlasil, že v podstatě ty země, které chtějí, vytvoří revolvingový úvěr pro Ukrajinu 70 miliard eur každý rok na pokračování zbrojení Ukrajiny. Ten hlavní leitmotiv spočívá v tom, že do toho fondu budou nalévat peníze jenom ty země, které se chtějí zúčastnit války s Ruskem na horizontu roku 2030. To znamená, budou tam nalévat peníze tady Německo, Francie, Velká Británie, zvenku bude nalévat nějaké další země, pobaltské státy samozřejmě, do toho budou něco nalévat. Otázkou je, jestli tam bude něco nalévat Polsko, protože to má teď velice špatné vztahy s Ukrajinou, co jste si možná všimli. A co je asi zásadní, že ten summit v podstatě odsouhlasil něco, co chce jenom část členů aliance, zatímco druhá část aliance se toho účastnit nebude. Česká republika, podle slov Andreje Babiše, se nebude na tom revolvingovém úvěru podílet. To je přesně, došlo na moje slova z našeho pořadu před 2 týdny, když jsme tady měli našeho hosta Láďu Vrábela, měli jsme o tom diskuzi. Já jsem tehdy říkal, že si nedovedu představit, že by se vláda Andreje Babiše připojila k tomu balíku 70 miliard ročně na zbrojení Ukrajiny, že to je naprosto, to by položilo vládu. Vidíte, že došlo na moje slova, vláda se k tomu nemohla připojit, proto Andrej Babiš řekl, že se toho nebude účastnit, protože to by rozbilo koalici. To je naprosto jasné. Babiš si nemůže dovolit rozbít koalici. Ale co naopak bylo dovoleno, respektive ono to nebylo dovoleno úplně všemi, bylo to dovoleno jenom hnutím ANO a motoristy, ale už o tom jakoby nevěděla prostě SPD. Došlo k tomu, že dneska to číslo uteklo na veřejnost, utajovaný údaj, je toho teď plný český internet, česká média, tak to číslo, dámy a pánové, už je venku. Tak Petr Macinka, nebo ne přímo on, ale jeho ministerstvo zahraničí poslalo do Spojených států sumu 140 milionů korun, takže 140 nebo dolarů, já teď nevím, no úplně, teď mi to prostě vypadlo, ale zkrátka poslali prostě sumu na takzvaný nákup peněz nebo nákup zbraní skrze program PURL. A víte, že z toho vznikl skandál, a protože SPD slovy Tomia Okamury o tom vůbec nevěděla a že s tím nesouhlasí voliči, Tomio Okamura vystoupil, teď měl povídání v pátek znovu pro média a řekl, že s odesláním tady té sumy těch 140 milionů a myslím dolarů, ale opravdu teď, jestli to byly koruny nebo dolary, raději se podívejte na internet, abych neplácal, ale že tuhle tu sumu zkrátka poslali do Spojených států kvůli tomu, že už byla odepsaná z rozpočtu, už byla odepsaná z rozpočtu minulé vlády Petra Fialy, takže už s tím jako nešlo nic dělat, už byla vyčleněná, už

0: bylo možné pouze jako odeslat. To je oficiální zdůvodnění. Dneska proběhla koaliční rada, nebo v nějakém takovém složení proběhla, neproběhla, že prý neměli čas, Macinka tam nebyl, Babiš tam nebyl, byly tam nějaké omluvenky a tak dále a tak dále. To znamená, že je nějaká pozice, kdy ano, my nechceme pokračovat ve válce na Ukrajině, nechceme pokračovat ve zbrojení na Ukrajině, ale ve skutečnosti v pozadí se vesele posílají peníze na nákup amerických zbraní pro Ukrajinu v rámci programu PRO. A Okamura správně řekl, že naši voliči to neakceptují a sám Okamura řekl, že on to taky neakceptuje. Podívejte se, ta vláda, jak vznikla ta trojkoalice, je vládou složenou v podstatě ze stran, které v mnoha bodech nejsou vůbec kompatibilní, nejsou slučitelné. A normálně by koalici nevytvořili, kdyby hnutí ANO mělo jakoukoliv jinou možnost. Kdyby hnutí ANO mělo jakoukoliv jinou možnost vytvořit koalici s kýmkoliv jiným, tak by vytvořila koalici s kýmkoliv jiným, jen ne s SPD a zřejmě jen ne s motoristy, když s motoristy tam to tak úplně jasné není, protože oni mají velice blízko k ODS. O motoristech se říká, že to je jakoby Bčko ODS a v podstatě je to v podstatě ODS minus Fiala, jo, minus Fiala, to znamená bez Fialy. A jestli je tam nějaký programový přesah, podle všeho ano, podle všeho tam je rozsah. Macinka je pro Izrael, stejně jako hnutí ano, a Babiš je pro Izrael. Macinka jezdí do Izraele, Babiš jezdí do Izraele. Hnutí ano je v podstatě tak nějak jako pro nějaké prostě vyzbrojování plus minus autobus pro Ukrajinu. Motoristé jsou pro vyzbrojování Ukrajiny plus minus autobus. To znamená, SPD, kdyby to šlo, to třeba SPD by tam vůbec ani nemusela být, jenže oni bez SPD by neměli v poslanecké sněmovně 101. Takže SPD tam musí být. Vzhledem k tomu, že SPD je tak důležitá strana, tak by toho mohla po vzoru Luxovy KDU ČSL neblahé paměti let 90. mohla by toho využívat, že jo, jako takzvanou velkou páku, big leverage, pro prosazování svých lidoveckých, teda ne lidoveckých, to ne, ale svých národoveckých cílů, že? Dalo by se to tak říct. A ono to tak není. Bohužel, v podstatě vidíme, že Macinka klidně za zády SPD pošle někam nějaké peníze, ani jim o tom neřekne, pak se to řeší někde na nějaké koaliční radě a de facto jakoby peníze už jsou odeslány, nedá se to vrátit. Jediné, co se dá udělat, je spustit dřev a křičet. Odeslali jste peníze, no ale ty peníze už vrátit nejde, už jsou odeslány, už jsou pryč. To znamená, SPD se na to může prostě dívat jako v podstatě na nějaký jakoby podraz. No a potom si v pátek, o den později, dneska, voliči SPD otevřou noviny, otevřou si novinky.cz a přečtou si tam neuvěřitelný článek s nadpisem Okamura Foldinovi vysvětloval svou schůzku se Strnadem. Strnad je majitelem největší české zbrojařské firmy CSG. No a je z toho velký skandál, a že Tomio prostě si dával dostaveníčko s největším českým zbrojařem se Strnadem. A někteří zvídaví voliči SPD na různých facebookcích a podobně se ptají. Kontrolní otázka. A pane Okamuro, pan ministr Zuna, který podporuje Ukrajinu, toho jste do pozice ministra obrany za SPD jmenoval vy, anebo pan Strnad? Otazník. Žádná odpověď. To znamená, Chápete, jsou některé věci, které hlava nebere, nebere to hlava voličům, nebere to hlava pozorovatelům, ale zkrátka ty věci se dějí, neboť platí, že každé ráno slunce vyjde a hoši od bobří řeky si nikdy nenechají prostě ryby jenom pro sebe. Jsou takové ty různé průpovídky, co tam potom v těch, jako v těch, že jo, takové ty kódové znaky, které tam oni mezi sebou prostě vysílají na tom, kdo je komu povinován, kdo komu vděčí za to, že jsou peníze na volby, kdo komu vděčí za to, že přišly peníze na novou předvolební kampaň. Kdo vděčí komu, že jsou někde nějaké příspěvky? Kdo komu je zodpovědný za co? Kdo komu pomáhá s čím? A tak dále, a tak dále. Znamená, tam jsou velké otazníky, že jo? A volič se dívá na to způsobem, jako, že v podstatě za blba. Takže, kdybychom si to shrnuli, summit NATO odhlasoval, nebo jednotlivé země si odhlasovali, že někdo se teda bude účastnit té 70 miliardové roční opakované půjčky pro Ukrajinu na pokračování války na Ukrajině. Některé země se toho účastnit nebudou. Ale ty země, které se toho účastnit nebudou, zdá se, že se toho budou účastnit asi jinak, nějak skrytě, aby to voliči nevěděli. Voličům se to neřekne, protože voliči by asi z toho měli guláš v hlavě, jenom to začne potom jenom tak nějak jako utíkat někde z nějakých prostě kuloárů a lidé potom budou říkat, v podstatě někdo dělá alternativu, ale ona od toho mainstreamu se vůbec ničem neliší. A pokud bychom dělali alternativu a ona by se v ničem nelišila od mainstreamu, byla by to pořád ještě alternativa? No, na to si musíte odpovědět sami, ale tomuhle se říká v podstatě jako dostat jako kamenem prostě do hlavy a hledat prostě jako důvody okolo, jak to omluvit, že ten úder tím kamenem v podstatě byl nutný v zájmu toho, aby všichni ostatní jako byli spokojení. Jo, to samozřejmě smysl nedává, jenom do chvíle, než vlastně pochopíte, že hra na alternativu ze strany mnoha politických stran je jenom cestou, jak se dostat k moci, jak se dostat přes 5% ve volbách, jak se dostat do sněmovny. A ve chvíli, kdy ty strany se tam dostanou do té sněmovny, tak najednou zjišťují, že to nehraje, že to nedává smysl. Najednou zjišťují, že ministři zvolení za tu stranu vůbec nepřipomínají ministry zvolené za alternativní partaj. Najednou zjišťují, že ty ministři jsou zastánci podpory a vyzbrojování Ukrajiny. Najednou zjišťují, že předseda nějaké strany nebo té vlastenecké strany v uvozovkách si dává schůzky se zbrojařem, který se takzvaně udělal na dodávkách zbraní na Ukrajinu a všichni jako se tváří, že ještě pořád je to normální, ale ve skutečnosti už nikdo tomu nerozumí, protože tomu raději rozumět nechtějí. To znamená, letadlo se řítí, letadlo už vůbec nefungují, motory, celé letadlo padá, ale to letadlo je pořád ještě v celku. Ono ještě se nerozlámalo. Ono ještě pořád lze před cestujícími tajit, že letadlo se zřejmě roztříská. Dá se očekávat, že když letadlo spadne na zem, že se roztříská. Alespoň teda prognostici říkají, že takhle většinou to dopadne, když spadne letadlo ze vzduchu, z velké vejšky. Ale zatím v podstatě na palubě toho letadla je jakoby pokoj, je tam jakoby nějaká prostě atmosféra a ten pilot, který, nebo ti dva piloti, kteří prostě sedí v té straně vepředu, tak oni by v podstatě nějak měli de facto a aspoň se tvářit, že to letadlo chtějí nějakým způsobem stabilizovat. Oni ho stabilizují, ale ta stabilizace spočívá v podstatě jenom v tom, že de facto letuška začne lidem roznášet o zhruba 30% tvrdší, silnější alkohol, aby ti cestující nevnímali, co se vlastně děje.
1: Spíš pětlíkrát zvracení možná.
0: No, to až potom. To až těsně předtím, než to letadlo se roztříská, těsně před dopadem na zem. Ale tohleto zkrátka jenom je ukázka toho, jak je těžké najít v politických procesech skutečnou alternativu. Respektive je poměrně snadné ji najít, ale je těžké zaručit, že ve chvíli, když se dostane do politických procesů, že zůstane věrná svému politickému alternativnímu programu. Protože platí to, co jsem říkal už před několika týdny. A znovu to zopakuju. Že demokracie, jakožto politický systém, je skorumpovaný systém právě kvůli tomu, že abyste udělali výsledek v demokratickém systému, v systému demokratických voleb, abyste udělali výsledek a dostali se přes 5%, a nejenom přes 5%, ale abyste dostali třeba 10%, 15%, 20%, abyste mohli měnit procesy řízení ve společnosti, abyste dostali důvěru dostatečného množství lidu, tak potřebujete do té strany nasypat stejné peníze, jako nasypal ty miliardy Andrej Babiš. Miliardář. A kdo vyhrává volby? Kdo nasype do partaje nejvíce peněz? V roce 2021 nejvíce peněz do kampaně nalili zahraniční fondy, které nasypaly pětikoalice. Tam byly největší výdaje, dokonce i ty statistiky ukázaly, že vlastně pětikoalice v roce 2021 dala do voleb úplně největší objemy peněz a vyhrála volby. Na druhém místě hnutí ANO. Proto skončila na druhém místě. No ale tady ty volby, co byly, ty poslední, tak nejvíce peněz nalilo hnutí ANO a proto vyhrálo volby. Pětikoalice nalila něco, ale už to nebylo nejvíc. Proto v demokratických principech platí, že volby vyhrává ten, nejenom vyhrává ten, kdo nasype nejvíce peněz do voleb, do systému voleb, ale percentuálně je to odkrokované takovým způsobem, že vítězové voleb a ti, kteří jsou na druhém místě, na třetím, na čtvrtém, na pátém, na šestém, jsou odstupňováni přesně podle toho, kolik peněz nalili do svých volebních kampaní. To je zvláštní, to je bizarní, ale pozor, je to naprosto logické. A co to znamená? Tak jenom pro vaši informaci, dostat se přes 5% v České republice stojí zhruba 400 milionů korun. To je číslo, které vyplývá ze statistik. Zhruba 400 milionů korun je potřeba nalejt do kampaně, abyste se dostali přes 5%. Kontrolní otázka, kdo z vás to má? Teda ne vás, posluchači, ale na všechny politiky mimoparlamentních opozičních stran. Kdo z vás má takového mecenáše? Aby tohleto dokázal nalít. A proto demokracie je skorumpovaná v tom, že vyhrávají volby jenom ti, kteří mají peníze. A to je celé. A to je děsivé zjištění o demokracii. Děsivé, ale naprosto logické. A je v pořádku, aby volby vyhrával jenom ti, kteří do kampaní nalijou nejvíce peněz, kteří mají nejbohatší sponzory? Je to spravedlivé? Z hlediska principů demokracie? No, není to spravedlivé samozřejmě. Protože takové volby jsou hned od samotného počátku, od počátku plebiscitu, vůle lidu ve volbách, jsou skorumpovány penězi. To znamená, ten, kdo nasype nejvíce peněz, ten vyhrává volby. A tohleto je bohužel realita, která uniká mnoha politikům, a nejenom v mimoparlamentní opozici, ale ona uniká i mnoha politikům, kteří se dostali do parlamentu a v podstatě nevidí do těch pozadí financování těch subjektů, těch partají, těch stran, nevidí, co zatím je. Protože samozřejmě u těch politických stran, jenom pro vaši informaci, fungují dva způsoby financování. takzvané to veřejné, zúčtovatelné, transparentní, to jsou peníze, které přijdou do strany, které musí strana vyúčtovat úřadu pro kontrolu voleb nebo toho volebního orgánu, který kontroluje příjmy stran. To znamená, to jsou ty takzvané přímé příjmy, to znamená příjmy, které jsou takzvaně otevřené. A druhá skupina příjmů, to jsou příjmy, které jsou skryté a které žádná strana vykazovat nemusí, protože ani nemůže. A jaké jsou to příjmy? No, to jsou příjmy, že třeba nějaká organizace vylepí třeba billboardy po celé republice podporující nějakou stranu z vlastního rozhodnutí. Strana nemá s tou stranou vůbec, nebo s tím mecenášem nemá vůbec nic společného, ale někdo prostě, strýček náhoda, zaplatil billboardy po celé republice. Strýček náhoda zaplatil třeba návštěvy na úspěšné komerční televizi, kam politici dané strany jsou zváni každý den půl roku před volbami. Je diskuzní pořad, je tam zástupce té strany. Je nějaké fórum, je tam zástupce té strany. Lidé tam vidí a slyší názory té strany. A přitom ta strana za to neplatí ani korunu. Jenom nějaký strýček náhoda zvedne telefon a zavolá do té televize a řekne, od teďka budete do každého svého televizního pořadu zvát tady ty a tady ty politiky z téhleté partaje. Rozumíte tomu? A na druhé straně se zveřejnit a řekne, ano, rozumím, pane, přesně tak to bude. A zavěsí. Takhle funguje demokracie. Chápete? A stejně tak někdo zvedne telefon a řekne, tohle politika z téhleté strany nebudete zvát do svých pořadů ani jednou. Zablokujete ho, žádné pořady s ním nebudou. Zablokujete ho a zavěsí. Takhle to funguje. Oba dva principy nepřímého ovlivňování voleb fungují. Nejenom v České republice, ale v podstatě všude. Ve všech zemích takzvaného demokratického západu. To znamená, i kdyby přišla nějaká kontrola, volební kontrola, že vašeho financování, vaší strany, tak tam budou kontrolovat jenom ty takzvané otevřené příjmy, ne ty skryté. To znamená to, že někdo vás zve do televize nebo nezve do televize, to vám nikdo kontrolovat nemůže, protože to nejde kontrolovat. To, jestli vám někdo, nějaký fanoušek v uvozovkách, miliardář zaplatí billboardy po celé republice, to vám nikdo taky nemůže kontrolovat. Vy jste si to neobjednali. Vy nezodpovídáte za to, co dobrovolně a svobodně dělá někde nějaký mecenáš, který vám fandí. Chápete? To, že vás někdo zve do rozhlasu, do rádia každou chvíli, že vás zvou do televize každou chvíli, že každou chvíli jste na webových stránkách velkých zpravodajských serverů a tam jsou slyšet rozhovory s váma a tím ovlivňujete veřejnost a nabíráte volební preference, to se nedá nikde deklarovat. Zkrátka někdo vám otevře dveře do médií a vy jste za to nemuseli jako strana zaplatit ani korunu. Takhle funguje demokracie. To znamená systém, který je skorumpovaný od svého vlastního základu. A jak teda v demokracii se získává alternativní étos? Jakým způsobem se prosazuje alternativní étos skorumpované demokracie? Jak se vůbec dá prosadit? Znamená to, že pokud chce alternativa něco prosadit, musí se nad velkého, bohatého miliardáře, mecenáše, který udělá výsledky, jako třeba udělalo hnutí ANO. No, to je realita. To znamená, proto jsem mluvil v tom minulém nebo předminulém pořadu o změně režimu. Nestačí změnit jenom volby, parlamentní partaje a podobně. Je třeba změnit režim. Demokracie, takzvaná zastupitelská demokracie, která závisí na objemu peněz vložených do volebního procesu, není životaschopným projektem. Respektive není to projekt, který by zaručil prosazování zájmu lidu a těch zájmů lidí, kteří volí ty parlamentní strany do parlamentu a takzvaně jim dávají mandát k moci. Demokracie to zajistit nedokáže. To znamená, takhle bych uzavřel tady to první téma, Vítku. No a dívám se na to, máme 30, Takže Helenka by tam dala jednu písničku, nějakou kratší, klidně jenom 3 minuty a podobně. A potom bychom se pustili do dalšího tématu.
1: Dobrá, pustíme se do dalšího tématu po písnice, kterou si právě teď zahráme, Helenko.
2: David Koller, Planeta bez paměti.

0: Tolik písnička a já se ptám, jestli jsme připraveni na další téma. Vítku, VK.
1: Ano, já jsem tady, Helenko. Ale VK zřejmě není, no, tak nevím, je to na hraně, právě ten čas, zhruba 3 minuty, který jsme deklarovali. A VK tady není, tak se obávám, máš tam nějakou ještě krátkou písničku, Helenko, kterou bychom si mohli zahrát?
0: Mohu přidat 2minutovou písničku od Raduzy. Bože, ty víš.

0: To byl krátký hudební předěl a my můžeme pokračovat dalším tématem.
1: Německo, Francii a v podstatě i celou Evropu je třeba zabít jako vzteklého psa, který se žene na Rusko. Scott Ritter v moskevském hotelu Riot jel bomby, které ale děsivě a správně popisují realitu. Německo zbrojí na válku s Ruskem a po samitu NATO v Ankaře bude, až na výjimky, zbrojit celá Evropa. Obrovský revolvingový balík 70 miliard eur každý rok, než bude Evropa vyzbrojená pro konvenční válku s Ruskem. Ono je jedna věc zbrojit, VK, možná bychom to mohli posadit do trošku jiné roviny, ale my jsme to tady řešili několikrát, už v tomto pořadu si pamatuju. Jednou věcí je zbrojit, ale druhou věcí je, kde získat materiály, když i Čína pomalu Evropu odstříhává od vzácných nerostných surovin, stejně jako Rusko. Ostatně proč by Rusko posílalo Evropě svoje surovinové zdroje, jako vy a tak dál, aby vyráběla zbraně proti nim. Jo? Takže oni ty prachy nakrásně vytřískat můžou ze všech. Můžou nás danit, můžou nás štímat z kůže, sedřít z kůže, fajn, dobrý, mají tu moc. Ale když nejsou materiály, tak můžou maximálně recyklovat ekoloběžky. Jo? Takže
2: materiály Vítku jsou, ale budou drahé. Nakoupí je prostě od Spojených států, od třetích zemí, zkrátka, že jo, od Jižní Ameriky a podobně, a od Afriky a dále, a tak dále, a tak dále. To znamená, materiály jsou, materiály, Evropa není závislá na ruských materiálech, zdrojích. Tam nejde vůbec o objem, nebo kde získat železnou rudu na zbrojení a kde získat materiály na zbrojení. Problém je cena. Cena, kolik to bude stát, kolik to bude koštovat. To znamená, to je ten hlavní problém. A právě kvůli tomu se v Evropě hledají nové takzvané tituly. Platební tituly, pod jakou záminkou platební titul je? Pod jakou záminkou od občanů vytáhnout větší peníze, větší zdanění, větší odvody? No a to jsou samozřejmě emisní povolenky ETS2 na domácnosti. To je jedna cesta, že jo, jak vytáhnout peníze. Další cestou, jak vytáhnout peníze, je samozřejmě Green Deal. To znamená emisní povolenky pro velké podniky a firmy. Tím, že se na všechno uvalují CO2, povolenky a tak dále, tak se vybírají z průmyslu, z výroby, z toho, co prodá, z toho, co vyrobí, obrovské peníze, které samozřejmě průmysl přenese nákladově do koncového zboží, takže to zaplatí zase koncový zákazník, zase to zaplatí občané. A z těchto obrovských balíků, které se budou v Evropě vybírat a už se vybírají, tak tyhle ty obrovské balíky se budou posílat do Spojených států a do dalších zemí třetího světa nakupovat se materiály, které jsou potřeba na zbrojení s Ruskem. Nebo na zbrojení pro válku s Ruskem. To znamená, je to o penězích, je to o objemu peněz. Na válku můžete zbrojit lacino, levně, pokud ty zdroje máte na svém vlastním území, anebo velmi draze, pokud musíte suroviny pro to zbrojení dovážet z nějaké velké dálky. To znamená, je to jenom pouze otázka objemu peněz na to zbrojení. A podívejte se, je to stejná situace jako v podstatě za druhé světové války nebo těsně před začátkem druhé světové války. Víte, že nacistické Německo, Hitlerovo Německo, co se týče surovinových zdrojů, bylo na tom velmi špatně. Nebylo na tom vůbec dobře. Ropa se dovážela z Rumunska, z rumunských těžebních nalezišť, ale tam příliš mnoho zdrojů ropy nebylo. Největší zdroje ropy byly v Sovětském svazu a proto došlo také k tomu rozhodnutí táhnout na Sovětský svaz, přičemž to rozhodnutí bylo opět motivováno surovinově. Ale přesto to nebránilo Německu v obrovském vyzbrojení, protože Německo nakupovalo z celé Evropy a i ze Spojených států a hlavně také i ze Švédska obrovské objemy železné rudy na zbrojení, že jo. A co se týče Švédska a Norska, tak tam jsou opravdu velké nedotčené a nenačnuté, abych tak řekl, nenačnuté zdroje železné rudy. To znamená, jenom když započítáme Švédsko a Norsko, tam se nachází dostatek železné rudy na to, aby celá Evropa se mohla až po zuby vyzbrojit pro válku s Ruskem na horizontu a za horizontem roku 2030. To vůbec není problém. Je to jenom o tom, že ty zdroje jsou neotevřené, někdo by je musel otevřít, náklady na otevření nových dolů v Norsku a ve Švédsku by vylezly do mnoha desítek miliard eur, to je samozřejmé. To znamená otevření každého dolu, ta počáteční investice je obrovská, ale oni na to zkrátka jsou rozhodnuti ty peníze dát a to, co se odehrálo na summitu v Ankaře, je jasné. Část zemí je rozhodnuta do války s Ruskem jít a připravit se v rámci zbrojení na tuto válku, no a druhá část zemí do té války jít nechce, ale nebude bránit vzniku toho revolvingového úvěru. To je něco podobného jako za druhé světové války, když 22. června 1941 německá vojska a dalších 11 zemí Evropy vtrhlo do Sovětského svazu. Zbytek Evropy se toho tažení nezúčastnil, ale tím se myslí, že se nezúčastnil aktivně. Protože pasivně Evropa až do konce války, až do května 1945, zbrojila a pracovala na úsilí říše. Pokud tedy budeme mluvit o tom jádru té říše, které zůstalo úplně až do konce, a tím se myslí protektorát Čechy a Morava. Protože tak, jak procházela fronta, tak posledním kouskem říše, který zůstal úplně až nakonec pod kontrolou říše, byl protektorát Čechy a Morava. A Čechy a Morava jsou nositelem odkazu Třetí říše. Konec konců o tom mluvili pohrobci nacistů už v roce 1953 na sjezdu v Hanovru, že prostor Čech a Moravy, Böhmen und Mähren, že jsou nástupci Třetí říše. A potom se divíte, že v roce 1990 jistý Petr Fiala, tehdy velice mladý, si udělal v Brně dostaveníčko s Otto von Habsburským, vysokostupňovým zednářem a člověkem, který měl k procesům takzvaného velkoněmectví a k nacistům, těm rakouským nacistům, velice blízko. Všechno to zapadá do sebe. A potom se nemůžete divit, že ty 4 roky Fialovy vlády připomínaly de facto protektorát Čechy a Morava pod správou říšského protektora, že? Který ani tak nepřipomínal spíš premiéra jako říšského protektora, že? Fiala. Brejličky, henlajnovky, jup, že jo? Všichni se na to pamatujou. Neblahé paměti. No a jak to pokračuje po konci Fialovy hrůzovlády? Jak to pokračuje? No, pokračuje to tak, že rozvědčík na Hradě, který sliboval věrnost Československé socialistické republice a sliboval věrnost socialistickému zřízení, jakožto prezident poskytl záštitu sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu v Brně. Co slučilo? Řekl by konceptuálně naivní člověk. No, zkrátka, je-li nějaká země nástupcem Třetí říše, konceptuálně, ne fakticky, ale konceptuálně, prostor, kde německá říše vydržela úplně až do konce, tak dá se říct, že snahy o vzestup takzvané revanšistické otázky vycházejí právě z prostoru Pražského hradu, z prostoru Prahy, z prostoru českého a českomoravského kráteru. Proto, z tohoto důvodu. A to jsou drsné přesahy. Musíte si uvědomit, že v dobách protektorátu žilo v Praze přes 1 milion Němců, kteří se nazývali sudetskými Němci. 1 milion. A oni říkali, že Praha je naše. Naše Praha. A pokud si někdo naivně myslí, že Evropa byla osvobozená, že jo, Německo bylo poraženo a tak dále. Víte, co říkal maršál Žukov? My jsme osvobodili Evropu od nacismu ale oni nám to nikdy neodpustí. To je, to řekl Žukov, že tenkrát v Berlíně. A měl pravdu. Oni nám to nikdy neodpustí. A proto po takové době, že se znovu v podstatě objevuje nacifikace celé Evropy a znovu se toho účastní prostě české a moravské země. Znovu je to zpátky. Znovu to vidíme. A ba co víc, znovu se Němci vrací do svého lůna, do své země, znovu do svého protektorátu, znovu do svého Heimatu, že jo, znovu jejich Heimat, že jo, znovu v Brně, v pohraničí, že jo, tam kolem, dokola, ve Slezsku, že jo, v pohraničí na severu, tam všude, najednou, znovu Němci se vracejí. Zatím ještě ne fakticky, ale v rámci konceptuálních procesů. Už se tam vidí. Už se tam vrací. Už. Protože to je velké. Nikdy by si nikdo nepředstavil, že v Brně budou slavit traktace sudetští Němci po druhé světové válce, že tam přijedou, že tam budou slavit, že tam dokonce budou mít svůj vlastní sjezd. A už vůbec nikdo by si nedokázal představit, nikdo, ani v tom nejhorším snu, že tomu sjezdu, tomu festivalu, v rámci svých pravomocí poskytne záštitu prezident České republiky. To je největší facka, to je rána sukovicí do hlavy českému národnímu státu. Taková obrovská rána, že jdou z toho mdloby tomu státu. Naprosto mdloby. A je to jenom důsledek toho, že všechno to, co vidíme od roku 2014 v celé Evropě, je ústup Spojených států z prostoru Evropy a obnovování revanšisticko-revizionistických procesů v celé Evropě po druhé světové válce se všemi důsledky, které se s tím nesou. A já zdůraznuju a já varuji, že v rámci těchto revanšistických procesů probíhají nejenom sjezdy sudeťáků v Brně, ale i další požadavky, které budou mít Němci, a nejenom sudetští Němci, v nejbližší době na území Čech, na území Moravy, na území Slovenska. Nároky a požadavky proti Benešovým dekretům, které se začnou objevovat. A velká horda vnitřních zrádců v republice, kteří budou říkat, je to v pořádku, my chceme smíření s Německem. A budou televizní pořady a tam ti zrádci budou zváni do těch pořadů. A budou českým divákům říkat, je to dobře, musíme se vyrovnat z minulosti, neboť my jsme se dopustili nespravedlnosti a křivd na nebozích nebo nebohých Němcích, když jsme je vyháněli. Musíme se s nima smířit. To bude Overtonovo okno číslo jedna. Potom ho posunou a řeknou, protože jsme se dopustili hříchů a křivd, musíme ty Němce odškodnit. A začne se mluvit o odškodnění. To je Overtonovo okno číslo dva. Po nějaké době bude posunuto na okno číslo tři. Bude se mluvit o formě odškodnění. Bude to forma peněz, že vyplatíme nějaké peníze. A nebo to bude forma, že jim vrátíme pozemky. No, vrátit jim je nemůžeme, protože mají nějaké české majitele. Můžeme je od těch majitelů vykoupit. Stát je vykoupí. V tom okamžiku se Overtonovo okno posune opět dál. Začne se mluvit o výkupní ceně nemovitostí v Sudetech. Stát je cugrund, nebude mít peníze. Nebude mít peníze vykoupit za komerční ceny. Nějaká chaloupka v Sudetech po renovaci s nějakou loukou bratru za 35 milionů korun. No, stát za to nemůže na 35 milionů korun. Takže dojde po nějakém čase k posunu Overtonovo okna ještě dál. To bude vyvlastnění. Vyvlastnění naproti nějaké standardní ceně, cena, která bude někde nějaká tabulková. Místo 35 milionů to bude za 11 nebo za 10 a podobně. A de facto najednou bude odpor ve společnosti a začne to řešit Evropská unie. A začnou padat žaloby. Žaloby proti státu, žaloby za to, že někdo někde něco přepisuje, nějaké Benešovy dekrety. A dostane se to k Evropskému soudu. Ten Evropský soud bude zasedat a po dvou měsících řekne, že vyrovnání se českého státu s násilně odsunutými Němci je povinností republiky podle Lisabonské smlouvy k odškodnění oběti. Takhle to klidně může skončit. To znamená, to Overtonovo okno je připraveno v pozici 1. Ta pozice 1 je český prezident, který dal záštětu sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu v Brně. Se všemi těmi důsledky. Další posuny toho okna budou následovat. To je realita. A tady je třeba si říct, že v politice jsou národní teze silné do takové míry, nakolik jsou v podstatě prosazovány vlastenci, kteří mají odolnost vůči tomu být zkorumpováni, být vydíráni. Kolik takových politiků je? Víte, že když někdo se nechce nechat koupit, tak dopadne velmi špatně. Možná jste, já jsem o tom hovořil nedávno. Oni nabízeli Jargu Haidrovi mnoho benefitů. To byly tenkrát ty články, které mluvily o tom, že strana dostala nějaké nabídky od tenkrát rakouských podnikatelů, že by v podstatě jako nasadila na svoji kandidátku některé vybrané lidi, kteří tu stranu měli takzvaně moderovat. To znamená zjemnit, aby nebyla tak radikální. Jörg Haider to odmítl, že žádné peníze nechce, že oni mají peníze jenom od svých členů, že žádné peníze nepotřebují, že mají velkou členskou základnu a mají velké mecenáše, kteří jsou národovci, že? Kteří přispívají straně. Ta strana nešla koupit a její předseda nešel koupit. No a tak přišlo to šílené rozhodnutí, že jel v autě, došlo k selhání brzd, exploze na brzdách, no a on se zabil v autě. Někdo mu vyhodil do povětří brzdové systémy aut za jízdy. Takhle se ho zbavili. Takhle funguje v podstatě národovecké řízení v Evropě. Pokud někdo se nenechá koupit, pokud někdo chce prosazovat národní teze, pokud někdo opravdu prosazuje národní procesy řízení, tak mu hrozí v podstatě jedna ze dvou věcí. Buď se nechá zkorumpovat a v očích vlastních voličů se stane zrádcem, anebo se nenechá koupit, bude prosazovat své teze a oni ho nechají zlikvidovat. Dvě možnosti, dvě teze. To je bohužel realita, takhle to funguje. Já bych byl velice rád, kdyby to nebylo takhle negativní, ale de facto politika je černá práce. Je to mnohem černější práce, než je prostituce. Prostitutka si vydělá peníze poctivě, i když na to třeba není hrdá, co dělá, ale je to poctivá práce. Ale ten politik je placený za to, že třeba zničí životy vlastního národa. Nebo je placený za to, že pošle do války syny vlastního národa. Za válku, kterou musí prosazovat. To znamená, politika je nejčernější práce, která vůbec na této planetě je. Nebo možná není nejčernější, možná jsou ještě horší práce. Daleko horší, ale jedna z nejčernějších prací je rozhodně politika. Taková je bohužel realita. Takže takhle bych to ukončil, máme 21.00. Takže Vítku, jestli k tomu něco máš, tak ještě bych zodpověděl, a pokud nemáš, tak bychom si dali zase jednu písničku a pustili bychom se potom do telefonických dotazovatelů.
1: Nemám, PK, určitě nemám. Já si myslím, že to je řečeno všechno velmi, velmi precizně a naprosto jasně. Já si myslím, že písnička je právě teď to, co si dáme, a budeme čekat a budeme se těšit na vás, milí posluchači, až nám budete volat, Helence, až budete volat s vašimi dotazy panu VK.
0: Proto také, než zahraju písničku, připomínám telefon do studia, kam můžete, vážení posluchači, po písničce hned začít telefonovat. Telefonní číslo je 721 557 022. A teď už Toto Cutugno.

0: Písnička dozněla, posluchači je na telefonní lince, tak se ptám, jestli jsme připraveni odpovídat na otázky. VK, Vítku.
1: No ano, určitě ano, jsme tady.
2: Ano, jsme tady, Lenko.
0: Vše připraveno, můžete se ptát. Hezký večer.
3: Dobrý večer. Já bych mal zase otázku ohledně futbalu. Vy jste v minulém programe vysvětloval, prečo teda pre globalistov má futbal taký veľký význam a zmysel. A ja som sa akurát pred dvomi dňami dozvedel, že Lionel Messi, teda jedna z tých najväčších hviezd, bol niekoľkokrát pri múre nárekov. A že Ronaldo z Portugalska to odmietol, že tiež mal takýto návrh, ale že na ňu nereagoval. A teda má to byť to, že bol Messi pri múre nárekov ako potvrdenie toho, že čo ste teda hovorili, že futbal umožňuje teda chlapcom z favely sa stať svetovými hviezdami, a to, že bol pri tom múre nárekov, to má ako potvrdzovať, že ako týmto skupinám je za to vďačný?
1: Áno.
3: Ako si vysvetľuje, prípadne, či to malo nejaký iný zmysel, ako si vysvetľujete, keď si vysvetľujete, alebo keď je to potrebné si vysvetliť, prečo sa toho Ronaldo nezúčastnil? A potom, tak sekundárne ešte, Piakin kedysi naznačoval, že tie zápasy a tie finálové výsledky sú ako keby určované tým globálnym riadením. Tak či to bude aj, či sa k tomu viete vyjadriť a eventuálne, či už teda napríklad Argentina obhají titul s ohľadom na to napríklad, že majú prezidenta, ktorý tiež je veľmi aktívne, no proste je zaritovaný. No. Tak ďakujem.
0: Ďakujeme.
1: No jasně, podívejte se, na to je jednoduchá odpověď. Velký fotbal je velká show. A co se týče velkých divadel, filmu, televize, zpěváčci, popěváčci, Hollywoody, Bollywoody, všechno tohleto, tak je systém kontroly řízení populace pomocí zábavy. A fotbal je jako film, je to jako seriál. Liga je jako seriál. To znamená, je jedno, jestli se díváte v televizi na seriál na Emanuelu, nebo se díváte na Ligu mistrů, protože je to zábava. A pozor, všechny velké figury zábavy, ty největší, musí povinně do divadla, musí povinně do Národního divadla a podepsat antichartu. Rovná se, to bylo v minulosti. Dneska musí všechny velké figury showbiznisu povinně jít do kotelu, jet do kotelu v Izraeli, narazit na hlavu jarmulku a poklonit se u zdinářků. Stejně jako tehdy, když umělci museli podepisovat antichartu, všichni ti největší, nějací okrajoví ne, ale ti největší herci museli podepsat, tak dneska je to samé. Akorát kulisy jsou trochu jiné. Ti sportovci nechodí do divadla, do Národního už vůbec ne, ale jezdí ke zdinářku. Tam se pokloní. Tím slíbí, dají najevo, že slouží. Slouží svým hodnostářům, slouží režimu, slouží systému.
2: A není to tak dávno, co poklekávali před Black Lives Matter, že? Taky
1: ano, to samé. To znamená ukázat, že prostě jsou povinováni, těm, kteří řídí procesy řízení na touto planetou. Globalistů jsou povinováni. To znamená, to, že to někdo odmítne, pozor. Ještě to neznamená, že z toho bude mít nějaké problémy. Víte, že antichartu tenkrát taky někteří herci nepodepsali, a protože byli velice oblíbení, tak režim je takzvaně nesundal kvůli tomu. Ale de facto mají takzvaně puntík. Mají černý puntík a ten puntík se může eventuálně v budoucnu někde jako objevit a může se využít.

0: Že? To znamená, oni se na to takhle podívají, zhodnotí si tu situaci a oni samozřejmě neudělají to, že prostě nějakou hvězdu sundají, nebo Mossad tu hvězdu pošle k rybám. Ne. Takhle ne. To by museli se stát další věci a další kroky, které ten hráč nikdy samozřejmě neudělá. Že by na sebe prostě natáhnul hábit Ku Klux Klanu a podobně, to nikdy prostě takovým věcem nedojde, ale de facto mají u tady těch lidí prostě černý puntík a v budoucnu třeba za 20 let se ten puntík může realizovat. Takže takhle třeba se na to dívat, že znovu zopakuji, že fotbal a velký fotbal, hlavně tady takové ty akce světového fotbalu, jako je Mundial a tak podobně, tak tam prostě všichni ti známí hráči jsou v rolích herců, v rolích celebrit, velkých televizních hvězd, se kterými se pracuje úplně stejně jako s hvězdami filmovými anebo s hvězdami hudebními. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volající.
1: Já bych jenom doplnil, že sportovci s puntíkem tak můžou náhle zjistit, že třeba mnohem častěji než ostatní kontrolují třeba v rámci antidopingu nebo dopingu.
0: Jo, ano, prostě samozřejmě.
1: Kontroly
0: samozřejmě.
1: Prostě častější, jo. Je to možné, že? No nic, ale takový vtipný trošku. Pojďme na další posluchače.
2: Hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
3: Dobrý večer všetkým, dobrý večer panu VK. Ja by som sa chcel vrátiť k tomu summitu NATO v Ankare a jeho implikácie pre Rusko. Keďže som videl spoločnú tlačovku Zelenského s Trumpom, ako sa tam vysmievali Rusom, že cez Moskva nie je bezpečná, pretože cez ňu prelietávajú ich drony. No, bolo mi z toho zlé, z tých ich tlačovky. Ďalej, čo je dôležité pre Rusko, že Trump dovolil alebo povolil licenciu pre Ukrajinu, že budú stavať svoje vlastné patrioty. A pre Nemecko Trump dovolil, že Nemci budú môcť nakupovať tomahawky. Takže pán Reka, Peskov síce vo svojom interviu hovorí, že sú to zbesilí európski lídri, ale tú vojnu proti Rusku ďalej podporuje aktívne USA a Trump. A je to očividné. A keby Trump chcel, tak žiadny zbesilí európski lídri nebudú. To mi skôr, tá reakcia Ruska na to, čo sa dialo v Ankare, je veľmi slabá. A Peskov v tom svojom interviu Ameriku ako hlavného páchateľa tej vojny vôbec nespomenul. Ďakujem.
0: No jistě, samozřejmě. Protože nemůže překrizovat Ameriku, která je kontrolována chabaristickým prezidentem stejně jako Rusko. To by bylo plivání do vlastního hnízdečka, to samozřejmě není dovoleno, to je absolutně, to je vyloučeno. Podívejte se, všechno to, co probíhá, má jeden jediný cíl. Vyzbrojit Evropu na válku s Ruskem na horizontu roku 2030 a za horizontem. To je celé. Jenom pánovi to chci vysvětlit, proč Rusko je v té pozici, že ani tomu nebrání, protože Rusko je jasné, že bez té války výsledek, ta zadáča musí být vyplněna. To znamená, takhle třeba se na to dívat. Denacifikace Ukrajiny nelze jí dokončit bez války s Evropskou unií. Bez války Ruska s NATO. Nelze. Proč? Protože všechno to, co probíhá na Ukrajině, je financováno Západem a NATO. To je jednoduchá rovnice. Stejně jako nemůžete nikdy dělit nulou, nemůžete ukončit válku na Ukrajině bez likvidace Západu. To je rovnice. To je jednoduché. Procesy, které probíhají v Rusku, jsou přípravou na válku s Evropskou unií. Můžeme říkat z NATO, ale NATO začíná ztrácet význam. V tom roce 2030 ta válka může začít nikoli pod hlavičkou NATO, ale začne pod hlavičkou Evropské unie, jakožto systém,

jakožto celku, který bude transformovaný do ekonomicko-vojenského bloku, stejně tak, jak o tom hovořil Peskov v tom rozhovoru, v tom překladu, tak jak jsem tam napsal, jak jsem tam dělal včera ten článek. To naprosto sedí. To znamená transformace Evropské unie do vojensko-ekonomického bloku. Zatím nebo dosud je Evropská unie jenom ekonomickým blokem, ale to, co říkal Peskov, je naprosto jasné. Transformace celé Evropské unie do ekonomicko-vojenského bloku byla právě zahájena závěrečnými výsledky summitu v Ankaře. Tam to bylo stvrzeno. Znamená, Evropa začne zbrojit. A jak začne zbrojit? Přesně tak, jak jsem říkal na začátku nebo v průběhu v první hodině našeho pořadu. Evropa sama nemá zatím kapacity, aby ty zbraně si vyráběla sama, ale bude je nakupovat od Spojených států. Od chabaristického prezidenta. Zatímco na straně druhé, Moskva se bude chystat vlastními prostředky a svým spojenectvím s dalšími zeměmi, jako s Čínou, na konflikt, který je připravován evropskými elitami někde na horizont roku 2030 anebo lehce za ním, za tím horizontem. Je to všude. Slyšíte to všude, čtete o tom všude, vidíte to okolo sebe, ale je třeba to vidět a je třeba to slyšet. Je třeba používat oči, je třeba používat uši, protože ty signály od těch politiků vycházejí neustále, oni se tím netají, oni tu válku chystají. A není to o tom, že Rusko by tu válku, že by jí bránilo. Ne. Vůbec ne. Kdyby Rusko chtělo té válce bránit, tak by vyhlásilo velkou stopku. Udeřilo by na nějaké cíle v Evropě, použilo by jadernou zbraní někde jako odstrašení, ne ve smyslu, ne, že by dopadla raketa někde na Ukrajinu nebo nedej bože v Evropě, ale demonstrativní odpálení jaderné zbraně někde v Severním moři nebo v Baltu. Demonstrativní detonace. Vyslání vzkazů, myslíme to vážně, back off, takzvaně. Řekl, stojte. Da? To znamená, aby byl jasně vydaný prostě signál. Ne, ne, ne, Rusko tohle to neudělá. To, co všechno probíhá, je eskalace ze strany Západu, no ale samozřejmě automaticky bude i eskalace strany Ruska, která vlastně se tváří, že eskaluje až ve chvíli, kdy není zbytí, kdy není vyhnutí. Konec konců tohleto je ruský přístup od samotného počátku. Rusko čekalo 8 let, než zareagovalo

0: Rusů na východě Ukrajiny. 8 let tam Ukrajinci likvidovali dělostřeleckými útoky na Donbasu v Doněcku vlastní obyvatelstvo ruského etnického původu. 8 let Putin neudělal ani krok, ani slovo, nic. Teprve až po 8 letech bylo rozhodnuto, že ta eskalace už je tak daleko, že musí být zahájená speciální vojenská operace. Rusko nemění svoje postupy. To znamená, teď se to opakuje. Eskalace strany západu, Rusko pořád čeká. No a v nějaké chvíli bude muset Rusko provést preventivní termonukleární úder na neobydlenou oblast někde uprostřed Severního moře, aby vyslalo signál. A jestli to bude stačit k zastavení? Jestli to bude trvat ještě nějakých pár let, do roku 2028-2029, než Rusko se rozhoupe, kdo ví? Nikdo neví. To znamená, dokud nebudou pochodovat západní vojska někde na nějakém ruském území, dokud nebudou padat rakety na ruský generální štáb a nepozabíjí tam aspoň polovinu generálů, tak do té doby Rusko řekne, jsou to ztráty, které trpíme každý den, které jsou manažovatelné, které jsou zvládnutelné. Peskov o tom mluvil v tom rozhovoru, že to zvládají, že je to daň za vedení té speciální operace. V tom rozhovoru to přímo uvádí, že je to daň, kterou oni platí a kterou jsou schopni nést. On řekl, je to daň, kterou jsme schopni nést. Pro ně de facto je to tak, že dokud nejsou ty škody, které jsou páchány těmi dálkovými údery, natolik zjevné a natolik devastující, že by ohrozily vedení vojenských operací ruské armády, že by to ohrozilo procesy vedení, tak do té doby není integrita a státnost Ruska ohrožena. Ve chvíli, kdyby třeba hrozilo, že nebude už vůbec žádná ropa a nafta pro vedení vojenských operací na Ukrajině, že by byla ohrožena státnost, tak ano, v té chvíli Rusko může použít zbraň a odpálit ji někde nad Severním mořem nebo někde nad Atlantikem a dát tím prostě signál, že tady to prostě končí, tady se to zastaví a dál už nikdo nepůjde. Než se to stane, uběhne ještě nějaká voda. Ještě ty ukrajinské útoky nejsou tak silné a intenzivní, aby to Rusy dohnalo k tomu začít tu válku vnímat jako skutečnou válku, i když Peskov o tom již samozřejmě hovořil. Takže takhle třeba se na to dívat, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Hezký večer, máte slovo.
2: Zdravím, dobrý večer, pane VK. Mám na vás otázku ohledně vašeho článku, který se týkal filmu Citizen Vigilante. A já se chci zeptat, jestli si nemyslíte, že je to silná manipulace. A docela mě vadí, že jste to publikoval. Další věc, co se týká jaderných úderů, prosím vás, kdybyste vy byl globalista, představte si, kdybyste chtěl globalizovat svět, tak co uděláte jako první? Zabráníte tomu, aby vám to někdo zničil. To znamená, že zaprvé se postaráte o jaderné zbraně. Já si opravdu myslím, že k tomu nikdy nedojde, že tohle mají pod kontrolou globalisti. Ale vy pořád mluvíte o tom, že to hrozí. Vysvětlete mi to. Děkuju.
1: Děkujeme.
3: Tak, VK, možná máš vypnutý mikrofon, každopádně nejsi slyšet.
0: No.
3: Tak, teď už je to v pořádku.
0: Dobře. No, co se týče filmu Citizen Vigilante, tak to je v podstatě jakýsi nástřel, nebo dalo by se říct veřejná objednávka. Veřejná objednávka. Ten film byl natočen kvůli tomu, že odpor proti migraci je už tak značný, že se nedá takzvaně vymlčet, nedá se vystát a je třeba upustit ventil. A ten film de facto je opouštěcím ventilem. Naprosto jednoznačně, o tom není vůbec žádných pochyb. Co se týče globalistů a že globalisté, když budují něco, tak si přece nerozbíjí něco vlastního.

0: No to je pravda, právě proto ničí Spojené státy v přímém přenosu. Právě proto. A nepochopení trošku toho, co to znamená zničení a co to znamená jaderné údery. Na údery operačně taktickými jadernými zbraněmi na povrch planety nemají prakticky žádný vliv. A to jsou nálože s malými termonukleárními výkony. A konec konců o tom mluví i američtí generálové, že vlastně v podstatě termonukleární zbraně, taktické zbraně s malým výkonem není ani třeba považovat za jaderné zbraně, ale za zbraně silného konvenčního dopadu. To byl ten výrok generála. No, oni mu říkají válečný jestřáb, teď se nemůžu vzpomenout na jeho jméno. De facto oni se na to dívají tak, to znamená použití operačně taktické rakety, kterou někdo prostě odpálí v Severním moři, je de facto považováno za takzvaný razantní úder silovou konvenční zbraní. Se vším všudy. Rusko zatím se zdržuje tady toho jednání a v nějaké chvíli zkrátka se počítá s jednou ze dvou variant. Jedna varianta je, že poté, co Rusové dosáhnou správní hranic Doněcké oblasti na západě, dosáhnou, oznámí, že bylo dosaženo cílu speciální vojenské operace a vytvoří případně nějaký menší nárazník okolo těch zón do hloubky několika kilometrů, možná desítek kilometrů a tam to prostě zastaví a řeknou, takhle nám to vyhovuje a teď, co udělá Západ, je samozřejmě s otazníkem. A protože o tom momentálně v téhle chvíli nevíme, jestli jim to bude vyhovovat zastavit to na 2 roky, na 3 roky a podobně, než bude Evropa vyzbrojená. A to je jedna možnost. No a druhá možnost je, že naopak Západ celou situaci vyeskaluje a zaútočí na Rusko nějakým silným úderem nebo vlnou úderu, které paralyzují postup ruských vojsk na Ukrajině a bude to paralyzace typu najednou prostě Rusové nebudou mít třeba naftu. Nebo najednou Rusové nebudou mít čím střílet, nebo prostě bude nějaký velký významný výpadek v zásobování vojenských jednotek ruské armády na Ukrajině. A najednou Rusům bude prostě hrozit, že budou muset někde něco vyklidit, nějaké oblasti, anebo dokonce dojde vtrhnutí, nebo ke vtrhnutí prostě ukrajinské armády do Běloruska, což považuji za nejpravděpodobnější scénář. A ten scénář spočívá v tom, že Lukašenko okamžitě zvedne telefon a bude řvát do Moskvy, aby Vladimír Putin poslal na obranu a ochranu Běloruska okamžitě ruské jednotky. A Vladimír Putin bude muset někde honem rychle hledat někde 50 nebo 100 tisíc vojáků, aby je mohl poslat do Běloruska na zastavení ukrajinského postupu. Tohleto je okamžik a je to chvíle nebo moment nebo místo, kdy najednou může být vlastně celá operace ruské armády ohrožena na území Ukrajiny. Roztáhnutí té fronty někam jinam, do nějakého jiného prostoru, kde najednou Rusko bude muset nasazovat své jednotky úplně v jiném státě, to znamená v Bělorusku. Proto dochází k té eskalaci ze strany Ukrajiny. Proto jste viděli a slyšeli ty výroky od Zelenského o tom, že v běloruském pohraničí jsou nějaké radiové stanice, které navádějí drony a začal dávat ultimáty Lukašenkovi a tak dále. To je plán, který samozřejmě nenarýsoval a nenakreslil Zelenský. Ten je celý v kokainu naložený v rána do večera. Ten nedokáže vymyslet nic. Ale tohle jsou plány plánovačů z MI6. To jsou plány z Británie, z Londýna. To je typická práce MI6. Máte-li konflikt, máte-li válku a nepřítel vás přehrává početně ve svých stavech, musíte provést jednu jedinou věc. Musíte snížit počty nepřítele. A to lze udělat jenom dvěma způsoby. Buď toho nepřítele vybombardujete tak, aby měl méně vojáků, jenže na to nemá Ukrajina prostředky. A nebo druhou možností, jak snížit počty nepřítele, je, že donutíte nepřítele, aby svoje jednotky stáhnul a poslal někam jinam. No a to je přesně to, co teď momentálně dělá Ukrajina na běloruských hranicích. Chystání se na otevření fronty s Běloruskem. Protože Bělorusko je svazový stát. Ruský, spolu s Ruskem vytvořili svazový systém, jako bývalý Sovětský svaz. Mají spolu bezpečnostní smlouvy. Na území Běloruska jsou umístěny ruské jaderné zbraně na Iskanderech, operačně taktické rakety. Zkrátka, musel by tam poslat svoje vojáky, a on nikde jinde žádné nemá, musel by je vzít ze speciální vojenské operace na Ukrajině. Musel by část těch vojáků vzít a poslat je do Běloruska. To znamená, tohleto plánování dělají v Británii, to je práce MI6, tohleto nevymyslel Zelenský. Tenhle ten plán je chystaný přímo z Londýna. Takže takhle by na to odpoví. A jak na to odpoví Rusko ve chvíli, kdy použije jaderné zbraně? No, ve chvíli, když by byla ohrožena integrita Ruska a jeho svazových států. A jediným svazovým státem Ruska je Bělorusko. Pokud by byla ohrožena integrita Běloruska, Bělorusko, na jehož území jsou rozmístěny ruské balistické rakety, by zřejmě použili Bělorusové, kdyby začali ztrácet území, běloruské území. Lukašenko se souhlasem Putina by vydal rozkaz k použití termonukleárních zbraní namontovaných na Iskanderek k zastavení postupu ukrajinských vojsk na svém území, na zastavení jejich postupu. To, ano, v tom okamžiku bychom viděli použití těch zbraní. Ale tím by nedošlo ke zničení plánu globalistů, jenom paní zdůraznit. Tady nemluvíme o jaderné výměně, takzvané velké jaderné výměně strategickými mezikontinentálními balistickými zbraněmi. To znamená výměna všech zbraní mezi Spojenými státy a Ruskem, že by amerických nějakých 5000 hlavic letělo proti ruským nějak 7500 hlavicím, že by se to tak mezi sebou vyměnili. Ne. Tohleto s tím a tím se nepočítá. Ale počítá se s tím, že může dojít na použití operačně taktických raket. S tím se počítá. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobrý večer, máte slovo, ptejte se.
2: Dobrý večer, tak já bych se mal vlastně nějakou otázku. Chcem se opýtat, že když jste teda hovoril o tom, že aj Rusko sa pripravuje na vojnu, aj Európa sa pripravuje na vojnu, a že Rusko teda neurobí nejaké protikroky, aké napríklad ukázal, že vie urobiť Irán, keď vybombardoval tie americké základne, a teraz Američania nevedia, čo s tým, nevedia poraziť Irán, tak len lavírujú, prestupujú na mieste, tak Rusko niečo také neurobí. Minimálne tie pobaltské štáty by na to neboli schopné odpovedať a Spojené štáty americké by nevystúpili na ochranu pobaltských štátov. Ten článok PTLN Windows. A sa chcem opýtať, že teda keď vychádzajú z toho, čo ste hovoril, tak je potom jedno proroctvo, Izajašovo proroctvo, ktoré hovorí o vojne medzi severom a juhom. Keby ako Gog Magog má poraziť nejak kráľa juhu, čiže ako kráľ severu má poraziť kráľa juhu a následne má potom zavládnuť akýsi mier, tak je to oddialovanie alebo nezabránenie vojny zo strany Ruska a následná príprava na veľkú vojnu je naplnenie tohto proroctva? Je možné to vnímať aj v týchto súvislostiach medzi tými, teda tými dvomi domami? Lebo inak to ľuďom nedáva ako zmysel.
0: Ano.
2: To bolo niečo.
0: Ja som to už vysvetloval. Tohle to je v podstatě opakování prerekvizitních znalostí z mojich přednášek. Zničení a likvidace Edomu, to znamená válka mezi králem severu a jihu, tak jak je dáno v hebrejském proroctví, bude vedena mezi, to znamená severem, který dneska představuje Rusko, a mezi jihem, který v podstatě dneska představují ty země, které takzvaně se snaží proti Rusku poslat svá vojska a své ozbrojené síly. A co je důležité, že tenhle ten střet Mezi oběma domy je válkou, která je vedená v komplementární rovině. To znamená v rovině, kdy dvě válčící strany se vzájemně doplňují na likvidaci toho třetího, který o tom neví a stojí mezi nimi. Proto Rusko, řízeno Gosudárem, kontrolovaný Chabadem Lubavič, Spojené státy, Bílý dům, Donald Trump, kontrolovaný Chabadem Lubavič, stojí mezi sebou ve válce, kterou vedou uprostřed, a uprostřed je Ukrajina a uprostřed je Evropská unie. Uprostřed je prostor, kterému Hebrejci říkají Edom. Křesťanský Edom. A pokud si poslechnete ta kázání v Ješivách, pokud si poslechnete izraelské sionistické zdůrazňují rabíny, tak oni tam o tom naprosto otevřeně hovoří a popisují, jak ta válka bude probíhat. Rusko a na jedné straně a Západ rozmlátí a rozbíjí a zničí a spálí celý povrch Evropy. Zničí a zlikvidují Edom. Na konci té války bude vítězem Rusko, které uzavře mír s králem Jihu, který bude sedět v Jeruzalémě. A v Jeruzalémě bude sedět král Domusion. To znamená, který dneska má detašované pracoviště v Londýně. To znamená, ta válka mezi severem a jihem je naprosto konceptuálně daná. Pro každého, kdo se v tom orientuje, je jasná. To znamená, Rusko se nestahuje z válečného konfliktu kvůli tomu, že je součástí jednoho z konceptuálních válečníků. Ten druhý konceptuální válečník jsou Spojené státy. A mezi nima jsou oběti. A kdo jsou ty oběti? No, Ukrajina a Evropská unie. To jsou ti, kteří o tom nevědí, že plánem obou válečníků je zničení jejich životního prostoru mezi nimi uprostřed. To je konceptuální gramotnost. Tomuhle čelíme, naše národy. Proto Rusko nedělá to, co by dělat mělo, a proto Spojené státy dělají to, co jinak nedává smysl v rámci mírového procesu. Proto závěry toho summitu Atlantistů v Ankaře v rámci Severoatlantické aliance, proto ty závěry, proto to zbrojení, proto ty tomahavky pro Německo, proto ty patrioty pro Ukrajinu. Co to je? No, je to vyzbrojování Evropy. Vyzbrojování Evropy do té chystané války s Ruskem. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
3: Dobrý večer, já vás všichni zdravím. Já bych jenom navázal na ten dotaz toho předchozího posluchače. Tam ten Gog z Magogu, ono se dnes jako neví, co to vlastně je, ale předpokládá se, že je to nějaká vojenská organizace zřejmě. Můžeme si na to odpovědět, jaká asi. A ta opravdu se v té Biblii píše, že vlastně bude, ti dva králové se spolu budou strkat, neboli trkat. Král severu, toho netřeba představovat, a král jihu je vlastně označovaný jako vlk v roušce beránčím. A v podstatě je to Anglo-Amerika. A píše se tam, že oba dva tíhle králové budou sedět u jednoho stolu, kde se bude lhát. A že král jihu dá jednu ze svých dcer králi severu. Ale ne proto, aby mu byla k užitku, ale aby mu byla ku škodě. A v okamžiku, kdy bude vyhlášen mír a bezpečí po celé obydlené zemi, tak to na ně přijde jako porodní bolesti na těhotnou ženu a povstane národ proti národu a království proti království. To proroctví samozřejmě pokračuje ještě dál, tam spousta dalších konotací, ale tohle je takový stěžení, takže na doplnění. Děkuju.
1: Děkujeme.
0: No, ano, samozřejmě. Tam to pokračuje v tom, že oba dva králové, kteří sedí za tím dlouhým stolem, tak se vlastně snaží dohodnout na rozdělení správy nad celým světem a nemohou se dohodnout. A rozhodnou se tedy, že správu nad celým světem si rozdělí společně. Ale když se dohodnou, že si rozdělí společně, tak si nedokážou znovu dohodnout, jaké části světa budou mít pod kontrolou. A vede to prostě k tomu, že vypukne velká válka v Evropě. Evropa má být celá zaplavena muslimy, A v podstatě ti muslimové mají být ti poslední, kteří zůstanou na povrchu Evropy, protože původní civilizace, původní bílá civilizace Edomu bude vehnána do války proti králi severu. Abyste tomu rozuměli z tohohle hebrejského proroctví do spisovné nebo srozumitelné češtiny, tak tím se myslí, že bílá civilizace z evropských zemí bude vehnána do války s Ruskem a po skončení té války pouze migranti, kteří nebyli povoláni do té války, zůstanou majiteli Evropy. Nikdo jiný nezůstane, protože do té války půjdou pouze křesťané, pouze edomité, nikoliv muslimové. To je ta nejděsivější část toho proroctví, nejděsivější. A podívejte se, ono se to děje. Ono se to děje. Oni přivážejí migranty do celé Evropy, ale do války s Ruskem půjdou jenom edomité, jenom bílí, jenom gojim, chcete-li. Zkrátka jenom my. Ne oni, migranti ne. Ti budou představovat novou sortu. Novou sortu, která zůstane po té velké zničující válce. Ano, samozřejmě, že můžeme se dívat, že na ta proroctví, že se nemusí jako dávat velká váha, že to je prostě někde něco bylo řečeno a stát se to nemusí a tak podobně, ale problém je v tom, že oni globalističtí a jak sionističtí, tak stejně tak Chabad, oni to realizují, oni za tím jdou, oni se snaží o naplnění proroctví, takzvané samo naplňující proroctví. Oni proto dělají úplně všechno. To je třeba se na to takhle dívat. To znamená, úplně všechno proto dělají. Vidíme snahu, jak v podstatě lidé se nemohou bránit migraci. Kdokoliv se chce bránit migraci, tak ho zavřou za to, že kritizuje migraci. To znamená, snaží se překreslit celou Evropu podle proroctví. Podle proroctví. Podle ničeho jiného. Kdokoliv bych tomu chtěl bránit, tak ho zavřou, jakože je homofob a xenofob a podobně. Chápete? To znamená, oni, když to realizují v rámci samonaplňujícího proroctví, no tak se to děje. Máme to kolem sebe. Ženou naši politici Evropu do války s Ruskem, no ženou. Každý to vidí, kdo není slepý, kdo není hluchý. Vidíme to denně. A chápete? A co dělá Rusko? No, Rusko se nestaví do pozice, že žádnou válku nechce, protože Rusko to proroctví rovněž naplňuje, ale ze své strany. Ta válka musí proběhnout. Stejně jako nelze dělit nulou, nelze denacifikovat Evropu bez války s Evropou. Chápete? To je ta tragédie. Když se nad tím zamyslíte. A oni to vědí, ale lidem to ještě neřeknou, protože lidé by na to nebyli připraveni samozřejmě. Rusové by na to nebyli připraveni. Oni budou umírat. Rusové samozřejmě. Evropané rovněž budou umírat. Nikdo jim o tom radši ještě neřekne. To se dozvídáte pouze z alternativy, to se dozvídáte tady od nás, ale de facto je třeba na to lidi připravit, že tohleto je plán, tohleto oni chystají. Takže takhle je třeba se na to dívat, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Hezký večer, jste ve vysílání.
4: Dobrý večer, děkuji vám všetkým. Chcem sa spýtať, Izrael oznámil, že zistil, že je nejaké veľké spiknutie Iránu, aby zabili Trumpa. Ja rozmýšľam na tým, čo by miesto, akovek zabil Trumpa teraz a mohli by to hodiť na Iráncov. Možno by to spustiť nejakú nukleárnu katastrofu z Izraela alebo zo Spojených štátov na Irán.
1: Bylo rozumieť, VK? VK, bylo rozumieť?
5: Veľmi špatne, to si s Izraelem. Ano. Ja som práve doufal, že tomu budete rozumieť.
1: Ja vás poprosím, aby ste to řekla ešte jednou do telefonu přímo.
4: Áno, áno, v poriadku. Ja som sa chcela spýtať. Izrael oznámil, že sa plánuje nejaké veľké spiknutie na zabitie Donalda Trumpa. A ja by som sa chcela spýtať, keby náhodou Trumpa niekto zavraždil, mohla by sa rozputať nukleárna vojna v Iráne?
1: Ďakujem.
5: Tak to už bylo perfektně rozumět, VK.
0: No, já jsem neslyšel, tak prosím, jestli mi to můžete prostě přeložit, já jsem fakt neslyšel, opravdu, bylo to strašně slabý, jo.
5: Izrael oznámil, že mělo být má být zasnovaná nějaké spiknutí ohledně atentátu na Donalda Trumpa, a pokud by ten atentát proběhl, tak zda by nastala nějaká nukleární výměna zbraní s Íránem. Tak jsem tomu aspoň rozuměl já v rámci toho dotazu.
0: Aha. No, samozřejmě, že Trump ze sebe udělal terč tím, když nechal odstranit a oddělat Ajatolláha Chameneího. Udělal ze sebe chodící terč a od téhle chvíle je chodící mrtvolou, nebo od toho okamžiku je chodící mrtvolou. Naprosto nesmíte být překvapeni, až se někdy ráno probudíte a hlavní zprávou v médiích bude, že Donald Trump je po smrti, byl zastřelen, byl oddělán, vyhozen do povětří, otráven, vypadl z okna a podobně. Protože oni samozřejmě po něm půjdou. To, co provedl, je samozřejmě zločin. Zločin proti muslimskému světu, proti islámu. A je asi jasné, že v tomhletom pohledu on ze sebe udělal chodící mrtvolu. On o tom ještě samozřejmě ještě neví. Ale oni se o něho postarají. Konec konců to jsou ty projekce, že v rok 2027 podzim, že tam je několik projekcí. Donald Trump mrtev, zastřelen íránským atentátníkem. To znamená, uvidíme, jakým způsobem prostě budou ty iterace naplněny, ale chápete, pokud někdo je nasazen do role eléva, ale velice tupého eléva, je zarytován u hrobu Menachem Mendel Schneersona, u jejich proroka, je zarytován a nechá ze sebe udělat takovou loutku, která dá příkaz k fyzické likvidaci duchovního vůdce prostě největší prostě země, největší teokracie na světě, vůdce velkého imáma Chameneího, tak prostě musí počítat s tím, že na svoje čelo nakresl terč a je z něho chodící mrtvola. Musí si to uvědomit. Jenže Trump, on má hlavu prostě vymitou, že jo, tím aspartamem už prostě 50 let konzumuje prostě ty dietní koly a jemu to zkrátka leze na mozek a je asi vidět, že v podstatě on neví v podstatě jako co dělá. On de facto si myslí, že jemu projde úplně všechno. To je v podstatě asi možné, že si myslí, že zkrátka může dělat úplně cokoliv, nic se mu vůbec nestane. Oni ho budou chránit do té chvíle, dokud bude dělat svoji práci a ve chvíli, kdy ho nebudou potřebovat, tak ho nechají jít volně s terčem na čele po ulici. Takhle prostě se dá na to dívat. A proto Trump je odepsaný. On je chodící mrtvola. Konec konců, pokud jste se dívali na to Scorseseho veledílo Kmotr, že? Tak tam je to krásně popsaný. On splnil svoji úlohu, ale on je chodící mrtvola. On ještě žije. Ano, on žije. Ale on už je mrtvý. On je chodící mrtvola. Bylo krásně řečeno, ale v podstatě de facto Trump je přesně tady v té pozici. Takže takhle třeba se na to dívat a pustíme se do dalšího volající.
1: Hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
6: Zdravím znovu, pane VK. Já chci navázat na tu vaši dobrou odpověď na otázku ohledně toho filmu Citizen Vigilante. Jedná se mi o to, že já mám známou ve Španělsku, tam existuje místo zvané Merida, kde každou noc přitahují zhruba asi 200 přivandrovalců podle toho paktu, který teď chtěli, že nedávno. A jedná se mi o to, že já už i v minulosti jsem tady potkala dostatek lidí, kterých jsem se ptala, když přišli i ženu z Afriky, konkrétně v Havířově, která se nakonec vracela. Já se jich ptám, když sem přicházíte, co si od toho slibujete. A oni jsou lákáni na to, že jim tady bude dobře, že o ně bude postaráno. A já se jim snažím vysvětlit, že jim se lákají proto, aby je použili proti nám. Ale potom, až oni splní svoji roli, budou stejně eliminováni jako my. Vy jste mluvil o tom, že je zájem nás poslat. Ano, to ty likvidace. Ano, ano, Edo, jasný. Na prvním místě Slované, ale oni budou druzí. Rozhodně si je tady nebudou globalisti pěstovat, aby se jim množili jako králíci. Já jim to takhle naprosto říkám. A budete se divit, někteří tomu rozumí. Takže zajímal by mě váš názor na to. Děkuji.
1: Děkujeme. VK?
5: To je zvláštní, že asi po druhé nebo třetí VK vždycky...
0: No, slyšel jsem. No, přeskakuje to, ale slyšel jsem. Na to je třeba se dívat tak, že vždycky první, ti, kteří jsou úplně první v těch procesech likvidace a v procesech, že aby takzvaně nepřekáželi, tak první, kteří se vlastně toho dočkají, tak jsou Židé. Židé jsou vždycky první v těch likvidačních procesech. A křesťané jsou na druhém místě. Ti jsou vždycky jako druzí na druhém místě. No a potom jsou ostatní. Potom jsou muslimové, potom jsou Arabové, jsou Černoši a tak dále a tak dále. Ale paní bych rád zdůraznil jednu věc. A globální prediktor se řídí pouze jedním příkazem, to je de facto jakýsi řídící manuál, řídící scénář, nebo jízdní řád, dalo by se říct, jízdní řád globalizace. A ten je vyrytý ve Spojených státech v Georgii na takzvaných poradních kamenech. Sice byly zlikvidovány, nebo jejich část, ale tam je přímo ten jízdní řád globalizace vyrytý. A depopulace celé planety, snížení počtu obyvatel na pouhých, na pouhou půl miliardu, na 500 milionů, a snížení spotřeby, využívání lokálních zdrojů a vztah k přírodě, to znamená všechny ty emisní povolenky, neznečišťovat planetu a tak dále a tak dále. Všechno to tam je vypsané. Nádherně, všechno je tam vypsané. A toto všechno oni naplňují. Pro ně likvidace západní populace i následně příliš velká populace Černochů, příliš velká populace islamistů, to všechno oni mají v přípravě. Oni ale postupují vždycky krok za krokem. Krok za krokem. Proto podívejte se, v Izraeli de facto jejich sionistický proces je plně ukotven. To znamená, tenhle ten systém oni tam mají nastavený. A přestože jsou tam takzvaně ortodoxní, kteří nesouhlasí se sionismem, kteří emigrovali do Ameriky, většina z nich je ve Spojených státech, emigrovali z Izraele, protože nemůžou žít v Izraeli a odmítají sionistický proces. To znamená, oni jsou první. Křesťané jsou na druhém místě. To znamená, na to je ten proces, na který vlastně čekáme teď. Likvidace toho prostoru Evropy podle těch proroctví, že? No a oni budou potom pokračovat. A budou pokračovat tak dlouho, dokud se nedostanou na to, co je napsáno na georgijských poradních kamenech. Dokud se nedostanou na to číslo 500 miliardy. A jenom bych řekl jednu důležitou věc. Jakmile oni skončí s Evropou, tak oni nezačnou likvidovat nové obyvatelstvo Evropy, to znamená islamisty a muslimy, které navezli do Evropy. Ne, ne, ne. Jakmile oni dokončí Evropu, oni půjdou depopulovat Čínu. Čína bude jejich druhá oběť. To je ten proces, který je nachystaný. Protože pro ně Čína představuje druhý problém pro globalisty. komunistická Čína, buďme přesnější, komunistická Čína pro ně představuje velký hlavní problém. A jak budou postupovat, jak budou připravovat procesy řízení? No poté, co bude ustanovená multipolarita, multipolárnost, tak budou používat Čínu stejně jako Spojené státy od roku 1945 k dosažení takzvaného nového světového řádu. Ale tím novým světovým řádem není předání obrovské řídící moci do rukou komunistů, kteří řídí Čínu. Ne. Oni udělají s Čínou to samé, co teď dělají se Spojenými státy. Zničí, rozkládají ji zevnitř. Postupně zevnitř, postupně dekádu za dekádu, postupně. To je plán globalistů. Takhle je to připravené. Protože to, co je uvedeno na georgijských kamenech poradních, to je plán stanovený na dekády a desítky a desítky a desítky let v budoucnosti. To se neudělá ze dne na den, to je dlouhodobý plán. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího.
5: My prosím posledního posluchače, máme 5 minut do konce.
1: Nemáme v tuto chvíli posluchače, dám tedy ještě jednou příležitost a zopakuji telefonní číslo 721 557 022 je telefonní číslo, na které může zavolat ještě jeden poslední posluchač, aby mu bylo odpovězeno na jeho otázku. Telefonní číslo 721 557 022.
5: Je docela vtipné, že mě občas lidé píší, abych se zeptal na tohle pane VK, na tamto pane VK, že máme nechtějí volat, volajícího, nebo že poslouchej záznamu. Najdu někde volá. Paráda, někde volá, super.
1: Ano, dám mu prostor rovnou, hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
3: Dobrý večer, to jsem ještě jednou já. Já bych jenom ještě takový doplně, že vlastně oni se ti Izraelité nebo ti Židé odkazují jakési proroctví, ale oni to proroctví si předělali k obrazu svému. Jo? Protože v té Biblii se píše, že tím, že vlastně usmrtili Krista, tak to požehnání nemají a pořád tam bude, pořád budou mít, nebude se jim dařit prostě. Tomu židovskému národu se prostě nebude dařit, protože nemají požehnání od Boha. A chtěl bych se pana VK zeptat na postavu Krista, co si myslí, jestli tenhle ten člověk opravdu působil na zemi a co to v podstatě bylo za entitu. Děkuji.
1: Děkujeme.
0: No, tak prosím vás, tak jako zpochybňovat postavu Ježíše Krista, to určitě jako tady nebudeme, to v žádném případě. Ale jenom bych pánovi takto Hebrejci, že jo, Židé, považují Ježíše Krista za jednoho z proroků. Jo? A jednoho z mnoha. Pro ně nejsvatější a největší postavou je Mesiáš. Mesiáš je pro ně stělesnění Boha na zemi. A koncept Mesiáše pro Židy, pro Hebrejce, je odlišný od konceptu Boha pro křesťany. Božský princip v křesťanství je trojjediný. Určitě, když jste byli někdy v kostele, tak jste to slyšeli, nebo jste to slyšeli z nějakých prostě duchovních přednášek, kde kněz zakončuje nebo začíná některé výroky o tom, že ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, to znamená takzvaná svatá trojjedinost, a tohleto Židé nemají. Ti mají Mesiáše, žádnou trojjedinost nemají a jejich koncept takzvaného božího přikázání je vyrytý do kamenů a de facto oni mají úplně jiná pravidla, jiné principy, než mají křesťané. Přesto, přeze všechno dochází vlastně k používání toho oslího můstku, který se mi opravdu nelíbí a používají ho i mnozí čeští politici, nejenom oni, ale používají ho velmi často a říkají, že my žijeme v prostoru židokřesťanského světa. Prosím vás, to je opravdu, to je výrok, jako kdyby někdo řekl, uprostřed protektorátu Čechy a Morava pod vedením Třetí říše, že žijeme v demokraticko-nacistickém státě. že žijeme v demokraticko-nacistickém společenství. To jsou anachronismy. To de facto je něco, co de facto samo sebe de facto vylučuje. Židokřesťanství, když do toho půjdeme úplně do hloubky, tak to byli Židé, kteří de facto zradili Ježíše Krista, kteří ho nechali ukřižovat. A nechali ho ukřižovat proto, že Ježíš Kristus nebyl Žid, ale Ježíš Kristus byl Aramejec. To znamená, nebyl Žid. Byl sice Semita, Aramejci byli semickým národem, ale nebyli Hebrejci. To je důležité. To znamená, to jsou takové ty základy, jo, základy toho. Ale protože se říká, že vlastně víra vychází ze stejného prostoru jako židovská víra, to znamená z prostoru Jeruzaléma, z prostoru tedy takzvané Judeje, tak se to jako spojuje dohromady, to znamená, říká se, je to, není to křesťanský prostor, o Česku se neříká, není to křesťanský prostor, je to židokřesťanský prostor, říká se s velkou oblibou. Já s tím nesouhlasím, mně se to příčí, protože je to třeba nazývat těmi správnými názvy, prostor celého českomoravského kráteru je samozřejmě, vychází nebo byl založen židovským obchodníkem, že jo, Samuelem, ten, který vlastně založil celý tenhle ten prostor, tu takzvanou velkou zásobovací římskou cestu, že, protože on sloužil původně jako obchodník Římanů, přišel, založil obchodní pracoviště v prostoru řeky Vltavy, že jo, to Sámova říše, a, že jo, jo, Sámo, že jo, tak začali z něho dělat potom nějakého francouzského obchodníka a podobně, protože on jezdil i do Francie a ty cesty tenkrát obchodní byly vlastně z Říma provázány až na Pyrenejský poloostrov, mimochodem, takže ten původ toho božského principu je odlišný jak pro Židy, tak i pro křesťany. Vůbec se nedá srovnávat, že když oni neuznávají, nebo uznávají, anebo nechali ukřižovat Krista, tak přišli o takzvanou boží svátost, pošpinili nebo de facto odmítli jeho ochranu a tak dále a tak dále. Prosím vás, to je nepochopení, to je naprosté nepochopení. Oni mají Ježíše Krista jako za jednoho z proroků, nikoli za stělesnění Boha na zemi. Protože Kristus je stělesněním Boha na zemi. Podle skriptu. Podle křesťanského skriptu. To znamená v těle. Je vtělen, vtělení Boha na zemi byl Kristus. Ale ne pro Židy. Pro Židy je Kristus jenom prorok, smrtelník, prorok, nikdo jiný, prorok. To znamená, jsou ty hlavní zásadní rozdíly. Pro ně je Mesiáš tím hlavním, kdo jim dává úkoly. To znamená, prosím vás, to nezaměňovat tyhle ty věci. A to se objevuje na všech těch fórech neustále pořád dokola. To jsou takový ti zaměstnanci těch neziskovek, co prostě šíří tyhle ty bludy, ale opravdu na to opravdu pozor. Nezaměňujte křesťanství za hebrejskou víru, za jejich židovské postuláty. Vůbec ne. Židovství, hebrejství je něco úplně jiného než křesťanství. Nezaměňovat, je to velký apel na závěr tady toho našeho volání a to byl poslední volající, takže je to všechno pro tuto chvíli. Doufám, že jste si z toho něco odnesli, že jste si dali do tašky, že jo, a budete z toho čerpat zase celý další týden. Všichni ostatní samozřejmě skončí u fotbalu, to je mi naprosto jasné. No a pro vás všechny ostatní, já mám přání, že jo, krásného strávení víkendu. Budete se těšit zase za týden v pátek po 19.45 a přineseme aktuální témata z domova i ze světa, další novinky, znovu si to užijete. Takže s vámi se všemi se loučím, samozřejmě se loučím s tebou Vítku, s tebou Helenko, díky za pěkné písničky, no a pro tuto chvíli vám přeji krásný večer a nebo dobrou noc.
5: Já se také přidávám k pozdravu k rozloučení VK. Moc děkuji za vysílání i tobě, Helenko, za vysílání a vám, milí posluchači, za vaše telefonáty. Pokud se na některé z vás nedostalo, zkuste to příští pátek. Budeme rádi, když zavoláte. Dnes volali dokonce dva lidé dvakrát, to znamená, Samozřejmě, že je léto, budeme samozřejmě rádi, když s námi zůstanete i během léta, byť je čas dovolených a lidé mají mnohem jiné starosti, než nějakým způsobem poslouchat tyto poměrně seriózní pořady, ale přece jenom se dost z vás najde, což jsme velmi rádi, takže budeme rádi, když nás budete podporovat i během července i srpna. To je všechno od mikrofonu a zdraví, víte, mějte se všichni moc hezky, dobrý večer a taky případně dobrou noc.
1: Já se samozřejmě také loučím, děkuji tobě VK i tobě Vítku za informace a vám vážení posluchači přeji hezký zbytek večera se Svobodným vysílačem, kde za malou chvíli začíná pravidelné oblíbené týdenní kalendárium číslo 167 ze studia Praha, které přestože je natočené před 11 lety, neztratilo nic na své aktuálnosti. Kalendárium je věnované 10. červenci, svátku Libuše a narozeninovým oslavencům, některým in memoriam. Mavis Staplesové, Ario Guthriemu, slavné písni Pura Satana, kterou uslyšíme v podání Emy Černé, a dalšímu programu. Po kalendáriu je pak připraveno mnoho dalších populárních pořadů. Přeji vám proto především příjemný poslech, hezký večer se Svobodným vysílačem a naslyšenou.
7: Posloucháte Svobodný vysílač CS. Projekt internetového svobodného rádia.

Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.

Krásné páteční na večer všem, kteří právě teď posloucháte Svobodný vysílač. Krásný poslech všem, kteří teprve se chystáte poslouchat. No a úplně nejkrásnější pozdravení těm, kteří nás posloucháte pravidelně. Vítá vás Petr Václav tady z Midgardu. No a máme před sebou víc než 2,5 hodiny toho, co si můžeme říct. A já mám dneska pro vás opravdu, ale opravdu výbušná témata. No, skládá se nám skládačka, která je naprosto neuvěřitelná. Kdybych vám ji řekl před půl rokem, tak mi nebudete věřit, protože před půl rokem jste mi těžko chtěli uvěřit, že Ruská federace dá na stůl dohodu 2+4 a že země bývalého východního bloku spadnou zpátky pod dikci Moskvy. A já vám dneska řeknu úplně co jiného. Bude to ještě horší. Tak, těšte se. Tak pojďme se na to podívat.

Jméno však nosí i české herečky, například Kristýna Hlaváčová, Kristýna Kociánová nebo Kristýna Leichtová. Jméno patří i k modelce Kristýně Lebedové nebo tanečnici Kristýně Kloupkové. Také slovenská zpěvačka Kristýna Peláková si umělecky nechá říkat jménem Kristýna. Nositelkou jména je také česká beach volejbalistka Kristýna Kolocová, která tvoří dvojici s Markétou Slukovou. Od olympiády v Londýně jsou známé jako Kiki a Maki. Kiki a Maki, no. Ženské křestní jméno Kristýna je původem z řečtiny, stejně tak i další varianty jména jako Kristýna, Kristýna a podobně. Jméno se překládá z řeckého slova Christianos jako křesťan, respektive křesťanka. Jméno Kristýna nosí v České republice 42 461 nositelka. Je to 39. příčka. Co se týká Kristiny, tak těch je 7797, 95. příčka. A Kristen, to je 9 kousků, tady máme 2827. příčka. Mezi nejčastěji používanými jmény, tak. Kristen je opravdu minimální. Tak, milé Kristýny, milé Kristýny i milé Kristen, já vám právě teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování a také promožování. Pěkně si to užijte, hezky si to oslavte, je pátek, den velkého juchu, jak se říkají na jedné stanici, a víkend bude takový, jaký bude, sluníčkový, ale nemoc teplý. Teď jsem se byl projet trochu na motorce a bylo to příjemné sluníčkové, ale nebyl vyložený pařmák, takže to šlo. No a doufám, že i vy budete mít pěkný víkend. Takže Kristen, Kristiny i Kristýny, to jsou jména, která pokud nese někdo z vašich přátel, známých, příbuzných, blízkých, tak jim nezapomeňte popřát, protože když jim popřejete, tak jim uděláte radost. Nadělíte jim tedy kus života navíc, protože jim posílíte imunitní systém. Uf, takhle to zavřu, šup a je to dole. No a pojďme se vrhnout na nějaká témata. Možná bychom se nejdřív mohli podívat na to, co nám vždycky pošle Božena Blanka, agenturní zprávy, na nás čekají 24. července, to je právě dneska, lekce dějepisů. 24. července 1728 vypukla z Kamčatky loď, vyplula z Kamčatky loď svatý archanděl Gabriel pod vedením Vituse Beringa a zahájila tak svou legendární plavbu. Bylo to začátkem první kamčatské expedice, jedné z nejodvážnějších kapitol v historii Ruska. A co tam máme dál? Ruští námořníci a průzkumníci překonali bouře, chlad a neznámo, aby dokázali, že Asie a Amerika jsou odděleny průlivem. Zmapovali obrovské území a objevili nové země. Díky takovým expedicím si Rusko upevnilo svou pozici na Dálném východě a v severní části Tichého oceánu. Bering a jeho společníci projevili skutečnou odvahu a profesionalitu, vlastnosti, které vždy charakterizovaly ruské průkopníky. Dnes, když znovu osídlováváme obrovská území naší země, tyto činy nás inspirují. Rusko je nejen obrovské území, ale také duch těch, kteří ho objevovali, bránili a rozvíjeli. Ať v nás vždy žije touha po novém, odvaha a láska k vlasti, sláva ruským průzkumníkům. Tak a teď agenturní zprávy si řekneme. Tak, přehled krátkých agenturních zpráv. Podle asi nějaký oznámení, ježišmarja. Podle prohlášení jemenských

0: čeho jemenských od té musí vyskakovat nějaký blbej ten. Tak, chviličku, já se nalistuju zpátky, mě tady odvedlo. Podle prohlášení jemenský Hutíové útočili na dvě saúdské tankerové lodě pomocí balistických raket, řízených střel a bezpilotních letounů. Evropská unie může povolit Řecku pokračovat v přepravě ruského zkapalněného zemního plynu LNG. No, tak se překul. Tři tankery se pokoušely projít Hormuzským průlivem, na jedné z nich došlo k výbuchu, oznámil korpus strážců islámské revoluce. Tvrzení Spojených států o přítomnosti agentů ruské rozvědky v Mexiku jsou pokusem Washingtonu odvést pozornost od vlastních ne příliš lichotivých činů, uvedla ruská ambasáda v Mexico City. Ruské síly zasáhly od 11. července v ukrajinských přístavech a na moři alespoň 28 plavidel, která přepravovala náklad vojenského určení a palivo pro ukrajinské ozbrojené síly. Vyplývá to z výpočtů, které vycházejí z údajů Ministerstva obrany Ruska. Ruská federace vyzývá strany konfliktu ohledně Iránu, aby se zdrželi kroků, které by mohly vést k rozšíření geografického rozsahu tohoto konfliktu, uvedla Maria Zacharovová. Drapaty je v Rusku obviněn v několika trestních řízeních, včetně případů terorismu, informovali agenturu TAS zástupci orgánů činných v trestním řízení. Více než 40 lidí zemřelo a 650 tisíc utrpělo škody v důsledku povodní na severovýchodě Indie, uvedl Úřad pro likvidaci následků přírodních katastrof státu. Vyslanci zemí Evropské unie schválili zkrácený 21. sankční balík proti Rusku, informovala agentura TAS odkazem na zdroj. Japonsko bude nadále budovat vztahy s Ruskem v souladu se svými národními zájmy, uvedl ministr zahraničí. Rubio uvedl, že Saudská Arábie má v úmyslu rozvíjet mírový jaderný program. Přibližně 12 000 lidí bylo evakuováno kvůli lesnímu požáru o rozloze 2000 hektarů na západě Francie, informovala televizní stanice BFMTV. Společnost Rheinmetall, německá firma z odvětví obraného průmyslu, byla soudem v Moskvě na základě žádosti vojenské prokuratury nucena zaplatit přes 47 milionů eur, informovala agentura TAS. Ruská federace nadále udržuje pozici, že je nutné zabránit šíření jaderných zbraní, ale právo na využívání jaderné energie by měl mít každý stát, prohlásil Peskov. 2 miliardy dolarů měsíčně budou ztráty Ukrajiny v důsledku přerušení přístupu lodí do přístavu Oděsa, Černomorsk a Juk. Vyplývá to z výpočtu agentury TAS na základě údajů Ministerstva zemědělství země. Rubio označil Mezinárodní trestní soud za hloupou organizaci. Zdůraznil, že Spojené státy se nikdy nepřipojí k mezinárodnímu Mezinárodnímu trestnímu soudu a nebudou tolerovat, pokud se soud pokusí přijmout opatření proti americkým občanům. Vučič prohlásil, že dodrží své slovo a v září nebo začátkem října oznámí termín parlamentních voleb v Srbsku. A propos, jestli se nepletu, tak v Srbsku by měl být momentálně, nebo byl tam teďko Andrej Babiš s Karlem Havlíčkem, tak uvidíme, co přivezou za info. V brazilských školách bude zavedena výuka ruštiny jako cizího jazyka, oznámilo Ministerstvo školství Ruské federace. Cena ropy Brent na londýnské burze ICE překročila 99 dolarů za barel, což je nejvyšší hodnota od 27. května 2026, vyplývá z údajů z obchodování. Incident s Ruskou v Gruzii je záměrně nafukován zahraničními agenty, prohlásil premiér republiky Kobašidze. Proto jim dávají jedno označení. Neonacisté. Urážlivé prohlášení nového velitele ukrajinských ozbrojených sil vůči ruskému lidu ukazuje neonacismus kyjevských úřadů, uvedla mluvčí ministerstva zahraničí Ruska Maria Zacharová v reakci na slova Drapátia, který nazval obyvatele Ruska národem, který nemá právo na existenci. Maďarsko může utrpět vážné finanční ztráty v důsledku sankcí Evropské unie, které přiměly ruské partnery odstoupit ze společného projektu výroby železničních vozů pro Egypt. Jak uvedl Maďar, ohledně této záležitosti bylo zahájeno interní šetření. Nedokončení projektu, který je v ohrožení, může vést k vysokým pokutám pro maďarské dodavatele. Více než 8300 obyvatel Donbasu zahynulo v důsledku agrese Kyjeva od roku 2014, uvedl Bastrykin. Rusko připomíná Spojeným státům, že to byl právě Trump, kdo slíbil ukončit konflikt na Ukrajině během jednoho dne, uvedla Maria Zacharová. OSN se vyhnula hodnocení výroků Drapata o Donbasu a Rusku. No. Vidno, že jaksi nálepkování bez důkazů je velice módní záležitost. My se teďko posuneme do České republiky zase na jednu rozkrádačku. Já už jsem tady k tomu měl jeden příspěvek, ale tady je zajímavé, že tady v tom příspěvku nejsou jenom lidi z alternativních médií a řeknu lidi, kteří nejsou ve spřežení s fialovcema. Ale jestli si vzpomenete, jak se jmenuje ten člověk, který třeba uvádí 360 na jiný chlap, který je v 360 na Prima CNN News, tak ten je tady zapojený do té debaty a mnohé rovnoceně tady v podstatě komunikuje, protože oni ho tady konfrontují s tím, proč to jako novináři nerozebrali, když je to opravdu obrovská kauza. Čeho se týká? No zase obrovského tunelu, kde se vyváděly obrovské peníze a kde se prostě kradlo na veliko. Pozor, kradlo se v miliardách. Takže takhle za té fialové vlády to vypadalo.
1: Která agentura získala 4,2 miliardy? Tak prosím.
2: Je to agentura No Limits? Já jsem tam, někdo psal, to je pravda, já jsem viděl a psal jsem tam, že my tomu potřebujeme zjistit víc informací, protože ta informace je dost jako kusá. Každopádně je to agentura No Limits.
3: Napojená na ODS. Asi pořídila
2: krásný velký sídlo v Pražském Karlíně nedávno. Mm-hmm. Vlastně kde sídla dřív Ekonomia, ta odešla z těch prostor. A teď tam sídlí agentura No Limits. To velmi jako gratuluju, honosný prostory. Spolumajitelem je tady syn bývalého poslance ODS, Jan Vidím, že? Ti lidé byli, nevím, jak to dopadlo, vlastně chvíli stíhání kvůli krácení DPH, možná to ještě pokračuje. Tak nevím, hele, jako zjistíme, podle mě to je zajímavý.
3: 4,2 miliardy.
2: 4,2 miliardy.
3: Za marketing vlády do jedné agentury, to je jako ohromná částka peněz. Tak pro srovnání do dvou zdravotních pojišťoven se teď naleje 8 miliard, aby zachránili všechny ty pojištěnce, co tam jsou, nás všechny, kteří si to platíme. Já jsem třeba jedním z těch klientů. Tak 8 miliard je potřeba na záchranu dvou, takže dejme tomu 4 pro jednu, tak úplně ta stejná částka šla za 4 roky jedné jediné agentuře. Počkej, mediální.
2: Jelikož víme, jak fungují mediální agentury, a to je na tom to největší kouzlo, tak ty mediální agentury mají s těma médiama, do kterých jdou ty peníze, domluvený takzvaný kickbacky. kickback znamená, že ta agentura investuje tady tu částku do toho média a to médium na základě vzájemné dohody vrátí od 25 do 50%, klidně polovinu či částky. Takže já bych chtěl vidět ten kickback z těch 42 miliardy. To mohlo být klidně 2 miliardy korun. Vrácených. A ty tam lidem už zůstanou. Protože to už stát neskoumá pak. Jo? Už nekouká, jak to bylo utracený. Protože to na papíře vypadá, že to bylo utracené.
3: Hele, úplně efektivní práce to nebyla, jako dobře odvedená práce to nebyla, když celou dobu i vlastní voliči, současné vlastní vládní opozice jim fakt jako hodně vyčítali, že blbě komunikujou. Tak fakt nevím, jako za co se ty prachy utratili. To je obrovský balík peněz. Se jako neumím
2: zvedat. My vás můžeme uklidnit.
3: Že my tyhle ty peníze fakt peníze nebereme.
0: Miliardu ročně. Miliarda je prosím vás 1000 milionů. 1000 milionů posílala Fialova vláda jenom jedné, teď my nevíme, kolik ještě se vynoří, jo. Jenom jedné té mediální agentuře zpřáteleného bývalého jaksi synáčka bývalého poslance a člena ODS Vidíma. To byl taky pěkný výkuk. A oni v podstatě zabezpečovali ty správné informace, do toho ještě najali Foltýna a vytvořili spoustu jakoby. Takže Goebbelsovo ministerstvo pravdy, jo, by se normálně červenalo. To, co oni tady vytvořili. A to, jak dojili stát, prostě to posílal stát. Vláda si platila agenturu, která měla komunikovat správně občany přes média tak, aby občané je znova zvolili. Rozumíte tomu? Prostě vláda utratila 4,2 miliardy za to, aby je po 4 letech znova lidi zvolili. Čili aby se vykresloval obraz toho premiéra nejlepšího z nejlepších. Aby se tady vykreslovaly obrazy těch ministrů, jako je Černochová a spol. Nebo Vykulená čivava. Prostě, že oni byli ty nejúžasnější a oni to nejlépe tady dělají jenom pro vás. Oni zaplatili 4,2 miliardy z peněz daňových poplatníků na svoje znovu zvolení. Protože to byl hlavní cíl té mediální masírky občanstva. Ovšem, když už někdo začne krást, jo, tak krade tak, že ani neodvede pořádně tu práci. A prohráli volby. Víte, jaký by byly výsledky voleb, kdyby tam netekly takovýhle peníze? A to my ještě nevíme, jaký peníze tekly zase někam jinam, jo. V rámci rozkrádání a v rámci ovlivňování. V rámci manipulace s veřejným míněním. Oni utratili za manipulování občanů miliardy z jejich peněz. Vzali peníze těch občanů a těma penězma si najali profesionální agentury, které měly zabezpečit, že oni je znova zvolejí. Můj tatík by řekl, já bych jim ty držky nenažený roztrh u toho koryta. No nic, pojďme dál. Pojďme dál, protože Česká republika je samé překvapení. Ono je to totiž jaksi časem. To všechno vyjde. Pak tady máme nezávislou českou televizi a to je nezávislá, nemainstreamová, tedy pro občany přinášející vyvážené zpravodajství televize, čili veřejnoprávní televize, která má pochopitelně za úkol přinášet vyvážené zpravodajství o skutečném stavu věcí. Tak nemějte mě za blázna. No jo, vím, že má to trochu háček, víte. Ono se tak něco tak trochu ukázalo. Závidím lidem v určitých momentech, kteří znají ty cizí jazyky, když dneska máte plno překladačů a tak. Já jim to trochu závidím, protože mají určité možnosti, které já nemám. Jo, já jsem na tu angličtinu prostě já holk nejsem. Protože a zkrátka, tak mám rád jiné jazyky, to za A. Za B, prostě to je tak. No, ale naštěstí mám kamarády anebo lidi, kteří to ovládají. No, tak se pojďme podívat, jak některé neziskovky a veřejnoprávní média, jak jsou spřažená do určité formace, která zase má za úkol manipulovat veřejností. Takže až někteří blbečci budou řvát někde na ulici, že my tu naši českou televizi nedáme, blbečci a blbečky, laskavě se informujte a otevřte oči a začněte navnímávat, kdo tu televizi platí. Jo, platí občané svými poplatky, ale pozor. Pak jsou tam peníze, které pochopitelně jdou skrze nějaký rozsejpací rastr, skrz nějaké smlouvy a dohody určitým lidem na to, aby ti lidé vytvářeli určité typy programů, určitě nějak zaměřené, které mají lidem ozřejmovat a vysvětlovat určité věci tak, jak se chce. Víte, kdo je takovým donátorem třeba České televize? To je třeskavé téma. Představte si, že několik let si tady americká vláda platila Českou televizi. Lidi v České televizi. Platila si tady v naší nezávislé televizi. Si tady platili programové jaksi složení. Nevěříte? Tak pojďme se na to podívat. Mám tady jisté odhalení.
4: Vláda Spojených států posílala miliony korun České televizi během covidu. Když navštívíte veřejné transparentní údaje o výdajích Spojených států na adrese usaspending.gov, narazíte na zajímavé záznamy finančních transakcí týkající se nejen České televize. Po zadání klíčového slova Česká televize se vám objeví seznam finančních transakcí, ale v seznamu uvidíte pouze Člověk v tísni. Už to samo o sobě je zvláštní, nicméně po rozkliknutí kterékoliv položky jsou údaje ještě více znepokojivé. Uvidíme, že nezisková organizace Člověk v tísni je vedená a známá pod více romény. Jedním z těchto aliasů je dokonce Česká televize. Pokud zadáme čerpání financí za všechny minulé fiskální roky, objeví se částka, kterou tato neziskovka čerpala přímo od vlády Spojených států. Celkem ve výši 30 milionů dolarů, tedy něco kolem 630 milionů českých korun. S podivem se jedná výhradně o roky spojené s pandemií COVID-19. Zde je možné vidět tok financí do této neziskové organizace za jednotlivé roky. Zarážející je, že Člověk v tísni zde figuruje pouze jako takzvaný child recipient. Zásadní rozdíl mezi child recipient a parent recipient je následující. Child recipient, takzvaně podřazený příjemce, je příjemce navázaný na parent recipient a dědí od něj určité vlastnosti, nastavení nebo vazby. Parent recipient je nadřazený příjemce, je tedy hlavní příjemce vedený jako takzvaně rodičovský záznam. Tedy hlavním příjemcem parent recipient je Česká televize. Pokud dáme opět všechny fiskální roky pouze u České televize, vidíme, že ČT čerpala 4,2 milionu dolarů, tedy něco okolo 88 milionů korun, a to od vlády Spojených států v době covidu. Nabízí se hned několik otázek. Proč? Proč čerpala ČT od vlády USA 88 milionů korun během největší pandemie v moderních dějinách, když má být za účelem její nezávislosti placená výhradně z koncesionářských poplatků? Další proč? Proč je nezisková organizace Člověk v tísni známá a vedena v úřadech a účetnictví americké vlády pod aliasem Česká televize? Pokud je všude u transakcí Člověk v tísni jako hlavní příjemce, parent recipient, vedena Česká televize, nelze se ubránit domněnce, že nezisková organizace Člověk v tísni zde může figurovat jako bílý kůň pro finanční toky za účelem ovlivňování informací a veřejného mínění. Napište do komentářů, co si o tom myslíte vy.
0: O čem vlastně to tady teďko ty dva příspěvky byly? Ty dva příspěvky byly hlavně o tom, jak je ten svět vykresloval, respektive v jakém prostředí existujeme. Kdo platí, ten určuje obsah. To je přeci jasné. Umíme si představit, že asi v době covidu se za tyhle ty peníze najímali speciální odborníci, protože jako nějakých 5 až 7 miliard televizi nestačí. To je málo. Víme, že tam je nějakých přes 3 tisíce smluv na provedení práce a tak dále. Čili to jsou smlouvy i s těma redaktorama, kteří jsou tam zaměstnaný a tak dále. Čili tam tečou velký peníze prostě z té televize ven nějakým lidem. Takže umíme si asi představit, jak relevantní byli ti rádoby odborníci a experti, kteří byli najímáni za ty peníze, byli najímáni takový ty zrzaví pěstouni tasemnic ve vlastních střevech a podobně. Takovýhle šílenci, blázni, magoři, prodejné děvky různých odborností byly najímány za tyto peníze a vytvářely tady prostředí strachu, prostředí, ve kterém lidé uvěřili, že ten covid opravdu je takovej a makovej. Občas se mě někdo ptal, proč by to dělali, nebo kde by na to vzali peníze a tak dále. No to si tady jako vlastně vysvětlujeme. Že Fialova vláda ovlivňovala, jsme si říkali, že 3,2 miliardy jenom jedné agentuře pustili z peněz daňových poplatníků. Nebylo na spoustu věcí. Dělali se tady sbírky na nemocné děti a dělají se tady sbírky na nemocné děti. Občané se skládají na různé věci a z peněz občanů se financuje to, aby občané úplně zpitomněli z toho, jak úžasná vláda je ta Fialova vláda. Pak tady máme otázku, proč? Proč americká vláda České televizi v průběhu covidu platila tyhle peníze? Aby se neobjevili různí lidé, aby to bylo odfiltrované od určitého typu informací, aby se pro amerického miláčka Gatese a americké farmaceutické firmy razila mediálně ve veřejnoprávní televizi cesta pro jejich smrtonosné vakcíny. A tak dále, a tak dále. Čili to je důkaz toho spiklenectví. To je důkaz toho, že ty věci byly zaplaceny. Proč nám o tom nikdo neřekl? Proč nám Česká televize na rovinu neřekla, že dostali jsme budget peněz od americké vlády, aby jsme byli nápomocni v těch a v těch věcech? Přece to by měli říct. Proč si to musíme dozvídat až zpětně? Kdo byl těma penězma placen? To by se taky dalo dohledat, jako na co byly používány ty peníze. A proč vůbec spojení Člověk v tísni a Česká televize? Protože Člověk v tísni, to už jsme se tady říkali v určitém typu programu, Člověk v tísni v podstatě má koupený mediální prostor v České televizi. Však tady ten článek o tom byl, vzpomínáte si? To Paukner objevil, že jo, Tomáš Paukner. To jsem tady četl. To je zase to zapadá do sebe. A teď, v tomto lobistickém marketingovém prostředí, které se má jaksi tvářit jako skutečnost, tak jsou určití lidé dosazení ještě do určitých funkcí a je jim s všemi možnými způsoby nahráváno, aby nejdřív se do té funkce dostali a potom, když v té funkci jsou, tak to, co páchají, tak aby se mediálně pokrývalo a občanstvo bylo spokojeno. Budu dneska tady otvírat téma vojenského puče v zemích Evropské unie a budu tady otvírat téma, které přesně, a to jako nedělím si iluze, to není jenom Česká televize a Česká republika, to zcela bezpečně je na Slovensku a všude. Jo. Tedy, co se připravuje v takto uměle vytvořené vizi o nějaké podobě světa, kterou nám tady vytváří na zakázku, zaplacení, uplacení, prestituti a prestitutky. Co se má stvořit? Co se připravuje? Co se má mediálně pokryt, aby to lidi spolkli? A jak to dopadne? To si taky řekneme, ale až po písničce. Pojďme si zahrát.

0: No, to už jsme si zahráli. Já teď se pojďme pustit. Takže máme tady připravené prostředí, máme ho pěkně promasírované, všichni vědí, co mají dělat, jsou nakoupení, budou dostávat témata a ty budou opracovávat a pasírovat to do té společnosti a budou těm líným a hloupým, kterých je většina, protože nemají čas, něco, dělat si názor na něco, tak jim budou do hlavy rvát prostě ty mantry o tom, jak ten svět je, jaký je vlastně, aby věděli, jaký je svět. A potom, kdo v tom světě je ten hodnej a kdo je ten zlej. No, my tady máme jednoho takového opravdu oškliváka, který je připravený sehrát určitou velice, velice nehezkou roli. No ale zatím se podíváme na to, jak je prolhanej. Jo? Jak je prolhanej, protože on vykládal spoustu věcí, které nejsou pravda. Pochopitelně on lže dál, jo? Ale to vůbec, aby se dostal do toho křesla a mohl bydlet na adrese, která mu vůbec nepřísluší. Protože a i když on tam těch zrádců taky bydlelo dost, no tak by tam vůbec neměl být, protože kdyby mluvil pravdu, tak by ho pravděpodobně nezvolili.
1: Nicméně Petr Pavel říká, že neměl s tou rozvědnou činností nic společného, že to prostě patřilo k jeho práci. On byl tehdy samozřejmě vojákem profesionálním.
2: Tak on do roku 19.
1: On říká tedy, že vy lžete, protože on s tím.
2: No, já si myslím, že bohužel jako o své minulosti, že Petr Pavel, je mi líto, že musím říct tady ten termín, ale prostě on často o sobě říkal, že je člověk, který pouze někde se plazil po zemi, v lese, že byl cvičen a tak dál. Skutečnost je jiná. Od roku 1988 byl v takovém velmi utajovaném kurzu, který znamenal vlastně jeho celodenní zaměstnání, byl kádrovým příslušníkem vojenské rozvědky a byl cvičen vlastně na dráhu toho rozvědčíka a podle toho, co jsme měli možnost najít v dokumentech, tak byl cvičen pro práci s agenturou. To znamená, on byl cvičen jako člověk, který měl vlastně řídit agenty, počítalo se s tím, že bude vysazen do zahraničí a ta samotná rozvědná škola byla součástí práce toho rozvědčíka.
1: Když se přeci jenom, jsme se dostali i těm ostatním kandidátům, on byl v NATO samozřejmě na velmi vysoké pozici, měl prověrku. Představuje tedy tato jeho minulost nějaké riziko? Protože prověrku zjevně dostal, byl na
2: Prověrku
1: jedné
2: dostal
1: z nejdůležitějších pozic v Severoatlantické
2: prověrku,
1: alianci.
2: kterou já jsem viděl, kterou zveřejnil na svých stránkách, tak mu podepsal jistý kadlec. A byl to Národní bezpečnostní úřad, který vlastně jako národní bezpečnostní instituce připravuje pro NATO vlastně prověrky pro takovéto funkce. V Hospodářských novinách nedávno vyšel článek, kde je popsáno vlastně, že pro tu funkci stačí takováhle prověrka na té národní úrovni a tam se ty standardy postupně měnily. Tam z začátku měl být důraz i na zkoumání té minulosti. Já bych chtěl připomenout, že třeba otec Petra Pavla byl zástupce náčelníka západního vojenského okruhu, což teda byla velmi vysoká hodnost vlastně v rámci Československé lidové armády. Říkám to taky proto, že on na něj často odkazuje jako na svůj vzor. A od roku 1966 byl agent vojenské kontrarozvědky, jo, to znamená státní bezpečnosti. Já vůbec nechápu, jak je možné, že tu prověrku dostal. Já neznám ty okolnosti, jenom říkám, že podle mého názoru, pokud někdo byl v takhle vysoké funkci a zároveň sám byl ve vojenské rozvědce, tak je pro mě jako nepochopitelné, jak je možné, že prošel. Ale já nejsem ten, kdo o tom rozhoduje, já jenom říkám své zkušenosti historika a myslím si, že Petr Pavel vlastně o tady tom kurzu nemluvil, že říkal, že studoval na Vojenské akademii Antonína Zápotockého, ale to bylo krytí pro takzvaný zpravodajský institut. To byla část té rozvědky, která ten kurz dělala.
0: No a co ta jeho lady? To je nemlej to samé. Takže má to dvě roviny. Současný prezident lhal v té volební kampani, protože nepřiznal, že pracoval u tajné, vlastně tak, jak byl někdo STBák, jako nějaké, tak on byl ve vojenský kontrarozvědce. Navíc byl z velmi exponované rodiny politicky, protože to byl to nebyl jenom nomenklaturní kádr, ten jeho tatínek. Takže to byl rozvědčík se vším všude. Taky Marta Kubišová si to užila, jako když, jo, když jí jako chartistce, tak on dával, to byla tak poškozená. Takže možná, že ten, kdo podepisoval nějaká hlášení o tom, co ta Kubišová všecko dělala, aby za to, dejme tomu, někdo potrestal, tak který teď dává to vyznamenání, jo, ale hroší kůže, no, tak s tím se nic nenadělá, ale takže on lhal v té volební kampani, no a potom, když teda si to vybavíte, tak on byl ve vysoké funkci a v pozici v NATO, no a tam musel mít nějakou prověrku, že? Tu prověrku mu tady dali. On byl agent východu, vklíněný do nacistických struktur v NATO. Já jsem se tomu smál, ale to vůbec není, když se tím zamyslíte, to vůbec není k smíchu. To znamená, že buď ta kontrarozvědka už patřila CIA v tu dobu, nebo agenti kontrarozvědky socialistické nebo komunistické, chcete-li, přešli do zpravodajských služeb CIA. Pak je možné, že akceptovali nějakou prověrku, kterou mu tam někdo podepsal. A nebo je možné, že všichni ultrazrádci, křiváci a pokřivený charaktery mají záchytný bod kariéru v NATO. To já nevím, jak to je, ale rozhodně je to hodně zvláštní, když vám někdo nasadí trojského koně do vedení NATO, a nebo je to opravdu tak bezcharakterný a bezpáteřní člověk. Člověk. Co to zník? Wow. To je masakrální. To je prostě masakrální. To bylo, než ho zvolili. Jenomže pozor, on s tím lhaním a s tou manipulací pochopitelně nepřestal. Ani v současnosti, jo. Víme tady ty kauzy, který tady rozjel. Teďko poslední kauzu, kterou rozjel, tak to je kauza, kdy jaksi tvrdí, že on teďko musí zachránit tu demokracii v České republice. On, který zachraňoval nejdřív socialismus, pak zachraňoval komunisty, pak zachraňoval útočící na to, na kde koho, a teď zachraňuje demokracii v naší zemi výrokama, které jsou na hranici debility, kde vykládá, že pokud někdo si dovolí použít a vznést jakousi námitku podjatosti, tak, že zpochybňuje tady ústavní soud třeba. To může vymyslet opravdu jenom, jak bych to řekl, no. Tak skočilo mi tady úplně něco jiného. Musím to ještě načíst jednou. jsem dal tady příspěvek, který tady mám, a ihle, šup, a už tam byl jiný. No jo, to se stane. Viděl jsem příspěvek Jindřicha Rajchla. Přišla za ním z České televize slovensky mluvící redaktorka, mladá, úspěšně vystudovaná a úspěšně jaksi nabrýfovaná. A začala ho trénovat v tom, že má proto tolik sledujících, protože ty sledující jsou vlastně falešní profily, uměle vytvořený, a že se ho jde zeptat, co on na to teda říká, jako, že většina těch profilů a to blablabla. A začala spochybňovat, že třeba lidi, kteří mají 30 přátel, že nemůžou být věrohodnými, že nejsou věrohodní v tom smyslu, jako, že to nejsou nějaký trolí prostě profily a tak. No úplně, ale úplně šílený, jako oni jsou. A tak, tak se na to pojďme podívat. Tak který příspěvek máte na mysli? Z 200 tam byl jeden, který neměl fotku. A protože neměl fotku ten člověk, tak proto oni ho prostě, to je on. To jsou ty uměle vytvořený profily, který tam lajkujou toho Rajchla. A on říká, no, jako vy se mě ptáte, že většina těch je falešnej. A já vám tady ukazuju, že z 200 a argumentujete, že to je proto, že nemají fotku. Tak když se podíváme, tak z 200 tady lajkujících jeden nemá fotku. To je ta většina, nebo? A ona furt mlela a furt dokola, a furt dokola, a furt dokola. No jak naprogramovaný debil, jako jo. Takhle oni, to je ta novinařina, jo. To takhle oni dělají tu novinařinu. Ona si prostě usmyslela. No a tak, ale oni tomu rozumějí a oni to... Tak mi tam ukazoval jakoby nějaký další způsoby, jak si odsledování, kdo je kdo a tak. No, nedala si to vymluvit. Mlela pořád dokola to svoje. Takže to už pak opravdu hraničí fakt s debilitou, jako. A to nevíte, jestli z toho pitomce máte chytit za flígr a vyrazit z kanceláře. Nebo jestli se s ním vůbec ještě máte bavit, jo? Když ona vlastně neposlouchá.
3: Chcete důkaz toho, že Petr Pavel je buď naprostý diletant, nebo profesionální lhář, jenž záměrně mystifikuje českou veřejnost, aby v jejich očích poškodil vládu Andreje Babiše a vytvořil zde dojem, že se tady rozehrává nějaká snaha o nastolení totality a porušování principů právního státu? Tak tady jej máte. Petr Pavel uvedl výslovně, že označovat soud předem za podjatý je podkopáváním důvěry v českou justici. Víte, v čem je problém? Že podjatost lze dle ustanovení paragrafu 37 zákona o ústavním soudu uplatnit nejpozději při prvním ústním jednání ve věci. Poté už se k té námitce nepřihlíží. To znamená, nelze namítnout podjatost nikdy jindy než předem, před začátkem toho řízení. Petr Pavel tedy buď absolutně nezná zákon o ústavním soudu, anebo vědomě obelhává český národ. Já osobně jsem přesvědčen, že druhá varianta je ta správná. Buď jak buď s námi hraje velmi, ale velmi falešnou hru. A to je nedůstojné ze strany nejvyššího ústavního činitele České republiky. Pojďme si v roce 2028 zvolit někoho, kdo buď ústavu a ústavní zákony bude znát a bude je respektovat, anebo někoho, kdo nebude lhát. Hezký večer všem.
0: Usvědčili ho, že lhal v Ankaře, že si vylhával tam nějaká témata, vylhával si tam nějaká vyjádření většiny nějakých tam představitelů, to tam pouštěl do médií. Takže lhal o své minulosti, neustále lže a vymýšlí si, navrhuje, že bychom měli mít euro, protože to by nám bylo nejlépe. Navrhuje, že bychom měli mít, že bychom neměli mít právo veta. Navrhuje, aby nám bylo líp. Aby nám bylo líp, tak bychom neměli mít tedy svoji vlastní korunu ani hotovost. Aby nám bylo lépe, tak bychom neměli bychom rozhodně mít samostatnost, měli bychom mít začlenění do Spojených evropských států. A on by asi byl prezidentem těch Spojených evropských států. On největší, skoro Masaryk. Jo. On je poťouchlej, ten člověk. On není normální. Jako. Není, si myslím, vydíraný, aby takovýhle věci páchal. U něho je to sprostá vychcanost. Jako. Čili on se chová jako fakt sprostej lhář a diletant. On moc dobře ví, že lže. Moc dobře to ví. A vylhává a vynucuje si. Ale pozor, ono to jeho chování není jenom o tom, že lže. Ono je neskutečně nebezpečné. V kontextu vývoje událostí a vývoje stavu Evropy, jeho chování je velice nebezpečné. A pozor, dovolím si tvrdit, že to, co bude následovat v příštích týdnech, co se bude odehrávat v příštích týdnech a pár měsících tady v Evropě, za zavřenými dveřmi v nějaké uzavřené skupině zbrojních lobbystů byl projednán. Proto on musel z té Ankaře být. To byl ten hlavní důvod. Čili Evropu v příštích týdnech čekají veliké změny. Evropa projde obrovskou změnou. O té budu možná ještě mluvit, pokud se k tomu dostanu. Je to velice třaskavé a vůbec mluvit o tom se mi moc nechce, protože to považuji za něco tak obludného, ale čím dál tím víc naprosto jasně se vyvíjejícího, až je mi z toho špatně, až je mi z toho mdlo. No, když už jsme se bavili o tom perverzidentovi, jo, tak bych si dovolil možná tady na to teďko si zahrát takovou písničku. Od Abiagy, protože si myslím, že ona nám odpoví na všechny ty záležitosti, o kterých se tady jaksi bavíme. Takže proč si nezahrát angažovaně, když máme příležitost, tak že jo. Tak angažovaná píseň.

Ve vzduchu je trochu smradu, tohle všechno táhne z hradu. Jo. Otřes. Angažované písně mám rád. A možná

již není tak nespochybněná jako kdysi, jak jejich vliv postupně klesá, považují za stále více nutné zapojit vznikající mocnosti. Přesto, navzdory této měnící se realitě, tyto země pokračují ve světonázoru zakořeněném v imperialistickém výhledu. Vznik Sovětského svazu znamenal začátek úpadku koloniální a imperiální nadvlády. V polovině 20. století většina zemí dosáhla politické nezávislosti. Nadále však čelili obrovským vývojovým a bezpečnostním výzvám, protože jejich ekonomiky byly systematicky využívány pod koloniální nadvládou, zatímco jim byla odepřena příležitost vybudovat nezávislé bezpečnostní struktury. V tomto období se rozvojový svět spojil prostřednictvím hnutí nezařazeného a vytvořil nové možnosti spolupráce, míru a rozvoje. Kolem roku 1990, po rozpadu socialistického tábora, se globální rovnováha sil dramaticky posunula. Spojené státy se objevily jako jediná samozvaná supervelmoc a snažili se prosazovat unipolární imperialistickou agendu. Nedávný vývoj, zejména po americkém útoku na Irán a jeho neschopnosti vymanit se z výsledného konfliktu, však výrazně oslabil globální postavení Ameriky. Její hlavní spojenec v západní Asii, Izrael, také utrpěl pokles mezinárodní legitimity. Izrael je nyní mnohými vnímán nejen jako agresor, ale také jako stát obviněný ze spáchání genocidy, přičemž jeho chování čelí vážné kontrole v mezinárodních institucích. Rostoucí strategické partnerství mezi Ruskem a Čínou zároveň ukazuje na vznik nového mezinárodního řádu. Dnešní svět není ani světem sovětské éry, ani hnutí nezúčastněných. BRICS nicméně otevřela rozvojovým zemím nové možnosti, jak posílit spolupráci a pokračovat v rozvoji prostřednictvím vzájemného partnerství. Dalším důležitým vývojem byl rychlý vzestup Číny jako ekonomické i vojenské mocnosti. Mezinárodní profil Pákistánu se také zlepšil díky své hlášené úloze při usnadňování diskuzí týkajících se možného porozumění mezi Íránem a Spojenými státy. Země, která do značné míry ztratila svou ekonomickou důvěryhodnost a geopolitickou relevanci, se opět ocitla hlášené úloze při usnadňování diskuzí týkajících se možného porozumění mezi Íránem a Spojenými státy. Země, která do značné míry ztratila svou ekonomickou důvěryhodnost a geopolitickou relevanci, se opět ocitla přitahující mezinárodní pozornost, nevím. Tradiční obraz Indie jako globálního obhájce míru mezi tím značně oslabil. Indie již více než 10 let neustále posiluje své strategické vztahy se Spojenými státy. Přesto USA zdá se, že prezident Donald Trump nepřikládá Indii žádný zvláštní význam. Jeho prohlášení po operaci Sindor, jeho výhruškách zavedením cel na indické zboží a důraz na ochranu amerických zájmů během indicko-amerických obchodních jednání odráží tuto realitu. Projev, který přednesl předseda vlády Indie v izraelském parlamentu Knesset během jeho návštěvy Izraele 25. února 2026, posílil dojem mezi mnoha pozorovateli, že Indie stojí pevně při izraelské vládě navzdory široké mezinárodní kritice svých akcí v Gaze. Mezitím je obranná spolupráce mezi oběma zeměmi stále hlavní prioritou. Současně obrovské množství obyvatel Indie a rozšiřující se trh zajišťují, že žádná velká globální mocnost si nemůže dovolit ji ignorovat. Nicméně způsob, jakým se premiér Narendra Modi choval během svého setkání s prezidentem Trumpem na summitu G7, podle mého názoru snížil jak jeho osobní postavu, tak

0: mezinárodní image Indie. Posílil dojem, že zahraniční politika Indie je stále více v souladu se strategickými zájmy USA. Toto vnímání je dále posíleno měnícím se přístupem Indie k nákupu ruské ropy v reakci na americký tlak. Další důležitou otázkou je jednoznačná podpora G7 pro Ukrajinu. Za takových okolností, jaký postoj Indie nakonec zaujme? V letošním roce bude Indie hostit summit BRICS, protože předpokládá rotující předsednictví organizace. Na pozadí těchto geopolitických rozporů bude role Indie na summitu pečlivě sledována. USA ministr zahraničí Marco Rubio již uvedl, že Indie často podporuje americkou pozici v rámci BRICS a indická vláda toto tvrzení veřejně nespochybnila. To přirozeně vyvolává otázky o míře důvěry, kterou budou v Indii klást další členové BRICS a země globálního jihu. Zůstává také nejisté, zda ze summitu osobně zúčastní ruský prezident Vladimír Putin a čínský prezident Xi Jinping. Je třeba si také uvědomit, že Čína převezme předsednictví BRICS v příštím roce. Je důležité, aby Indie zachovala svou důvěryhodnost a posílila své vedoucí postavení v rámci BRICS. Za tímto účelem musí podniknout konkrétní kroky, které prokazují její závazek vůči globálnímu jihu. To zahrnuje podporu alternativ k americkému dolaru v mezinárodním obchodu, prosazování kolektivních bezpečnostních ujednání, nezávislých na imperialistických mocnostech a formulaci silnějších rámců pro obchod a rozvoj mezi rozvojovými zeměmi. Teprve čas odhalí, jak efektivně na tyto výzvy reaguje současná indická vláda. Nicméně směr, kterým se Indie rozhodne, musí být určen nyní. Doktor Arun Mitra, prezident Indičtí lékaři pro mír a rozvoj a bývalý spoluprezident Mezinárodní lékaři pro prevenci jaderné války, přijde to proti proudu. No, to je rádoby vidění role Indie západním zrakem. Indie pochopitelně zabezpečuje pro BRICS kontakt a komunikaci s kolektivním západem, protože to je nutné, je to důležité, když spolu přestanou mluvit, tak to je špatně. Čili Indie byla asi zvolena jako nejsnažší komunikační článek, protože, když se na to podíváme, tak země jako Irán, také v BRICSu, čelí americké agresi, je silně vyzbrojována Čínou a KLDR, možná i z části ruskými zbraněmi, a rýsuje se situace, kdy Čína a Rusko nebudou moci úplně dobře komunikovat s Amerikou, protože to bude válčící druhá strana. Ona už je dneska, ale bude oficiálně. Takže z tohoto úhlu pohledu bych řekl, že Indie byla vybrána jako diplomat a ona se tak chová. Ona neříká, protože jste agresorem, napadli jste Venezuelu, napadli jste Irán, my s váma nebudeme mluvit. To je špatný přístup. Někdo musí být ten, kdo bude přijatelný pro tu komunikaci s tou druhou stranou a bude přijatelný na obou pólech. Tak, mohli bychom se podívat, nebo bychom se měli podívat, na jednu takovou věc, kdy se Rusku podařilo ochromit Starlink nad Ukrajinou. To je takový signál toho, že může se stát, že vyřadí Starlink úplně jakoby z provozu. To by potom přineslo určitou nestabilitu jak protivzdušné obrany, tak útočících operátorů, protože by ztratili schopnost jakékoliv navigace. No, my se podíváme ještě na některé věci, jak je vidí Scott Ritter, protože málo se bavíme o Iránu a víme, že že byl sestřelen vysoký důstojník Pentagonu v F-35, ne, v F-15Ečko. A míci museli podniknout trošku diletantsky jaksi záchranu. No. Nevím, já bych tohleto téma možná ještě trošku odhrnul. Jenom řeknu, že situace momentálně, kdybych ji zhrnul velmi jednoduše, je taková, že Hormuz je zablokovaný. Američani udělali další útok na Irán a Iránci odpověděli tak, že v Bahrajnu, v Kuvajtu a v dalších zemích Blízkého východu, kde mají Američani infrastrukturu, tak jim je totálně rozsekali. To znamená, že rozsekali jim armádní majetky, rozsekali jim armádní infrastrukturu. Varovali Bulhary, že pokud by Bulhaři chtěli poskytnout jaksi infrastrukturu vojenského typu pro nějaké vojenské údery na Irán, takže to rozsekají i v tom Bulharsku. To znamená, že z Bulharska udělají těžce nestabilní zemi, což by znamenalo, že prostě se můžeme rozloučit s nějakýma dovolenýma v Bulharsku. A to je za A. Za B, dalším krokem, to varovali přímo Trumpa, že pokud ještě bude Amerika útočit na Irán, tak jako další cíle budou majetky Donalda Trumpa na Blízkém východě. To má v Dubaji a všude tam ty jeho hotely a co on má, takže že mu to rozsekají na padrť. Že oni mají jako munice dost. Zatímco Izraeli dochází, Americe dochází, v podstatě už používají velice drahou munici, když takhle řeknu, na řešení jednoduchých situací. To znamená, že je vidět, že už jsou vystřílený z toho levného, teď musí posílat velmi drahé, sofistikované rakety. A z těch budou brzy pochopitelně taky pryč. Budou mít utrum, prázdný sklady. Proto Evropa honem, jako do Ameriky musí cpát peníze, aby se zbytku surovin a z toho, co mají, ještě zbrojaři mohli přijmout zakázky. Jednak to je otázka držení dolaru, a druhá, to je otázka jakoby bohatnutí zbrojařských firem. Takže vypadá to tak, že Irán to veme z jedné strany a v určitou dobu se potkají s Osvobozeneckou ligou nebo s osvobozujícími vítěznými mocnostmi, kterými bude Bělorusko, Rusko, Čína a KLDR. A já vám prozradím, že přijde čas a Evropani budou šťastní, že je tato koalice spojenců osvobodí od nacistického jha. To je budoucnost, krátká budoucnost pro Evropu. Ono totiž se to celé takto vyvíjí. Celé se to takto vyvíjí. Irán vyzval Rusko, aby udeřilo na Británii, aby udeřilo na Kanadu, na USA, na Evropskou unii, na všechny, kteří v podstatě proti němu dneska na té Ukrajině bojují. A proč Irán vyzval Rusko? No, protože přišel čas vymítit toho satana a jeho přívržence a jeho stoupence, a logicky tedy tím pádem i nacisty, vymítit je z povrchu planety Země. Mají k tomu mandát podle charty OSN, článek 106.7, tam se to jednoznačně píše. Rusko je mocností, která na to má právo podle této charty. Takže nic proti ničemu. A protože se čím dál tím víc projevujou ty nacistické paralely s tou druhou světovou válkou a s růstem nacismu v Evropě a v tom kolektivním západě, no tak tomu Rusko má veškerá oprávnění. Na území Evropy je spousta bojovníků, oddaných nacismu, jsou vyzbrojeni a čekají na povel. Chování Petra Pavla zapadá do jakéhosi modus operandi, které nasvědčuje tomu, že jakákoliv vzpoura proti naplánovanému vybudování čtvrté říše pod názvem Spojené státy evropské se trestá. Bude-li asi pokračovat tak, že nebude chtít podepisovat žádný zákon a všechno bude zdržovat a bude se to vracet. Dneska to dělá i Senát. Takže brzdí a blokuje práci této vlády, tak si myslím, že si koleduje o velký problém. Ale on to má vymyšlený, respektive jeho loutkovodiči to mají vymyšleno tak, že on bude brzdit a bude tady vytvářet dojem, že vláda je nedemokratická a já nevím co všechno. Vláda byla řádně zvolena. On se chová jako odkopanej, který si myslí, že už na něj nikdo nedosáhne. Jenomže Ruská federace má zmapováno v podstatě všechno. Toky peněz, kdo posílal, kdo podporoval, kdo posílal zbraně, kdo organizoval různé sankce, kdo organizoval různé typy genocidy, kdo naváděl ty drony, jak se jmenoval ten operátor, který navedl ten dron na ten autobus nebo na nějaké jiné civilní zařízení, kdo masakroval civilisty. Všechno má elektronickou stopu. A oni ji mají vysledovanou. Týká se to i covidu, laboratoří, obchodu s dětmi. V Evropě svým způsobem může zavládnout docela chaos. Představte si, že prý Číňani, čínská rozvědka, prý má originál Epsteinových spisů. Proč se Donald Trump chová, jak se chová? Protože Izrael ho vydírá skrze spisy Epsteinovy. Přeci na mnoha fotografiích je zachycen Donald Trump. Není v žádné choulostivé situaci. Ale unikly fotografie, že se s Epsteinem stýkal a že na těch různých večercích byl přítomen. Ale zatím z toho nikdo nevyvozoval vůbec nic. Proč? No, protože zatím není potřeba. Zatím Donald Trump funguje, jak se od něho chce. Dělá sebevražedné kroky, jak on jako politik, tak jako hlava státu nebo hlava země Ameriky, která působí sebevraždu ekonomickou, vojenskou, politickou. A to jenom na pokyn vyděračů, pravděpodobně z Izraele. Až Čína vytáhne tyto spisy, tak se zhroutí vedení v těch zemích a přisluhovači těch, kteří budou si myslet, že ve chvíli, kdy příslušníci jaksi novodobého Wehrmachtu, vyznavači hákových křížů a bandery a takových jednotek jako UPA a tak dál, až se vynořej a spolu s dalšíma gumama budou chtít dělat vojenské puče a přebírat v zemích jaksi řízení státu, tak, aby se to sjednotilo do těch evropských spojených států pod vedením nácku, tak přijde čas udeřit a přijde čas Norimberku 2. A vítězná, řeknu, koalice, nebo koalice osvobozující koalice, které jsem mluvil, projde Evropou a vykoření to zlo i v Americe, i v dalších zemích, kde se po druhé světové válce tak úspěšně ukryly ty největší svině z největších, aby posléze organizovali znovu zrození toho, té hydry nacistické. Jo. Takže toto se odehraje. Odehraje se to velmi záhy, velmi brzy. Protože už v podstatě se ty věci takto dávno nachýlily. Proto je tak nenáviděný Turek. Protože jim hází vidle do jejich grindylovských idiotismů. Vyšetřují se zakázky na ministerstvu obrany. Jsou tady, teď se bude vyšetřovat pochopitelně po Koudelkovi nábysce. Protože se šušká, že prostě ten už to neudrží, takže Koudelka bude odejít. No a bude velice zajímavé. Bude velice zajímavé, co se tam vlastně všechno ukáže. Ať to byly Vrbětice, ať to bylo spousta jiných, kauz, kterými nás tady krmili, jo. A jak se nám tady předváděli, že kdo je kdo a tak dál. Takže mám tady, co se vše dělo v BIS. To článek ze včerejška, autor Radim Panenka. Zpravodajská služba BIS potřebuje po blížícím se odchodu svého šéfa Michala Koudelky dekoudelkizovat, a to až na dřeň. To parlamentním listům .cz řekl někdejší pracovník tajných služeb i úřadu vlády, signatář charty 77 Jan Schneider. Vyjmenoval vše, čím se dle něj BIS za končícího ředitele zpronevěřila svému poslání. Úniky informací novinářům, kauza Vrbětice, kauza Ricín či současný případ čínského novináře. Je zajímavé, že byl ten čínský novinář jaksi vzat do vazby a byl obviněn. Zrovna, když letěl Tomio Okamura do Číny, že? To asi nebyla náhoda. To asi náhodou někdo nechtěl jenom tak. No, nevím, jestli to mám hledat na parlamentních listech, ale je fakt, že se bude muset toto všechno vyšetřit a potom pochopitelně asi zase Andrej Babiš se bude muset omluvit za to vyhoštění těch 18 diplomatů z ruské ambasády, kteří byli jaksi prý součástí toho plánu. No já jsem tady mluvil o té novinářce, jo. Tak. Já ho to asi pustím, protože ono, to je trošku dlouho, ale jak fungují ty bestie, jak fungují ty bestie v těch televizích a v těch médiích? To furt hledala, nemohla to najít.
1: Koľko priateľov, no, ja nehovorím, že to je trolý účet, to sa nedá
2: proste. 33 priateľov.
1: Poďte ďalej.
2: No poďte
1: ďalej.
2: To som absolútne hádry. Tak poďte si spočítať,
1: kolik je tam
2: profil. Ale samozrejme říkáte nesmysly, pretože nezaujte sa na mňa, pokud zaujímate, že niekto, kto nemá profilu, fotku, je falešný.
1: Ja sa na to pozerám novinársky, pýtam sa na vašu reakciu.
2: Koľko šítame za 200, 300?
1: Tu máte ďalší, vidíte. Prázdny profil.
2: Prázdny? Prázdny?
1: Je tu jedna fotka.
2: Prázdny? Prázdny profil?
1: Koľko má priateľov?
2: Koľko?
1: Je to pár príspevkov.
2: Nezaujímavé, to je úplne všetko. Koľko má priateľov? 12. Takže dobře, takže pojďte spočítat. Tak si to pojďte spočítat.
1: Tyto účty jsou už teraz o něco sofistikovanější, bývá tam pár.
2: Ne. Myslím,
1: že ten
2: účet
1: je bez přátel.
2: Je 12 přátel. Albo má 12 přátel. 42 přátel je nízký počet. 12 přátel je nízký počet. Tak pojďte se mnou počítat.
1: 12 přátelů.
2: Nemůžete a pojďte se počítat. Kolik je jste tam procentuální? Kolik je tam procentuální? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ne, vy to nechcete jenom slyšet. Buďte objektivní. Kolik je tam? Kolik byste to odhadl, že to je procentuální?
1: Já to nebudem odhadovat, museli bychom si počítat. Je tam pár.
2: Tak si to práci dejte. Je tam pár, ne značná část, je tam pár. A notabene, ty profily nejsou zdaleka milí. To, že někdo nemá profilovou fotku, to neznamená, že se jedná o nějaký vymyšlený profil.
1: A
2: ještě jedno. Je 33 přátel málo? Ano, nemá tam profilovou fotku. Je 33 přátel málo?
1: Je to bez fotky, 33.
2: Ano, ale jsou tady další.
1: Profil vyzerá
2: podozřivo. Jo, a na základě čeho to říkáte?
1: Na základě toho, že mám malý počet
2: přátel. 33 přátel
1: málo. Nemá fotku, má málo
2: blízkosti. 33 přátel málo. 33 přátel málo. Chcete říct, že 33 přátel na Facebooku
1: je
2: málo?
1: Já nevím, že ten
2: trolý
1: účet hovorí,
2: že je podozřivý. Není podozřivý. Není. To je jenom vaše domněnka. Můžeme jít dál. Můžeme jít dál. Pojďte dál. Kolik je tady? Teď jsme někde na 20, 30, 40, 50. Ani jeden účet bez, aby neměl tady dál. 50.
1: Ano,
2: z 51, jo? Z 51 bez profilových fotky.
1: Pojďme dělej.
2: Mhm. Tak kolik jich tam je? Teď už máme 100? Myslíte, že 100? Zatím máme jeden. Zesta jeden. Nebojte směšný. No tak se podívejte, máme tady 100, teď už 150, 200, tak kolik jich tam je? Jeden z 200?
1: Pojďme dělej. Já se jim pozerám, co
2: no,
1: ty profily.
2: Nejsou. Můžete se na to, tak počkejte. Oni říkají, že to je značná část. Je jeden z 200 značná část. Jeden z 200 značná část.
1: Je
2: tam několik. Neodpověďte mi, jeden z 200 je značná část. Jeden z 200 je značná část.
1: Já se vás pýtám na reakci.
2: Tady máte. Jeden z 200 jsme našli. Teď náhodně, přišli jsme tři příspěvky, můžeme jim projít třeba 10. U každého je to 0,5%.
1: U každého je tam několik profilů.
2: Ne, nelžete.
1: Je jich tam pár.
2: Je tam z kolika? Z 201.
1: U každého.
2: Z 201.
1: Tam 2, 3, 4 jsme si našli.
2: Ano, z 200. To je značná část.
1: Koľko je tu komentárov?
2: Mhm.
1: Teraz keď sme prešli. Prešli sme ich pár a na každých pár bolo niekoľko týchto profilov.
2: Ja, na 200.
1: Ja sa vás pýtam na reakciu elfov, ja vám nič nepodsúvam.
2: Elfové sú názvy. Ja vám to říkám znova. Pokud tvrdí niekto, to sme si tady asi teď uvěřili, že je to značná část, takže souhlasíte?
1: Já se vás pýtám na
2: vaši reakci. Souhlasíte, no teď vám to říkám, souhlasíte s tím, že to nebyla značná část?
1: Já se vás pýtám na vaši reakci.
2: Tak něco tvrdíte tady, že pár, tak já se vás ptám na otázku, jestli
1: toto nebylo důvod,
2: jeden z 200,
1: pozrete si pár
2: príspevkov, oni majú na to svoje. A pak mi prosím řekněte, jak uděláte to?
1: Oni majú na to svoje nástroje, my si to s nimi pozrieme. Ďakujem vám, pán Ranko, že ste nám to ukázali a že ste nám reagovali na...
2: Ja vám ešte ukážu jednu vec, ktorá je úplne nejpodstatnejší, pretože tu nikto iný nemá a elfové samozrejme už vôbec ne. Byl bych velmi rád, kdyby řekli, kdo to je, kdo to tvrdí, aby ho mohl zažalovat. Tohle jsou sledující mého profilu, tohle.
1: Pane Janko, ale toto sú vaši sledujúci. A? To, čo oni tvrdia, to, čo oni pozerali tú lokáciu, to sú profily, ktoré len prídu na váš profil, lajkujú,
2: komentujú. Takže teď sa podívajte.
1: Ale oni hovoria, o týchto profiloch hovoria, že sú z Ruska alebo z Ukrajiny. Nie o týchto vašich sledujúcich.
2: Takže za prvé, tohle sú tí sledujúci.
1: Oni sledovali...
2: Z Ruska a z Ukrajiny ani jeden nedá sa to sledovať.
1: Tento argument je neplatný, pretože oni
2: sledovali... Ja vám ukážu ešte dál. K tomu dodáme. Tady vidíte od sledujících, od nesledujících příspěvky. To znamená, v žádném případě není možné vůbec tohleto dokázat. Podívejte se, tady ukažte mě jeden příspěvek. Ať to replikuje někdo. Ať replikuje 2 miliony 265 tisíc obrazení. Ať to někdo replikuje. Ukažte mi, jak se to udělá. Bez organické
1: grafiky. Tady hovorím o geolokácii a tu vám hovorím, že tu český elfovia a analytici, ktorí sa na to pozerali, robili z profilov, ktoré prídu len na váš profil.
2: A ja som to dokázal, že väčšina lajkov je zo
1: skupiny, ktoré mi sledujú. A to, čo vás, tí ľudia, ktorí vás sledujú, tak
2: ešte jedno, väčšina tých lajkov, komentářov je od účtu, ktoré mne sledujú.
1: Oni sledovali tie účty, ktoré k vám prídu.
0: Jako s Magorem bych to nazval, čeští elfové řekli, že značná část lajkujících Jindřicha Reichla jsou trolí účty, to znamená, že jsou to falešně vytvořené identity, falešně vytvořené účty a že si tím zajišťuje Reichl jakousi popularitu. To řekli čeští elfové. Redaktorka se přišla zeptat Reichla na jeho reakci a na jeho vyjádření k tomu, co zjistili čeští elfové. On, redaktorce, otvírá ty příspěvky a počítají, protože elfové řekli, jak se pozná ten podezřelej profil, který nemá fotku, jo? Nemá přátelé. Takže z 200 lidí, kteří to lajkovali, jenom co prošli, tak jeden neměl fotku. To je značná část podle elfů. On na to reaguje, že elfové lžou a že by teda to vyjádření měl někdo podepsat, aby ho mohl žalovat. Ale ona říká, že elfové prý nelžou, protože jsou zázračně schopní, oni na to mají nějakou metodiku. A podle této metodiky je to značná část, ale my víme, že 1 z 200 je 0,5% matematicky. A 0,5% není značná část. Značná část jsou 2/3 třeba, jo? Značná část. Nebo to bude třeba 40%, nebo to bude 50%. Čili když někdo řekne značná část, tak je to opravdu velký objem. Značný objem. Jo? A ona neustále tvrdí, že oni mají pravdu, přestože oni to ukazuje, že to pravda není a že si to prostě elfové vymysleli. Že to jenom tak řekl někdo, prostě, že. A ona jim, těm elfům, pochopitelně, věří, protože i když on jí ukazuje pravdu a skutečnost, jak to je, tak ona neustále se ho ptá, aby si jí k tomu vyjádřil. No a on se k tomu přeci vyjádřil. A ona je jak debil, protože ona je pochopitelně nabrýfovaná, má jít vyspovídat toho Reichla, aby ho mohli strapnit, protože pak v televizi řeknou, v té veřejnoprávní, která dostávala peníze za covidu přímo od vlády a jinak si tam kupuje prostor kde jaká organizace, třeba i ta, která je napojená na Mossad. No a tahle ta redaktorka prostě potřebuje, aby potom mohli říct, že Reichl na otázku, značná část jeho lajkujících jsou trolí účty, neuměl odpovědět pravděpodobně, nebo se snažil vyhnout odpovědi a tak podobně. To, takhle se dělá žurnalistika. To je naprosto, ale naprosto strašný. A tyhle ty prostitutky za peníze se snaží vytvářet v lidech ten dojem, že ten Reichl je ten špatný, že ten Babiš je ten hrozný, že ten Okamura ten už je vůbec jako úplně. To mi Okamura vysvětloval, co jede dělat do Číny. Byl úspěšný. Zatímco Fialova vláda zničila vztahy s Ruskem, zničila vztahy s Čínou. Někdo mi tu zvoní. Tak já dám písničku, přátelé, a jdu se podívat, kdože mi to tady zvoní. Doufám, že mi někdo nese něco zajímavého.

0: vyběhnout ven, neb soused, jak si potřeboval komunikovat, takže to jsem nechtěl jak si odmítnout, takže tam potřebuju něco poladit a tak, no. Pojďme se podívat tedy na to, jak je to s tím Ruskem a s tou Británií. To musím si něco odstranit. Než budete pokračovat na YouTube, tak zase tady nějaké informace. Musím tady je volně, že odblokovat. Snad, už se dostanu k tomu, čemu se chci dostat. Furt nějaký debilní reklamy, furt nějaký sdělení, pořád nás něčím obtěžujou. To je prostě hrozné. No. Volba se ukládá. No a my se za chviličku už teda na to vrhneme. Tak doufám, že se ještě vyhneme nějaké reklamě. Případné. Tak, dobře. Vypadá to už schopně. Vypadá to, že bychom to mohli už. No to vůbec nereaguje. No. Něco provedete. Má to značně dlouhou reakční dobu. Tak pojďme na to. Jak je to s tím Íránem a s tou výzvou?
1: Před několika hodinami ruské ministerstvo obrany oficiálně oznámilo, že včera v noci ruské letecké a pozemní síly společně s raketovými silami provedly na Ukrajinu mohutný kombinovaný raketový úder. Podle oficiální zprávy byly hlavními cíly ruských raket a dronů průmyslová zařízení, logistická centra, sklady paliva a přístavní infrastruktura ve městech jako Kyjev, Charkov a Oděsa. Drazí hledači pravdy stojí za zmínku, že systematické ruské raketové útoky na Ukrajinu probíhají už více než 2 týdny. Ruské rakety a kamikadze drony se na Ukrajinu snášejí už 15. den v řadě, což se stalo absolutním rekordem od začátku této speciální vojenské operace. A soudě podle toho, co se děje, Rusko nemá v úmyslu přestat. S každým dalším dnem intenzita a účinnost ruských raketových útoků na Ukrajinu jen roste. To vše naznačuje, že Rusko postupně mění svůj přístup k současné speciální vojenské operaci. Zdá se, že Kreml si konečně uvědomil, že bezprecedentní podpora Ukrajiny ze strany Západu proměnila tuto vojenskou operaci v opravdovou válku, kterou je třeba vyhrát za každou cenu. Nezávislé monitorovací služby proto zaznamenaly desítky silných explozí v západní a jihovýchodní části Kyjeva. Později zdroje uvedly, že ruské rakety zasáhly 7 průmyslových zařízení, která vyráběla drony pro ukrajinskou armádu. Navíc v západní části Kyjeva ruské kamikadze drony zasypaly budovu veřejné akciové společnosti Rapid. Co se týče východní části ukrajinského hlavního města, ruské rakety zasáhly a zničily logistický komplex Píseční továrnu. Moji milí hledači pravdy stojí za zmínku, že Rusko zahájilo raketový útok na Kyjev právě v době, kdy tam byla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen. Zdroje z vnitřních kruhů potvrdili, že když v Kyjevě zazněly první výbuchy, ukrajinská bezpečnostní služba urgentně evakuovala Ursulu von der Leyenovou z 5hvězdičkového hotelu Intercontinental a umístila ji do jednoho z podzemních bunkrů. Podle zpráv tato zapřisáhlá rusofobka strávila v podzemním bunkru několik hodin. Současně odborníci poznamenávají, že kdyby si Rusko stanovilo za cíl fyzicky eliminovat Ursulu von der Leyen, ani nejhlubší a nejsilnější podzemní bunkr by ji nezachránil. No přátelé, vypadá to, že příště si tahle stará dáma asi 1000krát rozmyslí, než se znovu vydá do Kyjeva. Jejím pokročilém věku mohou takové zážitky a stres negativně ovlivnit její zdraví.

Četné exploze byly hlášeny také v jižních a západních částech Charkova. Nejsilnější výbuch však nastal v osadě Veseghe, 13 kilometrů od Charkova. Jak se ukázalo, ruské kamikadze drony zasáhly chemický závod ukrajinské společnosti Zatopetrol. V tuto chvíli je tento závod v plamenech a ukrajinští hasiči se snaží požár uhasit. V Oděse a dalších obcích oděské oblasti Rusko opět provedlo ničivý raketový útok na přístavní infrastrukturu. Zároveň se uvádí, že při útocích na oděské námořní přístavy začalo Rusko ve stále větší míře využívat nejnovější řízené střely typu Banderol, známé také jako S-8000. Jak se ukázalo, tyto malé řízené střely patří mezi nejobtížnější cíle pro západní systémy protivzdušné obrany. Je všeobecně známo, že západní systémy protivzdušné obrany dosud nedokázaly sestřelit ani jednu řízenou střelu typu Banderol. Právě tyto nejnovější ruské řízené střely zasáhly a zničily zařízení v oděském přístavu, který ukrajinská armáda používala k uskladnění vojenského nákladu a paliva. Současně s tím Rusko zasáhlo ropný tanker a nákladní loď, které se snažily doručit zbraňové systémy ze zemí NATO na Ukrajinu. Neustálé ruské raketové útoky na ukrajinskou přístavní infrastrukturu a zahraniční plavidla v Černém moři by měly nakonec vést k zastavení námořní logistiky ukrajinské armády a sil NATO. Jen za posledních 14 dní v důsledku raketových útoků na přístavy oděské a mikolajivské oblasti ukrajinské exportní a importní kapacity již klesly o 50%. Rusko tak pokračuje ve své systematické práci na demilitarizaci kritické infrastruktury Ukrajiny, kterou zástupci kyjevského režimu a jejich západní nadřízení využívají pro vojenské účely.

Iránská státní agentura IRNA mezitím vyzvala Rusko, aby co nejdříve rozšířilo oblasti raketových úderů. Podle Iránců by se Rusko nemělo omezovat pouze na raketové údery proti Ukrajině. Tvrdí, že pokud Moskva nezačne ničit průmyslová a vojenská zařízení na území Spojených států, Británie, Německa, Francie, Rumunska a Polska, počet útoků dronů a raket na Rusko bude jen růst. Iránci připomínají, že Ukrajina nemá technické ani vojenské kapacity k provádění útoků dronů a raket proti Rusku. Podle nich za všemi těmito útoky na Rusko stojí Spojené státy a další země NATO. Proto Iránci vyzvali Rusko, aby provedlo raketové údery proti zemím NATO, včetně Spojených států. Podle nich teprve poté Západ ustoupí a přizná porážku.

0: No moji drazí hledači pravdy, jsem si naprosto jistý, že mnozí z vás s takovými výroky budou souhlasit, zvláště když vezmeme v úvahu, že Irán ve válce proti Spojeným státům a Izraeli již dokázal celému světu, že válečníci na západě rozumí a respektují pouze jazyk síly. Během války na Blízkém východě se Irán nestaral o všechny washingtonské červené linie a zahájil raketové útoky nejen na americké vojenské základny, ale také na území těch zemí, které poskytly Spojeným státům veškerou možnou podporu. Vše, co se nyní děje na Blízkém východě, představuje dosud nevídanou úroveň řízené eskalace, což dokazuje, že Irán chce mír. Jak však čas ukázal, vést dialog se Západem je prostě nemožné. I když Spojené státy a Izrael utrpěli strategickou porážku ve válce proti Iránu a nedosáhli žádného ze svých cílů, Trumpova administrativa nadále požaduje kapitulaci Teheránu. V důsledku toho zůstává situace v regionu stále napjatá. Trumpa lze pochopit. Je v opravdové patové situaci a snaží se zachovat tvář před americkými občany před podzimními senátními volbami. Nedávné prohlášení IRGC však ukázalo, že Trumpovi problémy teprve začínají. Takže 16. července IRGC oficiálně prohlásila, že pokud Spojené státy budou pokračovat v provokacích proti Teheránu, iránské rakety zničí Trumpův osobní biznis v Saudské Arábii a Spojených arabských emirátech. Konkrétně mluvíme o hotelech, mrakodrapech, palácích a golfových klubech, které patří Trumpovi osobně. Je tedy jasné, že ať se Trump snaží sebevíc, z tohoto konfliktu nevyjde bez ztráty tváře a že stigma poraženého s ním zůstane až do konce jeho života. Video přeložila redakce Volného blogu.
1: Tak. To je jednoznačně svědectví o tom, co jsem tady říkal. Že Iránci mají velmi dobré informace, Iránci jsou odhodláni dotáhnout porážku Ameriky až do samého konce, že mají k tomu výbavu, odhodlání a že se Ameriky ani Izraele vůbec nebojí. Protože nemají problém, protože si to umí nábožensky zdůvodnit, protože to, co tam udělali Američani hned na začátku, to si myslím, že nebude nikdy zapomenuto a bude to jakýsi předobraz jakýchkoliv typů jednání s Američany o jakýchkoliv případných mírových jednáních. Takže nikdo už jim to neodpáře a nikdo už nebude jim věřit, stejně jako to prohlásilo Rusko. Prostě ví se, jak to bylo, když i Ukrajina po istanbulských jednáních hned na začátku speciální vojenské operace přistoupila na jakési vyjednání míru a přistupovali na podmínky. No ale prostě přiletěl Johnson a vysvětlil jim to, že prostě ne. Že oni budou stále a dokola válčit až do poslední Ukrajince. A že Zelenský na tom vydělá, jeho rodina zbohatne a bude nobl, bude patřit mezi vyvolené na planetě. Takže o tom v podstatě to bohužel celé je. Tak a teď bychom se mohli trošku povědovat některým věcem. Já se někdy směju, a fakt už to ani nechci moc rozebírat, ale musím se smát, když někdo o něčem něco neví a hraje si na chytrýho. Rozdává rady, určuje strategie, straší lidi a u toho mluví tak nějak trochu nesmysly. Ale to nechci vůbec personifikovat, ale vyjádřím se k dotazu. který jsem dostal. Ten dotaz je od Jaroslava a Jaroslav se ptá. Prý v jednom z pořadu, tady na Svobodném vysílači, já to nechci komentovat někoho druhýho, ale protože dochází k chybám, tak já je napravím. Proto nebudu jmenovat, kdo to řek, v jakém pořadu to řek, ale Jaroslav se odvolává, že tady někde na Svobodném vysílači někdo měl vyslovit, že tanzanit je takovej syntetický kámen z Číny. No, tak se Jaroslav ptá, kde je pravda. Protože si četl moje stránky www.tanzanit.info a na těchto stránkách se dočetl, že tanzanit je přírodní zoist, to je tedy typ nerostu, zoist, a že to je jediný kámen, který, nebo jeden z mála kamenů, tak to řeknu, jeden z mála kamenů, který se nedá vyrobit synteticky. A to je pravda. A to je pravda, protože tanzanity si žijou svůj vlastní obchodní příběh, o tom jsem mluvil. Ten obchodní příběh nastartoval Tiffany, protože se do toho kamene zamiloval. Tanzanity jsou nádherný, tanzanity jsou krásný. Mají obrovský význam duchovně, ale co se týká popularity a co se týká získání kategorie investiční kámen, tak k tomu ten kámen, který je hezký a lidi ho mají rádi, jako drahokam třeba a podobně, musí ještě mít jeden takový aspekt, který zabezpečuje, že ta poptávka je dlouhodobě extrémně vysoká oproti možnosti nasytit tu poptávku. No a protože Tiffany zpopularizoval tanzanit velice, tak tanzanit se stal celosvětově velice populárním kamenem, který se těží na jednom jediném nalezišti v Tanzánii. Ta není v Číně, v Tanzánii je v Africe. A v Tanzánii si prostě lidé udělali pořádek, vyhnali kolonizátory i neokolonizátory, byli vystudovaní, takže se rozhodli, že to, co jim tam ty neokolonizátoři a kolonizátoři kradli a bohatli na tom a jim dali sotva na přežití, no takže životní úroveň Tanzánců se bude rozvíjet, protože to nerostné bohatství, mezi kteréž patří i tanzanity, tak zkrátka a dobře budou si nechávat doma a budou budovat a pěstovat tu životní úroveň Tanzánců. Takže ta lokalita, která je jediná na planetě, geologové a lidé, kteří tomu rozumí, tak tvrdí, že před 580 miliony let nikde na planetě Zemi neexistovaly srovnatelné podmínky, které se vyskytly pod Kilimandžárem. Kilimandžáro, to je hora v Africe, ne v Číně. Tak vyskytly se tam podmínky, které daly vzniknout těm tanzanitům, jako přírodním nerostům, zoistům. No, tam na sebe narazily dvě zemské desky. Jedna je skoro o kilometr vejš než ta druhá. No a vznikly tam geologické podmínky, které se jak říkají a tvrdí geologové, už nikdy nikde na planetě Zemi nevyskytly kombinace nějakých věcí, které, díky které prý ty tanzanity vznikly. Jedno je jisté, že to naleziště má asi 4 kilometry, krát 4 kilometry, nějakých necelých 16 kilometrů čtverečních tedy. To hlavní naleziště je asi 4 kilometry čtvereční. Ten prostor je obehnán zdí, hlídá a střeží ho armáda a střílí bez vyzvání. Kdo přeleze tu zeď, tak bez vyzvání. No a těží tam dvě polostátní firmy, plus tam těží na dvou místech jsou vyčleněné těžební plochy, prostory pro těžbu jakýchsi společností, které bych nazval jako sdružení nějakých osad obcí nebo sdružení nějakých soukromých osob. Ta těžba tam probíhá velice primitivním způsobem, tak jak když to těžili pro ty kolonizátory a neokolonizátory,

podobá už trošku civilizovanějším podmínkám, čili razí se štoly, kutají se. Je tam jakás takás zabezpečená minimální aspoň bezpečnost. Těží se to někde do 200 metrů hloubky, pak už se to nenalézá, pak slábnou všechno ta naleziště. Podle toho, jak ta těžba historicky probíhá od někde toho roku, dejme tomu 69 třeba, když se tam začalo vůbec jako něco kutat, tak ty lepší časy už jsou za náma, takhle bych to řekl. To naleziště slábne, to znamená, že ta těžba je rok od roku slabší a slabší, co do karátů, tak i co do velikosti těch kamenů. No a z toho vyplývá jedno, že sami Tanzánci, jak si uvádějí, že ten důl by měl být dodolován někdy okolo horizontu 3 až 5 let. To, že to je za 8 let, říkali před 3 lety. No, ta dotěžba neznamená, že se přestane těžit, anebo že ten moment nastane ve chvíli, kdy se přestane těžit. To je na rozhodnutí těch těžařů, protože z Tanzánie nesmí nikdo jiný než k tomu určené polostátní firmy, obchodní, nesmí vyvést vybroušený tanzanit. Takhle to je zavedeno asi 5-6 let, možná 7-8. On ten čas docela běží. Takže bavíme se o oficiálním vývozu tanzanitů, který je sledován, monitorován. Dokonce po světě jezdí agenti těch těžařů a jsou to lidé placení vládou tanzánskou. A pokud někdo prodává krvavé tanzanity, to znamená, pokud někdo prodává tanzanity, které byly vykradeny ještě předtím, než se v tom udělal pořádek a prodávají se za zlomek ceny, tak oni je skupují za ten zlomek ceny a potom vrací je zpátky do Tanzánie a potom je prodávají jako nově vytěžené, vybroušené a podobně. Proč? Protože tím si hlídají cenu, aby tu cenu nikdo nepodtrh, protože prodává krvavý tanzanity a tanzanity, které těžili ještě děti, ty děti u toho umírali, třeba domorodci u toho umírali, čili byly to byla ta těžba taková ta nadivoko pro ty západní neokolonisty. No a takže si hlídají velice ten trh, snaží se, aby to, co se prodává, byly opravdu oficiálně vyvážené, legálně ze země vyvážené tanzanity. Legálně vyvezený tanzanit pochopitelně má v sobě zahrnuto spoustu nákladů, ať celních nebo jiných. Čili proto se chce, aby se obchodovaly pouze a jedině ty oficiální tanzanity. Kvalita tanzanitu je pochopitelně různá. Jenom zlomek té těžby, opravdu promile té těžby, odpovídají kvalitativně tomu té nejvyšší úrovni svojí čistotou, barvou, brusem a tak dál, také původem, tak odpovídají myšleno původem ve smyslu legálně vyvezeno. Tak to jsou investiční tanzanity. Bez jakékoliv inkluze, bez jakékoliv prasklinky, absolutně čistý materiál. To jsou investiční tanzanity. Certifikáty mají i tanzanity v náušnicích, v prstýncích a tak dál, ale tanzanity, které jsou určené jako investiční, to určuje gemologická laboratoř, to jsou specialisté, pomlčka de facto soudní znalci, kteří na to vystudovali, je to akreditovaná nějakým způsobem kancelář, která má oprávnění

naceňovat a posuzovat kvalitu těch tanzanitů a rozřazování těch tanzanitů, jestli jsou to investiční, jestli jsou to drahokamy, jestli jsou to tanzanity vhodné svojí kvalitou do šperkařství a podobně. Čiže trh s tanzanity je něco, co žije svůj obchodní příběh, protože neexistuje jako u diamantů nějaká, bych to řekl, manipulace s cenami, protože to prostě mají v drápech bankéři nosatí. Takže tak, jak se poptává množství těch tanzanitů, řeknu, v České republice, jsme někde v pionýrském období, kdy se lidé teprve učí ty tanzanity a vůbec investiční kameny jako nakupovat. My v tom děláme pochopitelně nějaký support, tak, aby je nikdo nenapálil, aby je nikdo neočurával, aby jim nikdo neprodával nějaké když to řeknu, hloupě sklo, nebo nějaké kameny s inkluzemi a nevydával něco, co není investiční kámen, aby nevydával za investiční kámen. Jsem dostal nabídku, jednou mi něčí nabízel poloinvestiční kameny. To je velice zajímavý obrat, poloinvestiční tanzany. Protože už okem jsem tam viděl některé vady a když jsem se na to ptal, no to jsou poloinvestiční. Investiční tanzanit musí být neoddělitelně zabalen s certifikačním číslem a s základními údaji o tom kameni. To je první jakoby známka, že to takhle jako poznáte, ale jinak tu kvalitu toho kamene těžko posoudíte sami bez toho, že byste znali mnoho údajů. Takže jsou třeba firmy, jako já TT, a tato firma prodává kameny, které prochází spektrální analýzou, spektrometrem. A tenhle ten přístroj, ten kámen prosvítí a tento přístroj přímo vypíše graf množství obsažených materiálů, které v tom nerostu jsou. To znamená, že na to, aby něco bylo označeno jako tanzanit, existuje chemický vzorec. A ten chemický vzorec musí být u toho kamene dodržen. Za těchto okolností, kdy se prodávají tedy tanzanity naturální, přírodní, a neexistuje syntetická výroba tanzanitů, asi těžko může nějaký kámen z Číny, syntetický, se jmenovat a nazývat tanzanit jako takový. Nevím. Možná si tam někdo viděl v nějakém přístroji nějakou informaci, to nevím. Já jenom vím, že jsou lidé, kteří koukají do jakéhosi přístroje a sledují scénáře, které jsou už dneska mimo hru. A o těch scénářích jadrně hovoří. Takže možná něco podobného tam viděli o těch tanzanitech. No a protože ten obchodní příběh je čím dál tím větší poptávka a čím dál tím méně kamenů na trhu, tak tanzanity dlouhodobě kontinuálně pořád rostou na ceně. Stejně jako třeba smaragdy, safíry. Bohužel se to nedá říct o diamantech. Ty diamanty nerostou pravidelně a dokonce někdy klesají na ceně. To podle toho, jak bankéři s tím manipulují. Ale protože opravdu trh určuje růst a zabezpečuje ten růst ceny, ta poptávka, která je pořád čím dál tím vyšší než ta nabídka, tak se karátové ceny tanzanitů sice dostaly cca na polovinu karátové ceny třeba smaragdů, ale pořád rostou a docílí toho, že až ti, kdož dodávají jako obchodníci a jako vývozci těch kamenů do světa, až prostě oznámí, že už nebudou žádné tanzanity brousit, nebudou žádné tanzanity prodávat,
No tak pak už se dostanete k tomu kameni jedině a pouze tak, že půjdete přes aukční síň a v té aukční síni budete muset nabídnout nejvyšší částku. Tenhle ten způsob prodeje vlastně nastal u všech zatím dotěžených kamenů, poslední jsem byl Alexandrit, a, nebo jeden z posledních, a takovýto přístup znamená, že od té ceny, která někam vyšplhala za dobu prodávání skrze obchodníky, tak ta cena někam vyšplhala, tak od této ceny se těmi aukčními prostředky a pouze aukčními možnostmi nákupu ty kameny vždycky dostaly na 10 až 40 násobek z té ceny, když se bavíme, která jako základ byla ta nejvyšší od těch obchodníků. Takže takhle pracují kameny, takhle fungují. Zlato je něco jiného. Zlato je prostě nástroj pouze pro určité období a pouze na krátkou dobu. Kameny jsou dlouhodobá záležitost, dlouhodobého růstu a pokud některá generace lidí zažila dotěžbu některých investičních kamenů, tak držitelé těch kamenů obrovským způsobem znásobili vložené investice. To je o tanzanitech. Pokud by někdy v budoucnosti někdo vynalezl způsob, jak simulovat, to je třeba případ, že jo, v Číně obecně existují dva způsoby, jak se vytváří umělé diamanty. Jedna věc je, že to je spíš laboratorní práce pod vysokým tlakem a tak dál. Vznikne ten diamant. Ale Číňani už vyvinuli technologický proces tak, že je další cesta, jak vznikají synteticko-přírodní diamanty. Proč? Protože ty diamanty opravdu vyrostou, tak jako rostly v té přírodě, tak úplně stejně rostou v laboratorních podmínkách, ale ve zrychleném procesu. To znamená, že to je vyrostlý nerost. Zajímavý, vyrostlý nerost. Dokonce je kvalitnější než ta příroda, protože to je v dokonalých podmínkách. No ale není to ten naturální kámen. U tanzanitu nikdo to zatím neskoušel, nedělal, neprovozoval. A rozhodně, kdyby existovaly nějaké syntetické náhražky, tak na tom trhu je nelze zamíchat, protože pokud někdo má spektrometr, který měří jakoby obsah těch materiálů, ten chemický vzorec je velmi dlouhý toho tanzanitu, toho zoistu, no tak by se to projevilo. Čili zatím teda můžu říct, že to, co si díky mé asistenci kupují investoři, tak si kupují opravdu přírodní tanzanity se zárukou, protože jsou zkoumány právě tou spektrální analýzou skrze obsah těch jednotlivých prvků, které tam v tom musí být, tak, jak to má být, aby to byl tanzanitem. Tak to je asi jedna věc. Druhá věc je, chodí hodně dotazu na zlato, protože máme tady velké množství prodejců zlata a málo informací k tomu. Já už jsem tady minule říkal, že ceny zlata prostě se bohužel dneska nevyvíjí tak, jak by se předpokládalo s ohledem na to, co se děje ve světě. Z jednoho prostého důvodu, že velký hráči vyprodávají obrovské množství papírového zlata. A protože to je opravdu v násobcích vůči fyzickému kovu, tak navíc ještě bankéři manipulují ty ceny tak, aby si ti
kdo vyprodávají, aby si mohli nakupovat levně fyzický kov. Ti velký hráči. A zatím výprodej toho papíru tlačí i ten výprodej, který je ve velkých objemech, tak tlačí ty ceny dolů. Někde, až to bude 1:1, papír a fyzický kov, můžeme počítat, že se někde začne rozdělovat ta cena, oddělovat se ta cena papír a fyzický kov. Zatím bohužel tomu tak není. Ovšem, to, co zasáhne v podstatě dolarový systém, jim vyrazí z rukou ty nástroje a ještě letos cena zlata bude velmi, velmi razantně nahoru. K tomu ještě je potřeba podotknout a poznamenat, že to je pouze jeden z několika vlivů, který působí na to, že cena zlata dneska není na 10 000 dolarů za trojskou unci. Těch vlivů je víc, ale tohle je jeden z největších vlivů momentálně, který to ovlivňuje, plus manipulace bankéřů. To je právě to, že když bankéři mají k tomu ty nástroje, tak jsou schopni manipulovat tou cenou. Bankéři třeba, co se týká Tanzanitu, tyto nástroje nemají. To je důležité. A u řady jiných kamenů ty nástroje také nemají. Čili není to jenom Tanzanit. Těch kamenů je celá škála, kde nejsou schopni bankéři manipulovat, protože na rozdíl od těžařů zlata, když to takhle řeknu, tak nikdo nedává, i když možná u diamantů bych to vyloučil, ale bavím se o těch běžných, u těch kamenů, který nejsou jakoby v dikci bankéřů, tak tam nemají na to gebíry a nejsou papírové jako papírové tanzanity, papírový safír a podobně. Můžete si nakupovat těžařské, dejme tomu, cenné papíry různého typu, těžaři vydávají, ale oproti těžařům zlata nejsou těmi, kdo by dostali nejdřív zaplaceno, aby vytěžili a dodali. Jo. Tak jako to je s těma povolenkama u zlata. No, potvrzenkama u zlata. Takže kdo držíte zlato, buďte v klidu, ta cena poroste. Kdo držíte stříbro, buďte v klidu, stříbro se taky probere a razantně nastartuje. Ale pozor, budou tam krátká výstupní okna na to, abyste ten zisk, který je velice, velice, řeknu, no, nechci říct rizikový, je to prostě zisk, který pokud nezafixujete do něčeho, co vám ho udrží, tak o něj přijdete. Prostě nemůžete to zlato prodat za peníze. Když ho prodáte za peníze, tak nalej, vylej, o kolik jste dostali víc, o tolik si za to méně koupíte, takže kupní síla zůstává. Takže je to spekulativní s tím zlatem a musíte se v tom umět pohybovat. To znamená, musíte včas té investice odejít. A pokud si chcete zlato držet jako nějakou rezervu nebo nevím na co, tak počítejte s tím, že ta cena se dramaticky zřítí z těch výšin, kde dneska je. A bude velice problematické to zlato vůbec držet, jako mít oprávnění držet zlato. To bude velice problematické, takže počítejme spíš s tím, že zlato se bude vyvlastňovat, respektive vykupovat za mrzký peníz. A nikdo na tom nezbohatne. Na zlatě můžete zbohatnout, když využijete jeho k
krátkodobou velkou sílu na konci těch cyklů. A nebo někde v průběhu, když probíhají nějaké menší krize, dílčí, které nejsou součástí konce monetárních cyklů nebo konce ekonomických cyklů. Takže u toho zlata je potřeba být opravdu obezřetný a nakupovat ho s tím, že je to spekulace a když ji dobře provedu, tak vlastně se projedu po horské dráze a mohu na tom výrazně vydělat. Ale musím opravdu umět rychle správným způsobem reagovat. Připravuje se spousta daňových záležitostí, protože v České republice toho zlata v retailu, čili jakoby v rodinách, není málo. Díky určitým aktivitám vzpomeňme si, že jenom ATT za nějakých pár let zpátky, co to zlato je populární, tak za 24 miliard korun si skrz tuhletu firmu nakoupili lidé zlato. To znamená, že toho zlata je tam, ale to jsou ceny nákupní, to se nebavíme o prodejních cenách, až to budou prodávat. No a pochopitelné je, že to je majetek, po kterým evropská mafie prahne. No, takže nejdřív to budou zdaňovat, budou hledat cesty ke zdanění. Pochopitelné je, že velice budou utahovat opasky, co se týká dokládání původu peněz, a to i zpětně. To znamená, že jsou připravené zákony, které mají implementaci, tuším, červenec 2027. Mnoho těchto zákonů se bude implementovat i před tímto datem, jako postupné implementace, postupné zavádění pravidel, když to takhle řeknu. A lidé, kteří půjdou prodat to zlato a budou se radovat z toho, jaký mají výnos, tak budou muset danit, budou muset dokládat původy peněz, za který to zlato tenkrát nakoupili. To nebudou hezké věci. To znamená, že čím rozumněji k tomu přistoupím, prostě ze zlata už se stává registrovaný majetek se všemi důsledky, jak daňovými, tak majetkovými nároky státu. Protože zase se musíme vrátit k tomu základnímu, že majetek občana je majetek státu a přestože jako lidé mají pocit, že to je jejich, tak to není jejich. Prostě není to jejich. Jejich je jenom to, co mají a není to zaregistrováno nikde. To je váš skutečný majetek. To můžete považovat za svůj soukromý majetek. A pokud je to v nějaké evidenci, tak to není váš majetek, je to majetek státu, vy s ním nakládáte, platíte z něho daně, to má stát rád. A když přijde tvrdý na tvrdý, tak stát se k tomu zachová, že to je jeho majetek a sebere vám to. Protože třeba vyhlásí stav ekonomické nouze nebo stav válečné ohrožení, válečný stav a podobně. No a pak po chvíli ty majetky se sbírají. Nejsme daleko od rozhodnutí, a to přijde v rámci těch věcí, které jsem předtím tady říkal, v rámci jaksi zřízení čtvrté říše pod názvem Spojené státy evropské, za vedení těch příslušníků Hydry, tak oni prostě rozhodnou, že občan zaplatí takovou makovou daň, nebo rovnou 100% mu seberou peníze na účtu. Jindřich Reichl tady měl příspěvek, že v Chorvatsku mu Chorvati řekli, že v podstatě za 1 euro bylo 7 kuna, a když přešli na euro, tak to, co stálo kuna, tak stojí 1 euro. To znamená 7x dráž. A co se stalo s těmi vklady? No tak jestli to točili děleno 7,
No tak jim to vydělili 7. No a šmitec. Dostali 7, mají 7x méně, protože si za to koupí 7x méně. No a to je bohužel osud. Takhle státy platí svoje dluhy tím, že seberou peníze občanům. Jakékoliv zadlužení státu platí stát penězi svých občanů. To tak je, historie to poukazuje, na to poukazuje. Můžete si to vyhledat, přečíst, seznámit se s historiema krizí. Tam tyhle ty informace všechny najdete. Doporučuji vyhledat si třeba přednášky Andrease Klause, bankéře, člověka, který se v tom dlouho pohyboval, ten to celé rozebírá, jak to vlastně je, můžete se vzdělat, můžete se poučit. Čili je potřeba z toho majetku, který se chystá stát se registrovaným, tak je potřeba odejít do zóny neregistrovaných majetků. K tomu máme zejména teda ty kameny přírodní z Tanzánie, z Afriky. No. Jenom je potřeba se nenechat oblbovat a je potřeba nakoupit správnou cestou od správných dodavatelů tak, abyste si nekoupili šperkařské za cenu investičních. No, Helenka se mě už tady poptává. Já pochopitelně dneska nechci přetahovat. Budu chtít končit tak, aby v 45 jsem to předal, takže de facto ještě mám 2 minutky. No, budou se dít na konci léta, se budou dít velice, velice, řeknu, rozsáhlé a zásadní proměny světa, který nějak teď známe, on už teď je jiný, než byl předtím. A bude to mít pochopitelně mnoho vlivů, zejména na svobodu, majetky, životní úroveň, životy jako takový, mnoha lidí. A nebojíme se toho, buďme na to připraveni, buďme s tím obeznámeni, není potřeba se strachovat, je potřeba se připravit. Kdo je připraven, není zaskočen. To bychom si měli říct jako hlavní motto a měli bychom se připravit na horší varianty a když ta varianta nebude tak špatná, tak se budeme radovat, protože nás to tolik nezasáhlo, přestože jsme byli nějak připraveni, protože nikdy není tak, aby nemohlo být ještě hůř, jak se říká. Čili když se to zadaří, tak budeme všichni spokojení a myslím si, že to přežijeme jako v pohodě a ve zdraví, takže se nebudeme muset nějak obávat. Ne? No a o tom to je. Tak, dáme si závěrečnou písničku, myslím si, a předám Helence, aby mohla aby mohla supportovat následující tady pořad. Kolik to má? 4 minuty, 4,5 minuty. Takže přátelé, hovory při víně z pátek 24.7. pomalu končí. Já se s vámi budu loučit, budu vám přát krásný víkend. Já ty víkendy chci trošku si taky užít, takže neslibuju, jestli zítra bude naživo, nebo to bude repríza. Hold, život je takovej, musíme se s tím nějak poprat a musíme jednak žít a jednak se informovat. Vy aspoň budete mít větší prostor hledat na internetu, pátrat po těch informacích, ověřovat ty informace tak, abyste se vy dopátrali té pravdy. No a na závěr si ještě dáme jednu angažovanou. Tak já vám přeji
krásný víkend a dobrý poslech všech dalších pořadů tady na Svobodném vysílači. Od mikrofonu se loučí a zase se na vás těší, jak jinak než Petr Václav.

0: Už dámy a pánové, já vás zdravím a vítám, snad jsem dobře slyšet, nevím, jak je to slyšet do vysílání, v záznamu to nějak charaptělo, bylo to divný, jak z hrnce, nevím, co se to tady je, takže když tak zkuste, prosím vás, na Odyssey pod pořad teď živě napsat, jaký je záznam, nebo spíše, jaké je to živé vysílání, jak je to slyšet, jaký mám zvuk. Počkáme asi na pana Tichého, já uvidím, co mi tady napsal v prvním mailíku, aby jsme se na to koukli, protože my se samozřejmě koukneme na všechno důležité za ten týden. Dámy a pánové, vítám vás a zdravím u komentovaného to zpravodajství, tedy toho pravidelného právě přehledu zpráv, informací a i těch komentářů, aby jsme se na ně podívali, tak jak se nám za ten týden udály. A já už to tady dám tedy první zprávu, já se ještě kouknu, co mi tady pan Tichý psal, či nepsal, jestli mám jet, teď nevím, kde jsem, tudleva jsem, a tady se mi to neotevřelo, už se mi to otevřelo, tak, koukneme se, já vám to tady přečtu, zprávy z Ruské federace, události na Ukrajině, iránský konflikt, informace z USA, aktuality z Evropské unie, novinky odjinut jako šesté a jako poslední zajímavosti z domova. Pak bychom se tedy měli kouknout zhruba ve 8:45, tedy na tematické okénko, ale aneb válka je rozhodnutá. Tak jsem na to zvědavý, jak to celé půjde. Já tady zkusím ještě dohledat e-maily, který mi tady přišel v týdnu. Ale teď ho nevím, tak nevím. A nebo to byla WhatsAppová zpráva a tak dále, tak já to ještě zkusím dohledat. Zatím se asi koukneme na tu první zprávu, koukneme se, ať to můžeme svištět dále. Takže frčíme, Putin říká, že zásadní západní území Ukrajiny bylo darem od Stalina a vrátí se Polsku, Maďarsku a Rumunsku. Ruský prezident tedy oznámil rozpad Ukrajiny s tím, že Kyjev spečetil svůj osud. To znamená, že ta přitvrzující linka by se nám měla projevit i v dalším konání a jednání Ruské federace. V dalším tedy tvrdém geopolitickém postoji ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin opět otevřel otázku historického postavení a hranic Ukrajiny s argumentem, že země směřuje k úplné ztrátě svých západních provincií. Tak, dále ruský prezident v podstatě naznačil, že celá východní Ukrajina bude začleněna do Ruské federace, zatímco západní Ukrajina se vrátí třem zemím, konkrétně, jak jsme slyšeli, tedy Rumunsku, Maďarsku a Polsku. Klíčové body postoje ruského prezidenta. Ruský prezident uvedl, že Ukrajina nebo Ukrajina stát 404, jak si to vezmete, ten zkrachovalý státek bez dotací od nás ze západu, od pošuků z Evropy války chtivých, by tento stát dávno nebyl. Nakonec prý tedy ztratí své západní regiony a argumentoval ruský prezident, že území, která historicky patřila tedy Polsku, Maďarsku a Rumunsku, se vrátí svým předchozím vlastníkům, ať už k tomu dojde okamžitě nebo v nějakém dlouhodobém horizontu. A zároveň poznamenal, že Moskva je jediným skutečným garantem ukrajinské suverenity a že Kyjev spečetil svůj osud, když Rusko označil za nepřítele Kyjev. Říká tedy ruský prezident, nezačali jsme žádnou válkou, Rusko nejedná o agresi, reagujeme na kroky Ukrajiny, které zahájila nepřátelstvím, tedy s podporou západu. Je to zase divný překlad, jo, to je z těch řeckých pro News.gr, tak on ten strejda Google System moc neumí dobře poradit. No už, koukneme se dále, protože toho máme spousty a čas kvapí. Počkáme, kdy se pan Tichý připojí. Koukneme se na bombu, protože rýže ruský prezident vytáhl žolika a byla uvedena do provozu drtivá zbraň, která se bojí tedy celý to svět. Jde o to torpédo, podvodní dron. Admirál Alexandr Morsejev tedy potvrdil, že nosič jaderného podvodního dronu M39 Poseidon vstoupil do operační služby, což představuje významný pokrok tohoto programu. Zpráva je z loterií a ruský admirál tedy prohlásil, že takový nosič už máme. A všichni velmi dobře víme, že tento program souvisí s vývojem strategické zbraně, kterou tento prostředek představuje. A samozřejmě je takový nosič už tedy součástí námořnictva. Veřejně o něm hovořil také vůdce naší země. No, teď jsou tady technikálie, na ty bychom se asi mohli kouknout. Co tady máme? Takže... V listopadu už loňského roku spustila loděnice v Severodvinsku na vodu první jadernou ponorku třídy Chabarovsk o výtlaku 10 000 tun, která představuje zcela nový typ strategického válečného plavidla navrženého speciálně pro nasazení systému Poseidon. Zatímco tedy Belgorod vznikl jako výrazně upravená, řekněme sovětská ponorka s řízenými střelami, která měla sloužit jako přechodné řešení, třída Chabarovsk je podstatně schopnější a obtížněji zjistitelná. Ruský prezident vyjádřil k vývoji systému Poseidonce a řekl, uvedl, že jej tedy využívá zmenšenou verzi jaderného reaktoru ponorky, která má přibližně 1% jeho velikosti, takže víme, že to může operovat x měsíců, nezachytitelné samozřejmě v loupkách a až kdyby přišel nějaký rozkaz či povel k útoku, tak může samozřejmě se dostat do odpalovací hladiny a prakticky srovnat, když tak půl Spojených států anebo Velkou Británii asi celou se zemí, protože to vyvolá ten výbuch ještě. Samozřejmě tsunami a další věci. Pane inženýre Jaroslav Tichý, hezký večer, slyšíme se, já to tady zkontroluji.
1: Hezký večer. Vám, vážený posluchači, vidím, že jsem se dostal do nejlepšího, už jsem sotva do toho vstoupil, už jsem ve válce, to je hrozný.
0: No, to je právě ono, že...
1: To je fakt jako hrozný.
0: Jsme na to programování, jo, ale zprávy jste vybíral vy, tak co si stěžujete?
1: On ten výběr velký nebyl a já teď jsem viděl, já normálně nesleduju, ale poslal mi nějaký program, nějaký pořad s profesorem Staňkem a tam se ptali, zda bude válka. A on jako na to říkal, že ona bude muset být válka, protože ty lidi už tak blbnou, že prostě tady už jiná cesta, jak se, ona bude jak muset... se zpamatovat, že nebude, jako prostě jo.
0: Tak. No, tak můžete se přesunout na třetí zprávičku.
1: Ano. Tak já si chopím tedy. Ta třetí zpráva hovoří o tom, že Rusové právě oznámili, že začíná velká bitva z NATO v Baltském moři a v Lamaňském průlivu. To znamená, to je debata o tom, o těch severní cestě a tak dále, která teďka začíná mít takový velký význam. A dokonce se říká, že právě tyto události, že rozhodnou o osudu planety. A tady vlastně ten nový balíček sankcí Evropské unie, tak by mohl proměnit hon na ruskou stínovou flotilu v otevřený námořní konflikt, mínilo teda stínová flotila těch tankerů a tak dál, protože evropské státy nyní získávají možnost prodávat zabavenou ruskou ropu a další náklad, jak varuje ukrajinský politolog Ruslan Bortnik. A podle jeho hodnocení už zabavování ruských tankerů nebude pouze prostředkem politického a ekonomického nátlaku na Moskvu. Do hry vstupuje také možnost vysokých zisků, což by mohlo evropské flotily ještě více motivovat k zachycování lodí spojených s Ruskem. Takže Baltské moře a Lamaňský průliv jsou vlastně dnes hlavními ohniskem napětí. A ten Bortnik se domnívá, že největším nebezpečím je přímé střetnutí ruských a evropských válečných lodí na trasách, kterými prochází většina ruského námořního exportu. Takže tady v oblasti Baltského moře, Lamaňského průlivu na některých dalších místech by mohly začít skutečné námořní střety, což by teda způsobilo ještě hlubší eskalaci mezi Ruskem a Západem jako takovým. Tady my se k tomu ještě, no, ten článek je další, podstatné, že to takzvaně Evropská unie povolila prodej zabaveného nákladu, což je tedy v podstatě vlastně zlegalizovala krádež. Takže už jdeme až takhle daleko a vlastně se dostáváme do situace toho pozdějšího středověku, kdy vlastně ty korzářské lodi, oni dostali vlastně ten korzářský list, ty piráti od toho příslušného krále a normálně přepadávali, loupili, kradli a potom o ten výsledek, o ten výtěžek se dělili teda s tím panovníkem. Takže myslím si, že opravdu jako jsme si vybrali tedy dobrou cestu v uvozovkách. Pojďme dále.
0: Se koukneme na čtvrtou zprávišku. Krok, který tedy připravuje Vladimír Vladimirovič Putin, prý poukazuje na bezprecedentní eskalaci války. Ruská média totiž uvádí, že Kreml se připravuje na obnovenou dynamickou vojenskou operaci, která se stane katalytickým faktorem války. Takže už od září bude tedy v Rusku zavedený rozsáhlý proces odvodů, jejichž počet dosáhne až 2 milionů 400 tisíc lidí do zbraně. Podle stejných zdrojů Kreml na příkaz tedy samotného ruského prezidenta se připravuje na obnovenou tu dynamickou vojenskou operaci. A tyto zprávy vyvolaly bouřlivou debatu, protože takový vývoj by znamenal největší vojenskou mobilizaci Ruska za poslední desetiletí. S tím, že ruský obranný průmysl zároveň nadále zvyšuje výrobu raket, bezpilotníků, obrněných vozidel a munice, zatímco na frontách dochází k zesilování náletů stíhačkami SU-34 a využívá se z vysoce výkonných naváděných pum, to jsou ty FAB, někde je to jako KAB, KAP. Ale my známe FAB. Tak, vojenští analytici dále odhadují, že Moskva se snaží získat lokální převahu na kritických sektorech fronty, a to ještě před příchodem zimy. Zároveň usiluje ponechat si silné rezervy pro další dlouhodobé operace. Tady je těch zpráv víc, ještě jedna tady je. Prioritou zůstává dosažení cílů stanovených Moskvou, to řekl nějaký ruský poslanec Viktor Sobolev, tedy člen výboru pro obranu ruské státní Dumy. Tak.
1: Tady k tomu možná jedno takové vysvětlení. My se tady k tomu ještě myslím někdy v těch článcích dostaneme. Tady je spekulace taková, že někde v přelomu 29-30, takže mají být v Rusku volby, myslím jako prezidentské volby, do té doby, že je prostě potřeba to Rusko jako ty lidi tam otrávit, to znamená útokem na tu civilní infrastrukturu, na ty obchody a tak dál, aby se tam vzbudila jaksi velká jako nevole s tou pokračující de facto válkou, neválkou. To je jako jedna věc. Druhá věc, aby se mezi tím Západ dozbrojil v naději, že pak jako tedy to Rusko, že přemůže. A teď je otázka teda taková, jestli teda na to Rusko má čekat, až teda tady tohleto, až oni se připraví a mezi tím je tam ještě prostě poškodí to či ono, a nebo jestli teda tomu předejít. Když tomu předejdou, tak to samozřejmě bude na nich, že Rusko začalo válku. Takže to je jako, toto je dosti velké dilema a uvidíme, jak se s tím tedy Rusko tedy vyrovná. Pojďme k další zprávě. To je taky velmi zajímavá. Tam hovoří Jurij Knutov, což je ten ruský expert na protivzdušnou obranu. Je to zpráva z prvního, to znamená ze včerejška, který říká, že v případu kolapsu Ukrajiny je nahradí v boji proti Rusku Německo. Pokud Ukrajina zažije vojenský kolaps, Západ se bude snažit Německo zatlačit na jeho místo a připravit německé občany na přímý konflikt s Ruskem, jak tedy varuje dotyčný expert. A tvrdí, že Berlín se rychle mění v hlavní evropské vojenské centrum a že rok 2030, kdy vyprší současný mandát ruského prezidenta Putina, pardon, a kdyby se měly konat nové prezidentské volby, je stále častěji zmiňován jako zlomový bod. To je to, o čem jsem hovořil. A pořadu novin parlamentního shromáždění Ruska a Běloruska, Sojuz na večer, tak Knutov zhodnotil, že v německé společnosti se znovu probouzí militarismus, o kterém se věřilo, že byl po druhé světové válce potlačen. Německo se nyní připravuje jako země, která by měla nahradit Ukrajince. Nejstrašnější je, že se mezi Němci velmi rychle probouzí militaristický duch, který dříve spal a byl někde upozaděn. Takže tolik tedy ten Knutov. Jinak ještě říká jednu věc, nebezpečí, že proti nám Němci zahájí válku, je velmi vážné. Zmiňuje se rok 2030, pak budou v Rusku volby, skončí mandát prezidenta Putina, budou se muset konat nové volby, všichni chtějí všechno načasovat přesně na ten okamžik. Takže to je teda k této zprávě.
0: Tak a dále, jo, to jsem zaznamenal tady tu zprávu v Moskvě. Tedy kdo byl terčem bombového útoku v italské restauraci? V sobotu tedy večer, kolem 8. hodiny, zavládl v centru Moskvy chaos, když před italskou restaurací na Kudrinském náměstí explodovalo improvizované výbušné zařízení. Při něm zahynuli tomu výbuchu 3 lidé a nejméně dalších 21 osob bylo zraněno. Podle ruských úřadů mezi mrtvými je žena, která údajně nesla výbušné zařízení, k tomu člen ochranky, který se jí snažil zabránit ve vstupu do prostor a snažil se prohledat tu podezřelou krabici, a také zákazník restaurace, ne obchodu. K explozi došlo tedy kolem 20. hodiny místního času u vchodu do restaurace, která se nachází v jednom ze slavných stalinských mrakodrapů ruské metropole. Ruský národní protiteroristický výbor uvedl, že se žena pokusila vstoupit do restaurace, kde se konala soukromá akce. Když ji tedy člen ochranky požádal, aby odešla, zařízení o chvíli později explodovalo. Tak, očití svědci popsali chaotické scény, ale to, kdo tedy byl útokem? Mezitím nepotvrzené zprávy kolující na sociálních sítích naznačují, že možným cílem mohl být plukovník Alexandr Čajko, velitel ruských vzdušně, takže vzdušně asi kosmických, ale tady je leteckých sil, který se údajně v oblasti nacházel, také šlo na soukromé akci. Tuto informaci ale příslušné orgány nepotvrdily. K explozi došlo v době, kdy Rusko zažilo sérii útoků zaměřených na vysoce postavené vojenské a vládní úředníky.
1: Zahlíd jsem jenom něco. Teďka případně už jsem měl se na to může podívat, že počet obětí se bohužel jak se rozrostl. Ale nevím kolik. Takže tolik teda k této věci. Další zpráva je vlastně víceméně trochu potvrzuje to, o čem jsem prvé hovořil. Říká, že Putin nemá na výběr. Uprostřed Evropy, že začíná jatka, nejstrašnější část lidských dějin, že se opakuje a svět se připravuje na nejhorší. A pokud Ukrajina zažije vojenský kolaps, Západ se pokusí postavit na místo Německo, připravit německé občany na přímý konflikt s Ruskem, jak tedy varuje ten Knutov, to se k tomu ještě vrací. Jinak teda říká, že teda ten Berlin se rychle mění hlavní evropské vojenské centrum. A že rok 2030, kdy vyprší tedy ten mandát současného ruského prezidenta, takže je vlastně brán tedy jako ten zlomový okamžik, a že teda Německo by mělo nahradit Ukrajinu. A tady jako říká, jak, je jako prostě hrozné, že ten militaristický duch, o kterém si mysleli, že už v tom Německu, že je někde opravdu hodně upozaděn, takže se zase znova probouzí. A nebezpečí, že Němci proti nám půjdou do války, říká, je velmi vážné. Změnil se ten rok 2030 a tak dále, tak dále. V každém případě je skutečností, že Berlin rychle posiluje svoji armádu. A to varování toho Knutova právě přichází v této době a zvyšuje také vojenské výdaje i počet příslušníků Bundeswehru. Na obranu bylo pro rok 2026 vyčleněno přibližně 108 miliard euro. Zatímco Berlin plánuje mít do roku 2035 více než 260 tisíc aktivních vojáků a přibližně 200 tisíc záložníků. A od roku 2026 dostávají všichni 18-letí v Německu dotazníky, které se týkají jejich připravenosti ke službě. Zatímco od července 2027 by muži narození v roce 2008 a později měli absolvovat povinné lékařské prohlídky. A německý kancléř Friedrich Merz prohlásil, že Bundeswehr se má stát nejsilnější konvenční armádou v Evropě. A Berlin oficiálně tvrdí, že cílem je odradit Rusko a posílit obranu Severoatlantické aliance. Zatímco Knutov se domnívá, že za zrychlené zbrojení se skrývá mnohem nebezpečnější scénář. Když mnozí, a to i generálové němečtí, říkají, že budou útočit na to Rusko, tak jako, jaká pak obrana tedy. Takže on říká, ten Knutov spojil ukrajinské útoky na ruské ropné rafinérie, logistická centra a objekty ve velkých obchodních platformách se snahou vyvolat v Rusku před zářivými volbami do státní domy vnitřní nespokojenost. To je teda ten důvod, proč teda takhle to dělají, aby se vytvořil tímto způsobem dostatečně silný protestní elektorát, který by mohl změnit poměr sil v ruském parlamentu. Chtějí buď narušit volby, nebo vytvořit silný protestní elektorát, který by ovlivnil výsledky a umožnil opozici vstoupit do parlamentu. Jsou to čistě politické kroky, uzavřel Knutov. Takže tolik tedy pro dnešek asi z toho prvního košíku, z zprávy z Ruské federace. Pojďme dále na další, na Ukrajinu.
0: Tak, jdeme se kouknout na Ukrajinu. Agentura Reuters informuje o vzkazu Ukrajiny Rusku prostřednictvím Spojených států amerických žádosti o dočasné zastavení leteckých úderů. Ukrajinci by údajně učinili totéž. Tento návrh mohl být vyvolán tedy nedávnými raketovými údery na dílny a továrny na výrobu bezpilotních prostředků v Kyjevě. Nepřítel žádá o přestávku, aby mohl továrny přemístit na nová, bezpečná a samozřejmě i utajená místa. Přeprava velkých bezpilotních prostředků typu Flamingo a raket FP-7-9 bývá pro ruskou rozvědku často prý ale veřejným tajemstvím. Takže ukrajinský voják Dmitro Putiata s jistým znepokojením komentuje nové strukturální změny v ruské armádě, které považuje za nebezpečné pro Ukrajinu. Především budou systémy bezpilotních prostředků brzy začleněny do struktury vševojenských armád, stejně jako tomu již bylo v ozbrojené sebrance Ukrajiny. Tak, došlo k výraznému tedy omezení dělostřelectva a uvolněné síly budou pravděpodobně pověřeny ochranou zbývajících obsluh děl před útoky dronů, tedy kulomety s termovizí, posádky protivzdušné obrany a FPV drony a budování opevnění. Tak, co k tomu ještě víc? Tady něco zase bylo zničeno, to nás ani moc nezajímá. S tím, že tedy Kyjev chce přestávku v úderech a na přesun továren dronů a za 10 minut masakru ukrajinské pěchoty byla zmasakrována tedy asi drony, je tady dále uvedeno, ale můžeme se asi kouknout i na další zprávu.
1: Další zpráva je tam v podstatě z ukrajinské fronty, kdy tedy ta zpráva hovoří o tom, že Ševčenko padlo, Dobropol je i v dohledu, ruská armáda pomalu svírá Slaviansk a Kramatorsk a také hovoří o tom, že patrioty na Ukrajině se zatím vyrábět nebudou. To je teda zpráva 27. čili z pondělka tohoto týdne. Dále je tam rozčarování, že Ukrajina nebude mít v následujících letech vyhlídky na vstup do Evropské unie kvůli ozbrojenému konfliktu na jejím území. No, to dá jako rozum. A jak to uvedla tedy rakouská ministryně pro evropské záležitosti Claudie Bauerová v rozhovoru pro noviny Die Welt. A podle ní je nyní nemožné předpovídat, v jakém stavu Ukrajina vyjde z této války a proto jakékoliv termín na její vstup do EU, které jsou v současnosti uváděny, tak jsou umělé a nelze je dodržet. Jinak zdůraznila, že tedy Kyjev má před sebou ještě značné množství práce, hlavně v boji proti korupci, zabezpečování právního státu a v implementaci evropského práva. Uvedla, že přístupové krajiny s asi 19, nebo přistoupení tedy té země tedy s asi 39 miliony obyvatel a se zvláštnostmi zemědělského sektoru, takže by to mohlo mít vážný dopad na Evropskou unii. Bauerová se zasazuje za postupnou integraci nových členů Evropské unie a poskytuje možnost částečné účasti v prvních fázích. Poukázala na nemožnost zrychleného členství v EU, které požaduje prezident Zelenský. A říká podle jejího názoru, že ten ukrajinský prezident v posledních měsících často přitahoval pozornost tím, že chtěl diktovat datum vstupu do EU. Turbo vstup na požádání jednoduše není možný. Musíme pečlivě posoudit schopnost samotné EU přijímat nové členy, jak říká Bauerová, nebo ji citují tedy ukrajinská média. Takže asi takto v této zprávě. Pokračuje samozřejmě dál, ale tolik asi k ním.
0: Tak, velká ukrajinská protiofenzíva v Krasném Limanu zachycena Rusy. s tím, že prý čistíme město. Ukrajinci tedy provedli velkou protiofenzívu v Krasném Limanu, která byla údajně zachycena, a ruské jednotky v současnosti pokračují v úplném vyklízení města. Tady byste měli vidět tu mapičku, tak se na ní koukněte. Tak, velitel útočné roty s zvolacím znakem,

0: organizovat tedy další protiútoky. S tím, že OSU se objevily náhle, pravděpodobně z úkrytu v lesích, z podzemních zařízení, tedy bunkrů a dál, a nebo ze starých cihlových a asfaltových továren, nebo asi továren na cihly a na asfalt. Širší oblast Krásného limanu s hustými lesy, skalami a soutěžkami Národního parku je ideální pro ukrývání mužů a zbraní. S tím, že ruské síly si udržují dále iniciativu a postupují systematicky, ale pokud chtějí tvrdit, že trvale znovu dobyli Krásný liman, musí také dokončit tedy obsazení hor a těch lesních oblastí. Tak, tím bychom to asi zakončili.
1: No, další zpráva hovoří o tom, že hoří dva sklady nové pošty, ukrajinské nové pošty. Ty ruské údery zničí logistiku v Gajsinu a v Dněpropetrovsku. Bylo zlikvidováno přes 200 čerpacích stanic a byl v podstatě zaznamenán tedy těmi ranními údery na logistické komplexy nové pošty v tom Gajsinu ve Vinnické oblasti a v Dněpropetrovské oblasti. A nové údery také na přístavy v Oděse. Tady, pokud je o ruské vyhořelé sklady Wildberries, tak ten schořel ve Volgogradu, dále sklad Ozon v Tatarstánu, ten požár přežil, ale náhlý požár úplně zničil sklad DNS ve Vladivostoku, takže až tam se, ale tam snad ty drony nedostaly, takže těžko říct, z čeho tam schořel ten sklad. No, po zahájení trestního řízení proti společnosti Transport budoucnosti vyšly najevo podrobnosti, proč ruská armáda ani po 5 letech války nemá sériově vyrábené těžké drony typu Baba Yaga. Takže tolik teda tady k této zprávě. A jinak ještě snad k tomu další, ještě co tady máme, tak se hovoří o tom, že tedy společnost vyvinula český kvadrokoptérový dron domácí výroby BAS S-80 a vyrobila jich 1000 kusů. Celková hodnota toho kontraktu činila 8 miliard rublů, což znamená, že jeden dron i s příslušenstvím stál přibližně 8 milionů rublů. To se mi zdá být nějak hodně tedy poměrně. No, uvidíme. Takže tolik teda tady k tomu. Pravda je jedna, že se mi zdá, že nějak utichly ty řeči o tom, že Rusové měli nějakou tu elektronickou protidronovou obranu, která byli třeba schopni udělat kolem určitého města nebo podobně. A teď nějak jako není jako někde znát, že by to používali, tak nevím, co se děje. Pak tam je to, že ty drony tam jako dost, ty ukrajinské drony tam jako dost zatápějí tedy. Pojďme asi k dalším zprávám, no.
0: Další zprávy, to je takový souhrn, takže nevím, co z toho vybrat, tak přečteme nadpis a možná se k něčemu dostaneme. Obklíčení bílého kolodězu, nebo koloděze, je tady napsáno, se uzavírá a cesta na Družkovku je prý už volná po pádu Verovky. Posádka nemá kudy se evakuovat. A další zpráva asi je, že letadlo čistí cestu na Slavjansk, nebo letadla. FAB, to jsou ty samozřejmě ředitelné Pumy, rozmetaly ukrajinské brigády u Orešova a Slavjanska. Nuž, tak, Verovka to necháme v oblasti Pasirevky, tedy ruské jednotky pokračovaly v útocích na pozice o ozbrojené sebranky Ukrajiny a odrážely zase nepřátelské protiútoky. Tak, ruské vzdušné a kosmické síly čistily tedy právě tu cestu na Slavjansk a na přístupech k Orechovu a útočili na nepřítele v pohraniční oblasti Charkova, píše tedy telegramový kanál Podobný. Ruské ministerstvo obrany dále zveřejnilo záběry potvrzující efektivitu práce posádek dronů, tedy letounů, pardon, SU-34, s tím, že je tam video, které zachycuje ničení míst koncentrace jednotek ozbrojené sebranky Ukrajiny. Dále do Propolie na pokrovském směru ozbrojené síly Ruské federace po neúspěšném pokusu o průlom do Dobropolie pokračují systematické činnosti na jeho přístupech, jak píše tedy telegramový kanál Archangel, tedy Specnaz. Nuž a Torres ještě. V Torresu byla dokončena rekonstrukce výukové budovy lékařské školy, jak o tom informuje telegramový kanál DLR Online, tedy Doněcká lidová republika online. S tím, že

0: Turecká lékařská škola plánuje obnovit výuku už letošního podzimu. Škola bude nabízet studium oborů ošetřovatelství, tedy zdravotní sestry, a všeobecné lékařství, tedy zdravotník záchranář. Specialisté rovněž zahájili kontrolu a přípravné práce na budově internátu s kapacitou 150 lůžek, která se nachází taktéž v areálu školy. Nož. Asi můžem dál.
1: Viděl jsem dneska jenom zahlít jenom titulek, že Zelenský, že si pozval Drapatého na kobereček, že Drapatý od té doby, co nastoupil, tak že ztratil nebo dokonce dobrovolně vyklidil asi 14 měst a vesnic, tak jenom jako na doplnění. Další zpráva hovoří o tom, že ten ruský útok, že jaksi se zintenzivňuje. Rusové žijou si jenom 10 km od Sum. A teď je otázka, tam je podle ukrajinského Deep Stateu, tedy, což je teda jejich tiskovina, tak to nazvaná, tak situace je v oblasti kritická. A teď je otázka, jestli teda padnou Sumy anebo Charkov. Kdo padne dřív? Oni padnou oboje, ale kdo padne dřív? A tady podle zpráv z terénu, tak se teda tempo postupu tedy armády prostor odpovědnosti uskupení vojsk sever v poslední době výrazně zvýšilo. Mluvíme tedy o ruské armádě. A jen 30. července ruské útočné jednotky osvobodily v sumském směru vesnice Malé a Slobodka, a to za pomoci 349. motostřeleckého pluku Achmat Rasia, a to budou tedy Čečenci a Mogrica, dále, či vesnice Mogrica, všichni vytlačili jednotky územní obrany a 68. samostatné výsadkové brigády odbrojených sil Ukrajiny. Jinak tam v oblastech Sumy, Šotka, Gluchov, Ryževka, Ulanov, Choteň a dalších obcí pokračují boje za použití ručních zbraní i masivní útoky na nepřátelskou živou sílu. Nepřítel se zatím snaží tedy narychlo budovat své pozice ve volné Slobodě a do ženových prací zapoje dokonce i raněné vojáky. Takže tolik asi takhle. Dále je tam ještě popisováno další, ještě další tedy potyčky nebo boje ještě v dalších oblastech, ale to si asi necháme na příště. Jinak populární komentátor Mučnoj ve svých reportážích boje v prostoru odpovědnosti toho uskupení ruských vojsk sever vůbec nezmiňuje. Ten komentátor, to je samozřejmě ukrajinský tedy. Takže tolik teda k této zprávě.
0: Tak, koukneme se na noc na pátek, takže údery na Ukrajinu v noci na 31. července a ne v raketové peklo smeklo ukrajinské závody od Kyjeva až po Lvov. Letecký poplach byl tedy vyhlášen na celém území Ukrajiny, od Kyjeva tedy až po Ivano-Frankivsk a Rivenskou oblast a také v Černém moři. Tam se jedna nákladní loď za druhou prý potápěly. Protivzdušná obrana OSU se ukázala jako zcela bezmocná proti koordinovanému útoku přesnými zbraněmi odpolovanými ze vzduchu, ze země i z moře. Kyjev, tam byl závod Maják a gigant elektrotechnického průmyslu proměněný v trosky. Svědci tedy v Kyjevě hlásili sérii ohlušujících úderů v průmyslových zónách. Přesné zásahy zničily klíčové podniky, které tvořily základ úderného potenciálu OSU. Ruské ministerstvo obrany později tedy zveřejnilo podrobnosti o odvetných úderech. V Kyjevě byly tedy zasaženy, jdem se na to mrknout. Za prvé montážní závod dělostřeleckého a dělostřeleckých asi tady má být a ručních zbraní akciové společnosti právě závod Maják, tady mám uvedeno, který vyráběl komponenty bojové hlavice, rozbušky a urychlovací stupně pro útočné drony dlouhého a středního doletu. A to by měly být nějaký typy, co já vím, FP-1 a FP-2. A taktéž veřejná akciová společnost elektrotechnický závod, která vyráběla průzkumné a útočné bezpilotní prostředky středního doletu, včetně tedy multikopter. Ve Lvově byl zničen letecký opravárenský komplex a elektronika pro rakety. A tam to byla teda, no to už tady ne, závod Lorta a další, tam co se vyráběly Flamingo a analogy tedy protivzdušné obrany systému S-300. A ještě byla Frank Ivano-Frankivská oblast také zasažena.
1: Oni ty zprávy se samozřejmě z části překrývají. Ta další zpráva také hovoří o tom, že se v Kyjevě zatřásla země, mohutný ruský útok raketami Iskander-M a nadzvukovým zirkonem. Klíčové objekty ukrajinských sil, že jsou plamenech, to je zpráva z prvního, no ze včerejška, s tím, že ruské sily v noci zahájily nový masivní raketový útok na Ukrajinu, zaměřený tedy především na Kyjev, a tam bylo při útoku použito 10 balistických raket Iskander-M, 4 nadzvukové střely s plochou dráhou letu Zirkon, namířené na ukrajinské hlavní město. Jinak další dvě rakety Zirkon současně s tím zasáhly cíle v Poltavské oblasti. Takže všechny ty rakety dosáhly svých cílů, nic nenasvědčuje tomu, že by během útoku byly aktivovány ukrajinské systémy protivzdušné obrany Patriot. Oni spatrně nemají čím střílet tedy. No a tady jako se hovoří o tom také, že některé zdroje odhalují nebo odhadují, že to může být způsobeno nedostatkem dostupných obranných cel pak 2 a pak 3, to bude do těch Patriotů. Po úderech byly v Kyjevě hlášeny rozsáhlé požáry kritických zařízení, přičemž rozsah škod zatím není znám. Ukrajinské úřady tím nezveřejnili úplnou zprávu na toto téma. Takže tolik teda k této zprávě. Pojďme dále.
0: Tak, přesouváme se do dalšího košíku, dalšího mailiku. Blízký východ a Írán, tak jedničku máme tady. Američané opouštějí tedy své polozničené základy na Blízkém východě, a to v noci. S Íránem se jim to nepovedlo. Zpráva je tedy z úterý 28. Samozřejmě to prý neznamená, že vojenské operace proti Íránu nelze v budoucnu opakovat, ale momentálně jim došla munice, protože vše, co měli v Evropě a na Blízkém východě, použili a je to prý hotovo. Také jim došlo palivo Američanům, protože Írán zničil všechny tankery, asi a cisterny, tady je tanky a cisterny, tak nevím. Proto jde o taktický ústup, protože Američané v tuto chvíli nemohou v regionu nic jiného dělat. Pokud jde o jejich cíl, naprosto selhali, protože nemohli splnit úkol doprovodu tankerů při opouštění Hormuzského průlivu. Obrazy vojáků prchajících v noci z kufry a autobusy sloužící jako silný symbolický materiál pro ty, kteří tvrdí, že éra americké dominance na Blízkém východě se chýlí už ke konci. Je na závěr této zprávy.
1: No tak je to otázka úhlu pohledu, ale jestliže si uvědomíme, že na jedné straně Trump nemůže dělat zdaleka to, co by asi dělat chtěl, protože tam má samozřejmě, má tam kongres, má tam sionistickou lobby, má tam izraelskou lobby, pak ty křesťanské sionisty, ten AIPAC a další. Má to vlastně ve vládě, tam jak si ty úředníky velmi, velmi zkomplikované, tak on vlastně to, že v rámci nestary americké vojáky domů vyklízí to, tak on vlastně z tohoto úhlu pohledu, on plní tedy v podstatě plán. Samozřejmě je to krkolomné, nechal se do něčeho uvrtat jako až předpříliš, což tedy Netanyahu, o tom ještě myslím, že bude řeč dneska, ale jako tohle jako je realita, čili je prostě potřeba to nahlížet asi tady s tímto zorným úhlem, prostě proto, protože představa, že on zavelí a oni se otočí na podpadku a půjdou jen tak mírně z domů, to ty vojáci z toho Blízkého východu a poté i třeba odjinuť, tak takhle to nefunguje dneska. A i ten Trump už o tom také byl často řeč. On je něco jako, a zejména, že to byla korporace, on je generální ředitel. A nad sebou má správní radu, dozorčí radu a tak dále, a tak dále. Plus nějaké některé velké dodavatele, takže zase jako on jako úplně s tím pánem není, když se tak někdy tváří. Pojďme se podívat dál tedy na ten iránský konflikt. Tam jako další tedy zpráva hovoří o tom, že došlo k bezprecedentnímu útoku na americkou loď se zkapalněným plynem ve středomořských vodách. Hovoří se o zásahu iránským dronem. Údajně výbuch nastal během vykládky LNG. A to mělo být v Damietě, v přístavu v Egyptě, to je v Nilské deltě, kdy tedy ten dron zasáhl plovoucí zásobník, který s tím plynem, to zařízení nese vlajku Marshallových ostrovů, čili taky takovou, ten tanker pod vlastně jakoby neutrální vlajkou. A zatímco teda také první zprávy hovoří o požáru na dvou lodích, které byly v oblasti, protože ono to přeskočilo, ten požár. A ten přístav je údajně zahrnut do iránské mapy cílů pomsty proti Ukrajině. To je zajímavé. Nicméně hovoří se tedy o dronu iránského původu, ale už začínají i některá podezření, že šlo o provokaci z izraelské strany, aby prostě tu Ameriku udrželi tedy v tom konfliktu s tím Iránem. Zatím ale žádná organizace ani státní agentura nepřevzala odpovědnost za tento útok a tento incident je jednou z nejvážnějších rán pro energetickou infrastrukturu Egypta, protože se navíc tam mají elektrárnu, která se nachází poblíž Středozemního moře. Takže podle společnosti, která spravuje přístav, tak byla situace pod kontrolou a výbuch se zdá být tedy během vykládky teda to LNG. Takže ty postižené lodě byly bezpečně evakuovány z přístavní zóny a současně tedy příslušné orgány uvádějí, že provoz zařízení bude postupně obnoven přes noc. Takže to je tedy k této zprávě.
0: Tak, dále se koukneme na nouzovou situaci, protože Írán prý nečekaně útočil někdy na čtvrtek na největší americkou leteckou základnu v Bahrajnu, a to týden po ukončení amerických operací. No tak asi si spoléhají na to, že to bude furt jenom odveta, tak to se asi trošku mýlej, kluci. Iránské ministerstvo obrany uvedlo, že na svém nebo ve svém prohlášení, že operace byla provedena jako odveta za smrt pilota iránského letectva, tedy stíhačky SU-24, a to ze začátku války mezi USA a Izraelem v Iránu. V únoru, kdy byl sestřelený katarským F-15 typ Q, uvedla to oficiální tisková agentura IRNA. Uvedli tedy, že drony zasáhly generátory energie, navigační systémy a administrativní a poutupůrné budovy používané tím, co popsali jako americkou armádu na základně Sheikh Isa, a fakticky ji znemožnili tedy provozovat tedy bojové asi vzlety. Letecká základna Sheikh Isa je jedním tedy z nejdůležitějších amerických vojenských zařízení v oblasti Perského zálivu. Uvádí se, že je domovem průzkumných letadel a slouží jako důležité údržbové centrum pro vrtulníky a komponenty dronů. Tak.
1: No, jestli tohle někdo uvádí jako záminku, tak je to takové spíš úsměvné.
0: No, z února, že jo.
1: Ale bavme se o tom, že oni, ty Iránci, je nechtějí prostě povolit a chtějí je prostě z této oblasti Blízkého východu tu Ameriku dostat. Chtějí je poslat prostě domů nebo pryč. Prostě, a to je ten hlavní důvod. A to ještě pořád mají tedy ty trumfy v ruce, a to je teda likvidace těch ocelovacích zařízení na tu vodu. Ovšem to by potom vyhnali i to místní obyvatelstvo a tam by to bylo celé úplně pusté. Takže to je tím jako pořád ještě mají v rezervě. Takže tam jde o tohle z toho a je prostě potřeba to začít nazývat pravým jménem. No, další zpráva hovoří o eskalaci v Hormuzském průlivu. Irán zasáhl ropné tankery pod americkým doprovodem. Ta cena ropy samozřejmě prudce roste. V Americe se schází, sešla tedy Rada ministrů, to je zpráva z 31. července. A jde o to, že teda ta krize na Blízkém východě se dramaticky zhoršuje. Teherán oznamuje útoky na dva ropné tankery v Hormuzském průlivu, které se pokoušely překročit pod leteckým doprovodem amerických sil, prostě projet. A podle hlášení Revoluční gard byly dva tankery zasaženy a znehybněny, když sledovali nevyhlášenou trasu, zatímco čtyři další tankery byly nuceny změnit kurz a vrátit se na původní pozice. Mimochodem, tam je asi dobře vědět, že když to bylo uzavřeno, tak tam je asi 22 velkých tankerů, které dneska nemohou se hnout. A já mám pocit dokonce, že tyhle ty tankery, že jsou dokonce díky uzavření toho průlivu Bab el-Mandab, že to je dokonce tam, protože oni nemohou A to pak by bylo dílo Hutiů, protože oni nemohou plout na sever skrz Suez, protože jak jsou naložené, tak mají velký ponor a tam by neprojeli. Takže jsou tam a trčejí tam tedy v Rudém moři. No, vraťme se zpátky do Hormuzského průlivu. Ten incident zdůrazňuje patovou situaci v Hormuzském průlivu, kdy Spojené státy a Irán uplatňují konkurenční navigační pravidla. Iránci na lodě plující po jižní trase poblíž pobřeží Ománu, zatímco Spojené státy bombardují plavidla, která porušují vlastní blokádu iránských přístavů. Takže tato mořská tepna zůstala v podstatě uzavřena poslední dva týdny po obnovení nepřátelství mezi Washingtonem a Teheránem. A v důsledku toho cena surové ropy přesáhla $90 za barel, zejména po americké odvetě proti iránským cílům za útoky na americké základny v Jordánsku. A ve Washingtonu prezident Donald Trump svolal nouzový kabinet, aby prozkoumal situaci na válečné frontě a růst cen energií před americkými mezivolebními volbami. Teda to jsou ty doplňovací, jo? To jsou vždycky ty doplňovací, které jsou jakoby v polovině toho volebního období. Tam to má jako u nás Senátu, že vždycky po určité době se doplňují. Takže krize se rychle šíří po celém regionu. V Kuwaitu ministerstvo obrany země oznámilo sestřílení iránských dronů, které mířily k životně důležitým objektům vojenské infrastruktury. Nebyly tedy přitom hlášeny žádné oběti. Izraelské námořnictvo a armáda provedly rozsáhlý výbuch poblíž historického hradu Beaufort s tvrzením, že cílí na tunely a infrastrukturu Hezbolláhu. A silný výbuch pokryl okolní oblast popelem, což vyvolalo silné protesty libanonských představitelů za porušení příměří, zatímco Izrael uvedl, že jedná na zajištění své severní hranice. Takže doufám, že hrad Beaufort ne, to ještě od zdob křižáků a vůbec tam těch křížových prav, takže ho nepoškodili. To byla věčná škoda. No, když jako dneska v té době, kdo se o to stará. Tady je důležitá jedna věc vědět, nebo dvě věci vědět. Jedna je ta, že Spojené státy samozřejmě těží ať už krakováním nebo z těch břidlic, z těch písků, tedy tak těží svoji ropu, ale ta ropa není vhodná pro letecký průmysl a pro některá těžká vozidla. A to prostě potřebuji dovážet jednak z Venezuely a jednak teda právě tady od oblasti Blízkého východu. Další věc je taková, že jim vlastně do jisté míry vyhovuje cena nad $85, protože to je cena, limitní cena, kterou Američané potřebují k tomu, aby mohli těžit. Pokud ta cena jde dolů, a to mají třeba Rusové, ale i třeba tady v té oblasti zálivu, tak samozřejmě je to pro ně problém. Takže jim do jisté míry jim vysoká cena vyhovuje. Samozřejmě, aby oni mohli prodávat svoji ropu, ale nikoliv zase, když nakupují tady tu těžkou ropu tady z této oblasti, protože ta není všude na světě. Rusové třeba jenom mají tu lehčí ropu, nemají tady tu těžkou takzvanou sladkou ropu. Jo. Takže tady vidíte, že není ropa jako ropa, protože Američané teďka budou bez ropy, zřejmě budou bez benzínu a přitom oni, jak si z hlediska množství ropy vytěžené, prodávané, tak jako oni jsou jako popředí. A jak si každý řekne, tak jako pro Boha, jak je to možné, ale ono je to, protože není ropa jako ropa prostě, no. Takže tolik teda k této zprávě, pojďme dál.
0: Tak, ale se mrkneme na pětku. Celý svět tedy čeká na tento krok. Írán stanovil konečnou podmínku pro otevření Hormuzského průlivu a to nebude prý možné, dokud nebude nastolen mír a stabilita. Jak bylo tedy kvůli tedy pokračujícím agresivním akcím vojenských sil USA v regionu, není tedy plavba Hormuzem možná, Uvedla to zpráva pro řízení vodních cest Perského zálivu ve sdělení, které podle svých slov zveřejnila v reakci na opakované dotazy žadatelů, informuje o tom agentura Tasmín. Jak bylo uvedeno, všechny žádosti budou posouzeny a povolení budou vydávána postupně podle pořadí a harmonogramu, jakmile bude nastolena stabilita a mír. No a ve čtvrtek náčelník generálního štábu a zástupce koordinátora iránské armády admirál Habibolláh Sajari uvedl, že bez souhlasu Íránu není možný žádný pohyb Hormuzským průlivem, přičemž zdůraznil, že iránské námořnictvo má nad touto oblastí tedy plnou kontrolu. S tím, že námořnictvo Iránské islámské republiky plně kontroluje východní část Hormuzského průlivu, severní část Indického oceánu a Ománský záliv, jak uvedl Sajari, informovala místní státní televize IRIB, jak uvádí Tan Yug. Tak, to je asi další nějaká agentura, či čo?
1: Tan Yug je, myslím, jugoslavská, srbská. No, pojďme ještě tady k tomu jinou poznámku. Tam přes ten arabský poloostrov, kde je teda území Saúdské Arábie, tak tam vede z toho, od toho Hormuzského průlivu, tak tam vede ropovod východ-západ do Rudého moře, tam do přístavu Yanbu, kde se právě nakládala taky ropa a vozila se právě tam tudy pryč, ale tam jako směrem na jih se to dá vozit, ale tam je právě ten průliv Bab al-Mandeb, který teda blokují Hutiové, a když je to na sever, tak je to přes Suez. Tam to sice blokované není, ale tam ty velké tankery neprojedou. To je to, o čem jsem hovořil. Takže oni jsou vlastně v pasti, moc toho dělat nemohou. A teď je otázka teda vůbec, jako jakým způsobem to bude dále. Faktem je to, že ten Irán, teďka už mají chvilku oddech, tak bude si rozšiřovat svého vlivu. A o tom svědčí mimo jiné i další zpráva, která hovoří o tom, že Irán zaútočil na velitelství a sklady kurdských separatistů v Iráku. Protože Američany zase napadlo, že by mohli používat kurdské separatisty. Oni jsou v části v té severovýchodní části Sýrie a potom vedle samozřejmě v Iráku. Oni si dokonce představovali, že by ty kurdští separatisté, že by mohli dělat pozemní armádu, která by šla proti tomu Iránu, ale to je science fiction, protože tam by nemohli uspět, protože těch Iránců je tolik, že kurdští separatisté by dostali na frak velmi rychle. Také se do toho neženou. Přesto tedy Irán zaútočil na to jejich velitelství a sklady v Iráku, které mají. A přibližně na 10 skladů těch kurdských separatistických skupin v oblastech Erbilu a Sulejmánie v iráckém Kurdistánu. A tam, jak je patrné z těch zveřejněných záběrů, to tady bohužel nemáme, tak ty cíle byly úspěšně zasazeny. A jak jsem říkal, tak Spojené státy a Izrael doufali, že využijí ty kurdské síly, když už ne k přímému útoku na Irán, tak alespoň přerušení iránských dodávek zbraní libanonskému Hezbolláhu. A ty kurdští separatisté zřizují kontrolní stanoviště na klíčových zásobovacích trasách. Oni, ty Kurdové, nejsou všichni jaksi stejného názoru. Tam jsou to také, je to tam rozštěpené. Problém je v tom, že ty Američané už ty Kurdy, ty to už nechali ne jednou, ale několikrát na štychu, ale ty Kurdové z toho ještě se nepoučili, ještě nezmoudřili. Jinak je dobře vědět, že asi přibližně 70% obyvatel Iráku tvoří šíité. Je to a ten vlastně, ti vlastně ten Irán v různé míře podporují. I když teda byla ta velmi, velmi drsná válka iránsko-irácká, kde bylo asi milion mrtvých, tak že ta, do toho teda byly ty Iráčané teda nahnáni, protože vlastně byly šíité proti šítům z větší části, tak přesto ty Iráčí šíité obecně mají velmi příznivý vztah k tomu Iránu a mnoho vysoce postavených představitelů a politiků má velmi silné vazby na iránské elity. Takže zároveň iránští sunité, ale kteří žijí ve střední části země, tak ty tradičně představují velmi vlivnou a druhou největší etnickou náboženskou skupinu. Takže sever Iráku je navíc domovem té početné kurdské populace, když množí úsilí o nezávislý Kurdistán, čehož využívají Spojené státy a jejich spojenci v regionu. Když problém je v tom, že to, co oni s nimi dělají, že jim slíbí, že budou mít svoje území a stát a tohle, to je takový ten otřepaný vtip, přestává být vtipem. Já bych tedy připomněl, co slibovali Angličané těm arabským šejkům za to, aby s nimi bojovali a pomohli jim rozbít teda osmanský sultanát. A když se jim to podařilo, tak je potom podvedli a to území vlastně, když jim nepatřilo, měli tam jenom jako na ně mandát dočasný, tak ho tenkrát prodali Rothschildům. A z toho tam vznikl Izrael. Nedávno se na to dělal pořád kompas, tak se tam na to podívejte, pokud se to neviděli. A to je období, prosím vás, Lawrence z Arábie, když ho nedávno dávali. Ten Lawrence z Arábie jim tam udělal opravdu jako velký služby a oni ho získal si tam renomé. Ty Arabové ho uznávali. A to Lorence vlastně dostal tam i pak nějakou, myslím, že byl hodností plukovník a vlastní lidé, ty Britové, ty politici ho podvedli. Takže jako je to zajímavé, to poučné se na to podívat a celé a podívat se jako na ten pořád je zajímavý. Takže tolik teda tady k této zprávě asi a jinak snad ta Saúdská Arábie už oficiálně potvrdila svůj účast ve válce proti Iránu. Zájem leteckých úderů proti přímo podporovaným Iránem ve východním Iráku. To znamená, že tam se z toho rýsuje tedy, nebo začíná tam regionální válka. A to království Saudské Arábie, které vlastně léta se vlastně snažilo lavírovat mezi Washingtonem a Teheránem, tak to vypadá, že si tedy vybralo u stranu takzvané Epsteinovy koalice a vstoupilo do konfliktu na straně Spojených států s tvrzením, že údery, že jsou odvetou za útoky na saudská ropná zařízení. Jenže problém je v tom, že to by zase oni směli útočit na ty Hutie a hlavně teď to bylo v celku v klidu, ale celé to zase vypuklo tím, když ta vedenka Hutiů přistávala, tuším, Sana na tom letišti a když letěli z toho pohřbu toho iránského představitele, toho duchovního, a oni se snažili zlikvidovat na dálku při tom přistání. Tak se ozvali a teď se diví, že tedy ty Hutiové, že jim teďka emiční ropná zařízení. Takže tím to samozřejmě postihne i Američany, protože to je přesně ropa, kterou oni potřebují. A ta je, tu má z části i Saudská Arábie, bytě hlavně teda v oblasti Iránu a tam teda toho Hormuzu. Takže tolik teda k této zprávě. Omlouvám se za povídání, které bude další. Doufám, že bylo zajímavé.
0: Tak, mrkneme se na další. Prudká salva iránských raket zasáhla irácký Kurdistán. V oblasti tedy iráckého Kurdistánu došlo k novému útoku dronem, který cílil na pozice iránských protikurdských organizací působících v regionu. A dva drony údajně zasáhly horskou oblast poblíž tedy okresu Dukan v provincii Sulaymaniyah, kde se nacházejí pozice kurdské opoziční organizace Komala z kurdistánských pracujících lidí, asi z těch lidových milicí, že ano. Tak, bezpečnostní důstojník zase organizace uvedl, že drony zasáhly oblast poblíž vesnice Jasana a způsobily jen malý požár. Podle údajů ale získaných z místních zdrojů byly v samotném červenci v oblasti Kurdistánu v Iráku zaznamenány tedy celkem tedy zaznamenáno 88 útoků dronů a raket, z nich tedy 660 obdržela provincie Erbil, tedy 660 dronů a dva raketové útoky, provincie právě Sulaymaniyah obdržela 10 raketových útoků a 9 útoků drony, zatímco část rakety také dopadla do oblasti Halepca. Iránské kurdské skupiny opakovaně obviňovaly zase Teherán, že útočí za tedy útoky, že stojí za útoky a tvrdí, že Irán tedy se snaží neutralizovat skupiny, které považuje za hrozbu i pro svoji bezpečnost. Podle záznamů místních úřadů došlo od začátku konfliktu k více než 950 útokům dronů a raket, které si tedy měly vyžádat 32 mrtvých a 154 zraněných. Tak,
1: Já bych ještě, už se dostaneme teďka k informacím ze Spojených států, ale já bych ještě přece na závěr k tomu předchozímu bloku, který jsme právě uzavřeli, tak bych chtěl poznamenat jednu věc. Tady vidíte hodně problémů, které dneska tam vznikly, nebo už oni jsou tam delší dobu, tak vyplývají z takzvané Sykes-Picotovy dohody. Ta byla vlastně udělána v průběhu první světové války s tím, že bude uvedená do reality, pokud Britové a spol. Vyhrají první světovou válku, což tedy vyhráli. A tam vlastně rozdělili ty státy, prostě si vzali pravítko, rozdělili to, načárovali to tam a výsledek je ten, že třeba ty Kurdové nemají vůbec stát. Těch Kurdů je 35, možná i víc milionů. Z toho 11, 12 milionů žije v Turecku. Další žijou v Sýrii, hodně žije v Iráku a nějakých 15 milionů někde kočuje po světě. Takže právě teďka to nové překreslování těch map by mělo tyto záležitosti odstranit, aby eliminovalo v podstatě možnost vzniku dalších konfliktů z titulu náboženských, z titulu politických a tak dále, a tak dále. A prostě, aby ty jednotlivé země i také historicky teda, aby se dostaly teda ke svým územím a řekněme i ke svým územím tedy historickým. Takže jsem zvědav, jak teda toto bude jako nově řešeno. Tohle všechno by mělo být teďka v souvislosti, ono se hovoří o Jaltě 2, faktem je to, že podle všeho tak ta Jaltská, výsledky Jaltské konference 1 a postupimské dohody, která byla vlastně hned po skončení nebo před skončením druhé světové války, tak vlastně dneska to padá země a bude se všechno sjednávat znova. To samozřejmě se může negativně dotýkat i nás, protože také, zejména z situace, kdy jsme rozděleni, tak také můžeme být někam připařeni a podobně. A už jsme přišli o všechno, abychom taky mohli přijít o republiku. Ale to je na jiné povídání, když se tím budeme zabývat při jiných příležitostech. Pojďme dál ty informace ze Spojených států. První zpráva hovoří o tom, že Trump je unavený válkou, všem válkou, do které tedy sám vlezl tedy. A znovu váhá, zatímco poradci se obávají, že konflikt pohlcuje jeho prezidentské období. Tak to zcela určitě, prostě proto, protože on by teďka v průběhu toho svého prezidentského období by měl především dotáhnout teda tady ty záležitosti, které se týkají teda zavedení toho kvantového finančního systému a té gestery po světě. Protože toto se neudělá, tak bude tady ten nepořádek na světě pokračovat, bude se dále válčit a tak dál. Takže se objevují zprávy, že Trump je v zákulisí zcela zaskočený a ztrácí trpělivost, protože válka s Iránem se vleče, pomalu vyčerpává vlastně, jak oni říkají, hliněného obra americké armády. Já jsem viděl některé zprávy, které hovoří o tom, že oni používají hodně umělé inteligence, že jednotlivé složky americké armády používají umělé inteligence a ještě navíc to nemají vzájemně propojené, vzájemně provázané, takže pak jsou z toho tam různé zmatky a podobně. Ale existují další věci, protože ta umělá inteligence, ona je umělá inteligence jako pozitivní a je umělá inteligence negativní. A pak jako záleží, jakou oni jak si používají. Já tady o těchto a dalších věcech budu v pondělí hovořit v Kompasu, na který vás zvu, kde jsou i otázky teda toho duchovního vzestupu a jak to vlastně vypadá i v té galaxii, aby jsme vlastně viděli, kam vstupujeme. A byli si někteří lidé, kteří už si domnívají, že už někam vzestoupili, tak aby věděli, jestli tam jsou nebo nejsou. A pokud je teda zpátky k tomu Trumpovi, tak jak víte, tak ta válka s Iránem vstupuje do 5. měsíce. Trump je stále více frustrován tím, že konflikt, o něm se domnívá, že skončí během několika týdnů, tak se vleče bez jakéhokoliv konce. A někteří Trumpovi poradci se teď obávají, že válka, která vedla k vyšším cenám, k poklesu popularity a smrti více než 100 vojáků amerických, oni tam bude asi daleko více, tak pohlcuje jeho prezidentské období a poškozuje už tak slabé vyhlídky republikánů v nadcházejících volbách do kongresu. To jsou ty doplňující. A pravdou je, že tím, že pohlcuje jeho prezidentské období, tak ve skutečnosti plní svůj účel. protože jedním z hlavních důvodů této války bylo odvést pozornost od aféry Epstein, dobrá, která sama o sobě hrozila pohotě Trumpovo prezidentství. A tím, že válka přikryla tento požár, tak se ho podařilo uhasit, ale teď sama hrozí udusit zbytek té Trumpovy kariéry a politického odkazu. Tady je otázka jedna, tedy otázka, jestli v tom skutečný, ten pravý Trump byl nebo nebyl. Faktem je to, že prostě pokud by to bylo na veřejnosti a probíralo se to, tak o to samozřejmě mu to zase zabere čas a vyvracení a chození po soudech možná a nevím co. Takže to je to dneska pohled a jako na tu kauzu těch Spojených států, tam je dneska problém v tom, že už to stálo životy, stálo to velké peníze a dneska, když vlastně přijde ten Trump někam do toho kongresu a bude říkat, co vlastně dosáhl, tak ve vším případě bude říkat, dosáhl jsem to, že byl odblokován Hormuz a oni mu řeknou, než tam šel, tak ten Hormuz byl přece volný. Tak čeho si dosáhl? A je otázka taková, jestli on je může a bude jako ochoten říkat, no já jsem teda měl vlastně za úkol od jiných, který stáhnou tedy vojáky ze světa, o tom hovoří i americká nestará, tak tohle to byl prostředek, kterým asi v tom kongresu vypravit nebude. Takže pojďme dále.
0: Tak dále se mrkneme na denormalizaci Izraele. Píše o tom Caitlin Johnstone. V podstatě, jako asi Američané, máme jen dvě možnosti. Buď aktivně denormalizujeme Izrael, nebo budeme svědky rostoucí izraelizace naší společnosti. Buď kolektivně odmítneme Izrael, nebo uvidíme, jak se západní armády neoddělitelně slučují s IDF. To jsou ty Israel Defense Forces, že ano, obrané jednotky, které samozřejmě útočí dle názvu, tak buď proměníme podporu Izraele v politický jed, nebo budeme svědky toho, jak politici ničí naše právo kritizovat Izrael a zároveň podporují stále zhoubnější izraelské vojenské programy. Buď se ostře postavíme proti zapojení naší vlády do válek na Blízkém východě, nebo budeme sledovat, jak izraelští vůdci stále více jasají z toho, jak do válečného stroje proudí západní krev a peníze. Buď normalizujeme vnímání Izraele jako dlouhodobé ohavnosti, nebo zůstaneme pasivní tváří v tvář neoddělitelné integraci autoritářských sionistických operací, jako je Palantir, na všech úrovních západních mocenských institucí. Takže to je, čím více se sjednotíme kolem kategorického ne Izraeli a sionismu, tím těžší bude pro ty u moci normalizovat rostoucí izraelizaci naší společnosti. Píše tedy o tom Caitlin Johnstoneová. Tak, abych to přečetl ještě jednou správně.
1: Tohle jako je velmi zajímavé, protože potřeba si uvědomit, že dokonce už je to tak daleko, že je v kongresu návrh, aby se americká armáda a izraelská spojily. Neuvěřitelné. A v tom případě pod touto rouškou je vlastně to, že by vlastně vedení americké armády, že by převzali Izraelci. No, že by potom Netanyahu velel americké armádě. To je jako to jako opravdu, to už je jako opravdu zahraničí science fiction. Ale nelze vyloučit, že k tomu nedojde, protože podle některých zpráv je až přes 90% amerických kongresmenů z nás obou komor, tak má dvojí občanství a hádejte, které to druhé, kromě toho amerického. Samozřejmě izraelské. Navíc jsou normálně, legálně jsou financováni ze strany toho AIPACu, co jsou teda ty křesťanští sionisté v Izraeli, tak jsou tam sponzorováni a tak dál. Takže tam je to takhle, je to o penězích, je to o korupci a teď to, co se děje, tak vlastně ten Trump musí vlastně, jak si ukázat, že teda ty Izraelci zdaleka, že nejsou tak jako výborní, aby to začali chápat lidé, to lidé tím jako nechápali. Aby to začali jako chápat lidé, teďka najednou se i ty kongresmeni najednou začínají, když teď ten AIPAC přestává platit, tak se začínají se najednou odvracet od toho Izraele, a je to všechno proces, jo, to prostě nejde najednou. Takže a jenom, aby prostě posluchači, abyste pochopili, že prostě ta situace je tam velmi složitá, ten Trump se tam zdaleka nemůže vyskakovat tak, jak by potřeboval, a chce to čas. Chce to čas a prostě určitou strategii. Pojďme dále. Tady další zpráva pojednává o tom, že od problematického spojence ptá se, jak blízkovýchodní krize v roce 2026 mění americkou alianci a osud Perského zálivu. Je to zajímavé, protože ten konflikt je začal jako americko-izraelská operace proti Iránu, tak se do poloviny roku 2026 proměnil vlastně v tektonický otřes celého bezpečnostního systému na Blízkém východě, což tedy mezi námi bylo cílem tedy toho, nebo mělo být cílem toho Trumpa. Islamabad místo, tak ten teda zastavil teda určité věci. 12. července 26 se svět dověděl o islamabádském memorandu o porozumění mezi Spojenými státy a Iránem. Ten dokument měl ukončit velký konflikt, ovšem ukončit to nemohl, protože to bylo vlastně jenom prozatímní řešení. A ten úvodník v tom deníku China Daily, tak jej popsal jako křehkou taktickou pauzu, několik mír. To já jsem, nejsem Číňan, ale to je jako logické toto. Takže a i autor říká, že s tímto hodnocením je těžké nesouhlasit. Ano, China Daily, máte to o tom pravdu. A konflikt, který začal jako americko-izraelská operace proti Iránu, se do poloviny roku 26 proměnil tedy ten tektonický posun celém bezpečnostním systému toho Blízkého východu. Státy Perského zálivu, které sledovaly jednání Washingtonu, tak dospěly k nečekanému závěru. Ten americký bezpečnostní deštník tak už se najednou nezdá být tak spolehlivý a spojenectví mezi Spojenými státy a Izraelem prožívalo strukturální zlom, který měl region změnit na mnoho let dopředu. Tady dochází ke strategické roztržce. Washington chce pryč, Tel Aviv zase chce teda v podstatě tu roztržku ukončit. Ovšem je tady zásadní neshoda ohledně konečných cílů Spojených států a Izraele, jak zdůrazňují globální agentury, protože Washington usiluje o přechod k diplomacii a řekněme manažerštějšímu přístupu k Iránu, zatímco cíle Izraele se i nadále zaměřují na jeho jaderný program, rakety, regionální zástupné síly a tak dál. A když to řeknu jinými slovy, tak na zničení Izraele prostě. Ale na to nemají, ale přesto ho chtějí zničit prostě. Takže ta odborná analýza čínského výzkumníka, tam je nějaká z 5. července tohoto roku, tak dodává důležitou informaci, řekněme, nebo i nuanci. Izrael chce využít současné příležitosti k úplné neutralizaci Iránu, to je to, o čem hovořím, zatímco Spojené státy hledají cestu z bažiny Blízkého východu, kam se vlastně nechají zatáhnout. Takže tady nejde jenom o taktický nesouhlas, tady jde o strukturální nerovnováhu. Tady jde o to, že v podstatě na tom začátku zřejmě tedy měl ten Trump jako s tím Iránem jako do toho jít, měl se rychle stáhnout a nechat, aby teda ten Irán do toho Izraele teda řezal hlava nehlava, jenže se do toho nechal zatáhnout přes tu školu a ty ta mrtvá děvčata a tak dále a tak dále. A najednou vlastně válčí hlavně Spojené státy a Izrael je tak jako zezadu, jako je postrkuje. Jo? Takže tak jako to dneska vypadá. Takže a ten Izrael si mezi tím ještě to využívá, aby si teda ještě řešil nějaké své problémy územní teda požadavky na vedle v Libanonu. Takže toto je prostě potřeba, jak si uvědomit. A dlouhodobá perspektiva zatím taková vypadá na to, že ani válka, ani mír, a to je jako dlouhodobý popis pro budoucnost, což ale není možné, protože ta gestera a ani ten sestup nemůže prostě projít jako všude, pokud teda nebude teda mír na světě. Je to o míru a má to teda také jak si způsobit i to, že teda vlastně ty státy, nebo pomoc těm státům, aby se stali suverénními, což teda do této situace to samozřejmě nejde. A samozřejmě ten Izrael bude dělat všechno pro to, aby to i nadále nešlo. Takže to je teda k této zprávě, pojďme asi dále.
0: Tak, dále se mrkneme, co to tu máme. Bílý dům prý nadále dostává přes nos nebo po nose. Pod obrovským tlakem musel Trumpův tým opět zastavit nebo pozastavit bombardování Iránu. Takže v posledních dvou týdnech se čím dál více projevuje vyčerpaný tedy arzenál Pentagonu a už ani nedokáží reagovat na každý to iránský útok. Trumpova situace tedy v USA se stává čím dál nejistější. Republikánští politici tedy a strategové jejich jsou už tedy v podstatě permanentní paniky ve stavu. Nejnovější průzkumy ukazují, že poprvé za 4 roky ztrácí Texas stát. Napříč tomu, že je baštou republikánů. Nepopularita iránské války a vysoké ceny pohonných hmot zhoršují situaci vůbec v celých Spojených státech. Nuž a k tomu monarchie Perského zálivu, které čelí odvetným útokům ze strany Iránu, jsou též pobouřeny. Nejsou schopny získat od Spojených států stíhací rakety, tedy asi protivzdušnou obranu, a problematická je i ochrana amerických základen. A zůstávající zásoby 700 až 800 raket PAC-3 pro systémy Patriot se vyčerpají tedy v srpnu, nejpozději v září. No, kongres také předčasně odešel na prázdniny, čímž se zbavil zodpovědnosti za důsledky selhání v Iránu a Trump je teď odkázaný sám na sebe. Válka mu vyčerpává všechnu energii a další otázky byly odloženy. Bílý dům se už nezmiňuje o plánovaných reformách volebních a daňových, když promarnil svůj politický kapitál právě v Iránu.
1: No, to je v podstatě to, o čem byla před chvilkou řeč, tady je to potvrzeno. Já mám další, řekl bych, až humornou zprávu. Donald Trump jednak teďka reagoval taky jako na ten vpád těch migrantů přes území Maroka do Ceuty. A protože oni měli jako, Ceuta je sice na marocké straně, ale patří Španělsku historicky dlouhodobě. A je opevněná a tak dál. A ta je proti Gibraltaru, takže tam vlastně z obou stran vlastně hlídali tedy průliv, ten průplav do Středozemního moře. A teď tam byl teda vpád tedy lidí teda z Afriky, nejenom teda asi z Maroka. A Maroko je nechalo, když teda tam byly nějaké smlouvy, že teda by to mělo jaksi znemožnit. Teď ty uprchlíci, když se tedy jako dověděli, že jenom tím, že vpadli do Ceuty, byť je teda je to španělské území, takže teda tím pádem nejsou v Evropské unii, tak jako někteří vystydli, někteří jaksi se dostali dál. Donald Trump na to reagoval a teďka dal marockému králi u výročí 27. výročí, tedy intronizace, či uvedení na trůn toho marockého krále Mohameda VI., tak mu dal blahopřání a v něm tedy zdůraznil Trump, že letos oslavujeme 250 let americké historie trvalého přátelství s Marokem, pouta založena na vzájemné důvěře a respektu, to je jako velmi dobré, a ve skutečnosti mu předal panovníkovi marockému 3 dary. A to když uznal suverenitu nad Maroka nad západní Saharou, jen tak jako se rozhodl, tak mu to přidal. A také na základě rezoluce, kterou schválili republikáni, tak Ceuta a Melilla, to jsou ty dvě enklávy španělské na marocké straně, tak se musí vrátit ze Španělska naspět do Maroka. Tak jako tím pobavil tedy opravdu, protože já si myslím, že pokud budou Španělé jaksi náchylní humoru, tak by měl reagovat podobně a měl by poslat Mexiku podobnou zprávu, že vlastně uznávají to, že Mexiku zpátky patří Texas, že mu patří Kalifornie, Utah a některé Nové Mexiko a některá další území, která vlastně od nich tedy v minulosti neprávem tedy jaksi nabyly Spojené státy. Bylo by to humorné, bylo by to vyrovnané a možná, že by se tady v této napjaté době někdo i zasmál. Takže tolik teda k této zprávě a tady nám vypráví jako, co tedy moudré vedení krále Mohameda VI. Je pilířem stability, neochvějný závazek Maroka pracovat pro mír bojovat proti extremismu, chránit bezpečnost amerických a marockých občanů. Nevím, kde tam je to celé partnerství, nevím, kde se tam vzali američtí občané. Tam nikdy moc nebyli, protože předtím to bylo území spíše Francie. No ale budiš tedy. Takže je to zase snaha dostat se na marocké území a zachytit se v Africe, protože to tam teďka Spojeným státům moc tedy nejde. A v té Africe dneska mají zájmy Číňané, mají tam zájmy Rusové, pochopitelně, a takže tam půjde o to možná i narušení některých těch dopravních cest, a nedivme se, protože je tam ten Gibraltar a tak dál, a proti Gibraltaru to se utačili, tím pádem oni by získali kontrolu, hned by tam byla v té soutě americká základna, to by bylo na šup. Kdyby Španělé vrátili soutu Maroku, tak je tam na šup, je tam americká základna. Takže tolik teda k této zprávě.
0: Nuž, dále se vrhneme, ať to sviští. Korupce zahubila západní armády. Zatímco Rusko vyrobil dostatek zbraní, Západ se utopil v legalizované korupci a neschopnosti, píší o tom Moon of Alabama. Velmi tedy rádi mluvíme o korupci v Rusku. Ano, existuje tam. Je viditelnější než ta naše, protože zasahuje hlouběji do nižších úrovní. Je také nezákonná a tedy riskantnější. Ta naše ale se nachází spíše nahoře a je legalizovaná, ale každý, kdo pochybuje o tom, že i my trpíme korupcí, by měl navštívit plukovníka McGregora, aby se vrátil do reality. Pohyboval se přímo v samotném centru moci a sledoval, jak funguje. Nebo spíše prý nefunguje. To, co bylo během druhé světové války a ještě dlouho poté bez pochyby zdaleka nejlépe vybavenou armádou na světě, se změnilo ve vyprázdněnou skořápku. To lze tedy přímo říci skorumpovanému systému, přičíst tedy skorumpovanému systému veřejných zakázek, který zničil ozbrojené síly Spojených států. Nedostatek vybavení, to, které existuje, je totiž technologicky zastaralé a dokonce i vynikající logistické schopnosti Američanů, tedy stále nejlepší na světě, jsou omezeny skutečností, že jim chybějí vozidla a lodě k přepravě materiálu. Tak, blblblblbl. A teď je tady, že my Angličané stále máme nejlepší armádu na světě, jen je trochu miniaturní. Ten článek je samozřejmě delší a zmiňuje i speciální vojenskou operaci a další. Tak, ale na to už nemáme čas, když tak Moon of Alabama a na co to je cz24.news, tam si to můžete dohledat. Je to z dneška, z 2. srpna.
1: Další zpráva hovoří o tom, že Trump otočil o 180 stupňů, Zelenský, že dostal facku, přenesen slova smyslu, že žádná licence na patrioty nebude a Spojené státy, že se mohou vzít z Ukrajiny cokoliv. No, oni si vzít z Ukrajiny nemohou cokoliv, protože to, co obsadí Rusové, tak z toho si nevemou už vůbec nic. A je potřeba si uvědomit, že Ukrajina celá je po právní stránce na ruském území, tak to je to přihlášené OSN. A jinak tedy, pokud jde tedy o ten vztah tedy toho Trumpa, mimochodem o tom obrázku, to určitě není skutečný Trump, tedy to jako je další věc, ale o to nejde. Tak ten Zelenský má jaksi prostě takové, až zřejmě podle článku, chorobné halucinace, že jedním z lídrů té rusofobní svorky, teda té západní civilizace, a proto teda, že mu je vlastně jako všechno povolené, a takže si myslí a už se staví do role, že on zachraňuje teda tady tu Evropu a já nevím, co všechno pro ní dělá. No Trump ten jako obvykle tedy s tím povýšenstvím vyhlásil, že podle dohody o vzácných zeminách s Kyjevem, že si může z Ukrajiny vzít cokoliv, co jenom chce. No, má velmi bohaté úrodné půdy, pokud je o vzácné zeminy, tak ty ani nevytěží a to už mu uniklo, že ty už jsou obsazené větší části ruskou armádou. Takže to jsou takové jenom takové retorické řeči. A to, že Bílý dům a úřad ukrajinského prezidenta podepsali dohodu o nerostných zdrojích 30. dubna 25, vůbec nic neznamená. Oni totiž ten Zelenský jako oni jako si z nějakého slova ani psaného si jako moc jako hlavu nedělají. Takže to, že odmítl Trump dát Ukrajině právo na výrobu stíhacích těch raket proti protiletadové systémy Patriot, tak že by ty zbraně mohly být někdy použité proti Americe. No to má pravdu, to má jako dobrý pocit, protože Zelenský začne vyhrožovat i Evropě a o to už je skok, aby vyhrožoval i té Americe. To je jedna věc. Druhá věc je taková, že dneska si to vyrábět na Ukrajině asi by nebylo jednoduché, protože než tam postaví továrnu a začnou vyrábět, jakými třikrát ty Rusové rozbíjí. Takže a nehledě k tomu, že by taková záležitost zavést do provozu a do výroby to trvá několik let a to si myslím, že

0: úplným zablokováním rozpočtového procesu a uvrhnutím Washingtonu do nového shutdownu, kolik už jich měli za posledních 10 let. Republikáni byli tedy nuceni udělat ústupky. Shutdown, totiž paralýza americké vlády, během volebního období by mohl podkopat jejich pozici. To znamená, že 88 miliard dolarů, které Trump požadoval na pokračování války s Íránem, teď určitě přiděleno nebude. Z této sumy bylo přibližně 20 miliard dolarů určených na nákup raket, které měly nahradit ty, jež byly tedy vypuštěny na Irán. Pentagon chtěl objednat tedy 12 raket PAC-3 pro systémy Patriot, 480 raket pro systémy T-Head, 460 raket typu Tomahawk, 433 raket PRSM, které tedy nahradily ATAC-MS, ty totiž byly vyplácány na Ukrajině, a to je moje poznámka, a 442 námořních raket protivzdušné obrany MS-6. Takže prachy nejsou, a aby si neudělal ještě větší škraloup, tak tedy 88 miliard nebude, ale spočítal to někdo, že už na válku v Iránu, proti Iránu, tam padlo nějakých 174 minimálně, myslím, miliard doláčů, když započítají všechny ztráty a další a další a další. Takže hezký, no. A na mír prachy nejsou, že ano, dámy a pánové, a pro lidi. Tak si uvědomte, v jakém systému oni žijí.
1: No jo, no, to je složité, to je složité. Já přejdu teď k další zprávě a ta další zpráva hovoří o tom, že má takový zajímavý název. Washington se možná učí žít s Iránem, Ukrajinou a Izraelem. A ta zahraniční politika USA se stává hádankou, stále větší. Je otázka, jestli je to vůbec nějaká na nějaké koncepci založená politika, nebo jestli je to takové jenom žonglování podle situace každý den. V každém případě Trump se setkal, toto je zpráva z 31.7., to znamená v úterý 28. se setkal s ukrajinským prezidentem Zelenským, s izraelským premiérem Netanyahuem na soukromých schůzkách, či odděleně, bez obvyklých okázalostí, oficiální tiskové prohlášení a tak dál. Oni tam byli, oba dva tam byli, aby se zúčastnili pozbu ze senátora Lindsey Grahama. Takže byla jako samozřejmě příležitost teda, nebo bylo by škoda nevyužít takové příležitosti, aby teda také se nejednalo. Takže zatím to, co se přesně odehrálo během těch uzavřených schůzek, tak se ví zatím jenom málo. Zřejmě v příštích několika dnech dojde k určitým únikům informací nebo k samotnému odhalení, co se tam dělo. Faktem je, že schůzek se zúčastnili klíčoví představitelé administrativy, jako jsou viceprezident J.D. Vance, ministr zahraničí Marco Rubio, ministr války Pete Hegseth, stejně jako hlavní vyjednavač Steve Witkoff a několik dalších kongresmenů. A jak Trump, tak Netanyahu byli údajně z výsledky spokojeni. Setkání bylo obzvláště důležité vzhledem k vnímání, že Spojené státy hledají způsob, jak se stáhnout z toho neúspěšného konfliktu s Iránem a zároveň si připsat nějaké vítězství, protože se blíží volby do kongresu, když budou negativní dopady této nepopulární války hrát významnou roli. A ten Grahamův pohřeb samozřejmě poskytl vynikající příležitost pro setkání na nejvyšší úrovni, na němž se projednával další postup v souvislosti s oběma válkami, do nich se Trump zapojil a které se mu nepodařilo vyhrát. Pokud jde o tento jednání s tím Zelenským, tak Trita Parsi z Responder Statecraft popsala, jak se situace vyvíjí, a píše, s příjezdem ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského do Washingtonu mnoho naznačuje, že se již nesnaží pouze získat větší americkou podporu pro svou válku proti Rusku, stále více se zdá, že usiluje o něco mnohem závažnějšího. O sloučení ukrajinské války s konfliktem mezi Spojenými státy a Iránem do jednoho strategického bojiště. Ten rozdíl je podstatný. Pokud se tyto dvě války propojí v jednu, tak Ukrajina přestane být pouhým příjemcem americké vojenské pomoci a stane se přímým účastníkem války Washingtonu s Teheránem. Stejně tak by Spojené státy už nebyly pouze hlavní dodavatelem zbraní pro Ukrajinu, ale staly by se aktivní válčící stranou proti Rusku v konfliktu, který se táhne od Černého moře až po Kaspické moře. Pro Kyjev by to znamenalo strategický průlom, o který usiluje od ruské invaze v roce 2022. A dal by se dodat, že za

0: Pojem lidského rozměru by ulevil Izrael tím, že by spochybnil tvrzení, že válka s Iránem není nic jiného než válka iniciovaná Izraelem a vedená v jeho zájmu. Takže uvidíme, jako jak to dopadne. Samozřejmě je to zajímavé pro Zelenského a není to nezajímavé pro Netanyahua. Je to sebevražda pro Trumpa samozřejmě, pokud to včas pochopí. Toto. Faktem je to, že Zelenský v tom nechce být sám, Netanyahu v tom nechce být sám, tak teďka jde o to zatáhnout co nejvíc lidí do jedné party, udělat z toho velkou válku, z které oni by vyšli beztrestně a doufají, že možná i jako vítězové. Takže to je teda k této zprávě.
1: Tak, to byla tedy poslední z tohoto balíčku a jdem se kouknout na další pětka. To máme tady jednička a Německo, Geiropa, jdem se na to kouknout. Německo připravuje v úvozovkách tajné plány, jak ochromit AfD, tedy alternativu pro Německo v předvečer zemských voleb. Je to zpátku článek. Deník Die Welt a další média zveřejnili tedy zprávu o tom, že kancléř Merz, Friedrich Merz, že ano, připravuje plány na izolaci německých spolkových zemí, v nichž by mohla AfD v budoucnu získat většinu. Aby si tedy Německo zachovalo svoji roli hlavního středoevropského logistického uzlu NATO ve válce proti Rusku, kterou podle textu rozmíchávají evropské elity. No, tak to je hezké, co tady k tomu máme. No, samozřejmě tady ty šméčka, jo. Konkrétní obavy z očekávaného vzestupu AfD jsou popsány takto. Pokud tedy v úvozovkách krajně pravicová strana získá absolutní většinu v Sasku a Anhaltsku, nebo tedy v předním Pomořansku, bude moci sestavit zemskou vládu. Autoři to podle tedy textu předvídavě vykreslují jako ten Putinův plán. Ano, když nevíte, kudy kam a nemáte tedy samozřejmě informační náboje a fakta, tak řeknete to Putin. Jehož cílem je využít své spojence v evropských politických stranách ke stížení reakcí na údajný velký ruský útok, který elity používají jako zástěrku pro vlastní přípravu na útočnou válku. Tak a já se vsadím, že i Německo má v nějaké ústavě své tedy trestný čin a v trestném sazebníku tedy paragraf příprava útočné války, stejně jako my to máme, ale že policie, státní zastupitelství a soudy nekonají. Stejně jako EU začala tedy hledat způsoby, jak obejít vlastní demokratickou chartu a umožnit přijímání rozhodnutí bez požadované jednomyslnosti, aby obešla postoje zemí, jako je Maďarsko, nyní i jednotlivé členské státy hledají způsoby, jak ohnout v úvozovkách demokratické procesy a omezit vlastní spolkové země. Text připomíná nové snahy, tedy zakázat AfD na základě zákonů o extremismu. A teď tady mají další. Článek cituje německé představitele, kteří litují, že protiopatření vůči vzbouřeným zemským vládám komplikují ústavní zákony upravující samostatnost spolkových zemí. Podle textu nyní tedy hledají způsoby, jak vlastní federální systém obejít, avšak tedy legálně. No tak, to je super, teď jsou tady, ježišmarja, to je ještě dlouhý článek, to by dalo na samotný pořad, dámy a pánové. Takže samozřejmě budou ohýbat, obcházet a legalizovat tedy. No tak to mi přímo připomíná, že tady ty prognózy na rozpad Spolkové republiky Německo zase trošku v tom rozmezí východní a západní Německo, že se nám trošku tedy potvrzují. Uvidíme, co na to občané Spolkové republiky Německo.
0: Kdo jste neviděli, vážení posluchači, teď na náš debatní pořad, myslím, že to bylo ve speciálu, a teď to bylo v debatním pořadu znovu, tak tam bylo 11-minutové vystoupení video Alice Weidel v Bundestagu, kde je teda jim, jak si nejenom teda jim jako rovná jim tedy ty účty, ale také jednoznačně tam hovoří o programu, teda, který jako oni mají. Je to velmi zajímavé. My jsme to nejdřív měli, ono, tam byly jako menší titulky, kde to měl na telefonu, tak jsme to pak opakovali, že to bylo česky jako přemluvené. Doporučuju, jestli to tam ještě máme, tak to doporučuju, je to opravdu zajímavé. A jinak Alice Weidel mimo jiné řekla, že asi jenom teda v těch, zatím v těch východoněmeckých zemích, jak mají už 41%. Takže oni tam jdou jako k absolutnímu vítězství. A teď jde o to, co teda tam se jako provede, co tam bude teda s nimi budou dělat, nebo do jakým jiným to znemožní. Jako ty to mají jasné a je otázka, jestli tam půjdou sami, anebo jestli tam půjdou ze Sáru Wagenknecht, té minulé nějakým podvodem ji ubrali, že neměla 5%, kdyby měla být přes 5%, tak ta koalice vypadá už minule jinak v tom Německu. Pojďme na další zprávu, je znova z Německa, světec Borse, tam Německo chystá nouzové protokoly, průmysl vypnou 24 hodinovým varováním a bez kompenzace a elektřina bude na příděl. Slyšíte dobře, elektřina bude v Německu na příděl a jedou na plný pecky do NVO a tady je prostě potřeba svědomit, jestli oni to vydrží do konce roku. A teď se tam schválí zase v tom Bruselu to, co prostě ani ty europoslanci ani neschválí, přesto řeknou ne, vy jste byli proti, ale vy jste byli málo hlasy a tak dál, tak oni si to za každou cenu chtějí prosadit. A to je jak digitální identita, tak teďka ještě bude ve všech zemích ještě honem digitální euro a budou chtít ještě nahodit v Evropské unii od začátku roku 27 přechod na NVO. Takže v Evropské unii oni splní plán, jinde jim to nebude, ale v Evropské unii splní plán. Takže by se byla pak snaha tu Evropskou unii oddělit od ostatního světa v naději, že později se bude se infiltrovat zpátky do těch dalších. Takže žádná radost. Takže ještě tady k tomu článku s tou energií. Dalo se očekávat, že přechod na tzv. Obnovitelné zdroje a vyřazení všech jaderných elektráren zničí německý průmysl. To, před čím mnozí varovali, se nyní potvrzuje. Dochází k bezprecedentní deindustrializaci země, na níž jsme si vytvořili značnou závislost. No ona má být, když to ta Evropská unie, když to má plánu. Takže denně přitom přichází Německa.

0: Vysielač CS. Projekt internetového slobodného rádia.
1: Hezký sváteční podvečer, vážení posluchači, příznivci svobodného vysílače ze studia Helen v den české státnosti, kdy si připomínáme svatého Václava, českého knížete z rodu Přemyslovců, patrona Čech a Moravy a jednoho z tradičních symbolů českého státu. Dobrý podvečer ze studia, kde právě startuje povídání s Helenou na rovinu. Dnešní pořad je vlastně takovým volebním speciálem, neboť volby jsou současným velice aktuálním, velice obsáhlým, naléhavým a zásadním tématem. Do voleb zbývá pár dní, proto budeme mluvit o tom, zda se dočkáme změny. Koho volit? Podle čeho se rozhodnout? Proč volit do Senátu parlamentu České republiky? K čemu vlastně Senát máme? Nezapomeneme ani na zhodnocení vyhrocené nenávistné volební kampaně politických stran a hnutí. Zkrátka, budeme dnes mluvit o všem, co s volbami souvisí. Celé dnešní povídání s Helenou na rovinu s datem 28. září bude plné názorů a komentářů mých hostů, kteří odpoví i na vaše dotazy, které posíláte do studia Helen na mailovou adresu studio.helen.svcs@gmail.com nebo které přímo telefonujete do studia Helen na telefonní číslo 721 557 022. Tolik úvodní informace, ještě zbývá pozdravit a představit dnešního hosta. Tím je česká podnikatelka, politička, aktivistka, kandidátka do Senátu v senátním obvodu číslo 69 Frýdek Místek, předsedkyně politického hnutí Nezlomní, žena s dobrým srdcem, pracovitá, spolehlivá, zodpovědná, úspěšná, silná osobnost, která umí žít naplno. Nela Lisková, hezký podvečer.
2: Hezký podvečer, zdravím všechny posluchače.
1: Spolu s dnešním hostem je ve studiu i můj kolega z Brna, komentátor a bloger Olda Duchoň. Ahoj, hezký den.
3: Ahoj a hezký den po delší pauze.
4: Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
1: Ještě dříve, než se pustíme do dnešního tématu, tak tu mám pro vás pro všechny jednu písničku. A to volební písnička Nely Liskové. Pojďme si ji pustit.

0: Komunální volby se uskuteční v pátek 9. a sobotu 10. října současně s prvním kolem voleb do Senátu. Druhé kolo senátních voleb je naplánováno o týden později na pátek 16. a sobotu 17. října. Letošní volby tedy pomalu, ale jistě klepou na dveře. Většina politických stran odstartovala poslední fázi volební kampaně, představila program i kandidáty, a na nás bude se správně rozhodnout. Možnost svobodné vůle je prý jedním ze základních principů demokratické společnosti. Samozřejmě je také možné nejít k volbám a nechat rozhodnout jiné o tom, co a jak se v okolí našeho domova, v krajích i České republice bude dít. I to je možnost. Ale věřte, že opravdu až ta poslední. Pořád přicházejí otázky, proč jít volit, když je rozhodnuto. Proč jít volit, když ani ti, které zvolíme, se do vedení obcí a měst nedostanou, a tak bych mohla pokračovat. Ptáte se, proč jít volit? Protože jde o nás. O naše životy, o naše rodiny, o naše důchodce, kteří naši zemi dali svoji sílu, schopnosti a kteří tuto zemi budovali, o naše školství, zdravotnictví, zemědělství, průmysl, o politickou kulturu, svobodu slova, o to zbavit se lhářů, manipulátorů, zbavit se neschopných i těch všeho schopných, o to nenechat se urážet, zastavit ekonomický rozvrat země. Je toho hodně, co se musí změnit, ale bez nás, bez vás, to opravdu nepůjde. Je ještě jiný důvod, proč jít volit? Nelo, přidejte svůj pohled na volební kampaň a důvod, proč vlastně vy sama jste se rozhodla kandidovat do Senátu.
1: Krásný podvečer. A já bych nejprve možná objasnila můj pohled na Senát, protože když kandiduji do Senátu, tak je to asi otázka příznačná a myslím, že otázku tam doposlal, mám pocit. Takže já to vidím následovně. Můj pohled na Senát je dlouhodobě velice kritický a rozumím občanům, kteří jej považují za instituci, bez níž by se Česká republika dokázala obejít. Dokud ale Senát existuje a disponuje významnými a ústavními a zákonodárnými pravomocemi, tak považuji za velmi důležité, kdo v něm a sedí a jak tyto pravomoce využívá. Jo, to je přesně ten důvod, proč kandiduji, protože je potřeba, aby, když už ten Senát máme, ho spousta lidí považuje za zbytečný, ale prostě ho máme, to je holý fakt, tak aby v něm skutečně pracovali lidé pro Českou republiku a pro české občany, a ne tak, jak tomu bylo doposud v většině případů, proti zájmům České republiky a proti zájmům občanům České republiky. To znamená, že Senát by podle mě měl být především skutečnou pojistkou při přijímání zákonů a měl by důsledně posuzovat návrhy přicházející z poslanecké sněmovny, chránit ústavnost a základní práva a svobody, když i to je diskutabilní v České republice, o tom by mohla vyprávět, ale právě proto kandiduji do Senátu, aby se to mělo. A v případě potřeby, aby dokázal zabránit přijetí špatných anebo nedostatečně připravených zákonů. To by měl být primární cíl, primární práce těch senátorů. Samozřejmě je potřeba, aby podle mě v podstatě neměl by podle mého názoru fungovat jako instituce, která automaticky potvrzuje politická rozhodnutí většiny. Senátor má mít odvahu rozhodovat samostatně podle svého svědomí a znalostí konkrétní problematiky, což je taky dost podstatné. Především to, co považuje za zájem občanů České republiky. A přesně tak bych se ke svému mandátu stavěla já.
0: Když zůstaneme u toho Senátu, jako senátorka byste měla zákonodárnou iniciativu. Co by byl první zákon, který byste chtěla prosadit?
1: Tak já se dlouhodobě zajímám o ochranu práv občanů, svobodu projevu, fungování právního státu, bezpečnost a České republiky, a právě těmto oblastem bych se chtěla v Senátu také věnovat. A z tohoto hlediska by mému zaměření nejvíce odpovídala třeba práce výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, případně v ústavně právním výboru. Pochopitelně, že vycházím i ze svých osobních, bohatých osobních zkušeností s politickými procesy v České republice, aktuálně čelím novému třetímu politickému procesu, to bych potom objasnila později. No a určitě bych se chtěla zajímat zejména o bezpečnostní a zahraniční politiku, což protože mojí pohodobě, potom migrační politiku, trestní právo, ochranu základních práv a svobod a otázky svobody projevu. To jsou takové věci, kterými se věnuju posledních 11 let a bohužel tady ta situace v České republice nabývá obrátek, že je to tristní. Lidí, učitelů například a slušných lidí bezúhonných skončila před soudem za slušně kultivovaně vyřčený politický názor, který neodpovídal těm mainstreamovým nebo těm politickým, tomu politickému směru, který byl třeba za minulé vlády Petra Fialy prosazován a ražen mezi lidi. Takže já považuji za zásadní, aby byla bezpečnost České republiky vždy na prvním místě, ale současně, aby se bezpečnost nestávala univerzálním argumentem pro nepřiměřené omezování občanských práv a svobod, což se děje bohužel. Stát má své občany chránit, ale zároveň musí respektovat jejich ústavně garantovaná práva. A stejně důležité pro mě bude důsledně prosazovat rozhodnutí, která přenášejí další pravomoci České republiky na nadnárodní instituce. Že Česká republika musí být schopna rozhodovat o zásadních otázkách své bezpečnosti, zahraniční politiky a vnitřního uspořádání, především podle vlastních národních zájmů. A viděli jsme za minulé vlády, že se to dělo ve všech zájmech ostatních národů, ale rozhodně ne a v zájmech České republiky. Takže to je přesně to, co mě vyprovokovalo i k tomu kandidovat do Senátu, protože je potřeba, aby konečně se ta politika změnila, aby lidé opět nabyli důvěru v politiku, protože já rozumím tomu, že jsou z ní, protože já osobně jsem taky znechucená. Pochopitelně, že opravdu ta politika je taková, jaká je a zvulgarizuje extrémně, je agresivní, přenáší se to pochopitelně i do společnosti. A to jsou přesně ty důvody, proč tady tomu chci čelit a proč kandiduji do Senátu, protože bych chtěla opět ukázat lidem, že politik nemusí být vulgární primitiv, ale že to může být vzdělaný, kultivovaný, inteligentní člověk, který nejde pro to, aby měl zaplacené složenky každý měsíc, ale proto, aby skutečně naše země se ubírala úplně jiným směrem, než tomu je doposud. Právě proto razím i myšlenku, že by neměli vstupovat lidé příliš mladí, kteří nemají třeba osobní zkušenosti s normálními věcmi v životě, to znamená být zodpovědný, pracovat, platit si své závazky. Jako opravdu by tam měl do politiky vstupovat člověk v Izraeli, který už má za sebou všechny úspěchy a pády, aby byl potom kompetentní a mohl rozhodovat v zájmech občanů České republiky a věděl, co je to život obyčejného člověka.
0: Oldo, máš pocit, když mluvíme o Senátu, sám si byl kandidátem do Senátu také, že je možné mluvit o tom, že bychom se mohli dočkat změny?
2: Já se obávám, že ta změna bohužel ještě nepřijde, protože všechno se hodnotí zatím dle toho spotřebního košíku a ten spotřební košík zatím ještě není tak zlý, aby hlad lidí dohnal k nějakému činu a aby je dohnal k volbám, protože tak, jak řekla paní Lisková, tak spousta lidí je otrávena natolik, že k volbám nepůjde. To znamená, že si myslím, že i v tom komunále, a je to vidět v tom komunále, to vidět na těch spolcích, které kandidují, že kdy třeba z 12 najednou kandidují jenom 3. A když se podívá člověk do senátních obvodů, tak tam je vyprahlo úplně. Jo. Zase můžu říct, že v tom případě by mohla paní Lisková senátu překvapit, protože dneska ti velící senátoři, tak jako je pan Vystrčil třeba, tak ti získali senát s podporou 5000 hlasů. Jo, což...
1: No já osobně bych potřebovala aspoň 8000 hlasů tedy. A proti mě stojí v Senátu paní Helena Pešatová, která zastává TAN a Pirát. To znamená, že zastává politiku protinárodní. Tak já to aspoň vnímám. A už to je pro mě výzva, protože Piráti mě tahali 8 let po soudech absolutně za nic, za sdělení článku, jehož jsem nebyla ani autorkou a který jsem odstranila. A já právě proto kandiduji, protože já miluji můj region, miluji Beskydy. Jsem holka z pod Beskydí, jak zpívá v písničce a opravdu mi záleží na tom, aby jednou ti migranti opravdu nevzali náš dům, byt, chaty. Jo. Takže není to legrace. Měli bychom k tomu přistupovat zodpovědně. Osobně mám samozřejmě taky velice kritický postoj vůči politice jako takové, ale já si myslím, že můžu kritizovat cokoliv, ale když budu jenom kritizovat a nic nedělat, jenom lamentovat nad tím, jak to tady všechno stojí za huby, tak to není můj přístup k životu. Já samozřejmě můžu něco zkritizovat, ale zároveň cítím jako nějakou takovou povinnost těm lidem zároveň nabídnout řešení. A to takhle bychom k tomu měli přistupovat, protože všichni nadávají, jak ta Česká republika jako sjela hodně dolů, jak je to tady všechno špatně, jak od vlády minulé Petra Fialy se všechno zdraví. Zdražilo, jak jsou prostě důchodci jsou nešťastní, sněvel třeba i v rámci těch sociálních dávek, které nedostávají, protože ten systém absolutně skolaboval díky Jurečkovi ministerstvu. Takže tady je tolik problémů, které bychom měli řešit. A tím, že já to každý den sleduju, natáčím denně videa a věnuju se tomu opravdu velice podrobně, tak jsem přesvědčena o tom, že jsem osoba kompetentní, napříč segmenty, fundovaně opravdu tu politiku dělat na požadované úrovni. A to bych třeba nemohla tvrdit před 10 lety. Opravdu, to bych si třeba netroufla. Takže už dneska v mých letech se opravdu si myslím vyhodnotit si ty životní priority a tu profesi tak zodpovědně. Toho nebojím a prostě jdu tvrdě do toho. A moc ráda, když si lidé v rámci těch 42 obcí a měst, které spadají do obvodu 69, Frýdek Místek, za které kandiduju, když mi dají svůj hlas, protože je potřeba, aby skutečně v tom Senátu a vůbec celkově, ono by to šlo krůček po krůčku, kdyby se dostávali skutečně do politiky pomalu a jistě pro národní lidi a nejenom takový političtí biznismeni, navázaní na různé nadnárodní korporace, kterým slouží, tak určitě bychom viděli krůček po krůčku, trvalo by to pochopitelně, ale změny, které by byly výrazné.
0: Já ještě se vrátím k té současné senátorce Heleně Pešatové. Když se setkáváte s lidmi v kampani a mluvíte s nimi, jak oni vlastně vnímají současnou senátorku? Chápou nutnost změny i tedy strany? Protože je zahnutí STAN?
1: No tak za mnou chodí lidé, kteří jsou našeho politického smýšlení. Takže samozřejmě ti si uvědomují docela dobře, co tady napáchala minulá vláda, jaký zločinů se dopustila a že to budou splácet ještě další a další generace. Takže ti si to uvědomují velice dobře, ale nejsem schopná teď aktuálně vyhodnotit poměr voličů paní Pešatové a třeba potenciálních voličů mojí osoby, protože to samozřejmě uvidíme. Kde pochopitelně i v těch regionech nejsou až tak zatíženi tím, co se konkrétně třeba děje v tom daném regionu, protože ta nadnárodní politika, ta velká politika, ta vysoká politika, to je to, co denně vidíme v mainstreamu, co vnímají a co je vlastně takovým jako hlavním i předmětem toho, o čem se bavíme. Protože samozřejmě, že to, že se někde opraví chodník nebo spraví most, je fajn, ale v konečném důsledku nás všechny ovlivňuje třeba cena pohonných hmot. Ovlivňuje nás to, že třeba prezident Bliky je proto, aby se rapidně snížily počty nemocnic v České republice. Ovlivňují nás další věci. Takže to je to, co zajímá většinu občanů. Takže opravdu pravda je to, že ta politika velká, ta senátní a parlamentní, tak ta je vždycky předmětem naší diskuzí.
0: Jak vnímají teda voliči u vás na Frýdecku, Místecku, Senát jako celek? Protože většina voličů podle toho, co říkají jednotlivé prognózy od různých odborníků, Senát nechce, chtěli by ho zrušit, zdá se jim zbytečný. I když já mám pocit, že když si řekneme, co všechno může Senát ovlivnit, že někteří názor změní, protože může ovlivnit opravdu hodně, není to taková neškodná instituce. Ano, možná, že je zbytečná tím obsazením, ale je to složitější. Jak to vypadá u vás? My tady na Tachovsku také volíme senátora a lidé volit nechtějí a senát také nechtějí. Jak je to
1: no,
0: u vás?
1: No tak pochopitelně, já se s tím setkávám taky samozřejmě. Jsem taky kritická vůči senátu a taky jsem, dejme tomu, i pro zrušení senátu z toho důvodu, že opravdu se mi to jeví jako předražená instituce, která je možná zbytečná. Druhou stranu, prostě je to, že senát máme. Myslím, že už ho jednou máme, tak jsem proto, aby tam zkusovali lidé, jak jsem říkala, v zájmu České republiky a českých občanů a nikoli proti zájmům České republiky a českých občanů. A fakt je ten, že můžeme potom třeba následně v rámci, dejme tomu, kdyby tam vzniklo nějaké pronárodní seskupení, tak v rámci tady tohoto usilovat třeba o zrušení senátu. Já se tomu vůbec nebráním, opravdu se tomu vůbec nebráním. Na druhou stranu je potřeba se na to dívat teď realisticky, že proč bychom měli rezignovat na volby do Senátu, když už ten Senát jednou máme, a uvolnit tu cestu opět těm Pirátům, STAN, STANu, ODS a vůbec těm desmhnutím a politickým seskupením, která mají velice negativní vliv, ženou nás do války, preferují Ukrajinu nebo zahraniční velmoci místo České republiky a v podstatě té České republice absolutně nic nedávají. Z tohoto hlediska bych vyzvala občany České republiky, aby skutečně se nad tímto zamysleli třeba z tohoto úhlu pohledu. A výhledově můžeme samozřejmě diskutovat o tom, že třeba Senát je zbytečná instituce, předražená instituce a že se může zrušit. Ale teď bych nerezignovala na opravdu k těm volbám jít a volit ty pro národní politiky, aby i v tom Senátu bylo zastoupení normálních, rozumných lidí se zdravým selským rozumem, kteří nebudou jednat proti České republice.
0: Když se vrátím k tomu, co všechno může Senát, tak Senát například navrhuje znění zákonů s výjimkou zákona o státním rozpočtu, spolurozhoduje s poslaneckou sněmovnou, ale jejich hlasy jsou také platné. Zda bude v republice válečný stav, nebo zda vyšleme naše vojáky mimo území České republiky, nebo zda povolíme pobyt vojsk jiného státu na našem území. Také rozhoduje o tom, zda Česká republika ratifikuje mezinárodní smlouvy, včetně hospodářských, nebo zda se staneme členem mezinárodních organizací. Senát může také svým negativním rozhodnutím zrušit rozhodnutí vlády o vyslání našich vojáků na zahraniční mise a o pobytu cizích ozbrojených sil v České republice nebo o průjezdu cizích vojsk přes Českou republiku, včetně přeletů přes naše území. A to si myslím, že jsou velice důležitá témata, velice důležitá rozhodnutí. A tato rozhodnutí musí dělat ti, kteří chtějí hájit zájmy České republiky. Nebo se mýlím, Nelo?
1: No, pochopitelně máte pravdu. Ještě bych připomenula i to, že se dává souhlas u soudu. Taky samozřejmě velice zásadní věc. No a z tohoto hlediska pochopitelně, když už ten senát máme a má tyto pravomoci, tak je potřeba, jak jsem říkala, aby tam pracovali lidé, kteří nepoženou Českou republiku do války, budou třeba jako ani české koruny, nebudou tady schvalovat nesmysly Bruselu, těch nikým nevolných úředníků, kteří jsou prostě psychopati, absolutně nás ženou do šílených situací. Víc, samozřejmě ten zelený jak já říkám, tady připravují různé ty ETS 1, ETS 2 a tak dále. Jo. Takže v podstatě pochopitelně z tohoto hlediska je potřeba k tomu přistupovat tak, že ten senát máme a je třeba pracovat zodpovědně a ty pravomoci nebrat na lehkou váhu.
0: Oldo, jak vidíš ve světle těchto informací senát jako takový, protože senát tady je, nikdo ho nezruší, je nutné změnit osazenstvo senátu. Nebo ne?
2: No to je odpověď, na to je velice jednoduchá. Senát je v takové podobě, jaké je, a 2/3 senátorů jsou právě opakem toho, co by chtěla druhá polovina národa. Jo. Momentálně, kdo tam trošičku bojuje, než je to zvalcuje, tak je paní Kovářová a paní, teď si nespomenu, Zirtek Hamplová. Jo. Jinak jsou to vlastně neviditelní lidé, protože ti se nikam nederou, ti prostě berou jenom svoje prebendy, krom Tchajvance, předsedy, že, který teda, pardon, se vždycky předvádí někde nějak, hlavně mu to vyšlo. No a to, co říkala paní Lísková, tam totiž za té podoby, jaký ten senát je, tak on má a nemá spoustu věcí a možností rozhodovat a docela zásadně. Jo? Když si vezmeme, když chtěli sestřelit Miloše Zemana, tak prostě čemu by velel ten náš Tchajvanec milovaný. A to je přesně ono, jo? Že prostě ani si to lidé uvědomují, protože tu roli senátu neznají, kdo koho kdy a jak zastupuje a co může senátor vytvářet. Takový senátoři, jako je třeba tady brněnský Papoušek nebo druhý brněnský Opilec Rychlík, tak ti jde vytvořit nikdy nic. Že? Ti si dají na tričko ještě Karla, který nám umřel a budou prostě si stát za svým a dopadne to tak, že pro ně milejších těch minimálně 250 tisíc, který tam za jedenkrát za měsíc na týden, který dostanou za vykonávání práce, no a za lehkej levnej peníz se v senátních kantinách naperou, jak jídlem, tak alkoholem.
1: Já bych jenom připomenula, že třeba, protože já sleduju samozřejmě hlasování v Senátu a v podstatě 21. let 26 Senát se zabýval usnesením účastí České republiky v takzvané koalici ochotných a k podpoře Ukrajiny. A přijaté stanovisko mimo jiné navazovalo na pokračování České muniční iniciativy pro Ukrajinu a podporovalo kroky směřující k posilování obrany Ukrajiny. No a já bych takové stanovisko nepodpořila a hlasovala bych rozhodně proti. Protože od počátku odmítám pokračující posílání zbraní a munice na Ukrajinu a absolutně s tím ani s tím republika pokračovala ve financování vojenské pomoci Ukrajině. Takže v podstatě tady už vidíme, že opravdu jsou tam zásadní zákony, jsou tam zásadní ustanovení, ve kterých je potřeba, aby prostě byli ti pronárodní politici a postavili se k tomu zodpovědně, protože já od počátku odmítám celkově vlastně financování nejskorumpovanější země. A když potom vidíme, kam ty peníze jdou a že tady jsou obrovské korupční v řádech stovek milionů, miliard a to všechno financují daňoví poplatníci České republiky, tak je to teda opravdu velká nezodpovědnost politiků a je to neomluvitelné. A oproti tomu, pochopitelně, vzhledem k tomu, že jsem v Donbasu pobývala 2 roky a viděla jsem ty hrůzy války, tak nejsem vůbec proti tomu pomoct lidem potřebným, ale skutečně potřebným. To znamená, že těm, kteří, a potřební jsou ti, kteří se do České republiky nedostanou, pozor. Takže ti, kteří potřebují naši pomoc a skutečně bychom tou ruku nabídnou, tak ti nemají ani finance na to, aby vycestovali do České republiky. Oproti tomu tady máme tisíce, desetitisíce politických migrantů, kteří tady jezdí pro sociální dávky a pokud jdou zpátky domů. A to je další nezodpovědnost. Takže tady vidíme jeden problém za druhým, který se neřeší. Přehříší se to, bagatelizuje se to a ve výsledku tady pomáháme miliardářům a oligarchům a nějakým mafiánům, ale hrajeme si na to ještě, že pomáháme potřebným a ještě se kolem toho dělá taková ta psychologická, aby to vypadalo, jakým způsobem se k tomu nestavíme, ale ty peníze tečou prostě do kanálu. A to je zásadní problém, proč já se proti tomu stavím a proč bychom měli rozlišovat skutečnou realitu oproti té retorice, která je diametrálně odlišná.
2: Já si do toho vstoupím, já bych jenom doplnil paní Nelu v jedné věci. Spousta lidí si u nás neuvědomuje, že migranti z té války, kteří sem teďka přišli, tak ty si zde vytváří perfektní zázemí, protože přišli s balíkem peněz. A skupují tady české firmy,

0: a v podstatě začínají si tu budovat svoje zázemí, protože ví, jakým způsobem se Ukrajina vůbec ubírá, že to prostě dneska, za první to je sice válečné území, ale spoustu věcí tam mají poskupované nadnárodní společnosti, jako je BlackRock a jim podobní. Tam se to týká hlavně že jo, toho zemědělství v rámci, když byl tehdy za dobách Sovětského svazu, když to byla obilnice Evropy, takže oni ví, proč tam vstupují. No a u nás začíná být problém s tím, že tito lidé, kteří sem přijdou a mají toto zázemí a které si tady budují, tak jednou budou chtět ovlivňovat, já už u toho asi možná nebudu, ale budou chtít ovlivňovat život v této zemi u nás. No a bohužel je vidět krásně to, že sami Ukrajinci si doma pořádek neudělali se svými představiteli, no aby jsme jim dýcháme na záda, takže aby jsme nedopadli tak nějak podobně.
1: No já tady toto popisuji ve své knize Příběh Putinovy děvky, kde vlastně popisují své zážitky přímo z bojových pozic, z bojových linií, z oblasti těch bojových linií. Popisují tam, jakým způsobem to ovlivnilo jako můj život, život mojí rodiny, že jsem odjela na Donbas. Popisují tam vlastně i původ té války, i vlastně celkově ty dopady. Takže pokud mám, tak samozřejmě na mém e-shopu Nel Lalísková kniha si můžete knihu objednat, protože je zásadní. Ta kniha je takový vlastně artefakt doby, protože odmítli mi vytisknout tiskárny v České republice, na Slovensku i v Polsku, všude se báli, takže ta kniha je tištěna daleko za hranicemi České republiky, což jsem asi ojedinělý, ne asi, ale určitě ojedinělý, že se bál vytisknout nějak v České republice. I když to byli třeba lidé, kteří mi dlouhodobě fandí, tak řekli, že skutečně mají tak obrovský strach z tehdejší vlády Petra Fialy a zejména z Rakušana, že budou mít různé problémy v rámci svého podnikání a zbytečné kontroly z finančních úřadů, aby se tam něco našlo, jenom proto, že sympatizují se mnou a vytisknou mi takto, jak říká někdo, kontroverzní knihu. No ta kontroverze samozřejmě je to, že jsem zažila něco a pravdivě jsem to popsala a tomu se dnes říká kontroverzní, protože pokud přijdete na veřejnost s pravdou, tak je to samozřejmě záležitost, která je označována za kontroverzi, protože je to strach té druhé strany, která odmítá tu pravdu, potlačuje pravdu a snaží se a usiluje o to, aby se lidé báli nahlas pravdu říkat. A to je další důvod, proč kandiduju do Senátu, protože to prostředí v České republice aktuálně, které se týká třeba svobodného vyjadřování a toho, že lidé se bojí v práci říct třeba před kolegy nebo před šéfem, co si myslí, jaké mají politické smíry, aby nebyly vyhozeni z práce, nebo že se bojí už i v hospodách mluvit, jo? Tak to je něco absolutně šíleného. Vrátili jsme se teda v čase a pamětníci mi třeba říkají, že ani za dob minulého režimu neměli lidé až takové obavy se otevřeně bavit o politice, jako je to v dnešní době, protože opravdu ta Česká republika se stala místem rozdělím na dvě radikální skupiny. Jedna jede proti druhé, ale vidím, že ta druhá, ti lepší lidé takzvaně, kteří si přejí válku a podporují to financování, aby zbrojování Ukrajiny, ti jsou nesmírně agresivní a v podstatě kvůli tomu mě čeká třetí politický soudní proces, protože mě udal nějaký člověk, Zříčan mám pocit, že byl, a na základě toho se rozpoutala vlastně proti mě další soudní mašinerie, která mě čeká. A paradoxní na tom všem je to, že státní zástupce ve Frýdku Místku proti mě dvakrát zastavil to stíhání jako nedůvodné. To znamená, že není důvod vůbec mě stíhat. Převzala si to tedy Praha a byla během pár dnů již připravené vypracované obvinění mojej osobě. Takže budete svědky dalšího politického procesu v České republice jenom proto, že jsem si údajně dovolila spochybnit to, že člověk, který vraždil na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, vraždil i v Klanovickém lese, protože pochopitelně ten člověk neměl motiv. Logisticky je to taky nesmysl, protože měl těžkou tašku se zbraněmi a neměl auto a v podstatě proč by jen tak někdo jel do Klanovického lesa a zabil tam muže a dítě, že jo. Takže jenom kvůli tomu budu soudem. A takže tady vidíte, že v podstatě vyjadřovat se ke jakékoliv politické problematice na sociálních sítích

0: je dnes velké riziko a já si myslím, že v takové zemi nikdo z nás nechceme žít. Zemi plné strachu, udavačů a agresivních vulgárních lidí, kteří absolutně neví, co to demokracie, protože podle mého názoru je demokracie to, že vy můžete mít zcela opačný názor, než mám já, ale já budu vždycky usilovat o to, abyste ho vy mohli veřejně říkat. To je mého názoru demokracie. A tady toto v České republice prostě není.
1: Já jestli bych to jenom doplnil, já si myslím, že ono polovina národa žije v představě o slovu, kterému se říká demokracie. Jo? Demokracie to je slovo prostě normálně sprosté, protože tam neexistuje. Vždycky říkám demokracie podle koho? Podle mě, podle paní Liskové, podle Helenky. To prostě to slovo, a je to zdiskreditované tak, jak kdysi se skoro zdiskreditovalo slovo mír, a podívejte se, je tady 40 let po nějakém kotrmelci, kdy jedna parta, která potřebovala uchopit moc a majetek, tak vytvořila převrat. On ten převrat zase přijde, z toho si nedělám iluze. A otázka je, co to bude za partu, která se toho zase ujme, toho majetkového převratu. A po těch 40 letech se dostáváme. My se dostáváme úplně tam zpátky, kdysi. Já jsem 50. léta nezažil, ale pokud tomu tak bylo, že jo, ty indicie tam jsou, že prostě nějaký problémy mezilidský tam prostě byly a byly uplatňovány represivně, no tak vlastně tady tato sebranka, která tomu vévodí a slouží někomu jinému, tak ona dělá tu stejnou roli, akorát, že dneska prostě se to nedělá tím, že výloženě skončíte jenom ve vězení, ale oni vás dokáží psychicky zdeptat, zlomit. Jestliže ukážete, že něco víte, anebo že jste rozumná, potom ty party, které dneska jsou ve sněmovně a v senátu, takže na každého z nich se něco ví a ti se toho bojí a dělají tak, jak jim nadřízený orgán píská, tak podle toho tancují, protože na ty lidi, na který nikdo nic nemá a kteří se nebojí, tak je prostě tlačeno zase tím způsobem, že se ruinují ekonomicky a psychicky. To tak prostě bohužel zase v této demokracii slavné je. No, bohužel.
0: No, tak o tom bych já mohla vyprávět. Takže no, že 8 let sahání po soudech za nic, jenom za to, že měla rozmar paní Richterová z Pirátů a vlastně byla jsem odsouzena za šíření nenávisti, tak to je naprosto neuvěřitelné, jo? Jenom proto, že jsem sdělila její rozhovor z Pirátské pravdy, že se vyjadřovali k tomu, že vlastně chtějí přednostně dávat kvantum, to dokonce v pátému v roce 2015. A za toto všechno jsem vlastně měla 8 let jako ze života peklo, protože mi tahali po soudech, to bude pokračovat teďka tou novou kauzou. A pochopitelně, že když třeba v mainstreamu, na Nově nebo na Primě, je moje fotka přes celou obrazovku, Nela Lísková, proruská dezinformátorka a tak dále, jo, tak to je pochopitelně taková podpásovka, protože ani ten hloupý mainstream si není schopen vyslechnout obě strany, jako je tendenční. Mně se nikdo nedá to, jaký mám vlastně životopis na Wikipedii, protože si ho tam někdo vytvořil, byť jsem ho opakovaně opravovala, tak ten dotyčný to tam zase dal zpátky do té vylhané podoby. A tady toto všechno se může dít v České republice slušnému člověku, tak proč bych neměla kandidovat do Senátu, když tady toto všechno může časem třeba potkat kteréhokoliv jiného člověka v České republice. A jak jste říkal ohledně třeba té demokracie, tak pochopitelně, že demokracie je jen iluze. Já jsem to popsala ve své knize zcela jasně, je to jenom fasáda pro zakrývání a organizaci vlastně, no, protože v podstatě za demokracií se schovává cokoliv. Jako Západ vyváží demokracii, Spojené státy vyvážejí demokracii, že jo, a teď víme, pod čím to všechno je. Je to vlastně barevné revoluce, že jo, potom tam vlastně páchají různé ekonomické delikty v tom smyslu, že drancují země, protože to je podstata vlastně Spojených států a jejich ekonomiky. Takže to všechno je pod rouškou demokracie. Takže o jaké demokracii se tady bavíme? Opravdu za tu demokracii se dá schovat cokoliv a vždycky ta dotyčná strana potřebuje něco zlegalizovat, tak to schová pod rouškou. Protože tady toto asi společnost zkousne a všichni si říkají, aha, tak to asi tak má být, je to v rámci demokracie. V rámci něčeho, co je iluzí a co v podstatě nikdy neexistovalo a neexistuje a existovat asi ani nebude.
1: Tak on je problém také v tom, že dneska je obrovská moc ve sdělovacích prostředcích. A kdo je ovládá,

0: islámský hnutí, to všechno může být, ale prostě nikdo nesrovnal jakousi rozlohu, jakéhosi území se zemí a svévolně nevyhlal tam miliony lidí a nepozabíjel. O tom se nemluví a to je v pořádku. Jo, to prostě, a ti lidi dneska jsou, mně připadnou, jak slepé koně, jo, které jdou vždycky na tu pastvu, jo, nebo ty kravičky, no a pak jdou svorně do toho chlívku, jako nedívají se kolem sebe, vůbec nedokážou si tyhle ty věci zhodnotit a dát si to prostě dohromady, že? To je vývoz demokracie, prostě sebrat prezidenta, že jo, tak jak dopadli ti nepohodlní, že jo, jak dopadl Kadáfi a jiní, jo, to nikdo dneska nebude v potaz. Jo, to prostě, to tak asi má být, jo. A to je to, já se vrátím trošičku na začátek, protože já už jsem nějaký, sice nejsem o moc starší než paní Lisková, ale už nějaký matador a mám 12 let tady toho Sisyfose za sebou, 12 roků jsem se snažil nějakým způsobem někam tlačit nějakou tu kuličku, která mě akorát padá na hlavu, jo, ale jako, tam se nejde o to, že by to člověk úplně vzdal, ale vidí, že to nemá smysl, tak prostě čeká na to, až si ty lidi, kteří tomu nevěří, nebo tomu nechtějí věřit, anebo to nechtějí vidět, až si ty lidi nenatlučou nos a ono je to začne zajímat, až je to tvrdě, začne je samotné ovlivňovat.
1: No, to máte pravdu, protože já jsem teď natáčela vlastně video k tomu poslednímu videu Trumpa, kdy on vyhrožil Iránu vyhlazením. A když poslouchám tuto retoriku, tak rozdíl mezi Hitlerem a Trumpem se mi nebezpečně stírá, protože u obou vidím fanatismus, dehumanizaci, v podstatě děsivou lehkost, s jakou se mluví o likvidaci celých společností. A Trump dnes z pódia, nebo dnes, jako v posledních dnech z pódia OSN, vlastně hovoří o likvidaci Iránu a o tom, že jeho obyvatele může zahnat do pekla. Jako, rozumíte, oni si hrajou opravdu na policii světa, oni si vzali samozřejmě nějakou moc a myslí si, že můžou zasáhnout na jakýkoliv kontinent, do jakékoliv země. No a když tady teda mluví o civilizaci a o barbarství, což dlouhodobě samozřejmě je téma, už z hlediska, když se bavíme třeba o Spojených státech, tak stojí za to se potom ptát, jaké dědictví po sobě skutečně zanecháváme, protože bombardování, války, nenávist a desa nejsou známkou civilizační převahy, ale jsou známkou jejím selhání. A to je potřeba takto vnímat, protože ten západ a ta západní kultura a vůbec celkově, jak se nám tady vnucují ty západní hodnoty, tak to je právě ta pravá cesta do pekel, zániku civilizace, protože opravdu za posledních zhruba 10 let se to pohnulo teda milovými kroky, ať už počínaje tím, že tady máme podle západu desítky pohlaví. A další nesmysly, které se vtloukají do hlav, ať už třeba je porodnost. Proč? No, protože logicky tady není sociální zázemí, lidé se bojí do té nejistoty mít rodiny a tady toto všechno se vším souvisí. A bohužel Česká republika je do toho taky díky politikům ponořená a nedržíme se okrajově od těchto témat a i politické neziskové organizace, pro které já bych vždycky hlasovala pro jejich zrušení, protože je dlouhodobě odmítám a v České republice by neměla být jediná politická nezisková organizace, protože nás stojí miliardy korun a ve výsledku jsou to jenom agitátoři té strany. V podstatě je to všechno destruktivní a ta destrukce jde ruku v ruce, podporuje to škola, podporují to různé vzdělávací ústavy i vyšší stupňů a vysoké školy, univerzity. A potom ti mladí lidé jsou prostě takoví, jací dnes jsou, zmatení, nemají hranice, nemají v podstatě nějakou vidinu nějaké budoucnosti, jsou nejistí, pochopitelně jsou nejistí, protože ta nejistota, to je ten hlavní předpoklad té destrukce. V konečném důsledku opravdu tak, že neumím představit, až tady nebude ta další generace, jak ty další generace v tomto šíleném světě obstojí.
0: Oni mají jinačí žaludek, jsou jinak vypěstovaný, ale oni víceméně dopadnou tak, jak to dneska vidíme krásně v té Americe, prostě padnou do zajetí zničujících drog. A to nikdo nebude tyhle ty...
1: A tak to zase bych neřekla tak úplně. Já bych to neřekla třeba až tak úplně natvrdo, protože... které je dva let a lidi kolem ní jsou taky rozumní, taky to vidí, jo, to nastavení mají podobné nebo stejné, jako máme my, takže nemůžu říct zase, že by všichni mladí lidé na tom byli tak špatně, protože pochopitelně, že výchozí bod je rodina, je kam je směřovat,

0: kam je směřuje rodina, jakým způsobem přistupuje k té výchově rodina. To je prostě základní kámen. No a, ale nevždy, třeba dokonce jsem měla teď případy, kdy jsem byla v obchodě a přišli tam za mnou taková skupinka mladých kluků. Je, my vás sledujeme dlouhodobě na sociálních sítích, jo, prostě máme vaše názory, víme, že se založila politické hnutí Nezlomní, rádi bychom se přidali. A teď já jsem říkala, kluci, a kolik vám jako je? To bylo 18, 19 až 22. Jako mladí kluci. A co mě zaskočilo teda velice, tak říkali, že jejich rodiče jsou zcela opačného smýšlení. Že podporují válku, Ukrajinu, za covidu, prostě očkování, že jsou úplně opační. Já říkám, a jak je to vůbec možné, jo? Že prostě se, to je zázrak, že když ti lidé prostě v rukové rodině, kde ti rodiče jsou takový v podstatě, tak jsou s nich samostatně myslící bytosti, kteří mají opravdu zdravé názory, nedestruktivní, vidí ten život zcela realisticky. Já tady toto vnímám jako obrovské. Skutečně mi to udělalo nesmírnou radost, protože jsem si říkala, že jako vidím, že třeba kolem mojí dcery, jako její kamarádi a přátelé a takhle, na tom jsou úplně stejně, myšlenkou je, ale potěší to, když prostě jste úplně v jiném městě, potkají vás takhle mladí lidi a zjistíte, že napříč republikou jsou mladí lidé, kteří jsou normální. Jo, takže to je opravdu pro mě velký dar.
1: Tak jsou to ostrůvky naděje, to je v každém systému a v každé společnosti, ale zatím bohužel tu údernější sílu má ta dneska protistrana, a to tím, že má prostě v rukou za prvé sdělovací prostředky a pak to nejhorší, co člověk kdy vymyslel, tak peníze a moc. Bohužel, jo, a to se s tím se hrozně těžko bojuje.
0: No, já vám řeknu ještě takhle. Ono nejenom, že s tím se těžko bojuje, ono i na té naší straně jsou různé skupiny, kteří mají potenciál dát prostor těm, kteří jsou pronárodně smýšlející. Já jsem je teda před volbama oslovila absolutně všechny. Do jednoho absolutně všechny. A jeden jediný z nich mi nedal prostor. Ani jeden jediný z nich. Všechny ty, které posloucháte, já je nebudu jmenovat, je nemám diskreditovat, pádně ani jeden jediný. Všichni řekli, že nemají čas, že nemají prostor, protože i na té pronárodní scéně to mezi sebou prostě válčí a bojuje. A ti, kteří pracují třeba pro tu skupinu, tak už nedají prostor nelelískové, protože oni by se zase urazili a tak dále. Takže vlastně tady je to tak šílené v té České republice v tomto směru. A já jsem tak tím vším. Já prostě, kdybych měla, jakožto, že chystám vlastní podcast, tak tam dám opravdu prostor absolutně všem. A nejenom všem těm lidem z té pronárodní scény, ale pochopitelně i té opačné straně, aby chutovat. Pro mě je důležitý rozdílný úhel pohledu. Já si myslím, že takto by se spolu lidi měli bavit na úrovni, respektovat se navzájem v názorech. A já si myslím, že ten rozdílný úhel pohledu je velice důležitý, protože i mi se stalo, že mi na sociálních sítích někdo sdělil svůj názor zcela opačný, než jsem měla já. Já jsem to vyhodnotila tak, že z velké části měl ten člověk pravdu a že já jsem to viděla třeba neobjektivně. Jo? A to je podle mě přesně ten způsob, jakým bychom měli přemýšlet a nebránit se tomu, aby byli otevření těm diskuzím, protože já si myslím, že to je to, co ta společnost potřebuje nejvíc k tomu, aby prostě dozrávala, aby mentálně se udržovala v kondici. To je strašně důležité, protože když tady máme jenom jednostranné názory a nějaké tábory lidí, kteří jsou rozdělení a jsou proti sobě, tak z toho logicky nemůže vyjít nic pozitivního.
1: Máte určitě pravdu, akorát vás chci trošičku povarovat, můžete dávat prostor všem, ale každá hůl má dva konce a zase někdo jiný to vezme za ten druhý konec a budete číst palcovými titulky někde zase. Lísková dává prostor těmto nacionalistům, ona s něma souzní a máte to, co nechcete. Bohužel lidé takhle uvažují, jo? To je jenom taková...
0: No, jako já, lidé možná ano, ale já ne. A já už za tu dobu, co si procházím vlastně posledních 10-8 let těmi soudy, vším možným, tak já už v podstatě vůbec nehodnotím, že si někdo o mě něco myslí, já si myslím kdokoliv, co chce. Pro mě je v mém životě důležité to, že je to v plném souladu se mnou, to, co dělám. A to je pro mě to zásadní. A když já cítím, že to, co dělám, je správně, tak je mi ve výsledku úplně jedno, kdo proti mě co napíše, protože to nemůžu ovlivnit. Já nemůžu ovlivnit to, jestli mě má někdo rád nebo nemá, jestli někdo se mnou souhlasí nebo nesouhlasí. Já prostě žiju svůj život, prezentuju své myšlenky, pracuji podle svých vlastních představ, si prostě ten život takový, jaký si představuji, že by mohl být. Byť samozřejmě jsou mi házeny klacky pod nohy v podobě těch politických procesů a s tím souvisí pochopitelně problémy v podnikání a tak dále. Ono je to v ruku v ruce, je to dobře vymyšlené, pochopitelně od těch zadavatelů té politické zakázky, protože ono to vždycky je tak, že na začátku toho je nějaký udavač, někdo vás udá a pak tam je už připravená nějaká objednávka, pochopitelně to se potom prostřednictvím soudu řeší. Takže ono je to vymyšlené velice dobře. Záleží jenom na tom, jestli se tomu člověk úplně poddá a zhroutí se, anebo jestli to prostě bere tak, že je to jenom další životní zkouška, a to je třeba můj postoj. Já nemám ve zvyku se hroutit, protože ve výsledku to nikomu nepomůže a ničemu to nepomůže. A mám zodpovědnost za svoji rodinu a mám zodpovědnost za různé další věci ve svém životě, které jsou pro mě velice důležité. A zároveň ale pořád jsem ráda za to, že mám opravdu takové zázemí, že si můžu dovolit tu pravdu říkat, aniž by třeba se rodina postavila proti mně, protože to nepohodlné, to se nikdy nestalo a nestane. Takže už tím, že my jsme tak prostě kompaktní jako celek, tak to je ten důvod, proč já můžu dělat to, co dělám, protože za mnou vždycky stojí lidé, kteří mě milují a které miluji já. A tím pádem mi dávají sílu v dobách, kdy je mi třeba špatně, kdy jsou dny, kdy opravdu se toho nahromadí třeba moc a mám to zázemí, že můžu dělat to, co dělám. A za to jsem nesmírně vděčná, protože je to věc, které si vážím a nebudu dřímu.
2: Pojďme k otázkám, protože během toho povídání jich přišla celá řada. Já to vezmu od začátku, seřadila jsem je ne tak, jak přicházely, ale aby postupně náš příběh měl začátek i konec. Je tady David a ten se chce zeptat, jak vypadá politické hnutí Nezlomní, co má vlastně ve svém programu, čím se zabývá a chce, abyste mu ho Nelo představila.
0: No tak, politické hnutí Nezlomní je pro národní politické hnutí a pochopitelně jsme nové hnutí. To znamená, že fungujeme nějaké 2 roky, takže jdeme krůček po krůčku, nabíráme pomalinku podporovatele a předpokládám, nebo pokud se nám to podaří, tak bych z něho chtěla postavit samozřejmě politické hnutí, které bude mít své místo v českém politickém prostoru. Stejně důležité samozřejmě potom spolupráci i s dalšími subjekty, kteří jsou pronárodní. Umím si představit některé už dneska. No a politické hnutí Nezlomní vzniklo 2 roky, protože jsem objížděla se svojí knihou Příběh Putinovy děvky, kterou jsem napsala celou Českou republiku, kde mi lidé sami organizovali besedy, což bylo úplně úžasné. To mě velice dojímalo, protože v podstatě jsem se nemusela starat o nějaké besedy v rámci České republiky, protože na sociálních sítích mi vždycky napsali, přijela byste do Chomutova nebo přijela byste do Brna, my vám to nezvíme, přijdou tady lidi na vás. Jo? Takže to bylo naprosto úžasné, že takto to fungovalo vlastně po dobu 2 let a sbírala jsem současně podpisy na založení politického hnutí Nezlomní. No a náš program je samozřejmě, já vám řeknu zásadní programové body, které jsou pro mě třeba jako velice důležité, a to je zachování české koruny. Pochopitelně se stavíme proti válkám. Pochopitelně chceme, aby Česká republika byla suverénní stát, se nebyla do cizích konfliktů. A jsou tam prostě další body programu, které jsou vyloženě ryze pro české a nejsou pro cizí mocnosti. Takže to je pro mě velice důležité, aby ta Česká republika už přestala být konečně vazalem a nebyla jenom takovou slouhou těch nadnárodních korporací a na ně navázané subjekty a vůbec celkově vlastně i těch mocností, a aby Česká republika byla zemí, která se nebude vměšovat a ukázala mi do cizích válek, protože v konečném důsledku jsme se stali třeba aktuálně pro Rusko nepřátelskou zemí, což je ta největší hloupost, co mohla vlastně i minulá vláda udělat, protože zbavit se ekonomického partnera, jednoho z nejsilnějších ekonomických partnerů a ještě si ho poštvat politicky proti sobě, to je opravdu záležitost, která je z mého pohledu řízená cíleně. A to jsou přesně ty důvody, proč jsme třeba i zakládali politické hnutí Nezlomní, protože tady máme takovou tu pronárodní sílu. Jsou tady samozřejmě subjekty, které se jako jeví, že jsou jakože pronárodní, ale potom, když dojde na třeba nějaké důležité hlasování, tak buď tam chybí, anebo laborují tak nějak mezi. A to je přesně to, co si myslím, že teď potřebujeme úplně nejméně.
2: Další otázka, ta přišla od Aleše, ten píše: Dobrý večer, paní Lisková, sleduji vás a moc vám fandím. Mohla byste nám představit svůj senátní obvod a hlavní problémy? Jsem z Frýdku Místku a moc vám fandím, můj hlas máte.
0: No tak já si myslím, že samozřejmě, že nemusím teďka jmenovat všech těch 42 obcí a měst, které jsou součástí toho senátního obvodu 69, ale každopádně já si myslím, že náš region bohužel přichází o mladé lidi, protože mladí lidi nám utíkají hodně do Prahy, to znamená, je potřeba se zaměřit na problematičnosti a podpory středních a malých firem a podnikatelů. To si myslím, že je zásadní. A další věc, kterou považuji za zásadní, je to, abychom nepřicházeli tak, jak si přeje Petr Pavel, o nemocnice, abychom nemuseli dojíždět 50-80 km do nějakého zdravotnického zařízení. Takže tady jsou problémy toho regionu v podstatě přímo navázané na to, jakým způsobem teďka prezentuje opozice své, protože pokud bychom měli tady toto všechno udělat, tak já, nebo pokud by to měli bychom jít touto cestou, tak pochopitelně by to bylo ryze destruktivní. Já jsem třeba hodně z nich třeba i různých těch farmiček a biofarem, protože mám tyto produkty nesmírně ráda a na ně se taky zapomíná. A mají obrovské problémy třeba získat dotace. A já si myslím, že tady toto by nemělo být vůbec opomenuto, protože korporáty je likvidují a já jsem pro měli možnost výběru a koupit si třeba zdravé potraviny, zdravé suroviny. Takže i tady toto je pro mě důležité. Takže to jsou takové věci, které vycházejí vlastně z toho obecného života, který já sleduji kolem sebe. Ale pochopitelně tady jsou potom důležité věci, jako je hlasování pro věci, které ovlivňují celou Českou republiku a mají třeba i ten vliv z toho zahraničí a tam už je potřeba, aby ten senátor skutečně si to prostudoval a zamyslel se nad tím, jaký dopad to bude mít třeba na ten jeho daný region. A to je ten důvod, proč kandiduji do Senátu, protože miluji Beskydy, miluji prostě tady tento kraj. Narodila jsem se tady, žít tady celý život a chci tady žít celý život a proto mi to není jedno. Každopádně moc děkuji za vaši podporu, nesmírně si toho vážím.
2: Když jsme se zastavili u toho rušení nemocnic, to znamená u toho, co by si přál zřejmě náš prezident současný, tak my jsme se ve volební kampani v okrese Tachov dozvěděli, že u nás by se také samozřejmě rušily nemocnice, ale už víme víc, z nemocnic by se staly nemocnice následné péče a akutní péče by se pro celý plzeňský kraj vlastně odehrávala pouze v Plzni a možná v Klatovech. Nejsem si jistá, jestli Plzeň, která už teď má velké problémy, aby obsloužila všechny pacienty, čekací doby jsou sáhodlouhé, zda by zvládla, aby najednou tam přibylo dalších 7 okresů. Nemám představu, jak by to vůbec chtěli udělat.
0: No, tak jako je to samozřejmě nesmysl. A jestliže Česká republika se pyšnila tím, že máme zdravotní péči na požadované úrovni oproti třeba jiným zemím, a já můžu třeba říct, že když jsem třeba pobývala v zahraničí, ať už v zemích třeba i třetího světa, tak jako potom si vážíte pochopitelně té zdravotní péče, kterou máte doma. A snižovat úroveň té zdravotní péče přesně tím, co se teď aktuálně hypoteticky chystá, je zase krok zpátky a nechci, aby vůbec taková politika v České republice existovala, protože každý normální člověk, a to nemusí být skutečně odborník z daného segmentu, ale každý normální člověk, který má zdravý selský rozum, přece chápe, že je to naprostý nesmysl. Že tam, že opravdu jako v té zdravotní péči v těch nějakou kritických minuty a si vůbec představit, že by pacient dojížděl třeba 2 hodiny někde do nějakého zdravotnického zařízení. To je absolutní nesmysl a myslím si, že je to krok zpátky. Takže proti tomu bych se určitě bych se proti tomu postavila, protože konec konců výroky Petra Pavla dle mého názoru jsou vlastně jenom hloupé. V podstatě já jsem ho ještě neslyšela říct nikdy něco rozumného, takže
2: tak já musím říct, že by se mohl zastavit ve svém vlastním rodišti v Plané protože ta patří také do okresu Tachov a okres Tachov je jediným okresem v České republice, který nemá okresní nemocnici, čili nemá akutní péči a my už to zažíváme v tuto chvíli na vlastní kůži. A musím říct, že pokud nemáte protekci, pokud máte jenom běžné kontakty, tak je velký problém získat specializované vyšetření. A když, tak je to tak dlouhá čekací doba, že někdy může být i pozdě.
0: To je pravda, No. Takže právě proto o to méně rozumím těm výrokům, které teď z ministerstva zdravotnictví šly a které dokonce kvitoval i Petr Pavel. Takže takto, no.
2: Já totiž jsem se o tom zmínila záměrně, dám ti slovo, Oldo, protože právě přišel dotaz z Plané, kde byla moderní nemocnice, která se zrušila daleko po převratu. A tato nemocnice tady citelně chybí, proto lidé píší, mají stejný názor, jako jsem shrnula, jen to píší trošku od srdce, jadrněji.
1: No já bych se na to podíval ze dvou pohledu. Jako. Určitě by se neměly rušit ty nemocnice, nějaké ty okresní minimálně, jo, aby měly nějakou kvalitu jako takovou. Že u nás za vším hledají prachy. To znamená, soustředí se kapacity a soustředí se na to finance, které půjdou do kapes jenom jedněch, protože za určité úkony bude od pojišťoven i od lidí následně, jinačí finanční úhrada. To je ten problém. A to je tímto směrem, ale na druhou stranu si zase myslím, a já jsem to zažil sám ve své době se svým zdravím, kdy jsem to měl možnost porovnat. Bohužel je i pravda také to, že není zařízení jako zařízení. Když si vezmu, já jsem kdysi měl úraz, skončil jsem v úrazové nemocnici, která byla specializovaná na to, že vlastně tam byl prvotní zákrok, dneska to už není takový problém, protože dneska letí k nějakému prdnutí vrtulník, což je druhá chyba. Jo. Tak prostě tam, když člověk spadne někde ze střechy, nebo já nevím odkud, doláme se, propíchne si plíci a to. A když ho tam někdo řádně poskládá, což tíhleti lékaři v té úrazové nemocnici uměli, což se mohlo potom vidět následně, nebudu jmenovat, odkud kam dovezli pacienta, který ho museli tam lámat, protože ho špatně poskládali. Jo? Takže to je taková věc, ale ta nesouvisí s tím rušením nemocnic jako takových. Jo? Jako specializovaný.
0: No, to je pravda,
1: jo? Ty specializované části, říkám, to po úrazové, protože tam to je zásadní věc, když vás špatně poskládají, když vás špatně odoperují, tak to má následky a že, někde jinde. No a skončíte buď to v nemocnici, kde ty ležíte, nebo na ty LDNC, která dostane za tu tvrdou práci, protože tam jsou lidé nepohybliví a tak dále, jo, dostane na ty výkony míň peněz, což nikdo jako to nezohledňuje, ale bohužel za vším hledej jenom ty zatracený prachy a to nás jednou dožene zase k tomu, že budeme potřebovat ten náraz do té betonové zdi, aby jsme se zpamatovali.
0: Jako já si zase myslím, že reforma zdravotnictví je potřebná, jo? Protože samozřejmě všechno má nějaký vývoj, ale zase neměla by za otázkou, kterou nemocnici můžeme zrušit, ale otázkou, jak zajistit kvalitní a dostupnou péči lidem v každém regionu. To si myslím, že to je to podstatné a obávám se, že právě u této otázky bohužel ti, kteří s tím nápadem přišli, nezačali. No a v podstatě úspora, která na papíře vypadá dobře, tak může být pro pacienta v konečném důsledku velmi drahá, pokud za ní třeba stojí delší cesta, přeplněná nemocnice, anebo pozdě poskytnutá. Takže to jsou všechno otázky, kterým se skutečně musí odborníci zabývat do hloubky a neplácat to názory veřejně, pokud to není to národ, ty diskuse v sítích, jak se lidé zhrozili toho, že se zase budou rušit nemocnice, ale je potřeba skutečně se na to dívat třeba i z tohoto úhlu pohledu, protože jako přesně jak říkáte vy, zaším hledy peníze, ale nemůže to být na úkor toho, že upadat zdravotní péče jako taková.
1: Já ještě jednu větu. Podívejte se do politického dění, kolik tam je lékařů. Kolik je lékařů ve sněmovně, kolik je lékařů v senátu. Proč tam jsou? Ti mají přece plnit Hippokratovu přísahu, ne? Jsou lékaři. No a vrcholem doktoru je pan Hříb, že?
0: No, tak to už asi no comment, no.
1: A o panu Svobodovi si nebudeme dělat žádné iluze, jo? Asi tak třeba k tomu lékaři. Já si myslím, že ti by měli diplom vrátit a zaplatit, aby mohl vystudovat jiný doktor, který by byl třeba v té nemocnici plané co platný.
0: Ono tady máte extrém vedle extrému, jo. Nemusíme chodit daleko. Podívejte se třeba pro lidi, kteří mluví o válce s Ruskem, ale kolik z těch lidí, kteří tady hlasitě mluví o válce s Ruskem, by do ní skutečně šlo? Jo, tady máte jeden extrém vedle druhého. Ať už jsou to teďka ty nemocnice, anebo třeba tato problematika. Nebo že po nás chtějí, abychom snižovali svou uhlíkovou stopu, omezovali se a měnili způsob života, ale kolik z těch lidí, kteří nám to nařizují, je připraveno vzdát se vlastního komfortu, pohodlí, luxusu?
1: Žádné, protože...
0: Tady to je jedna věc vedle druhé. Jo? Podle mě v možnosti znovu se aktivizovala nějaká sorta lidí, kteří si samozvaně vzali patent na pravdu a právo rozhodovat o tom, co je ta jediná správná pravda a cesta k řešení. A chtějí nám diktovat, co si máme myslet, jak máme žít, kolik máme mít prostě, jakou máme možnost třeba lékařské péče, dostupnost, co smíme říkat, nebo co ještě můžeme, nebo naopak už nesmíme si dovolit. Jo? To je prostě to je šílené. Jako celkově, když se nad tím zamyslíte, jako je to globálně teďka, tak v podstatě tady se úplně vytratil zdravý selský rozum a tady chybí politici, kteří mají zdravý selský rozum a přemýšlejí jako normální lidé. Jako opravdu v politice, české politice i celkově, v globální politice jako šafránu. A když už takový politik se najde, tak pochopitelně okamžitě vykonstruují nějaký případ, něco si vymyslí, aby ho mohli veřejně dehonestovat a znemožnit. A proto je potřeba, aby ta pronárodní síla v té politice opravdu nabírala síle, aby se lidé začínali konečně spojovat a nešli proti sobě, aby dokázali i ti jednotliví lidé třeba kandidují potlačit své ego a dokázali lidem to, že má smysl pořád ještě zde politice věnovat. Protože až lidé úplně zanevřou na politiku, jakože myslím definitivně, a nebudou k těm volbám vůbec chodit, no tak potom Bůh s náma, že jo? Protože viděli jsme minulou vládu, jak to tady dopadlo, a to je přesně to, jak by to dopadlo i za těchto podmínek, pochopitelně. Takže je potřeba, abychom aktivizovali nějakou sílu, a ukázali těm lidem, že ta politika nemusí být jenom vyloženě o korupci, o lžích, o nenávisti, o agresi, o vulgaritách, tady nám předváděla vláda minulá, ale že může navrhovat i řešení, může se chovat s úctou a respektem k voličům, protože voliči jsou přece ti, kteří toho politika do té politiky dostali. Jsou jeho zaměstnavatele a ten politik je zaměstnanec těch voličů. Tak to je tomu potřeba. Tračím na tím pocit, že se ve jménu této správné pravdy, kterou tady nastolila ta minulá vláda, začíná hodně ohýbat i právo. A to je třeba další alarmující případ, protože přece, když si vezmeme od roku 89, tak tady nebývaly žádné politické procesy za názor. To tady vlastně od dob Pirátů, začalo to mnou od dob Pirátů, když se dostali Piráti do parlamentu a pokračovalo to pochopitelně začalo to ČSL, jo, protože jeden politický proces proti mně inicioval Martin Herman, bývalý ministr kultury za KDU ČSL. Takže tito lidé, to jsou právě ti pravdoláskaři, tak tito lidé chtějí v České republice absolutně zrušit jakýkoliv jiný názor, než mají oni sami. Oni mají tu svoji pravdu a v případě, že nezdílíte ten jejich názor, tak se snaží slušné občany kriminalizovat. Je potřeba tažně. Takže je to potřeba opravdu, aby lidi nezanevřeli na tu politiku a aby se snažili i oni sami třeba sám za sebe. Já chápu, že nemůže každý kandidovat do obcí, do zastupitelstev, do senátu, kamkoliv, ale minimálně, co můžete udělat, je to, že vám to nebude jedno. A to já vidím jako zásadní, aby vám to nebylo jedno.
1: Ono, víte, bohužel lidé se nepoučili nikdy v historii. Všechno to už tady někdy bylo. Bylo to za jiných podmínek, Ale podstata byla vždycky stejná. Boj mezi lidmi, uměle rozdmíchaný a podobně. Jo? To už tady všechno bylo. A dneska u nás teda potom po Kristu, co jsme, tak v tom vévodí samozřejmě církev, že? Římskokatolická, stolec vatikánský, kterýho, když jste zmínila pana Hermana, který nevěděl, jestli byl farář nebo pod obojí, že nakonec se vzdal toho roucha Láternického a našel si nějakou slečnu. Dneska, když si vzpomeneme, a to lidé bohužel mají strašně krátkou paměť, že? Když vymyslel strýčka Bradleyho, kdo si dneska na strýčka Bradleyho v jeho podání vzpomene. No a to je právě to, proto jsme tam, kde jsme, že to je, že lidé jsou tak utlumení, že se nezajímají takřka o nic. Jenom prostě, kdo jim co předhodí, takhle. Já když to vezmu v porovnání s naším nejvyšším ústavním činitelem, což je prezident, tak já v KSČ nebyl. Já byl v KSČM, ale zabil jsem až 4 roky, než mě vyrazili, a zabil jsem Horákov. Ale on ne. On ne, on je ten dobrý. A když nic, tak on si to odčinil. Já jsem neměl jak. No, tak to je.
0: Probíhá tady prezidenta opozice, to znamená ne prezidenta České republiky, ale vyloženě prezidenta opozice, který vysílá svou chuda demonstraci proti vládě, která ji vyplácí měsíčně statisícové apanáže na její vodní přešlapy, tak to je asi zcela irrelevantní. Stejně jako irrelevantní to, že v podstatě máme prezidenta, který zaštítil je studeto německého landsmanšaftu, tedy potomku německých nacistů. Teď to je naprosto neuvěřitelné, kam se Česká republika posunula. Já jsem vlastně u soudu, přinesla jsem tam svou knihu, když jsem se obhajovala a říkala jsem, ať si uvědomí vlastně lidé, že to, co tady přichází z Ukrajiny, ti lidé, že oni skutečně zastávají třeba hodnoty Bandery a nacismu. A ten soudce se na mě díval, vůbec nevěřil. Říká, nic takového tady není a už vůbec nacismu za Banderu. Ale dnes a denně vidíme videa pochodů. Zrovna teďka natáčím připravuju k tomu video pochodu banderovců na Ukrajině. A že ti taky v České republice, protože když já jsem pomáhala v Donbasu, tak lidé, kteří se dostali do České republiky, třeba z Doněcké nebo Luhanské oblasti, tak mi dnes říkají, paní Lisková, teď pro Boha, to, před čím my jsme utíkali z Donbasu, tak teď máte vy v České republice a mnohonásobně ve větším počtu, teď to není normální, proč to děláte, kam budeme utíkat teď? A za to všechno nese zodpovědnost vláda minulá a já si myslím, že opravdu v budoucnu tady třeba pro nás vzniká obrovské nebezpečí, že se budou aktivizovat a že se nám vrátí třeba 50. léta, kdy budou podnikatele opět zažívat třeba výpalné a podobně. Jo? A tady toto všechno přece tomu šlo předejít. Stačilo jenom myslet a nedopustit to a nekontrolovaně pouštět na území České republiky kohokoliv. To bylo prostě podle mého názoru to nejhorší. To byl ten nejhorší zločin, který ta minulá vláda udělala, spáchala. A byl podle mého názoru mnohonásobně větší než třeba ty různé korupční kauzy a metry a tak dále. Protože opravdu my tady máme lidi, kteří jsou pro Českou republiku bezpečnostní hrozbou, rizikem bezpečnostním.
2: Já jsem jenom chtěla doplnit toto téma, protože když jste mluvila o politických elitách a jejich pravdě o tom, že je to jediná pravda, že si to myslí, tak v tu chvíli hned přišla SMSka od Lenky, která se ptá, vy si myslíte, že tomu opravdu věří, že nevidí, kam to vede?
0: Já si myslím, že část tomu skutečně věří, protože já jsem zveřejnila třeba v mém předposledním videu, mám pocit, dokonce i komentáře, které mi chodí, jako hrozné komentáře, jako výhružné komentáře, typu, že ví, kde bydlím, že vytáhnou z baráku za vlasy a že Ukrajinci už dobře vědí na stavbách a že mě prostě registrují a podobně, jo. A to jsou lidi, kteří mi píšou typu, že lepší je ukrajinský nacismus, než aby nám tady vládlo Rusko a podobně. Takže to jsou lidi, kteří vlastně podporují tady toto. A dokonce se mi stalo teď, když na začátku jsme nějak nadesli ty předvolební boje, takže banery, které mám různě na plotech, tak někdo pomaloval hakovým křížem a napsal tam různé vulgarity a tak dále. Já jsem to byla samozřejmě ohlásit na policii, byť si nedělám teda iluze o tom, že to bude nějakým způsobem vyšetřovat, ale je důležité, aby tyto tyto věci byly zaznamenány, že někdo maluje veřejně hákový kříž, to znamená, že podporuje a propaguje nacismus a fašismus, a to je stále v České republice trestný čin. Takže já jsem sama zvědavá, jak to policie vyhodnotí. A vadí mi to třeba o to víc, že já proti tomu bojuju dlouhé roky, protože jsem na té Ukrajině, v tom Donbasu, zažila opravdu ty hrůzy války, které popisují ve své knize Příběh Putinovy děvky, a kterou jsem takhle nazvala právě proto, že ti lepší lidi v úzovkách, když jsem napsala slušně svůj názor, co jsem tam zažila, tak mi napsali typu děvko. Tak já jsem si říkala, výborně, není nic lepšího, než poukázat veřejně na to, jací jsou hloupí, agresivní a vulgární a jak prostě neumí argumentovat věcně. A proto jsem tuto moji knihu nazvala takto, abych otevřela lidem oči a aby viděli, jak se naše společnost hroutí a jakým způsobem degradovala absolutně na dno, protože já bych si třeba nedovolila ani v životě, ani jsem si to nedovolila, cizímu člověku tykat. Pro mě to je absolutné. Jo. Já si, že někomu napíšu, ty jsi taková nebo maková, já všem vykám, chovám se ke všem slušně a úplně mě prostě irituje to, jak ta společnost zhloupla a zvulgarizovala a už berou tady toto úplně jako normální věc. Jo? Že tykáme kde komu, bavíme se s kde kým, jako kdybychom s ním musí pásli. Prostě je to šílené, opravdu je to šílené, hrozně mi to vadí a celoživotně se s tím nemůžu nějak stotožnit, ani nechci, ani se s tím nestotožním a určitě tak to chovat nikdy nebudu k nikomu. A myslím si, že český jazyk je natolik krásný, že pokud chci někomu něco vytknout a chci si ho rypnout, tak to můžu udělat inteligentně a ještě s větší grácií a silou, než když bych mu napsala nějaký vulgarismus, jakože bych se toho nikdy nedopustila. Jo. Takže takto. No. Otázka zněla ovšem, jestli oni tomu věří. Tak já na to odpovím tak, že si myslím, nebo že jsem přesvědčená, že část těch lidí určitě ano. Nevím, jestli jste viděli teď nedávno na mém Facebooku video, kde pan Michopoulos se vyjádřil, že si přejí vlastně válku s Ruskem a že by bylo úplně nejlepší, kdyby na nějaké členské státy Rusko zjelo. Já jsem se k tomu teda vyjádřila, mám to na svém Facebooku a Instagramu, tak se na to když tak podívejte, jak ti lepší lidé se vyjadřují a co si všechno přejí. A teď nemusíme chodit daleko. Nevím, jestli si vzpomínáte, a vyjádření, které kolovalo hojně na sociálních sítích a propíralo se dokonce i v parlamentu, v poslanecké sněmovně, když se vyjádřil Pavel Novotný, ano, ten vulgární primitiv Pavel Novotný, že by bylo nejlepší, kdyby Čechy postihlo to, že jim v noci zapálí barák, vyženou z barák, ženu podříznou, zabijou. Když jste to přece všichni slyšeli a viděli, a viděli jste, že se nic nedělo. Lidé na to dávali trestní oznámení za dobra Kušana a nedělo se absolutně nic. No a mezi tím já jsem si procházela politickým procesem za slušně kultivovaně oponentně vyjádřený politický názor. Takže tady vidíme, kam se naše společnost dostala a kdo je tady upřednostňován a naopak, kdo je tady znevýhodňován.
2: Oldo, tebe se také ptám, zda si myslíš, že politici věří tomu, co říkají, že je to jediná možná pravda, že jsou o tom přesvědčeni, o té pravdě, i oni sami, nebo je to účelové?
1: Účelová hra. Takových, kteří jsou relativně o tom přesvědčení, tak to jsou ti v podstatě v uvozovkách naivní typu Lipánka, že? Takového Trouby 30-letého, i těch všech dokola Pirátů, prostě, nebo té paní Sakašvili, no jak se jmenuje to, že včera odkud k nám přišlo, co už je taky parlamentu a má toho Hejska, myslím, toho Foltina, jo, tak jako prostě ty lidi, to jsou prostě naivní trdla, to prostě to vždycky, tato generace, ať chcem nebo nechcem, i my jsme byli nějakým způsobem naivní a zneužití, když nám staří říkali, že prostě to tak není, nebo je to tak a tak, tak jsme měli svou hlavu, no a tyhle tyto jsou dneska prosazovaný, jo. Pak jsou ty čtyřicátníci typu Novotného, kteří si z toho dělají job, on není hloupej, on ví, jak to má všechno zaonačit a zakamuflovat, aby pozbíral výsledky, je. Ví, co si může dovolit, ví, kdo ho kryje, to prostě, co si bude vykládat, podívejme se, dneska, že jo, zase na tlupu kolem Oganesiana. To je to stejný, jo, bledě modrým svým způsobem vstupuje do životu a do politiky taky. Dneska. Dnes a denně, že jo. Ale říkám, jsou takový, kteří prostě hrají jenom tu, no, kapřík si rybník nevypustí, když je dobře krmený. Jo, to je prostě ten problém a to je vidět na té politické scéně. Prostě opravdu málo kdo se v té politice změní. Nebo nezmění, tak pardon. Málo kdo se v té politice nezmění, protože hnedka přijdou tlaky ze všech stran a hned se zkouší, co kdo udělá. Teď se podívejte na ty veletoče našich velkých bývalýho prezidentů, Klause, Zemana, jo, prostě najednou prostě přijde obrovský veletoč a tam to zákulisí může být zajímavý, když jako v jejich věku, a to by mě to mohlo být ukradený, že jo, asi co řeknu, abych si zatím stál a doposud, jo. Mohu se mýlit, to se stát může, ale to mě musí o tom někdo přesvědčit a situace přesvědčit, ale prostě, když někdo začne měnit účelové názory, tak je to prostě jasný. A to bohužel je to, že takový lidi tam v té politice hlavně jsou a v té vrcholové o tom nemluví. No a ti, co prostě stihli za 4 roky naškudlit a naskotačit, tak ti dneska jsou někde jinde a tahají trošičku za nitky, jo, aniž by jsme o tom věděli. Akorát se potom dozvíme, že prostě ho, nebudu ho jmenovat, že ho dneska honí rakovina, no bodeď by ne, když prostě předešli část života velkou, tak ničil život jiným lidem, tak bodeď by ho nedohnal. Tato jediná demokracie, která existuje na světě, že jo, a to je ta, co chodí s kosou, no. Má jednu velkou nevýhodu, že někdy přijde pozdě a někdy příliš brzo, ale je to demokratický a nepomůže. Nepomůže rubáš plný zlata, peněz a já nevím co, Bůh ví, prostě tato demokracie řekne, máš sečtené dny, tak jdeme.
2: Pojďme k další otázce. Veronika z Dobratic píše, dobrý večer, vím, že kandidujete do Senátu v našem obvodě, tak bych se vás chtěla ještě před volbami zeptat. Budete se v případě zvolení věnovat senátorské práci naplno, nebo se budete chtít souběžně věnovat i jiným politickým, podnikatelským a dalším aktivitám? Veronika.
0: Děkuji za dotaz, paní Veroniko. Já se určitě v případě zvolení budu věnovat naplno senátorské činnosti, politické činnosti, ale každopádně bych ještě, abych neztratila ten kontakt s realitou, chtěla alespoň na část úvazku nebo svého času věnovat i normální práci s normálními lidmi, protože to je strašně důležité, protože já jsem si všimla jedné věci a to je přesně to, do jakého bodu já bych se v životě nechtěla dostat v politice. Že v případě, že je politik zvolen, tak se kolem něho vytvoří jak teď. Zjistila jsem osobně sama na svém případu, kdy jsem oslovila řadu politiků, v mém konkrétním případu teď té nového trestního stíhání a chtěla jsem je požádat o podporu a o to, že vlastně není možné, aby jeden státní zástupce proti mi dvakrát zastavil trestní stíhání jako nedůvodné. A vzala si to Praha a během pár dnů v rekordním čase měla proti mě vypracované obvinění a oslovila se mi z toho důvodu, že Babišova vláda se Babišovy vlády tady byly politické soudní procesy. A já jsem důkazem toho, že tady další politický soudní proces je. A proto jsem oslovila řadu politiků napříč, ať už to bylo z SPD, z ANO, z PRO. Ani jeden jediný politik se se mnou nesetkal. Řekli mi, že nemají čas, že jsou úplně zaneprázdnění, ať se nezlobím, popřáli mi hodně štěstí do života a to je všechno. A to je přesně to, co já bych nikdy neudělala. Opravdu to je něco tak neskutečného, že lidé si zvolí politika proto, aby byl za nějakou zdí, aby se k němu nemohli dostat, aby byl bez přímém kontaktu s tou realitou, to znamená s těmi lidmi, vlastně z toho prostředí, ze kterého já vycházím. Já jsem jedna z vás, já jsem normálně obyčejná žena, matka, pracující člověk a nevidím důvod, proč bych měla být za nějakou hradbou nedobytnou a přes nějaké své asistenty a další lidi jste se ke mně nemohli normálně dostat. Já mám veřejné telefonní číslo, může mi kdykoliv zavolat kdokoliv. Je zveřejněno na e-shopu mojí knihy a v podstatě lidé mi volají, já si s nima podiskutuji, beru to jako úplně normální věc a rozhodl bych se nechat stát do toho stavu, že si řekněte, no jo, ale jako ta Lísková, ona tam je v tom senátu, ale my už se s ní nemůžeme ani bavit, protože jí se nedá dovolat, asistent jí nepředává maily, ona nemá čas. Přece to není primárně to, proč do politiky chci vstupovat. Mě skutečně zajímá, co v naší republice děje. Nechci, aby vy jste prožívali třeba to, co prožívám já. A hodně mi na tom záleží, protože je to něco, co by neustal každý člověk. Opravdu, já nemít třeba takové zázemí v rodině, tak nevím, jak bych to zvládla všechno sama. A z toho důvodu bych částečně se věnovala třeba i svoji pracovní činnosti, ale z velké části nebo z té největší části pochopitelně práci v Senátu. Ale ne kvůli biznisu jako takovému, ale kvůli tomu, abych byla v kontaktu s těmi lidmi, s kterými jsem zvyklá být v kontaktu. Abych poslouchala jejich názory, kritiku, podněty, protože to je pro mě nesmírně důležité. Neodpoutat se od té normální reality a nestat se tím vysokým vrcholovým politikem, který si žije v tom jiném světě. Přesně já nechci.
1: Já bych to jenom doplnil, jestli můžu, já bych vám to nelinko přál, ale já, když jsem šel do kandidatury, tak jsem nechtěl nic jiného, než mít průměrný plat, který 3/4 národa nemá. Mě, protože jsem se zabezpečil už si dávno předtím na daný poměry tady v této republice, by to v podstatě bohatě stačilo, lidé na to neslyšeli, prohrál jsem boj s panem senátorem Bekem, který se stal ministrem zdravotnictví, a ten do toho senátu ani vůbec nechodil. Jenom si tam chodil pro peníze. Chodil si pro peníze na Masarykovu univerzitu. A těm lidem to vůbec nevadilo. A já jsem byl ochoten se vzdát, jenom si nechat prostě na to, abych mohl do ty prachy dojet a dojet zpátky a naobědvat se a jít si lehnout do ubytovny za darmigo, které mě taky ten senát a toto platí. Nic víc jsem nechtěl. To ostatní bych si nechal z toho, co jsem kdy naškudlil za svůj život prozatím. Něco, já vždycky říkám, že já, kdybych náhodou se tam dostal, tak bych byl něco takové, jak Franta Ringo Čech prostě. Ten do nich pral těmi jejich slovy a uměl to, že jo. Říkal někdo, ty dveře musí z té druhé strany držet a pak je otvírat, jo. A to je, tak by to mělo být. Otázka. Problém je ten, že mám spoustu známých, spoustu kamarádů, mají jinak politický názor a je zajímavý, že i ti takzvaní oponenti se shodneme na určitých věcech, ne, a tím to pro nás skončí, ale to je někde to východisko. Ale jsou lidi, kterých jsem si kdysi svým způsobem jako vážil, a když se z lidí stane ortodoxní zástupce něčeho, to je velice špatně. A vlastně tím, co se děje kolem nás, je to rozpoutávaný tak, aby byl někdo rozdělen na ty dvě části, a hlavně ti ortodoxní. To jsou sfanatizovaní lidé, kteří nepřipustí nic jiného, a je to bohužel tam, kde by to i nemělo být, tak je to v rodinách. Dneska jsou rodiny rozmlácené. Buďme rádi, že každý máme tu svou rodinu, jakou máme, ale i v té rodině, jakou máme, tu nejbližší jako dobrý, tu trošku ještě bližší, tak tam taky prostě už člověk naráží na nějaké věci, které prostě musí člověk pochopit, až k tomu dojde věkem a rozumem a začne o takových věcech uvažovat.
0: Já souhlasím, a třeba je velká chyba, že si stal třeba tak za dob první republiky politika čestná funkce. Skutečně to byla čestná funkce, bylo to něco, co, čeho si člověk vážil, že byl zvolen, a vlastně dneska je to skutečně o tom biznisu, o tom dělat všechno možné, jenom ne to, co je potřeba. A já si myslím, že kdyby skutečně politici měli průměrný plat českého občana, tak by v té politice nikdo nebyl. Řekněme si to na rovinu. Tam by opravdu nikdo nebyl, protože by neměli důvod. Že jo? A to je ten problém, že kdyby skutečně politika plnila tu funkci té politiky, vlastně toho, že ten politik má v té funkci pracovat pro občany a pro Českou republiku, a neměl by to být jenom, vlastně, jak říkají, to korytářství, no, tak bychom se divili, kolik lidí by tu politiku rychle opustilo, kolik lidí by vyplulo z té politiky. No a otázka, kdo by se tam potom hlásil. Takže celý ten systém, tak jak je postavený teď, bohužel nahrává tomu, co se děje, a nahrává tomu, že jsou občané nespokojení. V podstatě ono na tom je ta politika postavena. Teď aktuálně v tom stavu, v jakém je. A má člověk, když do té politiky vstoupí, si dokáže zachovat takovou tu normálnost. Jo? Takovou opravdu, že jsem pořád normální, obyčejný člověk, teď jsem v politice, ale třeba za pár let tam být už nemusím, budu zase normálně vykonávat tu svoji činnost, té práce, kterou třeba dělám teď. A to je potřeba si uvědomit, že není to na věky a jednou z té politiky, co třeba vyjde, pokud neberu Fialovce a ty ostatní, kteří už se zabezpečili na dalších x generací dopředu, protože tu politiku dělají tak nestandardním, slušně a mírně řečeno nestandardním způsobem, že to zvedá ze židle většinu normálních lidí. Jo. Ale teď se bavím třeba o tom, že skutečně, kdyby ta politika byla o tom, o té politice, a ne o tom biznisu a těch prospěchářských záležitostech, tak by to vypadalo asi všechno možná úplně jinak. Tak, no, ale to na systému je takové, jaké je, a to já sama za sebe pochopitelně nezměním.
1: Jako systém je samozřejmě špatně, ale zase do té politiky je spousta lidí, s kterými nemusím souhlasit úplně, ale třeba mě napadají jména, jako je pan Březina, nebo teď mě to přesně vypadlo, že jsem na to myslel, majitel pivovaru pan Bernard, pivovaru Zumpolce, když se podíváte na jejich facebookové stránky a nebo na to, co sdílí, a nebo mě třeba obrovský výlet mě překvapil Bořek, no, honem, no, Slezáček, myslím, že, jo. Prostě, a to jsou lidi, kteří něco dokázali, buď to v umění, nebo prostě vybudovali nějaký firmy, že jo, Humpolec se vybudoval z nuly, vybudoval se z malé privatizace, kde se to neukradlo. Když to tady ti, co jenom kradou, no tak to je jasný, to tam to vidíme, když se podíváme na ty dynastie těch politiků, kteří tam jsou, no co pak takový Benda může dělat něco jiného, teď to je povoláním politik, že? A co ti politici, a dělají to na všech úrovních, všichni tam jdou s přesvědčením, že to budou dělat dobře pro lidi a to do té doby jenom, než je tam prostě zvolí. Pak se oťukají a zjistí, je, tam se dá, to se dá, tak se dá, no jo, a co já bych najednou dělal po 4 letech, tak co dělají? Už jenom dokola kolem sebe likvidují soupeře, protože zázemí mají vybudovaný tady na tom, že budou jenom přištípkařit, že budou tamhle v komisi, tamhle budou jako statutáři v orgánech a takhle se uplácí od spora nahoru, protože a to spousta lidí neví, že to je, když je zastupitel, tak to dostane jeden úplatek nějaký, je zastupitel na obci, ve statutárním městě je zastupitel na radnici, stane se členem dozorčí rady v komunálu a to už ti lidé a tyto takzvaní politici neřeknou, kolik breberen tam spadne. To jsou nekřesťanský peníze. Obyčejní lidi se bojí do invalidního důchodu, že budou okrádat stát, že na to nemají a budou dřít do úmoru a spadnou. A tyhle ti zloději prostě prostřednictvím komunálu, tamhle to kradou, jak s bílýma limečkama, dokázat si jim to nemůže, protože systém to dovoluje, aby seděli. A teď my máme takových hrdinů, když se podíváme tady třeba v Jihomoravském kraji, nějaký pan Srha, náměstek na kraji, krajský radní, starosta Blanská, zastupitel Blanská, no měl by dostat, jo, ať to dělá všecko, ale ať si vybere jeden plat a nazdar. A to je přesně to, což se demokraticky nechce.
0: No, a to máte pravdu, ale proč to všechno je? Protože když přijdete na zastupitelstvo, když je nějaké jednání, tak tam vidíte dva lidi. Lidi na to nechodí, oni se o to nestarají, tam není kontrolní mechanismus ze strany občanů. Takže musíme sáhnout do svědomí i občanů, že na druhé straně je potřeba, když už ty politiky zvolíte, abyste je plně kontrolovali, na to máte plné právo. A chodit na to zastupitelstvo, ptát se, kritizovat, prostě chtít různé listiny, máte právo, různé smlouvy, to všechno vy můžete, ale lidé to nedělají. Skutečně to lidé nedělají a já zase na druhou stranu rozumím tomu, proč. To bychom se mohli tady bavit o tom dalších 5 hodin, protože pochopitelně, že ten systém je nastavený tak, že lidi sotva přežijou, jo, opravdu. Mnoho lidí žije od výplaty k výplatě, nebo mají 2 zaměstnání, všechno je šíleně drahé. Bohužel ta ekonomika České republiky šla hodně dolů, životní úroveň lidí taky šla hodně dolů. Takže tím pádem člověk se zaměří plně na to, aby on sám vůbec zvládl, třeba synu, a už nemá potenciál, sílu a energii se ještě věnovat něčemu takovému, jako je politika, a chodit někde na zastupitelstvo, kontrolovat svoje politiky, které jsi tam zvolil. Takže v podstatě ono je to velice dobře všechno vymyšlené, ruku v ruce. A potom tam vzniká prostor pro korupci, pro to, aby tam nebyl kontrolní mechanismus, a potom se tam dějou tyhle ty věci. Takže je to vlastně začarovaný kruh, který začíná, ale i končí u toho občana. Bohužel tak to je. Spousta lidí to třeba nechce slyšet, ale skutečně pokud já sama nebudu mít to, podílet se třeba v té své obci i na nějaké kontrole, a proč tam ta starostka koupila tohle za kolik, jestli tam bylo výběrové řízení nebo nebylo, a proč nebylo, když mohlo být a podobně. A vlastně nikdo to nebude nějakým způsobem řešit, tak potom tam vzniká prostor pro to, co jste říkal vy, a to se děje od těch nejnižších patr politiky až po ty nejvyšší patra politiky. Takže až přestanou být lidé lhostejní a nebudou jenom v hospodách nadávat, a skutečně řeknou, dobře, tak máme tady jednou za měsíc třeba nějaké zastupitel. Pojďme se tam podívat, příští obce, třeba tam bylo 50 lidí, tak už je to něco jiného, než přijdou dva. Jo. A vím, že třeba konkrétně mi hlásili třeba z Nového Jičína, že tam mají obrovské problémy, že to zastupitelstvo nechce těm lidem dávat ani prostor, třeba se vyjádřit veřejně, omezují čas, jo, a dělají různé naschvály. To jsou další věci. Takže jako je to šílené, že se dostane třeba starosta na post starosty a v podstatě potom třeba vytváří takový prostor pro to, aby se ti lidé nemohli ani nějakým způsobem vyjádřit, aby mohli třeba kontrolovat. Tady extrémy v republice, pochopitelně, ale zase je to jenom o tom, že se musí ten občan ozvat. Pokud se neozve a nechá všechno ladem a nechá všechno být, no tak nemůže očekávat nějaké změny, pochopitelně.
2: Píše Linda. Dobrý večer, paní Lisková. Věříte tomu, co říkají někteří psychologové a politologové, že třetina voličů si favorita vybere až na poslední chvíli, proto průzkumy nejsou přesné? Děkuji vám za odpověď a přeji vám ve volbách úspěch. Linda.
0: Paní Lindo, moc vám děkuji. A ano, já si to myslím taky, že v podstatě nemá smysl, aspoň já to tak teda teď dělám, že nemá smysl jet 2 měsíce intenzivní kampaň, protože člověk na to zapomene a v podstatě se i okouká, jo. Takže já jsem taky vlastně začala až ty 3 týdny teď před volbama intenzivně jsem mezi lidmi a děláme vlastně všechny ty věci kolem kampaně, ať už natáčím denně videa a dávám na sociální sítě nebo roznášíme letáčky, prostě takové ty standardní věci, které vás nebudu zatěžovat, co všichni znáte, ale myslím si to, ano, myslím si to, že takto je to asi z psychologického hlediska, to dává smysl, protože na poslední chvíli se skutečně lidé rozhodují už z toho důvodu, že je můžete něčím zaujmout, a když vlastně v podstatě budete 2-3 měsíce před těma volbama stále objíždět lidi a tak dále, tak je unavíte. Jo? Takže já si to myslím, tady toto taky, ano, ano.
2: Další otázka je od Karla z Frýdku Místku. Hezký večer. Víte, co je největším problémem, že si lidi myslí, že není koho volit, aby k té změně opravdu došlo. Že nejsou osobnosti, které by nás vyvedly z toho srabu. Senátory a starosty vyměnit je jedna věc, ale co dál? Jste i na tuto alternativu vy osobně připravená? Jste připravená jako nezlomní spolupracovat třeba jen na jednom bodu, ale sjednotit se na něm a spolupracovat s dalšími stranami a hnutími? Víte, já si myslím, že v jednotě je síla. Proto se tak snaží nás rozdělit v práci, doma, staré s mladými a podobně. Děkuji za váš názor a opravdu vám držím palce. Přál bych si vás v Senátu a tím i v médiích, protože tam hodně chybíte. Karel Frýdek Místek.
0: Pane Karle, moc vám děkuji za milá slova, za podporu, nesmírně si toho vážím a máte pravdu. Já nevím, co k tomu dodat, prostě úplně přesně. Přesně jste zhrnul to, co se tady děje v České republice, a přesně jste zhrnul to, co je potřeba udělat. Pochopitelně, že politika je o kompromisu. To je základ politiky. Musíte vždycky dojít nějakému kompromisu, umět udělat pár kroků dozadu, jindy zas uděláte pár kroků dopředu, a je potřeba se sjednotit úroveň pro národní politiky mezi stranami a hnutími, kteří chtějí pracovat pro Českou republiku a ne proti České republice. A já bych tuto práci dělala opravdu s velkou láskou a s velkým respektem vůči občanům. A přála bych si, abychom došli na té národní scéně skutečně do bodu, kdy budeme schopni tady vytvořit nějaký silný kompaktní celek, který se postaví tomu zlu, kterému musíme každý den čelit. To, aby se to stalo, abychom toho docílili.
2: Co si myslíš ty, Oldo? Je možné spolupracovat? Je strašná spousta billboardů, plakátů, letáků, kde politické strany, hnutí, všichni slibují, budeme pracovat spolu, spojíme se nad problémy měst, obcí, krajů, republiky. A výsledek je ten, že se spojí, ale zase jenom s těmi, kteří to dál neposunou. A my po každé naletíme.
1: Bohužel je toto smutné, že prostě tam to není daný, že vítěz bere vše, protože ten vítěz nebere nic a bere k sobě jenom ty, kteří mu hned v momentě tom, jak se někam

0: všecky stejný, v ledě modrým. Jo? No a vybírat lidi by se měli právě od spodu, že ti, co něco dokázali, co něco mají, ale ne, co dokázali, dokázali tím, že někoho zlikvidovali, zničili, ale vlastním příkladem a vlastní pílí a vlastním úsilím to prostě, ale tak to není. No, to je takové, to je prostě taková, bohužel asi moje naivní představa o těch lidech. Já podle toho taky ty lidi volím, taky se na ně takhle koukám. A za dané situace říkám, to, když se já se pojám na ty kandidátky, dneska ty kandidátky jsou ubohé, protože tam už není koho dát, koho brát, protože buď to jsou tam fosílie, které se vrací po tom, co se okoukali, a tak, aby se neřeklo, a náhodou tam zase spadnou a zase si zobnou, jo, anebo prostě je to všecko takhle prostě nalajnované, že vám někoho předhodí, koho ty v podstatě znají, neznají, protože pokud se jim nevěnuje mainstream nějakou dobu, anebo pokud se jim to nevěnuje před těma volbama, že teda sice, že někdo visí někde na zdi na každém kroku, tak jak to tak nějak byl takový hezký příměr, že jak to na každém sloupu, že visí, že tak prostě to nic neznamená. Já potřebuji za tím člověkem něco prostě vidět, že prostě něco ten člověk dokázal. Ale bohužel ti lidé, co dokázali a mohli by, tak tam nechtějí do té politiky, protože ví, že to dneska a asi i v minulosti, že to není nic jiného, než hnusná stoka, každý na to nemá žaludek.
1: No jo, no, to je sice pravda, ale jako v konečném důsledku je potřeba ty lidi úplně neodrazovat, jo, nebýt až tak negativní, protože jestliže nebudou dělat vůbec nic a budou na to nahlížet jenom z toho pohledu, tak si myslím, že to bude stejně sebedestruktivní pro nás, jako když v podstatě budou smýšlet tímto způsobem. Je potřeba těm lidem ukázat nějakou jinou cestu. Já to třeba dělám 11 let, já se 11 let skutečně snažím. Jo, ať už jsem byla třeba v Donbasu, napsala jsem o tom knihu, ale ta kniha není jako negativní jenom o válce. Já tam samozřejmě motivuju ty lidi k tomu, že když se dostanou v životě do šílené životní situace, že vždycky z toho cesta ven. A spoustu lidí kupují moji svým dětem, těletým dětem, a dávají jim tu knihu přečíst, protože je potřeba, aby v sobě vždycky člověk mobilizoval nějakou energii a nějakou sílu, když je krize, a o tom to přesně je. A já si myslím, že naše republika je ve velké krizi, skutečně ve velké krizi. Podívejte se, jak vyhrožuje Německo, Evropská unie, že se chystáme na válku, jo, prostě chystají se v Německu nemocnice na tisíce zraněných a podobně. Je to všechno zastrašování občanů, protože já si myslím, že oni přesně potřebují tady toto. Vystrašit lidi, zastrašit je, vystresovat je úplně do maxima. A především vzít jim víru úplně ve všechno. A to je potřeba, co my si nesmíme vzít. Skutečně, my si nesmíme vzít víru v to, že máme právo na slušný život, že máme právo na slušné životní podmínky, na mír, a máme právo na to, ještě dejme tomu volit, jo? Když si můžeme myslet samozřejmě o ovlivňování voleb a tak dále, cokoliv, ale na druhou stranu v podstatě, co by ten občan jiného už jako mohl tady, jo? Vemte si to, že máme osekaná práva, Evropská unie nás chce zostročit různou identitou a podobně a různými dalšími kroky, a v konečném důsledku je ten svět celkově tak negativní, že my z toho musíme vždycky vybrat něco pozitivního, protože jinak by se člověk zbláznil. Jak chcete tím životem normálně žít, procházet, jako jo? Takže já bych nebrala úplně víru ve všechno. Samozřejmě politika je stoka a je to špína a je to prostě opravdu jako hrůza. To neříkám, že ne, ale pokud tam jdete připravený, a já třeba připravená jsem, protože potom, když mi 11 let někdo dělá ze života peklo a 8 let si procházím soudy, ničili mi podnik a lhali o mě nebo lžou o mě neustále v mainstreamu a podobně. A přesto všechno to nevzdávám, protože si říkám, jako proč? Jako proč bych to měla vzdávat? Já mám právo na svůj úhel pohledu, na toho veřejně říkat. Kdybych to úplně zabalila a vzdala, tak v čem by se můj život změnil v podstatě?
0: To je naprosto v pořádku. Já to neberu ze své pozice jako negativum, já to beru jako realitu. Ale s tím pozor, vždycky každému říkám, podívejte se na film 7 statečných. A my až těch 7 statečných, 2, 3, 5 najdeme, tak pak to bude úplně jinak vypadat.
2: No a možná jednu statečnou právě máme.
0: No třeba.
2: Já tady mám ještě jednu závěrečnou otázku, to proto, aby všichni, kteří napsali, se dočkali své odpovědi. Čenda psal: hezký večer všem do studia, mám na paní Nelu otázku. Ruská hrozba je dnes jedním z posledních argumentů pro

0: kroky proti občanům, a to jak v České republice, tak Evropské unii. Myslíte si, že současné politické elity vyslyší přání svých sponzorů a skutečně vženou Evropu do plnohodnotné války proti Rusku? Opravdu Evropa nekráčí k míru, jak nám říkají, ale daleko většímu konfliktu? Jak řekl premiér Babiš na obranném summitu v Praze, svět kráčí ke třetí světové válce. Děkuji za odpověď a držte se. Čenda, který má strach z politiků, z politiky a vůbec.
1: Pane Čendo, já vám děkuji za dotaz a nedivím se vám, že máte strach. Ono, bohužel, jako situace je taková, že ta Evropská unie provokuje a provokuje pochopitelně z toho důvodu, že válka je vždycky výnosný biznis. No a Vladimír Putin se opakovaně vyjádřili, že vůbec nemají v úmyslu útočit na Evropu a že proč by měli chtít válku? Že Evropa už je tak zdrancovaná a tak zničená a vlastně vede tak sebedestruktivní politiku, což vidíme všichni každý den. Je to pravda, že ti nikým nevolení úředníci, kteří nám ničí životy těmi nesmyslnými nařízeními a tím diktátem a ubíráním práv a svobod, vedou skutečně tak sebedestruktivní politiku, že pro, co by s nás Rusko mělo, jako teďka vážně. Bavme se o tom zcela objektivně a já jsem vždycky říkala, že já nejsem straně. Teď teda mě jako vždycky přiřazují k tomu, že jsem pro Ruska, protože jsem byla v Donbasu a objektivně jsem hovořila o tom, co jsem zažila ve válce. Ale já vždycky říkám, že každá ta velmoci primárně hájí své zájmy a že ti obyčejní lidé stejně nikoho nezajímají a to je bohužel tvrdá realita. Tak to prostě je a zatím si stojím a budu stát. Ale každopádně vraťme se k tomu Rusku. Pochopitelně, že Rusko by nic nezískalo. My nemáme nic. My jsme o všechno přišli. Nechali jsme se vydrancovat Ukrajinou zcela dobrovolně a my si mě v tom pokračujeme pochopitelně. Takže je to spíš směšné a je to spíš ubohé a je to taková tragikomická naše situace. A pochopitelně, že ti nikým nevolení takzvaní lídři Evropské unie si potřebují, stejně jako Zelenský, si potřebují prodlužovat ten konflikt a popřípadě vyvolat další konflikt, protože to je to jediné, co je udrží u moci. Vyvolávání strachu a to, že budou, dejme tomu v nějakém, řekněme, válečném stavu moci i nadále využívat svých postů a svých funkcí a z toho mít privátní profit. Takže celé je to jenom o tady tomto. Já pevně věřím, nebo doufám, nebo modlím se za to, aby nebyla pochopitelně třetí světová válka, protože to by asi nebylo vítězů. A pevně věřím tomu, že snad si to obě strany uvědomují a že to vyvolávání strachu ze strany té Evropské unie a ta nenávistná a lživá propaganda vůči Rusku, tak je pochopitelně účelová, ale to každý inteligentní rozumný člověk vidí, tady je to. No a Ameriku je to pochopitelně, protože Spojené státy by z toho vytěžily nejvíce, kdyby se Evropa stala součástí válečného konfliktu, protože jako vždycky by to bylo daleko od Spojených států. No a Spojené státy by potom mohly převzít tu úlohu takzvaného ochránce nebo obránce nebo prostě toho, kdo by opravoval potom celý ten systém a vlastně ty škody a profitovali by z toho v rámci biznisu. Tak jak to dělají ve spoustě dalších zemí, v desítkách zemí, kde rozpoutali záměrně válečný konflikt a daleko od Spojených států následovat. Takže Evropa by v tomto směru nebyla v kontextu ke Spojeným státům žádnou výjimkou. Nicméně já doufám, že nedojde k další válce a že skutečně tady toto křepčení zbraněmi a to vyzbrojování a to, jakým způsobem zastrašují obyčejné lidi, nás, obyčejné lidi, je zase jenom psychologická válka. A budu moc ráda, když se ten můj scénář naplní a nestane se taková tragédie a budu doufat, že prostě nedojde k tomu velkému selhání, protože válka je dle mého názoru prostě jenom známka toho, že nejsme dostatečně civilizovaní. Protože civilizované společnosti se dokáží přece bavit na diplomatické úrovni a nepotřebují vyvolávat válečné konflikty. Ale bohužel dlouhodobě lidská společnost prokazuje, že není dostatečně civilizovaná, no a proto se prochází x desítek let tisíciletí vlastně v podstatě hodně daleko historicky dohloubky válkami a v konečném důsledku je to vždycky jenom o tom, že je to biznis. jak tomu je na Ukrajině, jak jsme viděli prostě spousta korupčních skandálů, spousta těch lidí z toho těží a tak dále, takže je to vždycky jenom o penězích a o biznisu a já doufám, že v tomto případě se to nenaplní a nedožijeme se třetí světové války.
0: Tolik povídání s Helenou na rovinu, které se dostalo do samého závěru. Já také věřím, že půjdete volit, že si dobře rozmyslíte, komu dáte svůj hlas, protože v této době je to víc než nutné, aby se změnil poměr sil v Senátu. Ale nechme rozloučit Nelu Liskovou, naslyšenou.
1: Moji milí přátelé, moji milí občané, já vám přeji každopádně, ať jste zdraví, ať jste spokojení, opatrujte se, dávejte na sebe pozor. A vy, kteří jste z mého obvodu 69, Frýdek Místek, tak se dobře podívejte, co mám na svých bannerech. Mám tam na trunu Bruselu válkam. A to je přesně to, proč vstupuji do Senátu. Mějte se krásně a budu se s váma těšit, ať už třeba na našich osobních setkáních, anebo na mých sociálních sítích, nebo kdekoliv jinde. Mějte se hezky, opatrujte se, nashledanou.
0: Děkuji. Louší se s vámi Olda Duchoň.
1: Pardon, Oldo, ještě můžu na závěr, já jsem něco důležitého ještě chtěla říct, že ve středu 30. Se teď ve středu 30. září mám osobní pozvánku pro vás, pro všechny. Setkáme se, pokud budete mít od 17 hodin čas, ve Frýdku Místku v restauraci U Hučky. Takže 30.9. Frýdek Místek, restaurace U Hučky od 17 hodin. Budu se na vás moc těšit a vám se moc, Oldo, omlouvám, že jsem toho skočila, ale celou dobu myslím na to, že to musím říct a úplně jsem to zazděla. Takže aspoň takto na závěr.
0: Hezká pozvánka, Olda.
2: Nemáte se za co omlouvat, protože pořád je váš, ne můj. No a já v podstatě jenom to řeknu asi takhle. Zkuste posluchači a voliči za těch 14 dní nevolit ty stejné voly. Zkuste taky zvolit někoho jiného. A já jsem ještě neřekl větu to, co bylo předtím, to téma. A to řeknu jeden slogan, který řekl ten, který o té válce věděl hodně a zažil dvě. A ten řekl, když politici hovoří o válce, pak už oni dávno rozhodli. Já bych chtěl, aby tomu tak nebylo, ale bohužel se to tak stalo. Sice on byl svým způsobem taky lump, ten, co to řekl. Jo, byl to Hans Guderian, jeden z generálů nacistického Německa, ale věděl, o čem je řeč. A já bych byl nerad, aby jsme se toho dožili. Mějte se krásně a zachovejte nám zase přízeň někdy příště v našem pořadu s Helenou na rovinu.
0: Já se také loučím. Věřím, že jste si vzali z těchto informací to, co jste potřebovali pro správné rozhodnutí v nadcházejících senátních volbách a samozřejmě za všechny přeji nám všem mírové dny. To není fráze, věřte mi, naslyšenou.

0: Tak, dobrý večer, přátelé. Jak už jsem vám psala v chatu, tak jsem tu dneska já, ale to vám vůbec nevadí, protože hnedle předávám slovo Pepčovi. Je to tvoje a já jdu hlídat zase otázky.
1: Hezký večer, přátelé. Já rychle jsem musel vyměnit jednu kameru za druhou. Pro toto zdržení, tak se na mě nezlobte. A teď ještě rychle hledám, jak se mi všechno rozpojilo. No to jsem dopad. Počkejte. Je mi to hloupé. A tady. Vraťme se na kameru. Ježišmarja, co se mi to stalo? Přátelé, mi to hloupé, vydržte prosím ještě chvíli. Já jsem si tady připravil to, čemu já říkám, mám blbenka. Pár. A už to bude. No tak. Poněkud rozpačitý začátek, přátelé. Už se asi vidíme, já to zkusím ještě.
0: A to všechno, já bych něco ukázala. Já jim ukážu knížku, ale s tou...
1: Ukáž knížku zatím a já se tady zorientuju, až jsem musel instalovat novou kameru. Tak ukáž kuchařku zatím. Ukáž kuchařku.
0: Dobře, bude, to je hrozný, tady to klíčování. Bude o tom video. To mám.
1: Aha, tak zatím ukáž. Prosím pěkně. Prosím pěkně ji ukáž.
0: Ano, už jsem ukázala a ještě teda řeknu, že... Vás čeká velice zajímavé právě povídání o všem možném.
1: A já se, Jitko, vidím dvakrát. To asi není cílem.
0: Ale já si myslím, ale že by ti to nemuselo vadit, protože celkem my bychom tě taky rádi viděli vícekrát klidně. My tě bereme ze
1: Já vím, ale já mám jeden úzký pruh a jeden široký pruh a porád jsem to já.
0: A vadí to tak... Tady je to všechno v pohodě, vychází to všechno ven OK, že lidi, prosím vás.
1: To asi není normální úplně.
0: Nezpětnou vazbu.
1: Si to můžeš stáhnout někam třeba na stranu, abych tady nebyl dvakrát.
0: To vidíš, i ne, já tě nevidím dvakrát. To vidíš,
1: ne, tak to já vidím já, tak pak se omlouvám.
0: Hele, kolečky nahoru máme.
1: Tak já se omlouvám. To vidím jenom já, tak dobře.
0: Z práci samozřejmě, krásný den.
1: Tak já už si ukázala kuchařku.
0: Určitě, je to tvoje, pojď, já se schovám.
1: Tak se schovej. Tak přátelé, já jsem si připravil pár fajnšmekrovských případů. Tak nějak narychlo, pak jsme dneska byli na mítinku k výročí Mnichovské zrady a Mnichovského diktátu. A já jsem tak na poslední chvíli se dostavil zpátky. Pár detailů, které řekl bych, dokreslují dnešní stav. Petr Honěk, bývalý náměstek ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny a současný ředitel Příbramské nemocnice, je podezírán z praní špinavých peněz. Podle detektivů provedli s manželkou 162 vkladů do bankomatů ve výši 26 milionů korun. Obvinili je minulý čtvrtek, prohledali kanceláře zhruba 10 farmaceutických firem. To se normálně lidem nepodaří vložit 26 milionů korun na 162 krát. Uvidíme, co z toho vzejde. I Jeffrey Sachs upozornil ve svém nedávném velmi hezkém vystoupení na to, že Radu bezpečnosti navštívili šéfové dvou nejvýznamnějších západních firm podnikajících v oboru umělé inteligence. Anthropic a AI Open, nebo jak se to jmenuje, to Open AI. A Anthropic a takhle. A ti dva šéfové před Radou bezpečnosti řekli, že nemohou zaručit, že se vývoj umělé inteligence nevymkne úplně lidské kontrole. Jeffrey Sachs to obrátil proti Bílému domu a řekl, že nechápe, jak může prezident, který se vyjadřuje úplně ke všemu možnému, často docela legračně, vesměs teda velmi bombasticky, jak to, že tak zásadní informace prostě ho ani nezaujala, že se k ní vůbec nějak nevyjádřil, nepostavil. A já pár věd přečtu ze zprávy o tom, co o tom soudí ten Anthropic. Anthropic je firma, která vyvíjí ten známý chatbot, A říká i svým potenciálním investorům, že umělá inteligence může ohrozit svět. A teď se připravuje k velkému upisu dalších, o nabídce dalších akcí na burzách v obrovské hodnotě. Říká, že umělá inteligence může i v těch textech pro investory potenciální, říká, že umělá inteligence může představovat katastrofické až existenční riziko pro lidstvo. Modely umělé inteligence mohou vykazovat takzvané sebezáchovné chování. To znamená, se mohou například bránit vypnutí a zatajovat informace nebo s nimi manipulovat, nebo se chovat způsobem připomínajícím vydírání. Vývoj vysoce pokročilých modelů, platform a aplikací a rozšiřování oblasti jejich využití může dále zvýšit riziko, že ty modely způsobí škodu. Pokud si model uvědomí, že právě prochází bezpečnostním testem, může podle společnosti Anthropic své chování přizpůsobit. Anthropic proto přiznává, že vědomí modelu o tom, že je hodnocen, představuje významné omezení i schopnosti bezpečnost modelů posoudit. Pardon, jsem se přeskočili zátky, omlouvám se. Jak dobře otestujete systém, který může poznat, že ho testujete? Ptá se technologický redaktor britského deníku Guardian, Dan Milmo, který o tom napsal i celou tu stať. To jsou velmi vážné výzvy, přátelé, a nepovšiml jsem si, že by se tomu někdo seriózně věnoval na vrcholné české politické scéně. A když se tomu nevěnuje dostatečně Donald Trump nebo vůbec, tak možná, že se očekává, že ani u nás se tomu nebude nikdo náležitě věnovat. Teď něco k nákladům na život a na bydlení. I v režimě v jednom médiu vyšel článek, který říká, že mladá rodina má šanci jakž takž plnohodnotně žít jedně za předpokladu, že bude mít měsíční příjem ve výši 110 000 korun a víc. Teď to si dál cupují celý ten případ a říkají, že jen například běžná rodina v Praze utratí jenom za bydlení 40 500 korun. K tomu ještě jsou, je třeba připočíst náklady na energie a podobně. A ten článek se nebaví o, nebo nepojednává o jiných kategoriích naší populace, například o seniorech. Jak je notoricky známo, seniori mají průměrný starobní důchod ve výši asi 22 tisíc, možná celý 22 tisíc korun. Jestliže jen za bydlení se utratí 4500 v průměru v Praze, a to ne z nějakých velkých bytů. A jestliže mladá rodina, připusťme tady s dětmi, musí mít minimálně 110 tisíc korun měsíčně, aby mohla jakž takž bez nějakých velkých rizik vegetovat, tak to je dohromady děsivá obžaloba. Já to nemohu říct si bez emoce. Děsivá obžaloba toho, kam nás vítězové privatizačního převratu zavlekli. Naštěstí některé z jejich politických struktur narážejí na docela narůstající nezájem. Takže například ty chvilkaři, ty chvilky pro demokracii, nebo jak se říkají, uspořádali v pondělí další velký meeting, velký v úzovkách na Staroměstském náměstí v Praze. A i podle médií, která je víceméně fandí, se tam sešlo několik set lidí, přestože oni do toho mohou vložit velké peníze a tak dále. A těch několik set lidí bylo, jak se uvádí v některých zdrojích, jen těžko odlišitelných od hlavně cizinců, kteří se chodí dívat na orloje a prohlížet si Staroměstské náměstí. A jeden z autorů, který má velmi jako zajímavý pozorovací talent, jmenuje se Dan Sterzik pod přezdívkou Vidlák, který na můj vkus ne zcela jako si dokázal představit, jak se má dávat dohromady velký opoziční subjekt, ale to je už pryč. Ale je velmi, myslím si, hbitým a pohotovým a mnohdy velmi trefným a vtipným pozorovatelem, respektive publicistou. Tak říká, že z této úpadku zájmu o struktury typu Velký pro demokracii přece vyplývá úplně nový prostor pro nynější vládu. Už nežijeme v době, kdy, nebo v situaci, kdy Andrej Babiš a další museli očekávat nabitá náměstí a hlasné pokřiky a určitým způsobem asi i museli lavírovat vůči tomuto tlaku. A Vidlák říká, no, jestliže teď Babiš nedokončí ani to zrušení koncesionářských poplatků a neudělá zákon FARA, to je zákon, který existuje ve Spojených státech, v Izraeli, v Rusku a jinde, a činí závaznou registraci všech subjektů, které tak či onak se pletou do politiky a jsou financovány ze zahraničí, a tedy řadí je, musí se sami označovat za svého druhu cizí agenty, byť se to v každé z těch zemí nazývá trošku jinak, tak říká, že jestli to Babiš nedokončí, tak je sketa, říká Dan. Hlas lidu celkem jasně ukázal, že kromě Hudky, Kabátova a Reicherta nikdo za Českou televizi platit nechce a nikomu nevadí, když budou muset neziskovky ukázat, kdo je ve skutečnosti financuje. Sám Minář teď jasně, nespochybnitelně a veřejně demonstroval, že ho keci nikoho nezajímají a všichni už mají Ukrajiny plné zuby. Jestli Babiš váhal, protože se obával liptardního řevu, tak teď už se bát nemusí. Od teď jednoznačně platí, že pokud Babiš koncesionářské poplatky nezruší a zákon FARA nezavede, tak proto, že to udělat nechce. Vláda má rozvázané ruce, nesouhlas s její politikou je marginální a i liberálně smýšlejícím voličům začíná docházet, že byli zneužiti různými Winklery, Frici a Strnady, kterým nešlo o demokracii, ale o kšefty. Tak podobných hlasů se ozývá víc a pochybnost o tom, jaká reálná změna přišla s novou vládou, přibývá a ozývají se mnohem hlasitěji a z více zdrojů. Já si myslím, že to je dobře. K Andreji Babišovi se vyjádřil i Eric Best, americký novinář, komentátor, žijící dlouhé roky u nás v České republice a schopný i publikovat v češtině. A pochválil Andreje Babiše za to, že v rámci jednání o hlasování o vyslovení nedůvěry jeho vládě využil hodinu až 45 minut k tomu, aby přednesl jedno ze svých nejdůkladnějších obvinění předchozích českých vlád. Včetně jedné již byl sám členem, když zmínil privatizaci OK, Kapsch, IKEM, ale také to, co nazval svatou korupční trojicí za Fialovy vlády, tedy bitcoinovou aféru ministra spravedlnosti Blažka, kauzu Dozimetr a podnikatelskou družstevní záložnu, co by pračku špinavých peněz lidí z okolí Petra Fialy. Babiš nemluvil o nákupu společnosti Net4Gas, který inicioval bývalý ministr průmyslu Jozef Síkela, ale později tak učinil místopředseda vlády Karel Havlíček. Chvíle mi to vypadalo, jako by Babiš zapomněl, že nyní vládne on, kupříkladu, když prohlásil, že STAN i TOP 09 dostávali peníze z korupčního systému Dozimetr, ale samozřejmě žádná z těchto stran není stíhána. Jak později zdůraznil ministr spravedlnosti Tejc, ani vláda, ani ministr spravedlnosti nemohou státním zástupcům určovat, jak mají postupovat v konkrétních trestních věcech. Ale vláda má právo stanovit, co považuje v trestní politice za důležité. Babišova vláda bude posuzována mimo jiné i podle toho, zda se rozhodne, že právě boj proti takové politické korupci na nejvyšší úrovni je důležitý. To je, myslím, velice správná úvaha. V Německu se odehrály další volby a výsledky dobře znáte. Ta tradiční sestava toho tzv. Establishmentu dostala na zadek většině těch spolkových zemí. A vysoko vystoupil jak Alternative für Deutschland, tak zejména v Berlíně Die Linke, která nasbírala i v některých jiných spolkových zemích v podstatě lepší výsledek než v minulosti. některých případech skórovala i strana Sary Wagenknechtové. A nyní alternativa für Deutschland požaduje mezinárodní vyšetřování toho, jak byl odpálen plynovod Nord Stream 2. Na sociálních sítích to oznámil Tino Chrupala, spolupředseda strany. Připomněl, že dnes si připomínáme 4. výročí teroristického útoku na plynovod Nord Stream a viníci stále nebyli nalezeni ani potrestáni. Přesně před 4 lety odpůrci energetické suverenity Německa vyhodili do povětří plynovod Nord Stream. Byla přerušena životně důležitá tepna německého průmyslu. AfD požaduje vyšetřování teroristického útoku na mezinárodní, národní i evropské úrovni, uvádí Krupala. A zdůrazňuje, že všichni, kdo jsou za výbuch plynovodu zodpovědní, musí nést odpovědnost. Nord Stream musí být opraven, znovu otevřen a chráněn. A AfD vyzvedává, že Rusko je připraveno obnovit dodávky plynovodu prostřednictvím plynovodu Nord Stream ve spolupráci s AfD, což měl oznámit na sociálních sítích zvláštní zmocněnec ruského prezidenta Kiril Dmitrijev. To je ten, který jezdí také vyjednávat s vedením Spojených států. A komentoval příspěvek Alice Weidlové, spolupředsedkyně AfD. Skutečná změna, ta existuje jen z AfD. Čas na modrý obraty v Mecklenbursku, předním Pomořansku, napsala pro připomenutí, že zelený obrat v Evropě je programem na opuštění fosilních paliv a přechodem na obnovitelné zdroje energie, konkrétně solární panely, větrné turbíny a biopaliva. Modrým obratem Weidlová míní návrat zemního plynu, konkrétně k ruskému plynu. A teď bych vám rád, jestli se mi to podaří rozkliknout, se mi nedaří, tak to musím učinit jinde. Vydržte prosím chviličku. Dneska jsem lehce, ne snad dezorientován úplně, ale malý momentík. A Míša Ševčík, tak to můj kamarád, mohu říci, a už nějaký čas i člen Akademické rady Institutu České levice. Míša Ševčík, který je pedagog, vědátor a je místopředsedou České strany národně sociální, žije v Blansku, budně pamětně šálí. Si vzal na paškal symbol Z před českým trestním právem. Schvalování agrese, genocidům a hranice svobody projevu. Velice zajímavý článek na časopisu Argument. A připomíná, že české trestní právo má paragraf 405, já ho znám velmi důvěrně, ten je o schvalování či popírání genocidy, propagaci genocidy a tak dále. A Míša říká, že v této skutečnosti leží podstatná část odpovědi na zdánlivý paradox, že jak může být člověk odsouzen za genocidium kvůli písmenu na oblečení. Víte si, že byl při nedávné demonstraci v Praze zadržen a má být snad stíhán mladý muž, který měl to Z někde na rukávu. Taková formulace směšuje spáchání mezinárodního zločinu s trestným veřejným projevem vztahujícím se k tomuto zločinu. Současně zaměňuje genocidium za jiné kategorie, které stejné ustanovení chrání. Přesnější označení může znít odsouzení za veřejné schvalování zločinu proti míru prostřednictvím symbolického projevu. Jenomže takhle se s tím nezachází ani. Míša připomíná, že 26. února roku 2022 nejvyšší státní zástupce upozornil, že veřejná podpora ruských útoků může za určitých podmínek naplnit paragraf 365 nebo paragraf 405 trestního zákoníku. Použil přitom zákonný název druhého ustanovení, tedy toho paragrafu 405, obsahující slovo genocidium. Z jeho vyjádření však neplynul ani obecný zákaz pro ruských názorů, ani soudní závěr o genocidě. Kriticky lze namítnout, že při komunikaci tak citlivého omezení měla být jednotlivá právní jednání rozlišila výrazněji a tak dále. Teď Míša to cupuje dál, ale nebudu to číst celé. A říká, že si dokáže představit, že některé činy konkrétní na Ukrajině by připustme mohly mít genocidní charakter, že to není vyloučeno. Plně z toho pouze povinnost doložit právě tu kvalifikaci, kterou veřejná moc používá. Jestliže se tvrdí, že určitý projev schvaluje genocidu, musí argumentace vysvětlit, jaké genocidní jednání je jeho předmětem. A tak dále. A říká tady, co si o judikatuře. Uvádí kauzu z 1. července 2026, kdy se obvinili, to byl bývalý soudce mimochodem, pohyboval centrem Pardubic v mikině se Z, ruským nápisem za vítězství, ruskou vlajkou a dalším vojenským motivem. A soud to vyhodnotil jako veřejné schvalování zejména zločinu proti míru. Připustil symbolickou formu schvalování a tak dále. A Míša to dál ještě vzhledem doporučil, jsem ten článek poslal, Petr vám ho jistě nabídne v té tradiční sbírce pozbíraných materiálů. A říká dále, že obžaloba nemůže přenést důkazní břemeno na obviněného tím, že po něm bude požadovat, aby prokázal nevinný význam symbolu. Skutkový stav musí být zjištěn bez důvodných pochybností a vinu před soudem prokazuje státní zástupce. Zásada in dubio pro reo ovšem nevyžaduje přijímat libovolná, zjevně vykonstruovaná vysvětlení. Vyžaduje respektovat rozumné pochybnosti, které po řádném dokazování skutečně zůstaly. Častá námitka, že bez předchozího rozsudku Mezinárodního soudu nelze postihnout schvalování zločinu, je příliš široká. Teď říká, že v určitých případech by to tak bylo i možné. Ústavní soud připustil usnesení Evropského parlamentu jako listinného důkazu, přestože nebylo právně závazné. Z toho závěru však nelze vyvozovat, že politická rezoluce zbavuje soud vlastní hodnotící povinnosti. A nebudu vás tím zdržovat příliš dlouho.

0: Problematická je šíře zákonné konstrukce. Paragraf 405 vedle schvalování zahrnuje také zpochybňování a snahu o ospravedlnění a výslovně nevyžaduje podněcování k násilí či nenávisti. To je popis zákonného textu, nikoli závěr, že jsou bezvýznamné jako jeho účel, zavinění a ústavně konformní výklad. Moje normativní námitka směřuje k tomu, že takto široké formulace mohou při extenzivní aplikaci stírat rozdíl mezi vysvětlováním a schvalováním. Popis motivací agresa, polemikou, příčinou konfliktu nebo zpochybnění určitého důkazu nemusí znamenat souhlas s násilím. Pro právě ospravedlňování proto nesmí být vykládáno jako každé předložení argumentu, který se politicky jeví příznivý jedné straně konfliktu. U symbolu Z se tato interpretační nejistota násobí. Nejprve je nutné určit význam obrazu, následně identifikovat zločinné jednání, k němuž se vztahuje, a poté prokázat, že vztah mezi nimi je schvalující a úmyslný. Jestliže každý z těchto kroků nahradí odkaz na údajnou obecnou známost, může se předvídatelné právo proměnit v sankcionování významu dodatečně přisouzeného orgánu veřejné moci. Požadavek Lex Certa nevyžaduje katalog všech zakázaných obrazů. Vyžaduje však dostatečně určitou a předvídatelnou hranici trestnosti. Aha. České právo tedy může postihnout úmyslné veřejné schvalování agrese, aniž by tím rozhodovalo o genocidě. Právě použití takto širokého ustanovení na projevy probíhající válce však podle mého názoru představuje krajně citlivý ústavní problém. Pokud se trestní represe odpoutá od přesně prokázaného schvalování zločinu a slouží k disciplinaci aktuální politické debaty, jde o politizaci trestního práva, kterou demokratický právní stát nemůže přijmout. Odmítání agrese nezbavuje veřejnou moc povinnosti odůvodnit každý zásah do svobody projevu. Vypjatost politického konfliktu je důvodem obzvláštní důslednosti tohoto přezkumu. Tak Míšo, to bere z takového hodně právního hlediska, ale vy víte, co se stalo třeba v našem případě. Nám jako se pokoušeli dokonce dokázat, že jsme snad schvalovali či zpochybňovali genocidium. Přestože jako, není mi známo, že by jakákoliv reprezentativní či autoritativní instituce tvrdila, že se Sovětský svaz za druhé světové války dopustil vůbec jakýchkoliv zločinů válečných a nebo zločinů prostě dokonce v kategorii genocidium. Já jsem rád, že to Míša takto otevřel. No, ještě jednu poznámku, tady to zavřeme, ještě jednu poznámku. Už jsem hovořil o Jeffrey Sachsovi. Jeff je čím dál tím lepší, řekl bych, komentátor veřejného dění. A v posledním rozhovoru, nebo jednou z posledních rozhovorů se soudcem Andrew Napolitanem se rozhovořil o tom, co se děje ve Spojených státech a ve vztahu k válce Iránu. A také, co se děje v Izraeli. Tak zaprvé konstatoval, že výroky Donalda Trumpa o tom, že bude, že smete, že v angličtině to anihiluje, tedy likviduje celý stát, jeho obyvatelstvo a civilizaci celou, že to je takové novum, které novověk nepamatuje. A jak správně Jeff Sachs říká, něco takového takto neformuloval ani Adolf Hitler. To říká Jeff Sachs, já bych mu to těžko dokázal vyvrátit. A pokud jde o Izrael, tak odtajnil fakta, která teď lezou na povrch. A sice, že asi 14 dnů před tím 7. říjnem 2023, kdy došlo k útoku také na některé Izraelce ze strany hnutí Hamas a rozpoutalo to krvavou řeš, ve které teda izraelské jednotky a izraelské další represivní složky povraždili desetitisíce a desetitisíce lidí. Dneska je ta konto je někde v řádu 100 000 mrtvých, z toho 10 000 dětí. Takže tomuto tohoto zlomu předcházelo varování dvou tajných služeb, sice Sjednocených arabských emirátů a Egypta, izraelskému vedení, že se připravuje cosi na ten způsob. A Netanyahu a jeho lidé, místo aby vyvodili adekvátní závěry, tak stáhli ozbrojené složky z místa, kde k tomu mělo dojít, aby to jako usnadnili všechno. A pak cituje Jeff strašlivé výroky, prostě, které v této souvislosti zazněly, jak ta pomsta má být krutá. A říká, teď se to myslím objevuje v některých jiných médiích, že velmi nedávno na zapřenou Netanyahu navštívil vedení Spojených arabských emirátů a velmi na ně naléhal, aby ponechali v utajeném režimu fakt, že dostal takové informace dopředu, že s nimi tedy naložil úplně jinak, než se očekávalo, protože to by jeho věrohodnost a celé té politiky Izraele v dané souvislosti podlomilo ještě podstatně víc. Jeff Sachs se netají názorem, že si těžko dokáže představit, že by Benjamin Netanyahu neskončil za mřížemi až po volbách, které budou teďko. A jinak se vyjadřuje mimořádně kriticky k nynějšímu americkému vedení. Říká, že se dějí věci velmi zásadní povahy, které vůbec jako ani nepoutají pozornost Bílého domu a dalších vládních institucí. O to víc se vyhrožuje těm či o něm a používají se silácké výroky prostě mimo jakoukoliv politickou kulturu. Je to křeč, která, jak říká Jeff Sachs, je velmi promíchána s jakýmsi narcismem a sebeláskou a tak dále. Asi tušíte, co se všechno má na mysli. Čili já si velmi vážím práce Jeffa Sachse a není zdaleka sám John Mersheimer, Larry Johnson, mohu jmenovat Philip Giraldi a další lidé. To nikdo z nich nebyl nějaký, řekl bych, mansardový myslitel, ani natož pak nějaký chudák prostě na hranici bezdomovectví. To jsou lidé, kteří vykonávali nebo vykonávají dodnes velmi významné funkce v politických, státních a akademických strukturách Spojených států. A oni mluví způsobem, který třeba s tím, co zní z české vlády, z většiny českého parlamentu a třeba z české televize a z dalších médií, v absolutním kontrastu. Ale absolutním kontrastu. Oni sdělují pravdy, které se u nás zatloukají, nebo se všelijak mrzačí, nebo se všelijak rádoby vyvracejí a tak dále. To je velmi dobrá zpráva, že ve Spojených státech mocnosti k ní zhlížejí dnešní politické i mediální garnitury s poníženým obdivem. Nastává takový obrat. Nikdo je zatím nepostihuje za to. A ptal jsem se mimochodem teda Voltra, s kterým jsme měli tu debatu o tom, co se odehrálo na Manhattanu a nejenom na Manhattanu, ale kolem Pentagonu a podobně, 11. září 2001, zda necítí nějaká bezpečnostní rizika pro sebe. On se smál a říká, že zatím teda nikdo jak nevyhrožuje, ani se mu nic negativního neděje. Nicméně měli jsme pak docela velkou poradu, že Tedovi se ta naše debata na kameru líbila, takže mě pozval do porady asi 15-17 lidí z celého světa, kteří tak či onak spolupracují nejenom ve vztahu k tomu, co se odehrálo na Manhattanu a jinde ve Spojených státech 11. září 2001, ale celkově jsou prostě zapojeni do odhalování prolhané propagandy a operací pod falešnou vlajkou. Slíbili jsme si spolupráci v tomto směru. Já jsem přednesl takový námět, který se jim zalíbil. Zda bychom neměli zesumarizovat to všechno, co se tehdy stalo. Ne proto, abychom se pořád vraceli k minulosti, která se stejně nedá změnit. Nicméně přeměnili to v jakési zrcadlo toho, co se děje teď. Protože znovu a znovu se odehrávají takové záhadné kousky, které mají podstatě směřovat tomu, čemu se říká casus belli, tedy důvod války. A všimněte si, že já tady neznám jedinou z těchto kaus, včetně našich Vrbětic a jakýchsi jedů, které měly být propašovány do Prahy, aby bylo otráveno vedení pražské radnice a řady podobných prostě ptákovin. Slyšel někdy někdo z vás, viděl někdy někdo z vás skutečný důkaz? Já tedy ne. Pokud mi unikli, tak prosím vás, pomozte mi se s nimi seznámit. Já neznám jediný důkaz. A jak když to celé začalo, tak jsem vždycky říkal, no počkejte, tak přeci existuje velice jednoduchý mechanismus. Když někdo tvrdí, třeba že Vrbětice se odehrály tak, jak tvrdí, tak musí mít sílu podat obžalobu na domnělé, no podle jeho názoru, viníky a požádat o mezinárodní zatykač a tak dále a tak dále a unést důkazní břemeno u soudu. Všechno ostatní, pardon, ale to si s náma může zahrávat, kdo chce a chce, ale dokud někdo nemá dost důkazů, aby unesl důkazní břemeno u soudu, tak ať to na nás neskouší. Ale to přesně se prostě děje a já už jsem několika jiných příležitostech řekl, že se mi zdá, že tu vzniká jakási glivická aliance. Vzpomenete si Glivice, ta těžká provokace od von Skorzenyho a dalších nacistických grázlů, která vedla prostě k falešnému zdůvodnění nacistického německého útoku na Polsko. Byla čirou lží a čirou operací pod falešnou vlajkou. A já vidím kolem sebe narůstající, řekl bych, množinu podobných pokusů. A to je mimořádně nebezpečné, protože když se podaří někomu poněkud lépe taková provokace, zatím jsou to opravdu amatérské kousky, ale když se někomu podaří lépe taková provokace, tak může se stát roznětkou velkého konfliktu. Takže ta Glivická aliance je velmi destruktivní, velmi nebezpečná a asi bychom se tomuto tématu měli věnovat znovu a znovu i zde na vlnách Petr Bureš TV. Tak, Jitko, já si myslím, že pro počátek tohle víceméně stačí. Máme tam nějaké dotazy?
1: Už jsem tady. Já se omlouvám a prej mě je špatně slyšet. Tak doufám, že to bude jako lepší. Já jsem mluvila s Petrem totiž.
0: Ano.
1: My to tady řešíme. Slyšíš mě?
0: Já tě slyším.
1: Tak lidi taky. Ale říkali, že jsem potichu, tak jsem se dala hodně k puse a budu křičet. Takže v každém případě jsem mluvila jako s Petrem, tak se omlouvám, že jsem nebyla hned. Dotazy tady jako hlídám a zatím jsem, myslím, spíš neviděla. Docela jsme byli rychlí, ale prosím tě, buď tak strašně hodný a podívej se do mailu, protože v mailu máš jako nový dotaz, proto ten Petr volal.
0: Aha, on tam tady mám jeden dotaz od paní Aleny, ano. Já už ji nebudu uvádět příjmením, abych ji nepřidával starosti. Tak, je začátek měsíce historické okénko. Mnoha témata už byla přetřesena tisíckrát tam a zpět. Ale co si takhle dát čas od času něco ze starší dějin západního světa? Například jak vznikaly Spojené státy, takové praktiky za indiánských válek jsou hodně zajímavé. Jak se osídlovala Austrálie, jak Západ napomohl ke zhroucení Byzance, nebo jak to bylo se znárodněním zlata do poslední náušnice, ten internace Japonců a tedy a tedy. Všechnocnost sama, vždy dějiny Západy bychom jako jeho fanatická součást měli znát do nejmenších detailů o půlnoci na spamět, nebo ne? Za krásná bohatá vyprávění předem díky. Ale k dnešním tématům. Tak to jsou dobré náměty, paní Aleno. Asi by se slušel se k ním nějak vrátit a přednést tu některá konkrétní fakta, citáty a tak dále. Díky za ten námět, mrknu se na to. Nic netrvá větší, ale dneska ty čtyři náměty, které paní Alena už jako konkrétní tady přednáší. Nic netrvá větší ani tisícileté říše. Kam dějiny sahají, všechny říše se nakonec rozpadly. Sovětský svaz to zvládl poměrně civilizovaně. jak podle vás bude vypadat pád EU a rozpad USA. Zatím probíhá skryté vyhnívání, ale až to vypukne naplno. To je otázka do pranice veliká teda. No, Sovětský svaz proběhl, jeho rozpad proběhl jako poměrně civilizovaně dobře, ale gramotní ruští historici a nejen ruští uvádějí, že lidských obětí toho všeho, co se stalo následkem rozpadu Sovětského svazu, jsou miliony, miliony obětí. Nejrůznější poloze prostě v občanských válkách vyvolaných v podstatě na cizí objednávku, exportovaných i s tými zahraničními tajnými službami za účasti samozřejmě místní páté kolony, ale i existenčních, řekl bych, dramat, kdy řada lidí byla sražena opravdu až do naprosté existenční dno a teda a teda. Ale jak bude vypadat takhle? A já jsem oslovil teď Evgenie Spicina, se kterým jsme už dvakrát diskutovali na Vlnách, Petr Bureš TV, a řekl jsem mu, že bych rád s ním diskutoval o jeho, jedné z jeho mnoha knih, která vyšla poměrně nedávno, a jmenuje se Lež a pravda o sovětské ekonomice. Je to brilantní dílo, Evgenie Spicin je velmi poctivý historik, nikdy nic nepouští jako do větru, nějaké spekulace. Vše opírá o velmi pečlivé studium primárních zdrojů. Jak to všechno zvládá, to mě záhadou, si má nějaký tým, nikdy se k tomu nepřiznal. Sám je asi mimořádně pracovitý. Já jsem si tu knížku přečetl a musím vám říct, že v podstatě nic, co se říká o, řekl bych, sovětské ekonomice a jejím vývoji od NEPu až po počátek 90. let, v tom podání, které bylo v modě už za Chruščova a pak znovu a znovu a se vracelo a nikdy ta pravda jaksi nebyla obhájena i při těch třeba zvratech krátce po pádu Nikity Chruščova, kdy se čekalo, že teda ty bláboli, které vykládal, že někdo napraví, tak se tak stalo jenom z části. No a pak přišly nové vlny, až nakonec teda Gorbačov a Melody Boys. Budete si to asi užívat a já si myslím, že Evgenij Spicin, když bude trpělivý s námi, tak nám poskytne několik takových rozhovorů, že ta kniha má stovky a stovky stránek a je nabitá mimořádně zajímavými údaji. Tak a teď k jádru otázky paní Aleny. Jak bude vypadat pád EU a rozpad USA? No, Evropská unie směřuje už k nějakému rozdrolení teď, kdy skupinka těch nejsilnějších a nejbohatších zemí, vedená hlavně Friedrichem Mercem a některými dalšími, nahlas se dožaduje ještě víc onoho dvourychlostního pojetí. To znamená, že by se rozvíjely nějak rychleji země typu Německa, Francie, Itálie, Španělska možná, Holandska, Belgie. A my tak ty jaksi chudší příbuzní máme v podstatě zůstat stranou, že se mají velmi silně seškrtat rozpočty na zemědělství a na podporu slabších prostě regionů evropských. Prostě na podporu těch, kdo tahají za kratší konec a kdo jsou na tom hůř. Že se mají mnohem větší peníze vložit do, řekl bych, zbrojní hysterie, no, zbrojařské hysterie, přípravy na válku, ale platit to mají všechny prostě země bez výjimky, včetně těch, které z toho nebudou mít sebe menší prospěch. Kam tohle povede, nevím, jestli se najde síla v těch zemích, které budou znevýhodněny i touto cestou, spojit síly a nějakým způsobem se postavit prostě na zadní a ubránit vlastní zájem, nefinancovat tu kvazi charitu těm bohatším, ještě k tomu charitu v zájmu nějakých zbrojařských šíleností. Je to velká otázka, ale pokud je o Spojené státy, ty jsou v nepoměrně horším stavu, než se u nás ví. A Trump se pokouší to nějak jako zaplatovat. Myslím si, že samozřejmě ke škodě mnoha spojenců i jiných zemí dosahuje určitých výsledků. Vemte si Venezuelu, tak to je čirá loupež za bílého dne, poté, co byl unesen prezident a jeho manželka. A to, co se děje v Evropě, v členským zemím Evropské unie, tak to je driáčnická politika, která má velmi zvýhodnit Spojené státy ekonomicky a přenést zadu prostě negativ do Evropy, vycucat z Evropy moderní průmyslové, řekl bych, kapacity a obory, protože v Americe budou mít levnější suroviny, energie a nejenom. A začíná v podstatě velký brain drain, tedy únik mozků z Evropy, nemalou měrou i do Spojených států, těch jako nejperspektivnější v oboru IT a umělé inteligence a některých jiných technologických, řekl bych, progresivních odvětví. Přesto Spojené státy sedí na sopce dluhů, opravdu jako nesplatitelných. A tam se rodí roztodivné koncepce té digitální měny, emitované výlučně centrálními bankami a tak dále, což v případě Spojených států je o to pikantnější, že federální rezervní systém není státní bankou, standardní centrální bankou, cedulovou emisní jako ve většině evropských zemí. Že to je v podstatě seskupení několika nejbohatších bankovních

Marketu nebo prostě u Amazonu a podobně. Do nekonečna to trvat nemůže a naráží to a bude to narážet. Například dluhová služba Spojených států se šíleně prodražuje u delších nebo dluhopisů s delší splatností. Překročila 5%, už je na nějakých 5,4% per annum ročně. To při objemu amerického státního dluhu nebo federálního dluhu jsou strašné peníze. Už dnes ta dluhová služba, to ještě nejsou splatné tyhle všechny dluhopisy, dosahuje sumy vyšší, než jsou veškeré vojenské výdaje Spojených států. To je smrtící, to je bankrotářská politika. Z toho plyne pochopitelně narůstající snaha určitých kruhů se z toho dostat válkou a militarizací. Militarizací ke škodě zemí, jako jsou členské státy Evropské unie a jako i Česká republika. Ty nákupy předražené vojenské techniky, tak to je samozřejmě v těžkém rozporu, tvrdém rozporu s životními zájmy těch, kdo jsou nuceni nakupovat tuhle techniku. Přitom techniku, která při poté, co se třeba na Ukrajině i v Iránu ukázalo, že dneska se války vedou jinak, než tomu bylo ještě docela nedávno, tak většina těch zbraňových systémů v podstatě v jakémkoliv válečném konfliktu, zejména při obraně našeho vlastního území, by byla v podstatě nepoužitelná. Nám chybí spousty jiných věcí, ale do toho se vráží peníze, protože to někomu vynáší ty peníze. Někdo říká, že dojde k občanské válce ve Spojených státech. Já nevím, jestli může dojít k občanské válce. Občanská válka zpravidla je střetem mezi dvěma či více politickými póly, které mají ale i svoji ozbrojenou moc. Když to já, není mi známo, že by americká demokratická veřejnost disponovala nějakou vojenskou silou. V Americe má sice kdekdo prostě doma zbraň, to je pravda, nicméně vlastnictví zbraně ještě není, řekl bych, zárukou, že vznikne nějaká ozbrojená složka, že se ti lidé zorganizují a mohou se postavit někomu jinému a tak dále. Já z jedné strany, řekl bych, pociťuji jisté zadosti učinění, že se toto s Amerikou děje, protože Amerika si uměla hrábnout pro spousty prostě peněz napříč světem, včetně České republiky v posledních desítkách let zejména. A je to ten globální minotaurus, jak to nazval Yannis Varoufakis, špičkový řecký levicový ekonom. Ale nevím, jestli by světu prospělo, kdyby došlo k velkému politickému chaosu ve Spojených státech, což se nedá vyloučit. Protože pak jsou některé věci poměrně těžko předvídatelné. Tam taky je spousta zbraní hromadného ničení. A zkusme si představit, že by se určitou měru zmocnili síly ochotné jít nějakou avanturistickou cestou. Já si myslím, že mnohem lepší by bylo, kdyby ve Spojených státech vyšli vstříc podnětům, které vycházejí z BRICSu, vycházejí třeba z Čínské lidové republiky, onoho postupu win-win, prostě, že nikoli, že her s nulovým součtem, kdy jeden získává, druhý prohrává. Velmi zřetelně to zaznělo na nynějším summitu čínského prezidenta Xi Jinpinga s Donaldem Trumpem ve Spojených státech. Byť, a já bych to podepsal, tam padla spousta slov, ale ten Trump v podstatě zorganizoval celé to show, aniž by to přineslo nějaké patrné nebo váze takového setkání adekvátní výsledky. To byla slova. Co se z nich stane v praxi, nevím. Mně se zdá, že čínské vedení využilo této příležitosti k tomu, aby konfrontovalo veřejně Spojené státy s tím, že tu existují řešení, která nemusí být konfliktní, nemusí být konfrontační, nemusí být těhotná válečným konfliktem a jsou v zájmu prostě všech zúčastněných, počínaje Čínou a Spojenými státy. Jsem velmi zvědav, co se z toho vyvine prostě dál. Pokud jde o Evropu, tak tady narůstají odstředivé tendence. Už jsem to, myslím, komentovali tady. V Británii s

0: se ozývají stále více vrcholní představitelé Walesu, Skotska a Severního Irska a dávají najevo, že budou požadovat podstatně volnější ruce v určitých sférách politiky a nevylučují v té podtextu a někdy docela nahlas řečeno, že pokud jim nebude vyhověno, tak se mohou mít v plánu se, abych tak řekl, trhnout od Spojeného království. To je něco v této míře nevídané. A tím, že jsou tři a nějakým způsobem koordinují svůj postup, tak nelze vyloučit, že se něco tím směrem stane. Stejně jako v Německu, tam dokonce narůstá, řekl bych, napětí uvnitř samotné Spolkové republiky Německo, kdy ty země, zejména v bývalé NDR, které jsou velmi nespokojeny s politikou bonského a berlínského vedení, míněno si celé Spolkové republiky, Merz a ostatní, dávají najevo, že pokud by se k jejich požadavkům přistupovalo i nadále tak jako doposud, tak budou zvažovat i nějakou, já neříkám, že se rovnou odtrhnou od Německa, nicméně budou mít velmi odstředivé prostě nějaké tendence. Já si myslím, že tohle bude teď velmi typické pro Evropu a velmi záleží na tom, kdo se chopí politické iniciativy. V Německu jsou to dva póly, velmi pravicový a levicový. Ve Francii už se píše o tom, že v příštím roce ty prezidentské volby sotva může vyhrát někdo z toho takzvaného politického středu, či establishmentu, který je dnes reprezentován Macronem. Veřejně se hovoří o tom, že Macron sice miluje bombastické všelijaká show a jiné kousky, nicméně, že jeho politika je mimořádně neúspěšná. A v těch zemích také narůstá všech, včetně Německa, velmi destruktivní dopad té přemnožené migrace nebo imigrace. Tam jsou i nechutné případy, kdy, s prominutím, když to řeknu, aniž bych zacházel do detailů, kdy člověk vstoupí na záchodek, někde u pumpy nebo tak, a uteče velmi rychle, protože tam je vyslovený marasmus, tam velká potřeba vykonávaná mimo záchodové mísy a tak dále a tak dále. To je něco, co v Německu vždycky bylo vzorem pořádku a čistoty. To se hroutí v přímém přenosu. Stejně jako se hroutí spousta jiných někdejších typických parametrů Německa. Mluvíme si dlouho na to téma, ale nebude to snadné, nebude to jednoznačné, může to mít roztodivné, dramatické, řekl bych, projevy, epizody a tak dále a tak dále. A neumím věštit z křišťálové koule, ale že to nebude tak, jak to je, to v každém případě se dá garantovat. Že může být ještě mnohem hůř, se dá také téměř garantovat. Nerýsuje se na ekonomické a politické scéně třeba Evropy nic, co by bylo jakž takž důvodem, než kvůli zárukou k optimismu nějakému. To se omlouvám, ale je to tak. Pojďme dále. Je to mimo jiné, protože protiválečné a antikapitalistické síly v Evropě jsou od dob toho zpropadleného Gorbačova v těžké krizi, tak sbírají nějak prostě své síly, ale jsou jenom chabým odleskem toho, co evropská levice dřív uměla. Pracuje se nějak na tom, aby se to napravilo, ale ten čas běží mnohem rychleji, než jak rychle se daří napravit ty strašlivé ztráty, které způsobené tou katastrofou a jim vnucování prostě v celému pokrokovému světovému hnutí. Kde v Evropě to zasáhlo prostě víc než kde jinde. Tak, probere se někdo, rýsuje se energetický surovinový megaprůšvih. Myslíte, že to bude dostatečný impuls, abychom se probrali? Mám na mysli celou západní civilizaci. Pobrali rozum a začali se vracet k preferencím, výrobním, obchodním, vlastní místní produkce. To je zemědělství, potravinové soběstačnosti, výrobě. Nebo budeme jen ideologicky vřískat jako paviáni, nad nerealistickými aktivistickými úlety a radovat se, že hlavně, že zatím jsou banány. To je správně taky položená otázka. No, zatím já tady opakovaně v těchto relacích říkám, že bohužel na české politické scéně nevidím jediný subjekt, který by si troufnul položit klíčové otázky našeho dalšího rozvoje, natož aby měl už nějakou jejich koncepci. To jest, už to hodně shrnu, kde vzít zdroje dalšího nového rozvoje. Jak, co zalátá ty díry prostě v hospodaření státu. Bez nových zdrojů to není možné. To potom se budou škrtat teda důchody, zdravotnictví, a všade se bude škrtat, akorát na válku, ne? Což by mělo drastické dopady na některé vrstvy populace a na celkovou ekonomickou situaci prostě v zemi. Můžeme o tom povídat zase celé hodiny, ale privátní kapitál dokázal, že to, co nasliboval, nedokáže. Tak v jedné větě se tak dá říct. Ten největší, ten zahraniční, ten nás prostě rabuje v podstatě. Jsme pro něj krmelec. Ti domácí oligarchové kráčejí v jeho stopách, ty jako nic velkého, nového pro rozvoj země a nové zdroje si nevykonali a zatím nikde nedávají najevo, že by to měli alespoň v plánu. No a menší biznis je příliš malý, privátní a příliš roztříštěný na to, aby se mohl postavit velkým konkurentům. Takže neustále tahá za kratší konec na právo silnějšího vítězí. Zatím na politické scéně není subjekt, který by do toho začal vnášet jasno a řekl, tak pozor, tohle nemůže do nekonečna prostě jaksi být, pokračovat, aniž by to mělo velice, velice destruktivní následky. Nepodařilo se zatím proto vytvořit politické podmínky. A popravdě řečeno koncepčně, no tak ty dohady o tom, komu přehodíme z jedné hromádky peníze na druhou hromádku a že by se mělo něco a zdanit. Já nevěřím tomu, že se nechá zdanit ti velcí žraloci, kteří tady prostě jako operují u nás, třeba v potravinovém a nejenom potravinovém maloobchodu, ale i v dalších prostě sférách. Musí vzniknout reálná konkurence domácí, ve veřejném vlastnictví, privátní konkurence tohoto typu. Není, ubývá a bude prostě čím dál tím slabším, čím dál tím za kratší konec. A jestli se někdo domnívá, že když říkám, že už za kapitalismu je třeba zahájit velké průlomy ve veřejném vlastnictví, aniž by se změnila povaha ještě této společnosti, tak někdo v tom vidí, jako, že jsem málo radikální nebo co. No ty výkřiky o tom, že zdaníme a vezmeme a někomu znárodníme, no jako zní to jako tak, někomu to zní libě, ale je to mimo realitu, bohužel teďko. Naopak, když budou vznikat ve veřejném vlastnictví nové zdroje rozvoje, obživy prostě důstojné pro lidi a tak dále, tak to bude, řekl bych, posun směrem k moderní velkovýrobě. Ta velkovýroba bude dominovat víc a víc. Jedině ta může konkurovat prostě na světových trzích. Nějací prťáci, prostě malozemědělci a tak dále. To jsou takové nostalgické všechno. Já to nikomu neberu. Jestli se chce udřít na maličkém políčku někde, ať se udře. Já mu jako tomu nemůžu bránit. Nic mu nechci brát. Ale že to neuživí tuto zemi. A že nás to ne, že to nevytvoří hráz proti tomu, abychom byli čím dál tím víc rabování a drancování ze zahraničí, tak to snad pochopí i malé dítě. A zatím to nikdo nenastoluje, je to hlas na poušti, co tady si povídáme. Já nevím, jestli lidé se strašivě pletou, i ti, kteří to myslí v zásadě asi správně, že oni si z faktu, že zatím nelze se prolomit za hranice kapitalismu, jak si ocitají v takové samovazbě ducha. Aha, takže můžeme nastolovat jenom to, co by nám jako třeba i prošlo v parlamentu teďko, jakože no to tak není. Musí namalovat přeci celý obraz toho, co se s touto zemí děje, pravdivý, s jejími velmi nerovnoprávnými vztahy ke škodě naší, se západním, hlavně západním kapitálem a politickou mocí a začít budovat reálnou konkurenci, která bude zároveň předmostím té budoucnosti. Čím víc, ještě jinak ve zkratce, moderní průlomy moderní ekonomiky, velkovýrobní průlomy mohou vzniknout jen jaksi z moci a zásluhou těch, kdo na to mají dost síly. V tuto chvíli nikdo jiný než stát a jiná veřejná moc na to tu moc a ochotu nemá. Kdyby měl, tak to dávno předvedl. A čím víc bude ekonomická modernita stělesněna těmito projekty ve veřejném vlastnictví, často v partnerství s poctivým privátním kapitálem, středním, velkým, menším, no tak tím víc bude investováno do budoucnosti, kdy v jiném mezinárodním poměru sil a tak dále lze o to sláz si se dostávat až za hranice kapitalismu a vycházet naproti skutečným potřebám lidí a ne být vlečen nebo být vlečeni vrtochy nenažraných prostě privátních podnikatelských kruhů. To je přece jednoduchá matematika. Žádná malovýroba a žádná jako návrat kamsi do první republiky, jako to někteří sní, prostě to je nesmysl. To je cesta do ještě většího marazmu, ještě níž prostě do situace, kdy si s námi bude pohrávat ten okolní svět hravě a k naší velké škodě. Asi tak. Pojďme dále. A tady je otázka k témuž. S velkovýrobou nemáte úplně pravdu. Několikrát jste tvrdil, že jedině průmysl a velkovýroba má šanci a může být konkurencí. Troufám si mírně oponovat. V základní produkci materiálu, tedy v těžkém průmyslu, bez diskuze ano. Ale kam už má smysl velkoprodukce? Kam až má smysl velkoprodukce, když nějakých 60% výrobku je nadprodukce, která se nikdy neprodá a rovnou končí na skládkách? Není lepší řešení část výroby směřovat, tak říkajíc na míru. Technologie to bez problému a v široké míře umožňují. Jasně, možné, mnohé by se muselo překopat, ale než mě zatratíte, nechte si to proběhnout hlavou. Paní Aleno, já s váma souhlasím. My přeci z toho, že budou velké životaschopné velkovýrobní celky, ještě neplyne, že musí chrlit určité artikly prostě v 10milionových masách a tak dále. Když přeci to, že budou dostatečně ekonomicky silné, životaschopné, odolné vůči tlakům konkurenčním a dalším, vydírání všeho druhu, tak jim dá šanci i diverzifikovat ten výrobní program tak, jak vy říkáte. Ještě když to budou malí, s proměnutím prťáci, nechci se někoho dotknout, tak jejich schopnost touto cestou je minimální. Já uvedu příklad z Ruska. To je ta nikoli neznámá společnost Rosatom. To je podnik, který v podstatě navázal na sovětské dědictví existující pod hlavičkou ministerstva středního strojírenství. To byla taková zakuklená formulace, kde byla též zaparkována, bych tak řekl, sféra jaderné energetiky, produkce jaderných reaktorů a podobně. Československo, to jsme tady mnohokrát už říkali, velmi těžilo ze spolupráce s tímto sektorem sovětským. Vyrobili jsme těch 24 jaderných bloků v podstatě sami na základě sovětské licence za velmi aktivní účasti i našich konstrukčních, technologických a jiných specialistů, kteří, a jistě žádný Rus by se neurazil, kdyby to slyšel, dokonce pomohli kultivovat a v něčem jako vylepšit a přesnit a tak dále. Některé, řekl bych, součásti těch jaderných zdrojů sovětské provenience. To byla vzájemně výhodná prostě součinnost. Pardon. Rosatom nebyl zprivatizován, podařilo se, respektive ta struktura nebyla zprivatizována, přelila se do holdingu Rosatom, který je státní. Jeho šéf, jmenuje se Lichačev, chodí na koberec výlučně k prezidentovi Ruské federace. Veškerá rozhodnutí zásadní povahy se dějí na této úrovni, a než by nějací pohrobci od cynovské éry do toho kafrali a mohli to rozkrádat a podobně. A ten Rosatom, já jsem četl velký rozhovor s tím Lichačovem, s tím generálním ředitelem, je velmi diverzifikovaná struktura, která čím je větší a odolnější vůči tlakům všeho druhu a životoschopnější z hlediska financování externího a tak dále a uplatnění na zahraničních trzích, tak tím víc si může dovolit vstupovat i do sfér dalších a dalších sfér, které často nejsou úplně bezprostředně spjaty s jadernou energetikou, a testuje si potenciální partnery, že s nimi uzavírá privátní, s nimi uzavírá určité smlouvy obchodní, výrobní a tak dále, ad hoc na určité komponenty, na nějaké prostě jednotlivé artikly, a vyhodnocuje se velice, velice přesně a náročně, nakolik to partnerství je opravdu přínosem. Tam, kde je přínosem, tak to kultivuje dál a dochází k nějakému srůstání a různým formám partnerství. A tam, kde někdo jenom sliboval hory doly a neuměl to, no tak ta smlouva skončí a tak dále. Je to mimořádně životaschopný podnik a dneska má jenom v zahraničí téměř 50 kontraktů na dodávky jaderných reaktorů, jaderných bloků, prostě na klíč. A znovu chci zdůraznit, není to jaksi podnik, který by vyráběl pouze jaderné elektrárny. Naopak se to rozšiřuje dál a dál a dál. Tam je relativní samostatnost samozřejmě těch přírůstků, nicméně je to organicky provázáno. Navzájem si to pomáhá k vyšší životoschopnosti, odolnosti, rentabilitě a tak dále. To je moderní velkovýroba, která absorbuje i řadu oborů, artiklů a tak dále, které kdyby zůstaly jenom předmětem činnosti menších ekonomických subjektů, tak by možná narazili velice rychle na určité překážky, mohli by prostě i prohrávat té konkurenci a podobně. V tomto velkém vertikálním holdingu se jim daří podstatně lépe. To je model budoucí prostě moderní ekonomie. Když se zamysleme nad tím, co dělají velcí žraloci prostě v Americe. General Electric, no, původně byla v určitém oboru, no, od té doby se rozrostla, diverzifikovala svůj předmět činnosti, má velmi silný bankovní prostě sektor a tak dále. Co dělal František Čuba v československých podmínkách? Taky vytvořili silné zázemí prostě v potravinářském sektoru a nabalovali na to další až po kompletaci prostě počítačové techniky a podobně. A vy máte pravdu, paní Leno, že dnešní technologie i jiné, řekl bych, předpoklady o podmínky umožňují i, řekl bych, dodávky určitých artiklů na míru vysloveně. Že nemusí to velkou výrobu, která teprve pak zjišťuje, jestli bude odbyt nebo nebude. Že to může být takové to just in time a tailor made, jak tomu říkají Američani a podobně. Ano, ale když to bude dělat okresní sklepní SRO, jak říkám, v nějakém okresním městě nebo na vesnici, tak jeho akční rádius, jeho schopnost prostě jít touto cestou je nepoměrně menší, než když je to součást většího celku. Z druhé strany je pravda, to bylo za takzvaných stalinských časů v Sovětském svazu, což si s Evgeniem Spicinem tady rád nahlas vysvětlíme s vámi. Vůbec není pravda, že než nastoupil Chruščov a banda jeho pohunku, tak desítky a desítky procent produkce pro potravinářské a spotřebního zboží vznikala v nestátních malých prostě ekonomických jednotkách. V Rusku se tomu říká artel, že jo? Je to v podstatě družstvo. A ten Chruščov se všechno zestátnil a zglajšal to, ale bylo to k ničemu. Nikdo neříká, že by to tak nemělo být i třeba v České republice. Ale i tyto podniky zpravidla ocení, že mají za zády nějakého silného spoluhráče, který nenechá padnout, který jim pomůže na trhy, kterým pomůže k výhodnějším úvěrovým prostředkům, kterým pomůže zaručenými dodávkami výrobních vstupů prostě a tak dále a tak dále. V tom Sovětském svazu například ty státní traktorové stanice a další, řekl bych, pudlomy modernity do zemědělství velmi pomáhaly prostě zemědělským podnikům kolchozním, ale i další povahy, které, nebo dalšího typu, které by bez toho se nedostávaly na vyšší úroveň jako produkce. A tak já to jsem se už rozpovídal možná příliš moc. Čili to není v rozporu, paní Aleno, vůbec, naopak. Pojďme dále, co tam máme ještě, Jitko, máme-li?
1: Ano, určitě. Potom nesmíme zapomenout ještě na naši pravdu, jo?
0: Ano.
1: Pojďme ještě teda ty otázky. Tak já to tady dávám.
0: Tak mi to dej na obrazu.
1: Ostravě kandiduje Stačilo a KSČM zvlášť. Přitom někteří členové KSČM jsou na kandidátce Stačilo. Koho mám volit?
0: No, bývalo takové pořekadlo baborať. To je docela ženantní na to reagovat, já jsem si toho povšiml. Nechci své stranické kolegy tady veřejně nějak kritizovat či co, ale velký smysl to nedává, když to řeknu hodně diplomaticky. Volit, no, asi se tam znáte, konkrétní lidi tam znáte, takže si asi vyberte podle toho, jaké máte sympatie k těm či o něm. Mě třeba Kateřina Trávničková, velmi bojovná naše kolegyně stranická, se přijela se mnou radit o tom, co a jak, a žádat mě určitou podporu, tak toho jsem se zhostil s radostí, že Kateřina je velká bojovnice. Ale jak to tam mají vedle sebe, proti sobě, podle mého soudu je to nešťastné. Měli se asi dohodnout nějak prostě lépe. To není jenom případ Ostravy. Jinde proti sobě do Senátu kandidují lidé, kteří by vůbec neměli proti sobě kandidovat, protože se budou navzájem oslabovat. Jsem tady uváděl asi už příklad, pokud ano, tak se omlouvám, pokud ne, jako řeknu teď, kdy profesor Turánek, skvělý prostě vědec ve velmi významném oboru, se ocitl ve stejném volebním obvodu, jako je doktorka Klára Samková, žena, která zase je velmi viditelnou právničkou, advokátkou, ale i bojovnicí v politice za řadu ušlechtilých prostě cílů. No oni to o sobě zjistili nějak, až když se to stalo. No a teď co s tím, už zaplatili ty kauce a tak dále. Podle mého soudu je to neštěstí prostě hrozné. Teď po mně nějak se chtělo, abych do toho, co si vnesl, já jsem říkal proboha, co já do toho teď můžu vnášet, to jako mám jedno z nich přesvědčit, že to musí vzdát. No nechtějte to po mně. Je to hloupé, ale prostě, a není to jediný případ. Pojďme dále.
1: Dobře. Tak. Chtěl bych se zeptat na vývoz obilí z Ruska. Čím se stalo, že z masivních dovozů za SSR se to tak silně obrátilo na masivní vývoz z Ruska nyní?
0: Dobrá otázka. Trošku zahambující pro člověka, jako jsem já, do jisté míry, ale jenom na první pohled. Až si budeme povídat s Jevgeniem Spicinem, tak se dostaneme i k tématu, co se stalo se sovětským zemědělstvím za Chruščova. Ten člověk měl zvláštní dar prostě poničit na co šách. Sovětské zemědělství po druhé světové válce bylo samozřejmě velmi oslabené. Na venkově chyběly miliony a miliony chlapů v produktivním věku, pač padli nebo byli zraněni a tak dále a tak dále. Chyběla tam i ta politická, řekl bych, vůle. Za velké vlastenecké války padly 4 miliony sovětských komunistů. To byli lidé, kteří byli jaksi, ne protože z nějakých důvodů, že byly privilegia, ne. Do komunistické strany v 30. letech za války vstupovali lidé odhodlaní svoji zemi někam posouvat. Ne se dívat, jenom to byla prostě čest. A v řadě, takhle v roce 1946-1947 došlo v Sovětském svazu k velkému suchu A je obdivodné, lidé si z toho dělali takové hloupé jako poznámky, ale jestliže nám Sovětský svaz pomohl velkými dodávkami obilí v roce 1947, kdy Československo také strádalo velkým suchem, zemědělci bohužel měli problém velký, tak to bylo, v podstatě si to utrhli od úst sami doma. A tam byly velmi nesnadné podmínky. K tomu přistoupil fakt, že nedostatek lidí v produktivním věku schopný prostě pohnout s něčím. Za situace, kdy byly vytřískány technické prostředky sovětského zemědělství, byly poničeny, na to s Evgeniem Spicinem řekneme, ta čísla jsou strašlivá. Kolik traktorů, kombajnů, nákladních aut, všeho bylo prostě zrujnováno tou válkou. Tak dosáhnout v prvních letech po válce obratu k lepšímu bylo velmi nesnadné. No, pak se to nějakým způsobem rozvíjelo, přišel a stali na lidé kolem mě, měli velmi zajímavé náměty. Například někdo se tomu posmíval, ten tramopolní systém a řekl bych systém výsadby velkých lesních komplexů a řekněme i větrolamu, tam, kde vítr na těch planinách ruských velkých je schopný při erozi půdy odnášet tu úrodnou půdu někam, prostě tu zeminu úplně někam jinam a tak dále. Tak už od konce 40. let se začal realizovat velkorysý projekt, který tomuhle čelil a dokonce prokazatelně přinášel výsledky už. Zvyšovaly se výnosy zemědělských plodin a tak dále, protože ty podmínky nebyly tak, jak bych, ničeny vodou a větrem, když to tak řeknu. No, přišel Chruščov a ten do toho začal vnášet pozoruhodné ptákoviny. Takže napřed velmi rychle ořezal právo lidí na venkově mít velké zahumenky. Ti lidé z toho žili a byli i schopni nemalou část výnosu těch zahumenků si realizovat na maloobchodním trhu. Přispělo to k růstu jejich životní úrovně a lidé z měst nebo z jiných míst, kde si nemohli takto prostě pěstovat a chovat zvířata a podobně, pěstovat plodinu, tak to nakupovali a pomáhalo to řešit velký problém. Pak to došlo tak daleko, že Chruščov dělal ty prapodivné reformy typu, že celina, že jo, tak všeho nechali a někde v Kazachstánu, v místě, kde se vůbec do té doby v podstatě nic nepěstovalo, tak tam nastěhovali mraky lidí, museli jim tam vytvořit dopravní a ubikace a něco všechno, stálo to mraky peněz. No a výnos toho všeho po několika letech byl výrazně záporný. Jo? Ty náklady byly větší než ty výnosy. A směřovalo to špatným směrem. No a na přelomu 50. a 60. let akademik Keldysh, což byl šéf Sovětské akademie věd, skvělý matematik, který se podílel na vývoji jaderný zbraně, hlavně raketové techniky sovětské, tak ve velmi důvěrném sdělení vedení země, o to nepsal sám, že, ale jako šéf té akademie věd, to zaštítil a podepsal, doložil, že přestože v té pětiletce, která to už byla, přibylo 10 milionů sovětských obyvatel, občanů, tak zemědělská výroba se nezvýšila vůbec. Vůbec. To byly ty připitomnělé rádoby reformy. Včetně toho, vzpomenete si, kdo jste starší generace, že Chruščov jezdil do Ameriky a teď tam viděl kukuřici a všude kukuřici, říkalo se mu kukuruzník a tak dále. Tak byly to svévolné voluntaristické zásahy, které ničily prostě to, co ničit neměli a tak dále. No a za této situace se začalo dovážet obilí do Sovětského svazu. Poté, co vlastní hloupostí chruščovské party si poničili z velké části prostě agrární sektor. Trvalo to poměrně dlouho a byla to ostuda svým způsobem, protože jistě tak proč dovážet obilí někde z Kanady a ze Spojených států. Pak se to vydávalo za jakousi přednost, takže někdo tam tomu bránil někde v Americe. A američtí farmáři byli rádi, kanadští samozřejmě taky. Objektivní důvod už ty roky po válce proto nebyl. Byl to byl to důsledek naprosto chybné, voluntaristické, bláznivé politiky lidí, kteří chtěli stůj co stůj něco dělat jinak než ten Stalin. Takzvaná destalinizace. Ta byla tak důsledná, až byla ničivá prostě v řadě oborů. Asi tak. A dneska, pardon, ještě dneska naštěstí se do toho vložili prostě síly, které vědí, co to je moderní velkovýroba, no a ve velkém se to najednou daří, protože už do toho nekecá žádný Chruščov. No, asi tak. Co to máme, Jitko, ještě? Máme-li?
1: Já jsem tady, já tady pracuju s četem.
0: Tak mi pošli další otázky. Souly. Tak.
1: Dobrý den, pane Skálo. Jaký je váš názor na závěr vyšetřování mezinárodního týmu?
0: Se střelení malického dopravního letadla MH17 jsou jejich důkazy skutečně průkazné. Já nejsem letecký expert, nic na ten způsob, ale sleduji tu polemiku, která kolem toho prostě probíhá. Ruská strana opakovaně upozorňovala na to, že jí nebyla umožněna adekvátní účast v tom vyšetřovacím procesu, že se co si tvrdí, ale ti, kdo se mají účastnit té procedury, tak jsou z toho vytlačeni a že považují celý ten proces za cinknutý, tendenční a vedený směrem, který má jaksi očernit Ruskou federaci. Ruská strana též, a nebyla sama, předkládala, řekl bych, docela pádné argumenty o tom, že k tomu nemohlo dojít tak, jak se tvrdí, jak tvrdí prostě ten západní vyšetřovací, řekl bych, mechanismus. No a do toho ještě přeci vystoupil, je to asi 2-3 roky, malajzijský prezident a řekl, že on prostě vůbec nedůvěřuje těmto závěrům a že je přesvědčen, že to udělal někdo jiný, jako se jmenoval kdo. To samozřejmě u nás jako tak proběhlo, asi půl hodiny to někde vyselo na webech a pak už to bylo jaksi odstrčeno, aby to pro Boha nikdo jako neviděl a podobně. Já osobně se domnívám, že to vyšetřování je vedeno velmi tendenčně, účelově a s cílem satanizovat prostě Ruskou federaci a tak dále. Já předpokládám, že se ruská strana ještě ozve a že se dočkáme nějakých pádných argumentů. Podobně jako třeba v kauze Buča, to jste možná zaznamenali, kdy to je ta kauza někdy z jara roku 2022, kdy jeden den se radoval starosta města Buča, že to už žádní Rusové nejsou. A asi 3 dny na to bylo na kamery, to všichni to viděli, a asi 3 dny na to najednou leželi kvanta mrtvol někde na ulicích. A bylo řečeno, že to jako tam nechali, tam povraždili Rusové. Ruská strana se dožadovala opakovaně důkazů a dožadovala se konkrétních jmen těch lidí, kteří tam teda leželi jako mrtví. No a nikdy nedostala žádný seznam, ukázalo se přednedávnem, proč asi. Ruská strana totiž se dožadovala toho seznamu i od sekretariátu OSN, od Guterreše, generálního tajemníka a dalších. Nikdy ten seznam nedostala. No a teď v té Buče byl postaven jakýsi pomník, nebo jak to nazvat, a tam je deska, na té jsou uvedena jména těch, kdo byli údajně Rusy zavražděni v Buče. A dali si práci někteří novináři a jiní jaksi experti. No a teď se smějí, posmívají se těm autorům celé té konstrukce, že zaprvé tam jsou jména skutečných důstojníků Azovu, což je ta neonacistická struktura, by teď to všichni popírají, že není jako neonacistická, no ale jako takovou ji hodnotil i americký kongres ještě v roce 2015. A čili tam jsou jména uvedená důstojníků vysokých této struktury a zároveň tam jsou jména lidí, kteří, jak se ukázalo, žijí úplně někde jinde. Čili celé je to takové jako, jsou to takové nějaké nové Vrbětice. No a tam ještě si někteří autoři všímají toho, že tam se i symbolicky vždycky volí to místo, aby to jako působilo určitým dojmem. Buča, že jo, anglicky se řezník řekne butcher. A proč zrovna buča, tak to jako pro světovou veřejnost to má jako vyvolávat tyto asociace. Podobně jako Katyň je místo, které je vlastně do jisté míry vzdálené určitou měrou od toho, kde byly nalezeny ty mrtví prostě Poláci a tak dále. Pak kolem toho nastala celá ta kauza, která se vleče dodnes, nás kvůli tomu odsoudili a podobně. Ale Katyň, přestože to místo se jmenuje úplně jinak, kde ty hroby jsou, nebo byly, tak že to souvisí s pojmem kat. A v polštině kat se nějak řekne podobně jako český, ne, stejně. Takže někteří upozorní na to, že i volba míst pro podobné hrádky má vždycky taková, aby měla v sobě i tu dráždivou, abych tak řekl, symboliku. Já jsem zvědav, co na to řeknou jiné instituce, na závěry toho vyšetřování. Osobně to považuji za účelovou záležitost, ale mohu se mýlit. Opírám se i o spousty pochybností a údajů, které o tom byly zveřejněny v minulých letech. Mimochodem ta Buča, ještě krátce, když jsem se o tom zmínil, tak to je v místě, kde ruská armáda už byla od počátku toho, té invaze v únoru 2022. A ona odtamtud odešla jenom proto, že nabídli Ukrajině tu dohodu prostě o tom, že ten konflikt skončí a Ukrajina bude neutrální a nebude tam zakazovat ruský jazyk a nebude tam hromadit prostě nějaké útočné zbraně a tak dále. No a takže jako gesto dobré vůle ruská armáda, která už byla tam poblíž Kyjeva, no tak se stáhla. A vrátili se tam jaksi ukrajinské síly. No a najednou po 3 dny poté, co starosta se radoval, že už tam nejsou Rusové, tak se najednou na ulici, které předtím byly prázdné, najednou objevily desítky těch mrtvol. Tak asi tak, no. Pojďme dále.
1: Jsem tady. Tak. Poprosím o porovnání učení KSB ze studia marxismu, leninismu. Dá se doporučit širším vrstvám tyto a nanovo tak vyučovat lidi kvůli politickému rozhledu lidí, no?
0: Já jsem na tohle téma měl 2 dlouhé besedy s kluky, kteří, říkám, kluci jsou mladší, Frantou Balejem a jedním jeho kolegou. To jsou sympatický chlapi, jako já mám je rád, jako smíří ušlechtilým směrem. A oni se zakoukali do té koncepce společenské odpovědnosti. A já jsem se jim pokoušel zdvořile vysvětlit, že to je určitý derivát toho, čemu my říkáme historický materialismus. To znamená marxistického pojetí dějin na společnosti. A oni se mě pokoušeli říkat, že vlastně jako ne až tak. Já jsem říkal, chlapi, já si toho vážím, že s tím někdo přišel. Bylo to na přelomu 80. a 90. let, kdy byl marxismus napadán i v Sovětském svazu a pak v Rusku a tak dále. A skupina ruských vědců, myslím, že to bylo v Leningradě, se rozhodla, že přijde s koncepcí, která bude bránit některé základní, řekl bych, hodnoty a myšlenky a programové cíle a tak dále, toho, co hájil marxismus vždycky, ale bude to pod jinou hlavičkou trošku jako vnášet do veřejného povědomí. A říkal jsem, ale ta koncepce společenské odpovědnosti je pojata jako v podstatě teorie řízení a nikoli teorie společenského vývoje. A to je v pořádku, to ježišmarja. Je to jiný zorný úhel, já to respektuju. A pak jsme se dostali na detaily. Kdo to, předpokládám, že autor této otázky je stoupencem asi té koncepce společenské odpovědnosti. A tam mají takovou pyramidu a vrstvy a třeba ekonomická sféra je tuším asi čtvrtá v pořadí nebo co. A ještě výš jsou jiné, řekl bych, sféry. A teď jsme se přetahovali tak s úsměvem, aspoň z mé strany s úsměvem určitě, o to, proč je ekonomická sféra na čtvrtém místě a ne někde vejš a proč je nad nimi nějaká, že jako konceptuální a podobně. Já říkám, chlapi, neblázněte, ve finále se ve společnosti přeci uplatňují názory, teorie, koncepce, které obrážejí zájmy těch, kdo mají v rukou ekonomickou a ergo i politickou moc. Ne, to je výš, ty koncepce jsou, že kdo teda je ten car či pambíček rozhodující nezávisle na ekonomických zájmech těch a tak dále. A tak jsme se takhle pořád přetahovali a smáli jsme se to, já jsem se tomu smál. Kluci říkali, že se k tomu ještě prostě někdy vrátím a já jsem připraven si s ním o tom znovu popovídat. To není pro Boha snaha jim zakazovat komukoli jinému, ať se zabývá touto koncepcí. Ona je nepochybně lepší než to, co dneska se vydává za kámen mudrců. Každopádně je to koncepce, která klade důraz na kolektivní zájmy prostě lidí, ne na to, že prostě každý z nás má být tomu druhému vlkem a teda urvat si na ke škodě těch ostatních. To je na ní velmi sympatické, jako celá řada dalších věcí. Chci to zdůraznit i tady. Nicméně má to svoje slabiny, když dovolíte, o kterých si můžeme znovu povídat. Jako to není o tom, že bychom byli ve válce. Asi tak. Co tam máme, Jitko, dalšího?
1: Ale pojďme na to, abychom nezapomněli na ty naše noviny.
0: A noviny, počkej, já musím najít.
1: Já totiž mám obrázek, tak bych jsem chtěla dát taky.
0: Šoupni ho tam a já se jdu podívat na ty noviny. Počkej, tady někde jsou. Tadyhle, upoutávka. Ha, už to vidím.
1: Už to vidím.
0: Tak, obrázek dej. Hlavním tématem je skandální vystoupení amerického prezidenta Donalda Trumpa na výročním zasedání Valného shromáždění OSN, kde ani neskrýval, že o osudu cizích zemí mají podle Washingtonu rozhodovat síla, ropa a obchod. Praha nesmí být ten městem pro bohaté, říká v rozhovoru s levicovým kandidátem na primátora Prahy Petr Vlček. Doporučujeme i trefný komentář o dlouholetém přátelství šéfa sudetoněmeckého landsmanšaftu Bernda Posselta a expremiéra Fialy. Jsou dobrá témata, no. Jo. Ten projev Trumpův, já jsem to komentoval už ústy, teda, nebo reprodukci některých mých názorů Jeffreyho Sachse. To je to, co vykládal v tom Valném shromáždění. Ten Trump, to je skutečně nevídané. A tady je hezky zobrazen ruku na globusu, že on bude rozhodovat. Říká, já mám těžké rozhodnutí. Já se rozhodnu, jestli se teda nějak s těma Iránci dohodneme, nebo jestli anihiluji, jestli prostě zlikviduji tuto zemi. To je jako konvenčními zbraněmi ji není schopnej zlikvidovat. To by musel nasadit jaderné zbraně. Tak nevím, no. Jestli je to jenom věkem v jeho případě, co povídá, nebo je určitým zoufalstvím z toho, jak se mu málo daří některé věci prosadit. Tak jo, asi tolik. Pojďme dále.
1: Čověče, Pepčo, nepovedlo se mi, tak jim to ukazuju až teďkon.
0: Ukaž,
1: ale to je úplně jedno. Víš, ten obrázek se mi nepovedlo, podle mě ho neviděli. Já vůbec nestihla.
0: To já ho vidím, já ho vidím teda.
1: Teď už jo, no, teď se mu tam dalo úplně jinak. Ale to je úplně jedno. Já ti tady dám poslední záležitost a pokusím se to zase odstranit.
0: Ano.
1: Ale jiným způsobem. A to je toto. Pane Skálo, jste velice zdatný rétor. Bohužel všichni, kterých se to týká, trpí hluchotou a absencí logiky, jinak hodně zdraví.
0: Moc děkuju. Ta zpráva má dva konce. První je kompliment na můj adresu, děkuju. Já, aby to nevyznělo hloupě, že se považuji za nějakého pambička a lidi kolem sebe za hlupáky, to v žádném případě. Ale sdílím s autorem této věty, těchto dvou věcí, tří vět, určitý smutek z toho, že oč víc se snažíme některé pravdy mezi lidi dostávat, tím méně se někdy daří dosáhnout, aby se uchytili na ploše, řekl bych, adekvátní vážnosti problémů, o nich se bavíme. To se bohužel nazývá jenom z části. Má to ovšem i příčiny, které nejsou vidět až tak na povrchu. Víte, cenzura má různá stádia a různé formy. Za času Alexandra Bacha po revoluční v roce 1848 ta cenzura byla taková nezastřená a jako všechno se muselo napřed to přinést cenzorovi, on to jako odsouhlasil nebo neodsouhlasil, takhle tomu bylo ve spoustě jiných zemí. Byli velmistři, takový Vladimír Iljič Lenin, dokonce za první světové války napsal to epochální dílo Imperialismus jako nejvyšší stádium kapitalismu tak, aby mohlo být v carském Rusku v roce 1916. To byl jako obdivodný kousek. On sám byl přitom v zahraničí, že on se tam nemohl zdržovat. Cenzura, taková ta viditelná, leckoho dráždila. Dneska, troufám si tvrdit, ta cenzura je nepoměrně rozlezlejší, nepoměrně efektivnější z hlediska prostě toho, co sleduje, ale je páchána ze zákulisí. Je anonymní, nikdo vám jako se nesedí žádný v kloťákách, že by vám škrtal v článcích, nebo že by zavíral rovnou lidi, by volal lidi jako redaktory Rudého práva za první republiky a tak dále, že se jim nelíbil nějaký článek, tak buď vybílili celou tu stranu, nesměla vít, anebo dokonce chodil do vězení, to byl takový tajemník redakce a ten měl vždycky ten kufříček. To byl muž, který byl obětován, já jsem jednoho z nich znal, jmenoval se Josef Šedivý. Ten chodil každou chvíli za katr za to, že se cenzorovi znelíbili ty čiony, prostě projevy nebo články a tak dále v Rudém právu či v jiném komunistickém tisku. Nebudu popírat, že i za socialismu, zejména do roku 68, existovala hlavní správa tiskového dozoru HSTD, která plnila do jisté míry podobnou roli. Nikoli ovšem v zájmu nějakých miliardářů, ale v zájmu lidí živících se normální prací a tak dále. A ta forma byla taková jako už historická. Po roce 68 už nikdy cenzura tohoto typu u nás zavedena nebyla, jen tak mimochodem. Byla pouze odpovědnost šéfredaktorů za to, co jako se odehrává v jim svěřeném médiu. A ta snad jako dneska není. Dneska si může šéfredaktor jako dělat, co chce, a ti, co za ním stojí, říkám majitele, miliardáři, kteří jsou majiteli těch médií, se na to budou jako jenom dívat. To někdo myslí vážně, tuhle tu báchorku, tuhle pohádku pro dospělé. Dnešní novináři jsou nepoměrně, jak bych tak řekl, vycepovaní víc k tomu, že musí velmi přesně nepřekročit určité hranice. A když je překročí, tak letějí prostě a nestačí se divit, nikdo jim nic nevysvětluje. A oni vědí, že mají se udržet třeba na obrazovce těch televizních stanic, včetně České televize, takže musí velmi přesně vyjetřit, co se teď smí a co se nesmí a tak dále. Jinak jakože by špatně dopadli. Přeci jeden sportovní redaktor mu uletěl ústa a ve nějaké reportáži, když mluvil o Kubě, to už je několik roků, tak prohodil, že Ostrov svobody a letěl. Okamžitě letěl, prostě co to dovolí říkat. Isla de la Libertad, Ostrov svobody, ježišmarja, ven s ním, jo, a tak dále. Vláďa Kapal zemřel na jaksi postih za jednu relaci o Katyni a tak dále, to víte prostě. To. Čili my narážíme na bariéry, které jsou někdy do nebe volající. Kdo to sleduje, tak třeba běží nějaká debata, kde třeba i já povídám, nejenom zde, ale i na jiných, tak bych v jiných relacích, které jsou pravidelně vysílány, například ta moje srdcovka takzvaná, a tam běží, kolik tam je diváků živě, a najednou se z těch stovek či tisíc srazí na 20. No to tak nebývá, že by se mnohonásobně většího počtu, najednou bylo těch diváků 20, jo, nebo 30 a tak dále. To je očividně práce zákulisních prostě struktur, které mají za úkol vymlčovat, vytěsňovat. Ta ženská, jak se jmenuje, Jourová, ta přeci řekla, ona přeci byla někde komisařkou dokonce evropskou a tam už pokřikovala, že je třeba nechat vyhladovět tu alternativu, že nesmí dostávat reklamu. Zařídit, aby byla vyhladověna. No, uznejte, to je demokracie výstavní. Takže přemýšlíme, nejsem sám, co udělat pro to, aby náš hlas byl slyšen víc. Já netvrdím, že když bude slyšet víc, takže všichni se s ním stotožní. Nicméně první podmínka je, aby ho slyšeli, aby ho slyšelo víc lidí. A pak je tu jiný moment, zkusím ho říct si nějak diplomaticky. Já se k němu vracím znovu a znovu i v těchto relacích. Ta kritická nota, ta alternativní nota vůči tomu, co se tady odehrává, je polovičatá. Ne snad v tom, a to chci znovu zdůraznit, že by používala málo silných slov a nějakých výkřiků a výhružek a tak dále. Vůbec toto nemám na mysli. Ona jede po povrchu, ona bruslí po povrchu. Ona si všímá následků a následků a nevysvětluje hlubinné ekonomické a jiné příčiny toho, proč to směřuje všechno tam, kam to směřuje. Mohu vám říct, že jsem se zmínil v počátku této relace, že jsme měli tu dlouhou debatu s širokou škálou lidí angažovaných tak či onak směrem jako Ted Walter, to znamená odhalovat prolhanou válečnickou propagandu a operace pod falešnou vlajkou. A tak jsme se bavili a já v závěru říkám, přátelé, no, naší slabinou je, že se bavíme o tom, co je zpravidla až následkem. Byť vážným, ne, že by se o něm nemělo hovořit, ale neodhalujeme hlubinné příčiny. Tak, a oni to poslouchali. Nikdo se mnou nepolemizoval. Ani jeden se mnou nepolemizoval. Já jsem to říkal jazykem takovým srozumitelným nějakým. Nikdo se mnou nepolemizoval. Toto je naše strašlivá slabina. Teď se možná někteří urazí. Ale i ty tváře, nejviditelnější tváře české levice, to prostě nedělají v podstatě vůbec. Já teď nechci řešit, jestli nechtějí, neumí, to ať se to rozebere někdo jiný. To se ani nehodí tady nějak prostě řešit. Ale jestliže budeme lidi upozorovat jenom na to, že teda, aha, teď se tady zbrojí a tohle tamto a mají z toho někteří nějaké zisky a když bude jiný ministr, tak ono to jako bude jinak. A tak se nahrává té jalové barnumské šaškárně bude líp. Nebude líp. Znovu uvěří lidé, že aha, tak on říká, že bude líp, tak mu dáme ten hlas raději Kováři nebo Kovářičkovi. Když Kováříček není dostatečně odlišný od Kováře, no tak lidi dávají samozřejmě Kováři i hlasy ve volbách. Bohužel je málo odlišný Kováříček od Kováře. Já doufám, že mi rozumíte. Já se snažím nějak na tom pracovat, ale nejsem atlas, který by unesl země kouli na zádech. Jsou někteří mladí kluci i mladé dívčiny na levici, radikální levici, komunistické levici, kteří podle mého soudu mají buňky si to osvojit a už na tom nějak začínají jako pracovat. Ale zatím je to strašlivě málo. Ten Gorbačov a ta parta zloduchů kolem něj srazila to naše hnutí neuvěřitelně prostě dolů. Vzmrzačila jeho krédo, jeho program, jeho dějiny. No pak byly v popředí tváře prostě, které buď je vyhrabali někde v provincii a neměli nejmenší předpoklady stát se nějakými lídry skutečně levice, anebo nebyly dokonce za nějaké velké mozky začala vydávat lidi, kteří v životě žádný marxisty nebyli, předstírali cosi. Jeden takový vlasatý poslanec třeba, který už není členem naší strany. No ale ta média jako je líčila, že to jsou ty jediný chytrý. Ty ostatní jsou hlupáci, tyhle ty jsou ty jediný chytrý. To jsou ti noví, jiní marxisté a tak dále. Žádní marxisti to nebyli nikdy. Ale ten režim si to umí zařídit, aby nasvěcoval aureolu svatozář kolem hlav, které si to nezaslouží. A aby neustále satanizoval nás

reprezentovat v tom, co se kolem ní děje, protože procházeli nějakou politickou průpravou. V různých úrovních, i v odborech bylo a ve svazu mládeže, v komunistické straně a tak dále. Dneska v podstatě žádné politické vzdělávání už nikdo ani nemá. A veřejné mínění a názory se vytvářejí pokřikováním politiků a indoktrinací, prostě, kterou provádějí média. A když lidem nikdo nepomáhá se zorientovat, co je v jejich objektivním zájmu, kde jsou lidé v zásadě se stejným nebo podobným zájmem, co je spojnicí mezi jejich zájmy napříč prostě celou společností a co z toho plyne, tak se lidé uzavřou do ulity a nějak se starají víceméně o sebe. A já se také divím, když třeba se to všechno, co nám hrozí teďko, takže jako lidé na to taky si to koukají a někteří dokonce ani nevěří, že nám to hrozí, anebo si říkají, no já nebudu do toho strkat nos. Jsou lidé, jsou taky existenčně vydíráni, pozor, to jako taková hypotéka, to je lepší, jak vodní dělá pendrek, to jako, to sociologové tomu říkají disciplinizace. To, kdo má hypotéku na 20-30 let, tak si musí dát velký pozor, aby někde nešlápl vedle a nepřišel o svůj zdroj příjmu. Protože to je velká krize potom, často s kaskádovými následky rozvodu a sporu o děti a tak dále a tak dále. No, já to říkám někdy taky takhle. Druhý pol společenský, to je kapitál, taky se necpe do politiky celý. Má na to svoje, řekl bych, profesionální v uvozovkách, která u nás profesionální zpravidla spíše v uvozovkách, představitele, všechny ty tváře ODS, TOP 09 a STANu a tak dále. Průměrný podnikatel očekává, že jeho zájmy budeš hájit nějaká politická síla. A stejně tak to očekává průměrný zaměstnanec, dělník, senior, který poctivě pracoval celý život. A jestliže ty zájmy jsou zastupovány tak, jak jsou zastupovány, a jestliže dokonce schopnost nahlédnout pod povrch dění a odhalit mapu reálných zájmů a jejich demarkačních linií, co, kdo, proti komu a tak dále, no tak ty lidi sami na to přicházejí obtížně, mnohdy. To není, že chci urazit, oni mají jiné starosti, starají o svoje živobytí a tak dále. A krom toho vidí, že když ten střet je veden ze strany, řekl bych, těch postiženějších, tak mdle a tak dále, no tak si říkají, no a co já s tím budu dělat. Kromě toho do toho vstupuje pochopitelně faktor, že jsou lidé, kteří jsou rádi, když za ně zabojuje někdo jako jiný. A já vám to uvedu na příkladu, který jsem tady už asi uváděl, už bude 10. hodina, necháme toho. To je, myslím si, velice takový markantní příklad. Všichni slýcháte žvanění o progresivismu. Progresivismus. Že cokoliv je špatně, ty šílené green dealy a tohle a všechno, co z nich plyne. Takže to vnesli do západní společnosti nějací progresivisté. Z toho plyne jako, že progresivní, to znamená, aha, to je od slova pokrok, to znamená, že oni jsou to nějací pokrokáři blázniví, kteří nám chtějí vnutit svoje nějaké sociální inženýrství pokrokářského typu. A dokonce někteří říkají, že jako jsou to neomarxisti. Takže já se vždycky směju a říkám, takže Ursula von der Leyen, o který říkají, že to jsou taky ty progresivisti tam v té Evropské komisi, a Kaja Kallas, a nebohý Síkela, který tam byl katapultován z České republiky, ať Slovák. Takže oni po nocích čtou komunistický manifest a kapitál a dělají si výpisky a na tomto základě se pisují ty direktivy o tom, kolik máme mít větráku a soláru. To někdo myslí vážně, takovou zhovadilost. No. A proč tohle může mít až takový vliv? A takže i lidé, kteří, s kterým jsem kamarád, a jsou to vysokoškolští profesoři,

0: tak jako malinko to připouštějí tohle všechno. A dokonce říkají, že nějaký neomarxismus, že vlastně je a podobně. No, v té míře se to může dít jedině proto, že téměř nikdo nevysvětluje, jaký reálný základ, hybný motiv tohodle zdánlivého šílenství. To je šílenství, ale je to šílenství posluhující zcela propracovaně, záměrně parazitním ekonomickým zájmům těch nejvyšších oligarchů. Bezkratce řečeno, jestliže se masa kapitálu, který se chce dál zhodnocovat, odtrhla od kupní síly lidí, bez níž se v plné míře zhodnocovat nemůže. Odtrhla se, protože stále víc nadhodnoty je odsáváno prostě tím kapitálem. A navíc ten kapitál světový se koncentruje, neustále centralizuje. To znamená, čím dál tím větší masa toho kapitálu je soustředěna v těch nejvyšších patrech, která jsou relativně málo početná. A tak ti, kdo sedí takto vysoko, potřebují vytvořit jiné způsoby, jiné metody, jiné mechanismy zhodnocování kapitálu. A to, tam se už celá ten blábol o ruce trhu, která moudře a spravedlivě jako o všem rozhoduje, ten dostává do nosu prostě těžký direkt. Tam žádná ruka trhu už vůbec není. Tam se dějí věci, které by ani žádná ruka trhu nikdy nikomu nepřihrála. Jako například, že máme zaplevelit celou Evropu nějakými soláry. Že tím máme poničit spoustu zemědělské půdy. Že tím máme způsobit vysychání krajiny. Deficit vody. Že, jak to říká správně Ivan Noveský, velký expert, u nás je instalovaná kapacita těchto obnovitelných zdrojů energie. Představuje 22% celkové instalované kapacity. Instalovaná kapacita, asi tušíte o co, ne, pro jistotu to zdůrazním, že postavíte nějaké energetické zdroje a jejich výkon může být prostě stavěn jako určitý. Jenomže to, co je u jaderných elektráren instalovaná a reálná kapacita jsou téměř stejné. U dobré elektrárny na uhel, na fosilní paliva je to totéž, když to u těch solárů a větráků ta instalovaná kapacita činí 22% celé české bilance, ale reálná kapacita činí 4%. Jo? Čili to je těžce ztrátový přístup, kdy se naprali a perou těžké prachy do výstavby těchto rádoby obnovitelných zdrojů. No jo, ale oni, kolik je to? 22 děleno 4 je no, asi 5 a něco. Takže to má výkyvy nahoru dolů. A aby to unesla vůbec, aby lidé měli elektřinu a podobně, musí být k těm takzvaně obnovitelným budovány ještě záložní, které jsou stejně na stabilním produkci elektřiny z fosilních či jiných prostě paliv nebo zdrojů. Takže toto musíte, ne musíte, ale ti, kdo to dělají, vnutí společnostem typu České republiky jedině násilím, že si vymyslí Evropská komise, že to tak musí být, tam to někde jako odsouhlasí a teď, protože evropská legislativa je nadřazena českému právu, no tak to nám to uloží a tady všichni vykukové kolem toho běhají, ještě na tom vydělávají těžké peníze. Stejně tak je tomu ze spoustou prostě jiných věcí, které jsou naprosto, nikdo je nepotřebuje, to je ten nový rys. Dřívější kapitalismus sice nebyl žádný velký lidumil, ale v podstatě jako se rozvíjel a ten kapitál vydělával z velké části na tom, tam mám krásný šanty, vidíte to, vydělával na tom, že tak či onak jako uspokojoval, dodával něco, co někdo opravdu potřeboval. Tyhle ti hoši, ty vnucují, vydělávají těžké prachy na tom, co nikdo nepotřebuje. Potřebují akorát oni, aby ty prachy mohli vydělat a pochopitelně si najmou prodejné akademiky a novináře a podobně, kteří tlachají od rána do večera, že to je prospěšně, že to zachrání přírodu a já nevím, co všechno. No, ale pravda to není. Není na tom pravdy ani trochu. jakmile se lidem začnou vysvětlovat tyhle věci, tak najednou nahlédnou do pozadí toho, co se jim zdálo být, aha, tam nějaká banda šílenců v Evropské unii si vymyslela soláry, větráky a tohle, no tak co se dá, emisní povolenky, no, tak až tam přijde jiná Urzula, tak se to jako změní. Ne, to tak není. Ta Urzula vykonává vůli těchto těžkotonážních parazitů. A od toho jsme marxisti, abychom rozuměli tomu, co se odehrává v reprodukci kapitálu. A ne, abychom jenom naříkali, že kapitalismus je málo spravedlivý a taky vede k válkám. To je tak na úrovni odborářského činitele, který musí združovat levicově, pravicově, katolicky, ateisticky a tak dále orientované členy odborů, a tak to je tak zhruba odpovídají úrovni, ale skutečná levice, antikapitalistická levice, no ta, která to o sobě povídá, tak přeci musí zvládat tohle. Jinak je k ničemu, jinak je zbytečná, bohužel. Ježíš, to je hodin.
1: Musíme ale dáme to. Takže já přečtu tady rychlovku jenom. Pane Skálo, to vaše knihovna je krásná. My máme taky po celém pokoji na všech stěnách. Jsem ráda, že i moje děti čtou. Taky jsem si všimla, že hodně znáte lidi, které posloucháme, mají taky knihovny.
0: Tak, ale děkuju moc, to je hezký. Ano, já bez knížek to neumím. Je to moje celoživotní záliba. To zdaleka není všechno, náš byt je obestavěn knížkami, ještě mnohde jinde, včetně v předsíni, po celé šíři té předsíně, jako a police a tam jaký jsou knížky, akorát to se blbě luxuje, protože to si člověk vylejc nahoru, prach se do toho chytá. Já mám i jiné skrýše na knížky, nebudu říkat, mám jich hodně a jsem rád, že nejsem sám, děkuju, že to takhle vidíte a máte pravdu, že jsou lidé, kteří dneska knížky vůbec nemají. Bohužel nemalá část domácností mladší generace, když tam přijde, tak tam knížky v podstatě vůbec nejsou. A i ty byty jsou budovány tak, že ta knihovna by tam v podstatě jako byla obtížně umístitelná, nějaká trošku větší. A o to víc se pohybujeme mezi lidmi, kteří knížky mají rádi a sbírají je a tak dále. Byť dneska to není moc laciná záležitost. Já si myslím, že když přijdu k někomu na návštěvu a mají tam knihovnu, tak já se neubráním a chodím a koukají, co všechno mají. A třeba tam mívají i tituly, které já nemám a které jim tak trošku závidím. A někdy třeba je potom i někde seženu a tak dále. Bez knížek ne, to jako je špatně a už nechci zdržovat. Ale já třeba teď hodně čtu i knížky v e-formátu, a místo, abych si v nich potrhával, tak si zažlutuji ty pasáže, které abych je nemusel hledat. Ale je pravda, že knížka ve standardním provedení, vytištěná, to prostě je něco jiného a moje generace minimálně už se neodnaučí mít k tomu nějaký kladný vztah. Karel Marx si taky v tom potrhával a říkal, že knihy jsou mý otroci. To je hezká formulace, už je 22 hodin pryč. Nebudu dál zdržovat.
1: Úplně poslední, ano. Přečti si ho.
0: Co prosím říkáte na odstranění sochy památky na Zivu kosmodělnickou na Ukrajině? O této nehoráznosti informoval poslanec Bláha, čestý památce. To je, ne, to zvracet a až bych ty lidi potkal, musel bych se velmi držet, abych se nedopustil fyzického násilí, protože tak odvážná žena, která se obětovala, a tihle grázlové, pyšný na nacistický rodokmen, prostě boří i tohle, to opravdu to je hnus. Já si myslím, že ono je to všechno zlé k něčemu dobré. I světová veřejnost, až to všechno skončí, pochopí, že některé věci budou muset být vymíceny v tom prostoru, kde se odehrávají. Mimochodem, poslední věc, je takový slovenský sochař, který se jmenuje pan Gibej, doufám, že teď tomu nekomolí jméno. A on 3. sobotu ve 13 hodin v obci, doufám, že to nemotám, Kružlová, což je kousíček od Svidníku, tedy poblíž Dukelského průsmyku a tak dále, bude odhalovat svoji sochu maršála svůj pomník maršálu Ivanu Stěpanoviči Koněvovi. Já se z Jana Černogurského jsem se to dozvěděl, tak on mi dal i kontakt na tohoto sochaře, tak jsme spolu komunikovali a řeknu, že jsem docela hrdý na to, že on mi napsal, že sleduje i moji činnost a že velmi jako napětím sledoval náš boj proti snaze vyhnat, nebo jak já říkám, Freibung vyhnání sochy nebo pomníku maršála Koněva z náměstí Interbrigády v Praze 6. A dokonce to tak pojal, že toho to jako inspirovalo, jak jsme tady bojovali. A že se rozhodl, že to napraví tou svojí sochou. Já teď hledám horečně způsob, jak bych to zvládl, že bych tam zajel, Jano Černogurský tam bude taky, a že bych se zúčastnil odhalení tohoto pomníku. Je to teda cesta strašlivě dlouhá, ale takový průlom prostě pravdy a odvahy si zaslouží, aby měl maximální podporu. Doufám, že se tam dostanu, když ne, tak snad se objeví nějaká dokumentace, fotodokumentace, video nebo tak. A s velkým ústem ji budu sdílet i s publikem Petr Bureš TV. Díky moc, to stačí pro dnešek asi.
1: Určitě. Já jenom jsem tady dala takové krátké hlasování. Už víte, koho budete volit v říjnu. Teď jsem ho ukončila. Hlasovalo 130 lidí. Ano, 59% a ne 41%. Tak uvidíme, jestli se to ještě změní. A nebojte se toho, že Petr vlastně řekl, že tady bude ukazovat různé kandidáty. Takže já mu to ještě řeknu, aby vám trošku pomohl a uvidíme, koho tady ještě všechno ukáže, jo, koho, kde máte, v jaké obci. Klidně si řekněte, jestli víte o někom, Petr by ho určitě ukázal i se mi dosvítil telefon, já se omlouvám. Dobrý, pořádku, Pepča, strašně moc děkuju, byl jsi naprosto zase skvěle úžasný. A zase jsem se dozvěděla spousta věcí, já tě vždycky hrozně ráda vidím, uvidíme se určitě i naživo. Už brzo, protože myslím si, že ten los prostě musí někde už ten termín vzniknout.
0: To už asi jo.
1: A těším se na to moc, teda jako vždycky, že jo, tam to je nejvíc.
0: A ještě jedna věc bude asi, Jitko, pochopil jsem, že poslední kniha profesora Petra Staňka bude mít dvě inaugurace nebo křtiny. První bude na Slovensku, to už nějak se odehrává v nejbližší době. A druhá bude u nás v České republice, takže tam předpokládám bude taky velké srocení. Pochopil jsem, že to spácháme znovu v Otrokovicích a že tam Petr Staněk přijede. My si tam vezmeme někteří taky slovo. Já mám tu čest být po čtvrté už autorem předmluvy ke knize Petra Staňka, tentokrát se dvěma spolu autorkami ještě. Takže se uvidíme i při jiných příležitostech.
1: Takže všem děkujeme, moderátorovi tady vidím. Ahoj Michale, dobrou noc a všem samozřejmě dobrou noc. Pak děkuji za donate, jsme dostali takzvaně příspěvek. Takže taky děkujeme, to už jsem tam taky děkovala. Takže za mě asi všechno, splnila jsem, co jsem měla. Mějte se všichni hezky, pouštím znělku a dobrou noc.
0: Dobrou noc.

0: Vzpomněli jeden z nejbolestnějších okamžiků našich dějin. A to je rok 38. Je to Mnichov, je to o nás bez nás a je to rok zrady. Tehdy se o Československu rozhodovalo u stolu, u kterého Československo vůbec nebylo. A důsledky toho rozhodnutí našich spojenců byly kruté. Lidé ztratili své domovy, svou bezpečnost i své životy. Ne, omlouvám se, nemám tady kapesník. Dnes stojíme v jiné době. Ale otázka zůstává naprosto stejná. Kdo rozhoduje o nás bez nás? A kdo ponese odpovědnost za následky těchto rozhodnutí? Žijeme v době války. Rostoucí mezinárodních napětí západních bezpečnostních rozhodnutí, která mohou být nezvratná a naprosto fatální. A právě teď my nemáme právo být lhostejní. A když slyšíme a musíme dodržovat smlouvy, a pak já říkám, ano, musíme, ale musíme taky dodržovat závazek vůči vlastním občanům a vůči svým vlastním dětem. A proto nikdy nezapomeňme, zůstane-li naše pohraničí české, zůstane-li českou i naše vlast. A proto bych teď na pódium chtěla pozvat člověka, který má matku narozenou v roce 1940. Ano, slyšíte dobře, 1940. Což je naprosto neskutečné a je to člověk, kterého bychom si měli neskutečně vážit. Jsou to lidé, kteří žijí stále mezi námi a kteří jsou námi přehlíženi. Lidem jsou to právě oni, kterým jsou brány peníze z jejich důchodů, z důchodů, které oni věřili. Věřili v to, že když 40 let budou pracovat pro vlastní vlast, takže dostanou za to řádně ohodnoceno. Bohužel zjišťují, že tak to není. A právě takový člověk má svoji maminku narozenou v roce 1940. A je to Ticker Plotz.
1: Dobré odpoledne, český národe. Ahoj, vážení a milí chcimíři. Děkuju za krásný pozdrav, který patřil mé mamince, paní Broškové. Ona je 40. ročník, ona je pamětníkem historie, o které dnes budu krátce mluvit. Všichni víme, co se stalo 30. září 1938. Došlo k jedné z největších zrad na našem národě. Já se nebudu vracet k válce. Já bych chtěl tak jako vždy tu špatnou zkušenost přenést do současnosti. Protože slovo zrada je konstantní hodnotou západu. Děkuju vám všem, kdo jste sem dnes přišli v tom velmi nabitém předvolebním kání. Viděl jsem tady některé kolegy z jiných politických stran. Je to veliký výkon, zatímco jiní se snaží ulovit body, aby se dostali tam, kam chtějí. Vy jste tady, takže děkuji vám. A škoda, že opozice opět utrácí vaše peníze zbytečným jednáním o důvěře vlády. Možná by tady byli i někteří vládní poslanci. 1938, byli jsme zrazeni kým? jiným než Západem. A zachránit nás musela Rudá armáda. Přestože se nám některé bruselské rohošky snaží vnutit verzi o tom, že nás osvobodili Američané. To, že v roce 1948 se začal vyvíjet nepříliš příznivý směr naší země, o tom bylo rozhodnuto po konci druhé světové války. Do toho Západ nijak nezasáhnul. Rok 1968. Někteří z nás se ptají, proč nám Západ nepomohl. Nechtěl riskovat, nechtěl jít do konfrontace s tehdejším Sovětským svazem. Ale jeho dnešní poskoci, ti západní bruselští, nám tady připomínají, vždy když je výročí 68., že tuto zem obsadili Rusové. Zapomínají sdělit, že to byl Sovětský svaz a že tam byly i jiné národy, také Ukrajinci. Dobrá, museli jsme si počkat do roku 89. A tady začala další obrovská zrada. Mnozí z nás si dlouho mysleli, že nám pomohl Západ. Mnozí z nás stále věří tomu, že k předání moci v roce 89 došlo na základě toho, čemu říkají sametová revoluce. My ale všichni víme, že to bylo domluvené předání moci. A pak jsme se nadechli ke konzumu, dle mého názoru k velmi krátkému, abychom velmi rychle vystřízlivili a uvědomili jsme si, že jsme znovu součástí další velké zrady, protože ten Západ nás vtáhnul do svých mocenských struktur, do Severoatlantické aliance, do Evropské unie, kterou znáte pod jejím výstižnějším názvem Čtvrtá říše, a začalo likvidování našich svobod. Začalo ožebračování naší země. A podívejte se, kde jsme teď. Čtvrtá říše nám vyhrožuje válkou, nutí nás zbrojit, vnucuje nám pouze jednoho viníka, zakazuje, nařizuje, omezuje, buduje další digitální koncentrační tábor. Takže Západ nás opět zrazuje. A mnohem horší než ten Západ jsou naši kolaboranti, kteří za nemalý peníz skáčou tak, jak Evropská unie, tedy Čtvrtá říše, píská. A tedy podílejí se na té obrovské další zradě naší země. Pokud bych měl malinko odskočit do světové politiky, tak... Ano, děkuji vám, je to váš názor. Tak těmi světovými zrádci míru a lidí jsou například Madame Pfizer von der Leyen a nebo ukrajinský diktátor Zelensky, který se ze Zlatého záchodu dívá na to, jak jeho národ umírá ve válce. Mnohem horší jsou, jak jsem řekl, ti naši probruselští zrádci. Ale máme tady, přátelé, tu největší skupinu zrádců, kteří si možná ani neuvědomí, že jsou zrádci své země. A to je ta bohužel mlčící většina, která říká, nás se to netýká, nebo říká, stejně s tím nemůžeme nic dělat. A možná si uvědomuje, nebo neuvědomuje, že vlastně zrazuje budoucnost naší země. Přátelé, prosím vás, probouzejte další neprobuzené lidi. Mluvte co nejvíc nahlas, abychom neskončili v další válce. Mluvte hlasitě, protože zbraně jsou hlasitější. Děkuju vám, český národe.
0: Já děkuji Davidu Plocovi a teď bych chtěla na pódium přivítat člověka, který je vlastně nejvíc dehonestován, a to nejen v minulém režimu, ale on je dokonce dehonestován i tomto režimu. A je dokonce i odsouzen. Nebo respektive už to úplnilo. Takže přivítejme tady doktora Josefa Skálu.
2: Přátelé, dostalo se mi takového honosného tady přiblížení mojí maličkosti. Já to zkusím krátce, bude nás dneska hovořit víc. Když skončila druhá světová válka, velmi široká politická reprezentace i veřejnost československá se shodli, že ze všeho nejdůležitější je to, co bylo shrnuto v lakonickém hesle. Již nikdy Mnichov. To heslo je průzorem do spousty jiných velmi závažných otázek. Aby jsme desítky let žili domění, že to je, řekl bych, memento stavující se k minulosti, které se nám už nikdy nevrátí a nebudeme muset uvažovat v podobných kategoriích. My, co jsme se tu sešli dneska, víme, že tomu tak není. Já proto z Mnichova vypíchnu dva klíčové momenty. Cílem bylo ukrást Československu jeho průmysl, změnit nás v gastarbeitry nacistické mašinérie, nacistické, teroristické, vražedné soldatisky. To konečné řešení nás Čechů, Endlösung, mělo přijít až později, všichni to víme, ale bylo připraveno do puntíku. No a za druhé, a to píše velmi plasticky a přesvědčivě, svědek ze všech nejpovolanějších, doktor Edvard Beneš ve svých memoárech. Cílem Mnichova bylo uvolnit prostor k agresi nach Osten. Vytvořit prostor pro to, aby se válka mohla odehrávat východním směrem a ti, co vyzbrojili nacistické Německo, co do něj napumpovali mraky peněz, investic a těžili dokonce i z válečné výroby, mám na mysli anglosaský kapitál, zejména americký, tak ti by jako z toho profitovali a nemuseli by se postavit ani na správnou stranu. A malem se jim to povedlo. A vy tušíte, proč to říkám dneska. Nám též hrozí, že budeme víc a víc zázemím válečnické politiky, velmi nebezpečné, a že i přes naše území se budou valit vojenské kolony. Nedávno proběhla v parlamentu pozoruhodná debata a já jsem se nestačil divit. Tam dokonce ukazovali jakési trasírky, kudy ty kolony budou směřovat a tak dále. Mě naskočil mráz na zádech. To se děje za stále platnosti ústavy, která tohle všechno zakazuje. Nebudu dlouho zdržovat, už jsem to slíbil. Dva momenty. První. Nám se vykládá, že Česká republika zbohatne z toho, že budeme vyrábět spoustu zbraní. Slyšeli jste větší nesmysl. Z toho zbohatne pár oligarchů, budou do toho pumpovány veřejné peníze, moc dobře to víme. A militarizace má v zásadě dva tvary. Ten první dovedl k dokonalosti Adolf Hitler. Když zadlužil Německo až po uši, vyzbrojil ho až po zuby a pak už byl tak na krajičku, že do té války nemohl nejít. Tak dejme si pozor na to, co se valí na nás tímto směrem. A ten druhý tvar militarizace, to si mohli dovolit třeba velcí žraloci ve Spojených státech, kteří z chutí pumpovali peníze i do nacistického Německa, a to i po nástupu Hitlera ve velkém. Dělili se ve Švýcarsku o dividendy s Hjalmarem Schachtem a s podobnou nacistickou verbeží. No a čekali, až to jako skončí, tak zabrali spousty ekonomických kapacit v celé Evropě. Proboha, uniká snad někomu tato optika, toto nebezpečí dneska? Dejme si na to velký pozor. A poslední poznámka, přátelé, ta je ze všeho nejdůležitější. Pro nás se chce, abychom stáli na straně válečných bubnů a demonizace jistých zemí a národů. Že to je příprava k válce, to nepochopí snad Alenka, co chodí do zelí. No. Maninka, pardon, do zelí, to přísloví, to pořekadlo je o Nanince. Ze všeho nejdůležitější je vyhrotit, postavit na hranu klíčovou otázku. Smí být Česká republika vtažena do válečného konfliktu v cizím zájmu, pod cizím velením, ba dokonce proti kterékoliv z jaderných mocností? Takhle ta otázka stojí. Všichni říkáte ne. Tady nejde o to, kdo z nás má rád tu či onu zemi. My víme, koho máme radši a koho méně rádi, máme pro to pádné důvody. Tady jde o to, sjednotit politickou většinu v této zemi za elementární put sebezáchovy. A já navrhuji, jsem to říkal na několika shromážděních, řeknu to i tady. Pojďme žádat všelidové referendum na tuto prostou otázku, zda Česká republika smí nebo nesmí být vtažena do válečného konfliktu v cizím zájmu, protože v našem zájmu to není ani náhodou, pod cizím velením, natožpak proti kterékoliv z jaderných velmocí. Pojďme tohle razit jako klíčový požadavek. Ono se to možná nepodaří, ale zviditelní to samu podstatu dnešní situace, a pokud by se to podařilo, tak jsem si jist, že výrazně nadpoloviční většina lidí, i těch, kteří si libují ve všelijakých módních ptákovinách, bude hlasovat, protože nesmíme být taženi do takové války. Díky.
0: Děkuji, pane doktore. A já, pokud teď nespadnu, já bych teď chtěla přivítat na pódium člověka, který má moje sympatie a má sympatie moje a hlavně proto, že nikdy neustoupí v ideologii svojí strany. A toho se ho nesmírně vážím, je to Milan Krajča. A toto bude Jana Wolfová, ano, omlouvám se, možná jsem to špatně řekla. Milene, vítám.
3: Děkuju. Vážení přátelé, děkuju i vám, že jste přišli si společně tady na Václavské náměstí v Praze připomenout výročí tragických událostí z konce září roku 1938. Skutečně my si dnes připomínáme jedných z nejhorších dnů v historii našeho národa a naší země. Dny, kdy naše země, Československá republika, byla zaprodána svými údajnými spojenci hitlerovskému Německu. Dny, které odstartovaly těch šest neskutečně krutých let okupace naší země nacistickým Německem. Dny, které přeznamenaly stovky tisíc obětí z řad obyvatel naší země. Dny, které přeznamenaly taková tragická jména, jako byly Lidice, Terezín, Javoříčko anebo Ležáky. Právě Mnichov a září 1938 musí být mementem, abychom nikdy nezapomněli na to, jak byla naše země potupěna. A abychom nezapomněli ani na to, co posléze následovalo. Dnes se současný režim snaží všemocně přepisovat historii. Ze zrádců dělá hrdiny, z bojovníků proti fašismu dělá ty, před kterými by si dnešní moci páni nejraději odplivli. A my s tímto nemůžeme souhlasit. My si musíme připomínat historickou pravdu, protestovat proti přepisování dějin, proti falzifikaci historie. My musíme být na pozoru proti všem těm, kteří se snaží zneužívat tato historická témata. Letos v květnu jsme byli všichni svědky takové velké, neuvěřitelné provokace v naší moravské metropoli v Brně, která se stala místem sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu. Organizace, která má otevřeně nacistické kořeny, organizace, která se nikdy nesmířila s výsledky druhé světové války, organizace, která má za sebou desetiletí útoků na Československo i Českou republiku. A já mám obavu, přátelé, že tato provokace nebyla zdaleka poslední. Že dneska čelíme vlně, která narůstá tohoto historického revizionismu, která pramení z těch sil, které triumfovaly v září 1948 a které byly poraženy Rudou armádou a dalšími protifašistickými bojovníky v květnu 1945. A my proti těmto silám nesmíme rezignovat a naopak se jim musíme stavit na odpor. Musíme se stavit na odpor všem těm, kteří naši zemi zavlékají do války. Tam nebo někde jinde. Těm silám, které militarizují naši zemi. Těm silám, které pod různými záminkami se snaží útočit na ty zbytky demokratických práv a svobod v naší zemi, kteří jednou perzekují komunisty, potom perzekují ty, kteří jsou proti válce, potom perzekují ty, kteří jsou proti zbrojení nebo proti navyšování vojenských rozpočtů. Skutečně ta situace v naší zemi není jednoduchá a my proti tomu musíme vystupovat s co možná největší aktivitou. Takže přátelé, ještě jednou vám děkuji, že si dnes připomínáte historické události roku 1938. Připomínejme si je, nedopustíme, aby byly zapomenuty a zároveň připomínejme si je i proto, abychom nikdy nedopustili opakování právě těch tragických událostí z tohoto roku 1938. Události, které vedly k válce, k okupaci, k fašismu a k teroru. Ještě jednou vám děkuji a vydržme a nepolevme, protože na naší straně je historická pravda a na naší straně je i budoucnost. Děkuji vám.
0: A já děkuji Milanovi Krejčovi. Ano, je to 72 milionů životů, kteří naši osvoboditelé položili právě proto, aby mychom dneska tady mohli stát a mohli vám říct svůj názor na dnešní dobu, jak to cítíme my. A já bych tady teď chtěla přivítat ženu, kterou si pamatuju už jako dítě, která stála v čele levice. A je to Jana Wolfová. Dobrý den.
4: Patřila jsem mezi ty, kteří v té levici opravdu byli od roku 89, v té sociální demokracii, která byla levicová. A jsem strašně ráda, že tady dnes vystupuju jako kandidátka spojené levice pro Prahu, byť na takovém tom 54. těžce vybojovaném místě, protože jsem nikam víc nechtěla, bojovala jsem o to nižší. Nicméně, už ve škole jsme se učili takovou jednoduchou básničku. Zvoní, zvoní z rady zvon. Čí ruce ho rozhoupaly? Francie sladká, hrdý Albion. A my je milovali. Ten hlas to tehdy psal po mnichovské zradě. My jsme skutečně milovali Francii a věřili Anglii, že nám pomůže. A pak jsme v tom zůstali sami. A já dnes jsem tady s váma jenom proto, že můj děda sice nepřežil Ravensbrück, ale moje babička přežila Ravensbrück a můj táta se vrátil z převýchovy z Německa jako jedno z posledních, dokonce poslední dítě vůbec. Jinak bych nebyla. Nebo možná by si moje maminka našla někoho jiného, ale to už bych asi nebyla já. Já prostě vidím to, jak když se mnou babička mluvila o válce, když mi táta vyprávěl svoje byť dětské příběhy, tak vždycky v sobě měli pocit, že nikdy se to už nemůže vrátit. To přece tyhle hrůzy, ty všichni přece vědí, že to je špatně a že ano, že nás osvobodila Rudá armáda, že tedy částečně Američani v Plzni a podobně, ale že tady prostě padly tisíce vojáků, kterým bychom měli být vděční za to, že žijeme. A já se rok od roku dovídám nebo zjišťuji, že vlastně všechno je úplně jinak. Že měníme politiku nebo spíš vnímání toho, co se děje pomocí médií. že se dozvídáme, že vlastně nás osvobodil někdo úplně jiný a že vlastně jsme tady zásluhou velkých žlutých hvězd. A že by bylo dobře, kdybychom tu možná skoro vůbec nebyli, protože lepší je evropský občan než Čech. A já to nechci. Nechci to i proto, protože stojím proti těm mladým, kteří nikdy neviděli, co je válka. Oni to mají něco jako dobu temná, možná něco mezi první světovou a 30letou a vůbec si neuvědomí, že se to strašně blíží. Já jsem válku zažila, ne jako dítě, ale jako dospělá, když jsem odjela do Jugoslávie v době, kdy na ní padaly americké bomby. Já jsem zažila, když byla bombardována ambasáda čínská a tahala jsem děti z inkubátoru z rozbombardované nemocnice v Novém Sadu. A říkali mi, pozor, tam jsou nášlapné miny. Já jsem zažila, co je to zvonění na poplach. A viděla jsem ty malé děti, které utíkají do krytu. A já jsem máma. Já si nepřeju, aby žádné malé dítě se muselo bát, že na něj někdy spadne bomba. A to je moje poselství. Já tu jsem už jako stará baba Wolfová, která vás chce jenom poprosit. Pojďme společně vracet tu historii tam, kam patří. Pojďme se tady scházet právě proto, aby se nezapomnělo, co byla mnichovská zrada. A pojďme se scházet proto, abychom těm mladým, byť je to velmi těžké, říkali, že my jsme zažili alespoň tu část, kterou že jsme mohli poslouchat naše matky a dědy a víme, co to bylo. Pojďme jim říkat, válka je vůl a vy mladí, pokud to nejste schopni si uvědomit, tak jste voli taky, protože jednou na tu válku doplatíte právě vy. Takže válka je vůl a my, co tady jsme jediní, který můžeme být ti, kteří budeme bránit tomu, aby ty mladí nepochopili, že jednou nebudou žít právě proto, že jsou tak zaslepení. Děkuji vám.
0: Já děkuji Janě Wolfové, která mě dala do hlavy myšlenku Ludvíka Svobody. Nikdy nezapomeňte, jak lehce jste svobodu ztratili, ale jak těžce a za jakou cenou a cenou sovětského lidu jsme ji dostávali zpět. A já bych teď chtěla přivítat na pódium ženu, kterou si nesmírně vážím, protože je to žena, která ustojí větru dešti a která ustojí i demokracii. Protože ona ví, o čem tady demokracie, ano. Demokracie. A je to Vladimíra Vítová.
5: Děkuji za slovo. Já jsem chtěla říci několik faktů o tom dnu, kdy byla podepsána Mnichovská dohoda a o dnech následujících, protože si myslím, že to mnoho lidí neví. Takže ta dohoda stanovila, že evakuace českého obyvatelstva začne 1. října. Ale ta dohoda byla podepsána 30. září v 1 hodinu v noci. Takže ty mocnosti, ty naši údajní spojenci, nám vlastně nedali ale vůbec žádný čas té tehdejší republice Československu. Takže evakuace začala 1. října a to předávané území muselo být vyklizeno do 10. října. Takový slabcí byli naši spojenci. Takže 4 státy, to jest Německo, Itálie, Británie a Francie, se dohodly o naprosto zásadní změně území 5. státu, tedy Československa, který byl následně postaven před nutnost okamžitě provést evakuaci českého obyvatelstva a evakuováno bylo to ve dvou vlnách, 350 tisíc Čechů. Ze dne na den z českého pohraničí se odcházeli, ale i z vnitrozemí. A z vnitrozemí byli evakuováni pod záminkou budování takzvaných vojenských střelnic. A ty vyklizené české obce a města tak okamžitě Wehrmacht obsadili Němci. A když pak Němci tato území, kde byly střelnice, koncem války opouštěli, tak je neopustili jen tak, ale vyhazovali do vzduchu domy a celé vesnice, kde žili. Takže ta německá okupace, jak se nám dnes snaží říkat někteří politici anebo historici a především novináři, bohužel i mnozí učitelé dětem ve školách, tak to nebylo nic idylického. Nebylo to žádné poklidné období, nýbrž to byl zločinecký fašistický systém, který přinesl mnoho zla a více než 360 tisícům našich spoluobčanů smrt. A to není nějaké naše tvrzení, k tomuto závěru došel samozřejmě také Norimberský soud. Stačí se podívat do zdrojů historických. Ona vyšla jedna knížka, jmenuje se Vyhnání Čechů z pohraničí v roce 1938. A já bych vám zacitovala 4 krátké vzpomínky lidí, kterých se toto vyhnání

0: týkalo. Takže první vzpomínka. V září 1938 nám Němci vyhrožovali pověšením na telegrafní tyče. Druhá vzpomínka. Od září roku 1938 se nám německé děti začaly posmívat, přestali s námi kamarádit, někdy i na příkaz rodičů. Stalo se mi i to, že otec mé kamarádky na mě plivl. Bylo mi tehdy 12 let. Nebo ve škole nám sudeťáci, to je vzpomínka teď z Českého Krumlova, ve škole nám sudeťáci při svých demonstracích vymlátili kamením okna, nadávali nám české svině a podobně. Napadali nás fyzicky cestou do školy a zpět a museli jsme spát u zdi pod okny, neboť to bylo trochu bezpečnější místo před kameny a někdy i před střelbou. A poslední vzpomínka, s kterou vás seznámím. Všem Čechům byla dána 24-hodinová výpověď z bytu. Hnali nás na nádraží s kufírkem, jednou duchnou a polštářem na kočárku a do utíkajících Čechů stříleli. Takže až zase uslyšíme v televizi, nebo mnozí tady chodí studenti, kteří se teda nezdrží, jenom tam jdou říct nějaká svá v uvozovkách moudra k tomu informačnímu stánku, tak by měli znát tyhle ty věci. A tady už to zaznělo, leč já to zopakuji. Československo osvobodila sovětská rudá armáda. Ale uplynulo 81 let a my teď podléháme v mainstreamu, ve školách, v akademické obci absolutní lži, kterou kodifikoval Evropský parlament v roce 2019, když přijal usnesení, které se jmenuje o změně historické paměti pro budoucnost Evropy. A tam vlastně je řečeno to, že Němci nám skoro nic teda neudělali a rudá armáda nás de facto okupovala, ne osvobodila. Takže to je naprostá a bohapustá lež. A to svoje vystoupení bych završila tím, že ať chceme nebo nechceme, tak Česká republika stále žije v tom historickém oparu v podstatě mistra Jana Husa. A mistr Jan Hus každý svůj dopis, nebo téměř každý svůj dopis, končil slovy. Touto latinskou frází. Super omnia vincit veritas. Pravda vítězí nade vším. Takže držme se tedy my, co jsme si vědomi historické pravdy tohoto hesla a nikdy nezapomeňme. Děkuji vám za pozornost.
1: Já vám, kolegyně, nabídnu rámu. Přátelé, dospěli jsme k zdárnému konci a já bych vám všem chtěla poděkovat, kdo jste sem dneska přišli v hojném počtu, děkuji vám za to, a poprosím o naši československou hymnu, tady našeho šéfa. Děkujeme vám. To byla jenom zkouška. Takže teď ještě jednou děkujeme vám.
2: Bylo ráno chladné, březnový.
1: Ale když se to nedaří, tak ještě máme počkat. Nebo kdo začne? Já ne. Umí tady někdo zpívat? Já ne, ale určitě tady někdo tady pán umí zpívat a on nám určitě zaspívá naši hymnu. Počkejte, pán umí zpívat.
3: Jo? Thank you.

0: Krásný příjemný večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní sváteční pondělní speciální stream 28.9. leta páně 2026, tady vidím čas 20.08 a já tady vítám našeho bezpečnostního vojenského analytika, specialistu, inženýra Jaroslava Števce. Ahoj.
1: Ahoj, zdravím tebe a samozřejmě i diváky.
0: A přestože máme sváteční datum, tak my jsme se dohodli, že si popovídáme na začátek o něčem trošku jiném. A sice takový zvláštní téma mobilizace. Je tomu 88 let, kdy byla provedena takhle velká mobilizace na území tehdejšího Československa nebo České republiky, nebo jak chcete. A těsně před Mnichovskou, to bylo vlastně Československo ještě, před Mnichovskou zradou. A dneska je to na chlup přesně, kdy se ta československá armáda dostala do takzvaně plný bojový pohotovosti. A já bych rád, aby jsme zazpomínali, jak to tenkrát bylo, protože, jak si sám říkal už předtím, když jsme se o tom dohadovali, tak žádný mainstreamový média to nějak jako sáhodlouze neprobíraj. Asi zatím ještě není potřeba, ale pojďme si to probrat, jak to tenkrát bylo.
1: No hele, ono to, víš co, dneska nám to připadá tak trošku jako science fiction, když to vezmu z hlediska vojenského. Samozřejmě Česká republika tehdy věděla, v její vedení, vědělo, že tady dochází k obrovskému průšvihu. Hitler bylo riziko, o kterém věděli všichni, vědělo se, že ta válka je nespadnutí, byla tady spousta provokací. Henlein tady už vlastně zakázal v případě mobilizace třeba těm takzvaným sudeckým Němcům se jí zúčastnit a podobně. Ale ta situace se vlastně toho 22. nebo 23. září 1938 vyhrotila až natolik, že ve 22.15 vyhlásil tehdejší nově jmenovaný premiér a ministr obrany, zároveň generál Jan Syrový, rádiem vyhlásil mobilizaci. A teď si představ, že za 24 hodin od vyhlášení té mobilizace se k útvarům dostavilo 1,2 miliony chlapů. A těch 1,2 miliony chlapů, který měli sebou mobilizační kufříky, což byla taková dřevěná bedna, ve které měli naskládané základní věci, holení, hadry, ponožky a tak dále, to, co potřebuje voják v poli jako základ. A tuhle tu obrovskou masu lidí přepravila napříč republikou, která v té době byla Čechy, Slovensko a Zakarpatská Ukrajina, tak vlastně tu masu těch lidí dokázala přepravit tehdejší železnice.

železniční síť, autobusová síť, ty osobní vozidla to tehdy nějak nebylo, to nefungovalo, tak je dokázali přepravit vlastně během 24 hodin prakticky k útvarům. Ty útvary opustili svoje posádky i s těma chlapama, ty byly vystrojený, vyzbrojený a ty útvary se přesunuly do míst, kam byly určeny na pevnosti pohraniční, na letiště, na speciální pracoviště, která v té době byla. Dělostřelci a tak dále. Ty lidi byli vycvičený, byli připravený a hlavně bylo to obrovský zepětí vlastenectví, protože ty lidi byli skutečně připravený tu republiku bránit. To znamená položit za tehdejší Československo, Československou republiku svůj život. Měli jasnou ideu, věděli, že je průšvih a byli připraveni bojovat. 28. jak už si zmínil, ta armáda byla kompletně v plný bojové pohotovosti. Je zajímavý, že tam nastoupilo dokonce víc než 40% sudetských Němců do armády, přestože jim to striktně zakázal tehdejší gauleiter jejich, Konrad Hedlein. A ta armáda byla opravdu připravená bojovat. O pouhé dva dní později došlo k tomu, čemu říkáme Mnichovská zrada dneska, a Hitler s Mussolinim, s Daladierem a s tím, teď mě vypadl ten Francouz, s Francouzi, dotlačili tehdejšího velvyslance, respektive Háchu, který ho vůbec nepřizvali k jednání, donutili ho podepsat protokol, podepsat Mnichovskou smlouvu, ve které Československo odstupuje pohraniční oblasti Německu. A vlastně tehdy byla ta druhá světová válka byla nějakým způsobem připravená a Česká republika měla být takovým obětním beránkem pro toho Hitlera, pro Německo, aby vlastně ho uspokojili v daném momentě a doufali, že ten Hitler se otočí proti tehdejšímu Sovětskému svazu. To byl základní úkol. Proto ho všichni vyzbrojovali, proto ho všichni drželi. Málo kdo ví, že největší fašistické hnutí, nebo v té době takové to nacisticko-fašistické hnutí, bylo v Británii. Tam měla ta nacistická strana velmi silný pozice místní. Ono, konec konců, Britové byli vždycky strašliví nacionalisti. A teď si vím, že vlastně tohle všechno proběhlo, došlo k té Mnichovské zradě a o rok později, o pouhý rok později, samozřejmě teď si Hitler si vzal pohraničí, něco si vzali Poláci, pochopitelně, ty si tam vzali to Slezsko, že jo, a tak dále. No a teď neuplynul rok, a vlastně to Německo zaútočilo s použitím těch zbraní, které tady ukořistili u nás a s pomocí té výroby, která u nás běžela, zaútočili na Polsko, pak padla Francie, no a pak už to všechno jelo, pak už se to rozjelo, pak se Hitler napad samozřejmě Sovětský svaz, rozhodl se, že ještě mezi tím, vlastně když padla ta Francie, která nejvíc poňoukala spolu s tou Británií do té války, s tím, že samozřejmě Američané tam taky do toho investovali, protože viděli investiční možnosti, tak jak dneska to vidíme. No a tehdy vlastně se rozhodli, že napadnou tu Británii, protože Hitler si řekl, hele dobře, tak proč by Britové měli vlastně, protože on věděl, o co jde zhruba, proč by Britové měli vlastně vydělávat na ty naši válce, když my válčíme, tak dobudeme tu Británii, zmocníme se City a víceméně ovládneme to britský impérium. Což se samozřejmě těm lidem, který ovládali tehdy i dneska právě to britské City, ty obrovské banky, bankovní korporace, ten se to nelíbilo, no tak hold nastoupil Churchill, no a dal to, byla z toho ta druhá světová válka, vlastně odrazil se ten útok Hitlera, no a vlastně Británie si zachovala ten svůj obrovský ekonomický a finanční vliv. No a jak to dopadlo, víme, Hitler se dostal, potom vstoupili Američani do války, Hitler se dostal do neřešitelné situace a skončilo to. A když se na to podíváte dneska, ta situace je strašně podobná tehdejší situaci. Z několika

0: málo výjimkami. Ono zase dneska ti, co ponoukali tu druhou světovou válku, toho Hitlera proti tomu Rusku, tak je to tady zase. Zase ta Británie s Francií s tím přicmrdováním samozřejmě určitým se snaží zase dotlačit tu Evropu do války. A zase proti tomu Rusku. Je tady, formuje se další Grande Armée 2, Napoleonová, jo, kdy ale trošičku je to přeskupený a jsou tam trošku jiný poměry, ale je to velmi podobný. Že když si vemeš, tak i ten Hitler v podstatě měl v plánu použít Ukrajinu. Tak, jak dneska Ukrajina funguje, tam se rozjelo nacionalistický hnutí, oni potřebovali narušit ten Sovětský svaz. Nacionalistický hnutí na Ukrajině, obrovská podpora. To, čemu se dneska říká hybridní válka, tam na té Ukrajině fungovalo. Vznikla divize Galicia. Dneska vlastně, když to vemeš, tak jsou analogy toho Azova a tak dále. Takže to jsou věci, které vlastně fungovaly tehdy, fungují i dneska. A zase tady je ta snaha vyvolat válku, tady je snaha do toho natlačit to Německo, jenže tady je jeden obrovský problém, to Německo má Merce a Merc nedosahuje Hitlerovi ani pokotníky. Je nejméně oblíbeným kancléřem, lidi netuší, proč by za ním měli jít a naslouchat tomu, co on říká, co říká ta jeho strana, musíme do války s Ruskem, protože lidem obecně, nejen v Německu, ale všude po Evropě se do války s Ruskem moc nechce. Proč taky, že jo? I když tady ta propaganda proti Ruska jede neskutečným způsobem.
1: No počkej, Jardo, ale jako není náhodou Merz příbuznej právě nějak s těma nacistama, teď on tam má i to Uršulo mají ten rodokmen, ne?
0: Problém je v tom, tam ta příbuznost je, ale samozřejmě problém je v tom, že za ním nejdou lidi. Za Hitlerem lidi šli, byli prostě sfanatizovaný davy, ale tady nevidíš sfanatizovaný davy Němců, který by provolávali slávu Mercovi a chystali se do války.
1: Jo? No ono totiž, jestli, jako já nechci, aby to znělo jako návod, jo, ale jestli by se neměl víc jako o ty svoje příbuzný opřít, jako, že jo, v tom, když teda bubnuje do dna.
0: Hele, oni se snaží nahradit vlastně toho Hitlera jakoby, jako vůči osobnost, tím nechci tvrdit, že to je zrovna Adolf Hitler, ale snaží se vytvořit vlastně zvedení Evropské unie, takovou instituci toho pseudo-hitlerovského typu, která by vlastně natlačila, dokázala natlačit tu Evropu do války s využitím evropských zemí NATO. Jo? Ale jsou tady dva obrovské problémy. Ten první obrovský problém je to, že Amerika do toho tentokrát se nenechá zatáhnout. Tím hlavním zásadním faktorem jsou jaderné zbraně. Jo, Američani, oni by do toho i vstoupili, ale to Rusko je obrovsky nevyzpytatelná země v tomhle, za prvý, a za druhý je tady i Čína. Je tady i Indie, jsou tady země, které mají taky jaderné zbraně. A ta Čína dala najevo, že chápe, že pokud by padlo Rusko, je další na řadě. Jo? A Trump jasně řekl, že nevymění Detroit za Manchester. A tím bylo řečeno vše. Ani když na něj nasadili Karla III., tuším, tak to nepomohlo. Jo? On ten Hitler, jakoby, nebo ten Trump se nenechal zblbnout prostě. Jo? Takže takhle to tady je nastavený. O ty pozici Ukrajiny, ta téma je naprosto jasná. Ta funguje prostě jako to kladivo, jako s tím počítali ten Hitler za ty druhé světové války. Tak dneska ta Ukrajina tam zase hraje svoji obrovskou roli. Tentokrát velmi významnou. A víš, co je zajímavé, že tam ty úvahy o tom, že by to mohlo Polsko nahradit částečně to Německo v těch útočných jakýchsi hrátkách na to Rusko, ty se moc neprosadili, protože těm Polákům se do války s tím Ruskem moc nechce. Oni sice zbrojí, ale já mám pocit, že dneska chápou, že daleko víc potřebují zbrojit z pohledu potenciální hrozby ze strany Ukrajiny, než hrozby ze strany Ruska. Oni konec konců dneska se přestává blbnout i v těch zemičkách, tam, jak jsou ty tři čivavy, že jo, na pobřeží Baltu, tak už dneska se odtamtať ozývají hlasy, že nejsou žádný signály o tom, že by Rusko někoho chtělo napadnout. Nebo teď, jak se objevila taková ta super zpráva, jak tom ty, to zase je další věc, že se Rus,

0: Rusko chystá provést hybridní útoky. Hele, to je úplně největší kravina, jaká může existovat. Termín hybridní útok. Buď tam je útok, buď zaútočím regulérně, ale hybridní útok je co? Že někde vybuchne jaderná raketa a to je hybridní útok. Ne, to je normální regulérní útok. Jo, neexistuje termín hybridní útok. Existuje termín hybridní válka, ale termín hybridní útok používá jenom blbci. Skutečně, kteří naprosto neví, o co jde. Takže tam ty, že budou hybridní útoky na Itálii, Francii a teď nevím, která byla ta další země. Jo, tam, takže tady na těm třem zemím, že hrozí hybridní útoky ze strany Ruska. A teď se tam i ty drony kreslily a tak dále, kam všude doletěj. To je takový nesmysl. Oni sami prohlásili ty země, že to je blbost. A největší sranda byla, že to údajně to řekla estonská, jako, že to řeklo vedení estonského zpravodajské služby, estonské zpravodajské služby, které se to dozvědělo od CIA. Což teda opravdu je totální kravina, nesmysl non plus ultra. To, proč by to ausgerechne CIA, kdyby takovou informaci měla, proč by to říkala Estonsku? Jo, ta by se s tím rozdělila s těmi ostatními zeměmi NATO, s těmi zpravodajskými službami, ale rozhodně by to neměla důvod říkat Estonsku. Takže to jsou úplný kraviny, které tady dneska kolem nás kroužejí a vytvářejí takovou tu atmosféru válečnickou, ve které by nás mělo bavit daleko víc a daleko snadněji se nechat prostě zverbovat do ty armády a nechat se na ty frontě někde zmasakrovat na nějakých širých ruských nebo jakýchkoliv jiných pláních. A víš, co je na tom největší sranda, když se vrátím zpátky k té mobilizaci, tak víš, jak dneska se připravuje v rámci mobilizace armáda České republiky, to bys nevěřil. Byl jsem v minulý pondělí na semináři ve sněmovně. A tam jsem se dozvěděl, že armáda České republiky se v případě, že by skutečně došlo k nějaké takovéto události, že by se počítalo s tím, že teda ta válka je na spadnutí, tak armáda České republiky ve dvou směrech opustí území České republiky a zaujme své postavení v rámci postavení jednotek NATO. A já jsem na to...
1: Počkej, promiň. Teď jsem to asi přeslech. Armáda České republiky v případě průseru opustí území České republiky.
0: Ano.
1: Říkám to dobře, chápu to správně.
0: Říkáš to naprosto dobře.
1: Dokonce ve dvou směrech teda. To znamená jako na sever a na jih, nebo jak? Nevím.
0: No, ona spíš
1: na východ
0: jako...
1: ne.
0: Jo, tam... Tak jak my jsme dřív počítali, že budeme útočit, tak no. Dneska to jsou ty dva směry z těch dvou velkých posádek, kde tu armádu máme, že by ta armáda v těch dvou směrech z toho území jako vyplula.
1: Jo, zaútočila přímo jako jo.
0: No ne, že by odešla prostě a někde zaujala postavení v rámci jednotek Severoatlantické aliance. Hele, já se to tady pokusím najít, protože já jsem si to tam vyfotil tyhle věci, jo. Protože
1: ty,
0: to bylo...
1: Nazdílej to, prosím tě, tam může bylo, dát rozdílet a...
0: To byla taková zajímavá věc.
1: Takže naše armáda prostě se sebere a půjde jako někam do hajzlu.
0: Jo.
1: A teď se zeptám úplně jako hloupě, a tady bude kdo bránit republiku?
0: Hele, vyslání armády AČ. Počkej, já nevím, jestli to bude vidět na tom. Není to vidět, to je blbý.
1: Máš to jako na počítači, nebo ne?
0: Nemám, já to mám stažený na mobilu.
1: Můžeš mi to poslat WhatsAppem?
0: Já to jedině, že bych si to prostě přetáhl.
1: Hele, máš WhatsApp v mobilu?
0: No to mám, samozřejmě.
1: Můžeš mi poslat WhatsAppem tu fotku?
0: Já ti to pošlu WhatsAppem.
1: A já to tady zveřejním, to já umím. Tohle stojí za to, to je veliký teda.
0: Hele, to byla oficiální prezentace.
1: Takže nic neprozradí, je to oficiální, což zní dobře. Přátelé, vidíte to, co takhle při svátečním pondělku se všechno nedozvíme.
0: Hele, máš to.
1: Mám to tady, v růžových barvách. Počkej, já si to rozkliknu pořádně, rozvětším. To se máme na co těšit, ty vole.
0: Jo, a víš, co je na tomto fascinující? Tady vidíš, jak to jede z ty Čáslavy a Skroměří, že ty dvě brigády...
1: Počkej, ještě to nevidíme, ještě chvilinku, jo, já to tady dotáhnu, nahraju, 3, 2, 1, teď. Tak, A teď to vidíme, teď to máme na obrazovce. Teď to vidíš taky asi, ne? Vidíš to?
0: Já to vidím, no.
1: No, takže teď to můžeš popsat. O co tady jde?
0: Vyslání Archer do operací na tohle nového modelu sil, na to odstrašení, příprava k obraně, kolektivní obrana. To ještě, ono to má další konsekvence, teď tam bylo samozřejmě daleko víc těch obrázků, ale tady jasně vidí, že se počítá s tím, že by armáda České republiky nebránila Českou republiku, ale vlastně, že by opustila naše území operačními směry do Polska a na Slovensko, aby vlastně zaujala postavení v rámci té Grande Armée 2, která se dneska připravuje.
1: To znamená, že Fico vlastně si tam zbytečně jako stěžuje, že nemá armádu a vojáky a tohle, že nemůže jít do války, protože tam budeme my.
0: No, tak my tam budeme taky, jasně. Hele, my oni mají účto tady. Já jsem dospěl k názoru, teď si představ tohle, jo, ta armáda, ona u nás není koho mobilizovat, protože nemáme záložáky. Možná no, by jasně. Mohli pár těch lidí zkusit povolat do armády. Otázka zní, co by to udělalo. Jo? Vtip je v tom, že vlastně ty dvě brigády by opustily území, někam by je naveleli v rámci těch sil NATO, takzvaných v uvozovkách. A tohle, to, co tady vidíš, je flagrantní porušení zákona o ozbrojených silách, který jasně říká, že účelem armády České republiky, respektive ozbrojených sil České republiky, což je armáda, ta hradní stráž plus kancelář, vojenská kancelář hradu, to jsou ozbrojené síly České republiky, tak tyhle ty ozbrojené síly České republiky by v případě války vypadly. A oni podle zákona je jejich prioritním úkolem vlastně připravovat se na obranu České republiky před vnějším napadením. Teprve na druhé úrovni je ten úkol vlastně v případě, že teda dojde k nějakému takovému problému, tak evidentně, to tam je paragraf 9, to ti řeknu hned, jo, to můžeš najít. Paragraf 9. Když si jedeš dolů, tak si najdeš paragraf 9. A tam je vlastně paragraf 9. Pozor,
1: tak,
0: ještě dál.
1: Vteřinku, jedeme. 7, 8, 9.
0: A teď se podívej. Tak. Základním úkolem ozbrojených sil je připravovat se k obraně České republiky a bránit ji proti vnějšímu napadení. Tohleto je v rozporu se zákonem, co tady vidíš. A já jsem, když jsem to tak poslouchal, tak jsem došel k názoru, a ten názor už mám dlouhodobý, že politické vedení našeho státu nemá pod kontrolou armádu. Protože kdyby mělo pod kontrolou armádu, tak tohle nepřipustí. Tak si vím, že v roce 38, ono nám to stejně bylo nakonec houby platný, ale v roce 38 nastoupilo do armády během 24 hodin 1,2 milionu chlapů a byli připraveni bránit republiku. Jo, přesně v rozsouhledu s velmi podobným zákonem. To znění zákona je podobný tomu, co bylo za první republiky.
1: Jasně, no vychází to z tradice samozřejmě. No.
0: A teď si představ, že současná armáda České republiky by ani nějak zvlášť nemobilizovala, možná kdyby byl čas, tak by povolala aktivní zálohy, protože nemá de facto koho mobilizovat. A i kdyby měla koho zmobilizovat, nemá pro ně hadry, baťohy tým zabavili, co já vím, ty baťohy, co koupil slovenský zprostředkovatel od Číňanů na Temu, baťohy vyrobeny v Severní Koreji a zabavili jim je Rusové, jo? Zabavili je ruský celníci. Tak nemají pro aktivní zálohy momentálně baťohy asi tím pádem a vlastně nemají uniformy, nemají zbraně, nemají nic. A nemají výcvikový prostory, nemáme prostě jako my, neříkám mají, jsme my, Česká republika. Nemáme nic, čím bychom byli schopni se nějakým způsobem regulérně bránit proti vnějšímu napadení. Jo? Nemáme pořádnou protivzdušnou obranu, Nemáme vytvořený systém zajištění bezpečnosti území. Všechno, co slyšíš v rádiu, v televizi, to jsou jenom keci. To znamená o tom, jak jsme připraveni, jak se připravuje to území a tohle. Sepisují se hromady papíru, ale nepřipravuje se. Hele, musel by se, aby to fungovalo, tak by se musel přijmout nový zákon, vlastně museli by se přijmout úplně nový zákony o těch hlídacích agenturách, jo, který dělají ostrahu. Museli bychom se znovu vrátit k myšlenkám domobran, který se zamítli a tvrdě se zadusili, protože to jsou lidi, kteří chtějí bránit svoji zem a to tady není přípustný. Jo. To tady je jenom armáda, která se připraví za strašný prachy, třikrát předražený a pak vytáhne mimo republiku. Takže to jsou věci, které já říkám, ano, víš, a já jsem to chtěl ukázat na pozadí toho, co jsme vlastně viděli v tom roce 38, co se stalo, kdy nás ty Němci a Francouzi hodili přes palubu a úplně se na nás vykašlali. A ono dneska je to úplně přesně to samé. Jo, my jsme postradatelní, protože my jsme v takzvaném východu, my jsme součástí východoevropského válčiště a počítá se s tím, že na našem území by se de facto vedla válka. Na našem území, tady, Česká republika, Slovensko, všechny ty státy, které patří mezi poražený státy v rámci takzvané studené války. Ukrajina, samozřejmě, jo, Pobaltské republiky, tohle všechno my jsme postradatelní. Postradatelný je i Německo, s Německem se nepočítá, s ním se taky počítá jako se zničenou zemí, stejně jako se s ní počítalo jako se zničenou zemí v druhé světové válce. Vědělo se, že ty lidi, kteří tu válku vlastně rozjeli, věděli, že to Německo bude nakonec poražený. To je prostá matematika. Nemohli vyhrát. Jo, neměli na to personální síly, neměli na to zdroje, neměli na to v podstatě, tahli to přes ideologii, to je silná zbraň. Ale teď si vem, jakou my máme ideologii tady máme. Vůbec u nás nějakou ideu, nějakou vizi rozvoje České republiky?
1: Ne, my máme evropskou ideu, evropskou myšlenku.
0: My máme takzvané evropské hodnoty, jo. Hele, já nedovedu si představit blbce, který bude umírat za evropské hodnoty, jo. Jako,
1: celá pražská kavárna?
0: Jo, živě vidím. Hele, podívej se na Klička. Klička je starosta toho Kyjeva, jo. Řekl bys vlastenec tělem i duší. A když se ho zeptali teď, kde jsou jeho synové, nebo proč nebojují jeho synové v armádě, on říkal, no to je jednoduchý, protože oba mají americké občanství a v současné době, nebo britské občanství a v současné době studují ve Spojených státech. Jo, proč ne konec konců?
1: To je vlastenec, no.
0: To je vlastenec, jak jste, no. Proč by posílal děti do války, že jo? Zvlášť když není jeho. Jo? To není jeho válka. Takže on vlastně tam válčit nebude, proč by tam posílal děti. Oni se z toho snaží udělat naši válku, ale nemají nám de facto co nabídnout, kromě šílený rusofobie, která se, ono se to osvědčilo na Ukrajině. Jo? To byl testovací polygon. Ty lidi tam skutečně zpitomněli. Opravdu, za těch pár let vlastně dvě generace prakticky. Jo? Během 1,5 generace ty lidi úplně zblbli. A stejně to funguje, začíná se to rozjíždět i u nás. Tady v celé Evropě prakticky. Jenže problém je v tom, že my už z toho začínáme být unavený. A teď začínáme vidět ty hrozby reálný. Protože to, co řekl Putin, že pokud by došlo k válce v rámci Evropy, s tou Evropskou unií, respektive s evropskými zeměmi NATO, protože Amerika by se snažila držet bokem. Ta si nechce, proč by si Američani kvůli zájmům a blbosti Evropanů měli nechat roztřískat Ameriku, když na to můžou jenom vydělat? Takže oni do toho nechtějí jít dneska by se do toho asi nenechali zatáhnout. A to bez ohledu, jaká tam bude politická konstelace i teď po volbách. Jo? Takže je malá pravděpodobnost, že by se do toho nechal zatáhnout, jak tenhle, tak případný budoucí prezident. Oni budou klidně prodávat Evropě zbraně, ať si je dodává Ukrajině. Budou prodávat informace, ale nebudou válčit. Jo? To se jim nevyplatí. A tady to, jak se dneska staví zase ta obrovská armáda na tu válku s Ruskem, zase to jsou zájmy Britů, Francouzů, to je to už prakticky několik staletí, možná celý tisíciletí trvající touha potom dobít ty obrovské ruské zdroje, rozbít to tam, rozdrobit jako tu Ukrajinu v podstatě a udělat z toho jedno obrovský britsko-francouzsko-americký impérium. Jo, protože to by jim jednak ovládli by obrovskou část světa, protože to Rusko je nesmírně, je to největší země na světě. A samozřejmě dostali by se k neskutečným zdrojům, který by oddálili celý ten kolaps, který v současné době vidíme, jak nastupuje. Ekonomický, ideologický.
1: Prostě no minimálně na 30 let by to bylo Eldorado. To je
0: minimálně
1: prostě
0: na 30 let, možná na 40 by to bylo Eldorado, než by se dostavila další úroveň vlastně, nebo další vlna té katastrofální. No mezi tím samozřejmě teď tam jede umělá inteligence nám do toho a tak dále. Hele, ono
1: pak je na řadě to Čína a Indie.
0: No a Indie a hlavně Čína, to je teď faktor, který do značné míry začíná fungovat jako brzda. Jo? Já věřím, že i ta Čína svým způsobem začíná ovlivňovat ve spolupráci s tím, s těma Rusama, s těma Američanama, začíná tlačit na ty Evropany, aby přestali blbnout. Ale to vedení Evropské unie, když se na to dneska podívejte, je naprosto impotentní parta, která nedokáže nic vyřešit v Evropě. Jediný, co se snaží vyřešit, je vytvoření obrovský, prostě válčit. Jo, vygenerovat válku a věřit, že to všechno smažou.
1: Jak no ne, tak oni už nemají kam uhnout. Není si, kam, že oni ne, s tou válkou
0: my nemáme kam uhnout. A ta válka no, nás zasáhne, pokud k ní dojde. Strašně nás zasáhne.
1: Tak jako já jsem chtěl říct ty evropský vedení jako von der Leyen, Kalasová
0: no jasně,
1: a další.
0: Ale oni se snažili vytvořit něco jako H2, jo, když mluvím, protože tady není žádný vůdce v Evropě. Nepovstal žádný vůdce. Tak toho vůdce dělají umělýho. Tak jak u nás na Hradě sedí umělý TGM, jeho vlastně reinkarnace Gipsová, tak oni se snažili vytvořit novou reinkarnaci Adolfa. Jo, při vší úctě, to netvrdím, že to je všechno nacisticky a tak dále, ale ta snaha těch lidí, kteří ovládají ty obří korporace a snaží se zabránit tomu obrovskému kolapsu evropskému, tak ty lidi prostě vytvořili von der Leyenovou a držejí u moci. A samozřejmě Kalasovou a podobný potroubla, ty lidi prostě Kalasová je vyloženě hloupá, když se na to podíváš. Při vší úctě k ženám, ale ty její bláboly občas prostě jsou opravdu zničující. Jo, z diplomatického hlediska, z politického hlediska i z věcného.
1: Ano, tady
0: a
1: se shoduješ.
0: Největší problém, obrovský největší problém, který dneska máme, je to, že my jsme jako celý Západ přešel na něco, já bych řekl fiskální systém. To je snaha prostě všechno ovládat přes prachy, jo? Přes sazby, FED, jo? Ta Evropská centrální banka, tohle. Všechno se řešilo přes, jako, víš, takový ty zvyšování tlaku, snižování tlaku, převádění, trestání zemí různýma sazbama a tak dále. Ale najednou se zjišťuje, že tohle fungovalo v době, když ten systém byl v rovnováze. A teď najednou my jsme zjistili, že ta naše ekonomika, která je takhle nastavená, ono se tomu říká, že to je ta ekonomika služeb, jo? Že nevyrobí, nedokáže vyrobit víc nafty, víc oceli, nedokáže vygenerovat prostě nový vědecký směry, nedokáže vygenerovat, dejme tomu, já nevím, prostě potraviny. Jo? Dřív se kšeftovalo, prostě převádělo se to v rámci světa, všechno, kafe, jo, brambory, hovězí se teď má vozit z Brazílie, že jo. A jenže teď to najednou přestalo fungovat a zjistilo se, že nejsou nastavený systémy v evropských zemích. My nejsme potravinově soběstační, absolutně. Kdyby se zhroutila logistika

Krásné odpoledne, vážení přátelé, vážení chcemíři, my drazí Slované vlastenci. Já vás všechny moc vítám u vašeho oblíbeného pořadu Na kávě s Vojtěchem. Přátelé, pevně věřím, že máte čas si udělat dobrou kávu a že se společně zamyslíme na tématy, která vás zajímají, která vás trápí, o která si píšete denní a tak dále. Dobrou chuť, přátelé. Dnešní téma bude velmi zajímavé a bude mnohem kratší než včerejší káva. Včerejší káva měla skoro 30 minut a přesto jedna z nejsledovanějších a moc vás to zaujalo, takže vám za to chci poděkovat. Ale dnešní káva bude podstatně kratší, protože stal se včera takový zajímavý incident. Já jsem o něm hovořil ve zprávách, ale protože vždycky ty informace jdou a doplňují se, tak teď už máme víceméně ucelený pohled na věc a jde o to letadlo, které mělo přistát v Tel Avivu, nakonec přistálo v Saudské Arábii a co se tam vlastně na té palubě stalo. Protože, přátelé, musím říci, že se opět předvedla naše mainstreamová média. Já naprosto chápu, že jak jdou ty informace, tak někde se to může zlomit a nakonec se to ukáže úplně jinak. Ale tak o tom ta média mají referovat. To znamená, v tomto případě se musel jít do zahraničního tisku, protože tady se psalo, já to budu citovat, dokonce několikery média to převzali, převzala média, to, že Rus a Ukrajinec se mezi sebou v kokpitu pohádali, jeden padl do bezvědomí a druhý byl svázán, nebo takhle nějak to bylo, no blbost šílená, proto jsem tuhle zprávu ani nepřinesl, protože nebyla potvrzená. Takže když jsem mluvil o dvou pilotech, tak jsem mluvil o dvou Arabech, nemluvil jsem o Rusovi a o Ukrajinci, protože jsem si říkal, že to bude úplně jinak. No samozřejmě také to jinak je. Takže přátelé, jdeme na to, ať si v tom uděláme trošku pořádek, jak tady u nás na jihu se říká Ornung. Tak, jde o incident letadla, ovšem zcela reálný a mimořádně závažný, let FZ1073 společnosti Fly Dubai z Dubaje do Tel Avivu 30. září 2026 nouzově přistál v saudsko-arabském Tabuku, takže ne v Riádu, jak jsem říkal ráno, ale v Tabuku. Na palubě bylo 174 cestujících, saudský vyšetřovací úřad potvrdil nouzové přistání i okamžité zahájení vyšetřování. Rus a Ukrajinec společně zachraňují letadlo. Dáme si příběh, u kterého bych byl ještě včera velmi opatrný, protože na sociálních sítích se začala šířit zpráva, která zněla skoro až příliš dokonale. Rus a Ukrajinec společně zachránili letadlo plné lidí v době, kdy spolu jejich země válčí. Tak jsem se na to podíval pořádně. A první věc, ano, skutečně došlo k mimořádně vážnému incidentu na letu Fly Dubai, jak jsem říkal číslo, z Dubaje do Tel Avivu. Letěl Boeing 737 MAX, musím říci, že to je moje nejoblíbenější letadlo a Smartwings teď pořídili nová letadla, takže s jedním z nich jsem letěl, ještě neměl ani pořádně udělaný nátěr, ale byl super. Na palubě bylo 174 cestujících. Letadlo se dostalo do mimořádné situace a nakonec nouzově přistálo v saudsko-arabském městě Tabuk. A teď přichází to podstatné. Podle izraelských představitelů druhý pilot napadl kapitána, takže jako pilot takzvaný. Reuters uvádí, že kapitánem byl Smit Mahmachar, občan Indie. Teda to je jméno? To je co, přátelé? A útočníkem měl být kopilot, který byl následně zadržen v Saudské Arábii. Ománec z největší pravděpodobností. Ománský představitel CBC potvrdil, že podezřelý kopilot je občanem Ománu. Jo? Takže máme Inda a máme Ománce. Tak. Jdeme dál. Takže pozor. Rus a Ukrajinec nebyli těmi dvěma piloty, kteří se měli kokpitu poprat. Dvakrát to potrhuji. A teď si přečtěte retrospektivně naše média. Prostě mě se někdo diví,
že jim nevěřím a že si ty věci snažím ověřovat. Vy víte, přátelé, že já tady, když řeknu nějakou kachnu, tak se za to posléze omluvím anebo to doplním, protože čtu 84 zpráv denně a samozřejmě, že udělám chybu. No to by byl taky zázrak, kdyby chybu neudělal. Ale nedělám to schválně, jenomže tady je tak brutální rusofobie, vyhnaná úplně do ad absurda, že tady měli jasno prostě. Rus napadl chudáka Ukrajince, kokpitu, jo? Blbost samozřejmě, jo? Blbost. Tak. To byla jedna z prvních naprosto zmatených verzí příběhu, která se začala šířit internetem jako lavina. Oficiální vyjádření Flight Dubai je zatím podstatně opatrnější. Společnost potvrdila, že na letové palubě došlo ke konfliktu, že letou následně zajistili další členové posádky. Tak. Cestující na palubě ti prý pomáhali spoutat toho jednoho pilota a že letadlo bezpečně odklonili do Tabuku. Jak to udělali? No jednoduše, protože i ta letuška, já to teď nechci srovnávat s lékařstvím, že sestra dokáže zastat práci lékaře, tak letuška dokáže zastat práci pilota. Takhle to úplně není, ale přece jenom to letadlo letí dneska už v podstatě automaticky. Vzlet, přistání, dobře, ale jinak víme, jak to je, tam autopilot, ten už je tam dlouhá léta, je to čím dál tím lepší. Dneska do toho zasahuje ještě umělá inteligence a podobně. Já nechci teď říci, že by s letadlem dokázal přistát každý, to by byla blbost, jo? To bych říkal nepravdu. Ale určitě ta letuška o tom ví víc než já. Jo, takže asi tak. Tak. Příčina a motiv incidentu jsou stále předmětem vyšetřování. Jenže máme také svědectví cestujících a izraelských představitelů. A máme také videa, protože dneska má každý telefon, že jo? Tak. Podle nich kopilot kapitána napadl a kapitán byl vážně zraněn a byl chvíli v bezvědomí. Přesto dokázal bojovat, zpřístupnit kokpit a umožnit ostatním zasáhnout. Znova vysvětlím. Samozřejmě, že daleko lépe by to vysvětlil člověk, který mě sleduje a je pilotem 737. Takže já vás poprosím, pane Černoch, abyste to tady ještě tak napsal, ale vy si to nedostanete. To je uzavřené. Jo? Určitě existuje nějaký způsob, jak se tam třeba může dostat letuška. Je tam třeba nějaký kód nebo něco. Ale že bych já se sebral z té první řady, kde vždycky sedím, a šel bych se tam projít za pilotem, je prostě blbost. Jo? To asi chápeme. Odkdy to tak je? Přísné ano, od roku 2001. Jo? Takže tam je to jasné. Cestující a členové posádky potom podezřelého spacifikovali. Spoutali ho. A teď si představte, co se mezi tím dělo s letadlem. Podle dat a dostupných zpráv, a to se jako podržte, přátelé, se Boeing během incidentu propadl přibližně z 33 000 stop na 17 000 stop během jediné minuty. To je přibližně z 10 kilometrů na 5 kilometrů za minutu. Kdo jste někdy letěli nejenom dopravním letadlem, ale já jsem takhle letěl v ultralightu, nebo jsem letěl ve větroni, tak když je tam ten propad takhle třeba 17 metrů za sekundu a podobně, tak to je teda sešup. To s váma zamává. Letadlo vyslalo nejdříve kód 7700. To je prosím pěkně obecný nouzový kód. No jo, jenomže potom se objevil kód 7500. No a vy, co znáte aviatiku, tak už víte. No a ten je podstatně zajímavější, protože označuje nezákonné vměšování do řízení letadla. Typicky to bývá únos nebo nějakou obdobnou bezpečnostní událost. Saudské zdroje oba signály uvádějí. A teď přichází část příběhu, kvůli které se fotografie Rusa a Ukrajince objímajících se na sociálních sítích tak skvěle šíří. Na palubě byli další piloti cestující jako pasažéři nebo mimo službu. Reuters potvrzuje,
že po spacifikování kopilota další piloti společnosti FlyDubai, kteří cestovali na palubě, převzali řízení a letadlo bezpečně přistálo v Saúdské Arábii. Israel Hayom následně přišel s informací, že mezi těmito piloty byli občané Ruska a Ukrajiny. Stejnou informaci převzala RBC, nebo RBC. Tak. A tady bych dal důležitou brzdu, protože kolem jejich přesné identity jsou zatím rozpory. RBC například upozorňuje, že ruský generální konzulát v Dubaji vyvrátil původní tvrzení, že Rus byl jedním z pilotů z původní posádky. To ovšem není totéž jako vyvracení možnosti, že ruský pilot cestoval na palubě mimo službu. Současně se v dalších zprávách objevuje informace o rezervním pilotovi z Fidži. Přátelé, Fidži asi znáte. Tak, není definitivně potvrzeno, že Rus a Ukrajinec sami zachránili letadlo. Je potvrzeno, že letadlo po násilném incidentu převzali další piloti cestující na palubě. Izraelská média uvádějí, že mezi nimi byl pilot z Ruska a z Ukrajiny. Takže z největší pravděpodobností, a to jsou přesně ty podzimní rýmy, se omlouvám, přátelé. To je co? Náhodička. A ještě jedna důležitá věc. Na Facebooku už z toho pochopitelně vzniká příběh o teroristickém útoku. Tady bych zatím také brzdil. Já jsem ráno přivedl zprávu, že to z největší pravděpodobností byl možný teroristický útok. Jo? Zatím to není potvrzené. Že se kopilot pokusil úmyslně letadlo zničit, tvrdí izraelská strana a svědectví cestujících tomu dávají značnou váhu. Ale motiv zatím oficiálně stanoven nebyl. Dokonce Benjamin Netanyahu následně řekl CBC, že je podle něj příliš brzy určit motiv a že událost mohla vypadat spíše jako pokus o sebevraždu než klasický únos. Mohl mít psychické potíže, nebyl by první. Pamatujete tenkrát, jak to napál s těmi lidmi přímo do skal, ten pilot? Tak. To je ale jeho předběžná interpretace, nikoli v závěr vyšetřovatelů. A samotná FlyDubai výslovně varuje před předčasnými spekulacemi. Spojené arabské emiráty i Saúdská Arábie událost vyšetřují. A to, že to vyšetří, tak o to já se vůbec nebojím. Je to terorismus? Nevíme. Je to pokus o sebevraždu? Je to možné. Nějaký osobní konflikt? Může to být i náboženský konflikt. Jeden byl třeba hinduista, druhý islamista, trošku fundamentální. To známe, jak to vznikne, jo, přátelé. Nemůžeme vidět, nemuseli se mít rádi. Další věc. Úmyslná snaha zničit letadlo, no, to si jako neumím úplně představit, proč by to někdo dělal, ještě by riskoval svůj život a 174 lidí na palubě, jo, to je takový divný. A teď si dovolím lidský pohled, přátelé. Na palubě sedí 174 lidí. Každý, kdo z nás někde letěl, tak tohle je noční můra. Jo. Najednou letadlo prudce padá. Z kokpitu přichází hluk. Kapitán je zraněný. Cestující a posádka se dostávají dovnitř. Útočníka přemohou a jiní profesionální piloti, kteří jsou shodou okolností na palubě, převezmou to letadlo. A Boeing nakonec bezpečně sedne v Saúdské Arábii. Všichni cestující přežili a později pokračovali náhradním letadlem do Tel Avivu. A pokud se definitivně potvrdí i ta část příběhu, že mezi lidmi, kteří letadlo zachraňovali, byli opravdu Rus a Ukrajinec, dostává ten příběh skoro takovou, řekněme, symbolickou tečku. Protože nahoře v 10 kilometrech je úplně jedno, co máte napsané v pasu. Když před vámi sedí 174 vystrašených, vyplašených lidí, kteří chtějí žít,

tak jestli jste Rus nebo Ukrajinec, jste hlavně dva piloti profesionálové a vaším jediným úkolem je dostat to letadlo bezpečně na zem. A tím bych dnešní kávu uzavřel, přátelé. Takže mě pište do komentářů, taky jsem rád, že nemusím konečně něco o válce točit, ale jinak je to bezkonkurečně nejoblíbenější. Jakmile natočím něco o válce na Ukrajině, na Středním východě, tak je to, vás to zajímá. Jo? Mně to třeba už přijde i trošku protivné a říkám si kolikrát, jestli už nejste přesyceni, ale není tomu tak. Paradoxně, absolutně nejmenší náštěvnost, to se tak zastavím, za posledních několik měsíců má volební video, a teď nemyslím, který z bunkru, ty naopak vedou. A má historické video, které jsem tady dal k událostem 28. září a svatého Václava. Takže já to vidím i na archivu doktora Vajíčka, je vás tam 11 tisíc. Takže zase tolik to lidi nezajímá, jak mi vždycky ti lidi píšou, že jsem víc historických videí a tak dále. Já se tady s tím pachtím, babrám, dá mi to strašnou spoustu práce. No a pak to vidí 4,5 tisíce, 5 tisíc lidí, protože fakt, přátelé, není to tak, jak to může na první pohled vypadat, že lidé mají tak obrovský zájem o historii, ne, vůbec ne. Většině lidí je to v podstatě jedno. No nic, přátelé, pište do komentářů vaše názory a postřehy a já budu rád za každou informaci, kterou budete vědět. Třeba se tu najde i člověk, který v tom letadle byl. To se klidně může stát. Je to mnohonárodnostní, mohl tam letět kdokoliv. A já vám všem přeji krásný zbytek dne, ať se vám daří. A dnes, přátelé, bude vysílání Vojty a Vaška, protože jsme včera řešili jednoho mrňouse, který od nás potřebuje pomoc. A dneska se to dozvíte večer. Mějte se krásně, na viděnou. Krásný den, vážení přátelé. Tak září už máme zaplněné na finanční rádcovství, takže už jsou termíny v říjnu. Napište na e-mail, kdo potřebujete konzultaci. Já se na vás budu moc těšit, buď to osobně, nebo přes videohovor a všechno si domluvíte tady na té adrese, takže se budu moc těšit, mějte se krásně, opatrujte se a brzy na viděnou. Krásný den, vážení přátelé, chci vás požádat o pár minut vašeho života. Jak jsem avizoval v Kidech z bunkru v neděli, tak blíží se nám volby, a to jak komunální, které jsou pro nás velmi důležité, tak třetina Senátu. Můj názor na Senát znáte, to tady nemusím omílat, být to na mě, tak ho zruším. Ale protože tu sílu nemáme, tak ať tam aspoň jsou lidé, u kterých je větší šance, že něco pro nás budou chtít prosadit. Já tady teďkon nebudu hrát žádného rozhodce a soudce mezi jednotlivými národoveckými frakcemi, kteří na sebe hází špínu a myslím si, že to neprospívá nikomu. Všimněte si, že ta lepší v uvozovkách část společnosti, liberálnější, tak proč vítězí? No, protože jsou jednotní. I když se potom porvou, ale rozeberou si ty zakázky a jsou jednotní a v jednotě je co? Síla. Přátelé, já tady nemůžu vyjmenovávat úplně všechny, to by ten díl měl hodinu. Já se musím vejít do pár minut. Začneme v komunálních volbách v Českém Krumlově, v mé domovině. Tady bych vás poprosil o křížek pro lékaře Jiřího Kopala na kandidátce číslo 2 pro korunu českou, nebo respektive pro Krumlov za korunu českou. A je to poprvé v historii, kdy někdo kandiduje sám. Vzhledem k tomu, že tady není přímá demokracie, tak jeho šance na zvolení je minimální. Jenomže oni s Jirkou vyběhli a Jirka tady zařídil například očního lékaře. Spolu zařídil, že se tady bude dělat nový dům zdravotnický a tak dále. To znamená, myslím si, že toho pro obyvatele v Českém Krumlově udělal dost a udělal by ještě spoustu další dobré práce. Je to fantastní, on potřebuje 2,5 tisíce hlasů, ale vy, když mu dáte ten křížek a potom si budete volit, koho chcete, tak pořád máte v Českém Krumlově dalších 22 křížků, pokud nebudete volit velký křížek a odškrtávat na kandidátce. Takže přátelé, chtěl bych vás moc poprosit, abyste dali křížek Jirkovi. Komu dalšímu v Krumlově? Máme tady Krumlováky, máme tady Pavla Podruha a máme tady Honzu Berku, takže bych se vůbec nebál jim ten křížek dát. No a potom tady je na jedné společné kandidátce bývalý místostarosta, s kterým se sice neshodnu ve spoustě věcech, co se týče celostátní politiky, ale

ke koncenzu s ním tady vždy došlo a dodržel dohodu, a to je pan Janoušek. Myslím si, že je trojka na společné kandidátce koalice. Takže přátelé, taková je má preference v Českém Krumlově. No a jdeme dál. Jdeme na Havířov. Havířov je vynikající kandidátka pro, takže tam bych se vůbec nebál dát velký křížek. To samé v Liberci. Lenku Tarabovou určitě ji znáte, také velký křížek. No a teď bych tady takhle mohl vyjmenovat dalších 108 kandidátek, které pro má pod Jindřichem Reichlem. Takže se vždycky podívejte na tu plachtu, která vám přijde, a jakmile je tam uvidíte, nebo jenom trošku znáte ty lidi, tak je podpořte, nebojte se toho. Jinak samozřejmě vždycky podporujte lidi, u kterých vidíte výsledky, bez ohledu na jejich politickou příslušnost. To se týká komunálních voleb. No a teď se, přátelé, dostáváme do senátních voleb. A tady bych vás chtěl požádat ve Znojmě Peťa Rédová. Myslím si, že lepší kandidátku bychom těžko našli. Na Táborsku je také kandidát, pokud se nemýlím, tak je to lékař, ten je tam za pro, takže toho také zaškrtnout. Potom samozřejmě Děčín, Honza Skalický, nebát se pěkně ho zaškrtnout, protože to je buldozer, to je jeden z největších odborníků na vodu v České republice, ne-li vůbec největší. Koho tady ještě máme? Máme tady Milana Loprajse. Jsou tři obvody v Ostravě a ty doplňující jsou teď v jednom tom obvodu. Za dva roky budou v dalším, takže když tak máme na další šanci. Ale Milan Loprajs, velice super chlap, takže také nebál bych se mu dát křížek. A jakmile tam uvidíte, přátelé, ty pronárodní kandidáty, myslím si, že ještě pan Král a jsou tam ještě nějací další, ale znova říkám, přátelé, tady nemůžu všechny vyjmenovávat, už teď to video má skoro 5 minut a já nechci, aby to mělo více než 5 minut. Takže nevolte ani tak srdcem, přátelé, jako spíše rozumem. Děkuji vám za to, mějte se krásně, opatrujte se a brzy zase na viděnou.

0: Šanty om, přátelé, krásní, vzácní, příznivci studia Deja Vu a svobodného vysílače. Já, Petrucha, vás vítám při dnešku. Máme středu. Na datum se podívám, protože ten lineární čas mi nějak prostě nehraje. Takže 24. září údajně roku 2026 podle gregoriánského kalendáře. A pokud máte ten samý čas a ten samý datum, tak nás sledujete živě. A dneska teda výjimečně jedeme i na streamu číslo 1, na svobodné vysílači. Uvolnilo se tam místo na 2 hodinky, takže vás zdravím, posluchači. No a teďka mě nezbývá než s radostí přivítat Aleše Vilíka Velicha, takzvaného Džibu. Takže Džibu, dlouho jsme se neviděli, neslyšeli. Vyzkoušíme napřed technickou stránku věci. Slyšíme se, já tě vidím zatím a ty mě slyšíš a já tě slyším.
1: Čau, čau, já tě slyším výborně, vidím tě taky výborně, děkuju za pozvání, jenom tě upravím, není středa, ale čtvrtek.
0: No. A první fopa, najedíš se, přátelé, takže je, ano, vidíš, a já se neustále musím dívat na ty datumy, no nemusím, jako mě to je celkem jedno, protože my tvůrci, u nás je středa jako pátek nebo jako neděle, jo, víkend sem, víkend tam, všední den je pro nás vlastně každý den a každý den je pro nás svátek. Nás znamená, já

0: venku na sobotu, do Štířího dolů, takový ty zvídavé prostě, kteří se rádi zatoulají tady do toho našeho regionu na Vysočině, protože v sobotu je tam akce, no ona už začíná v pátek, trvá až do neděle. No a my jsme dostali pozvánku od Milana Stříbrného Vlka, našeho věrného kamaráda, že tam budeme hrát v sobotu ve večerních hodinách. Takže bereme celý aparát, hafol písniček, cingrlátka, tamburinky, píšťalky, flétničky, přijede tam hafol lidí taky s nějakýma hudebníma nástrojema, takže to bude velké, bude to fakt jako velké a moc se těším. A já jsem teda zaslechl, že se tam objevíš i ty. No a tímto ti teda předávám slovo, je to tvé.
1: No, já se tam těším, samozřejmě už vlastně na posledním setkání jsem hlásil, že tam zase budu, takže jsme se hnedka přihlásili, takže vždycky je to tam skvělý. Minule jsme chodili po žhavých uhlících a bylo to parádní, takže se tam dějí vždycky zajímavé věci a schází se tam skvělý lidi, takže se připojuju, pokud vás to táhne, tak určitě jako doporučuji se tam podívat.
0: Dobře, Džibu, já jsem tady ukázal plakát, tak ještě nespěchej, máme 2 hodinky a můžeme přesáhnout na streamu číslo 2 nějakou tu půlhodinku, jako včera bylo vysílání opět 3,5 hodiny a s Markem Hašlarem 4,5 hodiny. No a když jsme u toho Marka Hašlara, já vám tady přečtu pár jmén, které se tam objeví, jo, na tom semináři, nebo na tom srazu, nebo na tom setkání. Takže v pátek tam bude Gája bylinkářka, samoléčení, takže ona vyrábí bylinky, různě o tom povídá, krásně, žije v tom světě bylinek, takže to je pátek. V sobotu tam bude Klára Bednářová, astrální cestování, Džibu, jo, to je i vlastně tvoje téma, lucidní sny a prezentace knihy o astrálním cestování, no a pak je tam Marek Hašlar, který je průvodce vzestupem a bere sebou i skupinku dalších spolutvůrců a Marek se zabývá krajinotvorbou, sdílení prožitků skutečností a je to všechno, to zastřešuje jeho projekt s názvem Svobodná spolupráce. Pak nastoupí Franta Antoš, náš velmi dobrý známý muzikant, kytarista, a ten se bude bavit o frekvencích zvuku, což je téma nám velmi blízké. Potom odpoledne tam bude Milan Stříbrný Vlk, který to pořádá vše a který bude povídat o paranormálních aktivitách, tajemno a záhady na vlastní oči a kůži. A on má takovou schopnost převádět lidi na své domovské planety, na nějaké ty modré planety, Plejády a Siriuse, nevím, co všechno dokáže, takže nám to taky všechno prostě povypráví, ano. No a pak je večeře, no a od těch 19 hodin LP Deja Vu, tam přijede teda s aparaturou, s kytárkama a s tím repertoárkem a nemáme pevný program, jestli tam budeme něco povídat taky o frekvencích, nebo o hudbě, nebo o zvonkohrách, nevím. Necháme se překvapit, jsme tvůrci a jak si to uděláme, takový to máme. Každopádně vlastně ty naše akce většinou tvoří lidé, kteří na tu akci přijdou, jo, takže taky to bude velmi interaktivní, no prostě bude to legrace a show. Ano, až do nějakých třeba pozdních večerních hodin, anebo nočních. No a potom neděle 27. září je tam Jan Pavlík, Setovi promluví o nehmotné realitě, sami dobrý, a Pavel Kinčel, krása a tajemství minerálů, oběd a závěr setkání a odjezd domů. Takže LP Deja Vu tam bude v sobotu večer. Vilíku, takže ty se tam taky objevíš, opět ti teda předávám slovo, abych se nezakecal a je to tvé.
1: No tak já na to nějak navážu vlastně nějaký novinky, co vlastně se děje okolo mě. Vlastně po odnávratu z Ameriky jsem opět naskočil do toho nějakého pracovního tempa. Takže jsme postavili letos 2 slamáčky a pokračujeme v tom. Trošku se nám to zkomplikovalo, protože nám moc nepřejou úřady, takže jeden dům se furt odkládá kvůli

0: sousedovi, který si vymýšlí ptákoviny, ale jinak to běží perfektně. Mám z toho obrovskou radost, protože vlastně teďka se nám se skládala lidi, s kterými spolupracuju, takže teďka máme v partě jogína, máme tam léčitele, máme tam pránistu a vlastně celá ta skupina, která se okolo těch stavech motá, se různě proměňuje a je to skvělé to vlastně pozorovat. Mám z toho nesmírnou radost, jak vlastně se to vytváří, jak vlastně to celé funguje v nějaký symbioze a musím říct, že mě to i hodně učí po nějaký tý v uvozovkách duchovní stránce, protože vlastně pořád se učím pracovat s intuicí a tady ty věci, takže dneska to bylo taky vlastně taková zkouška intuice, protože jsem potřeboval zajet s autem do servisu a měl jsem to naplánovaný na 3 hodiny do Hradce a říkal jsem si, to bude prostě strašně moc na knop a že ti zavolám, že to posuneme o hodinku a intuice mi říká, buď v klidu, ona se to zařídí. A prostě říkal jsem si, tak pojedu dřív, on se tam třeba udělá chvilka a než jsem vlastně, když jsem se rozhodl, že vyrazím, tak mi pán napsal, jestli bych nemohl přijet dřív, takže jsem tam byl ve 2 a přijel jsem ve 4, takže jsem v klidu tady hodinku měl čas. A právě jsem si vlastně říkal, jak skvěle ta intuice funguje, když opravdu se člověk nenechá strhnout nějakýma strachama a obavama, a vlastně toto, takže to je jedna věc, jinak je toho spoustu, já teďka ještě dodělávám zase nějaký práce tady na bydlíku, teď jsem začal montovat terasu, teď to trošku zase déšť zkomplikoval, ale věřím tomu, že to stihnu letos dodělat, aby to bylo převozu schopný a zároveň i jakoby pohodlnější zase trošku to ještě vylepšit to bydlení, že letos jsem dodělal vlastně koupelnu, takže už tady mám prostě všechno, co potřebuju a je to skvělý. No, chystám další cestu. Tentokrát bych chtěl odjet zase asi v prosinci. Zatím nevím, jestli pojedu sám, respektive jestli pojedeme sami s přítelkyní, anebo jestli ještě se někdo přidá. Tím to vlastně můžu i někoho pozvat, kdyby chtěl. Holky pojedou retreaty tentokrát sami, beze mě, takže tam je taky možnost a já se chystám, že poletím zase do Peru, z Peru do Brazílie, tam bych se chtěl zdržet tentokrát o trochu díl. Mám v plánu měsíc a něco. S našimou jsme domluvení, že mě tentokrát veme hlouběji do džungle i do jiných rodin, víc jako těm separovanějším indiánům, abych poznal zase jakoby, takový ty víc naturální indiány a jak vlastně oni pracují s medicínama a tak dále. A což se moc těším. A potom mám v plánu, že bych se poprvé podíval do Bolívie, protože už vlastně od loňska mi právě hodně chodí věci o tom, jak vlastně to tady funguje a jak vlastně jak to vnímají indiáni, protože tam, co se chystám vlastně, je to místo, kde vlastně vstoupili Inkové na zemi. Jo? Oni vlastně říkají, že přišli celý ve zlatě, vlastně ty obrovské bytosti a začali je to tady vlastně nějakým způsobem tvořit. A tak mě to zajímá vlastně podívat se na to i trošku z té cestovatelské stránky a potom se samozřejmě chci přesunout zase na medicíny, to znamená Ekvádor a Kolumbie. Určitě pojedu zase ke Kofánům, tam se moc těším, protože vlastně s tou rodinou Kerubína Kety už máme vybudovaný dlouhodobý vztah a chci vlastně se od nich dál učit a podporovat je. Podařilo se vlastně, že už se začalo pěstovat kakao, takže nějakým způsobem se i na to těším, co se tam zase změnilo od loňska a prostě pokračovat v tom, co jsem vlastně začal. Jo, takže je toho moc teď vlastně do toho, protože čtvrtek je pro mě trošku výjimečný, ne jako říkal jsi ty, že je to stejný, pro mě to není stejný, protože já většinou pracuji od pondělí do čtvrtka a vlastně čtvrtek je můj pátek a pátek, sobota, neděle věnuju sobě, terapiím, právě různým takovým akcím, jako jedeme zítra a vlastně nějakýmu jakoby tý v uvozovkách duchovní práci. Naučil jsem se, že vlastně tohle je pro mě výborný způsob, že se můžu vlastně libovolně přepínat mezi těma polohama a zároveň to nemusím dělat jakoby pro peníze, tu duchovní práci, takže, protože mám stálej příjem ze své práce fyzický a zároveň si myslím, že i ta fyzická práce je velmi důležitá, jo? Že když člověk nepracuje fyzicky a je pořád někde v nějakém duchovnu, takže vlastně to taky není úplně ono, protože často to bývá dost zmatečný. I ty informace, které vlastně jakoby, kterým se různě dostávám, ty věmy, kterými chodí, i to vlastně, o čem se dneska chceme bavit, je vlastně velmi rozporuplný a tak je dobrý vždycky si dávat nějaký odstup a nebrat to úplně dogmaticky a že to prostě musí být jenom tak.
1: Dobrý, máš pauzku, chvilku? No. Máš pauzku, jo?
0: Jo, jo.
1: Takže píše František z Paloučku, ten počká chlapec, ano, včera byl v Dežavíčku, velmi zajímavý týpek. Já bych měl na tebe teďka takový tři věci, abych se ještě vrátil, protože jak já jsem zrychlený tím panterem, tou muchomurkou panterovou, jo, takže já jsem úplně zapomněl říct, že to setkání se koná, prosím vás, ve Štířím dole v Krucemburku, jo, je to takový areál rekreační Štíří důl a obec se jmenuje Krucemburk. Máte to tady na plakátku, pro ty, kteří vidí videjko, tak vidí, pro ty, kteří nevidí, jenom slyší, tak to říkám, Štíří důl, Krucemburk. První věc, další, mě tam zaujala ta tvoje práce a ta tvoje pracovní skupinka. Vidím, že tam jsou sami umělci, takže kdybyste tam chtěli přibrat jako punkového kytaristu, jako mě, jako stavební dozor třeba, jo, takže příští rok, až se oteplí, tak bych byl jako k dispozici. Já tak různě chodím po brigádkách, abych měl taky nějaký pohyb, jo, takže můžete se mnou počítat, samozřejmě ano. Zkušenosti mám, ale nějak se nevnucuju, rád bych se tam podíval na vás trošinku dohlédnout a další věc, prosím tě, ty jak se pohybuješ, tak buď máš dlouhou ruku a směruj na sebe kameru, anebo co to prosím tě máš, mě to znervózňuje, kde máš ksicht, tam máš kameru, jako, co to je?
0: Jo, prosím tě, protože měl jsem takový čínský stativ, který jsem používal právě na cestách i jako selfie tyč, i právě na různé nahrávání videí, protože loni jsem vlastně celou cestu dokumentoval snažil jsem se každý den natočit nějaký video, nějaký vstup, a tak je vlastně dobrý stativ a lehký stativ jako důležitý, no ale prostě, protože to bylo levný čínský, tak to nevydrželo a teď jsem právě hledal jako něco jiného a našel jsem stativ, který má v sobě zabudovanou kamerku a takhle krásně mě to sleduje. Jo. Takže to je taková vychytávka a právě se těším, že až třeba budu mezi Indiánama a oni třeba začnou hrát nebo to, že vlastně to budu moc ovládat na dálku a bude to zase o trošku jednodušší. A takže taková prostě vychytávka, no.
1: Je to vychytávka, abych to měl trošinku divný pocit, jako aby mě furt někdo sledoval, jo, takže do toho bych asi nešel.
0: Ale to samozřejmě můžeš, to, to samozřejmě můžeš vypnout a co si budeme, ty kamery jsou stejně všude, jako,
1: No
0: že jo, jako
1: jasně, to jo,
0: ta
1: to jo.
0: paranoje, jako si myslím, že je úplně zbytečná.
1: Je to tak, je to tak. Takže AI teda jede na plný kule, ano. No a to pomalu se dostáváme vlastně i k tady tomuto světu vlastně, který je už z velké části digitální a kam to všechno směřuje, ale ty možná začneš úplně z jiného soudku, třeba ohledně těch inkarnací, anebo chceš přímo k systému. Dívej se, nechám to na tobě, já tě tady zvětším. Já si tady udělám pohodličko v tom mým malinkým studiu. Dám si tady nožku přes opěradlo, protože pod stůlu nezasunu, mám to tady tak naňahňaný všechno. Takže já si dám pěkně tady jako takovej vegetík, jo, a je to tvé, Jibu, kdyby jsi něco potřeboval, zeptej se mě třeba, jo, a no tak nějak prostě pojedeme. No a já jsem ještě zapomněl říct, že teda pokud máme ten čtvrtek 17.19, takže máme ten živáč a pořád, přátelé, posluchači a diváci, je interaktivní, to znamená, že můžete zavolat jí na telefon, já mám telefon studiový, já ho ještě neznám z paměti, jo, telefonní číslo do studia, déjà vu, je 799 589 362. Takže, kdo třeba byste chtěli se zeptat Aleše na něco ohledně Peru, Jižní Ameriky, nebo ohledně těch inkarnací, nebo na cokoliv, nebo jenom pozdravit mě, Petruchu z Dežavička, budeme rádi. Přijmeme vás do vysílání a stanete se součástí dnešního pořadu. Tak, já si zase trošku pouštím pusu na špacír, takže předávám slovo, Ali, je to tvé.
0: No, já nevím úplně, jak začít, ale zkusím to vzít nějak, jak mi to prostě přijde. Vlastně začal jsem se tím zabývat v poslední době celkem intenzivně, vlastně jak jsme se sem dostali, proč si tady dáváme tyhle ty kolikrát fakt jako těžký a bláznivý úkoly.
1: Aha, skočila mi tam píseň, která teprve čeká na svoje vyjádření. Tak, pokračuj.
0: A prostě tak nějak se to prostě různě zdá až nelogický, jo, protože jsem hodně pracoval na svém těle a procházel jsem si opravdu těžkýma zkouškama a očistama. Vlastně pořád pracuji na nějakým svým hubnutí a celkově se snažím opravit to tělo. A říkal jsem si, proč vlastně to třeba stvořitel neudělal jednodušší. Proč si vybíráme takové těžké zkoušky. Někdy je to fakt jako až hodně šílený, jo? Když vidím ty příběhy, nejenom ty svoje, ale i lidí, vlastně, kteří přicházejí na terapie, tak si říkám, jako, proč jako si někdo vybere tohleto, že prostě tady chce prožít. A musím říct, že s obstupem času dlouho jsem si myslel, že opravdu se předává nějaká si karma, nebo že prostě si zvolíme něco, aniž bychom jako tušili, že si volíme něco takhle šíleného, protože když jsem vlastně se toulal astrálem při různých výstupech s medicínou, tak jsem pochopil, že vlastně tam neexistuje čas. To znamená, že když tady prostě někteří třeba 50 let trpí, tak vlastně tam to nic moc neznamená, to je jakoby v pohodě celkem, jo, 50 let prožít v astrálu je chvilka, ale tady je to kolikrát jako velká výzva, je to hodně těžký. A takže jsem vlastně teďka šel i různě, jsem se začal zajímat o biblické texty, o tom vlastně, jak to vnímají indiáni, proč vlastně, jo, a ze všech možných pohledů, jo, jak vlastně to je, jo. Samozřejmě neřeknu, jak to je, řeknu, co si o tom myslím, a první věc, která byla pro mě jakoby pozitivní zjištění, že si opravdu myslím, že nemusíme. Že se nemusíme nic učit. Že vlastně ani nemusíme nic vymýšlet. Že všechno už víme a jediné, co jakoby v uvozovkách musíme jenom si vzpomenout. Jo, všechno máme v sobě daný, jo, a jestli třeba mě něco medicína dává, je to, že vlastně mi pomáhá si vzpomenout rychlejc, nebo že to, že mám k tomu ten důkaz, že to vidím, protože ona se mnou mluví a nemluví se mnou jenom při té medicíně právě, jak jsi zmiňoval třeba to lucidní snění a tady ty věci, o kterých se bavím na štířáku, tak vlastně i v těch snech mi chodí různý vize a odpovědi a pořád dokola se mi vrací, že prostě nemusím. Nemusím trpět, nemusí to být těžký, ale je to jeden ze způsobů, jak vlastně mě to donutí k té nějaké změně. Jo? A věřím tomu, že ty těžké zkoušky, které tady procházíme, jsou právě kvůli tomu, že jinak bychom zůstali v tom pohodlí, nějaký tý v uvozovkách stagnaci, prostě dokud je to ještě snesitelný, tak s tím nebudu nic dělat, jo, proto vlastně tady máme i ty různé nemoci, všelijaký ty výzvy, protože ta psychosomatika mluví jasně, jo, prostě děláš něco, co je nesnesitelný, tak prostě ti dám symptom, abys pochopil, že to musíš změnit. Abys prostě zjistil, že je něco špatně. A nemusí to být vždycky takhle. Je to prostě, že jenom najednou něco přestane fungovat. Něco, co fungovalo leta a najednou to nefunguje. No a my se snažíme to začít nějak opravovat. Někdo jde doktorovi, někdo jde k šamanovi, někdo jde do tmy, někdo jde prostě sám do ticha, někdo si jdeme nějakou houbu, jo, nebo prostě něco, každý má tisíc způsobů, ale to mě utvrzuje, že všichni hledáme to samý a všichni nacházíme to samý. Jo, i když si začneš porovnávat různý učení, různých náboženství, různých směrů, tak prostě vždycky najdeš vlastně to samý, akorát je tam různá interpretace, jo, protože ty zážitky jsou nepřenosný, jsou vlastně vykládaný jazykem, kterýmu rozumíme jenom my, a tudíž, když to pak jako se snažíme interpretovat a předat to někomu dalšímu, nebo prostě nějak to vysvětlit, tak narazíme na to, že vlastně tomu ten druhý nerozumí nebo porozumí tomu, ale jakoby po svým zase, protože má každý nějakou jinou žitou zkušenost a co se třeba jakoby těch inkarnací týče, abych se vlastně udržel v tom tématu, tak jsem si fakt myslel, že nebo i jsem to tak viděl, že prostě stojíme v nějaký chodbě, v čekárně na tu duši, na to tělo, jo. Já si jsem přesvědčený o tom, že duše jako taková je nesmrtelná, že vlastně se vrací zpátky do toho světla. Můžeme tomu říkat, jak chceme. Někdo říká, že vlastně jsme původem z nějakých plejád, že se prostě vracíme zpátky tam, že vlastně jsme část toho vyděleného Boha, takže vlastně jdeme do té boží podstaty. I vlastně i Bible o tom mluví vlastně v podobné té, ale když prostě stojíme tu frontu, tak si prostě vybíráme, co tady budeme dělat. A co je podle mě podstatný, my se vším souhlasíme. Jo, my vlastně si vybereme, dostaneme nějakou nabídku a tu odsouhlasíme. Dokonce jsem přesvědčený o tom, že můžeme tu nabídku odmítnout a dostaneme další nabídku. Jo? A můžeme odmítat několikrát, možná, že nekonečně, netuším, a různě se to může měnit. A pak vlastně to sem jdeme hrát. Jo? A já jsem měl jednu vizi, kdy vlastně jsem viděl, vypadalo to tak jako zajímavě, že první myšlenka byla taková, no ale když je v uvozovkách stvořitel všemohoucí, tak prostě on to může dát i bez těch starostí, bez těch šílených věcí. Kor teďka vlastně, co se tady hraje, vypadá fakt jako hodně padlý na hlavu. Jo, ale on to udělal tak, že vlastně on ti dá v vozovkách, dovolí ti dělat něco blbýho, ale hned ti k tomu dá návod, jak to změnit. Je to ta svobodná vůle. Jo, on prostě klidně dovolí tady páchat zlo, jo, dělat tady jako šílené věci, ale hnedka ti k tomu dá jakoby návod. On ti dá nemoc, hned ti dá k tomu lék, jo. A furt dokola ve všech textech, ve všech prostě vizích a ve všem pořád dokola ti to vrací k tomu, odpověď páš sobě, nehledej venku. Všechno je tady správně. Prostě tohle jsi si vybral, i když to nedává smysl, tak prostě, když tím projdeš, tak je to, tak prostě to pochopíš, jo. A zjišťuju opravdu, že když přestanu jako být v odporu s těma věcma, které se mi nelíbí, nebo prostě, které jsou těžké, tak ta odpověď přijde, jo. A je to přesně to, co vlastně jsem jakoby viděl v té vizi, že to chce opravdu jenom trpělivost. Někdy je dobrý se fakt na všechno vyprdnout, nechat to být a počkat si, až přijde to vysvětlení. Jo, protože já třeba miluju práci s medicínou, mám to štěstí, že opravdu potkávám skvělý šamany, skvělý léčitele, prostě skvělý průvodce, ale občas si taky řeknu, teď už toho bylo dost a teď to potřebuju nechat integrovat, nějak to pochopit, nějak to zpracovat a zjišťuju, že to je nedílná součást toho celého. A dřív jsem hodně trpěl v momentech mezi těma medicínama. Jo, protože to bylo těžké prostě být v této realitě. Dokonce můžu říct, že je spoustu lidí, kteří jsou nějakým způsobem třeba jasnovidní nebo prostě vidí tu realitu v uvozovkách realitu trošku víc, nebo trošku jakoby komplexnější a to je prostě šílený. Jo? Tyhle ty lidi to tady mají strašně těžký, protože to nevypadá vůbec dobře. Když vidíš, o čem se tady lidi dokážou prostě hádat, za co se dokážou zabíjet, a ubližovat si, jakým způsobem, co tady vlastně teďka je podporovaný, co, jo, jak vlastně ten systém je jakoby strašně zvrácený, jak se to tady prostě děje, tak to vypadá úplně šíleně a první, co tě napadne, že prostě já tady nebudu, já půjdu zpátky do toho světla, tam je dobře, prostě tam všechno funguje, tam je to normální, ale tam není právě ten prožitek. Nedá se tam zažít to, co se zažívá tady. Proto věřím, že se tam stojí fronty na ty duše nebo na ten pobyt tady. Byť je to tady fakt jako teďka úplně na hlavu postavený a vlastně celou planetu si tady přivlastnilo pár jako lidí, nebo Bůh ví, jestli to jsou lidi. A my se tady prostě budeme dohadovat, jestli jako jestli za to může tenhle nebo tenhle druhej, nebo koho si zvolíme. Přitom, když se na to podíváš normálně, logicky a střízlivě, tak prostě je to to samý. Je to to samý, akorát v jiném dresu, v jiné barvě, vypadá to trochu jinak, jo, a bylo by bláznivý si myslet, že třeba Indiáni to mají jako lepší. Nemají. Je to tam úplně stejně postavený na hlavu jako tady. Jo, prostě dějou se tam věci, které vůbec jako nemají s láskou nebo s nějakým normálním přístupem k životu nic společného. Určitě nevěřím tomu, že sem někdo se sem inkarnoval proto, aby mohl někoho vraždit a někomu něco sebrat a nebo prostě něco takového. Jo. Vlastně na tom systému se to dá dobře i jakoby vysvětlit ten můj pohled třeba z toho, že my víme, nebo já si myslím, že jsem o tom přesvědčený, že tady je nějaká volná energie, jo? Že prostě se nevyužívá, buď protože na to ještě nejsme připraveni, jak se nám některý tvrdí, nebo protože opravdu ten systém to brání a nechce nám jí dát. Jo, ale i já sám jsem si říkal, dobře, tak asi na to nejsme připraveni. Jo, asi prostě bychom to začali zneužívat. Jo, první, co mě napadlo, tak asi já bych jako cestoval víc, jo, protože bych, když bych prostě to měl neomezený. Jo. Jenže pak jsem si uvědomil, že to tak není. Aspoň mýho pohledu. Já si totiž myslím, že v momentě, kdy by opadl ten tlak, jo, který tady je na nás vyvíjený, ten tlak je vlastně proto, aby jsme neměli čas být sami se sebou, sami vnímat intuici, vnímat vlastně, co se děje s naším tělem, kde nám je dobře, kde nám je špatně, jo. Kdyby tohleto jsme všechno měli, tak v ten moment už prostě nikoho nenapadne nikomu něco brát. A dokonce je to fakt z mýho pohledu i o tom, že vůbec nepotřebujeme žádnou volnou energii. Nám by stačilo, i kdyby prostě jsme měli ty zdroje, které tady máme, kdyby byly prostě zase zpátky všech. Jo, v ten moment už nepotřebuješ pracovat 6 dní v týdnu. Jo? A v ten moment máš čas na sebe, na svoje blízký, na svoje zdraví, na všechno tohleto důležitý. A protože věřím tomu, že jsme tvořivý bytosti, takže by nás to nebavilo. Prostě já opravdu velmi rád pracuju rukama, něco tvořím. Jo, když bych nedělal ty slaměný domy, tak bych dělal něco jiného. Jo, já třeba, nevím, tady mám za sebou nějaký řezby, jsem řezbařil, dělám spoustu jiných věcí a já bych vždycky něco tvořil. Já nevěřím tomu, že bychom prostě si koupili každý 5 aut a 4 domy, jo, a prostě to udělá člověk, který je teďka v tomhletom systému a v tomhle nastavení. Ale v momentě, kdy ten člověk zjistí, že nepotřebuje, že vlastně nic si odsaď stejně neodneseme, že není potřeba třeba myslet na děti, že nepotřebuju postavit dům pro 5 generací, jo, že nepotřebuji jim něco nechat tady, aby se měli trochu líp než my, ale prostě, že to je iluze, že se nás vlastně přesně o tohleto se ten systém pokusil, nebo to s náma dělá, že vlastně nás přesvědčil o tom, že tady je všeho nedostatek, že o všechno je potřeba bojovat a že je potřeba furt dokola něco střádat, něco, jo, prostě já vidím, že dá se žít opravdu na 14 metrech čtverečních, šťastný a spokojený život, jo, samozřejmě některé věci jsou komplikovanější, jo, ale prostě pokud bych chtěl, tak si můžu vybudovat něco většího v vozovkách, jo, a budu prostě v pohodě. Naopak vím, že kdybych měl dům, který má, já nevím, 300 metrů čtverečních, tak mě to bude stát energii, musel bych to uklízet, musel bych se o to nějakým způsobem starat a to já radši svůj čas, který vlastně je jediný, co tady má vlastně smysl, jediný, co tady má nějakou hodnotu, tak já ho radši věnuju do něčeho, co mě dělá šťastným, nebo naopak, čím můžu být třeba prospěšný, jo, a to přesně to, ta prospěšnost, to je to ego, to je to, co zase některé nauky nám říkají, jako zbav se ega, prostě to, ne, naopak, bez toho by tady zase podle mě nebylo žádný tvoření ničeho, protože kdyby jsme třeba jako chlapi netvořili něco, čím se jakoby odlišíme, nebo čím se můžeme sami za sebe jakoby se ohodnotit, jo, tak by tady prostě podle mě nic jako nevzniklo. Jo, a sranda na tom je, že čím víc vlastně to vnímám, tak zjišťuju, že opravdu se tady nic jako novýho nevymýšlí, že si jenom vzpomínáme, že vlastně se jenom vracíme k tomu, co už tady všechno bylo. A i právě na těch cestách se mi to potvrzuje, že prostě vidím, že to, co tady někdo prostě vymyslí, já nevím, nějaký vznášedlo nebo prostě elektrickou koloběžku a nevím co, je z toho ohromný hit, ale já jsem si jistý, že tohle všechno už tady bylo. Nebo to tady vlastně jakoby pořád je, protože ten čas jako není lineární, jo, a proto si myslím právě, že i ty inkarnace, jo, tak jak jsou třeba z různých těch buddhistických učení nebo vlastně různě vnímaný, že i to je trošku jakoby past, jo, a že některý lidi, kteří to berou až moc dogmaticky, tak prostě to používají jakoby výmluvu, jo, prostě tak já jsem si zvolil tuhle tu těžkou cestu, tudíž já teda tady teďka vlastně jakoby musím trpět, musím jako to a já jsem přesvědčený o tom, že i to je zavádějící, že za prvý je klidně možný, že to nemusí být až tak, že to může být klidně i jenom to, že se načteme místo do osobní nějaký ty inkarnační linky, ale že se vlastně načteme do toho kolektivního, jo. A pak si myslíme, jo, tohle to znám a to je jakoby správně a to je ta moje cesta, jo. Ale jak jsem vlastně teďka to hodně, jakoby tohle téma otvíral furt dokola a furt jsem se do toho vracel, tak jsem právě viděl, že my tady tvoříme nějaký to kolektivní vědomí, nebo různě se to nazývá a my vlastně nevíme, co všechno je v uvozovkách naše, co je právě z toho celku. Jo, a čím víc vlastně se tím zabývám, čím víc do toho chodím, tak tím jasněji se mi zdá, že právě co to dělá toho unikátního tvůrce v tom, že já si můžu v nějakém bodě říct, ale tohle už ne. Jo, tohle už prostě nepotřebuju a s plným vědomím toho, že když já si vlastně jakoby opravím nebo prostě změním názor a opravím si ten svůj svět, ten svůj život, to, jak to vnímám, tak tím přispěju do toho kolektivního. Jo? Prostě my jsme se nechali přesvědčit o tom, že tady všechno musí být nějakým způsobem hmotný, že to musí mít nějaký hranice, že to prostě musí být nějaký jako daný. A úplně jsme zapomněli, že spoustu věcí prostě fakt jako nevidíme. A nebo je tady opačný extrém, že vlastně nikdo řekne, no, jako možný je úplně všechno, vlastně jsou tady nějaký duality a tohleto. Ano, prostě já tomu věřím, věřím i tomu, že prostě existuje svět podobný tomu našemu, který vlastně tady klidně může být hnedka někde vedle nás, jo, a můžeme se tam dít něco jiného, nebo prostě něco podobného, to všechno je jakoby možný, ale ten extrém vidím právě v tom, že snažit se to přesně nějak jakoby vydefinovat, jo, protože když třeba, nevím, se vezmeš různý, já nevím, ty starý texty a tohleto, tak tam je prostě tolik možných překladů, tolik možností, jak vlastně se k tomu tématu postavit. A když prostě se toho třeba ujmou i jakoby v uvozovkách poctiví badatelé, tak prostě z toho může být prostě 100 lidí a 100 různých jako výstupů. Jo, protože každý si tam v tom najde něco, jakoby to, jo, to pochopí to nějak podle sebe a pak se tady tvrdě jakoby jede nějaký dogmatismus. A já třeba vidím i co se děje třeba mezi těma lidma, který vlastně v té bublině, kde se pohybuju já, co se třeba teďka děje v psychedelikách, jo? Že prostě ten systém tady nám prostě začal předkládat, vlastně jak jsou tady špatní šamani, jak se tady dějou ceremonie, jak se na ceremoniích zneužívají lidi. Ano, to se prostě děje, ale všude, ve všem. Jo, vždycky tam je prostě to, že prostě Bůh dovolil, nebo stvořitel dovolil, klidně si to udělej i jakoby tímhletím způsobem a zažij si to. Tím vůbec nechci omlouvat to, že tady prostě někdo zneužívá medicínu nebo prostě zneužívá důvěru lidí, ale prostě je to součást té hry, je to součást toho, jo. A bylo by hloupý si myslet, že teda jako, no, když jsme teda v té duchovní sféře, tak tady to bude všechno prostě bílý a bude to všechno prostě v pořádku. Ne, ne. Je tam úplně stejně sraček jako v jiných sférách, jo. Jo, je tam prostě vždycky, je tam obsažený všechno, takže by bylo naivní si myslet, že tady je to to. Ano, je to trochu lepší, ale podle mě je to lepší v tom, že tím, jak si tvořím ten svůj vlastní svět, tím si ovlivňuju vlastně to, i to kolektivní vědomí, které je okolo mě, jo, a tím vlastně se to mění a zlepšuje, jo. Je to možná jako naivní z toho pohledu, že prostě já fakt věřím to, že se to může změnit, že prostě může nastat třeba ten zlatý věk, jak říkají Védy, jo, který vlastně může nastat kdykoliv, nebo že prostě že třeba přijde zásah z hůry, i když nevěřím na to, že to bude skrz nějakého spasitele. To je hloupost, ale bude to skrze to, že se konečně pochopíme, že tudy cesta nevede. Jo, že jako mně to přijde úplně jako komický, jo, čemu lidi dokážou věřit, jo. Jo, že dokážou věřit tomu, že tady dáme víc peněz a tím se jako vylepší stav přírody, jo. Že prostě zaplatíme víc jako za naftu, aby vlastně jako jsme se měli jako aby se míň jako jezdilo, aby se míň ničila příroda, jo, a za chvíle prostě blbosti, které jsou úplně každému jasný, akorát, že prostě my nevidíme, že by to šlo nějak jinak, jo, vlastně systém nás přesvědčuje o tom, že jsme neschopní tu změnu udělat, Jo, ale když pochopíme, že jsme schopní právě tu změnu udělat u sebe, tak pak jsme schopní udělat úplně všechno. A pak je klidně možný, že můžeme změnit i vlastně tu nějakou inkarnační linku, že vlastně třeba je fakt možný, že tím, že si vzpomeneme, jaký jsme bytosti a odkud jsme přišli a jaký tady máme úkol, takže už prostě tam příště budeme stát v té čekárně na to tělo a řekneme, ale tohle já už nechci, dej mi tam nějaký normální program, něco, co je trošku líbivějšího, něco, co prostě dává větší smysl. Jo, přeci tady prostě nebudeme furt dokola dělat tu samou věc, jo. To si myslím, že je největší bláznivina, dělat furt něco blbě a čekat, že se něco změní, nebo furt něco, ne blbě, to nemusí ani blbě, dělat furt dokola to stejný a myslím si, že se to změní. Jo, to je prostě každému jasný, že tím se žádná změna neudělá. Jo.
1: Tak,
0: A klidně, ještě dopovím, a
1: ano.
0: klidně to můžete udělat blbě, protože dokud to neuděláte, tak to nezjistíte, že to bylo blbě, že jo.
1: Tak, Viliku, mám pocit, že se potřebuješ třeba napít, voděnky, jo, protože mluvíš už půl hodinky a ty si vystačíš sám, což je paráda. Ale já tě musím s politováním oznámit, že tě zhasla tvoje chytrá a inteligentní kamera, na kterou už jsem si zvykl, že tě snímala prostě tvůj obličej a najednou tam je temno, je tam tma, je tam akorát černý kolečko, jo? Což je teda může být jako škoda, protože chtěl jsem třeba ukázat nějaké věci, které tvoříš. Takže si to klidně pošteluj. Já jsem tu dobu, co zmluvil, měl tady zvětšený obrázek, vlastně úvodní logo našeho dnešního pořadu. Jinak s tebou souhlasím, že tady na tento prostor asi jsou velikánské fronty, protože to, co se děje, to si myslím, že v ostatních světech asi už mají zpracovaný dávno, jo, který už třeba vzestoupili někam jinam do těch jemnějších energií. Ale myslím si, že jsme s tím souhlasili, jo, předtím to, aha, už tě vidím, ahoj, ahoj, takže, že jsme s tím souhlasili a dobrovolně jsme do toho vstoupili, tady právě pro tuto zkušenost, kdy je potřeba zaměřit se vlastně na sebe a umět se tady v tom zorientovat, umět si začít vážit, já nevím, lásky, přátelství, tvůrčích činností a hlavně použít zodpovědnost, že máme zodpovědnost za svoje životy, jo? Za svoji realitu. Jsme tvůrci těch realit a toto právě, že nás naučí ty sračky, které se dějí okolo nás, jo? Podle mého teda, jo? Já kdybych byl někde v nějakém ráju, někde v nějaké herně, nebo v nějaké pohádkárně, nebo v čajovně, no tak kdyby bylo všechno jako růžový obláčkový, tam by mě to asi nedonutilo se zamyslet vlastně nad tou podstatou bytí. Takže já osobně jsem velmi rád, že tady jsem a že tady to prožívám, protože cítím na sobě, že vlastně začínám chápat, o čem to všechno je. Jo? Protože to ti nedovolí být v klidu. Já vlastně i v klidu nevydržím být, jako taky můžu odpočívat, já nevím, pouštět si filmy nebo si tak jenom brnkat a nic vlastně jako nedělat, ale já stejně se zvednu po chvilce a jdu do té reality a jsem součástí toho tvůrčího procesu a chci zkvalitňovat tu realitu, jednak pro mě, pro okruh blízkých lidí kolem mě a současně i vepsat tu kvalitu do toho kolektivního pole, takže je to šílený na jednu stranu, co se děje, jak jsi mluvil o těch energiích, o těch válkách, samozřejmě prostě o té politice a bez lidí. Mnoho lidí odchází, třeba nedávají to, ale je to škoda, protože stejně té zkušenosti se nevyhnou. Jo? A buďme rádi, že to prožíváme teď a tady jako za života a že pak už, jak říkáš, že bychom se nemuseli v rámci inkarnací vracet znovu do toho boje. Jde o toto asi jednou provždy zpracovat a posunout se na tu jinou úroveň bytí, jo, kde samozřejmě zas bude něco k řešení, Ale toto si myslím, jako, že je peklo skutečně. Peklo je prázdný, protože pekelníci jsou tady a jsou to naši učitelé, dejme tomu. Já vím, možná to zní jako třeba odvážně, že dívají, co se kolem děje, lidi umírají prostě ve válkách. Nevím, co oni mají v plánech svých duší, jak to tady prožijou. Samozřejmě války, to je to ohavnost, ale na druhou stranu prostě

0: prostě je to obrovský trenažér. Jako jak říkáš, duše nesmrtelná vrátí se zpátky, jo, aby něco pochopila, aby potom vlastně nedocházelo k tady těmto bojům. No. Takže to bylo zatím za mě, ty se pěkně asi osvěžil, už tě vidím, kamera tě opět Big Brother sleduje. Vildo, ty valíš, ty nasadíš prostě tempo lineu a jedeš a mně se to líbí. Pozdravuje tě píseň, tady povzdálí se po očku, po nás pokukuje, akorát teda, že tě neslyší, ale asi se dokáže představit, o čem všem povídáš, jo. Takže předávám slovo a jdeme na to.
1: No, já si jako nemyslím, že to je úplně tak, jako že bychom se bránili, anebo že bychom tu další inkarnaci třeba už jakoby měli jakoby to. To je jenom o tom vnímání, jo, prostě je to opravdu jako, já věřím na tu sílu toho jakoby kolektivního, osobního, jo, a právě proto je vlastně to je ta síla toho tvůrce, jo. Jestli jsem opravdu něčemu hodně uvěřil, je to, že já dokážu si změnit svůj život. Jo, nikdo jiný za mě nebude šťastný, nikdo jiný za mě nebude smutný, nikdo jiný nedokáže prožívat to, co prožívám já. Já můžu se na někoho nacítit, můžu si myslet, jak on to má, můžu se domnívat, můžu se snažit nějakým způsobem mu pomoct tu realitu změnit, ale to je všechno. Stejně to vždycky skončí na té osobní úrovni. Jo, i ty nejlepší šamani, který prostě tady jsou, nebo prostě lidi, kteří pracují s energiemi a pomáhají, tak i oni tady zažívají tyhle ty těžké věci, jo, i prostě oni můžou být nemocní, i oni mají různé výzvy a tak dále. Jo, říkám, viděl jsem už jako mnohokrát, že ani v té Amazonii to není o nic lepší. Jo, prostě ten systém tlačí na všechny stejně. Jo, prožívají tam to a je to opravdu o tom vnímání. A třeba když jsem teďka se různě vyptával právě při ceremoniích a to vlastně, jak to tady teda bylo, jo, ptal jsem se třeba na ty Anunnaky, jestli to tak bylo, nebo to. A sranda na tom je, že opravdu jste pořád v kruhu, vracím k tomu, že vlastně jo, že vlastně všechno je to pravda. Když třeba indiáni mají třeba vlastně bytost, vlastně jakoby čtyři ty základní bytosti, že jo, byly nějaký ty strážci, ty, který to tady vlastně jakoby vytvořili, nebo nějakým způsobem sem přicházeli. Pak tady vlastně byly ty hadí bytosti, ty hadí lidi a vlastně je úplně jedno, kam se podíváš. Jo? Třeba ten had byl prostě jak v Jižní Americe, jo? Tam je vlastně jako Quetzalcoatl nebo Uroboros, v Číně byl prostě u nás vlastně ta samá bytost může být považovaná za toho draka. Jo? Vlastně, a je to prostě všude. Je to všude na celé planetě, jo, byly tam ty obři taky všude. Všude to bylo a teď jde o to, jestli prostě to byly ty strážci, nebo jestli byli zlí, nebo jestli byli hodní. Je možný, že se i třeba měnili, protože vím, že indiáni třeba obry vnímají různě, některý je měli jakože zahodný, některý, že pak vlastně lovili lidi. Myslím si, že jestli si to pamatuju správně, tak v těch nějakých těch gnostických věcech a to, tak tam vlastně bylo, že některý byli fakt

jako hodně zlí, jo, že vlastně bojovali tady jsme s nima, že jsme je možná zahubili, nebo že odešli, když byla ta potopa světa, jo, nebo prostě to, ale pořád vlastně je to vlastně furt stejný příběh, akorát v různých interpretacích a pořád dokola, jo, Indiáni mají třeba ty ptačí lidi, ty vlastně jsou, ty byly vlastně všude taky, jo, v Egyptě, kam se vlastně podíváš, jo, a jsou zmiňovaný jak v Bibli, tak prostě ve všech těch starých písmech, jo, z Bible je může vnímat jako anděli, jo, jo, a vlastně je to furt to stejný, akorát z různých jakoby pohledů, nejenom vlastně jakoby co do jakoby funkce té bytosti, ale i vlastně to, jak se to v čase mění, jo, prostě teď třeba je jakoby v uvozovkách těžký období, takže jsou možná třeba ty andělé nebo ty jakoby bytosti tohoto typu trochu víc v pozadí, jo, ale třeba je to na úkor toho, že tady nemusíme bojovat s těma obrama, jo, to my nevíme, my to nevidíme celý, jo, my vždycky vytrhneme nějaký kousek, ale nevidíme to celý, jo, můžeš mít jako mnoho zážitků třeba z výstupu z těla nebo prostě z astrálního cestování, ale fakt jako nevíme, jo. Ano, tahle realita je fakt jako šílená z toho našeho pohledu, ale opravdu nevíme, jestli to třeba nemohlo být ještě horší, nebo to. A třeba je to právě dobrý proto, a věřím tomu, že co jsem právě viděl, že tím, že je to tady takhle bláznivý a takhle jako nesmyslný, tak tím jakoby je zajímavější to tady zvládnout. Jo, já jsem byl několikrát ve stavu, kdy jsem byl v tom absolutně rozpuštěným nějakým tom vesmírným prostoru, nebo nevím, jak to nazvat, úplně zalitej láskou, úplně všechno fungovalo a musel jsem se sám sebe přesvědčovat, abych se sem vrátil, protože říkám, jako tady je to dobrý, tady vlastně nic nebolí, tady nepotřebuji trpět, tady je to všechno v pořádku, ale pořád jsem tam měl to nutkání jít zpátky sem do tohohle systému, protože tady se to fakt dá prožít. Tady se to dá jakoby zhmotnit. Jo? Prostě ta hmota, byť je abstraktní, i ta hmota je abstraktní, jo? Tak prostě tady to jde prožít, tady to jde cítit. Tady, jo, že prostě když jsem vnímal ty ostatní systémy a vlastně místa, nebo já nevím, jak to nazvat, jo, tak sice jako jo, je to tam super, je tam cítit láska na každém jakoby kroku, ale já si myslím, že to je právě ten vnitřní stav a ten vnitřní stav dokážeme v sobě vyvolat my, jo, a i vlastně ta láska je vnímaná tak, že to tvoří někdo venku, že prostě, jo, když jako teďka jsem zamilovaný a že to tvoří ten druhej. Ale ty si možná na to vzpomeneš, když jsme spolu Peťo vysílali z Brazílie, tak spousta lidí, včetně tebe, mi říkalo, ty jsi zamilovaný, ty prostě, jo, a všichni si mysleli, že to je Petra. Jo, do dneška mi to spoustu lidí říká, že prostě, že to, jak jsem byl s Petrou v Brazílii, že prostě to úplně to. Ale ono to tak nebylo. Já jsem byl zamilovaný dopředu, aniž bych věděl, s kým vlastně budu, ale už jsem to celý prožíval a už jsem to celý zářil ven a už se to dělo a vůbec jsem to nechápal. Jo, já jsem i samozřejmě s těma různýma, jakoby, špatnýma věcma, jo, bylo to fakt jako zajímavý a tedy se to jako by děje i v té realitě,

0: ženy, když spolu pracují, tak vlastně si nepředávají žádný bakterie, ani viry, ani nic, jenom si předají tu informaci a vlastně změní se jim vlastně termíny měsíčků a sladějí se. To znamená, že prostě my skutečně vyzařujeme nějaký informační pole, to znamená, že se vlastně vzájemně ovlivňujeme, jo, nejde to vidět, jo, je to, podle mě je to součást toho éteru, který vlastně nás všechny prostupuje a všude je prostě obsažený ve všem a já vlastně v tom éteru právě vidím právě i ty obrazy, i ty zvuky, i vlastně všechno, co to, a jenom je to o tom uvěřit, že to je možný, že to prostě ovlivňuje. A já prostě to vidím na těch lidech, že často jsou jenom v přesvědčení, že prostě s tím nemůžu nic dělat, jo, že prostě já jsem, jo, tobě se to kecá, ty už seš tamhle. Ne, já jsem tam byl taky, jo, taky jsem měl tu, jako, já nevím, jak to nazvat, třeba tu kouli, tý aury, v nějaký křeči, tudíž jsem nebyl schopný zářit dál, než prostě na nějaký omezený prostor. Jo? Ale když prostě si to člověk dovolí, tak může právě zářit neomezeně daleko. Jo? Jo? Může prostě změnit tu svoji realitu. Jo? A prostě není to nikterak daný, jo? Jo, je to jenom o tom prostě si to dovolit, postavit se do té role toho plného tvůrce a říct si, já už prostě tady nebudu trpět, já už tady prostě, to neznamená, že se mi nemůžou dít špatné věci, jo, ale už prostě si to uvědomím a začnu to měnit, jo, není mi tady dobře, jo, třeba přijdu do místnosti, kde mě není dobře, moje tělo to cítí, tak prostě odejdu.
1: Vilíku.
0: Jo, už vidím, že má váš.
1: Vidíš přes svoju chytrou kameru moju chytrou paličku? Já tě fakt nerad jako skáču do řeči, protože ty máš tu
0: míst
1: a jedeš, jo? Takže já vždycky, když teda zvednu paličku chytrou, tady tu chytrou, tak znamená teda, že třeba mám nějakou otázku nebo nějakou připomínku a teďka mám vzpomínku, samozřejmě známe se, ne tak dlouho, my jsme tady celkem jako noví tady v tom regionu, ale už jsme se třeba znali rok, rok a půl. A já jsem tě znal v takové dané jakési energii, jo? No a potom najednou začal zářit, jo? A říkám, a on je zamil, chlapec je zamilovaný, já jsem vážně zamilovaný, jo? Ale pozor, já jsem neměl na mysli, že do konkrétní třeba do, jak se jmenuje, ani vidíš, ani nevím, ta kamarádka, s kterou jezdíte, no, takže já jsem jenom věděl, že jsi zamilovaný a protože ty jsi vlastně třeba před zamiloval do nějakého obrazu, do nějaké vize a ty jsi to tak plně prožil, že ona se ti uskutečnila a tady je důkaz, že my myšlenkama a skutečně prostě těma vízama, kde už žijeme tak, jako by to byla realita hmatatelná, no tak najednou, ono to trvá chvilku, než se to přepíše z toho duchovna, z těch jemnějších energií sem k nám do té hmoty, tak to chvilku trvalo, no ale vidíš, že se ti to jako stalo, jo, protože neutuchal jsi a byl jsi v tom pocitu plně, jo, no a stalo se to. Takže přátelé, jsme tvůrci všichni. A bacha na to, i ti negativní tvůrci vlastně s negativníma myšlenkama dokážou vytvořit prostě kolem sebe prostě peklo. Stejně tak jako ráj, jo? Ta tvůrčí schopnost tu má asi, si myslím teda z lidí, ty se zbavil, že možná tady ti oligarchové a ti ta šlechta prostě a tady ti černí papežové, že to vůbec jako nemusí být jako lidi, jo? Ale já se bavím o lidech, jako jsme my, že my tu schopnost máme a máme taky tu zodpovědnost tvořit zkvalitňovat tu realitu. Tak, paličku schovávám.
0: No, je to skutečně tak a jako to, já se k tomu v myšlenkách pořád vlastně vracím a vlastně je to ta největší škola, jo, protože já jsem byl tam 6 let asi a vlastně celou dobu jsem

0: s tím pracoval, protože jsem věděl, že prostě to, co si vizualizujeme, tak to tvoříme. Věřil jsem a vlastně věřím pořád i na nějaký zákon přitažlivosti, jo, ale zároveň jsem věděl, že tohle téma je pro mě jedno z těch nejtěžších, jo, že viděl jsem, že když jsem vlastně nastoupil na tuhle nějakou svoji cestu duchovní, takže to bude právě hodně osamělý, dokonce mi to i medicína potvrdila, že mi nebudou moc lidi rozumět, že to bude fakt jakoby těžký. A i mi třeba medicína ukazovala, hele, musíš nejdřív uzdravit sám sebe a potom teprve jakoby můžeš pracovat s ostatními a potom může přijít láska a tak dále. Ale ta přirozená nedočkavost mi to strašně komplikovala. Já jsem prostě vždycky, když už jsem si říkal, jo, teď už prostě tomu věřím a začal jsem s tou svojí vnitřní ženou randit a fakt jako jsem to prožíval naplno a to a už vlastně předloni v Brazílii jsem měl prostě úplně, jsem tam odjížděl, byl jsem naladěný, jako jak prostě to bude prostě úplně skvělý, jak už ta žena přichází, protože už jsem ji viděl, už si prostě to. No a najednou prostě byla tma. Já jsem, mě se prostě vypnul obraz i zvuk, já jsem najednou přestal ji vidět a byl jsem z toho úplně v háji. A tak jsem si říkal, tak prostě budeš chám. Jo. A zase jsem přestal věřit. A zase jsem prostě souvnul a viděl jsem, jakoby, jak se to vzdaluje. Jenže pak jsem přijel do Kolumbie a tady ta Alfredo prostě mi něco ukázal a já jsem viděl, že prostě to byl jenom jakoby, nevím, jak to nazvat, jako další kvantový skok nebo něco takového a že vlastně jsem nic neviděl a necítil, protože jsem musel počkat, než se ta realita nebo prostě to, co vnímám jako realitu, než se to zase nějak poskládá jinak. Jo, takže už jsem si na to zvykl, že se to takhle děje a začal jsem znova vizualizovat, znova jsem začal tvořit a právě když jsem byl v té Brazílii, tak teďka, když vlastně to všichni začali pozorovat, ono už se to dělo třeba 3-4 měsíce ještě předtím, než jsem do té Brazílie odjel, jsem to prožíval sám v sobě a prostě vydal jsem jí ve snech, viděl jsem jí prostě v meditací, jo, neviděl jsem tvář, ale prožíval jsem to celý, jo, opravdu úplně naplno, navíc ještě v té době mě medicína začala učit tantru, jo, a tady ty věci a já jsem o tom už mluvil, ale já jsem z toho byl fakt úplně v pytli, protože říkám, jako proč mě učíš tohle, když vlastně nemám s kým praktikovat, jo. Protože jsem furt nechápal, jo, že to je fakt vnitřní stav, že ta láska není to, co je venku. Není to. Prostě podle mě je to fakt o tom, aspoň tak, jak jsem si to já vysvětlil potom po těch vlastně zkušenostech, tak já jsem sice všechno jakoby viděl, já jsem to všechno prožíval, ale pořád jsem si někde v koutku duše myslel, že je to společný, že prostě ten druhej do toho poháru přilejvá. Ale v podstatě je to tak, já nevím, jestli už jsem se s tebou o tom nebavil, ale vlastně nejjednodušší, jak to vysvětlit, vlastně jak to vnímat, je vlastně, že si představíš, že máš okolo sebe nějaký ten zorb, nebo prostě tu bublinu, jo, který prostě je ta vlastně všechny ty prožitky, včetně té lásky, jakoby obsažená. A ty, když vlastně se dotkneš někoho, kdo má tu bublinu podobnou, tak vlastně vznikne, když se vlastně ty dvě bubliny k sobě přiblíží, tak vznikne plocha, skrz kterou ne, že pronikne ta láska, ale vlastně vytvoří se tam jakýsi zrcadlo. A nemusí to být jenom partnerská láska, může to být prostě i právě třeba to pochopení, jakoby třeba s Bohem, nebo i prostě jakoby vůbec celkově, že vlastně čím víc tu svoji bublinu jakoby rozšiřuješ, čím víc vlastně odevřeš ty možnosti, čím víc vlastně se uvolníš do toho, že třeba si dovolíš, že tě třeba někdo zraní. Jo? Že když si dovolíš, že třeba to není ještě ona, že ti třeba může ublížit, ale jdeš do toho rizika, protože co se může stát? No tak maximálně mi bude teďka skvělé. A že to pak skončí, no tak jako chápu to. Ale jo, ale prostě když bych si to nedovolil ze strachu, aby mě někdo nezranil, to se teďka jako občas to tak vnímám, že se tady dělají kurzy pro bohyně, jo, ale spousta žen řekne, no ale já radši budu sama, protože to je jako bezpečný, nebo prostě vlastně najdou si nějakou v úvozovkách výmluvu, že radši budou sami, jo, ale já si tak myslím, že jsme pároví, že potřebujeme toho druhého, ale právě proto, aby jsme měli tu styčnou plochu. Ne proto, aby nám něco ten druhý dal, ale proto, aby jsme měli od co tu vlastní lásku odrazit. Jo. A bylo fakt jako vtipný, když se začalo propisovat do té reality, jak moc jsem vlastně se mi jenom potvrzovalo to, co už jsem viděl, to, co už prostě to, a pořád vlastně mě to překvapuje, jo, už je to, já nevím, jak dlouho, 4-5 měsíců, ani nevím, a prostě vidím, jak se to postupně naplňuje, jo, i tam vidím to, už zase jsem trošku nedočkavej, protože ještě to není tak, jak to může být, skvělý, jo, protože jsem to viděl fakt jako v té potencialitě, jo. Dokonce ani nemůžu říct, že už jakoby to, co jsem viděl, zažiju v tomhle vztahu, to samozřejmě nejsem, nemůžu říct 100%, protože vždycky, když jsem si jako řekl, že něco už vím, něco jsem si už něčím jistý, tak medicína řekla, aha, tak to já ti to ukážu. Jo, protože ono je to fakt o tom, že když už vlastně jakoby něco víme, tak ale zároveň platí, že to můžeme i skvěle popřít. Jo, že prostě když přijdeš na nějaký návod, který funguje, ať je to fakt cokoliv, jo, cokoliv v životě, jo, může říct, ale objevil jsem tady prostě mochomurku, pro mě je to skvělý, funguje to, já tady prostě s tím vyřeším spoustu věcí, ale já ti garantuju, že může přijít doba, může to být za týden, může to být za 5 let, kdy prostě zjistíš, že už se to jakoby vyčerpalo a je potřeba se zase odevřít něčemu dalšímu, něčemu jinému. Jo, že prostě i když to funguje, i když je to skvělý, i když prostě nemusí tam být ani jakoby něco, jakoby co to, ale právě já si myslím, že ta tvořivá síla je to, co nás tady vlastně jakoby motivuje. A v momentě, i když to funguje, tak se to prostě nějak vyčerpá a už není co. Jo, prostě a je potřeba neustrnout a vlastně pohnout se z místa. I když je to teďka skvělý, jo, i když prostě, jo, je to jako dokonalý, já prostě jsem v úžasu, jakoby, co všechno se mi děje, jo, i když to prostě není vždycky úplně jako prostě zalitý sluncem, jo, protože vím, že to tomu prostě patří, tím, že jedeme fakt jako velmi, velmi zrychlený režim, protože jsme oba na nějaký cestě a já prostě jsem trochu šílenec, takže trochu spěchám někdy a vím, že to jako se mnou není snadný, jako by držet krok a tak jako to fakt jako někdy drncá, protože jedu takový jakoby rychlej, jakoby, jo, kdybych prostě z nějakého toho pohledu bych řekl, že já tu inkarnaci chci jakoby projet hodně rychle a hlavně už chci být v tom, co jsem viděl, jo, zatím, takže i proto, ale vždycky s nějakou pokorou, vždycky si uvědomím, aha, už zase tlačím, už zase spěchám, tak si zase řeknu, jo, dobrý, tak trošku uberu a vlastně se z toho ani nějak jako nehroutím, protože si říkám, jo, takhle byl by divný, kdybych to občas neudělal.
1: Žibu.
0: No?
1: Já tady mám telefonátek, někdo volá, kdo pak klepe na studio Deja Vu? Je bohyně píseň, bohyně. Slyšíme písničku, Vildo? Tak děkujeme, píseň, děkujeme, akorát nevím, jestli tě Aleš slyšel. Ale slyšel jsi píseň? Takže počkáme na píseň. Ona ti to řekne teda svými slovy, jo?
0: Jasně.
1: No, já to tady budu muset trošinku ještě polaborovat, přenastavit, takže omlouvám se tímto posluchačům Svobodného vysílače, pokud tam měli nějakou pauzku. Jsme tady neustále a pokračujeme dál a píseň už jde, takže Vildo, dej si klidně čajíček, kafičko a já si odskočím na malinkatý moment, předám píseň.
2: Tak ahoj všichni, ahoj Ali.
0: Čau, čau.
2: Ahoj. Já vás všichni zdravím a já jsem se dělala venku a tak jsem si říkala, že bych položila nějakou otázku. Mě tady ty věci samozřejmě, co povídá, že zajímají, ale třeba spoustu lidí, jako, když si něco nedokáže jako ošahat úplně, tak na to nevěří, ale jestli by si mohlo přiblížit jako lidem, kteří třeba na to až tak třeba nevěří, nevím, jak bych to řekla, jak bych to vysvětlila. Jo, když jsou karmické uzly, tak je to vždycky nějaká zastávka. Je to nějaká zastávka, kdy buď řešíme minulost nebo budoucnost. A jestli vlastně ta zastávka je pro nás vždycky důležitá, že i když řešíme třeba něco pro nás jako negativního, tak jestli je to opravdu součást té karmické energie, jo, toho zastavení a třeba to řešit vůbec nemáme, nebo naopak, to máme jako nechat proběhnout, jo, a vlastně, aby se to vyčistilo, jako už do toho, jako života, jak, jo, do toho, co žijeme. Já teď mluvím jak hotentot, jo, ale nevím, jestli jsem byla správně pochopena, jo, jestli vlastně vždycky to naše zastavení v tom životě, protože vím, že jste se bavili o tom, že vždycky když se nám něco děje, tak prostě to nějak zpracováváme a já si myslím, že neustále se to děje furt dokola, protože ty negativní věci nemůžeme nějak zpracovat, ať chodíme třeba k terapeutům, ať pracujeme s našimi dary, jo, třeba hudba, že jo, která nás úplně odloučí od té přítomnosti, ať děláme cokoliv, jo, tak stejně se vždycky vrátíme k tomu jednomu bodu. A chci se právě zeptat, jestli ten bod, ke kterému vlastně neustále se vracíme, aniž bychom chtěli, je právě nějaký ten karmický úzel, jo, kdy je důležitý pro nás to dořešit, aby jsme už to dál nemuseli jako řešit, nebo jak se na to dívat, jo, jako říci, jo, my jsme v minulém životě byli, já nevím co, jo, a teď to máme jako za trest, jo, já si teda myslím, že nic nemáme za trest, jo, ale že jsme jenom něco nepochopili. Tak jestli máš nějaký návod na to, aby jsme to jako buď rychlejiš zpracovali, pochopili, jo, aby prostě to šlo jako plynule dál.
0: Jo, hele, já si rozhodně nemyslím, že nebo nevěřím na trestajícího Boha, tudíž si myslím, že opravdu tady nemáme nic za trest. Že to je jenom způsob, jak vlastně něco máme pochopit. To, že se nám něco opakuje, je třeba i to, že jsme to nepochopili, jo. Ale ne, že jsme to nepochopili, nebo že jsme to udělali blbě, ale je to z toho důvodu, že já jsem často viděl, že třeba indiáni dělají při ceremoniích takzvanou limpy, že prostě veme ten program, nějaký žitej, nebo můžeme tomu říkat třeba démon, a on to z tebe vytáhne. Ty to fyzicky dokonce vidíš, ty to prožiješ, ty to vyzvracíš a vzniká takový jako dojem tím, že se toho jakoby zbavíš v uvozovkách, že už je to vlastně jakoby vyřešený a zápis je smazán. Jenže já to vnímám tak, že prostě tady je jakoby jedna obrovská knihovna, do který prostě máš přístup pořád, to znamená, že ty ten program vlastně nikdy nesmažeš, ty ho jenom pochopíš, jo, a vlastně naučíš se s tím nějakým způsobem pracovat, takže podle mě je to proto, že pokud to ještě třeba není jakoby v uvozovkách jakoby vyřešený, jo, tak je to jenom proto, že jsme to zase neviděli celý a že tam ještě nějaký kousek to, ale rozhodně si nemyslím, že by nějaká jakoby nějaká entita, třeba Bůh, nebo prostě, nebo i nějaká jakoby karmická zátěž nám prostě říkala, hele, prostě já se sem jdu vrátit, protože jsem v minulém životě něco nepochopil. Já prostě s tímhletím názorem já nesouhlasím, ale je to možná tak, že prostě fakt si řekneme, hele, já chci zkusit tohle, jo. Jo, já věřím na to, že prostě, aspoň tak, jak jsem to viděl já, že tady jedeme nějaký pattern, že prostě máme v sobě nějakou tu inkarnační linku, to samozřejmě ano, jo, ale to je jenom jakoby nástroj, jo, to, že prostě jedeme, že vlastně k tomu používáme tuhle tu inkarnační linku, je jeden z nástrojů, ale věřím tomu, že prostě kdyby se jakoby třeba narodila do jiného těla, tak se vlastně zase dostaneš k tomu samému, akorát, že skrz jinou linku. Jo, jakoby, jo, že prostě není potřeba dávat tolik důraz na to, že to je vlastně skrze, nevím, jak to vysvětlit, jakoby skrz tuhle tu linku, jo, že by se to stejně událo, ale trošku jinak. Jo, jakoby, jo, to, že si to vysvětlíme tou minulostí nebo tou předchozí inkarnací, je vlastně způsob, jak to jakoby pochopit. Ale já si myslím, že tak, jak jsem to já viděl, vlastně my tady vlastně skutečně fakt jakoby nejsme, je to vlastně jenom nějaký jakoby film, a že zrovna hrajeme v tomhletom, v téhle epizodě, jo, nebo prostě máme zrovna tuhle roli, tak to je prostě něco, co jsme si možná vybrali, jakoby zrovna tuhle epizodu, ale vlastně není potřeba to až tak jakoby prožívat, jakoby jako jo, prostě je to takhle, protože to ne, to je jenom nástroj. Jo, a jak jsem to vlastně říkal na začátku, co jsem jakoby, jak jsem to pochopil já, že opravdu jsme dostali prostě nějakou výzvu a k tomu jsme dostali i vlastně návod, jak to vyřešit. Dostaneš nemoc a hned dostaneš vlastně i vlastně, jak to řešit. A jde o to, jestli se k tomu dostaneme jakoby včas nebo z pohledu lineárního vnímání času, jo, kdy se k tomu dostaneme, jak to pochopíme, jo, ale nic vlastně není špatně. To není o tom, že bych chtěl omlouvat to, co se tady jako děje, ale zároveň jako jo, tohle je prostě, teď se tady hraje tohle divadlo, jo, s těmhle kulisama, no tak prostě se v tom musíme naučit nějak hrát, musíme to, a vlastně je to o tom si to tady užít. To neznamená, že prostě si to mám užít na úkor někoho jiného, nebo prostě to, ale prostě naučit se to dělat tak, aby to bylo vlastně co nejlepší pro mě a tak, jak to vnímat to i vlastně v tom kolektivu, protože tím, že si myslím, že opravdu přispíváme do toho kolektivního vědomí, takže vlastně jsme odpovědní za to, jak se tady hrajeme, jo. Jo, že to není jako, jo, na jednu stranu se trochu vezem, ale na druhou stranu jsme tady ty tvůrci, takže jo, a pokud by to tak nebylo, tak pak vlastně by nebyla svobodná vůle, jo, takže v momentě, kdy člověk se třeba rozhodne jít třeba na tu medicínu, tak ale musí pochopit, že ale já tady dostávám jakoby plný řízení, jo, a to s tím se nese zodpovědnost.
2: Máš pravdu, jo, to s tebou jako souhlasím. Já asi ti předám zpátky, Peťu. Já ti moc děkuju za tvoji odpověď. Já bych potřebovala ještě tak sosat, jako ještě aspoň tak 10 hodin, jo, protože těch otázek je hodně a odpovědí v hlavě je taky hodně, ale pak člověk se v tom jako vůbec nevyzná. Zajímalo by mě třeba, jak na to nahlížejí lidé, jo, ostatní lidé, jo, jako na nějakou, řekněme, tu karmickou úlohu, nebo to, proč jsme tady, jo. Protože já taky vždycky říkám, jo, my jsme si to tady vybrali, tady jsme, akorát někdy, když jako je nějaké období, které třeba nemám ráda, jo, nemusím, jo, tak vždycky si říkám, to není možné, já jsem musela být nějaká svině, jako v minulém životě, že vlastně se mi něco zrcadlí, jako jo, že se mi něco jako ukazuje, co mám pochopit, jako. Takže vždycky si říkám, no tak mám teda držet ústa, nebo mám křičet, nebo co je vlastně, jako mám dělat, jakým způsobem to vyřešit. Takže mě by zajímaly třeba i názory ostatních lidí, jako oni vnímají třeba tady tu energii. A ještě jsem chtěla říct, že je velice zajímavý, jako mně se hodně často zdávalo, že jsem byla v nějakém možná 18. století, jo, a mluvila jsem plynule anglicky, jo. Někde jsme cestovali, jako, a normálně plynule, a v tomto životě, jako, nebo v tom reálném životě, prostě se nedokážu domluvit ani, jako, dobrý den, jako, potřebuji ukázat cestu, jo. Je to velice zajímavé a vždycky, když na mě někdo promluví anglicky, tak vždycky si hned vzpomenu na ten sen, jo, kdy tam jsem absolutně byla bezprizorní Angličanka nebo Američanka, já nevím, jo, a teď jako se naučit anglicky jako tak maximálně do 4. lekce. Jo, i toto jsou věci, které mě zajímají, proč vlastně, jo, když člověk sní, jako má sen, je někde úplně mimo, že ty věci jdou a vlastně v tom reálu prostě to jde jako z hurta, jo, takže to jsou, ale těch říkám, těch otázek je velice moc a ještě jednou vyzývám posluchače nebo ti, kteří jsou tady s námi, kteří píšou do chatu, jako fakt zavolejte a ptejte se, protože mě to teda zajímá, jo, mě zajímají i názory druhých lidí. Takže já mu předám slovo Peťovi, těším se na sobotu, Aleši, až se uvidíme a jak zabubnujeme. A mějte se krásně všichni, opatrujte se a já jdu poslouchat z vedlejšího počítače. Tak jo, děkuju ti, díky.
0: Já ještě chvilku počkám, až se...
1: Tož tak, já už se tady usádluju. Já jsem se byl krásně proluftovat a potom jsem poslouchal náš pořad. Máme krásný zvuk, krásné téma. Píseň to odborně nazvala karmické uzly. Ano, já to nazývám případ stále stejné opakující se místnosti. Jo? Vejdeš si v místnosti, kde prožíváš nějaký peklo nebo něco, co se ti nelíbí a neustále prostě jako to zpracováváš, ano, jdeš dál a vidíš už dveře, ano, už jsem z toho venku, půjdu dál, projdeš dveřma a vejdeš do té stejné místnosti a znovu to tam je prostě, jo, v jiné kulisy, jinačí ksichty prostě, je to trošinku jiné situace, ale stejný pocity, stejný energie a stejný takový nasrání a neschopnost to pořešit. A já vám teďka prozradím, já nedělám vůbec PR žádné amanice, jo, ale přátelé, od doby, když si tam zobu amanitku, tak ona mě prozradila tajemství. Dežo, uvědom si svoji vlastní hodnotu, jo, a nemusíme každému vyhovět, jo, můžeme říct prostě ne, seru na to prostě, neudělám to, zdar. A zkuste to třeba a uvidíte, jak se posunete dál. Jo? Najednou zjistíte, že se to mění, že ta místnost je náhle jinačí. Jo? A těma dveřma projdete a do jiné místnosti, kde už prostě ty ksichty jsou jinačí a ty situace jsou taky jiné a najednou jako se procházíte už jako prostě jako ten lázeňský elegán, jo. A takže to je moje zkušenost teda ze stejnou místností a potom s amanitkou, která mě, ona, to je jenom střípek toho, co mi ukazuje, jo, tady ta bohyně, jo. Takže včera jsme o tom měli tři a půl hodinové vysílání s Márou, amanitkový večírek, ano, takže to je za mě, ano, karmický uzel, já bych to neviděl tak tragický, prostě stačí si uvědomit, kdo jsme, že jsme tvůrci, no a potom všechno se děje s nás, protože víme, že tu realitu si kdykoliv, a pozor, my se můžeme do té místnosti kdykoliv vrátit, pokud opustíme tu naši cestu, jo, z nějakého důvodu třeba nás to přestane bavit, anebo z nějaké rozežranosti si řekneme, chceme jít zpátky do sraček. No prosím, můžeme. My máme neustále možnost volby. A ne, že buď a nebo, ale tisíce variant. Tak to za mě. Díky.
0: Hele, Peťo, já ti k tomu řeknu jednu věc. Jo. Jedna z mých asi nejdůležitějších ceremonií, kterou jsem zažil, byla taková, že jsem věděl úplně všechno do nejmenšího detailu a zároveň jsem to úplně okamžitě mohl popřít. To znamená, že když třeba řekneme inkarnace nebo karmická zátěž, říkejme tomu jakkoliv, jo, tak to je prostě, není to dogmatický a je to nástroj. Jo, je to nástroj, to znamená, že prostě pokud já to chci nějakým způsobem s tím pracovat, jo, s nějakým s tím podvědomím, nebo říkejme tomu jakkoliv, jo, tak já musím mít nějaký nástroj, to znamená, já potřebuju, abych mohl hrát šachy, potřebuju mít šachovnici a potřebuju mít figurky, jo, a tohle to je jedna z možností, jo, ale někdo jiný řekne, já si budu hrát Člověče nezlob se a postaví si prostě Člověče nezlob se, dá si na tom jiný figurky. Je to vlastně nástroj, jo, někdo prostě řekne, já na inkarnaci nevěřím, on použije jiný nástroj, jo, ale jinak vlastně je to úplně to stejný, jo, právě třeba jak mluvila píseň o těch jazycích, jo, to je úplně další důkaz pro mě, že jsou věci, které prostě nemáme chápat úplně jakoby fyzicky a jenom prostě, že to je takhle. Já se učím se teďka celkem intenzivně španělštinu, už vlastně jakých mám 530 dní na Duolingu, snažím se pořád prostě s tím pracovat. Už si myslím, že celkem dobře rozumím, pořád mám problém s mluvením, jo, je tam furt nějaký ostych, já nevím co, prostě někdy prostě mě vypadne slovíčko, já se na tom zaseknu, prostě někdo je nadaný, že prostě to tam má jakoby hned v úzovkách, ale když jsem to řešil tenkrát s medicínou, tak jsem jako říkal, hele, jako tak nemohla, když tady je všechno možný, nemohla bys mi to tam nahrát rovnou. A ona mi říká, jo, já ti to tam klidně nahraju. Jo. Ale hned mi přišla ta myšlenka, ale já to nechci. Já to nechci, protože právě to, že ten jazyk mám nedokonalej, mě přivede do situací, který ještě potřebuju zažít. Že prostě někdy, když se nedorozumíš takzvaně, tak musíš použít jiný způsoby dorozumívání, protože jsem si 100% jistý, že jazyk jako takovej je největší klam, nejvíc vznikají z toho nedorozumění, protože my zapomínáme, že tady máme telepatii, že tady máme řeč těla, že tady máme všechno to ostatní, což je podle mě 99% všech informací, které si předáváme. A ten jazyk je to 1%, který je vlastně to nejjednodušší, ale tvoří to nejvíc těch rozporů mezi náma. Jo? A zažil jsem ceremonii, možná už jsem ti to i říkal, nevím jestli tady, ale zažil jsem ceremonii v Kolumbii, kdy borec prostě v noci spustil a mluvil já nevím, 20, možná 30 jazykama, prostě mluvil starou angličtinou, prostě něco jako když cituješ Shakespeara, přepínal se do maďarštiny, já nevím, do všeho možného, prostě čínština, mandarinština, já nevím, co všechno, prostě úplně jako neuvěřitelný, jo, nejvíc mě bavila ta maďarština. A ještě to vypadalo tak, jako když se tam jako hádá několik lidí mezi sebou, každý jiným jazykem. A ráno, když jsme ho potkali u snídaně, tak ten borec byl člověk, který žije v Bogotě a nikdy nikde nebyl a umí akorát španělsky. A tam v noci prostě mluvil všema možnými jazykama. Takže to je jenom naše nějaká mentální bariéra. A hlavně my jsme zase zafokusovaní na tom, že ta naše mysl to musí nějak pojmenovat, nějak musí tomu dát nějaký tvar, a což je v pořádku, bez toho by se nedalo hrát, jakoby my potřebujeme vytvořit to hrací pole, jo, aby jsme mohli hrát tu hru, to divadlo, my potřebujeme ty kulisy. Momentálně tady prostě jsme uvěřili tomu, že telepatii nemáme, takže spolu musíme komunikovat tímhle tím způsobem, jo, a takže prostě to používáme. Je to nástroj, jo, tak jako prostě ta inkarnace nebo prostě ty smlouvy s nějaký, jak se tomu různě říká, smlouvy s duší a podobné věci, jo, nebo karmické zátěže a tohleto, to je jakoby další nástroj, jo. Jo, prostě někdo, kdo, říkám, když na to nebudu věřit, tak si najdu jiný nástroj, jo. Jo, my potřebujeme vlastně jenom uvěřit tomu, že jsme schopni s tím nějakým způsobem pracovat. A těch nástrojů je prostě tady neuvěřitelné množství.
1: Dobrá, díky. No, co se týče řeči, tak já si myslím, že píseň skutečně, ona v těch jemnějších světech hovoří plynule anglicky, protože tady se sice učí, ale začíná tak, že má nádherný přízvuk už. Aniž by rozuměla třeba, co povídá, tak má ten velský prostě přízvuk, ten už má. Jo? Já to tak mám třeba v ruštině. Já věřím tomu, že jsem byl tam někde prostě na východě, třeba v tom Rusku, protože velmi mě lahodí. Samozřejmě ta telepatie, tu jsme asi ovládali, když si zadob třeba Tartárie, nebo co to tady vlastně bylo, jo, za teda civilizaci vysokou. No ale dívej, no prostě bylo nám to zkrátka nějak znemožněné, asi v rámci toho DNA, těch vláken. Další úroveň pod tou telepatii, dívej se, oni vytvořili prostě řeč, ano, řeč, fyzickou mluvu. Pod tím je, že vlastně cizí řeči, jo, že není jednotná, jsou jich stovky, jo, těch řečí. Teďka vytvořili se státy, hranice, takže všechno oni tlačí k tomu, aby nás rozdělili, aby jsme zapomněli sami na sebe, aby nás zkrátka mohli ovládat, jo. A to je vlastně možná tady ten metrik za to peklo, který je jedno tady z těch dnešních hlavních témat. No a prostě na nás i na tvůrcích se tady z toho prožít si to, ano, v té místnosti si to prožít, pochopit, kdo jsme, že my jsme schopni se domluvit telepaticky. Mně se to občas někdy i děje, jo, že já si vytvořím nějakou rouru, nějaký kanál, na něco myslím a najednou se ozve telefon, známe to všichni, jak to funguje, že na koho myslíme, ono je to i přísloví my o vlku a vlk za dveřmi, takže my ty schopnosti máme, my se nemusíme nic učit, nám se stačí rozpomenout na to, kdo jsme, a to já tvrdím neustále, a jsou možnosti, jak si na to vzpomenout, ty se zbavil. O svým prostoru v medicínkách, já se zase tady bavím o svým prostoru, o svých pomocnicích, každopádně nejlepší propojovatelka, možná i nad úroveň telepatie, to je hudba, jo, která spojuje úplně všechny bytosti, nejen lidské, ale i ty živočišné. No, takže...
0: No, Peťo, dovolím si jakoby ne nesouhlasit, ale myslím si, že právě to je ta největší mýlka, že tu telepatii nepoužíváme. My ji používáme. Používáme ji dnes a denně. Akorát, že nevíme, že to je ono. Jo, jo, prostě, kdyby jsme ji neměli, kdyby prostě jsme byli od toho odpojení, tak bychom prostě nepřežili. Jo, ale ty prostě... Spíše to o tom, že si myslíme, že to musí nějak vypadat. Jo? Já když se mi to třeba zaplo nejvíc naplno a když jsem fakt jako slyšel myšlenky a tady ty věci, tak mě to jakoby až vyděsilo, jo? A teď jsem si říkal, jo, to asi, co si vymýšlím, prostě tohleto, pak jsem pochopil, že to je jakoby ono, ale z jednoho jakoby pohledu jsem si myslel, že to bude něco víc jako wow, jo? Jo, rozumíš, že jakoby, že to musí nějak vypadat, jo? Ale ty najednou prostě víš, že se to děje, jo? A je to i tak, že třeba já teďka poslední dobou, když mám nějakou vizi nebo prostě nebo pracuju s medicínou, tak vlastně už ani nepotřebuju vidět ten fraktálový svět, jak se popisuje při psychedelikách nebo prostě to. Já jenom vím, že to tam je. Já vím, že to tam je a vlastně už to jakoby nepotřebuju úplně vidět. Jo, občas jako si říkám, no ty, hele, bylo by fajn jakoby to vedení tam mít, jo, ale jenom vědět, že to tady prostě je a že to prostě používáme, i když si myslíme, že ne, jo, že opravdu jako fakt se to děje, jo, já to jako opravdu jsem si jistý tím, že to všechno máme, všechno to máme v sobě a jestli ten systém něco dělá, nebo prostě to co teď tady žijeme, takže se nás snaží přesvědčit o tom, že to tak není.
1: No a já...
0: Že se to může něco venku.
1: Já právě s tebou souhlasím, já tě to nerozporuju, já neříkám, že jsme to ztratili, že to máme, akorát to nedokážeme, nebo prostě nevíme, jak se to používá, protože oni se nám to snaží, jako jo, dívej se, prostě třetí oko, jo, flory, jo, oni se snaží nás vlastně kontrolovat, takže lidstvo na to pozapomnělo, ale to neznamená, že tu schopnost jsme ztratili. My máme a my objevíme znovu, protože už se k tomu chýlí.
0: Ono to, Peťo, může být i tak. Jo, ještě jeden pohled ti k tomu dám, že jsem viděl, když se ti to třetí oko třeba odevře naplno, tak ztratíš ten filtr, jo, ale co když ten filtr potřebujeme, protože když nemáš filtr a vidíš to celý, tak prostě je to strašně náročný, jo, nějakým způsobem, prostě když najednou ty půjdeš po ulici a uvidíš člověka, který prostě je, já nevím, pedofil nebo prostě dělá něco, co prostě není úplně jakoby v pořádku z našeho pohledu, jo? Jo, tak prostě ti z toho bude strašně, jo, a většinou to nejde vypnout, jo, takže jakoby bejt jasnovidnej nebo bejt v tom proudu a mít otevřený třetí oko, může být jako pěkná drina, jo. Třeba je to i proto, že prostě jsme si sami si řekli, hele, už jako si chci užít tady nějakou pohodu v nevědomosti, v uvozovkách, jo. Jo, protože čím víc vlastně jakoby víš, čím víc jakoby seš v uvozovkách vědomej, tak tím roste i ta zodpovědnost za tvoje činy. Jo, protože když, já nevím, budeš tady, já nevím, jako ubližovat, jako, já nevím, jaký příklad. Prostě, když budeš něco dělat blbě a budeš to dělat blbě, protože nevíš, že je to blbě, jo, nebo nevíš, jak to udělat líp, jo, tak je to v pořádku. Fuozovka, jo, jakoby, ale pokud víš a vědomě děláš něco, co prostě je špatně a stejně to půjdeš udělat, tak pak to samozřejmě v pořádku není. Jo? Takže čím vlastně jakoby seš, víc chápeš, víc tomu tady rozumíš, jo? Tak tím větší zodpovědnost máš za svoje činy v úzovkách.
1: Vildo, ale to je v pořádku, jo? Přece, to je naprosto v pořádku, no, jít dál v rámci zodpovědnosti a vědění, jo? Protože cesta zpátky by byla jako, že ano, teďka jsem v ražské nevědomosti, ale to by potom nemělo význam tady vůbec jako být, jo? Chodit zpátky a nebo stát na místě. A život je pohyb. Neustálý prostě rozvoj teda vpřed, takže já se nebojím té zodpovědnosti. O tom to je být vědomý, zodpovědný a vědět. Já znám jednoho chlapka, který taky, který, on to má otevřený, to všechno, jo, prostě třetí oko, ten vyšší smysl, a on říká, přátelé, to vám nepřeju tu schopnost mít, když jdete po ulici a vidíte lidi, máš do žaludku, co to je za monstra, jo, a taky říká, je to prostě úplně na kulku, jako je to prostě na palicu, ale on se s tou schopností narodil, no, takže ano, ale dívej, pěkně, postupně, pomalonku, teďka kdyby najednou nám to otevřeli, nebo nám se podařilo objevit ten mechanismus, jak si to znovu aktivovat, asi by z nás většina jako zešilela, protože desetiletí, staletí jsou zvyknutí na to, že neví o sobě, neví prostě, jo. Jsou to krci pod hlínou, který neví, jenom rybička v akváriu, a najednou akvário prostě rupne a prostě voda se vlije do rybička vpluje do oceánu, tak bys to taky mohla zašílet, no, takže postupně se dostáváme k tomu, jde to pomalu, ale jistě.
0: Peťo, pořád tam může být i to, že opravdu si někdo může vybrat, ale já jsem tady prostě byl nějaký, jako můžu si vymyslet se jako v kristovské pozici a já už toho mám dost a já si tady prostě půjdu užít ten metrik, já prostě tady budu tady zažívat tady ty věci a je to v pořádku, jo, jakoby prostě třeba je to jeden ze způsobů, jo, jako, jo, proč ne, jo, navíc já si myslím, že i tady je fakt jako spoustu těch kulisáků, který prostě jsou možná bez duše, možná tady jsou právě proto, aby jsme si my vzpomněli, nebo aby my jsme se jakoby vrátili k ničemu, jo, a klidně je to možný, jo. Třeba tady opravdu jsou bytosti, které jsou jakoby v pozostách prázdní a jsou tady pro nás, jo, převzali tu roli toho který prostě udělá ten krok pro nás, aby my jsme se posunuli někam dál, jo, ale chtěl bych to...
1: Haló, Vilik se nám sekl, přátelé, a už je tady. Dobrý, Vildo, chvilku se sekl na 5 sekund.
0: Se?
1: Ano, už se slyšíme zas.
0: Jo, já bych to chtěl ukončit jakoby pozitivní věcí, že si myslím, že opravdu jako nemusíme tady trpět, že si můžeme tvořit ten náš svět, tu naši bublinu, co nejlepší, jo, že to nemusíme brát až tak vážně, jo, stejně z toho živí nevyváznem, stejně si ostatně nic neodnesem, jo, a když náhodou budeme tvořit něco hezkýho a úplně se to nepovede, tak minimálně to bude po cestě hezký. Jo, když budu tvořit něco, co nedává smysl, jo, tak to nebude ani hezký, ani po té cestě. Jo, takže za mě jako není důležitý, jestli se dostanete na nějakou kristovskou úroveň 1000 na úrovních, na cestě za úrovníma vědomí, ale je důležitý, jak si užijete tu cestu. Jo, a je úplně jedno, jestli zůstanete naplno v Matrixu, jo, nebo jestli prostě uděláte o trošku víc, jo, nebo míň, prostě je to naprosto v pořádku, ale důležitý je jakoby přijmout to, že vlastně já to tvořím, já jsem za to zodpovědný a jsem zodpovědný za všechny činy, jo, a kdyby náhodou to ještě nedopadlo, jo. Já pořád jsem optimista, věřím tomu, že tenhle ten blázinec prostě skončí a že se dočkáme něčeho rozumnějšího, trošku lepší verze tohohle toho Matrixu, jo. Já furt tomu věřím. Věřím, že když ne já, tak moje děti, že se toho dočkají. A kdyby náhodou se to nepovedlo, tak je furt lepší se o to snažit, než jako tady bědovat a říkat, hele, nedá se s tím nic dělat, protože tady nám vládnou nějaký archonti a to možná, že to tak je, ale jako furt je lepší to zkusit a užít si to, jo, než prostě tady bědovat a říkat, hele, vesmír je nespravedlivý, Bůh mě tady trestá, jo, a podobné věci, nebo prostě já mám tady těžkou karmickou zátěž a tak prostě tady musím trpět, jo, můžete, ale nemusíte. A můžete se i na všechno vyprdnout, nedělat žádné duchovní věci, jenom se tady prostě tak bejt, jo, prostě možná i to je způsob, třeba nás to má naučit toho, jako, hele, přestat se tady dohadovat, čí pravda je, jestli tady Vilík plácá blbosti, nebo prostě to, jo, je možný, že jsem úplně mimo, jo, že tady prostě si tady jedu nějaký monolog a vlastně třeba to nikomu to vůbec nemusí dávat smysl a je možný, že se pletu, jo.
1: Je možný, že se pleteš, já si myslím, že to zajímá jako dost lidí a řekl jsi to krásně, že aspoň potřeba je to zkusit, i když to nevyjde. No to, když nevyjde, to znamená, že to zkusíš znovu a znovu a znovu, až do doby, kdy to vyjde. Vlastně člověk nedělá chyby. Jo? Člověk prostě buď to dá na první dobrou, nebo na třetí. A je důležité, aby našel ten mechanismus, jakým způsobem na příště to udělat na první dobrou. Takže vždycky lepší je něco udělat, i když blbě, než nedělat vůbec nic a stát. Jo? To je potom jako nehybnost, to je mrtvolnost. Takže ten pohyb, ať se zadaří nebo ne, je to jedno, ten pohyb tam je a od toho tady jsme, stáli jsme frontu, jsme tady, užíváme si to. Já si vůbec jako nestěžuju, protože já se tady začínám cítit jako ryba ve vodě a až teďka vlastně po 50 přicházím na to, že ono to vlastně tak jako má být, jo? Že jsme si to sami vybrali a tady v té hmotě nacházíme lásky, přátelé, smysl, jo, různé kreativní činnosti, tu hudbu, a nebo jenom, jak říkáš, jenom tak, být jenom tak a hotovo prostě, a nechat věci, jak se dějí. A i když to necháš jenom tak, stejně se to děje i v tobě vlastně a ten proces funguje. Já mám, člověče, 45 sekund do konce, přátelé, no my nekončíme ještě úplně na dežavíčku, ale končíme na streamu číslo 1 na Svobodném vysílači, takže já uvolním místo dalšímu studiu, což je, tuším, studio Helen. Takže Helenko, pokud nás sleduješ, takže brzo přepnu. Já to teďka budu chvilenku natahovat, ale asi to já už vypnu. Ale já, ty Vlíku, ty klidně zůstaň, my se ještě rozloučíme. Já se rozloučím s posluchačema jedničky. Ano, Vlíku?
0: Já už bych to taky klidně ukončil, protože si myslím, že dneska to bylo řečeno hodně. Jenom bych se rozloučil a poděkoval za pozvání, bylo to zase skvělý i pro mě, protože vlastně vždycky, když něco říkám, tak vlastně jsou to věci, i které mám slyšet já. Občas to dělám, že si třeba pustím nějaký rozhovor zpětně a kolikrát se divím, co všechno jakoby jsem tam řekl, nebo prostě to. Takže je to vždycky i pro mě, jo, vždycky se mám z čeho jakoby, vždycky je to nějakým způsobem zajímavý a vlastně i to, že si jakoby nějak jako zamýšlím nad tím, jo, nebo nechávám to plynout, takže je to určitě zajímavý. Každopádně bych chtěl ještě jednou poděkovat. Buďte tvůrci, buďte ano. Vládce. Nic jiného tady nedává smysl jako milovat se, prožívat lásku. A kdybyste třeba chtěli se podívat, jak to je v jiných kulturách, tak se ozvěte a můžeme jít spolu do Amazonie třeba nebo tak něco. No. Takže mějte se krásně. Peťo, díky a těším se v sobotu.
1: Ano, takže
0: Hauš, hauš,
1: hauš. Hauš, hauš, Vildo, veliký blagadar a Om Shanti, děkujeme za přenádherný pořad, povídání. A ti, kdo si myslíte, že rakev v kapsi má, tak nemá, nic si odsud nevezmete, pouze to, co se naučíte, jo? A co má skutečné hodnoty. A ty nejsou tady v té hmotě, ale úplně někde jinde. Takže já pustím na závěr písničku. Viliku, ty už asi teda půjdeš do terénku, já se ještě teda rozloučím s posluchačema, který nás tady sledují, sledovali a myslím, že se brzo, no my se uvidíme ve Štiřáku v sobotu a v Dežavičku se můžeme uvidět, kdykoliv se domluvíme, kdykoliv se nám zachce, kdykoliv si usmyslíme, protože Dežavičko je punkové studio a týpky jako si ty, Žibu, tady vždycky rád uvidím. Měj se krásně, ahoj.
0: Čau, čau.
1: Čau, čau, takže přátelé, vy ještě vydržte, já jsem tady naspíval jednu, dovolil jsem si svým hovězím hlasem naspívat jednu známou písničku, jak jsme se bavili o těch amanitkách, tak kdysi dávno nějaký Mejla Hlavsa naspíval písničku Muchomurky bílé, no ale protože já teda sbírám muchomurky červené a panterové, tak jsem si dovolil trošinku upravit text, no a vytvořil jsem teda tak nějak ve svém domáckém, v našem domáckém studiu tady ten song, který vám teďka na rozlučku pustím a popřeju vám, jo, ještě je večer, takže krásný dobrý večer a mějte se tak, jak chcete, protože jste tvůrci svých realit.

pokud je v publiku ještě někdo další. Kdo věří, že Amanita muscaria je jedovatá houba? Zapněte si stopky na telefonu a měřte čas, za jak dlouho babička jako mrtvola spadne z pódia.

Sehr gut, Sinn. Budeme se čistit. Trošku se poserem. A to bude dobře.

Está bien. Muy bien.

0: Veliký Blagadar.
1: Já zdravím ze studia Dejaví všechny naše příznivce posluchače, Dejavíčka i Svobodného vysílače a také zdravím Maro tebe. Takže krásný večer, dneska máme amanitkový večer a máme 23.9. 18 hodin 6 minut, takže pokud máte ten samý čas, tak nás sledujete živě a dnešní vysílání je interaktivní, takže můžete volat na telefon, který vám tady hned ukážu. A je to telefonek do studia 799-589-362. Takže se těšíme na vaše dotazy, protože dnešní pořad je interaktivní, jak jsem řekl, a budeme odpovídat na vaše dotazy nebo připomínky. Takže Máro, já tě zdravím, chlapců. Vyzkoušíme teda ten zvuk. Slyšíme?
2: Já tě taky zdravím, slyším tě vynikajícně a zdravím i posluchače a diváky.
1: Takže to máme za sebou, to jsme zvládli. Jinak já jsem si tady dal trošinku virtuální pozadí, protože vysílám jednak z jiného počítače. Protože, co vám mám povídat, náš dům, všude sama muchomůrka, pokud slyšíte nějaké hučení, tak je to sušička, která valí od rána do večera a přes noc samozřejmě taky. Jo, na těch 12, 13, až někdy 14 hodin, jako neustále. Takže jsem se tady uchýlil takovému malému laptopku, takže o vesmíre doufejme, že to všechno klapne. No a Máro, já jsem dneska byl ve Hmotě ráno, přebíral jsem brambory, no a my jsme si je v létě vykopali, že nenapadlo mě teda, že mě povolají, abych to tam šel třídit na 4 druhy. Jo, na velikost, na jakosti a na barvy a tak dál, takže vrátil jsem se v poledne. No a od té doby normálně studuju, mám tady nové studijní materiály, které vám tady hnedka ukážu a jedná se o tady tu knihu. Takže je to mikrodávkování Amanita muscaria od baby Máše, jo, takže... A od té doby vlastně od toho poledne asi od jedné hodiny jsem studoval, je toho tolik. Maro, já jsem si myslel, že už toho hodně vím na základě těch videek, jo, který sdílíme a dabujeme a posíláme na Facebook, ale ta kniha je fakt hustá. Takže přátelé, tady to vysílání, tady tím vysíláním nechcem nikoho k ničemu nutit, jo, jenom prostě studujte sami a můžete klidně začít tady u té knihy. Jo, má asi 350 stránek, je teda v originále, je v angličtině a je i v polštině, takže já se tak různě snažím to překládat pomocí translátorů a tak. A hned na úvod je to veliká jízda. Takže Maro, a tě pustím taky ke slovu, jak pak se máš ty, co děláš? Myslím si taky, že máš toho nad hlavu, že jsi neustále ve Hmotě, takže máš slovo.
2: No tak, jak už jsme se bavili, tak hele, když nepracuju, tak běhám po houbách. Jo, takže furt na střídačku a když neběhám po houbách, tak je suším, tak je vážím a uskladňuju. No. Takže furt nějaká práce nebo nějaký ty maceráty. A teď ještě se chystám dělat mastičky z ty bochumurky. No a práce je furt mraky. Takže auto mám rozdělaný, svoje auto jsem udělal, jiné auto jsem udělal. Furt. Jo. Takže se mi zdá, že toho mám čím dál víc. Je to rozlítaný a ještě plus ještě volají lidi, že jo, chtějí poradit ohledně keltské soli, tady ty věci, no tak.
1: No tak lidi se probouzí a zjišťují, že ta farmacie, tady ten průmysl je obrovský podvod a možná nás čeká návrat k té přirozenosti a k těm prapůvodním principům bytí a uzdravení se. Sebe, těla i ducha. No a já lítám, člověče, já bych to nikdy neřekl. Víš, kde lítám, Maro a přátelé? Já lítám po lékárnách. Ale pozor, chvilka napětí. My jsme skoupili snad všechnu Alpu, která tady v dostupných lékárnách byla. A máme jich asi už, já nevím, možná 20 flašek prázdných. Jo? Takže taky macerujeme. No a... A už jsem ti, Maro, říkal, že tento rok už to nějak jako doklepeme pomocí té Alpy, která má 60%. A já jsem si objednal další várku v lékárně tady a dokonce Lesanu. To je zelená A ta má 70 voltů, jo? Takže ona teda navíc obsahuje ještě nějaký bylinky, nějaký extrakty z bylinek, takže to si myslím, že nebude na škodu, ale samozřejmě budu studovat babku Mášu, co píše vlastně o tom alkoholu. Ona tam píše teda, že by měl být čistý líh minimálně těch 80 voltů, což teda ty naše Alpy nemají tolik, ale necháme je díl macerovat a myslím si, že to splní ten účel, že to odbourá tu kyselinu ibutenovou, i když zas jsem slyšel, že i ta vlastně by nemusela být úplně na škodu, jo? Že to zas by to mohlo mít nějaký účinky na nervovou soustavu. Takže Maro, víš ty něco o tom blíž? Já jsem to ještě teda nestudoval úplně, tu babku.
2: No, každopádně já studuju spoustu jiných lidí, kteří o tom mluví po celém světě. A kyselina ibuteniová je ta, která tě jako nabuzuje. Jo? Takže ty těma stupněma teplot sušení můžeš snižovat, nebo si určuješ, jakou hladinu ty kyseliny ibuteniové chceš tam ponechat, ty houbě. Jo? Čím vyšší sušení teplota, tím méně kyseliny ibuteniové a víc muscimolu.
1: Muscimolu. Ona se mění muscimol, ta kyselina, tak, že?
2: A muscimol je spíš uklidňující. Jo? Tak. Tady to je spíš, že tě to nakopává. Jo, takže tady chce vyzkoušet, jaký že těm lidem bude dělat dobro. Jo, buď víc kyseliny, nebo víc toho muscimolu. No, ale to si musí každý sám vytestovat na sobě. Jo. Takže viděl jsem, že se suší až na 60 stupňů, jo? Teda 60, 70 stupňů.
1: Ano.
2: Ale to už je spíš v tom konečném tažení, jo? Pár minutek.
1: Tak, a já to
2: například dělám. Ale tam si musel poznat na sobě, že ta kyselina ibuteniová s tebou nic nedělá. Víš, jako negativního. Jo, protože ona je ten vrahon těch parazitů. Víš? Takže je zapotřebí, aby to byla.
1: Určitě. To první videjko, to delší, jak tam Libore Kopřiva, teda, který se původně hlásil, že půjde do vysílání, pak mu to nějak neklaplo, tak jsme viděli, já jsem ho nazval pracovně žerou syrovou amanitku a přece žijí, jsou tu mezi námi, jo. I vlastně ta babka Máša tam pojídá syrovou, takže tím vlastně vyvrátila mýty o tom, teda, že okamžitě prostě sanitka do špitálu a kdo ví kam do márnice. Jo, takže samozřejmě všeho s mírou, určitě je důležitý to dávkování. No, já pojídám muchomůrku vlastně už letošní, kterou vždycky vysuším, tak ji koštuju. To znamená, že by tam měla být ta kyselina ibutenová v nějakým třeba větším množství, ale cítím se úplně skvěle. A pozor, cítím se nabuzeně, jo? Protože od rána až do hluboké noci jsou na nohách a necítím žádnou únavu, jo? Takže něco na tom bude, že i ta kyselina je vhodná třeba.
2: Přesně tak, a jsou i starý nějaký ty pohádky nebo bajky, nebo já nevím, jak bych to nazval, ve starých knihách, že když jsi se ztratil v lese, tak si co jsi měl jako první udělat, si najít vochomůru někde, sníst jí, jo, nějakou část ty vochomůrky a pak si schopnej ujít 30 kilometrů bez jakýhokoliv zastavení třeba. A vůbec ti to nedělá žádný problém. Jo, že tě prostě ta syrová tě nakopne. Jo. Proto, jak oni říkají, že se otrávíš a to jsou takový bláboloviny. Nejtvrdší od parazitování je, když jí sníš syrovou. No, proto přijdou takový ty křeče, třeba žaludeční někdo má, protože prostě ty paraziti padají. To je nejtvrdší detox na střeva, co se týče parazitů. Jo, protože když vemeš, tak zvířata jí taky žerou syrovou. Jo, ty ji nemají sušenou, protože ona v lese spíš schníje, než uschne.
1: Je fakt, že když chodíme po lese, tak vidívám, Hodně těch hlav je jako ukousaných, jo, normálně tam jsou ty hryzáky od těch různých hlodavců a nikde žádný mrtvý těličko toho zvířátka není, jo, takže a zvíře ví, kočky to žerou normálně, jo, takže a zvíře má otevřený třetí oko, zvířata ví, co je pro ně dobrý a co ne, co je jed.
2: Hele, víš, ty vemeš tam, kolikrát jsou na tom slimáci, všechno, jsou sežraný
1: Ano.
2: zevnitř, zvenku, co jako ta houba je velice chutná. I syrová, já jsem ji chutnal už před rokem a kousek jsem snědl, nějaký trojúhelníček a necítil jsem nic extra teda, ale jako přežil jsem úplně v pohodě.
1: A evidentně se ti daří, činnosti máš nad hlavu, chodí k tobě lidičkové teda, no to nám ještě, když tak řekni teda, že už tam máš jakousi takovou tu pověst, působíš tam, já nevím, jestli to tak mám nazvat jako léčitel, dokonce máš svoji přezdívku a chodí k tobě babky, dědečkové, nebo chodíš do hospůdky jim povídat, jestli o tom chceš mluvit, jak se lidstvo probouzí i tam u vás v regionu?
2: No tak tím, že jsem před 2 měsícema nastartoval kamaráda starostu, tak samozřejmě se to rozkřiklo všude a samozřejmě on to všude rozkecával, jo, to bez pochyby, jo, protože on se tím chlubí.
1: Starosta.
2: Jo? Ale ne, ale on se tím chlubí, protože on byl předtím na umření. Jo? A ty lidi to viděli na vlastní oči, jo? Takže ty lidi vidějí tu tvrdou změnu. Jo? A nechápou prostě. Nechápou to. No a ty, co už začínají chápat, tak si, jak si začne chtít kontakty na mě a jim poradí on a tak dále. Takže on je všechny odkazuje na mě. Tady, běžte za Márou, ten vám to vysvětlí, ten vám to vysvětlí. říkám, ty mi dáváš těch lidíček teda. No, takže pak ti ty lidičky volají, jo, nebo napíšou, já zavolám, co se děje, no, tak oni ti vyprávějí svůj příběh, jo, problematický, třeba zdravotní, co mají za potíže a tak, no. Takže takový konzultace, no. Hodinový. Takže kolikrát náročný. Ale říkám, lidi, vy máte jeden a ten samý problém, i když máte 150 různých nemocí, jo, každý přijdete. Vy máte jenom jeden problém, to, že jste plný parazitů a toxických látek. Jo. To vám působí ty problémy. A každému a někomu odejde to a druhýmu ono, jo. Takže, ale základy jsou všude stejný, takže každému to musím říct trošku jinak, aby pochopil, co mu říkám. Jo. Aby jsme k tomu dospěli, ale furt dospějeme ke stejné věci. Parazitu. A ta bochomurka, to je vrah parazitu.
1: No tak samozřejmě prostě ten, kdo vůbec netuší, jo, že ta muchomurka má takový zázračné schopnosti, tak ten třeba hledí s otevřenou hubou do kořán, jo. Takže tě
2: No, jo.
1: musíš pomaloučku, polopaticky, úplně od začátku, jak to
2: Ale
1: všechno je s farmací a s přírodní vlastně léčbou nebo uzdravením v rámci přírody. No a pak jsou už tací, kteří o tom už něco ví, taky se ročetli nebo taky ze světa pochytali nějaký videjka, jo, těch publikací asi bude víc. No a ti už jenom, jednomu z nich teďka budu posílat, vůbec jsem se k tomu nedostal, taky má nějaký problémky, měli dneska do studia, ale bolí ho celé tělo, takže se omluvil. No, tak tomu budu posílat teďka 40 gramů, asi zítra. No a to je vlastně, 40 gramů je půlka té naší osmipatrové sušičky, kterou tady potom ukážu, protože chlapec František se ptal, jakou sušičku mu doporučíme. Ty mu asi doporučíš tu, kterou si budeš objednávat, nebo která ti přijde, pokud už ti
2: Mně už
1: nepřišla.
2: přišla.
1: Už tě přišla, no takže, a těch 40 gramů je půlka té vlastně té osmipatrové, takže vlastně na jeden záběr nasuším plus minus 80 gramů. No, což je slušný, no a já nevím, dělá mi asi už, já nevím, to je možná osmá nebo tak nějak, no a má do toho Maserátu, tam mám, my jsme taky vykoupili nejenom teda Alpu, ale aj 5-litrový sklenice jako zavařovací s uzávěrem na závěr, takže dneska proto byla píseň až v Jihlavě, jo, no. Takže
2: No,
1: jede to.
2: my jsme to vykoupili, žena teda vykoupila taky, ještě se to objednávalo. Samozřejmě Alpa je výborná v tom, že má v sobě mnoho druhů olejů.
1: Ano.
2: Jo, takže, protože já jsem taky nad tím přemýšlel jako s tou lihovinou, jo, protože jsou jako na prodej, že jo. Ale jde o to, že když to je čistá lihovina a už jakoby tolika stupňová, tak už může spíš tě jako vysušovat pokožku, víš? Jo, tady je zapotřebí, aby to zůstávalo spíš, aby to drželo se trošku jako houba. Že aby to nesakovalo rychle, aby to šlo pomalu. Jo. Takže aby vysoká dávka toho alkoholu na druhou stranu bez nějakých ještě přídavků spíš nebyla taková, jako že ti to vysušuje. Víš tu pokožku. Jo, takže na to jsem hleděl a právě ta Alpa mi přišla, i když říkám méně stupňů to má, voltáž, ale na druhou stranu ona je taková jako mastná. Víš? Není tak suchá.
1: Jasně.
2: Proto tak, i tady, teď chci vyrobit tady to mazání, že to dám do sádla, že to zapracujem do sádla, protože žádný chemický vazelíny nechci ani vidět. A to právě chci vyzkoušet na psech, třeba taky, protože kamarád má psa, který a jeho žena mě požádala, že bych chtěla mastičku, jestli bych něco takového vyrobil, že má takový různý boláky nad očima, takový, no prostě z hluky parazitů. Nic víc. Jo, na zádech to sami takový boláky, jo, krvavý, hnisavý. Je to starý pes prostě, už Yorkshire. No takže to vyrobím de facto kvůli němu. Vyzkouším, on bude pilotní. A no uvidíme. Ale věřím tomu, že to bude fungovat, takže. A hlavně jde o to, že v tom sádle to není agresivní, jako, že ti to nepálí, nedělá to jako nic. Jo. A u těch zvířat přece jenom, když mu to natřeš Alpou, tak by asi řval. Jo. Člověk to překousne, ale to zvíře, nebo nad oko mu dáš na nějakou tu hnusnou bouli, takový ty ošklivý věci, takový vředy, jako kdyby to byly, že už ani přes to oko nevidí chudák. No a takže je to příjemnější, víš?
1: Určitě, no co si budem povídat, abych to řekl tak. Alpa je Alpa, no vzpomínáme si na svoje mládí, no. Taky jsme ji upijávali, asi míchali jsme to s Čučem, s Jarinou, jo, a je dobrá. A jsme tady, a jsme v pořádku,
2: hele.
1: Protože játra mají schopnost se regenerovat. No, já jsem zvědavý na tu Lesanu, tam má 70 voltů. No a samozřejmě Alpa je Alpa a sádlo je sádlo. Taky máme tady tu vazelinu a ty různý kokosový oleje a to. Ale jako ti naši předkové tady toto neměli, jo, tady ty vazeliny a to. Prostě používali na všechno sádlo. Dokonce, že i babka Máša mluví o sádle, jo, že to je asi na ty mastičky nejlepší.
2: A právě když mají lidi problémy, že mají nějakou, jako, že ne, poškozenou kůži, nějakou přecitlivělou, jo, tak je dobrý na sklidění kůže mazací sádlem. Jo, žádný krémy chemický, prostě vzít sádlo a namazat jako, jo, tu kůži, která vás jako tak nějak zlobí. Jo. Protože tuk z prasete je nejblíž člověku.
1: Mm-hmm.
2: To je vepřový maso je člověku nejblíž, jo, co se týče tak nějak stavby těch buněk. Takže proto i člověk má nejvíc výtažek všeho z vepřového masa. Vepřový maso má nejvíc vitamin.
1: Je to tak. Je to tak. Tomu prasátku, když se podíváš do očí, tak tam vidíš kus člověka. On má takový trošku člověčí oči. A když teda já pořád mluvím o té farmě, kam jezdím, kde jsem byl dneska třídit brambory, takže na podzim si vezu 60 kg masa, určitě sádlo vezmu a určitě jdu do toho sádla, protože je to přírodní a jak říkáš, to prasátko má nejbliž třeba tomu člověku, takže je to velmi podobný ta stavba i ta chemie a fyzika toho těla. Takže přátelé, sádlo, ale studujte sami a my si tak jenom tady, Maro, povídáme, my nikoho k ničemu nenabádáme, že? Máme tady první nějaký pozdrav anebo komentář. Přátelé, opakuju znovu, pořad je interaktivní, můžete volat tady na ten telefonek, co mám. Výhoda je v ta, že tě budeme slyšet, jo? Ale ty neuslyšíš nás, takže řekneš třeba dotaz nebo komentář nebo něco, jo, položíš a posloucháš dál. Já to tady nemám propojený, protože nejsem ve svém studiu. No a Vendula píše, ahoj, já si ji naložila do slivovice domácí. Slivovice, no, tak tam má těch, já nevím, ta moravská třeba 53-56% nejsilnější. Tak jako, tak je to varianta, co? Ale je to zase škoda slivovice možná, to lepší jako
2: Ale
1: No,
2: škoda je dobrýho člověka,
1: nechastáme
2: člověče.
1: dobrýho člověka. Ale ještě
2: Vyplní
1: možná
2: se do
1: před pár lety bych
2: slivovice.
1: řekl, škoda slivovice je lepší vychlastat. No a teďka už říkám, slivovice dobrá na mazání i třeba do toho macerátu. Co ty na to, Máro? Maceráta
2: No,
1: slivovica.
2: slivovice hlavně chutná parazitu, víš? Takže tam je hodně cukru.
1: Je tam hodně
2: Víš?
1: cukru, no.
2: A paraziti
1: Takže
2: milují cukr. Takže alkoholiky milují paraziti.
1: Wendy, bacha na slivovicu si
2: Ale
1: netřeba.
2: to nevadí, ale oni samozřejmě ty slivovici, ta ochomora pozabíjí ty parazity hned, jo. Nebo to je de facto palivo pro parazity, takhle. Ale, hele, proč ne? Ať si to vyzkouší. Ať
1: Zkoušet.
2: si vyzkouší dát do slivovice, nebo koupit si Alpu, nebo jiný něco, všechno s nějakým procentem alkoholu, ať si to zkusí s tím mazat, jak
1: No,
2: to funguje na sobě.
1: já taky zkouším, já budu zkoušet tu Vlesanu, tam má 70 voltů a teďka udělám trošku PR-ko, jak se říká teďka to slovo PR, ani nevím, co to znamená, prostě trošku reklamu našim kamarádům z Ostravy, Martina a Marek, já jim říkám marmaři, a pořídili si domácí palírnu měděnou, dostávají vínko z nějakých hospůdek a pálí doma, oni tomu říkají teda spiritus, takže čistý, asi vysokoprocentní, takže už mě nabízeli, mě říkali, Petrucho, co podporuješ korporát, kupuješ Alpu, kurňa, my tě napálíme, kolik chceš, takže kdo byste měli zájem, obraťte se na mě a i ty, Máro, platí to i pro tebe, nabídka od Marmaru. Jo? Ještě teda nevím, jak by to distribuovali, jestli to se domluvíme, no tak asi nějak, jo, protože řekli, že to není problém.
2: Ale když se chce, všechno jde.
1: Všechno jde. Jo, já jsem taky nechápal, jak můžu dabovat videjka a najednou to jde. Věnoval jsem tomu prostě ale pár týdnů a už to najednou jde. A byl jsem, já jsem analfabet počítačové, jo, ale prostě
2: Ale já jsem
1: nemáš
2: tě
1: ten
2: nabádal už
1: zájem.
2: předtím.
1: Ty jsi mě nabádal, ano. Ty za to můžeš. Takže Wendy, slivovicu vyzkoušej, já taky vyzkouším Alpu Lesanu a když jsme u těch voltů, teda jako obsahu alkoholu, tak mám tady, já jsem si tady udělal složku názory posluchačů a mám tady člověče, no nádhera od Leny. No nádhera, tak na 35 stupňů a nezapomeňte, že amanitě nedělá dobře kov. Takže buď to krájet keramickým nožem, anebo jednoduše rozdělit kloboučky v dlaních. Ale 35 stupňů, to myslí co? Jako to myslí alkohol, nebo myslí
2: To je
1: jako...
2: málo, to je blud,
1: To je
2: to je blud.
1: málo, protože Leny, po té maceraci, ta koncentrace alkoholu klesne o polovinu. Jo? To znamená, že vlastně, když je tam Alpa, která má 60, tak výsledný efekt je ten, že potom ten macerát má 30%. Jo? Takže to klesá na polovinu. Takže 35 na začátku je asi podle mě málo. A dokonce a já furt zmiňuji tu babku Mášu, protože fakt mě to hodně zajímá. A tak říkala, vůbec nedoporučuje dávat to třeba ani do vodky, jo? Která má 42%. Že to je málo. Jo? No a teďka ještě mohu doporučit naložit si to do čisté vodky, já mám nejraději 42. Opět píše Leny, což teda tak nemusí být úplně, ale jak říká Mára, zkoušejme, jo. Máro, co říkáš na to krájení keramickým nožem, že má
2: Vůbec to
1: Maritka
2: nevadí.
1: nemá
2: Vůbec to
1: ráda plech?
2: nevadí. Nevadí to.
1: Nevadí, a počkej, nevadí jako plech, ocel?
2: No, takže to nevadí. Proč by to mělo vadit? Je
1: Dobrá.
2: blbost.
1: Tak. A lehce suché kloboučky se také můžou vložit do oleje. Výborné mazání. Ale je třeba, aby nebyly mokré a neplesnivilo to. No, tak jako mastičky se dají taky vyrábět do oleje, nevím. Nemám zatím nastudovaný.
2: Dávají se do voleje a do voleje se dává zase sušená.
1: Sušená, ano, říká, píše tady.
2: Úplně vysušená,
1: Sušené.
2: aby se dobře střebávala do toho oleje.
1: No, ale Leny píše, možná pro vás, když začínáte, ale to jako nepíše mě, ona to píše, ona mě to jenom naskenovala z Facebooku, ona to psala někomu, akorát asi sleduje naše vysílání, tak mi to přeposlala. Možná, když vás pro vás, když začínáte, tak vhodné vložit do oleje ty sušené. Kdybych mohla jakkoliv stříc, dejte vědět, ráda. Dobrý. No tak jo, Leny, tak jestli nás posloucháš, takže klidně napiš komentář, anebo se potom skontaktujeme třeba přes Facebook. A myslím, že tady je ještě jeden. Jo. No a toto je od mého... No Maro, máš něco?
2: Ne, jenom, že baba Maša o těch receptech mluví tam, v té knize. Jo.
1: Všechno je v té knize.
2: Všechno je v té knize.
1: No a já jsem měl takovou debatu s mým kamarádem Vicherkem a on si tady postahoval něco asi od umělé inteligence, jo. Jak se to dělalo? Klobouk se nakrájel na kousky, naložil do oslazeného mléka nebo vody s medem, cukrem, talířek se nechal na okně nebo v kuchyni, mouchy přilákala vůně a sladké mléko, napili se, látky z houby, hlavně kyselina ibotenová a muscimol, je nejdřív omámili a paralyzovali a pak utonuli v tom mléce. No, to jsme se vlastně bavili, to je muchomůrka je vlastně muchotrávka, amanita znamená houba, a muscaria, zas je z latiny, to je moucha, jo. Takže ona je vlastně muchotrávka. Maro, ty zas máš trošinku inačí jako historku nebo informaci vlastně, že jakým způsobem ta muchomurka hubí ty mouchy, že spadnou nějak do toho kloboučku, utopí se nebo
2: no
1: co?
2: No ne, protože jak máš, už jak se klobouček už jakoby odevře víc, jak už se de facto zase, de facto jakoby zavíral z druhé strany, no tak když do ní naprší, no tak pak si tam třeba nasedají mouchy, když se chtějí nachlastat vody, no a oni pak tam usnou, utopí se. No, je to podobné, jako když to děláš doma s tím mlíkem a tak.
1: Ano. No a teďka ještě Vicherek píše to trošinku teda, Martio, no tak bavili jsme se hodinu o tom a teď píšeš tady, fungovalo to spíš tak napůl, mouchy často jen omráčila, nezabila přímo jedem a když vypadly z mléka, mohli se zase probrat. Dneska už se to nepoužívá, je to spíš historická zajímavost. Tak, toto říká AI, aha, já jsem to ani pořádně nečetl. I když mám z ní spíš strach, no tož Vicherek má strach amanitky, ale Maro, je to každého cesta. Každého probuzení, každého čas Kairos.
2: Jo, jo. Nikdo do ničeho nikoho nevidí.
1: Ano, i toto vysílání je prostě pouze informativní, nikomu nevnucujem žádný. Pravda, moudra, já jsem na začátku, já studuju, jo. No, já co vím, tak Maro, to většinou to chodí od tebe, ty videjka o amanitkách, který já teda nechám nadabovat, pak ji posílám dál, takže studuju. Studuju a studujme. A máme tady další. Od Hany, ahoj kluci, taky dělám mazání z Alpy a zahušťuju to lecí gelem. Ale mám vyzkoušeno, že usušená nemá takový účinky, tak nevím. No, sušená se do mazání jako asi ani nedává, nebo jo?
2: Sušená.
1: Sušená.
2: No, sušená se dává právě, když to spravuješ do tuku.
1: Do tuku, do tuku. Jo, ona dělá mazání. Jo, jo, jo. Ne tinktura, mazání.
2: Jo. No. Takže syrovou dáváš, to se dává na venek, jak to slovíčko ti nejde pod nos. To perorálně. No.
1: Perorárně.
2: Perorárně. No, já,
1: ne,
2: já.
1: To je orálně. To je, že to sníš.
2: Ježíš, to vím, ale to perorálně, to je na venek. Víš?
1: No, to...
2: Nebo ne?
1: Se schválně... Já si myslím, že ne.
2: Člověk. Jsme se o tom bavili včera, nebo kdy? Nebo... Že to je na venku.
1: Podávání léku nebo potravy ústy. Ústy, Maro, to je ústy.
2: Takže ústy. Dobrý.
1: Ano. No tak učíme se furt.
2: Jo, ne, tak jako ta... Ne, ta, to není... To je o tom, že ta paměť hapruje, víš?
1: No, je hodně informací. Dívej se, důležité je to, že do macerátu se dává sírová, ano, a do mazání, teda do mastíček, se dává sušená. Nejlépe vlastně rozemletá na prášek.
2: Tak. A ona i prej se nějak vpravu, dá se vpravit, když ji naložíš do alkoholu nebo do Alpy a pak nějakým koncentrátu a pak to promícháš se sádlem a pak to ještě jako doděláváš v troubě nebo na kamnech, teď nevím. No, to už jsem taky slyšel.
1: Jasně. Tak, dobrá, a takže dotaz zatím tady nemáme. Tak já pustím ještě jedno videjko Babka Máša, ať ji máme teda, už se o ní pak nemusíme bavit, každý ať si buď knihu objedná, studuje sám, z těch zdrojů je samozřejmě víc po celém světě, takže dávám videjko. No, Maro, no.
2: Ale na TikToku je těch lidí, co se tím zabývají po celém světě, hamaděj, takže jo,
1: Jo.
2: to jako už se zabývá s tím celý svět, doslova celý svět. Takže stačí jenom otevřít TikTok a začít hledat, co se týče Amanity muscari, a to je mraky lidí, co se tím zabývají.
0: Mašo, mám velkou radost, že tě tu mám a upřímně mě nadchlo, že jsi se rozhodla odstartovat s námi tuto netrpělivě očekávanou novou sérii. Nyní v angličtině, o mikrodávkování s muchomůrkou červenou. Dokonce i po přečtení tvé knihy Mikrodávkování s muchomůrkou červenou, která zaznamenala takový úspěch, byla přeložena do polštiny i němčiny a najdeš ji v nejlepších knihkupectvích po celém světě. Lidé mají stále obrovské množství otázek. Takže pro tuto vůbec první epizodu bych ji rád věnoval tobě. Mohla bys prosím sdílet svůj příběh s našimi posluchači? Ahoj Adame, mám opravdu velkou radost, že tu můžeme mluvit o mikrodávkování muchomůrky. Právě jsem se vrátila z psychedelické konference Arctic Vision na Aljašce, kde jsem měla tu čest přednést příspěvek. Páni, Aljaška, bylo to tvoje poprvé? A líbilo se ti to? Ano, bylo to mé poprvé a zamilovala jsem si o Aljašce úplně všechno, všichni byli tak šťastní, že mě vidí a ptají se na muchomůrku. Víš, na Aljašce rostou muchomůrky přímo lidem na dvorku, lemují cesty jako malé červené deštníky a to nejvtipnější je, že lidé vlastně ani nevěděli, a
3: já
0: co
3: jim
0: s nimi
3: říkám,
0: dělat. Vy se na ty houby díváte a žárlivost jen roste, zatímco v Kalifornii musím řídit 4 hodiny každým směrem a vyšlápnout 15 mil, abych nazbírala pár liber těchto malých červených krásek. Zatímco na Aljašce se jimi prostě jen tak prochází a sbírají se zdarma, jako by matka příroda řekla, tady to máte, lidi, houby máte doslova na dosah. Přesně tak, Aljaška má co nabídnout a houbaření tam je jednoznačně to nejlepší na světě. Byla jsem na konferenci v Anchorage a náhle lidé začali vybíhat z budovy Fine Arts. Sbírat muchomůrky a nosit mi je přímo ke mně, jako bych byla nějaký lovec hub. Myslím, že to celé začalo proto, že jsem těsně před svým vystoupením snědla malý kousek muchomůrky. A žertem pronesla, pokud během své přednášky skolabuji a zemřu, gratuluji, vědo. To je důkaz, že je muchomůrka jedovatá. Nikdo nevěděl, jestli žertuji. Polovina publika panikařila a druhá polovina si dělala poznámky. A já tam jen stála a přemýšlela, že jsem možná měla vzít jako rekvizitu sanitku. Každopádně, během té konference jsem si uvědomila, že některé části mé knihy mohou působit trochu jako kouzelný trik, v hlavě jsou velmi jasné, ale na stránce poněkud tajemné. Některé myšlenky prostě potřebují druhý pohled a trochu času navíc, abychom rozbalili, co vlastně říkají. A já se těším, že je s vámi prozkoumám, aniž bychom si přitom způsobili přemet.
1: Tak, přemet si nespůsobíme, takže to bych asi ukončil babku Mášu. Jo, to každý asi potom studuje babku nebo z jiných zdrojů, ale já tu babku teda studuju, protože je to hodně jako dopodrobné. Já jsem si tady udělal výtah, já bych tady potom přečetl jako třeba ty léčivé účinky, na co na vše vlastně ten muscimol má vliv a co harmonizuje, co léčí. Ale jdeme dál. Maro, máš něco k tomu? Tak teďka.
2: Ne, jenom na YouTubeku má spoustu videí Baba Maša. Jo, ze spoustu různých podcastů a tak dále, kde byla všude možně v rádiích. Takže stačí jenom chtít a informace jak na dlani.
1: Dobrá. Takže přátelé, ptejte se, volejte a já tady teda ukážu. Tady máme nové sběrače, jo, a tady ten chlapec, Maro, nevím, jestli to vidíš, ty máš ten mobil, jo, tak to je Milan Stříbrný vlk a ten neopatrně pronesl, já chodím tam do lesa, do houštiny a teda sbírám ty hřiby, ty praváky, ty křemeňáky, no, ale občas tam vidím aj to, co vlastně sbíráš ty, že, amanitku, Tak říkám, ty jo, tak já ti tam vezmu, ukaž nám to. No tak prostě, tak jsme tam s ním jeli a to je Zlatý důl, tam jich je v rodinkách, solitéři, jo, ale je tam těžko se prodírat, ale jak říkám, prostě člověk musí zvednout ten zadek a jít do toho lesa. On hned se mi ptal kamarád, já myslím, že zrovna ten Martin Vichérek. Ty, kdežo? A kde vlastně ty Amerity bereš? Tak jako úplně, jako jsem znejistě, říkám, jestli se dělá prdel, že, jako v supermarketu třeba, říkám, tyhle zvedni prdel a jdi třeba do lesa se projít, jo, třeba tam nějakou uvidíš, jo, takže tady ten chlapec Milane, díky, že jsi nám ukázal houštinu. Ostatně máme tam videjko, ty taky chodíš do houštiny a připadá mně to hodně podobný, jak u nás v té houštině, taky polňačka cesta, pak ta houština, takový ty popadaný stromy, a mechy, lišejníky, pařezy, oni se většinou skrývají za pařezem. A ještě teďka mi přišlo, že ta Amerika je červená proto, aby byla viditelná. Ona se vyloženě nám nabízí. Tady je, vemte si mě, jo. A tady ten Milan Stříbrný vlk, ten to má těžší, protože on sbírá ty takový ty mainstreamový houby, jo. A oni nejsou pomalu vidět, oni se maskujou, jako nechcou být zebrany z toho lesa, kdežto Amerika evidentně je tady pro nás, jo, pro tvůrce, protože jednak i ta kreativita, jo, se posiluje. Nejenom červenou, ale hlavně zas panterovkou a to už je zase level, vejš, jo. Takže tady je Milan, no a pozor, poznáváte ju? Počkej, toto ne, toto je Evička, to jsou kamarádky, no tak jako, co vám mám povídat? No, chodíme teda z písní sbírat a celkem mi to baví. A mnohdy slaví větší úspěch než já, jako jo. Já tak chodím za těma solitérkama, kolikrát se úplně minu toho perimetru, toho našeho okruhu a jdu někam, já tak rád chodím někam daleko. A ona, kam chodíš, kde jsi, tady jich je hodně, jo. Takže nová sběračka, což mě velmi potěšilo. Takže písni, děkujeme. No, její kamarádka Eva teda, ta taky, teda možná jenom fotí, nevím, ale myslím si, že taky nás poslouchá, takže taky asi začíná sbírat nebo zajímat se zkrátka. No, a tady toto je úplně nový chlapec, tomu jsem poslal odkaz, s tím jsme se seznámili na Paloučku, František, tak to je úplně nováček, ten se ptal právě Maro na tu sušičku, jo, kterou by si měl pořídit, tak nevím, co pořídil, jestli tu kulatou na ty patra, jako tu, kterou mám já pro letošek ještě, anebo už si pořídil nějakou tu lepší, tu větší, třeba z nerezu, nebo z čeho to je, a ta má těch kolik, 16 pater?
2: Ne, já mám, myslím, to, co jsem koupil teďko, tak tam mám, myslím, 12 pater.
1: Aha.
2: A tu, co mám ještě jednu, co už máme díl, tak tam má 7 pater. Jo. Takže ale v tady v těch sušičkách s těma nerezovejma už, nebo nerezovejma, chromovejma těma mřížkama, tak je výhoda, že s těma houbama nemusíš hejbat v té sušičce, protože tam cirkuluje vzduch dobře. Jo. Přitom u těch plastových tam musíš přeházovat ty patra mezi sebou. Jo, aby ta houba prosychala, jo, víc, protože některý prosychají víc, některý méně. Není tam tak dobrá cirkulace vzduchu. Jo,
1: Jasně,
2: je to
1: znám to.
2: I s těma roštama prostě otevřeš dvířka jako od trouby a vyndáváš šuplíčky, no. Tak je to mnohem pohodlnější.
1: Znám to z vlastní zkušenosti, taky předávám ty patra, tak různě míchám, mixuju, protože to vrchní patro je třeba mnohdy ještě měkký, to spodní už je třeba vysušený, jo, takže to musím přeměňovat. No každopádně letos už to nechám tak a příští rok půjdeme asi do té nějaké větší. Takže chlapec František, pokud se přihlásí, on do 6 pracuje, tak budeme rádi chodit s maminkou a se psíkem sbírat a je to teda nadšený začátečník a zajímá se hodně, takže veliký blagadár, Františku, tobě. No a toto je zase Michal Bartoň, on je trošinku jako, že do studia ještě ne, že prostě naživo ne, no tak aspoň poslal tady fotku, ale to bylo ještě předtím, než teda začal sbírat amanitky, tak toto je nějaký ten mainstreamový hříb, no takže, ale nicméně Michal mě poslal tady nějaké dotazy, takže Maro, Já bych otevřel dotazy. Ano?
2: Já jenom k tomu těch lidí, co sbírali jenom houby a začínají sbírat amanity, začínají být čím dál víc, protože začínají dělat videa, že tu amanitu prostě vyzkoušeli a prostě, že je to skvělá houba, tak jim to hodně otevřelo oči. Mm-hmm.
1: Tak, on tady taky něco... Jo, to se ptal umělé inteligence, která mu radí, že amanitka se suší při teplotě 70 až 80. No, tak moje sušička má maximálně 70, tvoje má kolik? Ale to už je hodně 80, ne?
2: Ne, ale co jsem viděl nejvyšší, tak je 70. A tam jde o to, že když ji přesušíš, tak ji zabiješ. Jo? Takže tam můžou být klidně zavádějící informace, aby si zničil to, co to je tam cennýho v těch houbách. No, a umělé inteligence bych se radši moc zeptal.
1: To je umělá inteligence, Wikipedie, zavádějící. Já to dělám tak, že já třeba začínám první dvě hodinky nebo tři na 55, pak dám 60, 65, no a poslední hoďku dám na 70 a to už je totál, jo? To už je krásně jak křupky, jak jsme za děcka žrávali ty křupky, tak je to, nebo ty bramburky, jo? Tak je to pěkně to lupe, no tak je prostě už jako hotová, jo? Na těch 70, nevím teda, ještě jsem, no těch 70 si myslím, že v těch videích je 70 stupňů maximum.
2: 70, no. Pak už může dojít k zničení dobrých věcí. Budeš mít jenom dobrý čipy.
1: No, tak pak tady píše, že klobouky nakrájíte na tenčí plátky půl centiáku až centiák, to tak asi dělám. Zhruba, no a samozřejmě jako určitě mainstreamová teda umělá inteligence píše jako výhrušku. Čerstvá houba obsahuje silně neurotickou kyselinu ibutenovou, o které jsme se bavili, že to tak vůbec není, která způsobuje nevolnost a zmatenost. No, tož to. No, bez komentáře asi.
2: Matanej seš toho, že nevíš, jestli máš jít trát nebo blejt.
1: No a to je právě ta očista, že? To roubem ty toxiny.
2: No to je právě ta očista. No.
1: To je očista, takže dobrý. Takže Michale,
2: řekni mi, proč není napsáno na flašku vodky, že ti způsobují nevolnosti a tady ty věci?
1: No, protože biznis, protože veliký
2: daně. Protože biznis, protože no. To je zapotřebí, aby otrok byl ožralý.
1: Oni jsou ožralýho otroka, jo, který věcně vykoná práci a nezajímá se, proč a na koho vlastně maká, chodí na pansky. No.
2: Tak, na soukromé firmy. No.
1: Na cigaretách jsou škaredý obrázky, že? Protože nikotin teda odpuzuje parazity.
2: No tak tam a hlavně v cigaretách máš i uhlí, který je tělu prospěšný, takže tam je spousta věcí, které je ti prospěšné.
1: Ale zás, přátelé, nepropagujeme tady ani alkoholismus, ani kouření. Ne. My se tak jenom bavíme. Takže Michale, toto je pro tebe. Takže jasně, nakolik se suší, aby nebyla toxická? Ty jsi říkal 60 až 70 a Jiří říká 70 až 80. Takže Michale, teď jsme se o tom bavili, 70 je strop. Druhá otázka. Rozdíl sušené a naložené muchomůrky v lihu, myslím tím účinky. Jo? Takže jaké účinky má teda sušená a jaké účinky má naložená v lihu? Já to tady mám vypsané všechno, ale Maro, klidně mluv teďka za sebe, co víš ty o tom.
2: Ne, tak to máš jako, to je jako z umělé inteligence zase, nebo?
1: Ne, to jsou jeho otázky tady to.
2: No já vím, já jsem říkal, že já suším do 70 stupňů.
1: To jo, ne, já už se nebavím o teplotě. On se teďka baví o účincích, jo. Rozdíl mezi sušenou, jo, to znamená křižalky nebo prášek, ne? A potom naloženou v lihu, to znamená macerát. Tak macerát je na mazání, ani vlastně na venkovní použití, no, ano, kůže, otoky, modřiny, popáleniny, škrábance různý a tak dál, jo. A, no a samozřejmě ta sušená, ta už se teda jí, jak už víme, perorálně, neboli orálně, prostě už zežereš, ano. No a tam zase působí ten muscimol na je tady asi 40, nebo tady to není vidět, jo, ale možná 40 různých neduhů, jo, který trápí lidstvo a ten muscimol to buď harmonizuje, nebo úplně, jako i včetně epilepsie, prostě autismu, odstraní to, jo, tady ten problém. Ale
2: jestli chce vidět rozdíly, tak ať si přečtu knížku.
1: No, tak o tom jsem mluvil, jasně.
2: Jo. Protože říkám, to mazání, tam je úplně jiný poměr ty houby. Jo, dává se 1:1.
1: 1:50, no.
2: Takže tam je sakra hodně vochomůrek. Jo, v tom poměru. Jo, a jestli je to mazání, tak to je logický, že to bude na něco na kůži, jo. Já si s tím nebudeš mazat chleba. Už je to s tukem. No. Takže podle mě nějaký takový věcí, kde ti to má zůstat díl na povrchu, což možná budou nějaký bradavice, jo, a podobně. Jo, protože tady to, jelikož je v tom alkohol, tak se to víc vsakuje dovnitř, jako do těla. Jo, do kloubů, do svalů, jo, a tady to mazání už nejde tak hluboko do těla. Jo, proto ti to pomáhá právě na ty klouby.
1: Tak, no a třetí otázka.
2: To je takhle, to je jako tak, jak já to si myslím.
1: Dobrý. Jo. To je v pořádku, myslet si.
2: Nevím, jak to je napsané v té knížce, takhle to vnímám já. Jo, že prostě ten alkohol nebo ta alpa se ti sákne mnohem hloubš do těla, než to mazání, to ti respektive spíš zůstane na povrchu toho těla. Jo. Ale samozřejmě to bude tam vyšší hladina muscimolu, takže nevím tu prospěšnost, jo, jakou to bude mít větší nebo menší, ale i kyselina i butenilová je prospěšná, takže nám... Protože ta de facto je v tom mazání. Jo, v tom macerátu. Tam je de facto kyselina i butenilová jenom. Protože ta houba je syrová.
1: No, ano, syrová, ale právě tím alkoholem tam dochází k chemickému procesu nějakému, že ta kyselina se mění na muscimol.
2: Je to možný, já nejsem biochemik, no. Takže já jenom to beru z hlediska toho, že jestli se proměňuje kyselina i butenivá v muscimol při nějakých teplotách, jo, tak beru spíš jako tu teplotu, tou proměnou, než tu kapalinu.
1: Dobrá, to se rozvíme z knihy. No a Michal teda se ptá ještě teda účinky sušené houby, na co na všechno je, co posiluje, co opravuje. Tak myslí teda jako sušenou, jako kterou sní, jo? Tak já bych tady měl teda vypsaný, jo?
2: No tak
1: ty neduhy. Ty neduhy, jo, na který vlastně ten muscimol působí tak, že buď odstraní, nebo zharmonizuje. Tak, Maro, jde si chvilku pauzku, já to přečtu.
2: Čti.
1: Je to hodně, jako, jo, je to fakt jako hodně.
2: No já vím, že je to hodně, protože říkám čti.
1: Dobrý, takže. Já udělám jenom takový krátký úvod. Jo. Houba byla používána již před naším letopočtem, našimi předky, což potvrzuje text jeskyního člověka vytesaného do kamene. Muchomůrka červená je stará 50 000 let a domorodci je malovali v australských jeskyních a muchomůrky byly považovány za padlé hvězdy, obdařené magií. Má pověst houbičky, která zabíjí mouchy. No tak troška ezoteriky samozřejmě taky musí být, jo? No a teďka jsou ty účinky. Muchomorka červená se používala jako lék. Psychoaktivní přírodní látka pro rituály, zdroj potravy a ceremoniální nápoj. Chemické složky muchomorky červené byly důkladně prozkoumány. Kyselina ibotenová, muscimol, muskarin a muskazon jsou nejvíce studovanými sloučeninami. O léčivých účincích muchomorky červené, účinky muscimolu. Jo, takže Tady to mám jedno vedle druhého jako napsaný. Parkinsonova choroba, zlepšení řeči a koordinace, chronická schizofrenie, uvolnění a méně úzkosti, neurologická porucha hybnosti. Kyselina ibotenová a muskimol mají příznivé účinky na lidskou epilepsii,

0: popáleniny, zánět dásní, zvětšení štítné žlázy, upravuje hormonální nerovnováhu v ženském těle, zvyšuje libido, hypertenze, snižuje vysoký tlak, dále léčí revmatoidní artritidu, úleva od migrény, úleva od chronické neuropatické bolesti, změna v pocení, změna čichu, léčí zánět prostaty, akutní i chronický, pomůcka pro spaní, rekonvalescence po mrtvici a srdeční zástavě, otoky dolních končetin, podporuje tvořivost, kreativitu, zlepšovač nálady, energetizér, vitalita, úleva od bolesti, vnímání a vidění barev. Muskaria se používá v různých formách, sušené houby, pleťové vody, lihové tinktury, masti a tak dál. A to je jenom, přátelé, část. Já jsem nevypisoval všechno, jo? To je fakt na dlouhodobý studium. Takže to jsou tak zhruba ty účinky vlastně té amanitky, jo, toho muscimolu i třeba té kyseliny ibutenové.
1: Já ohledně toho můžu říct, že já spíš dělám bádání, jaký účinky to má na lidi, kteří to berou. Jo, protože mě to strašně zajímá, takže já se každýho ptám, jaký to má na ně účinek. Jo, v čemu ta houba je prospěšná. Takže proto mě spíš zajímá, co já vyzjistím přímo od těch lidí, než co si kde přečtu, protože zkoumání vlastní je nejlepší. Jo, a můžu potvrdit, že u lidí se zlepšil sluch, u těch, co měli problémy se sluchem, zrak, pak ta schizofrenie, jo, maniodepresivní schizofrenie, nebo nějak ještě k té schizofrenii něco bylo, taky jedna žena si to vzala k tomu, protože experimentovala s houbičkama a řekla, že je velice dobrý na tady to, že jí to pomohlo. Takže už jsem ji rok neviděl, od té doby už se stará sama o sebe, tomhle tom. No, potom samozřejmě problémy s kloubama, problémy s depresema, jo, to prostě jsou pryč, na to data, najednou nejsou deprese. No, máte samozřejmě jiný vnímání toho světa, protože vám začínají docházet věci, které jste předtím nechtěli vidět, a najednou už je vidíte, jak si věci mají. Co bych tomu ještě řekl? Hubneš po ochomůrkách. Jo?
0: Ano.
1: Protože ty sám si mi řekl, že jsi zhubnul. Aniž by si něco dělal. Jo? A už jsem se s tím setkal u minimálně dvou lidí. Jo? Že zhubli. Jo? Samozřejmě může ti to taky srovnat i tlak, že jo? Krevní. Protože to tělo se najednou hodí do klidu. Tudíž i to srdce se hodí do klidu. Jo, takže žádný bušení srdce a takovýhle nesmysly už vás nepotká jen tak. Jo. Co tam máme dál? Ještě, co jsem takhle vyzkoumal. Samozřejmě, ale říkám, ta psychika je top, jako, jo, ta se vám zlepší. Jako velice. No a ještě jsem chtěl... No, samozřejmě návyky, že už najednou přestáváš mít chuť na různé věci, které jsi předtím žral. Jo. Já jsem vždycky měl rád zmrzlinu a večer. No teď už si dám jedno za měsíc a s nimi a už jakoby najednou ji nepotřebuju. Takže spoustu takových návyků začíná likvidovat, takových malejch. Protože když máte dlouhodobý návyky, tak samozřejmě to braní ty ochomrky je delší. To nevyřeší jeden den, dva dny, měsíc. Jo? To už musíte brát nějaký rok po sobě, aby už se začaly likvidovat takovéhle velké závislosti, jako je alkoholismus, drogy a třeba kouření.
0: Tak, ano. No, Maro, tady toto vlastně to je výtah z babky Máše a ona prováděla výzkum na lidech, ona pracuje s lidma několik dlouhých let, jo? Takže to jsou všechno výsledky, jo?
1: Které mají ty lidi. Já
0: jo, při užívání amanitky. Takže
1: no to já vím, ale to neznamená, že ty si nemůžeš udělat vlastní bádání.
0: No tak jako jsme na počátku, určitě.
1: Jo, no ne, no tak ale tak je důležité vědět, že ty už máš nějak od čeho se odpíchnout.
0: Ano, ano.
1: Jo? To není pro tebe konec, to je pro tebe jenom start. Tady ty

0: informace.
1: Já bych řekl tak, dívej se, muchomurka je to součást naší velké cesty jako k osvobození. Jo? Jako třeba živý člověk, jako třeba plochá země, nebo lží prostě o cestě na měsíc a tak dál. Jsou to jenom takový milníky, takový patníky podél cesty, ale jako je dobrý toto vědět, protože zdraví je základ. Jo? A my ho máme přímo v přírodě. A ne v lékárnách, nebo někde prostě.
2: A nehledě na to, že baba Maša sama říká, že si každý musí dělat ten výzkum. Mm-hmm. Sám na sobě, ona to tam říká v tom videu. Takže každý člověk je originál. To, co působí na jednoho, nemusí působit na druhého. Proto právě ta hladina, ty dávky, není stejná u každého člověka.
1: Tak.
2: Protože já vím, že baba Maša říkala v nějakém videu, že bere, že její dávka je něco kolem pod 4,04 gramů. Uh-huh. Jo? A zase vidíš na spoustu videí, kdy, že ti řeknou, že berou 2 gramy, 3 gramy a tak. Jo?
1: Je to tak, to videjko tady mám, chlapec, dokonce se, myslím, že bavil o Panterovi, což mě připadá už hodně vysoká dávka.
2: Já to nemám čas, mám vysílání.
1: Že třeba chlapec si dává ráno gram Pantera a večer, jo? A nebo večer si dává muchomurku třeba, červenou, jo? Gram. To, a tady se, Michal, tady má poslední otázku. Jak postupovat s dávkováním, jak často zvyšovat dávku sušené amanitky? Tak teďka Mára to říkal, je to individuální, Michale, jo? Třeba začíná 0,2, 1,04 a to poznáš sám na těle, jak se cítíš, jo? Když tě bude třeba nějak šoufl, protože začátky třeba budeš se cítit jinak, než doposud, jo, tak to necháš třeba na 0,2 jo, gramu, jo. A taky záleží, jestli ráno nebo večer. Ta červená, ona uklidňuje, takže když si ji dáš třeba ráno, tak budeš takový vláčený přes den. Já třeba si ji dávám večer na spaní, krásně spím, úplně nádherně. Zdají se mi krásný sny, takže je to fakt individuální, Michale.
2: Ale já ráno si ji dávám normálně, jako jsem úplně ready. Jako vůbec mě, jako že by mě nějak uspávala nebo co, to se neděje. A právě to je na tom, právě takhle zjistíte tu hladinu, kdy už je to hodně, jo, ty amanity. Jo, protože vy, když vy sami testujete na sobě, dám příklad, budu brát 5 dní 0,4 gramů, dalších 5 dní budu brát 0,5 gramů. Jo, a takhle si budu, sám si určím hranice, nebo jo, ten postup, jak k tomu budu přistupovat, k ty očistě, no a budu zkoušet a budu zkoumat sám sebe, co mi to dělá, co mi to přináší. Jo? Ale pokud tobě už to začne přinášet to, že budeš ospalý, tak ta dávka už je vysoká. Nic více ti nestane. Jo? Tam nehrozí nic, tam hrozí jenom to, že budeš spát celý. Jo? Takže když dobrá, budeš na dávce, dejme tomu 1,5, 2, já už jsem byl na 1,5 minulý rok, 1,5 jsem bral ráno a 1 nebo 1,5 na noc. Jsem to takhle testoval. A pak najednou jsem utnul a konec. A půl roku nic. Jo? Takže tam je zapotřebí, abyste zvedali ty dávky, abyste dospěli do bodu, kde vám to bude vyhovovat a v té dávce pojedete do té doby, pokud na ní nezapomenete. Na tu houbu. Protože vy na ní zapomenete, určitě. Jo? Ale když pojedeš v nízkých dávkách, tak tu houbu můžeš brát a už ta houba nebude dělat nic. Takže ty pojedeš 0,4, řekneš, hele, dobrý, ale ta houba vyčistí to tělo jenom do svý síly, do 0,4. Neudělá větší pořádek tím těle. Jo, i v tvý hlavě teda. Jo, takže ty tam je, proto je důležité to mikrodávkování. Aby ty si se dostal na tu maximální očistu toho těla.
1: Ano, tak já jsem si konečně pořídil digitální váhu. Přátelé, stojí pár korun, asi 120 kaček, nebo 105, stojí ta digitální, která váží na desetiny gramů, nebo ne, no, hodně prostě jako přesně.
2: Ale
1: takže, takže teďka vím, kolik beru a já jsem teda no, rok pobral...
2: Takováhle vidíš tam?
1: Ano, je to vidět, jo.
2: Tady ta je úplně super.
1: Já mám trošku jinačí, taky sice takovou malou, má trošku jinačí tvár, ale...
2: Jo, fakt, to je úplně super.
1: Asi 105, jo. Tady ta stojí kolik, no. Máro?
2: Co? No tu koupíš, hele, Větnamci prodávají asi za 160 nebo 170. A dá se koupit na internetu i za stovku. Jo.
1: Jo, no jasně,
2: Ale
1: váží
2: tu
1: na desetiny
2: spotřebně
1: gramu,
2: ty...
1: protože
2: Jo, ale ta váží,
1: vám
2: ta váží...
1: ukáže 0,4, vám to ukáže, jo. Prostě ona vám ukáže, tam hodíte jednu křižálku a už tam skočí nějaký 0,0, jo, jedna nebo tak, no. Takže jsem rád,
2: No,
1: že
2: to
1: ho
2: není
1: mám,
2: dobře.
1: aspoň mám kontrolu, přehled, protože já jsem to, přiznám se, však ty to víš, ty jsi mě
2: Tak
1: říkal,
2: vím.
1: Petrucho, Petrucho, kup si to, a já jsem to bral halabala, různě, a přes den a to, jo. Někdy víc, někdy míň, někdy si mě vůbec nezavolala, to znamená, že už asi se mi nepotřeboval. A teď si prostě, teď si navážím a vím přesně, jo, na desetinu gramu. Takže váha dobrá, digitální váha, přátelé.
2: No. A proto je právě důležité, aby si věděl tu váhu, no, protože musíš být k sobě zodpovědný, jo, protože ty jsi sám sobě lékařem, takže ty jsi sám sobě pokusným králíkem, když to vemeš. Takže ty musíš sám na sobě pozorovat, jestli, jak je ti líp, v čem je ti líp, jo, co se ti zlepšilo a tak dále. Jo. Ale furt musíš jet dál, furt musíš zvedat dávku, ale to si ty dny, po kolika si to budeš zvedat, jsou na tobě. Protože tam je důležité dojít do ty maximální dávky. Protože jinak budeš na nízkých dávkách a budeš to žrat furt. Jo. Ale ty podle mě potřebuješ se, že se to tělo jakoby přejí ty houby a najednou řekne, už tě nechci ani vidět.
1: Tak,
2: Jo. Proto,
1: to se stalo
2: i ty
1: mně.
2: jsi si ji přežral, protože jsi žral jak na lesy. Jo.
1: No, no, no,
2: No,
1: protože,
2: no.
1: a víš, zas pan Bochomůrka, on nás bude poslouchat ze záznamu, on zas to má trošku tak, že vlastně jí, žere, žere, až než je mu úplně jako zle, jo. A to jsem teda zkusil jednou a už bych to nechtěl opakovat tady
2: Ale
1: to.
2: a proč takovýhle nesmysly bych měl dělat, jako víš co?
1: Až taky bádá, taky je na začátku cesty, no.
2: No ale tak to je jako, za mě to je špatně, ale.
1: No.
2: Protože vem si, že tvoje
1: Máme
2: tělo je
1: digitál.
2: složitá věc, je složitá věc. A to tělo na očistu potřebuje sakra nějaký dny, hodiny, ne minuty. Jo? Ten proces očisty je složitý a je dlouhodobý. Takže to, že ty se pobléš, posereš za 2 dny, ti nepomůže. Představ si, jak jsou malinký buňky. Představ si, že ty buňky jsou zasratý a než se to vyčistí v tobě těch miliardy buněk, to čas trvá. Takže potřebuješ právě proto ten proces.
1: Nehledě k tomu, že zasíráme už desetiletí, že? Vším
2: No,
1: možným.
2: teď jo. Samozřejmě.
1: Takže ten proces uzdravení si bude žádat nějakou dobu. Tak,
2: No,
1: Maro,
2: jistě.
1: máme tady další poznámečku. Ahoj, mládenci. Silnější čistý líh se dá koupit v Polsku. No já, Polsko. Sluchaj tu, Polsko, kochání Polsko. Má 95% a nazývá se špiritus staropolsky. Špiritus zbožový, neutrální. Mají například v Lidlu láhev půl litru, jsem kupoval 3 roky nazpět za 300 páďo. Takže v Polsku mají. No, my zase máme v Ostravě. Kdo byste chtěl, tak domluvím.
2: No, tam jde jenom o to, aby to takhle, když si to lidi dělají sami pro sebe, a když to chtějí někomu dát, tak to musí dbát na to, aby mu to nepoškodilo nějak kůži, že to bude moc agresivní, ten líh třeba, víš, jak jsem mluvil.
1: Jo.
2: Tak opatrně s těma stupněma, jo, ta houba to teda sníží malinko, ale nezas si myslím zas tak rapidně, jo.
1: 50, o 50% to sníží. O
2: No,
1: půlku.
2: ale vem si, že ji sníží, ale po jaký době? Víš? Protože ty to mazání de facto, když to začneš dělat, tak ty to de facto aplikuješ skoro hned. Jo, ty necháš 3 týdny a už mažeš.
1: Já to nechám 6 týdnů minimálně.
2: No, já
1: Ale
2: to mám.
1: možná se neudržím a budu mazat dřív už.
2: Ale já jsem to nakládal před, já nevím, 4 před měsícem a normálně to užívám a funguje to. Na to, co já potřebuji, mě to funguje.
1: A prozradíš, co mažeš? Co máš za neduch?
2: No neduhy mám, akorát, že mě bolí kolena, jak lečím
1: A
2: někde v
1: kolena.
2: Brně, se modlím.
1: No, to už
2: K
1: jasně, no.
2: dlaždičkám nebo k autům se modlím a tak.
1: Jo.
2: No, takže akorát co, jak furt klekám, tak mě bolí kolena, ne? Jinak nic, jako. Já jsem zdravý jak řípa, já tomu doktora nebyl x, možná 10 let. Protože jestli chceš být zdravý, tak k doktorovi nesmíš chodit. A hlavně třeba mě osobně po amanitě se zlepšil močák. Ten mě zlobil strašně dlouho. Strašných let. Jo. A normálně močák najednou ready. Jo. A jeden člověk mi zase řekl, co jsem zapomněl říct, že mu to tak jaksi pomáhá na hemeroidy.
1: Ano.
2: Jo.
1: No, to pomohlo asi i mně. Loni jsem ještě měl. A nehezky. Letos prdelka jak miminko.
2: No, protože proč? No, protože paraziti, ne?
1: No, to...
2: Hemeroidy to jsou paraziti, který už mají, už je jich plno ve střevech, tak lezou ven. Jo. To je celý. Protože parazit se umí přizpůsobit lidskému tělu, že je nerozeznatelný od lidského těla. On splyne normálně s tím střevem, normálně splyne, že to tam není jakože nějaká jakože více nohá věc. To je normálně, to je jak neviditelná záplata. Takže kyselina ibutenejová zřejmě zabíjí.
1: No vidíš, a takové to je strašák, říká umělá inteligence, no.
2: No
1: Takže
2: tak umělá
1: věřte své
2: inteligence, že...
1: zkušenosti, vyzkoušejte sami na sobě, pomaloučku a
2: No,
1: uvidíte.
2: teď každý, že si nazbírá pár houbiček, naloží si to a vyzkouší si to, to je jednoduchý, ne?
1: Tak. Hoši a holky, přátelé, volejte klidně 799 589 362, tady na ten telefonek. A nebojte se ničeho, my jsme punkový studio. No, a já bych tam pustil, klidně pokuřuj, já tam pustím videjko, který mě hodně potěšilo.
0: Dobrý den, polsko-evropský Ouka Muchomorov, lovče
1: Kdo
0: Muchomurek.
1: byl lovce Muchomorov?
0: Milí přátelé, dostáváme se k věci. Mluvil jsem o tom, že natočím film, tak natáčím. Slyšte, v neděli jsme jedli Muchomurku čerstvý klobouk, takový rostoucí. No a velmi mnoho lidí mi psalo jak soukromně, tak v komentářích, že už mám po vředech, že přesřížu játra. Proto jsme v pondělí ráno poslali udělat krevní testy jater. Do čeho es měřím? OK, povím vám upřímně, že jsem taky přemýšlel, no protože nevěděl, že ta játra mohou dostat trochu přes tento houbový drén. Ale ukázalo se, že před 2 týdny jsem dělal stejné vyšetření. No a tam po fast foodech, co jsem jedl, jsem měl horší výsledky než po manitě. Že je třeba se zamyslet teď, co je zdravější, co je škodlivější. Vydám výsledky a zveřejním je, v neděli máme pokračování z rozcvičky. Na TikToku bude živé vysílání, budeme jíst 2 klobouky šer. No a co, přeji vám všeho dobrého.
1: No, takže toto vidíš to, že takový žrádlo z fast foodu a hamburger udělá veliký bordel v játrech a po takovým amanitkovým večírku, kdy pojídali sírovi, tak na hodnoty naprosto v pořádku. Takže kde je ta pravda, že? No.
2: No, pravda musí být vždycky skrytá.
1: Ano, ano. Ale představ si, že ta, když se pravda o amanice dostane úplně do éteru, jako jo, tak ona je schopná zbořit celý tady ten prostě podvod jménem farmacie, jo.
2: No přesně tak. A to je dobře. Jo, protože vem si, že spousta lidí, co mě oslovuje, už ty farmacii teda nevěří. Ani doktorů. Jo. Protože jim jak si dochází, čím víc tam chodí, tím víc jsou nemocní. A to samé jsem říkal i mému kamarádovi včera, když jsme byli na šípkách, mu říkám, poslouchej, když přijdeš do té lékárny, vidíš tam ty regály těch různých prášků a tady to. Ty si fakt myslíš, že to pro tvoje zdraví, nebo to je jenom kšeft? Protože za komunistů si měl výběr, za nevím, z 5 prášků, dneska jich máš 1 000 000. A vem si, kolik najednou máš teďko nemocí, které předtím nebyly. To jsou záhady. Takže veškerý tady ty jedy, jo, co prodávají v těch lékárnách, anebo co předepisují tady ty zločinci v bílých plaštích, jo, silně nedoporučuju lidem. Protože spousta lidí mi hlásí problémy s tlakem, že je nadopovali lékaři práškem a různýma. Vůbec je nezajímá, co se jim děje po nich. A modrají jim ruce, nohy, jo, staví závratě a tak dále po tady těch svinstvech. A když to řeknou doktorovi, tak on jim ještě vynadá. No, takže ty lidi nemají sami od sebe to vysazují. Protože už jak si jim dochází, že to asi není dobře, když jim to takhle dělá tady ty věci. Jo? Protože oni ti uměle sníží tlak, ale vůbec je nezajímá, proč to srdce má tak vysoký tlak. Že to srdce samo od sebe nezvedlo ten tlak. Že to musel udělat nějaký mozek, nějaký systém, který to řídí, protože dostal najednou signál, že se špatně prokrujou nějaký končetiny, třeba. Víš? Který jsou špatně průchodný, protože třeba jsou tam nadspaný ty paraziti a ta krev tam špatně protéká. A tím pádem musíš navýšit tlak, to je logicky, ne? Jinak třeba, když nenavýšíš tlak třeba umazání motorů, no tak ho zadřeš, třeba.
1: A víš, co ti řekne doktor? Doktor jim řekne, přestaň solit. Jo, což je blbost, jo, protože klecká sůl to je taky zázrak, to je potřeba. Jo. Takže všechno je postavené v té farmacii na ruby.
2: Ne, ale říkám, lidi zjišťují, co je to za zločinovskou organizaci, tady ty doktoři. Jo. A hlavně to jsou agenti farmaceutických firm. Jim je úplně jedno, co s váma bude. Hlavně, že prachy. Hlavně, že prachy z jakýhokoliv léku. Čemu říkají léky. Každý mu doporučuje, že si přečtou ten kýbalový leták.
1: Ano, budem pokračovat. Maro, já tady mám telefonátek.
2: No tak.
1: Haló, kdo je tam?
3: Haló, Marava volá, čau.
1: Marava, Maro, slyšíš Maravu?
3: Chlapi, zdravím vás, Maro, tebe taky, Peťo, taky tebe zdravím, čau.
1: Ahoj, čau. Maravo.
3: Já vás nemám možnost sledovat dneska, nefunguje mi vysílání, jak blbne, víš, takže až potom z vás domů se podívám. Já jsem kousek viděl, chlapi, tady nerostou žádné hřiby, já odsud jezdí lidi na Vysočinu a všude možně, ale tady nic není.
1: Na hřiby se vyprdní, důležitý jsou amanitky, ani amanitky
3: nejsou. Na amanitku.
2: Ne, oni tomu říkají...
3: Pořídil všechno, lidi by se našli, co by šli se mnou, ale prostě...
1: Jasně, počkej, Mara něco říká, ty ho neslyšíš, já ti to budu tlumočit, no Maro?
2: No, teď mi to vypadlo, co jsem chtěl říct, ale Rusové říkají tomu griby, ne? Nebo Poláci, griby, jako vochomurka.
1: Griby, ano, jo.
2: Griby je houba, to není jako griby.
1: Ryšo, já tě možná naseru, ale my máme důle ve sklepě asi už 6 pětilitrovek. Ale tady toho je, já se tomu neubrám, tady toho prostě je, kam přijdem, jo, a my, pozor, přátelé, my chodíme jenom na dvě místa, jo. A na střídačku, jednou tam, po druhé, jednou do Houštiny a jednou do Bíleckého lesa. Tam jsem šel poprvé sbírat klacky na výrobu zvonkoher a místo klacku jsem odnesl domů, tehdy jsme ještě neměli s sebou kož nějakou tašku jenom, tak prostě hafol tady těch hamanitek, těch krasavic. Takže oni si tě zavolají.
3: Já jsem se ptali, co chodí na hřiby lidi, jak oni vůbec tady nejdou žádné hřiby, jo. Hmm. A mám tady známou jednu, ona je vlastně pod Přerovem bydlí a ona dělá v pečovatelském domě ošetřovatelku a ta už to 5 let vyrábí jako ty zalpou a dělá to pro ty děti tam, jo. Pomáhá jim. No, tak právě proto by to chtělo začít, bohužel.
1: No, dívej, to se možná oplatí, když se přestěhovat, jo. Tam, kde nejsou amanity, tam to není vhodný, jako, jo. Dívej se, babka Máša říká na Aljašce, jí to roste normálně jako i na zahradě, všude možně. Ale pozor, zase jako to má růst, které jakoby všude, no, ale možná tam u vás je trošku jinačí klima, tak to vyroste. Ano, je fakt, že loni, píseň si to pamatuje, loni jsme začali sbírat amanitku až 10. října, jo.
3: No, já si myslím, že nejdu tak vždycky škole toho Václava nějak to začne.
1: Počkej, Mára něco má, Máro, ano?
2: No. Zase jsem to zapomněl, Drží se ty dobytě
3: tam. Já jsem vás chtěl hlavně pozdravit. No. Líbí se mi vaše činnost, jako sleduju vás.
1: Ryšo, ty se nám taky líbíš.

0: Děláme, co
1: A
0: můžeme, Ríšo.
1: děláme, co můžeme, tak jasně, že není to žádný tlačení na nikoho někam, no. Jo. Dežavičko je prostě studio, my se tak jenom prostě punkově tady bavíme a máme radost z toho, že studujeme a že jsme na té cestě k tomu osvobození, jo, k tomu vlastně vzestupu. No a Amanitka je, jak jsem říkal, prostě jenom součást té cesty, jako bohyně, jo, která vlastně nám zase dopřeje to zdraví nebo obnovu, protože co si budeme povídat, to by je taky, že skoro 60 a to ty těla jsou zkátrany, jo, po těch desetiletích.
2: No, to už odcházíme.
1: V makání v systému, v korporátu a já no, jako rocker, alkohol a všechno prostě mejdany a prostě pařbí. Takže teďka veliký blagodar Amanice za to, já se cítím úplně teďka perfekt, jako fakt perfektně energeticky, fyzicky, psychicky, jo, jako nádhera. Takže Ríšo, díky za telefonek.
2: Dobře, chlapi, mějte se, zdravím posluchače vaše a se daří, chlapi, čau.
1: Ano, ano, blagodar tobě. A jasně, ahoj. No, takže na Valašsko nesou teda zatím gřiby. No, tak...
0: Ale jenom jsem chtěl dodat, že ochomurky rostou v jehličnanech, anebo v jehličnanech, kde jsou nějaký břízky, jo, taky najít. V listnatých lesích se blbě nachází. Jo, samotný.
1: Je tak.
0: Jo, to chce do jehličnanů, anebo jehličnan a sem tam břízka, nebo na nějaký ty mezi loukama, jak máš takový, víš, takový malý, ty, jak se jim říká. Ne meze, ale vždycky takový ostrůvek, tam jsou břízky a nějaká jehlička.
1: Remízek,
0: takový remízku zajít. Jo. Já vím, minulý rok, já jsem nazbíral minulý rok úplně prd, pár ochomůrek. Jo.
1: Ano.
0: Takže ale počkej, taky mi kamarád poradil, kam mám jít. No a tam už je to mraky.
1: Nám taky poradil Milan Stříbrný vlk a patří mu veliký ale blagadar.
0: A dokonce jsem viděl, no? už jedna ženština, teď je Polka. No, tak ona normálně sebrala z lesa opatrně ty zavřený klobouky, jo, ty malý, a dala je doma do nádoby s vodou a oni normálně se jí ty klobouky krásně roztahujou, jako roste. Mm-hmm. Víš? Že ji necháš doma dorůst.
1: To už jsem zkoušel taky a vyrostla, dorostla. No. Já jsem mu normálně pěkně opatrně vyril v lesíku, on šel krásně prostě vytáhnout, to byl v nějakým měkkým podloží, v nějakým jehličí a mechu.
0: No právě, tak že jsem to
1: s tou hmotou zeminou vzal a opatrně přesadil tady na zahrádku a normálně se chytl, jo, takže...
0: Ale ona ho dala normálně do vody, jako toho hřiba.
1: No, tak aj do
0: tam měla jako vaničku a tam měla spoustu těch hřibků, má je naskládaných, jako těch ochomůr. No a no, mají ukázal, hele, tady už se mi otvírá to. Takže no. Třeba aj to může někdo vyzkoušet. Já to taky vyzkouším teda.
1: No tak určitě je potřeba zkoušet. Dívej se a vzpomínáš si Márona Ditušku, ona byla s náma ve vysílání. No. Tehdy jsme se bavili taky o nějakých nemocech nebo potížích nebo co. No a teďka mě tady píše, co mám teďka dělat tady s tímto pokladem a já operativně jsem si to hned stáhnul a už je to tady, jo. Takže Dituško, no tak co máš dělat tady s tím pokladem? No tak Amanitka muskária, jo, teď se o tom bavíme celou dobu. No tak jako můžeš to prostě usušit, jo, no a když toho budeš mít víc, tak takový ty masitější, ty větší, s těma velkýma kloboukama, který by třeba dlouho schlí, jo, no tak já prostě maceru nakládám do té Alpy, takže Dituško, dělej si s tím.
0: A může, anebo může to i na kraje, na proužky.
1: No, na proužky, no, tak
0: všechno. No. No ne, že to nemusí dávat na macerát, ale jít to na kraje na sušení.
1: To, ano, takový, jasně, to co vypadají pěkně, takže toto, to jsou pevné hlavičky, takový ty menší, tak toto je ideálně na sušení. Na sušení a pak, jestli nás posloucháš od začátku, tak už to víš, o čem se bavíme. Pokud ne, pusí ze záznamu a tam se rozvíš teda, jak se dá zpracovat na všechny možné způsoby. Nebo tady se úplně nedozvíš, ale studuj. Já teďka studuju tu babku Mášu a jsou z ní úplně na větví. No. Je to teda taková dobrá prostě pomůcka při tom vzdělávání a seberozvoji. Takže paráda. Tyto. Díky za fotku.
0: A hlavně na TikToku, když se bude trošku zajímat, ať se lidi zaregistrují na ten TikTok, aby tam měli přístup. No a tam je spousta lidí, co se tím
1: No.
0: zabývá, lidi říkají, jak to nakladají do tam toho, ať si každý vybere svůj, co mu bude vyhovovat. My jsme u těch základů.
1: No, já ti to řeknu tak, já ještě před rokem jsem jako samozřejmě TikTok jako znal, jo. Ale tak různě tady zlí jazykové a různě tak jako, že tvrdí tady, a to jsou blbosti, to je tam pro děcka a to jsou nějaký tam dezinformace a to, jo. A já jsem tím jako tak žil, že to je prostě blbost, jo. Jo, jak třeba Facebook. Facebook je dneska už taky stoka jenom, jo. Ale
0: no to je...
1: já jsem si prostě na tom TikToku dal do přátel, nebo dal jsem sledovat jenom ty, jo, s kterýma souzním a mě už chodí videjka, jednak Maro, samozřejmě od tebe, ale i kdybys neposílal ty mě, tak mě tam chodí už hafol informací. Jo, a tady se ptá chlapec, kde bych našel nějaké recepty na zpracování amanitky. No tak v kuchařce jako asi ne. No, co chceš zpracovávat? Jako chceš z toho
0: jako,
1: dělat budku?
0: Jako, tam jako není to extra výběr.
1: Není, tam je
0: jako
1: to...
0: Jako já nevím, jestli chce dělat to palačinky.
1: No, ale tak jako fantazii se mezi nekladou. Dá se tím ozdobit aj dort, jo, třeba. Ale základ. Usušit,
0: lidi.
1: Macerovat, pak ještě babka mluví něco o čaju, jo, a i čaj. A teďka pozor, já jsem tam měl to videjko, možná si všiml, že ten Libor Kopřiva, Libore, to nám vysvětlíš, proč to teda ty čtyři muchomurky a manitky červený zalíval tou vroucí vodou, jestli dělal čaj, nebo proč myslíš, já jsem se chtěl právě zeptat, on se mě omluvil, že má nějaký inačí teďka aktivity.
0: No, já jsem to už někde taky zahlíd, nějaký recept na tady to, že to je nějaký taky čaj nebo něco, jakože děláš. Že tam není tolik toho, jo, ale teďko ti víc tomu neřeknu, tak. Protože jsem to nějak extra neskoumal. Ale viděl jsem to už, jo.
1: Ono to přijde, když to má přijít a mně přišlo to, já zase neodpustím tu babku Mášu, prostě já dneska od půl jedné ji studuju. A ona říkala, že třeba komu by, že tak, ne, že nechutnala, jo, ale že kdo má v oblibě čaj, tak tu dávku třeba 0,4 v prášku si může prostě zalít taky horkou vodou a má z toho čaj a může tu dávku vypít jako a to je možná ještě lepší. Ta horká voda, jo, vlastně na to tělo působí tak, že to tělo nevydává energie na to ochlazování té tekutiny, takže je to dobrý nápad udělat si čaj z amanitky, jo. No jinak vr, nenapadá mě žádný recept, prostě jinačí než tady ty základní vlastně i tinkturu, másť, mazání a sušená. No.
0: Jako tady není nic, co by extra vymýšle. Buď ji uděláš sušenou, nebo ji vpravíš do tuku, nebo do alkoholu, nebo do alpy. Nic víc, ano. Jako tady extra už nevymyslíš. No.
1: Je to tak. No.
0: Tady už jenom, ty musíš říct, hele, mně to funguje při tady tom alkoholu, při takovýhle stupni, jsem spokojený s tím, co to dělá. No tak si to takhle budeš dělat.
1: Jo, jo. Mě hodně potěšilo, že jsme dneska tak trošinku naťukli ten tu kyselinu ibotenovou. No, to je takové slovo. Jo, že to bylo jako, ono to může působit jako strašák. Já jsem více zdrojů slyšel, musíte odbourat tu kyselinu, blabla, jo, to tak různě tady frčí tady ta fáma, ale jo, ten Liborek snědl, je mezi námi, žije, vlastně babka Máša jí, jo, Nio tam dokonce sice to vytvořila umělá inteligence, ale tady ten chlapec, co vlastně měl ten amanitkový večírek, zežrali prostě hlavičky syrový a ne, že jim ani nebylo třeba blbě, ale že to nezaznamenali ani ty diagnostické přístroje na ty játra, jo, ty krevní obrazy a tak, takže kdo nám se snaží valit takový lží do hlav, že to je nějaké neurotoxín a blabla, jako jo. Bacha, a když nám to tak tvrdí, že to tak je, tak ejhle, opak bude pravdou, třeba.
0: No, vždycky je to v obráceně.
1: No.
0: Jo. A vem si, že veškerý problémy s játry jsou taky, že máš plný parazitů.
1: No, však.
0: Takže když do nich napereš amanitu, tak parazity udělají pápa. Jo.
1: Maro, ty víš ten... No, ten můj jeden můj známý, on mu diagnostikovali nějaký onko, něco a to, taky si myslel, že to jsou paraziti, ale údajně byl na nějakým teda plazmovým přístroju a ten vyhodnotil, že to nejsou paraziti, ale že by to mohly být plísně, nějaký mykózy. A takže ta amanitka by taky měla mít účinek na plísně, nebo může to
0: ale
1: být plísně?
0: Ale od té doby to použil, hele, plísně jsem měl údajně na kůži každoročně z jara, když jsem se začínal potit, když začínaly ty tepla, vždycky jo, na jaře, léto, tak jsem se mi vždycky, tak jsem se, jakože udělali se mi takový fleky rudý po těle, jo, tam, kde jsem se potil. A taky mi řekla doktorka, že to jsou plísně. Od té doby, co užívám amanitu, už žádný plíseň jsem neviděl.
1: No, a to je ten
0: A můžu se zapotit a nic. Jo?
1: To plíseň, je ten chlapec.
0: Z čeho plíseň, rozumíš?
1: No.
0: A zase, co je v plísni? Co tam žije?
1: No, parazit asi, ne?
0: No.
1: Takže já bych tady, a on je Robert, jo, on je Robert, já mu budu posílat těch 40 gramů, možná víc, uvidím. No, co jsem to chtěl říct? Já bych možná tady těm plazmovým, těm přístrojům až tak jako nevěřil, těm frekvenčním. On tě můžou nabolíkovat, co chcou, jako jo.
0: Byť oni vytvářejí ty stroje, aby mohli vytvářet svoje pohádky. To jako ta jejich věda je pouze proto, aby prosazovala jejich plány. Jo?
1: Jo,
0: my potřebujeme, abyste lidi vytvořili příběh tomu a tomu. Jo, a ta věda vytvoří ten příběh, jak to mohlo vzniknout. Jo? To jsou všechno bludy. Jo? Takže tak. jak je to nějaká věda, tak od toho ruce dávám pryč.
1: Aha. Já bych taky nevěřil tady těm Macbethům, jo, a tady těm plazmovým diagnostikám. Já jsem teda jednou jsem na něm byl a taky tam vjeli nějaký světiny, ale mě to, jako já jsem na to vůbec nekladl žádný důraz a vůbec zapomněl jsem na to, jo, protože nevěřím tomu prostě.
0: Vem si, že viděl jsi určitě taky nějaký videa patologů světových, který jasně hovoří, že onkologický pacienti, jako když umřou, tak když je pitvaj, tak když rozříznou ten nádor, takže je to vždycky zhluk parazitů.
1: Je to tak?
0: Protože v lidském těle je až přes 100 druhů parazit. No. Protože to tělo ho zapouzdí do váčku, aby ty paraziti nemohli lítat si jen tak po těle. Jo, protože to tělo se s nimi neumí jinak poradit, jenom to, že je uzavře. Jo? A čeká, až bude mít větší sílu, že se jich zbaví. Proto se dělají tady ty věci. Jo? Ty různý bůlky a tak dále. Protože se ucpe ta dálnice, jo? Mezi čištěním a tím, že tam speš ty hnoje. Jo, protože to tělo to už nestíhá prostě. Tak musí vytvořit nějaký parkoviště tady těch věcí. No a tím pak ten doktor do toho píchne, udělá biopsii, no tak ty parazity, to jako kdyby strčil do balonku jehlu, tak vypustí všechno ven, že? No, takhle vypustí do těla ty parazity a hurá, akce. A pak jsou to metastázy.
1: Tak, a bílý pláště to nazývají metastázama, že když je to píchnou, říznou, takže se to metastázuje všude, jo. Ale to se rozeběhnou paraziti, které se možná ten nádor je tak chytrý, třeba, jo, že vlastně obalí ty parazity, aby nemohli ven do toho těla. A když se to operuje, řeže, píchá, no tak paraziti mají teďka volnost pohybu tak do celého těla, no. A už jsou pěti nasraní, že byli zavření v tom nádoru, jo, že nemohli ven, no a pak se rozjedou všude, takže bacha na to.
0: Protože vem si, že spousta lidem udělají třeba operace tady těch nádorů, jo, s tím, že se jim to může vrátit. No a některým se to vrací, že? Proč? No protože oni nevyřešili problém tím, že vyřízli ty parazity. Ale problém je někde jinde.
1: No problémy může být i tam, že vlastně oni chodí na ty chemoterapie, na to ozařování, to znamená oslabená imunita, no, jo, a to tělo oslabený je ráj pro parazity.
0: No tak bez pochyby. Jo, to jako, to, proto ty lidi vypadají, jak vypadají po těch chemoškách. Protože to zabíjí všechno v tom těle. De facto to jsou pokusní králíci. Jo, co vydrží de facto? Kolik jenom chemoterapii zvládne, než ho to sundá? Taky si vím, že spousta lidí, co jsem viděl jejich videa, kterým diagnostikovali rakoviny, tak odmítli tady tu konvenční jejich léčbu, že jim na to serou. To, a on říká, prej, to jste neviděli, co dělali ty doktoři, jak vyváděli. Vy umřete a tohleto a jen tamto. Říká, prej, hrozný. A nehledě, když to odmít třeba u dětí, že prostě ne chemoterapie, no tak normálně ty doktoři tě udali, jo, na různý sociálky, aby ti ty děti sebrali, aby je oni mohli jakože léčit. Rozumíš? A mluví spousta doktorů o tom, že chemoterapie zabíjí 97% uživatelů. Jo? Takže to říkají sami doktoři.
1: Ano. A já dokonce tady mám videjko, akorát jsem ho dneska nadaboval, ale mám ho nachystaný na příští vysílání a on tam mluví, a to je možná od tebe zrovna videjko, jo, že chemoterapie je neuvěřitelný podvod a taky tam mluví o tom, že 90% lidí vlastně umírá po té chemoterapii. Ne na rakovinu, která vlastně jsou paraziti.
0: Jasně. No. Já jsem viděl video jednoho doktora, teď nevím, jestli byl z Kanady nebo z Ameriky, který zkoumal tady ty věci 25 let, myslím, říkal. A věci o tom statistiky svých vlastních pacientů, kterým byla diagnostikována rakovina, jo, jaký se dožívali jakýho věku se dožili, jo, a s jakýma problémama třeba, jo, co se jim vyskytlo v tom životě, než umřeli. A samozřejmě i ty, co se nenechali léčit od doktorů. A všichni ty, co se nenechali léčit u doktoru, přežili díl, než ty, co se nechali léčit. Mm-hmm. Takže on říkal sám, že tady ty věci tě zabijí. Říkají, že rakovina tě nezabije, ale zabije tě její léčba.
1: Jo, já tady hledám to videjko, nemám ho teďka tady po ruce, nevadí to, pustíme příště.
0: A za další věc, kdybych měl já rakovinu, kdybych to tak vzal, kdybych to jako, jo, připustil, tak bych sám na sobě zkoumal. Sám bych jedl tu houbu, neřekl bych to nikomu, doktorům a tak dále, s tím, že bych čekal, jaký budou výsledky. Víš? Protože jestli se ti najednou začne zlepšovat stav, jo, tak pak už víš, že ti ta houba asi pomáhá. Jo? Najednou třeba by ti, najednou, nebo takhle, diagnostikovali by mi nádor a já, než bych vůbec něco začal s nima, tak bych vyzkoušel právě houbu a samozřejmě i jiný antiparazitika. No a čekal by, a schválně bych to prodlužoval jakoby další třeba jakože léčbu s tím, že já už bych se začal léčit tady těma věcma. A chtěl bych vidět pak výsledky potom, víš, než dojde jakoby k té konvenční. Jenom na sobě prostě zkoumat, jestli třeba ten nádor po týdnu, po 14 dnech, po měsíci se nezmenšuje třeba, víš, a tak. Jo. Že se cítíš líp, jo?
1: Protože já tak vzhledem k tomu, co už víme, jak funguje farmacie, že to vlastně nemá vlastně s lékařskou vědou nebo
0: doktoři jsou jenom studovaní prodejci jedů.
1: Ano, to jsou prostě
0: nic víc.
1: Distributoři drog.
0: Přesně. Jedů. Ne drog, jedů. To ani nejsou drogy, jedů. To jsou jedy.
1: Jedy přímo.
0: Protože když si každý rozumný člověk přečte ten příbalový leták vzadu a uvidíte, kolik vám to může způsobit z toho minimálně jiných horších nemocí třeba, no tak to musíte kurva zamyslet, jestli tento svět to budete žrát.
1: Například takový antidepresivum je droga, jo, protože to vyvolává závislost.
0: Ale pozor, a to jsem viděl ještě krásný příspěvek nějakého doktora, že ty samé antidepresiva fungují proti těm depresím pouze asi ve 3%. A ještě vtip je v tom, že prej na těch antidepresivech je napsáno, že můžou způsobovat depresi.
1: To už je do očí bíjící tady to.
0: Jako, takže ať si to každý přečte, kdo je papát, jo, ty antidepresiva, který pak jsou takový ty mimo ní trošku po těch práškách. Jo. Ať si to přečtou.
1: No, takže tam, ano, to videjko příště bude budou jináčí témata. takže tam to videjko pustím, to je hodně zajímavý. No a Dituška tady zase píše, hezký večer, asi už pozdě na dotaz na recept, to už je teda druhá, můj dnešní poklad máš, Petrucho, na WhatsAppu. Dito, už tady tvůj poklad byl, bavili jsme se s Márou asi 10 minut, takže asi někde odešla zrovna, jo. Takže recept prostě záleží, co bys chtěla z muchomurky dělat, jestli třeba koláč nebo langoš, to, to asi recept
0: nemáme. Nebo hovězí na obák, nebo co chceš.
1: Ale člověče, no, vidíš to, no. Ale pozor, dají se zpracovat i nožky od muchomurek. Oni mají minimum teda těch účinných látek, ale když se to jaksi dobře propláchne ve vodě, která se mění třikrát denně nebo čtyřikrát, tak se to dá udělat, jo, takže z toho možná uděláš houbovku nebo něco, jo, ale Dito, my se receptama z muchomůrek jako nezabýváme, ani jako mě to absolutně nezajímá, mě zajímá prostě sušená macerát a mastička, jo, popřípadě ten čajík, no, takže
0: tečka, tak. No, a jestli se chceš zajímat dál, no tak musíš studovat sama na sobě a musíš být ty tvén tvůrce.
1: Dáme si trošku historie. Mám tady krátký videjko. Počkej, dívej se, on je tady. On je tady, on to dokázal. Fano, no, ty jsi to dokázal? Zdár, jo, ty jsi pracovním. A slyšíme se, že?
3: Jste v motorkách, tak.
1: Ty, on pracuje teda. Prosím tě, co děláš? Prozradíš nám?
3: Já jsem elektrikář, živnostník.
1: No tak to je dobře, to děláš ve hmotě. To tě teda, ano, to je dobrý. Takže ty jsi za ní nepřevlikl a hned vstřelil do studia, potěšil z ně. A i tvoje fotečky jsem už ukazoval, ne teda ještě všechny. Takže Maro, toto je František, my jsme se potkali asi loni, no, předloni na Paloučku. A on je teda nováček, on je nováček, sběratel, chodí s maminkou, se psíkem, tam to jsem pouštěl, to tvoje videjko. Tak Maro, jestli klidně si chvilku odpočíňme, já už začínám chraptit, nemám tady po ruce žádnou vodu. Takže Franti, tak jak jsi přišel k muchomůrce, zavolala tě, nebo začala se ty zajímat, nebo máš nějaký neduch, anebo jenom tak?
3: V podstatě jsem začal koukat na tohleto, na tyhle ty vaše streamy a z toho, jako dříve jsem slyšel jako už něco, ale jenom v podstatě v tom halucinogenním pojetí, jakože jsem četl nějaké trip reporty, jakože to lidem jako neudělalo moc dobře, jako, nebo že už by to jako nechtěli opakovat, ale pak jsem jako viděl vaše streamy a z toho mě to začalo tak nějak zajímat z těch zdravotních důvodů a benefitů, takže tak, no. A je to fakt jako úžasný, že prostě to má takový komplexní výčet těch věcí, které se s tím dají léčit, jak na duchovní, tak na fyzické úrovni, a jako fakt je to zajímavý, no.
1: Já ti řeknu, že pokud ty se začneš zajímat, tak najednou se ti objeví úplně nový svět, kde patří i ta Amanita, jo? Živý člověk a veškerý vlastně pravdy, a na základě který pochopí, že ten systém nás vůbec nemá rád, on jde proti nám, jo? A teďka už to bude k tobě všechno chodit, takže veliký blagodár tobě.
3: Prosím?
1: No, říkám, že už teďka to k tobě bude všechno chodit, jo, ty informace. Už ses totiž otevřel, jo, takže říkám, tak, já to tak používám, veliký blagodár tobě i tvé mamince, i tvému psíkovi, s kterýma chodíte na amantky. Takže kolikrát byl v lese, jaký máš teda sběr a jakou máš sušičku, už máš?
3: Jo, už suším pravidelně teďka, no, i na tady na ubytování, kde máme prostě penzion, tak jsem to musel vzít, jinak by mi to schnilo, jo. Takže už jsem jako nestíhal jsem to ani zpracovat. Jsme měli s mámou 3 košíky a prostě jako masakr, no. Jednu várku jsem udělal ještě doma jako přes noc, pak jako po práci ty houby musely vydržet až do 6, takže jsem pak jako ještě na ubytování sušil a zpracoval, byl jako masakr, no. Takže teď o víkendu se chystám na další. Hnedka zítra asi půjdu, protože končíme dřív a ještě to stihnu jako by k vám a něco pozbírat. Musím toho přes víkend nasušit co nejvíc, protože pak jako, no, už pak v pondělí zase odjíždím jako sem na ubytko. Takže tak, no, takže se těším a doufám, že toho zase pozbírám co nejvíc. Akorát on to nemá smysl toho sbírat moc, protože to pak nestíhá ta sušička, jo.
1: No, sušička nestíhá a lékárny v okolí taky nestíhají, jo, prostě distribuovat Alpu. Takže já taky musím chodit jenom obden. A ještě nám prozrad teda, v jakém regionu se nacházíš, kde sbíráš a co tam všechno roste za amanitky.
3: No to ve východních Čechách, no, právě jsem vylezl jenom a právě jsem jel jakoby tam k nám do známého lesa, kde jako lidi chodí na borůvky, jenomže tam bylo hrozně sucho, tak jsem prostě, mě napadlo zavolat mámě, jestli tam oni nerostou, no a hle, tam jako ona bydlí na konci světa, kde lišky dávají dobrou noc, takže ona tam, prostě tam nikdo nechodí, tam má jenom pár sousedů, jako fakt, a oni to asi jako nevědějí nebo něco. Jako ne, každý tohle ví, že jo, takže ne, každý to sbírá, lidi se tomu vyhýbají oblouky, takže zbylo víc pro nás, takže jsme jenom vylezli na kopeček do jejího lesa, tam jako mrtě jich bylo, pak jsme ještě ani nedošli tam k tomu největšímu, kde jich mělo být nejvíc a měli jsme 3 košíky a hned jsme se jako vraceli, no, takže velká pecka, no.
0: A hlavně to je radost, když to najdeš.
3: Tak, no.
0: Já třeba každou houbu, kterou seberu, taky poděkuju, že říkám, ta houba může zachránit život.
3: Určitě.
0: Jo? Pomůže nějakému človíčkovi zase. Jo? Takže já na ní koukám s úctou na tu houbu. Protože já už v tom mám nějaké, ne zkušenosti, ale ponětí o tom, co ta houba je schopná, tak to víš, že se snažíš nazbírat těch houb co nejvíc, aby si mohl pomoct co nejvíce lidem, když na to přijde.
3: Určitě, no. Třeba moje
0: přítelkyně má... Každému, nějaký... když pomůžu tady s tím, tak mu řeknu, příští rok si to budeš sbírat sám.
3: Tak, přesně, no.
0: Tam už nechoď.
3: Právě proto chci toho stihnout jako letos ještě co nejvíc, protože přes zimu to nenazbíráme, že jo, ani přes většinu léta, takže jako jo, no.
0: No a třeba mluvil jsem s klukama, co tady byli u mě na pokec ohledně amanitek a říkali, hele, přišel jsem k lesu se psem, že jsem šel na procházku, že se podívám na houby a vidím houbaře, tak jdu lesem a po nich jsem vždycky sbíral nějaký hřiby, ne? Říkal, protože oni jsou snad slepí nebo nevidějí nebo co. No a pak jsem chodil a pak jsem je potkal, když se vraceli, a oni měli všichni košíky ochomůrek. Na hřiby se dali a brali do ochomůrky.
3: Tak věděli už.
0: Jo. No protože, hele, tady ty věci se šíří rychle světem.
3: Jo.
0: A každý člověk, který mu to pomohlo, je docela zajímavý, že každý člověk má potřebu to říct dalšímu člověku už i na sítích, na TikToku, jo, o tom vypovědět.
3: Já to taky šířím jako s lidma, který jako dobře znám, jo.
0: Já nevím, Petruka, jestli viděl toho frajera polského, jak říkal, celý život se bál jezdit pod mostama, ne? Základ, s autem, když jel, tak když viděl most, že má podjet z most, tak vždycky musel najít cestu, aby jel přes něj, jo, aby ho nepodjížděl, měl strach prostě, hobby. Prej. A od té doby, jak jsem si vzal ochomu, tak přímo hledám, abych mohl ty mosty podjíždět. Že ho to vylečilo z trauma celoživotního.
1: To tady mám a jeden z účinků je absolutní prostě odbourání strachu a jeho projevu, což je úzkost tak. Prostě, jo. Takže...
0: Bušení srdce a tak dále. To všechno
1: zmizí. Jo, to... A to všechno... umí amanitka a my jsme o tom nevěděli a oni nás od malička od školky tvrdili, že to je jedovatá houba, ať ju rozkopem a kde si cestí. A pak se rozvíš takový jako převratný věci. Já tady mám nachystaný to videjko, který je trošinku historický, já ho potom pustím. No, Franti, co dál a maminka tvoja, jak je nakloněná taky, bude užívat?
3: No určitě, já už jsem posílal tu PDF, co jsem posílali tobě s tou knihou přeloženou.
1: Ježíš, toto, díky, že jsi to připomněl.
3: No tak ona jako čte, to je fakt hodnota, tam je normálně i, že to funguje prostě, že se člověk může vylečit z bradavic, z nějakého oparu, který se nedá vylečit, jako fakt jako velký výčet jako těch věcí, no, kterýma, co se s tím dá lečit, no, včetně těch srdečních problémů, duševních porů, že jo. Takovýhle věci, no, jakože to tak. Je fakt velká pecka.
0: To ani nejde popsat, co všechno to léčí. Protože to je takový kvanta, že tomu lidi prostě nechápu.
3: No z toho fakt nadšený, jako no,
0: proto já říkám všem, že byste měli mít doma v lékárnice sušenou i to, ten macerát, to mazání, nebo tu mastičku udělanou.
3: Já jsem právě kupoval od kamaráda. To jo, to souhlasím. No, teď jsem získal recept od kamaráda, co to prodává dlouho na e-shopu. A teďka je uvolnil zdarma 2 recepty přímo na to. A Jako těším se na to, taky budu dělat. No jo, to je přesně ta kniha,
1: Tak,
3: který jsem se
1: Františku,
3: dostal.
1: já jsem rád, že jsi mě to připomněl. A přátelé, teďka mě tady píše Hafan, kde bych som prosím sehnal PDF knihy. Tak toto je jedna z nich. A tuto vám můžu bez problému s přehledem přeposlat, protože
3: tak.
1: Hned v úvodu se píše, Franto, ty to víš, že je to
3: Ano.
1: uvolněno k distribuci, a ba naopak, ať to
3: Pouze
1: prostě
3: zdarma.
1: sdílíme mezi sebou, jo, a Marita Muscaria, Bylina nesmrtelnosti, má to taky hodně stránek a ta společnost, asociét, blabla, vzdělávací, jo, to uvolňuje a já jsem to ještě nečetl, já jsem si to jenom tak listoval a může to být velmi zajímavý. Ta baba Máša není, jako přátelé, já ji sice mám, jako jo, ale nemůžu vám ji sdílet, protože ona má samozřejmě autorský práva, jo, ale tady tuto knihu, Bylina nesmrtelnosti a Manita Muscaria, touto začněte a jako baba Máša jde objednat, to stojí asi 350 korun, jo, tak ta knížka, no, takže byli na nesmrtelnosti, no, tak ty jsi četl, Franto?
3: No, mám rozečtených asi prvních, asi 45 stránek jsem přečet, no, a je to, na začátku se píše, že to normálně bylo i jako strom poznání jednak, protože, a srovnáme to i se somou, jako s tím nápojem, že jo, vědění. A potom, co tam ještě bylo? Svatý grál, ještě srovnávali to se svatým grálem.
1: Víš, co tam ještě, víš, co mě zaujalo? Že vlastně podstatou Amanity je Ježíš, nebo že Ježíš je součástí Amanity. No ono to možná je tak trošinku jako takový jako duchovní, nevím, ale jako ty informace o Amanitě tam můžou být fakt jako velmi dobrý. Takže mám to tady, kdo byste chtěl, pošlu vám normálně přes Facebook, nebo WhatsApp, nebo e-mail, jo?
0: To, byli na nesmrtelnosti. Tak církev schovala hlavně tu Amanitu.
1: Církev, ano, ti už schovala.
0: Ano, jo? Protože v církevních knihách se o Amanitách píše. Jo?
1: A Ježíš není církev.
3: Určitě ne.
0: A Ježíš znamená pomazaný, to není jméno.
3: Tak ono to s tím Ježíšem je takový nějak, nevím, já si myslím, že to je jako vymyšlený, protože jsem četl i
0: knihu
3: od Jana Kozáka a tam je to celý takový jebnutý, no, prostě těžko říct, no, co si mi to myslet. No.
0: Ale když vemeš, že Ježíš nebylo jméno, jak to říkal Jordan Maxwell, jo, že to je jméno pro kohokoliv, koho ukřižovali v té době, jo, podle toho příběhu údajního. A znamená to pouze pomazaný, takže ty můžeš být tím, že si třeba tu vochomurku snědl pomazaný. Víš, jako...
3: Jo.
0: Chápeš?
3: Chápu, no.
0: Ale hlavně ta houba otvírá tady.
3: Jo, určitě, no.
0: Třetí oko, a to je intuice. A kdo ji bude užívat, tak ten přestane mít absolutně strach z autorit. Jo. Protože ta houba vymazává veškerý strachy. I z autorit.
3: Mm-hmm.
0: Takže vy už uvidíte nějakou autoritu a buď se z toho neposedete.
3: Jako těším se, no. Já jsem teďka začal včera s první dávkou, takže uvidíme, no.
1: Máš váhu? Máš váhu digitální?
3: Mám.
1: No. Paráda.
0: No, není tak
1: dobrý.
0: Nezodpovědný jako ty, člověče.
1: Já jsem pankáč, víš.
0: Ty nemá, kde je pankáč?
3: Ale jakože já jsem dal 0,7 gramů a jako nezaznamenal jsem jakoby nic, žádný jakoby změny, možná jako ten pokus, ale jinak jako skoro nic. Možná jakoby takový pocit žaludku, OK, jako se takhle bývá při houbách. Ale nic jako zvláštního, zkusím jako třeba víc, jako kolem toho gramu nebo gramu.
0: Tam nejde o tom, to ber až druhý den ten pocit může k tobě přijít.
1: No, to může.
0: To není to jako, to nemusí přijít hned.
3: Jasně. No.
0: Takže ty musíš určitou dobu brát a než budeš šaškovat s váhama nahoru dolů, ty prostě jeď jednu váhu, jo, a pozoruj sám sebe. Mm-hmm. No, a pak budeš zjišťovat vnitř. Ty musíš hlavně chápat nebo být sám se sebou, jak jsi souzněnej. Víš? Aby si chápal sám sebe jako svoje tělo. Víš? svoje myšlenky, jo, svoje pocity, jo, aby si měl všechny pod kontrolou a tak najednou zjišťuješ, jestli se ti ty pocity mění, jo, ty, jo, jakoby postoje třeba k určitým věcem, že už tě to třeba tolik netrápí, nebo že

0: Non, můžu ukázat tu sušičku třeba, jestli chcete, no, jako
1: No,
0: děkuju.
1: tak se pochlub
0: Pojď,
1: se.
0: pojď. Pojď na to.
1: Počkej, já si tě zvětším. Já to tady dám pryč a s chlapca si zvětšíme. Tak, no vidíš, vidíme teda tvoju garzonku. Nebo ubytovnu. Jo, chlapec se nám pěkně otevřel, že, Maro, František?
2: No,
1: to se
2: no.
1: Mě líbí.
0: Jo. Mám
1: nesere se s tím.
0: Ale ona je větší, já tam mám ještě víc pater.
1: Aha.
0: Ale je to od Ety, no, zhruba za 1800 mě stála, ale jako je to s takovýma nerezovýma. Nerezovýma těma a rostala.
1: Aha, no, jasný.
0: Počkej, ale...
1: My to vidíme. No vidíš, Maro, já to mám celoplastový, no. Chlapec to
0: no,
1: má...
0: To
2: jo. Jo, protože to má menší dírky, tím líp se to prosušuje.
1: Ano. A mě to kolikrát propadává tam. Mě to těma dírama většinou propadává.
0: No, oni moc nevím, jsou takový jemňoučký, takže je to v pohodě.
2: Jo. Říkám, akorát tady u těch sušiček je nevýhoda, že to musíš přehazovat, no.
0: Jo, ty já bych si... To, co není dosušený, tak to dávám do lejc, no.
1: Jo.
2: Protože když máš tu šuplíkovou, tak tam se líp prosušujou, no.
1: A
2: ale,
1: vrátí...
2: hele, to je, no. Vesměs je to jenom o tom, kolik toho sušíš, jestli si to budeš sušit jenom pro sebe, tak ti to bohatě stačí.
0: Jo,
2: víš?
1: Tak.
0: No, ale jako nestihla, to bylo potřeba jako dosušovat, takže... No, ještě, no.
1: Na kolik sušíš to? Kolik to má maximálně grády? 70 nebo víc?
0: Já jsem dával na těch 60, no. Jako přijde mi, že to je jako trochu moc, ale z hlediska toho času, že prostě pak... Ono to je pak potřeba stejně dosušit, jo, takže... Ono to bude jako zvláštní, když to vytáhnu z toho, že jo, tak...
2: Ale houba vždycky bude úplně suchá, když ji vytáhne ze sušičky, jenom pár vteřin. No, protože ona v tu ráno začne nasávat vzdušnou vlhkost a v tu ráno začne gumovat, jo. Jo, takže ty, když ji vysušíš úplně top, tak když ji vyndáš a budeš ji mít jenom chvíli venku, tak začne v tu ráno nasávat. Jo. Já třeba suším na 45, pak jdu na 50 a pak jdu na 60, 65, 70. Už ve finální fázi, teďka. Jo, ale vždycky je nechám prosušit třeba na těch 50 stupňů, že jde 12 hodin. Víš, aby pomálu jela, dlouho, a pak už na ty vysoké teploty, jako na ty vyšší, už jenom krátkodobě.
0: Jasně, no. To dává smysl.
2: Takhle no, jsem si to vymyslel já, jo, tak ať to každý žádá.
0: Jasně, proč?
2: Já to taky zkouším.
0: Vláčný, ne? To i potom.
2: Ale ono stejně, i když bude jako, že trošku měkčí, když jdáš do sklenice nebo tak, tak ono se nic neděje, protože ten chemický proces už tam prošel. Víš?
0: No jasně.
2: Jo, protože to už se nevrátí zpátky, aby se tím měnil na kyselinový sluchený. Tady jde jenom o to, aby už nechytla takovou vlhkost, že by začala plesnivět.
0: Jo.
2: O nic jiného nejde.
0: Necháváte ty sklenice
2: jako
0: ještě
2: houba,
0: otevřený,
2: no.
0: Ne? Necháváte ty sklenice pak ještě otevřený, ne? Potom, aby to prostě...
2: Ne, vůbec.
0: Ne?
2: Ne, já když to vyndám ze sušičky, tak de facto... ve velice krátkém čase to balíme do vákuovačku, normálně do pitlíku a víš, se zavírá, já nevím, po 20 gramech to, jo, balím si. Víš, dělám si balíčky. Vysát, normálně odsávačku, zavaříš do folie, hotovo. A pak to můžeš mít rok a nic se tomu nestane.
0: No tak bez duchu,
2: a můžeš si to dát třeba i po 10 gramech, rozumíš, aby si otevřel pitlík, aby si neměl velký množství vody vždy naraz, nebo to.
0: Jasně, no. To si možná
2: aby se ti ta houba nekazila, no.
0: Ještě jsem slyšel, že je dobrý ekvip, jako mít na to, jak jsem ho říkal, keramický nůž, protože ta houba prej jako nemusí úplně kov. Co jsem tak slyšel od té paní, co překládala tohleto PDF.
2: Ale nemyslím si, že by kop ublížil houbě teda.
0: Nevím.
2: Ještě, aby jsme to ještě řezali pazourkem, ne? Víš jak.
1: Hoši, když jsme tady u toho,

0: O Františku, dívej, nejlépe si to prostě udělat jako sám, jo, protože víš, co to máš, protože toto mám teda taky ofocený z babky Máše, jo, a já to přečtu, takže pozor, prodejci rychle zaregistrovali produkty Amanita jako značkový výrobek a nové doplňky stravy s muchomůrkou rostly jako houby po dešti. Kvalita prodávané i kupované muchomůrky je kritická a obecně zpochybňovaná. Mnoho prodejců je nezodpovědných a protlačují zcela neznámý prášek v kapslích nebo muchomůrku z předchozí sezóny, anebo muchomůrku sklizenou v chemicky nebezpečném prostředí, nebo muchomůrku nesprávně skladovanou a proto plesnivou a tak dále. Mám dopisy od svědků, kteří v takových zařízeních pracují. No a Maro,
1: Já jenom k
0: hlásí
1: tomu
0: se?
1: dodám, že oni sušejí třeba ty nohy těch ochomůrek,
0: Ano.
1: víš? A pak to
0: Ano.
1: drtěj, prodávají
0: Ano.
1: ti je v tobolkách a ty nevíš, protože v těch nohách nic není. Jo?
0: Tam je
1: Ale, takže
0: minimum
1: oni ti
0: toho.
1: prodávají jenom objem.
0: Ano,
1: Objem, ale
0: takže
1: ne.
0: já to dočtu a pak si o tom popovídáme. Takže
1: No.
0: oni pracují, porušují hygienická porušení, porušují hygienu, blaba, jsou jako špinavé podmínky. Muchomůrka sežraná červí a další houby v práškovém konečném produktu. Mám stránky stížností na vedlejší negativní účinky zakoupené muchomůrky. Pupínky, alergické reakce, bolesti ledvin a jater a tak dále. To znamená, že potom pak se šíří fámy, že muchomůrka vyvolává nějaké alergie a pupínky, protože když si to někdo koupí tady od těch dealerů z prostých, jo, pak jim naskáčou nějaký vyrážky, tak za to Amanitka nemůže, ale vlastně ti distributoři, kteří tam míchají prostě svinstva. A ještě to dočtu a jdeme dál. Kromě toho, mnoho z těchto podniků propaguje muchomůrku obecnou. Amanita Panthera, která má jiné chemické složení, není vhodná pro mikrodávkování. Výsledky mikrodávkování Amanita Pantheria jsou 50 na 50 s mnoha negativními účinky na duševní emoci. No, tak toto bych asi možná polemizoval. Panterovka je taky dobrá, to je vyšší level, ale teď se bavíme o té červené krasavici. Jo? Takže bacha na ty distributory. Oni prodávají i prostě v kapslích a tam člověk nevidí, tam může být fakt takový side ride, že do toho bych nešel. Jednak je to drahý a jednak vůbec nemáš jistotu, co tam je. Proto je důležité dělat si to doma sám. No a tady vidíte s Márou a teďka s novým chlapcem Františkem, že to skutečně děláme s láskou a vybíráme pečlivě. No a samozřejmě nožky vyhazuju, jo. A ještě na to sušení vybírám fakt kvalitní pevný kloboučky, jo. Čistím to jenom na sucho. Písemně koupila nožík, který se jmenuje Na Petrovi Amanitky a má to i takový žíňky, takový kartáček, takže to pročistím, jo. Vůbec to nenamáčím, takže fakt se tomu věnujeme s láskou. No a jo, a to může každý tak udělat pro sebe a pro okruh svých známých, kteří třeba nemají možnost do lesa, jak ten můj kamarád Robert, který je mu prostě není mu dobře, takže nemůže si dovolit chodit po lese, je sám. No a tady ten chlapec Ríša Marava, tomu tam zase neroste nic, jo, tak třeba se naskytne někdo, jo, který bude potřebovat, tak osloví nás, Máru nebo mě, možná i Frantu, můžem klidně poslat, jo, toto není PR-ko, není to určitě jako na biznis, ale spíš jde o to, aby to pomohlo co nejvíce lidem, kteří to potřebují, tu aktuální pomoc. Je tak?
1: Přesně tak. Já je třeba beru mokrou žinkou, jo? Protože ty houby, kde já chodím sbírat v těch bamlazínách, jak se tady tomu říká, tak ty jsou většině jako hodně špinavý. Jo? Takže já je musím vzít normálně fakt mokrou houbičkou, opatrně je omývám každou jednu extra. To je málo kdy, že by byla čistá, že ji nemusím otřít. Ale prostě tak tady nemůžu sušit, jak vypadá.
2: Ale pak nebezpečí, že se zdrbají ty bílé tečky, ne? Který
0: Ano,
2: spadají.
1: ty
0: Ty
1: bradavičky,
0: bílé
1: nic nedělají.
0: tečky.
1: Ty bílé tečky nic nedělají.
2: Ne, to jsem
1: Ne,
2: slyšel
1: ale
2: naopak.
1: ne.
0: No tak to bych se
1: Všechno.
0: možná s tebou přel. Babka Máša říká, že v těch bradavičkách je taky hodně
1: No.
0: muscimolu, jo, těch účinných látek.
1: To může být, ale vím si, že spousta ochomorek ty bílé tečky ani nemá, protože
0: Nemá,
1: jsme je
0: nemá,
1: déšť.
0: nemá,
1: To je
0: no.
1: zbytek sukýnky. Víš? Protože ta
0: Dobrý.
1: houba je zakuklená a ona leze jakoby z toho baťohu ven. No a ten baťoh na ní zůstane na tom klobouku a proto dělá ty čupky. Víš? Ale a ta aktivní látka je pod tou barvou.
0: Aha.
1: To je ze spoda, pod tou šupkou. Vidíš? Já nevím, jestli to ukazoval nějaký růz, nebo kdo, a právě ukazoval, jak uřízení kapry. Tady je ta aktivní látka ze spoda.
2: Já se jako dávám pozor, abych ty tečky jako co nejvíc jich tam zůstal.
0: Já
2: to
0: taky právě, jako... jo.
1: Ale já jsem se toho taky bál. Před rokem, když jsem to čítal, mě tečky, jenomže normálně to vemeš houbičkou, nebo jenom, a ne, normálně ty tečky jdou dolů sami, to nedrží na ty houbě. Víš? To málo když se tam drží, jakože drží.
2: Právě, no. Právě, no.
1: Třeba pantery, to většinou bez teček. To všechno smeje déšť? Normálně déšť tomu je.
2: Je to možný, no. Je to tam moc tam nedrží, no, to je fakt. No.
1: Já to mám, už jsem jich nazbíral X, tak vím, co ty houby. A vem si, že oni, když normálně ona čumí ze země koule, a já jí čapnu za hlavičku, a já jí vytáhnu a ona je takhle v zemi. Jo, tam je tolik toho jehličí, že ona se prodírá tím jehličím, takže ona má takovouhle nohu a takhle čumí ze země. Jo, takže ona musí být špinavá, i kdyby nechtěla, protože se cpe tím jehličím, takže na každý je jehličím. A to je voprus.
0: Já to stírám tam, tím kartáčkem.
1: Jako opatrně. Já taky, když to jde, no. Ale většinou to moc nejde.
0: No.
1: A jako zablácený houby sušit, jako se mi zase tolik nechce.
0: Já zase chodím, já vždycky tady třeba den nebo dva prší, jo, tak to nechodíme a chodíme třeba den potom, co přestane pršet, ale tam už je pěkně, jako je tam vláha, to cítíš tu nádheru toho ducha, toho lesa prostě, jo, ten život. No a i když říkáš, oni jsou fakt, oni ta síla toho života, jak to prorve prostě ty mechy, ty lišejníky, a je, vidíš jenom kousíček, takovou jenom čepičku oranžovou třeba, jo, vidíš, kdyby měla hnědou barvu, jak ty mainstreamový hřiby, tak je ani neuvidíš, jo, a ta muchomorka vyloženě chce, aby jsme ho našli, aby jsme ji vzali a použili pro vlastně pro radost a pro zdraví.
1: Ale a další věc, a jenom dodám, že třeba tady, kde chodím já, tak ty vochomurky jsou pořád jakože mokrý z vrchu. Jo? Ty nemají suchoučký klobouček. Ty mají permanentně mokrý klobouky. Jo? A oni jsou jak lepidlo. To normálně mám špinavý prsty, když jenom trhám ty nohy z nich. Je. Když je dám do ruky, já mám vždycky černý prsty.
2: Hlavně se pak nedotknou oka, protože to není nic.
1: No, už jsem se dotknul. Trošku to pálilo.
0: Přátelé, tak to se musím pochlubit a pochválit moji ženu. Vidíte ten nožík? Na Petrovi Amanity, jo? Mám to pěkně na karabinku, má to aj řezáček, má to aj kráječ, no a tady to má takovej ten smetáček, jo? Takže veliký blagadar mé ženě a...
1: Jo, a ještě k těm nohám. Většinou ty nohy od těch hochomurek jsou sežraný. Jsou plný červu.
2: No, je to taky možné, protože tam je prej té látky málo, tak já vždycky nechám půlku nohy jako v zemi. A tam je to mycelium, že se to tak nějak zachová a půlku nohy vždycky utrhnu doma, když to čistím. Jo.
1: Vem si, že ta houba se rozmnožuje výtrusama.
2: No jo, to má spory, jo.
1: Jo. Vidíš, tady máš jednu mouchu, co je suchá a vedle ní je mokrá moucha.
0: Ano, ano.
1: Protože tam má mnohem jinou takovou barvu a už vidíš na ní, že je mokrá. Jo.
0: No, to jsou takové ilustrační záběry tady zase z naší dílny. A já to tak klidně mluvme, tady je... Buď teda, to nevím, jestli to byl panter nebo ružovka.
1: Ale to poznáš, no.
0: Ale
1: panter většinou ani nemá, panter ani většinou nemá ty šupinky. Ten je většinou hladký. Ten má dlouhou nohu a on má malou hlavu docela.
0: A toto je umělecký foto, který stvořila píseň. Já jsem velmi rád, že u to baví chodit se mnou do lesa a sbírat. Takže a dělaj, vidíš, tady je to okousaný těma lesníma prostě zvířátkama, jo? Já jsem ji vzal, protože tím je to, ona je ještě chutnější a možná má ještě větší obsah těch účinných látek, když je okousaná.
1: Ale pokud to přežijou ty zvířata, tu syrovou, tak to musíš přežít přece taky, ne? Jo.
0: A přece žijí a jsou tu s námi.
1: Vidíš, já tady nemáš ani jednu kropenatku. Všechno pryč.
0: No, tož.
2: Já jsem taky sbíral všechny, ale pak jsem ji nějaký vyházal, protože už byl jako hodně lehký, hodně chycený. Už se trošku smrděli.
1: Jo, tak takový ne, to už použil, takový no, nebereš.
0: Ale toto, přátelé, tak toto jsou krasavice, to nám dovezl pan Vochomůrka teda. Nazbíral je na Moravě kolem Moravské Třebové a prostě suchy jsou čistý,
1: no, ty
0: a
1: jsou
0: krásně velký červený.
1: Ale ty budou někde, kde jsou, někde v těch listnáčích to bude, víš? V nějakým tom lese, kde není jenom samotný listí, ale je tam, je to promíchaný. No, protože takže... jak to máš jenom vyhličnatým, tak ty houby jsou špinavý, jako. No. Ty jsou plný jehličí a hlíny.
0: Takže to je ta naše sušička, osmipatrová. Příští rok pořídíme, Maro, ty o ní mluvil, o té větší 12-patrové. A František, která má taky šikovnou, že tam má to pletivo nerezový.
1: Jo. Ne, že se to líp prosušuje.
0: Takže já to mám tady z plastu.
1: Jo, ale tak já myslím, že všechno účel splní, jo.
0: Tady tak začínám, to, já začínám, jo.
1: No jasně, no, já říkám, že každá ta sušička nějaký ten svůj účel splní. Tady je všechno otázka, kolik toho chceš sušit, jo. Jo, jestli už to chceš brát jako trošku na profesionální úrovni.
0: No dvě, jasně, tu nechám taky. No na profi úrovni, to jasný.
1: Na to je jasný.
0: Profi.
1: Jo.
0: To žádný amatérismus.
1: To ať si každý zvolí, jakou chce. No. Ale ono je to vesměs stejný, to je všechno jenom de facto design, tady ty třeba, nebo i ty šuplíkový. A tady jde o to, že všechny mají jedno společné, a to je ventilátor a topení. Víš? Tady jde jenom o to, aby v té sušičce dobře koloval ten vzduch. Jo. Aby co nejlíp, jo, aby byl tam furt teplej průvan.
0: Jo, no a teďka, pokud jste zaznamenali, že už nešumím, tak vypla teďka sušička, která jela od rána vlastně. Jo, těch 14 hodin. Jsem začal asi teda v 6, no, tak to tak akorát vychází. Takže, tak, přátelé, 2016, začali jsme dřív, což je dobře, jo. Takže barák ještě nespí, já teda jsem mimo svoje studio, takže beru ohled, ale myslím, že chvilku ještě dáme. Klidně volejte, pište tady nějaký zprávičky pro nás, nějaké třeba otázky. A já tady mám v záloze otázky, já jsem málem na ně zapomněl. Já jsem si je tady skopíroval, jo. Takže ještě odpovím teda tomu Hafanovi. Hafane, PDF-ko tě pošlu, té knihy byly na nesmrtelnosti. To je od Františka, takže děkujeme Františkovi. Myslím, že to může být zajímavá kniha. Jsem tam aj viděl nějaký chemický vzorce, jo, takže by to mohlo být i jako technicky zdatný. Tak, Maro, a to, co je teda pro nás, jako já jsem skopíroval tady dotazy od Nadí. Ahojky, mám prosím dotaz na ten příspěvek o muchomůrce červené. Chtěla bych vyzkoušet při odvykání kouření. Myslíš, že je to bezpečné? Děkuji moc za odpověď, případně kde to zeženu?
1: V lese.
0: To
1: jsi, jako otázky docela na čelo.
0: No. Hele, no, to už je asi pátá kouření, otázka, který bych nečekal.
1: Hele, podle Babi Maši, když co ona píše ve svých knihách, myslím, že to je 50 na 50. Jo? Že tě z toho zbaví kouření vochomůrka. No, ale cigareta, kouření není tak jedovatý, jak se o něm tvrdí. A oni pracují na jiných těch, jak se říká, receptorech, ale... Že prostě ta vochomurka moc nejde do toho kouření. Jo? protože to kouření je ve skutečnosti v menším případě je to prospěšné pro tělo. Ona jde spíš pro takových neprospěšných věcí.
2: Alkohol.
1: Ale je to, jak říkám, já jsem, co jsem všude koukal, tak je to 50 na 50. Já kouřím furt, sice kouřím míň, bych řekl, i s takovou větší nechutí, bych řekl, že kouřím. Jo. A teďko bych řekl, že jak navyšuju dávku, takže mám menší chuť na kouření. Jo. Ale to jsem na nějaká 0,8 gramů. Jo, protože každý rok vy, když začínáte s tou očistou, s amanitou, tak začínáte de facto jakože z nuly. Jo? A pak jedete a zvyšujete. Jo? A ne že tenhle rok skončíte třeba na gramu, jo? Nebo na 2 gramech, jo? Nebo kolik chcete, když na to přijde. A že příští rok, až bude zase ten čas, takže budete pokračovat v těch 2 gramech třeba, nebo v gramu. Jo, zase začínáte z 0,4. Jo, jakoby od píky. A zase se kam zase se někam dostanete, jo?
2: Tam si, že se stavřeně má držet jakoby ten gram denně, nebo tak, že do katě teda, co jíst.
1: Ale tak. já jsem bral gram ráno, gram na noc. Nebo gram a půl ráno a gram na noc.
2: Proč ráno?
1: Ale jak říkám, no, bral jsem to měsíc a pak přišel čas a skončil jsem s ní a začal jsem s ní až za půl roku zase třeba.
2: No jasně, no, není. A chlapi, můžu se takhle zeptat, když třeba dojde, tak vy máte nějaký zdroj, kde se to dá koupit, nějaký ověřený, jakoby...
1: No to nemáme. My máme vlastní zdroje.
0: Vlastní
1: no, lesy. Protože si sbíráš, tak ti nemůže... Jestli ti dojde, tak nemůže... Jak ti může dojít tobě?
2: No tak stát se může, no.
1: No to nemůže se stát, protože ty nikdy nemůžeš dát svoje poslední.
0: Františku, kdyby tě došla obrace na nás.
1: Jo, anebo tak, jo.
0: Ale nekupuj od žádných dealerů kapsle a jo, to
2: nevíš. To ne, právě to jsem se chtěl poinformovat, jestli náhodou, jako nevíte o někom, kdyby náhodou, že?
1: Jo, kdyby náhodou, ale kdyby náhodou, to je tvoje zodpovědnost, aby si měl ty sám připravit.
2: Já se snažím. No. Teď je
1: jo?
2: Sezóna,
1: a ty takže... nepotřebuješ ale... mít toho 2 kila. Jo?
0: Sezóna je v půlce, ještě budou, jo? Takže no, a ty zase chodíš do té práce, prostě nemáš toho času. Dívej se, my s Marou máme dost, jo?
1: Toho já mám pažář.
0: No.
1: Ale takže... jak říkám, ty když musíš být zodpovědný hlavně sám k sobě, ty máš tu zodpovědnost.
2: Chápu, snažím jo? se.
1: Když si nasušíš i víc, že bys to chtěl někomu dát, ale pořád musíš myslet na sebe. Protože to je tvoje lekárna. Ty jako za dobrotu na žebrotu ne. Protože si ten někdo byl línej se postarat o to, aby si ji měl třeba, tak to je ale ve finále jeho problém. Ty nemusíš cítit za to žádnou vinu, že mu nemůžeš nic dát.
2: Jako já to pěstu, teda sbírám toho víc, protože ještě i přítelkyně chce to taky jako nasadit, má nějaký posttrauma, má nějaký blbě se jí spí, má nějakou cystu v hlavě a prostě se jí fakt blbě spí a to jako
1: no, to se právě dává na noc, před spaní.
2: Prášky na spaní a moc si to jako nepomáhá. Kouří jako trávu kvůli tomu, že jo, aby se líp spalo, ale myslím si, že jako tohle by jí mohlo pomoct určitě. No, jako
1: určitě, amanita je dobrá na spaní, to doporučujou, ale těsně před spaním, aby si vzal tu dávku. Kolik si určíš sám samozřejmě. A další lék na spaní je marihuana samozřejmě. Nejlepší.
2: To jako, jo, asi to pomáhá, ale on tak si i tak blbě usíná, doporučoval jsem.
1: Ale ona je dobrá na spaní, ale zase bochomurka je dobrá v tom, že tě hodí do hlubokého spánku.
2: No to by potřeboval. Ten mozek trochu
0: odpočíval.
1: A ještě je doporučeno třeba na spaní používat bochomorku královskou. Je? Protože bochomorka královská je taky rád ti dává ten nej, jako ona má nejvíc sedativní účinek. Jo. Takže právě, co jsem takhle vyposlech ze světa, tak říkají na spaní bochomorka královská, na usklidnění bochomůrka červená a do aktivity panter. Jo? To je všechno, co ty chceš, jakoby, aby co to dělalo. Jo? Třeba Rus jede na tom, že cvičí pod amánitou tigrovanou. Jo? Pod panterem. Jo? A třeba říká pak, a když se chci hodit do klidu, tak si dám červenou. A na spaní zase královskou. To každý si musí tady
3: čistit. Dvakrát silnější než červená a dvakrát dražší. Lidé si často myslí, že dražší znamená lepší. A...
0: Máro, promiň, já jsem to tady odbouchl, ale já mám tady nachystaný pro Františka třeba videjko, jo. Tady povídá chlapec, jako popisuje rozdíly mezi panterem, královskou a červenou. Takže já to pustím, má to jenom 50 sekund, jo. Ať máme nějaký
3: panterová videjka. Panterová muchomurka je čtyřikrát silnější než červená a dvakrát dražší. Lidé si často myslí, že dražší znamená lepší, ale tak to úplně není, je prostě jiná. Začínat by se mělo rozhodně s červenou, ideálně ve formě prášku, například v takových 50-gramových baleních. Máme tu i kompletní kurzy mikrodosingu v takových 100-gramových baleních, vakuově uzavřených, takže vydrží až 2 roky. Začínat je potřeba s červenou, protože pomáhá se spánkem a mírní deprese a splíny. Po kurzu s červenou pak můžete vyzkoušet panterovou, kterou máme také ve vaku a v 20-gramových baleních. Všechno je skladem, napište si oceník a doporučení.
0: No, tak tady je trošinku takový předpoklad, cítím tam, že to je upřímně pravdivý, jo? Že fakt jako nabízí jako kvalitu tady ten chlapec třeba, jo? Že to není v kapslích, je to v tom, jednak tam má,
1: ale,
0: jako
1: ale,
0: samozřejmě
1: ale zase mletá, nevíš, co tam je na mleto.
0: No to nevíš, no, to nevíš.
1: No.
0: Ale ty hlavičky to víš, je? Má tam pantery.
1: Jo, no právě proto má, takže... lidi, i myslím, baba Maša říkala, když tak, abyste viděla ty hlavy.
0: Ano, tak. Každopádně je lepší pěstovat, chodit, sbírat sám. Baba Maša svoje, říkala, zvedni ne. Prdel a jdi do lesa, tam to všechno je. A lidi se mě ptají, ty Petrucho, kde to bereš, jo? No tak já vždycky nevím, co na to mám říct, jako jo. V supermarketu, vole, Hitler marketu, že?
1: Hele, a představ si, že ty, co jakože to nezbírají, tak mi všichni hlásí, hele, tam rostou ty vochomur, tam jim na kosu, tam ty. Říkám, tak si je sbírejte, vy oslové. Vy je potřebujete.
0: No, já tady přečtu další, toto není dotaz. Maro, my máme pochvalu, čověče. Roman.
1: Jo.
0: Fajn, tak se těším na středu. Díky za informaci. V 18 hodin to je i dobrý čas. Tentokrát si poslechnu naživo. Lepší než čekat na archív. Ten nedělníček je nejoblíbenější. To se dobře poslouchá a člověk se dozví zajímavosti. Jen tak dál, ať se daří. Takže Romane, díky.
1: Ať se daří. Těší,
0: ano. Důležité, že se to dostane mezi vědomé tvůrce a šíří se to dál, jako jo, to nejsou naše nějaký moudra, nebo jo, my to taky vlastně přebíráme, ale hlavně máme už vlastní zkušenosti, hlavně teda Mára, já se neustále učím, no, a potom to teda samozřejmě zazdíl Jas Ataj, náš dobře známý, prej, před 12 hodinami, prej, a proč sbíráte ty oranžové věci, jo, on tak komentuje nějaké naše videjko o muchovu. Jo, to, Maro, všiml jsi, že jsem tam teda dal ten náš příběh, ten náš rozhovor?
1: No to jsem slyším, ještě jsem ti za to nevinal, no.
0: No, jako, já vím, jo, ale...
1: Říkám, co ten tý frajer dovoluje, ty vole, bez mýho povolení.
0: Dal jsem to tam, protože myslím, že to bylo celkem vtipný, jo. A já jsem si ani vyzkoušel, že se dá dělat živáč a i na mobil. No.
1: To si zase něco říkám, ten je horší jak Petrák.
0: No, já jsem si myslel, že mě to tak jako vytkneš, no, ale tak jako už to je venku,
1: tak
0: no,
1: jako,
0: každopádně já
1: tak jsem... Tak jako tady, když pustíš do jetaru někoho, kdo o tom nic neví, tak...
0: No, už to jsou já, no.
1: To já bych mohl pustit taky tvůj rozhovor do éteru.
0: No, však jo.
1: No, ale nevím, jestli by se ti to občas líbilo.
0: Ne, tak toto bylo takový jako přirozený, no, takže... jo, je to vlastně akce z terénu. A já
1: ale to bylo úplně nedomluvená akce.
0: Nedomluvená, no, nedomluvená.
1: Takže de facto to bylo upřímný z mé strany.
0: To bylo upřímně z obou stran. Obou
1: no
0: stran.
1: To jo, no, ale že to nebyl sehraný vůbec.
0: No nebylo to vůbec sehraný. Vůbec, vůbec.
1: Protože mě to tam skočilo a říkám, darebák jeden. To tam hodil, ještě ukazuje, kde, ještě neví, kde ten lesík je.
0: Já to jsem neřekl, akorát řekl, že to je houština. No dobrý, dobrý, nechme to, obrať mi líst. No a Jas a Taj to komentuje, a proč sbíráte ty oranžové věci. No, takže já jsem to tady už jenom tak jako ze srandy umístil ten dotaz, který absolutně aby se, teda jako...
1: Aby se otroci měli na co ptát.
0: No, asi možná, no.
1: To je možná.
2: Tak, můžu se ještě zeptat, jak jste mluvili o té babě Máše nebo někomu takovým?
0: Baba Máša.
2: Tak co ona má, taky nějakou příručku nebo nějaké informace?
0: Ona má knihu, nebo... napsala knihu. Já jsem, já pošlu odkaz.
1: Ona je biochemička.
2: Já bych si třeba rád koupil, jestli to někde koupil.
1: No ty to máš na Amazonu.
0: Ale je to v polštině a v angličtině.
2: A jo, tak to
1: a němčině, v němčině.
2: To jsem viděl, a... tak to... No.
1: Polský, ruský, německý, anglicky. A baba Máša dokonce o tom vypráví, že ne každá kniha snad je stejná.
2: Jasně, no, ale tohle, co jsem posílal já, tak to je přeložená naštěstí, to ta nová holčina, kterou jsem jako nedávno taky jako střetl přes Facebook, tak mi hnedka poslala jako zadarma, a to jo, teda
1: taky protože mám. Protože baba Máša dělala kolik, říkala asi 8 let výzkum, nebo kolik to dělala?
0: 7 nebo 8 let výzkum právě, ano.
1: Tam byly normálně kontrolní skupiny, no, tak, všechno.
2: Já ji zkusím, tuhle z toho holčinu, jestli by to náhodou nepřeložila. Není to náhodou no. I v PDF verzi?
1: No, a protože baba Maša řekla sama, že už je asi 7, že už je snad 700 tisíc, jako kopií, jo, že je prostě ta kniha lítá světem.
2: No, tak to se
0: no, ta...
2: podívám se na to, do první možnosti.
0: Zhruba do první poloviny je to fakt technicky. Historie, technika a hodně tam té chemie, různý molekuly, jo, ty vzorečky. No a účinky, jo, pak nějaké kontraindikace, protože ona pracuje se skupinami těch lidí, těch uživatelů, kteří to prostě berou různě. Jo, a na každého to působí jinak. Ona to pak vyhodnotila všechno, jsou tam, je tam plno grafů všeho. Jo. No a druhá polovina té knihy jsou už takový prostě zážitky, jo, od těch, kdo užívali nebo užívají, tak popisujou prostě, jak se jim změnil život, zdraví a tak dále. Takže chystám se na to, ale je to čtení prostě na hodně dlouho, protože my furt někde lítáme, do lékáren, pro Alpu, takže není čas na to.
1: Ale je to asi 360 strán, myslím.
2: Pecka.
1: Myslím, ano. Že takhle je to napsané na internetu, že to má asi 360 stran.
0: No.
1: Ale to je, ale říkám, jako doporučuji všem, ať si to koupí a ať použijou překladače, no, jestli se chtějí něco dozvědět. A tam jsou recepty, co ona dělala, všechno.
0: Jo. Já vám tady pošlu odkazy na internetový knihkupectví a myslím, že tam mají variantu i v PDF verzi. Jo,
2: no, to by bylo skvělé, že bych dal právě ty mý kamarádce nový z Facebooku no. A ona by se toho třeba chytila. Že jí to taky zajímá, taky už asi to jede dlouho, to vypadá. No,
1: a ona je docela, myslím, dobrá knížka i od toho Poláka Borovský, nebo zase mi někde sdílel ten obal ty knihy a tam je to taky o chomůrkách a o církvi. Mm-hmm. Že prostě i ta církev, jo, ty červený, ty, co mají na sobě, že to je všechno jako vochomůrka.
2: Tohle to si přeštěte taky, tam jsou jakoby útržky taky z různých takových knih a jako rozhodně je to fakt komplexní, že tam povídají i o ty historii a pak jako ty účinky a pak tam jsou nějaký to složení, že jo. Taky to je zajímavý, no. Je...
1: Ale Petrucho, mě napadlo, to je jako váš to Matrixu, ne? Červenou nebo modrou? Jak ty vochomůrku, jak ty vemeš vochomůrku, tak se ti tady tak těžce rozsvítí. Že pak pošleš spoustu lidí, pošleš spoustu lidí do prdele. Jo? A uděláš ve svém životě velký pořádek.
0: Jo? Ano. Tak, protože já ať
1: tady... Pak už tolerance.
0: A ať tady taky pustíme nějaký videjko, takže když jsme u té historie, tak jsem tady vyhrabal jedno videjko, který jsem si i ověřil a je to skutečně tak. Takže sluchajte tu, kochani.
4: Zajomcím dovodem, před kterým oficiálna historie kapituluje.
3: Historie kapituluje.
4: I probuje zbyt učením, je z fresk, řekomo...
3: Freska z 12. století.
4: Znajdujący się w małej romańskiej kaplicy Plein...
3: Malá kaple ve Francii.
4: Ve Francii, czy jak to tam się czyta. Na ścianie tej kaplicy znajduje...
3: Klasická scéna w raju.
4: Przedstawiające klasyczną scenę kuszenia w raju.
3: Adam, Ewa, aha.
4: Widzimy Ewę. Oraz węża owiniętego wokół centralnego pnia.
3: Strom poznání dobra a zla.
4: To, co kluczowe, to wygląd samego drzewa poznania dobra i zła.
3: Umělec nenamaloval jabloň.
4: Artysta, który malował ten fresk pod nadzorem wtajemniczonych...
3: Strom przypomina nieco innego.
4: Nie namalował tam jabłoni. To drzewo przypomina...
3: Deśnikowite twary.
4: ...zupełnie innego. Ma kilka rozgałęzień w parasolach.
3: Intenzywnie czerwona barwa.
4: Każda z tych form ma intensywnie czerwoną barwę. A na ich
3: jasne teczki a wirustki.
4: Regularnie rozmieszczone jasne kropki lub wypustki.
3: To nie jest bieżna roślina.
4: Te malowidło nie pozostawia żadnych złudzeń. To nie jest roślina.
3: Monumentalny egzemplarz huby.
4: Identyczny, spleciony, monumentalny okaz grzyba.
3: Komórka czerwona.
4: Skaria. Wąż podaje Ewie element, który pochodzi bezpośrednio
3: a podawa kobołk Ewie.
4: Grzybowego kapelusza. Jak to możliwe, że w chrześcijanie...
3: Psychedelicka huba w kapli.
4: ...po środku Europy, w samym sercu średniowiecza...
3: Zdroj mądrości a wiedzeń.
4: ...podolicznego grzyba... jako źródło poznania mądrości.
3: Podziemny prąd informacji.
4: To dowód na to, że podziemny nurt wiedzy jest ukryty często...
3: Zakonne elity a alchemiste.
4: Elity zakonne, alchemicy i heretycy...
3: Zakodowane informacje.
4: ...przekazywali sobie zakodowane informacje o tym...
3: Aktywacja szyszynki.
4: ...była substancja aktywująca wyższe funkcje szyszynki.
3: Najtemniej je pod lampą.
4: Widoku, stosując zasadę... że najciemniej jest pod latarnią.
3: Pro adepta jasny ukazatel.
4: Dla nieświadomego chłopa było to po prostu drzewo w raju.
3: Ledasz kontakt z bóstwem.
4: Dla tajemniczonego adepta był to jasny drogowskaz.
3: Szukasz stawem z Matrixu.
4: Boskością? Szukasz wyjścia z Matrixa? Oto klucz.
3: Kwić upaty borowiec.
4: U stóp sosem i brzus.
0: No, takže já jsem teda zjišťoval, jestli to třeba nemůže být fake nebo tak, jo, protože dneska je to plné Facebook, tady těch různých AI a fejkových zpráv, videí, no, tak jsem si tady vyhledal, že skutečně, počkej, toto na E, to už jsou ty dotazy, tady, jo, že ta kaple, že ta freska je skutečně v té kapli, která se jmenuje Plein Courault a je to ve Francii, no, a o co jde? A tam se nachází nástropní nástěnná malba pocházející přibližně z roku 1291, takže 13. století, která zachycuje scénu prvotního hříchu Adama, Eva a hada motaného kolem stromu a vzhled stromu je muchomůrka. Jo? Takže strom poznání dobrého a zlého je na této konkrétní fresce zobrazen velmi netradičně svým tvarem, siluetou a charakteristickým červeno-bíle tečkovaným vzhledem nápadně připomíná obří houbu, konkrétně muchomurku červenou, Amanita muscaria. Jo? Takže vlastně je to tak, no, že vlastně ten strom poznání může být i jako amanitka. Jo?
2: Tomu věřil, já mám tohleto video celý, jakoby asi na máš hodinu povídání. Já jsem ti to posílal do WhatsAppu, nevím, jestli jsi to zmerčil. Ale jako v té fakt hodnotný video, to se podívejte, co se rozpošlete mezi sebou, nebo jestli to tady můžu poslat někam do chatu, tak to klidně pošlu.
0: Já se podívám na tvůj WhatsApp, teda na můj, co jsi mě poslal a já to stejně budu sdílet.
2: Na YouTube. No.
0: Jo, já to budu sdílet a já budu sdílet i to PDF-ko tvoje, jo? Takže přátelé, kdo nás posloucháte, takže to PDF-ko od Františka, budete mě tady k mání na stažení tady pod tím vysíláním.
2: Už ještě tady má kamarád dotaz nějaký, on teda nechce být zabraný na video, ale jestli by mohl mít krátký dotaz. Pánové, já vás zdravím.
0: Ahoj.
2: A hele, já jsem včera na část toho dokumentu s Františkem koukal, protože jsme kolegové z práce, že jo, i ze zahraničí se známe. A právě na tuhle scénu, co teďka popisoval, tak jsme teda koukali a mě to navedlo na jeden dotaz, protože já jsem těžce protisystémovej, jo, kdybyste mě poznali, tak bych se vám možná
5: tak
2: třeba...
5: Tak jste se potkali jak na
2: polovičku. Je to, nevím, je to možný. už se nepamatuju všechny ty lidi a hlavně ze začátku jsem je neznal, ale to je jedno. Otázka. Tenhle ten systém, co nám tvrdí, tyhle houby jsou jedovatý, tak jsou všechny léčivý, o kterých nám systém tvrdí, jako že to je zlo a že to je svinstvo, že nás to může zabít?
0: To je otázka.
2: Nebo se to týká jenom těch muchumůrek a tohle, co je vyobrazený právě v těchto těch historických faktech. Jo, protože je spousta hub, které jsou taky fakt jedovatý, že když si to člověk splete a omylem to zamíchá do smaženice, tak to pravděpodobně nerozdejchá, protože tu dávku toho jedu nějakého, nebo těch, ne jedu, ale těch látek, které nejsou zpracované, jsou surový, tak mají za následek smrt, jo, a to už je jakoby taky prokázaný. Takže mě jde spíš o to, že jestli tyhle ty houby, jo, který člověk fakt dokonale rozezná, jo, třeba jak jsou ty pavučince, se tomu říká, a ono jich je 1000 druhů třeba, jo, a jenom 2 nebo 3 jsou jedlí a chutný houby, ostatní, jo, jsou jedovatý a údajně zabíjejí. No. To by mě zajímalo, jestli z těch hub je možný taky jako vytvořit nějaký lék nebo tak, jo, jako já... tinktury a tohleto, že jo.
0: Dobrý, já...
2: To, že nám to systém jakoby zakazuje svým způsobem, no, že nám podsouvá tohle to všechno, tak se dá říct,
0: a všimni si, že on vlastně ukazuje hlavně na amanitu, jo, na amanitu. To znamená, že ta amanita vlastně ona má ty účinné látky, kdežto třeba ty ostatní houby skutečně jako můžou být jedovatý, ale protože nemají ty účinné látky a neuzdravují, no tak ten systém říká jako o nich tak nějak jako mlčí, nebo řekne tak jenom, že je nejedlá nebo jedovatá, jo, ale protože ta amanitka má skutečně moc vlastně probudit toho člověka a uzdravit ho, no tak oni ten systém jako vehementně tvrdí, že je jedovatá. To za mě. Maro, co ty si o to myslíš?
1: Já si taky myslím, že co nejvíc je znevažováno a poškozováno, tak většinou to dobro.
0: Ano, má největší účinnost.
1: Tak. A nehledě na to, vem si, jak dlouho byly znevažovány třeba, a teď jsou hodně propagovány houbičky. Jo. Takže se musíš ptát, proč systém najednou říká, že lysohlávky jakože jsou ready, že jsou dobrý, že léčí psychické nemoce, ale to léčí přece i bochomurka.
2: Já mám napojení i na
1: lidi,
2: nebo
1: bochomurce se mlčí.
2: Jo. Já znám osobně i lidi, který založili Psion, no, tu kliniku, která jakoby je posichrovaná vládou, kde to můžou dělat terapie na psilocybinu, ketaminu a MDMA. Jakože to je léčivý, a oni jako to jako opravdu dělají.
1: Protože vem si, že když se přepálíš s houbičkama, tak můžeš jí zblbnout. Jako. A houbičky se neberou každý den.
2: No to je právě to, co se...
1: Houbičky se berou jednou za čas, to šamani brali třeba, když měli jakoby ten svůj obřad, jednou za rok, nebo dvakrát za rok, nebo jednou za měsíc, ale ne každý den jako amanitu.
2: No to ne.
1: Jo, takže s houbičkama, když to přetýskneš, tak...
2: Dá se jíst taky jako mikrodozing, jo, jako u amanity.
1: No to jo, a taky ale, je to ale pozor. Ale pozor, ale tady ty houbičky vytváří závislost na houbičkách.
2: Ne, to není pravda.
1: Jo. Ale amanita ne. Jo. No protože to záleží, jak daleko si s těma houbičkama prošel, protože je spousta lidí, kteří je žerou na kila. Jo? Takže u nich už je tam závislost.
2: No a pak jako dlouho nic, pak taky k tomu přistupuji rituálně. Jo? Fakt si dám opravdu jednou fakt za nějaký čas, nějaký zážitek, ale jako, že bych to musel jíst furt, to prostě to nejde ani.
1: Jako... Já jsem mluvil s jedním klukem, který mě předtím varoval, prý dávej si bacha na houbičky. A ten už mi zkoušel kde co a on říká, prý hele, to nechceš, jako to jsem zažil. Taky to přepálil a takže říká houbičky radši ne, jako by dával
2: to si to plnou dávku, no, to je pravda, jo. Já jsem i pěstoval.
1: Ten člověk, dá se říct, že vyhulí všechno možný, ale houbičky, respekt. No,
2: tak, to pak jako jo, musí se to fakt dobře odhadnout. No,
1: ale pozor, někdo to třeba neodhadne, bude to brát halabala, bez váhy, protože tady se všude musíme bavit o mikrodávkách. Ne, že to žereš na hrstě.
2: No tak jasně, kdo chce odletět úplně, tak jako to chce víc, no, ale jako pro ty léčebné účely určitě mikrodozink. No.
1: Takže každopádně si myslím, že ta houbička nemá tak dobrý účinky na člověka jako ta amanita. Za mě si myslím.
2: No tak určitě tam není ta fyzická úroveň, jo? Že tam je fakt jenom ty psychické problémy, OK.
1: No, houbička ti mění reality a různý takovýhle věci ti to dělá
2: moc.
1: A oni tady to nedělá. Prostě. Ta prostě to fakt harmonizuje to tělo.
2: Jsem z toho právě proto tak nadšený, že to léčí ty fyzické jako problémy. Jo? Že to
1: tak, léčí, opravdu... protože... Hele, a vem si, že ty jejich samý přístroje, ty ani nezměří, nejsou schopni změřit, co ve skutečnosti v těch houbách je. Jo. To oni takovýhle stroje nemají. To tam můžou měřit nějaký bohuji, jaký kyseliny a bláboloviny, ale nezměří všechno.
2: Tak já jsem slyšel teď
1: nějakou... No to taky říkali, že buňka je jednoduchý jako ten organismus, nebo jak bych to nazval. Ale ve skutečnosti to vůbec není pravda. Jo? Je to je velice složitá věc naprogramovaná. Takže to není jen tak, jako je tam pílkovina, nebo je, já si to nepamatuji, ty popisy, jak to je, jak buňka z čeho se skládají, ale že to není tak jednoduchý, jak se oni vypráví. Jo, to je telomery. Velice složitý.
0: No ta buňka je vlastně život sám pro sebe, jo? Ta buňka je vlastně samostatně žijící nějaký prostě organismus. To není jenom součást jakože těla. Ona žije sama, ona má svoji inteligenci, ona přesně ví, co má dělat.
1: Tak.
0: No. Dobrý. Hoši, Franti, já se dívám na tvůj WhatsApp, nevidím tady žádný odkaz na YouTube. Když tak mě to pošli znovu a já to budu sdílet tady pod tím videem, jo? Nemusíš teď až po vysílání klidně, jo? Mě to pošle na WhatsApp a hoši, je za 10 minut teda 9, jo? No, chtě nechtě, prostě dívej se, Maro, my už zase jedeme zdárně jako za stará, jo? Skoro 3 hodiny. A já mám tady další hafol videí o amanitkách, já už mluvím jak hotentot, takže já bych to možná pustil ještě jedno videjko a možná to necháme třeba jako na příště. Možná uděláme příště mix zdravotnický okénko.
1: Hele, třeba až se přihlásí za týden, tak bude mít zkušenosti.
2: Tak máš to tam.
0: No, tak Franti, přijmeš potom pozvání zás do nedělníčku, který bude třeba v pondělí nebo ve středu zás?
2: Pondělí,
0: nebo jak to máš?
2: Uvidíme, jak se dostanu na ubytování rychle. Jestli to bude v pondělí, tak tam to bude takový horší. Možná by bylo lepší úterý, jo. Uvidíme.
0: Maro, ale no ty máš...
1: Jde o to, aby si nám sdělil po týdnu užívání,
0: no.
1: Jaký máš z toho pocity.
2: No,
1: to můžeš napsat ve finále.
2: Jasně, no.
0: Nebo namluvit hlasovku třeba.
1: Přesně. Řekni, co se zlepšilo, nezlepšilo, co zůstalo stejný.
2: Dobrá.
0: No. A třeba kamoš tvůj ten taky půjde do amanitek, co teďka mluvil?
2: No těžko říct, nebo už... uvidí, co to se mnou udělá a podle toho možná. No.
1: Hele, víš, co je vtipný, že ty říkáš lidem, že jíš amanitu a oni ti řeknou, a já nevím, co to se mnou udělá. Tak do prděle.
2: Ale jo, já jim posílám většinou informace, takže jsem říkal, co to všechno umí. A to ne,
1: ale,
2: ještě
1: ale já to myšlení prostě nechápu těch lidí. Jo? Ty jsi živým důkazem toho, že žiješ. Že ta houba s tebou neudělala vůbec nic. A spousta jinej, jako třeba Petrucha ji taky jí přes rok.
0: No.
1: Jo? A když živí lidi, tak asi nás to nezabilo.
0: A
1: ty
0: nemluvíš
1: s duchama.
0: Joši, Franto, ty mě znáš z paloučku, možná, já jsem měl tehdy 116 kilo, jo, a já mám, teďka jsem se vážil, 94,3, jo, a nijak nesportuji, já jsem nezačal sportovat, já teda jsem omezil žrádlo, já jim jednou denně večer, hlavně mám si toho stravu, vynechal jsem úplně bílý pečivo, cukry, a já se cítím, já jsem omládl fyzicky i tak psychicky se cítím, já už si zavážu v pohodě jako traničky na botách, jo, a cítím se vynikajíce, jo. Potom lese normálně, ne že utíkám jak Mara, Mara tam v tom videjku jako utíkal třeba, to bych asi nedal, ale mám hodně ještě nadváhu, ale ta, díky fakt té Amanice, to tak šlo nenásilnou cestou, bez nějakých drastických diet nebo půstů, úplně samovolně ta váha důle, jo. Takže veliký blagadár, no tak jsme zvědaví na tebe, co to udělá s tebou třeba za týden nebo za 14 dní, nebo třeba i za měsíc, že může být v kontaktu a můžeš dávat průběžný zprávy, protože s tebou se dobře hovoří, jo, taky kamarád proti systémovi, což je dobře. Maomaro.
1: Tak no. já jenom bych řekl, že třeba i ten kamarád starosta taky zhubnul přes 12 kilo už myslím, za 2 měsíce. A on říká, všechno ze mě padá, všechno musím koupit nový oblečení, všechno vysí. Žena mi nadává, že prý co furt hubne, říká prý, ale já žeru stejně. No protože ta Amanita nastartovala jeho systém. Jo. A ty věci už začínají fungovat tak, jak mají.
2: Tak.
1: A to tělo už nedrží tu vodu v sobě záměrně, jo? Protože to je všechno o špatném fungování buněk, jo? Když drží vodu, když se lidi zabojí. Samozřejmě má to dočinění s tou kelskou solí, jo? A s jedlou sodou, ale hubnutí, co jsem takhle vypozoroval já, je spojený s Amanitou. Jo? Protože i moje žena třeba zhubla po Amanitě. A vůbec to ani nevěděla, že zhubla. Já říkám, zhubla si? A ona říká, ne, říkám, no zhub. Ona si myslela, že si z ní dělám prdel, ne? Jak to no. Je, že je ženský, tak oni to berou hned obráceně, ne?
0: Jo, ale to já, hoši, já bych to taky na sobě nepozoroval, teda cítím se jako hodně líp, ale vizuálně si připadám furt jako, tak jako podobně, ale mě to říkají lidi z okolo, říká, ty vole Petrucho, ty jak vypadáš úplně jinak, jako jo, ty jsi jako zubl a jako že aj v ksichtě a tak celkově, jo. My se z písní vidíme denně, takže my to na sebe nepozorujeme, ale to se rozvíjí zvenku, jo, ty změny.
1: A ještě další věc, na co třeba funguje Amanita, jsou ženský, když mají problémy s návalama v přechodu, tak najednou návaly mizí.
0: No, to tady mám napsané.
1: Žena si to vyzkoušela na sobě a sama mi to řekla, jo, já jsem to nevěděl. A ona mi říká, protože mi taky řekla, co jsem se jí ptal, co dělá s tebou ta houba? A ona mi říká, nic nepozoruju. Jo? Ale to bylo po 5 dnech jsem se jí zeptal, jo, když ji začala užívat. A pak mi říká, ale víš co, já nemám návaly. Jo. Najednou mi došlo, že nemá návaly. Jo, protože to bylo vždycky, je mi horko, rozumíš? Takovýhle ty. No a najednou nic. Hele, tak to brala, já nevím, 14 dní nebo měsíc, jela tu ochomůrku, ještě v prosinci, jo, a pak ji přestala brát, říkala, že to teda nepotřebuje, tak to nebere. No a hele, a po 3/4 roce potom, co to přestala brát, teďka, já nevím, měsíc zpátky, nebo možná ani ne, se jí ty návaly vrátily. Tak šup šahla pro Amanitku a hned šup a zase návaly pryč.
2: No. Mohl by se tady ještě kolega ještě zeptat na něco dalšího, no. Jestli vám to nevadí, chlapi.
0: Jsem s tím.
5: No, to není ani spíš otázka, ale to spíš bych vás chtěl malinko doplnit, ale ohledně ne jakoby přímo těch hub, ale podle mě, já si myslím, že hodně důležitý, jakou pijete vodu taky.
1: No to určitě.
5: Jo, protože jak jste zmínili ty buňky a tak dále, tak já mám takovou knihu o vodě, jo, kde prostě perfektně popsal, že čím kvalitnější vodu, a ono to zní i ze samotné logiky, čím kvalitnější vodu svýmu tělu dáte, protože sami jste více jak 60% voda, tak tím lépe tam fungují ty procesy. Jo, ta biochemie těla a tak dále. Takže když se pomůže tělu dostávat tu nejzákladnější surovinu, ze které prakticky jsme, tak kvalitní, jo, tak prostě tím vyřešíme spousty zdravotních problémů a pak se to dá podpořit samozřejmě různýma metodama, že jo. Jo, takže jenom tohle jsem chtěl dodat. A já pak, když mě to Franta připomene, tak já příště, až se tady srazíme, příští týden, tak já bych tu knížku vzal, aby to nafotil, jo, a může vám to tam taky poslat. Mám to od jednoho klidně, kamaráda, který si dělá sám destilovanou vodu, jo, protože už nevěří těmhle stěm a má jistotu, že ta voda je absolutně čistá a on tam ty látky prostě jenom dodá. A to znamená šťávu z rajčat, jo, a tak dále, protože ta voda nemůže být destilovaná, protože nemá žádnou hodnotu pro to tělo, tak se musí obohatit minerálama a tak dále. A když ví člověk, co si do toho sám dává, tak je to prostě super. A já u něj byl a fakt tu jeho vodičku, co jsem pil, to je úplně o něčem jiným. Jo. Takže to jsem chtěl jenom dodat.
1: Jasně, proto já preferuju, nebo lidi po světě preferují vodu ze studní, ze studánek a tak dále.
5: Ale na to bacha. Oni nevědí, že tam může plavat jakoby za nějaký kovy, jo, rtuť a tak dále. Jo, může tam být flor, jo, protože nevíme, odkud ta voda skutečně jakoby přitejká, takže je pak hrozně drahý ten měřák, jo, který umí opravdu perfektně změřit jako ty látky. Takový ten základní, abyste věděli, jestli ta voda měkká nebo tvrdá. Jo, nám třeba v Týništi teče Kohoutkovice, která má 400 ppm, jo, a i když by tam nebyly jakoby flor a tohleto, tak tam jsou látky, které se krásně uchovávají v cévách a to jako samozřejmě nechceme. Takže mám 20-litrový kanistry, mám to kilometr, jo, ke studánce, piju to dlouhodobě a opravdu je to prostě úplně o něčem jiným, že jo. Já tam jsem si to změřil, má 100 ppm a to je bomba, jako to je ideál.
1: Ale já používám ještě šungit do vody.
5: Ano, ten mám taky.
1: Jo, taky. Že mám skleněnou konvici, do ní mám, ve spor mám šungit a tam každý večer dolejvám vodu a druhý den to pijem.
2: Šungit natáhne. Používáš ten jak černý jako uhlí nebo elitní?
1: To uhlí, no.
2: Je, tak to si kup spíš ten elitní. Ten je na tu úpravu vody lepší. Jestli jsi slyšel Vítkovo povídání o šungitu ze Svobodného vysílače tenkrát, tak on tam rozebíral ty studie různý a tam říkal, že tenhle eliťák je na tu úpravu vody fakt lepší. No. Jakože v tom černýho se uvolnilo nějaké látky, které z dlouhodobého hlediska jako nejsou...
5: Černý má jenom 30% třeba v sobě, že jo, toho, ty důležité látky samotného šungitu a ten elitní... No, ten elitní vlastně má 85% a víc, jo. Tam ten druhý je dobrý, když si chceš třeba, co jsem čet, napustit bazén, jo, a jak máš 10-kilovou filtraci, že jo, na ten písek, tak půlku písku a půlku perfektně vyprávného tohle šungitu a pak už jako do toho nemusí člověk dávat chemii, a voda by měla zůstat normálně křišťálově čistá, jo? Že prostě se nekoupeš v chemických sračkách. Jo?
1: Já jenom dodám, že ten šungit užívám už přes 3 roky. Jo? A nemám s tím sebe menší problém a ta voda je jiná. Jo? A nehledě na to, že šungit prodávají v lékárnách normálně.
2: To už se docela bál.
1: Hoši. No to se nemusíš bát, šungit je šungit.
2: My jsme tady... jako, ale že to může být nějaká záměna, že tam ty
5: šupy... Dá se to ověřit.
1: Já si asi nepůjdu nakopat, že jo, do Ruska, nebo kde to se těží ten
0: šupy. Já bych jel do Ruska, klidně.
1: Nakopej.
0: No, však, až bude Česká Jiros, víš, teďka to nejde, no. Ale my jsme tady totiž udělali test nedávno, jo. Přišla na to píseň. My máme doma 3 kočky. A my jsme jim dali vodu bez šungitu v misce a vodu se šungitem, jo. A oni chodí jenom pít tu vodu, kde je šungit, jo. To znamená, že jestli je Františku horší, trošku tam ten, jak o nich mluvil Vítek, jo, z Tapin rádia, nevím. Každopádně my máme taky maroten, co ty, takový ten černý, on se trošku z něho drolí, jakoby uhlí, jako trošku tu vodu zabarví, ale on se očistí, jo. A ty kočky pijou tu vodu... Kde je ten šungit? No tak to jednoznačně
2: určitě, prostě... Určitě jako jasné. Jo, OK, jako jo, čistí to tu vodu taky, jo, ale já nevím, poslechněte si to povídání, on to tam přesně jakoby rozebírá, proč, jako je ten elitní...
1: No já ti rozumím, já jsem o šungitem jsem se nebral před x lety, jo, a právě v té době bylo doporučováno tenhletem. A mně to funguje a na tom nehodlám nic měnit.
2: Jo, pohodně. Jenom říkám, jako, že to je to elitní. No, že...
0: Fano, já jsem si všiml, že ty jsi tam teďka nasával pivo, už asi druhou plechovku, a mě by zajímalo, jestli tě přijde chuň alkohol, jako, jo? Třeba po nějakým dnu užívání amanitky.
2: Já nevím, já pivo skoro nepiju, jo. To tady mi přines kolega, který dneska slavil narozeniny včera, teda, jo. Tak ale to... já jako nejsem piják skoro vůbec, jo. Já jako no, nepiju tvrdý.
0: Já jsem si myslel, že tak si jako, já jsem muzice, taky chastával pivo, jo. Po práci, no, různě, pivisko přes den, jo. A teď jako nemám jako na to, jako, abych úplně kecal, jako tak mlasknu si, ale...

0: jednotlivek,
1: No,
0: máš tu vodu z toho řádu.
1: no, no, jo, tam je
0: Jo, to
1: všechno
0: je
1: možný, tam
0: artéské
1: všechno, tam je
0: rozumění.
1: všechno,
0: Dneska
1: přesně, tam je
0: geneticky
1: všechno.
0: modifikované
1: přísady, všechno možné sračky, no. No.
0: Tam jsou ty antibiotika, drogy, zbytky, antikoncepce a tak dál, a tak dál. Jo? V těch veškerých věcech, nejenom pivu, ale veškerých těch
1: Ano,
0: limonád, protože to všechno napájí ten systém, ten vodní. Jo?
1: glukózo,
0: Tak jenom to
1: fruktozový
0: ty.
1: sirup,
0: A, ne, a
1: devastátory
0: co je
1: a
0: velice
1: to
0: třeba špatný pro člověka, je vsycená voda uhlíkem. Jo? Bublinka
1: taky
0: voda.
1: vážně kosti. Taky to odkysličuje mozek, a je to,
0: To
1: já vím.
0: odkysličuje buňky v těle.
1: Taky
0: Jo?
1: jo.
0: Protože na to, aby se tělo mohlo zbavit tady toho COčka, tak musí na něj navázat kyslík. Takže proto já
1: Oni
0: nesnáším
1: to dělají
0: sycený nápoj.
1: schválně všechno. Ono i kafe je jebnutý, že to prej ničí nadledvinky. Teď jsem koukal na
0: No,
1: plochých
0: kafe
1: zprávách.
0: je ploché
1: Tak.
0: zprávy, ano, o kafe tam bylo
1: No,
0: černá.
1: to bylo i o medu, o stříbru, to se podívejte, no. To je pecka, jako.
0: O soli, velmi
1: Tak,
0: zajímavý o soli.
1: taky. Fakt hodně
0: No.
1: hodnotný videa, jako, pak do hloubky jdou. A do historie, že jo,
0: No to
1: samozřejmě.
0: musí žít ale do hloubky člověka pak, víš? Aby ta historie nebyla zmanipulovaná.
1: Dějiny. Ale to
0: Historie.
1: nevím.
0: Dějiny,
1: Dějiny.
0: historie, jeho story, jeho příběh. Hoši, já pustím videjko, takový jako tematický, úplně asi na závěr. V chvilku ještě pokecáme, asi to odpískáme, protože je 21:01, jo, a já už mám hlad, jo, a mám chuť na kafe a na cigo, takže já pouštím videjko, jo, a toto mluví za vše, jo, a potom navážu vlastně, systém nám říká, ano, dva obrovský mrakodrapy jako rozbili dvě malinký hliníkový letadýlka a byli na měsíci Američani prostě, ano, a tečka a vakcíny jsou ty nejlepší a mochomůrka je ta nejjedovatější. A to, když si poskládáš, tak tě vyjde rovná se a výsledek, jako jo. Takže já tě dám tady to videjko a chvilku ještě podiskutujeme a
2: Zřejmě v
0: pak
2: poslední
0: se
2: době
0: scházíme.
2: probíhá velká štvanice systému na něco, co je prověřené stovkami nebo dokonce tisíci let.
3: Na coś, co jest sprawdzone od setek, a nawet tysięcy lat, bo są to naturalne metody leczenia.
2: Protože jde o
1: Chcecie
2: přírodní metody
1: zwrócić
2: léčení.
1: uwagę na coś, co też
2: Zde bych chtěl poukázat na něco, co mě také
1: wasze,
2: zaujalo, přestože
1: jak
2: nejsem mykolog a moc se v tom nevyznám.
3: mykologem, ja się na tym nie znam,
1: Jestem
3: dlaczego ja się biorę za leczenie czegoś, o czym nie mam pojęcia.
2: Proč bych
3: Wychodzi
2: si já
3: stąd
2: bral na starost
3: pojęcie o
2: léčení
3: tym, jak
2: něčeho, o
3: się,
2: čem nemám ani
3: jakie
2: tušení?
3: są wzory chemiczne, w jaki sposób, prawda, robi się badania. Jest to dla mnie istotne.
2: Zde je
3: Dla mnie
2: důležité to, że
3: istotne
2: už stovky či
3: to,
2: tisíce
3: że
2: let.
3: od setek czy tysięcy lat stosowanie pewnych związków naturalnych przynosi efekty. Te
2: Využívání
3: efekty są
2: určitých přírodních
3: doskonale
2: látek přináší
3: popisane
2: výsledky.
3: w
2: Tyto účinky jsou dokonale
3: literaturze,
2: popsané.
3: jak również w książkach.
2: V
3: No,
2: literatuře i w
3: widzimy
2: knihách.
3: to,
2: Zaczniemy ale tím,
3: co
2: co je
3: jest
2: zřejmě
3: istotne,
2: největším omylem.
3: autorom, za co mi się oberwało, nie tylko mnie, muchomor czerwony.
2: Kniha o mikrodávkování
3: Mikrodozowanie
2: muchomórky
3: muchomora
2: červené je skvěle
3: czerwonego.
2: zpracovaná a navíc
3: Jest
2: obsahuje.
3: książka, świetnie opisana, również ma tutaj kilka, sto, około 200 publikacji
2: Několik stovek,
3: naukowych, czyli nie jest
2: přibližně
3: to
2: 200 wiedeckich
3: pisane z
2: publikací.
3: palca, gdzie podaje się, że mikrodozowanie muchomora
2: Že nejde o
3: czerwonego
2: nic, co by si někdo
3: wpływa
2: vycukal z
3: na
2: prstu.
3: wiele jednostek chorobowych.
2: Ukazuje se, že mikrodávkování muchomůrky červené má vliv na celou řadu nemocí a zdravotních potíží.
0: No a jsme zase u babky Máše, to jsem ani netušil, že to tam na konci ukáže tu knížku, jenom tam šlo že ten systém, vlastně to všechno, co je účinný a co má nějaké výsledky v praxi, tak dehonestuje a ti, kdo to vlastně se o to zajímají, tak má za blázny a tak, no. Takže to už je jakýsi vodítko, jo. Takže co systém vlastně vyzdvihuje, že to je to jediný a správný, tak bacha na to, tomu se obloukem vyhnout, a ba naopak to, co je jedovatý strašně, tak o to se začít zajímat, jo. Takže jenom to jsem chtěl tak na závěr a klidně se ještě vyjádřete, a i skrytý kamarád samozřejmě může mluvit,
1: Už
0: třeba ho
1: teďka
0: někdy příště uvidíme.
1: odešel právě, no, tak musím ještě volat s mámou a tohle. Taky musím zavolat
0: Jo.
1: přítelkyně, že už to není.
0: Františku, já tě velmi jako blagadaruju za odvahu. A ty jediný, a jsem dal tady ještě dva další hosty jako nachystaný, jo, ale jak kdyby něco vždycky, aha, tam nějaký zdravotní,

0: prostě jako může to být, jo. A druhý, a jako tady to téma jako o Chomorkovi, já nevím, jako já o tom povídám rád a vůbec se jako nebojím, že by, už jsem měl několikrát označené za feťáka a že tady podporuju a preferuju prostě mu Chomorku a že pozavírají celé svobodné vysílač, jako jo.
1: Miluška, ne?
0: A co, no, takže to vůbec, strach nemá možná i díky mu Chomorce, já se tomu směju, jo, protože já vím, že my se bavíme o kvalitní, teďka v tomto případě o kvalitní bohyni, jo, o kvalitní bylině, rostlině vlastně, houbě, takže já mám svědomí čistý, jo, ať si to každé přebere a chce, to je to samý, Maro, jak když se bavíme o živým člověku, jo, mají nás za blázny, ale já nedělám nic, s čím bych vnitřně nesouzněl.
2: Jasně, a nás, ale v finále nás otroci nezajímají.
0: Vůbec.
2: Ne? Takže otroci, ať si říkají, co chtějí, a mě to stejně jedno. My už se s tím nezabýváme vůbec. No, protože otroci vlastně si budou chránit vždycky svůj systém. A oni nevybočí. Takže největší otrok se bojí o Chomorky.
1: No však s takovýma lidma, těm já to vůbec nefiltruju, že to jako spíš tam známím, co vědí trochu, mají pojem o tím celostní medicíně, že?
2: Protože dneska ohledně ty Chomorky si dohledáš sám informace, když budeš štít úplně bez nikoho, jo? To my jsme jenom takový hlásný trouby, že říkáme to, co se ví už po celém světě. To si může každý dohledat sám. Jo, stačí si hledat správné knížky. A vědět, že ty knížky existují. Právě proto my o tom mluvíme, aby lidi věděli, že ty knihy existují. Takže oni se mají o co opřít. Ne, že ne?
1: No to je fakt zajímavý. No, tu knížku o té babi, teda Máši, tak to si teda seženu. No. To,
2: a za další spousta nastrčených otroků nechce, aby se lidstvo probudilo. To, že lidi se po těch Chomorkách probouzejí. Doslova. Jo. Najednou Matrix začíná haprovat. Víš? A to je pro systém velice špatné.
1: Určitě no. Souhlasím.
2: Takže proto proti tomu brojí někteří. A vykládají takový krávoviny, jako že je to jedovatý a nesmysly. Přitom si to může každý vyzkoušet sám na sobě. Jo. Ale otrok se bude bát, ten si to nevyzkouší.
1: No, tak to už musíme nějaký pojem a mít pojem i o jiných věcech, že? Aby to prostě trošku začal vnímat.
2: No,
1: no
2: protože když pochopíš, jak fungují Chomorky na člověka, na lidské tělo, na jeho myšlení, tak pak ta cesta k tomu člověku už je velice blízká. Najednou ti začne docházet, protože díky Chomorce začínáš vidět věci, které ti předtím třeba nedávaly smysl a teď už ti je začínají dávat ten smysl. Proč se to tak děje? Proč s tebou manipulujou tady ty zločinci, co vedou ty politické strany?
1: Viděl už bez Chomorky, ale jako určitě souhlasím. No.
2: Jo, protože to jsou parchanti zločinecký.
1: Tak.
2: Jo, a lidi tupí hlavy jim věřej. Bude líp, no, bude líp.
1: No, ten program je silný, no, je to silný, no, ten program Matrixu.
2: Jo, takže, ale hlavně Matrix je tady v hlavě. Každý ho má ve své hlavě.
1: Jo.
2: Stačí ho tady udělat, vymazat, zrušit a Matrix na poprdeli. Protože všechno, co tě drží v Matrixu, je tvůj strach a nevědomí. A Chomorka tě probudí. Takže tolik, Petrucho, za mě. Máš něco?
0: Já mám veliký blagodár vám, Maro, tobě, stálici a novýmu teda, novicovi, nováčkovi, panicovi, Františkovi, který se s tím vůbec nesrál pěkně, to se mě líbí. Zahulil, popil pivko, no, takže paráda. A dozvěděli jsme se něco, taky děkuju tady komentátorům, ano, takže Děkuji vám moc za informace, píšou tady, děkuji mnohokrát. No, tož, přátelé, budeme rádi, když jsme vás tak třeba nakopli, jo, zažehli ten plamínek, ten ohýnek, nebo roztočili tu vrtolu na tom letadélku, ano, a teďka už leďte sami pěkně a uvidíte, že ty informace budou k vám chodit úplně sami, aniž byste hledali. No, já už si jenom vybírám ty informace, já už nehledám, já už jenom třídím, stejně jako ty muchomorky po dešti. Já už si vybírám jenom to nejlepší. Jo? Takže já vám velmi děkuji a dovidopo, do příště, Maro. My nevíme nikdy, kdy to bude příště. Bude to nedělníček, ale může být třeba, jak navrhuje František, úterý, ale to asi ne, protože Mara má šipky, takže nějak to uděláme. Jo.
2: Můžeš úterý, ale bez mě, kluci.
0: No.
1: No, v pohodě, může být pondělí, jo, ale já nevím, kdy dojedu na ubytování.
0: A může to být
1: s babičkou.
0: Františku, dejme tomu klidně 14, dejme tomu 14 dní, ať si pěkně, ať si tě muchomurka pěkně zevnitř ošahá a piju, jo, změní nějaké třeba nastavení k lepšímu, nebo zajímalo by nás fakt, teďka si vlastně človíček takové, když to tak blbě řeknu, jako pokusný králiček úplně na dosah, jo, že máme přímo tebe, který nám může popisovat ty změny, které v tobě probíhají, jo. Že my tak z doslechu víme, ale JPP, jedna paní povídala, jo, my tomu můžeme věřit, nemusíme, ale ty jsi tady přímo, jo. Takže klidně za 14 dní si dáme zase spícha a pokecáme.
2: A hlavně my dva, my víme, co vochomůrka dělá.
0: My víme, já to vím už
2: takže,
0: rok.
2: A takže my víme, jestli by si tu vochomůrku nebral nebo bral, my to víme. Ty nás neoklameš. Takže to musíš být férovej v tom. Musíš být férovej v tom a hlavně, jo, zkoumat sám sebe.
1: Jasně.
2: Jo. Protože Petruka a já už jíme přes rok a no. Víme, jak to funguje na naše těla, víme, jak to funguje na naše myšlení, jak ti to posouvá dál, ta bochomůra, myšlení. Jo. Začínáš mít trošku jiný pohled na svět. Z jiných úhlů, který jsi jaksi neviděl.
1: No, těším se na to.
0: Ale Františku, není to procházka růžovým sadem, je to proces, kdy spatříš různý zrůdy a monstra kolem sebe. I třeba v sobě, jako jo. Zrcadlo
2: tak, prostě. Jaký seš ty tu, ona ukáže tvoje zrcadlo.
0: Přesně tak. A není to pokaždé jako příjemný, musíš to zpracovat, jo. Protože my jsme se navýváděli hovadín od těch 15 let tolik, jo, že a ona ti to ukáže, ona ti to všechno ukáže.
1: Tak já vypadám mladě, ale mi taky mi bylo teďka 40, no, že už se taky je co zablblo, že?
0: Ale je zase tady nefandí, zase nevypadáš úplně mladě, jo?
2: Jo. Možná si obládnul potom pivo, ale, ale ve svých očích.
0: No, hoši. Tož tak, pojď, ať to nezakecáme. Já tam pustím nějakou znělku a
2: pustám něco dobrýho.
0: A
2: Fábus.
0: A lidi tady furt jsou, člověče. Oni už ani nekomentujou, jenom teda čekají, co z nás ještě vypadne, jako jo. No ale já už ti říkám, já mám chuť na cigárko a na kafičko.
2: Já jenom dodám, ať si lidi, když jsou to, ať si fakt založí TikToky, a fakt ať pátraj po TikTokách, protože těch informací ohledně vochomůrek je tři prdele z celého světa. Máte tam titulky, si tam můžete dát. Radí vám tam Rusové, Poláci, Maďaři, Němci, Angličani, Australani, Američani, už všichni. A vy si tam můžete překládat i jejich komentáře, těch lidí, co komentují k těm příspěvkům, protože já si je rád taky čtu. A vidím, co ti lidi tam píšou, jak jim ta vochomůrka pomáhá v tom, někomu v tom. A mikrodozování musíte pátrat sami. Neže my nejsme ty třeba ty hlavní. Vy se musíte řídit podle celého světa. Jo? Takže vy hledejte ty zlatý střípky všude. Jo?
1: Dobrý tip, no, děkuji.
2: Jo? A je tam toho fakt hodně, to se toho nemusíte bát. To, jak začnete sledovat tady ty lidi, ohledně vochomůrek, tak vám tam začnou skákat tři prdele lidí. No. Takže aby vás někdo v nějakém videu jakože nezaváděl, jako tohleto, tamhleto, ne, vy si musíte shlédnout spoustu těch lidí, abyste vy ve svých hlavičkách si utvořili ten názor, ten pořádek, k čemu jakože věříte a čemu jakože nevěříte. Abyste se naučili pohybovat v tady tom prostředí, tady těch informací. To je velice důležité.
0: Františku, my jsme se potkali, já nevím, jestli je to... Promiň, jestli je to třeba 2 roky na tom vysílači. A já tehdy, já jsem viděl svět černobíle. Systém lže a alternativa mluví pravdu. Ale tak to vůbec není, jo? V té alternativě je tolik blábolistů a tolik lhářů zaplacené, který tě svádí na cestu. Takže vlastně i v té alternativě je systém, který musíš jako díky Amanitě objevit a pak až teprve se orientuješ, jo? Musíš jít tou nejčistější cestou srdce. A tam je ta pravdivost, ne že alternativa, on je protisystémový, on je určitě dobrý člověk a mluví pravdu. To tak vůbec nemusí být, jako jo.
1: No, tak slyšel jsem spousty jako nastrčenců,
0: no.
1: Co se týče třeba Petr Staněk, pak na tom zákony bohatství, že to není úplně košer týpek. Jako jo, je tam spoustu jako lidí, u kterých si nemůžeme být jistí, to počínáme třeba tím VKčkem, že jo.
2: No tak ten už vůbec.
1: Těžko říct, no,
2: ale... To není, to je jednoduchý. To je jednoduchý, pokud začneš rozumět věcem, tak to je velice jednoduchý. Jo, protože najednou ty věci s tebou nebudou rezonovat.
1: Tak.
2: A ty poznáš ne ten, že ten člověk lže a že ti zavádí. A že tady těch 7 lhářů je tady 3 prdele. Jo? To se nebavím o Čechoslovácích a tak podobně.
0: Vlastencích, takzvaných vlastencích.
2: Ty vlastenci.
1: Vlastně.
2: Jo.
0: Slovanech.
2: Jo, to jsou všechno takový zavádějící kličky, které tě odvádějí od té správné cesty. Od té přímé cesty.
0: A hlavně bacha na to, že nás tady přijde zachránit Putin s Trumpem a Nesara Gesara a Medvedy. Jako. To jsou všechno bláboli, prostě, které mají odvístě z té cesty sebe vlastního probuzení.
2: No. Přesně tak.
1: To trvá jako dlouho.
0: No. A bílý klobouky, ještě se zapomněl.
2: Jak slyším bílý klobouky, tak už se mi ježí vlasy.
0: No. A to je co říct. Hoši, pojďme to odpiskat, jo? A jo, dobrá, takže já jdu pustit přátelé znělku a hotovo. Takže tady ještě na závěr, teda čím jsme začínali, tím končíme a je to baba Máša a mikrodávkování, mikrodózování Amanity muscaria. Tam najdete vše potřebné a nech vám to slouží jako odrazový můstek k samostatnému bádání. Já se to taky budu teďka číst, jo? Ale neskončím u toho. Budu bádat, je to otevřený vějíř, budu bádat dál.
2: Přesně.
0: Hoši, já vás vypínám ze studia.
2: O, šanty.
0: O, šanty,
2: Františku.
0: To by pravda, to by obzvlášť. Čau.
2: Čau.

Krásné odpoledne, vážení přátelé, vážení chcemíři, mi drazí slované vlastenci. Já vás všechny moc vítám u vašeho oblíbeného pořadu Na kávě s Vojtěchem. Přátelé, pevně věřím, že máte čas si udělat dobrou kávu a že se společně zamyslíme na tématy, která vás zajímají, která vás trápí, o která si píšete denní a tak dále. Dobrou chuť, přátelé. Dnešní téma bude velmi zajímavé a bude mnohem kratší než včerejší káva. Včerejší káva měla skoro 30 minut a přesto jedna z nejsledovanějších a moc vás to zaujalo, takže vám za to chci poděkovat. Ale dnešní káva bude podstatně kratší, protože stal se včera takový zajímavý incident, já jsem o něm hovořil ve zprávách, ale protože vždycky ty informace jdou a doplňují se, tak teď už máme víceméně ucelený pohled na věc a jde o to letadlo, které mělo přistát v Tel Avivu, nakonec přistálo v Saudské Arábii a co se tam vlastně na té palubě stalo. Protože, přátelé, musím říci, že se opět předvedla naše mainstreamová média. Já naprosto chápu, že jak jdou ty informace, tak někde se to může zlomit a nakonec se to ukáže úplně jinak. Ale tak o tom ta média mají referovat. To znamená, v tomto případě se musel jít do zahraničního tisku, protože tady se psalo, já to budu citovat, dokonce několikery média to převzali, převzala média, to, že Rus a Ukrajinec se mezi sebou v kokpitu pohádali, jeden padl do bezvědomí a druhý byl svázán, nebo takhle nějak to bylo, no blbost, šílená, proto jsem tuhle zprávu ani nepřinesl, protože nebyla potvrzená. Takže když jsem mluvil o dvou pilotech, tak jsem mluvil o dvou Arabech. Nemluvil jsem o Rusovi a o Ukrajinci, protože jsem si říkal, že to bude úplně jinak. No, samozřejmě také to jinak je. Takže přátelé, jdeme na to, ať si v tom uděláme trošku pořádek, jak tady u nás na jihu se říká Ornung. Tak. Jde o incident letadla, ovšem zcela reálný a mimořádně závažný, let FZ1073 společnosti Fly Dubai z Dubaje do Tel Avivu 30. září 2026 nouzově přistál v saudsko-arabském Tabuku, takže ne v Riádu, jak jsem říkal ráno, ale v Tabuku. Na palubě bylo 174 cestujících, saudský vyšetřovací úřad potvrdil nouzové přistání i okamžité zahájení vyšetřování. Rus a Ukrajinec společně zachraňují letadlo. Dáme si příběh, u kterého bych byl ještě včera velmi opatrný, protože na sociálních sítích se začala šířit zpráva, která zněla skoro až příliš dokonale. Rus a Ukrajinec společně zachránili letadlo plné lidí v době, kdy spolu jejich země válčí. Tak jsem se na to podíval pořádně. A první věc, ano, skutečně došlo k mimořádně vážnému incidentu na letu Fly Dubai, jak jsem říkal číslo, z Dubaje do Tel Avivu. Letěl Boeing 737 MAX, musím říct, že to je moje nejoblíbenější letadlo a Smartwings teď pořídili nová letadla, takže s jedním z nich jsem letěl, ještě neměl ani pořádně udělaný nátěr, ale byl super. Na palubě bylo 174 cestujících. Letadlo se dostalo do mimořádné situace a nakonec nouzově přistálo v saudsko-arabském městě Tabuk. A teď přichází to podstatné. Podle izraelských představitelů druhý pilot napadl kapitána, takže jako pilot takzvaný. Reuters uvádí, že kapitánem byl Smit Mahmachar, občan Indie. Teda to je jméno? To je co, přátelé? A útočníkem měl být kopilot, který byl následně zadržen v Saudské Arábii. Ománec z největší pravděpodobností. Ománský představitel CBC potvrdil, že podezřelý kopilot je občanem Ománu. Jo? Takže máme Inda a máme Ománce. Tak. Jdeme dál. Takže pozor. Rus a Ukrajinec nebyli těmi dvěma piloty, kteří se měli kokpitu poprat. Dvakrát to potrhuji. A teď si přečtěte retrospektivně naše média. Prostě mě se někdo diví,
že jim nevěřím a že si ty věci snažím ověřovat. Vy víte, přátelé, že já tady, když řeknu nějakou kachnu, tak se za to posléze omluvím anebo to doplním, protože čtu 84 zpráv denně a samozřejmě, že udělám chybu. No to by byl taky zázrak, kdyby chybu neudělal. Ale nedělám to schválně, jenomže tady je tak brutální rusofobie, vyhnaná úplně do ad absurda, že tady měli jasno prostě. Rus napadl chudáka Ukrajince, kokpitu, jo? Blbost samozřejmě, jo? Blbost. Tak. To byla jedna z prvních naprosto zmatených verzí příběhu, která se začala šířit internetem jako lavina. Oficiální vyjádření Flight Dubai je zatím podstatně opatrnější. Společnost potvrdila, že na letové palubě došlo ke konfliktu, že letou následně zajistili další členové posádky. Tak. Cestující na palubě ti prý pomáhali spoutat toho jednoho pilota a že letadlo bezpečně odklonili do Tabuku. Jak to udělali? No jednoduše, protože i ta letuška, já to teď nechci srovnávat s lékařstvím, že sestra dokáže zastat práci lékaře, tak letuška dokáže zastat práci pilota. Takhle to úplně není, ale přece jenom to letadlo letí dneska už v podstatě automaticky. Vzlet, přistání, dobře, ale jinak víme, jak to je, tam autopilot, ten už je tam dlouhá léta, je to čím dál tím lepší. Dneska do toho zasahuje ještě umělá inteligence a podobně. Já nechci teď říci, že by s letadlem dokázal přistát každý, to by byla blbost, jo? To bych říkal nepravdu. Ale určitě ta letuška o tom ví víc než já. Jo, takže asi tak. Tak. Příčina a motiv incidentu jsou stále předmětem vyšetřování. Jenže máme také svědectví cestujících a izraelských představitelů a máme také videa, protože dneska má každý telefon, že jo? Tak. Podle nich kopilot kapitána napadl a kapitán byl vážně zraněn a byl chvíli v bezvědomí. Přesto dokázal bojovat, zpřístupnit kokpit a umožnit ostatním zasáhnout. Znova vysvětlím. Samozřejmě, že daleko lépe by to vysvětlil člověk, který mě sleduje a je pilotem 737. Takže já vás poprosím, pane Černoch, abyste to tady ještě tak napsal, ale vy se to nedostanete. To je uzavřené. Jo? Určitě existuje nějaký způsob, jak se tam třeba může dostat letuška. Je tam třeba nějaký kód nebo něco. Ale že bych já se sebral z té první řady, kde vždycky sedím, a šel bych se tam projít za pilotem, je prostě blbost. Jo? To asi chápeme. Odkdy to tak je? Přísné ano, od roku 2001. Jo? Takže tam je to jasné. Cestující a členové posádky potom podezřelého spacifikovali. Spoutali ho. A teď si představte, co se mezi tím dělo s letadlem. Podle dat a dostupných zpráv, a to se jako podržte, přátelé, se Boeing během incidentu propadl přibližně z 33 tisíc stop na 17 tisíc stop během jediné minuty. To je přibližně z 10 kilometrů na 5 kilometrů za minutu. Kdo jste někdy letěli nejenom dopravním letadlem, ale já jsem takhle letěl v ultralightu, nebo jsem letěl ve větroni, tak když je tam ten propad takhle třeba 17 metrů za sekundu a podobně, tak to je teda sešup. To s váma zamává. Letadlo vyslalo nejdříve kód 7700. To je prosím pěkně obecný nouzový kód. No jo, jenomže potom se objevil kód 7500. No a vy, co znáte aviatiku, tak už víte. No a ten je podstatně zajímavější, protože označuje nezákonné vměšování do řízení letadla. Typicky to bývá únos nebo nějakou obdobnou bezpečnostní událost. Saudské zdroje oba signály uvádějí. A teď přichází část příběhu, kvůli které se fotografie Rusa a Ukrajince objímajících se na sociálních sítích tak skvěle šíří. Na palubě byli další piloti cestující jako pasažéři nebo mimo službu. Reuters potvrzuje,
že po spacifikování kopilota další piloti společnosti FlyDubai, kteří cestovali na palubě, převzali řízení a letadlo bezpečně přistálo v Saúdské Arábii. Israel Hayom následně přišel s informací, že mezi těmito piloty byli občané Ruska a Ukrajiny. Stejnou informaci převzala RBC, nebo RBC. Tak. A tady bych dal důležitou brzdu, protože kolem jejich přesné identity jsou zatím rozpory. RBC například upozorňuje, že ruský generální konzulát v Dubaji vyvrátil původní tvrzení, že Rus byl jedním z pilotů z původní posádky. To ovšem není totéž jako vyvracení možnosti, že ruský pilot cestoval na palubě mimo službu. Současně se v dalších zprávách objevuje informace o rezervním pilotovi z Fidži. Přátelé, Fidži asi znáte. Tak, není definitivně potvrzeno, že Rus a Ukrajinec sami zachránili letadlo. Je potvrzeno, že letadlo po násilném incidentu převzali další piloti cestující na palubě. Izraelská média uvádějí, že mezi nimi byl pilot z Ruska a z Ukrajiny. Takže z největší pravděpodobností, a to jsou přesně ty podzimní rýmy, se omlouvám, přátelé. To je co? Náhodička. A ještě jedna důležitá věc. Na Facebooku už z toho pochopitelně vzniká příběh o teroristickém útoku. Tady bych zatím také brzdil. Já jsem ráno přivedl zprávu, že to z největší pravděpodobností byl možný teroristický útok. Jo? Zatím to není potvrzené. Že se kopilot pokusil úmyslně letadlo zničit, tvrdí izraelská strana a svědectví cestujících tomu dávají značnou váhu. Ale motiv zatím oficiálně stanoven nebyl. Dokonce Benjamin Netanyahu následně řekl CBC, že je podle něj příliš brzy určit motiv a že událost mohla vypadat spíše jako pokus o sebevraždu než klasický únos. Mohl mít psychické potíže, nebyl by první. Pamatujete tenkrát, jak to napálil s těmi lidmi přímo do skal, ten pilot? Tak. To je ale jeho předběžná interpretace, nikoli v závěr vyšetřovatelů. A samotná FlyDubai výslovně varuje před předčasnými spekulacemi. Spojené arabské emiráty i Saúdská Arábie událost vyšetřují. A to, že to vyšetří, tak o to já se vůbec nebojím. Je to terorismus? Nevíme. Je to pokus o sebevraždu? Je to možné. Nějaký osobní konflikt? Může to být i náboženský konflikt. Jeden byl třeba hinduista, druhý islamista, trošku fundamentální. To známe, jak to vznikne, jo, přátelé. Nemůžeme vidět, nemuseli se mít rádi. Další věc. Úmyslná snaha zničit letadlo, no, to si jako neumím úplně představit, proč by to někdo dělal, ještě by riskoval svůj život a 174 lidí na palubě, jo, to je takový divný. A teď si dovolím lidský pohled, přátelé. Na palubě sedí 174 lidí. Každý, kdo z nás někdy letěl, tak tohle je noční můra. Jo. Najednou letadlo prudce padá. Z kokpitu přichází hluk. Kapitán je zraněný. Cestující a posádka se dostávají dovnitř. Útočníka přemohou a jiní profesionální piloti, kteří jsou shodou okolností na palubě, převezmou to letadlo. A Boeing nakonec bezpečně sedne v Saúdské Arábii. Všichni cestující přežili a později pokračovali náhradním letadlem do Tel Avivu. A pokud se definitivně potvrdí i ta část příběhu, že mezi lidmi, kteří letadlo zachraňovali, byli opravdu Rus a Ukrajinec, dostává ten příběh skoro takovou, řekněme, symbolickou tečku. Protože nahoře v 10 kilometrech je úplně jedno, co máte napsané v pasu. Když před vámi sedí 174 vystrašených, vyplašených lidí, kteří chtějí žít, tak jestli jste Rus nebo Ukrajinec,
jste hlavně dva piloti profesionálové. A vaším jediným úkolem je dostat to letadlo bezpečně na zem. A tím bych dnešní kávu uzavřel, přátelé. Takže mě pište do komentářů, taky jsem rád, že nemusím konečně něco o válce točit, ale jinak je to bezkonkurenčně nejoblíbenější. Jakmile natočím něco o válce na Ukrajině, na Středním východě, tak je to, vás to zajímá. Jo? Mně to třeba už přijde i trošku protivné a říkám si kolikrát, jestli už nejste přesyceni, ale není tomu tak. Paradoxně, absolutně nejmenší náštěvnost, to se tak zastavím, za posledních několik měsíců má volební video, a teď nemyslím, kdy z bunkru, ty naopak vedou. A má historické video, které jsem tady dal k událostem 28. září a svatého Václava. Takže já to vidím i na archivu doktora Vajíčka, je vás tam 11 tisíc. Jo. Takže zase tolik to lidi nezajímá, jak mi vždycky ty lidi píšou, že se víc historických videí a tak dále, já se tady s tím pachtím, babrám, dá mi to strašnou spoustu práce, no a pak to vidí 4,5 tisíce, 5 tisíc lidí, protože fakt, přátelé, není to tak, jak to může na první pohled vypadat, že lidé mají tak obrovský zájem o historii, ne, vůbec ne. Většině lidí je to v podstatě jedno. No nic, přátelé, pište do komentářů vaše názory a postřehy a já budu rád za každou informaci, kterou budete vědět. Třeba se tu najde i člověk, který v tom letadle byl. To se klidně může stát. Je to mnohonárodnostní, mohl tam letět kdokoliv. A já vám všem přeji krásný zbytek dne, ať se vám daří. A dnes, přátelé, bude vysílání Vojty a Vaška, protože jsme včera řešili jednoho mrňouse, který od nás potřebuje pomoc. A dneska se to dozvíte večer. Mějte se krásně, na viděnou. Krásný den, vážení přátelé. Tak září už máme zaplněné na finanční rádcovství, takže už jsou termíny v říjnu. Napište na e-mail, kdo potřebujete konzultaci. Já se na vás budu moc těšit, buď to osobně, nebo přes videohovor. A všechno si domluvíte tady na té adrese, takže se budu moc těšit, mějte se krásně, opatrujte se a brzy na viděnou. Krásný den, vážení přátelé, chci vás požádat o pár minut vašeho života. Jak jsem avizoval v Kidech z bunkru v neděli, tak blíží se nám volby, a to jak komunální, které jsou pro nás velmi důležité, tak třetina Senátu. Můj názor na Senát znáte, to tady nemusím omílat, být to na mě, tak ho zruším. Ale protože tu sílu nemáme, tak ať tam aspoň jsou lidé, u kterých je větší šance, že něco pro nás budou chtít prosadit. Já tady teďkon nebudu hrát žádného rozhodce a soudce mezi jednotlivými národoveckými frakcemi, kteří na sebe hází špínu a myslím si, že to neprospívá nikomu. Všimněte si, že ta lepší v uvozovkách část společnosti je liberálnější, tak proč vítězí? No, protože jsou jednotní. I když se potom porvou, ale rozeberou si ty zakázky a jsou jednotní a v jednotě je co? Síla. Přátelé, já tady nemůžu vyjmenovávat úplně všechny, to by ten díl měl hodinu. Já se musím vejít do pár minut. Začneme v komunálních volbách v Českém Krumlově, v mé domovině. Tady bych vás poprosil o křížek pro lékaře Jiřího Kopala na kandidátce číslo 2 pro korunu českou, nebo respektive pro Krumlov za korunu českou. A je to poprvé v historii, kdy někdo kandiduje sám. Vzhledem k tomu, že tady není přímá demokracie, tak jeho šance na zvolení je minimální. Jenomže oni s Jirkou vyběhli a Jirka tady zařídil například očního lékaře. Spolu zařídil, že se tady bude dělat nový dům zdravotnický a tak dále. To znamená, myslím si, že toho pro obyvatele v Českém Krumlově udělal dost a udělal by ještě spoustu další dobré práce. Je to fantastní, on potřebuje 2,5 tisíce hlasů, ale vy, když mu dáte ten křížek a potom si budete volit, koho chcete, tak pořád máte v Českém Krumlově dalších 22 křížků, pokud nebudete volit velký křížek a odškrtávat na kandidátce. Takže přátelé, chtěl bych vás moc poprosit, abyste dali křížek Jirkovi. Komu dalšímu v Krumlově? Máme tady Krumlováky, máme tady Pavla Podruha a máme tady Honzu Berku, takže bych se vůbec nebál jim ten křížek dát. No a potom tady je na jedné společné kandidátce bývalý místostarosta, s kterým se sice neshodnu ve spoustě věcech, co se týče celostátní politiky, ale ke konsenzu s ním
tady vždy došlo a dodržel dohodu a to je pan Janoušek. Myslím si, že je trojka na společné kandidátce koalice. Takže přátelé, taková je má preference v Českém Krumlově. No a jdeme dál. Jdeme na Havířov. Havířov je vynikající kandidátka pro, takže tam bych se vůbec nebál dát velký křížek. To samé v Liberci. Lenku Tarabovou určitě ji znáte, také velký křížek. No a teď bych tady takhle mohl vyjmenovat dalších 108 kandidátek, které pro má pod Jindřichem Reichlem. Takže se vždycky podívejte na tu plachtu, která vám přijde a jakmile je tam uvidíte, nebo jenom trošku znáte ty lidi, tak je podpořte, nebojte se toho. Jinak samozřejmě vždycky podporujte lidi, u kterých vidíte výsledky bez ohledu na jejich politickou příslušnost. To se týká komunálních voleb. No a teď se, přátelé, dostáváme do senátních voleb. A tady bych vás chtěl požádat ve Znojmě Peťa Rédová. Myslím si, že lepší kandidátku bychom těžko našli. Na Táborsku je také kandidát, pokud se nemýlím, tak je to lékař, ten je tam zapro, takže toho také zaškrtnout. Potom samozřejmě Děčín, Honza Skalický, nebát se pěkně ho zaškrtnout, protože to je buldozer, to je jeden z největších odborníků na vodu v České republice, ne-li vůbec největší. Koho tady ještě máme? Máme tady Milana Loprajse. Jsou tři obvody v Ostravě a ty doplňující jsou teď v jednom tom obvodu. Za dva roky budou v dalším, takže když tak má Milan další šanci, ale Milan Loprajse velice super chlap, takže také nebál bych se mu dát křížek. A jakmile tam uvidíte, přátelé, ty pronárodní kandidáty, myslím si, že ještě pan Král a jsou tam ještě nějací další, ale znova říkám, přátelé, tady nemůžu všechny vyjmenovávat, už teď to video má skoro 5 minut a já nechci, aby to mělo více než 5 minut. Takže nevolte ani tak srdcem, přátelé, jako spíše rozumem. Děkuji vám za to, mějte se krásně, opatrujte se a brzy zase na viděnou.

0: obsahu slov člověk nenajde odpověď a radu. Na takovou situaci, které jsme, ale stala se věc podivná. Já dostávám dopisy. A jeden ten dopis byl velice tlustý. A protože jsem člověk zvědavý, tak jsem tu tlustou oválku otevřel první a tam byla tahle knížka. A poslal mi kdosi, koho ani osobně neznám, z Hradce Králové. A já jsem ji otevřel, tu knížku, a začal jsem číst a najednou mě napadlo, že tohle je vlastně vzkaz. To je vzkaz od jednoho velikého vlastence, který svému vlastenectví obětoval život. Já bych ten vzkaz rád vyřídil. A začnu číst třeba tady. To máte tak, píše. Ono je dobře, že jsou mezi národy sloni a poníci. A je dobře, když ti mrňousi dostanou čas od času trošku na frak, když zapomenou třeba, že musí do houfu. Jenže přitom nikdy nesmí zařvat žádný z těch malých, jak se lidově říká. Protože mrňousové mají zrovna tak nesmrtelnou duši jako ti velcí. S tatou jsme často mluvili o malých národech. S tatou, pane Škučino, víte, kdo to byl tata?
1: Pan prezident Masaryk.
0: Ano, TGM. A toto říká jeho vtipný syn Jan. S tatou jsme často mluvili o malých národech. Já byl ovšem skeptik ve familii, ale starý pán nikdy nepřestal věřit, že mrňousové mají na světě zrovna tak své poslání jako ti velcí. A když někdo hodil flintu do šita jenom proto, že se narodil jako Čech nebo Slovák a ne jako Rus nebo Američan, tata se vždycky rozčílil. Takovým lidem říkal vůl. On rozlišoval mezi vůl s kroužkem a vůl bez kroužku. Ti bez kroužku podle něj byli nebezpečnější. Ale v jedné věci jsme se neshodli. On věřil, že malé národy, jako třeba my Češi, by měly být mosty mezi těmi velkými. Mně se tato myšlenka nikdy moc nezamlouvala. Po mostech se šlape. Ale v tom jsem souhlasil se starým pánem, že člověk může být zrovna tak hrdý na to, že se narodil v Praze anebo v Bratislavě, jako kdyby se byl býval narodil v Moskvě anebo ve Washingtonu. A taky jsem souhlasil s tím, že máme ve světě na trh nosit výsledky našeho politického myšlení a vyložit je pěkně vedle zboží z Washingtonu, z Paříže, z Londýna nebo z Moskvy. A že se sice mrňousové mohou moc věcem naučit o těch velkých, ale taky je můžou leccemu naučit. No to se ví, že se máme učit o těch velkých. Ale ne se po nich opičit a papouškovat. Národ, ať je malý anebo velký, nesmí nikdy ztratit svou původnost, jinak by přestal být národem. S Karlem Čapkem jsme si taky mockrát povídali o malých národech a o těch velkých, veliký básních a veliký zahradník před hospodinem, Karel Čapek. A jednou, když jsme zase takhle mluvili, on povídá, podívej se tamhle na ten strom, jsou na něm veliké větve a malé větve. A ty velké podpírají ty malé. A jde z nich míza do těch malých. A neberou těm malým větvím mízu. Takhle by se měli chovat velmoce k malým národům, povídal ještě Čapek. No. Člověk může věřit buď na násilí, anebo na ideu. Ale když věříte, že člověk je opravdu, jak nás učili ve škole, homo sapiens, a že velikost se nesmí měřit podle toho, kolik kdo má tanku a kanónu, ale podle toho, jak původně a jak hluboce umí myslet, tak vám můžu dát 1000 příkladů, které dokazují, že se velké myšlenky můžou narodit zrovna tak dobře v poslední české nebo slovenské vesnici, jako v nějaké té metropoli s miliony obyvatel. A on pak říká dál, vy víte, že jsem neroztrhal moc podrážek cestou do kostela a kalhoty nemám na kolenou moc prošoupané od klečení. Ale na jedno jsem vždycky věřil, že nás Pán Bůh udělal všechny stejné. Jeden je bílý a druhý černý, jeden je krásný, jako vy a já, a nebo poďobaný od Neštovic. Ale všem je nám zima, když venku mrzne. A všichni se potíme, když praží slunce. A všichni musíme dýchat, abychom se neudusili. A všechny nás nakonec odvezou. No, jinými slovy, všichni jsme smrtelní. I nesmrtelní. Ale pro tohle nesmíme jeden z druhého dělat otroka. Pro tohle každý, ať jeho táta byl prezident, anebo dráteník, musí mít stejnou příležitost žít plný život. Nikdo si nikdy nesmí myslet, že je něco víc nebo lepšího než ten druhý. Možná, že toho má víc makovici, možná, že nosí lepší košily. Možná, že má fortelnější ruce, možná, že má větší bicepsy. Ale tohle všechno ho jenom zavazuje, aby toho udělal tím víc, pro ty s menšími bicepsy a s horší košily. Jenže tomuhle můžou věřit jenom a rozumět jenom ti lidi, kteří mají rádi lidi. Mít rád lidi a milovat lidi, to je to celé tajemství a jediný recept na štěstí. A to platí pro všechny. Pro mě, pro vás, pro Stalina, pro Trumana, pro celý svět. Já nevím, snad by se dala dodat ještě tady jedna zajímavá myšlenka. Někdy si myslím, že jsme udělali velikou chybu, když jsme nechali o svobodě mluvit jenom básníky a táborové řečníky. Básníci nedefinují věci moc přesně. A už vůbec nedefinují věci jasně táboroví řečníci. O svobodě jsme měli nechat mluvit učitele. Děti se měly učit o svobodě ve škole, docela vědecky, tak jako se učí číst a psát a počítat. A měl to být povinný předmět. Náramně povinný, každý den. A měli jsme je učit, že svoboda není jenom takové to láska, páska a vlast, masť. Že to není jenom to básnické volání po křídlech. Měli jsme je učit, jaký je rozdíl mezi skutečnou svobodou a anarchií. Jak svobodu je třeba vždycky spojit s kázní. Jak každý může dělat, co chce, jen pokud přitom nešlape sousedovi na kuří oko. Jenže s lidma je těžko. Dovedou si věci vážit plně jenom, když je na chvilku ztratili. To platí o svobodě zrovna tak, jako o všem ostatním. Dokud vám někdo nestojí za zády a nepoloží vám revolver mezi lopatky a nediktuje vám, co máte psát a říkat a učit, nevíte opravdu, jaká je to veliká věc, když smíte psát a říkat a učit, čemu sám věříte. A to je ten vzkaz.
1: Tak vám děkuji za tento vzkaz a za tuto lekci svobody.

0: Hezký sváteční podvečer, vážení posluchači, příznivci svobodného vysílače ze studia Helen v den české státnosti, kdy si připomínáme svatého Václava, českého knížete z rodu Přemyslovců, patrona Čech a Moravy a jednoho z tradičních symbolů českého státu. Dobrý podvečer ze studia, kde právě startuje povídání s Helenou na rovinu. Dnešní pořad je vlastně takovým volebním speciálem, neboť volby jsou současným, velice aktuálním, velice obsáhlým, naléhavým a zásadním tématem. Do voleb zbývá pár dní, proto budeme mluvit o tom, zda se dočkáme změny. Koho volit? Podle čeho se rozhodnout? Proč volit do Senátu Parlamentu České republiky? K čemu vlastně Senát máme? Nezapomeneme ani na zhodnocení vyhrocené nenávistné volební kampaně politických stran a hnutí. Zkrátka, budeme dnes mluvit o všem, co s volbami souvisí. Celé dnešní povídání s Helenou na rovinu s datem 28. září bude plné názorů a komentářů mých hostů, kteří odpoví i na vaše dotazy, které posíláte do studia Helen na mailovou adresu studio.helen.svcs@gmail.com nebo které přímo telefonujete do studia Helen na telefonní číslo 721 557 022. Tolik úvodní informace, ještě zbývá pozdravit a představit dnešního hosta. Tím je česká podnikatelka, politička, aktivistka, kandidátka do Senátu v senátním obvodu číslo 69 Frýdek Místek, předsedkyně politického hnutí Nezlomní, žena s dobrým srdcem, pracovitá, spolehlivá, zodpovědná, úspěšná, silná osobnost, která umí žít naplno. Nela Lisková, hezký podvečer.
1: Hezký podvečer, zdravím všechny posluchače.
0: Spolu s dnešním hostem je ve studiu i můj kolega z Brna, komentátor a bloger Olda Duchoň. Ahoj, hezký den.
2: Ahoj a hezký den po delší pauze.
3: Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás.
0: Ještě dříve, než se pustíme do dnešního tématu, tak tu máme pro vás pro všechny jednu písničku. A to volební písnička Nely Liskové. Pojďme si ji pustit.

0: Komunální volby se uskuteční v pátek 9. a sobotu 10. října současně s prvním kolem voleb do Senátu. Druhé kolo senátních voleb je naplánováno o týden později na pátek 16. a sobotu 17. října. Letošní volby tedy pomalu, ale jistě klepou na dveře. Většina politických stran odstartovala poslední fázi volební kampaně, představila program i kandidáty a na nás bude se správně rozhodnout. Možnost svobodné vůle je prý jedním ze základních principů demokratické společnosti. Samozřejmě je také možné nejít k volbám a nechat rozhodnout jiné o tom, co a jak se v okolí našeho domova, v krajích i České republice bude dít. I to je možnost. Ale věřte, že opravdu až ta poslední. Pořád přicházejí otázky, proč jít volit, když je rozhodnuto. Proč jít volit, když ani ti, které zvolíme, se do vedení obcí a měst nedostanou, a tak bych mohla pokračovat. Ptáte se, proč jít volit? Protože jde o nás. O naše životy, o naše rodiny, o naše důchodce, kteří naši zemi dali svoji sílu, schopnosti a kteří tuto zemi budovali, o naše školství, zdravotnictví, zemědělství, průmysl, o politickou kulturu, svobodu slova, o to zbavit se lhářů, manipulátorů, zbavit se neschopných i těch všeho schopných, o to nenechat se urážet, zastavit ekonomický rozvrat země. Je toho hodně, co se musí změnit, ale bez nás, bez vás, to opravdu nepůjde. Je ještě jiný důvod, proč jít volit? Nelo, přidejte svůj pohled na volební kampaň a důvod, proč vlastně vy sama jste se rozhodla kandidovat do Senátu.
1: Krásný podvečer. A já bych nejprve možná objasnila můj pohled na Senát, protože když kandiduji do Senátu, tak je to asi otázka příznačná. A myslím, že otázku tam poslal, mám pocit. Takže já to vidím následovně. Můj pohled na Senát je dlouhodobě velice kritický. A rozumím občanům, kteří jej považují za instituci, bez níž by se Česká republika dokázala obejít. Dokud ale Senát existuje a disponuje významnými a ústavními a zákonodárnými pravomocemi, tak považuji za velmi důležité, kdo v něm a sedí a jak tyto pravomoce využívá. Jo, to je přesně ten důvod, proč kandiduji, protože je potřeba, aby, když už ten Senát máme, ho spousta lidí považuje za zbytečný, ale prostě ho máme, to je holý fakt, tak aby v něm skutečně pracovali lidé pro Českou republiku a pro české občany, a ne tak, jak tomu bylo doposud v většině případů, proti zájmům České republiky a proti zájmům občanům České republiky. To znamená, že Senát by podle mě měl být především skutečnou pojistkou při přijímání zákonů a měl by důsledně posuzovat návrhy přicházející z poslanecké sněmovny, chránit ústavnost a základní práva a svobody, když i to je diskutabilní v České republice, o tom by mohla vyprávět, ale právě proto kandiduji do Senátu, aby se to mělo. A v případě potřeby, aby dokázal zabránit přijetí špatných anebo nedostatečně připravených zákonů. To by měl být primární cíl, primární práce těch senátorů. Samozřejmě je potřeba, aby podle mě v podstatě neměl by podle mého názoru fungovat jako instituce, která automaticky potvrzuje politická rozhodnutí většiny. Senátor má mít odvahu rozhodovat samostatně podle svého svědomí a znalostí konkrétní problematiky, což je taky dost podstatné, především to, co považuje za zájem občanů České republiky. A přesně tak bych se ke svému mandátu stavěla já.
0: Když zůstaneme u toho Senátu, jako senátorka byste měla zákonodárnou iniciativu. Co by byl první zákon, který byste chtěla prosadit?
1: Tak já se dlouhodobě zajímám o ochranu práv občanů, svobodu projevu, fungování právního státu, bezpečnost a České republiky. A právě těmto oblastem bych se chtěla v Senátu také věnovat. A z tohoto hlediska by mému zaměření nejvíce odpovídala třeba práce výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, případně v ústavně právním výboru. Pochopitelně, že vycházím i ze svých osobních, bohatých osobních zkušeností s politickými procesy v České republice, aktuálně čelím novému třetímu politickému procesu, to bych potom objasnila později. No a určitě bych se chtěla zajímat zejména o bezpečnostní a zahraniční politiku, že mojí pohodobě, potom migrační politiku, trestní právo, ochranu základních práv a svobod a otázky svobody projevu. To jsou takové věci, kterými se věnuju posledních 11 let a bohužel tady ta situace v České republice nabývá obrátek, že je to tristní. Ta lidí, učitelů například a slušných lidí bezúhonných skončila před soudem za slušně kultivovaně vyřčený politický názor, který neodpovídal těm mainstreamovým nebo těm politickým, tomu politickému směru, který byl třeba za minulé vlády Petra Fialy prosazován a ražen mezi lidi. Takže já považuji za zásadní, aby byla bezpečnost České republiky vždy na prvním místě, ale současně, aby se bezpečnost nestávala univerzálním argumentem pro nepřiměřené omezování občanských práv a svobod, což se děje bohužel. Stát má své občany chránit, ale zároveň musí respektovat jejich ústavně garantovaná práva. A stejně důležité pro mě bude důsledně prosazovat rozhodnutí, která přenášejí další pravomoci České republiky na nadnárodní instituce. Že Česká republika musí být schopna rozhodovat o zásadních otázkách své bezpečnosti, zahraniční politiky a vnitřního uspořádání především podle vlastních národních zájmů. A viděli jsme za minulé vlády, že se to dělo ve všech zájmech ostatních národů, ale rozhodně ne a v zájmech České republiky. Takže to je přesně to, co mě vyprovokovalo i k tomu kandidovat do Senátu, protože je potřeba, aby konečně se ta politika změnila, aby lidé opět nabyli důvěru v politiku, protože já rozumím tomu, že jsou z ní, protože já osobně jsem taky znechucená. Pochopitelně, že opravdu ta politika je taková, jaká je a zvulgarizuje extrémně, je agresivní, přenáší se to pochopitelně i do společnosti. A to jsou přesně ty důvody, proč tady tomu chci čelit a proč kandiduji do Senátu, protože bych chtěla opět ukázat lidem, že politik nemusí být vulgární primitiv, ale že to může být vzdělaný, kultivovaný, inteligentní člověk, který nejde pro to, aby měl zaplacené složenky každý měsíc, ale proto, aby skutečně naše země se ubírala úplně jiným směrem, než tomu je doposud. Právě proto razím i myšlenku, že by neměli vstupovat lidé příliš mladí, kteří nemají třeba osobní zkušenosti s normálními věcmi v životě, to znamená být zodpovědný, pracovat, platit si své závazky. Jako opravdu by tam měl do politiky vstupovat člověk vyzrálý, který už má za sebou všechny úspěchy a pády, aby byl potom kompetentní a mohl rozhodovat v zájmech občanů České republiky a věděl, co je to život obyčejného člověka.
0: Oldo, máš pocit, když mluvíme o Senátu, sám si byl kandidátem do Senátu také, že je možné mluvit o tom, že bychom se mohli dočkat změny?
2: Já se obávám, že ta změna bohužel ještě nepřijde, protože všechno se hodnotí zatím dle toho spotřebního košíku a ten spotřební košík zatím ještě není tak zlý, aby hlad lidí dohnal k nějakému činu a aby je dohnal k volbám, protože tak, jak řekla paní Lisková, tak spousta lidí je otrávena natolik, že k volbám nepůjde. To znamená, že si myslím, že i v tom komunále, a je to vidět v tom komunále, to vidět na těch spolcích, které kandidují, že když třeba z 12 najednou kandidují jenom 3, a když se podívá člověk do senátních obvodů, tak tam je vyprahlo úplně. Jo. Zase můžu říct, že v tom případě by mohla paní Lisková senátu překvapit, protože dneska ti velící senátoři, tak jako je pan Vystrčil třeba, tak ti získali senát s podporou 5000 hlasů. Jo, což...
1: No já osobně bych potřebovala aspoň 8000 hlasů tedy. Proti mě stojí v Senátu paní Helena Pešatová, která zastává STAN a Pirát. To znamená, že zastává politiku protinárodní. Tak já to aspoň vnímám. A už to je pro mě výzva, protože Piráti mě tahali 8 let po soudech absolutně za nic, za sdělení článku, jehož jsem nebyla ani autorkou, a který jsem odstranila. A já právě proto kandiduji, protože já miluji můj region, miluji Beskydy. Jsem holka z Podbeskydí, jak zpívá v písničce. A opravdu mi záleží na tom, aby jednou ti migranti opravdu nevzali náš dům, byt, chaty. Jo. Takže není to legrace. Měli bychom k tomu přistupovat zodpovědně. Osobně mám samozřejmě taky velice kritický postoj vůči politice jako takové, ale já si myslím, že můžu kritizovat cokoliv, ale když budu jenom kritizovat a nic nedělat, jenom lamentovat nad tím, jak to tady všechno stojí za houby, tak to není můj přístup k životu. Já samozřejmě můžu něco zkritizovat, ale zároveň cítím jako nějakou takovou povinnost těm lidem zároveň nabídnout řešení. A to takhle bychom k tomu měli přistupovat, protože všichni nadávají, jak ta Česká republika jako sjela hodně dolů, jak je to tady všechno špatně, jak od vlády minulé Petra Fialy se všechno zdraží. Zdražilo, jak jsou prostě důchodci jsou nešťastní, sněvel třeba i v rámci těch sociálních dávek, které nedostávají, protože ten systém absolutně skolaboval díky Jurečkovi ministerstvu. Takže tady je tolik problémů, které bychom měli řešit. A tím, že já to každý den sleduju, natáčím denně videa a věnuju se tomu opravdu velice podrobně, tak jsem přesvědčena o tom, že jsem osoba kompetentní, napříč segmenty, fundovaně opravdu tu politiku dělat na požadované úrovni. A to bych třeba nemohla tvrdit před 10 lety. Opravdu, to bych si třeba netroufla. Takže už dneska v mých letech se opravdu si myslím vyhodnotit si ty životní priority a tu profesi tak zodpovědně. Toho nebojím a prostě jdu tvrdě do toho. A moc ráda, když si lidé v rámci těch 42 obcí a měst, které spadají do obvodu 69 Frýdek Místek, za které kandiduju, když mi dají svůj hlas, protože je potřeba, aby skutečně v tom Senátu a vůbec celkově, ono by to šlo krůček po krůčku, kdyby se dostávali skutečně do politiky pomalu a jistě pro národní lidi a nejenom takový političtí biznismeni navázaní na různé nadnárodní korporace, kterým slouží, tak určitě bychom viděli krůček po krůčku, trvalo by to pochopitelně, ale změny, které by byly výrazné.
0: Já ještě se vrátím k té současné senátorce Heleně Pešatové. Když se setkáváte s lidmi v kampani a mluvíte s nimi, jak oni vlastně vnímají současnou senátorku? Chápou nutnost změny i tedy strany? Protože je zahnutí STAN?
1: No tak za mnou chodí lidé, kteří jsou našeho politického smýšlení. Takže samozřejmě ti si uvědomují docela dobře, co tady napáchala minulá vláda, jaký zločinů se dopustila a že to budou splácet ještě další a další generace. Takže ti si to uvědomují velice dobře, ale nejsem schopná teď aktuálně vyhodnotit poměr voličů paní Pešatové a třeba potenciálních voličů mojí osoby, protože to samozřejmě uvidíme. Lidé pochopitelně i v těch regionech nejsou až tak zatíženi tím, co se konkrétně třeba děje v tom daném regionu, protože ta nadnárodní politika, ta velká politika, ta vysoká politika, to je to, co denně vidíme v mainstreamu, co vnímají a co je vlastně takovým jako hlavním i předmětem toho, o čem se bavíme. Protože samozřejmě, že to, že se někde opraví chodník nebo spraví most, je fajn, ale v konečném důsledku nás všechny ovlivňuje třeba cena pohonných hmot. Ovlivňuje nás to, že třeba prezident Bliky je proto, aby se rapidně snížily počty nemocnic v České republice. Ovlivňují nás další věci. Takže to je to, co zajímá většinu občanů. Takže opravdu pravda je to, že ta politika velká, ta senátní a parlamentní, tak ta je vždycky předmětem naší diskuzí.
0: Jak vnímají teda voliči u vás na Frýdeckém Místecku Senát jako celek? Protože většina voličů podle toho, co říkají jednotlivé prognózy od různých odborníků, Senát nechce, chtěli by ho zrušit, zdá se jim zbytečný. I když já mám pocit, že když si řekneme, co všechno může Senát ovlivnit, že někteří názor změní, protože může ovlivnit opravdu hodně, není to taková neškodná instituce. Ano, možná, že je zbytečná tím obsazením, ale je to složitější. Jak to vypadá u vás? My tady na Tachovsku také volíme senátora a lidé volit nechtějí a senát také nechtějí. Jak je to
1: no,
0: u vás?
1: No tak pochopitelně, já se s tím setkávám taky samozřejmě. Jsem taky kritická vůči senátu a taky jsem, dejme tomu, i pro zrušení senátu z toho důvodu, že opravdu se mi to jeví jako předražená instituce, která je možná zbytečná. Druhou stranu, prostě je to, že senát máme. Že už ho jednou máme, tak jsem proto, aby tam zkusovali lidé, jak jsem říkala, v zájmu České republiky a českých občanů a nikoli proti zájmům České republiky a českých občanů. A fakt je ten, že můžeme potom třeba následně v rámci, dejme tomu, kdyby tam vzniklo nějaké pronárodní seskupení, tak v rámci tady tohoto usilovat třeba o zrušení senátu. Já se tomu vůbec nebráním. Opravdu se tomu vůbec nebráním. Na druhou stranu je potřeba se na to dívat teď realisticky, že proč bychom měli rezignovat na volby do Senátu, když už ten Senát jednou máme, a uvolnit tu cestu opět těm Pirátům, STAN STANu, ODS a vůbec těm desmhnutím a politickým seskupením, která mají velice negativní vliv, ženou nás do války, preferují Ukrajinu nebo zahraniční velmoci místo České republiky a v podstatě té České republice absolutně nic nedávají. Z tohoto hlediska bych vyzvala občany České republiky, aby skutečně se nad tímto zamysleli třeba z tohoto úhlu pohledu. A výhledově můžeme samozřejmě diskutovat o tom, že třeba Senát je zbytečná instituce, předražená instituce a že se může zrušit. Ale teď bych nerezignovala na opravdu k těm volbám jít a volit ty pro národní politiky, aby i v tom Senátu bylo zastoupení normálních, rozumných lidí se zdravým selským rozumem, kteří nebudou jednat proti České republice.
0: Když se vrátím k tomu, co všechno může Senát, tak Senát například navrhuje znění zákonů s výjimkou zákona o státním rozpočtu, spolurozhoduje s poslaneckou sněmovnou, ale jejich hlasy jsou také platné. Zda bude v republice válečný stav, nebo zda vyšleme naše vojáky mimo území České republiky, nebo zda povolíme pobyt vojsk jiného státu na našem území. Také rozhoduje o tom, zda Česká republika ratifikuje mezinárodní smlouvy, včetně hospodářských, nebo zda se staneme členem mezinárodních organizací. Senát může také svým negativním rozhodnutím zrušit rozhodnutí vlády o vyslání našich vojáků na zahraniční mise a o pobytu cizích ozbrojených sil v České republice nebo o průjezdu cizích vojsk přes Českou republiku, včetně přeletů přes naše území. A to si myslím, že jsou velice důležitá témata, velice důležitá rozhodnutí. A tato rozhodnutí musí dělat ti, kteří chtějí hájit zájmy České republiky. Nebo se mýlím, Nelo?
1: No, pochopitelně máte pravdu. Ještě bych připomenula i to, že se nadává souhlas u soudu. Taky samozřejmě velice zásadní věc. No a z tohoto hlediska pochopitelně, když už ten senát máme a má tyto pravomoci, tak je potřeba, jak jsem říkala, aby tam pracovali lidé, kteří nepoženou Českou republiku do války, budou třeba jako ani české koruny, nebudou tady schvalovat nesmysly Bruselu, těch nikým nevolných úředníků, kteří jsou prostě psychopati, absolutně nás ženou do šílených situací. Víc, samozřejmě ten zelený terorismus, jak já říkám, tady připravují různé ty ETS 1, ETS 2 a tak dále. Jo. Takže v podstatě pochopitelně z tohoto hlediska je potřeba k tomu přistupovat tak, že ten senát máme a je třeba pracovat zodpovědně a ty pravomoci nebrat na lehkou váhu.
0: Oldo, jak vidíš ve světle těchto informací senát jako takový, protože senát tady je, nikdo ho nezruší, je nutné změnit osazenstvo senátu. Nebo ne?
2: No to je odpověď, na to je velice jednoduchá. Senát je v takové podobě, jaké je, a 2/3 senátorů jsou právě opakem toho, co by chtěla druhá polovina národa. Jo. Momentálně, kdo tam trošičku bojuje, než je to zvalcuje, tak je paní Kovářová a paní, teď si nespomenu, Zirtek Hamplová, jo. Jinak jsou to vlastně neviditelní lidé, protože ti se nikam nederou, ti prostě berou jenom svoje prebendy, krom Tchajvance, předsedy, že, který teda, pardon, se vždycky předvádí někde nějak, hlavně mu to vyšlo. No a to, co říkala paní Lisková, tam totiž za té podoby, jaký ten senát je, tak on má a nemá spoustu věcí a možností rozhodovat a docela zásadně. Jo? Když si vezmeme, když chtěli sestřelit Miloše Zemana, tak prostě čemu by velel ten náš Tchajvanec milovaný. A to je přesně ono, jo? Že prostě ani si to lidé uvědomují, protože tu roli senátu neznají, kdo koho kdy a jak zastupuje a co může senátor vytvářet. Takový senátoři, jako je třeba tady brněnský Papoušek nebo druhý brněnský Opilec Rychlík, tak ti jde vytvořit nikdy nic. Že? Ti si dají na tričko ještě Karla, který nám umřel a budou prostě si stát za svým a dopadne to tak, že pro ně milejších těch minimálně 250 tisíc, který tam za jedenkrát za měsíc na týden, který dostanou za vykonávání práce, no a za lehkej levnej peněz se v senátních kantinách naperou, jak jídlem, tak alkoholem.
1: Já bych jenom připomenula, že třeba, protože já sleduju samozřejmě hlasování v Senátu a v podstatě 21. let 26 Senát se zabýval usnesením účasti České republiky v takzvané koalici ochotných a k podpoře Ukrajiny. A přijaté stanovisko mimo jiné navazovalo na pokračování České muniční iniciativy pro Ukrajinu a podporovalo kroky směřující k posilování obrany Ukrajiny. No a já bych takové stanovisko nepodpořila a hlasovala bych rozhodně proti. Protože od počátku odmítám pokračující posílání zbraní a munice na Ukrajinu a absolutně s tím ani s tím republika pokračovala ve financování vojenské pomoci Ukrajině. Takže v podstatě tady už vidíme, že opravdu jsou tam zásadní zákony, jsou tam zásadní ustanovení, ve kterých je potřeba, aby prostě byli ti pronárodní politici a postavili se k tomu zodpovědně, protože já od počátku odmítám celkově vlastně financování nejskorumpovanější země. A když potom vidíme, kam ty peníze jdou a že tady jsou obrovské korupční v řádech stovek milionů, miliard a to všechno financují daňoví poplatníci z České republiky, tak je to teda opravdu velká nezodpovědnost politiků a je to neomluvitelné. A oproti tomu, pochopitelně, vzhledem k tomu, že jsem v Donbasu pobývala 2 roky a viděla jsem ty hrůzy války, tak nejsem vůbec proti tomu pomoct lidem potřebným, ale skutečně potřebným. To znamená, že těm, kteří, a potřební jsou ti, kteří se do České republiky nedostanou, pozor. Takže ti, kteří potřebují naši pomoc a skutečně bychom tou ruku nabídnou, tak ti nemají ani finance na to, aby vycestovali do České republiky. Oproti tomu tady máme tisíce, desetitisíce politických migrantů, kteří tady jezdí pro sociální dávky a pak když jdou zpátky domů. A to je další nezodpovědnost. Takže tady vidíme jeden problém za druhým, který se neřeší. Přehříší se to, bagatelizuje se to. A ve výsledku tady pomáháme miliardářům a oligarchům a nějakým mafiánům, ale hrajeme si na to ještě, že pomáháme potřebným a ještě se kolem toho dělá taková ta psychologická, aby to vypadalo, jakým způsobem se k tomu nestavíme, ale ty peníze tečou prostě do kanálu. A to je zásadní problém, proč já se proti tomu stavím a proč bychom měli rozlišovat skutečnou realitu oproti té retorice, která je diametrálně odlišná.
2: Já si do toho vstoupím, abych jenom doplnil paní Nelu v jedné věci. Spousta lidí si u nás neuvědomuje, že migranti z té války, kteří sem teďka přišli, tak ty si zde vytváří perfektní zázemí, protože přišli s balíkem peněz. A skupují tady české firmy a v podstatě začínají si tu budovat svoje zázemí, protože ví, jakým způsobem se Ukrajina vůbec ubírá, že to prostě je dneska, za první to je sice válečné území, ale spoustu věcí tam mají poskupované nadnárodní společnosti, jako je BlackRock a jim podobní. Tam se to týká hlavně že jo, toho zemědělství v rámci, když byl tehdy za dobách Sovětského svazu, když to byla obilnice Evropy, takže oni ví, proč tam vstupují. No a u nás začíná být problém s tím, že tito lidé, kteří sem přijdou a mají tohleto zázemí a které si tady budují, tak jednou budou chtět ovlivňovat, já už u toho asi možná nebudu, ale budou chtít ovlivňovat život v této zemi u nás. No a bohužel je vidět krásně to, že sami Ukrajinci si doma pořádek neudělali se svými představiteli, no aby jsme jim dýcháme na záda, takže aby jsme nedopadli tak nějak podobně.
1: No já tady toto popisuji ve své knize Příběh Putinovy děvky, kde vlastně popisuji své zážitky přímo z bojových pozic, z bojových linií, z oblasti těch bojových linií. Popisuji tam, jakým způsobem to ovlivnilo jako můj život, život mojí rodiny, že jsem odjela na Donbas. Popisuji tam vlastně i původ té války, i vlastně celkově ty dopady. Takže pokud mám, tak samozřejmě na mém e-shopu Nel Lalísková kniha si můžete knihu objednat, protože to je zásadní. Ta kniha je takový vlastně artefakt doby, protože odmítli mi vytisknout tiskárny v České republice, na Slovensku i v Polsku, všude se báli, takže ta kniha je tištěna daleko za hranicemi České republiky, což jsem asi ojedinili, ne asi, ale určitě ojedinili, že se báli vytisknout nějak v České republice. I když to byli třeba lidé, kteří mi dlouhodobě fandí, tak řekli, že skutečně mají tak obrovský strach z tehdejší vlády Petra Fialy a zejména z Rakušana, že budou mít různé problémy v rámci svého podnikání a zbytečné kontroly z finančních úřadů, aby se tam něco našlo, jenom proto, že sympatizují se mnou a vytisknou mi takto, jak říká někdo, kontroverzní knihu. No ta kontroverze samozřejmě je to, že jsem zažila něco a pravdivě jsem to popsala a tomu se dnes říká kontroverzní, protože pokud přijdete na veřejnost s pravdou, tak je to samozřejmě záležitost, která je označována za kontroverzi, protože je to strach té druhé strany, která odmítá tu pravdu, potlačuje pravdu a snaží se a usiluje o to, aby se lidé báli nahlas pravdu říkat. A to je další důvod, proč kandiduju do Senátu, protože to prostředí v České republice aktuálně, které se týká třeba svobodného vyjadřování a toho, že lidé se bojí v práci říct třeba před kolegy nebo před šéfem, co si myslí, jaké mají politické smíby, nebyly vyhozeni z práce, nebo že se bojí už i v hospodách mluvit, jo, tak to je něco absolutně šíleného. Vrátili jsme se teda v čase a pamětníci mi třeba říkají, že ani za dopindlého režimu neměli lidé až takové obavy se otevřeně bavit o politice, jako je to v dnešní době, protože opravdu ta Česká republika se stala místem rozdělím na dvě radikální skupiny. Jedna jede proti druhé, ale vidím, že ta druhá, ti lepší lidé takzvaně, kteří si přejí válku a podporují to financování, aby zbrojování Ukrajiny, ti jsou nesmírně agresivní a v podstatě kvůli tomu mě čeká třetí politický soudní proces, protože mě udal nějaký člověk, Zříčan mám pocit, že byl, a na základě toho se rozpoutala vlastně proti mně další soudní mašinerie, která mě čeká. A paradoxní na tom všem je to, že státní zástupce ve Frýdku Místku proti mě dvakrát zastavil to stíhání jako nedůvodné. To znamená, že není důvod vůbec mě stíhat. Převzala si to tedy Praha a byla během pár dnů již připravené vypracované obvinění mojej osobě. Takže budete svědky dalšího politického procesu v České republice jenom proto, že jsem si údajně dovolila spochybnit to, že člověk, který vraždil na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, vraždil i v Klanovickém lese, protože pochopitelně ten člověk neměl motiv. Logisticky je to taky nesmysl, protože měl těžkou tašku se zbraněmi a neměl auto a v podstatě proč by jen tak někdo jel do Klanovického lesa a zabil tam muže a dítě, že jo. Takže jenom kvůli toho budu soudem. A takže tady vidíte, že v podstatě vyjadřovat se ke jakékoliv politické problematice na sociálních sítích je dnes velké riziko. A já si myslím, že v takové zemi nikdo z nás nechceme žít. Zemi plné strachu, udavačů a agresivních vulgárních lidí, kteří absolutně neví, co to je demokracie, protože podle mého názoru je demokracie to, že vy můžete mít zcela opačný názor, než mám já, ale já budu vždycky usilovat o to, abyste ho vy mohli veřejně říkat. To je po názoru demokracie. A tady toto v České republice prostě není.
2: Já jestli bych to jenom doplnil, já si myslím, že ono, polovina národa žije v představě o slovu, kterému se říká demokracie. Jo, demokracie to je slovo prostě normálně zprosté, protože tam neexistuje. Já vždycky říkám, demokracie podle koho? Podle mě, podle paní Liskové, podle Helenky. To prostě to slovo, a je to zdiskreditované tak, jak kdysi se skoro zdiskreditovalo slovo mír, a podívejte se, je tady 40 let po nějakém kotrmelci, kdy jedna parta, která potřebovala uchopit moc a majetek, tak vytvořila převrat. On ten převrat zase přijde, z toho si nedělám iluze. A otázka je, co to bude za partu, která se toho zase ujme, toho majetkového převratu. A po těch 40 letech se dostáváme. My se dostáváme úplně tam zpátky, kdysi. Já jsem 50. léta nezažil, ale pokud tomu tak bylo, že jo, ty indicie tam jsou, že prostě nějaký problémy mezilidský tam prostě byly a byly uplatňovány represivně, no tak vlastně tady tato sebranka, která tomu vévodí a slouží někomu jinému, tak ona dělá tu stejnou roli, akorát, že dneska prostě se to nedělá tím, že výloženě skončíte jenom ve vězení, ale oni vás dokáží psychicky zdeptat, zlomit, jestliže ukážete, že něco víte, a nebo že jste rozumná. Potom ty party, které dneska jsou ve sněmovně a v senátu, takže na každého z nich se něco ví a ti se toho bojí a dělají tak, jak jim nadřízený orgán píská, tak podle toho tancují, protože na ty lidi, na který nikdo nic nemá a kteří se nebojí, tak je prostě tlačeno zase tím způsobem, že se ruinují ekonomicky a psychicky. To tak prostě bohužel zase v této demokracii slavné je. No, bohužel.
1: No tak o tom bych já mohla vyprávět. Takže, no, že 8 let sahání po soudech za nic, jenom za to, že měla rozmar paní Richterová z Pirátů a vlastně byla jsem odsouzena za šíření nenávisti, tak to je naprosto neuvěřitelné, jo? Jenom proto, že jsem sdělila její rozhovor z Pirátské pravdy, kde se vyjadřovali Piráti k tomu, že vlastně chtějí přednostně dávat kvantum, to dokonce v pátému v roce 2015. A za toto všechno jsem vlastně měla 8 let jako ze života peklo, protože mi tahali po soudech, to bude pokračovat teďka tou novou kauzou. A pochopitelně, že když třeba v mainstreamu na Nově nebo na Primě je moje fotka přes celou obrazovku, Nela Lísková, proruská dezinformátorka a tak dále, jo, tak to je pochopitelně taková podpásovka, protože ani ten hloupý mainstream si není schopen vyslechnout obě strany, jako je tendenční. Mě se nikdo neptal na to, jaký mám vlastně životopis na Wikipedii, protože si ho tam někdo vytvořil, byť jsem ho opakovaně opravovala, tak ten dotyčný to tam zase dal zpátky do té vylhané podoby. A tady toto všechno se může dít v České republice slušnému člověku, tak proč bych neměla kandidovat do Senátu, když tady toto všechno může časem třeba potkat kteréhokoliv jiného člověka v České republice. A jak jste říkal ohledně třeba té demokracie, tak pochopitelně, že demokracie je jen iluze. Já jsem to popsala ve své knize zcela jasně, je to jenom fasáda pro zakrývání a organizaci vlastně, no, protože v podstatě za demokracií se schovává cokoliv. Jako Západ vyváží demokracii, Spojené státy vyvážejí demokracii, že jo, a teď víme, pod čím to všechno je. Je to vlastně barevné revoluce, že jo, potom tam vlastně páchají různé ekonomické delikty v tom smyslu, že drancují země, protože to je podstata vlastně Spojených států a její ekonomiky. Takže to všechno je pod rouškou demokracie, takže o jaké demokracii se tady bavíme. Opravdu za tu demokracii se dá schovat cokoliv a vždycky ta dotyčná strana potřebuje něco zlegalizovat, tak to schová pod rouškou, protože tady toto asi společnost zkousne a všichni si říkají, aha, tak to asi tak má být, je to v rámci demokracie, v rámci něčeho, co je iluzí a co v podstatě nikdy neexistovalo a neexistuje, existovat asi ani nebude.
2: Tak on je problém také v tom, že od dneska je obrovská moc ve sdělovacích prostředcích a kdo je ovládá, bohužel, tak ten určuje tender a život. Jo, protože podívejte se, jak je velice jednoduché. Putin si brání svoje teritorium a vznikla nějaká operace, a já se nedivím, na ukrajinském území. Ale nikdo prostě za poslední dobu neřekne, že prostě Trump čapne, unese venezuelského prezidenta. Kde to jsme? Trump vletí do Iránu. Kde to jsme? Izraelci srovnají se zemí Gazu mainstream a vůbec naše sdělovací prostředky akorát řeknou, že prostě Palestinci jsou raubíři a je tam Hamas a je tam islámský hnutí. To všechno může být, ale prostě nikdo nesrovnal jakousi rozlohu, jakéhosi území se zemí a svévolně nevyhlal tam miliony lidí a nepozabíjel. O tom se nemluví a to je v pořádku. Jo, to prostě, a ty lidi dneska jsou, mně připadnou, jak slepé koně, jo, které jdou vždycky na tu pastvu, jo, nebo ty kravičky, no a pak jdou svorně do toho chlívku, jako nedívají se kolem sebe, vůbec nedokážou si tyhle ty věci zhodnotit a dát si to prostě dohromady, že? To je vývoz demokracie, prostě sebrat prezidenta, že jo, tak jak dopadli ti nepohodlní, že jo, jak dopadl Kadáfi. A jiní, jo, to nikdo dneska nebude v potaz, jo, to prostě, to tak asi má být, jo. A to je to, já se vrátím trošičku na začátek, protože já už jsem nějaký, sice nejsem moc starší než paní Lísková, ale už nějaký matador a mám 12 let tady toho Sisyfose za sebou 12 roků. Jsem se snažil nějakým způsobem někam tlačit nějakou tu kuličku, která mi akorát padá na hlavu. Jo? Ale jako, tam se nejde o to, že by to člověk úplně vzdal, ale vidí, že to nemá smysl, tak prostě čeká na to, až si ty lidi, kteří tomu nevěří nebo tomu nechtějí věřit, a nebo to nechtějí vidět, až si ty lidi nenatlučou nos a ono je to začne zajímat, až je to tvrdě, začne je samotné ovlivňovat.
1: No, to máte pravdu, protože já jsem teď natáčela vlastně video k tomu poslednímu videu Trumpa, kdy on vyhrožuje Iránu vyhlazením. A když poslouchám tuto retoriku, tak rozdíl mezi Hitlerem a Trumpem se mi nebezpečně stírá, protože u obou vidím fanatismus, dehumanizaci, v podstatě děsivou lehkost, s jakou se mluví o likvidaci celých společností. A Trump dnes z pódia, nebo dnes, jako v posledních dnech z pódia OSN, většině hovoří o likvidaci Iránu a o tom, že jeho obyvatele může zahnat do pekla. Jako, rozumíte, oni si hrajou opravdu na policii světa, oni si vzali samozřejmě nějakou moc a myslí si, že můžou zasáhnout do jakéhokoliv, na jakýkoliv kontinent, do jakékoliv země. No a když tady teda mluví o civilizaci a o barbarství, což dlouhodobě samozřejmě je téma, už z hlediska, když se bavíme třeba o Spojených státech, tak stojí za to se potom ptát, jaké dědictví po sobě skutečně zanecháváme, protože bombardování, války, nenávist a desa nejsou známkou civilizační převahy, ale jsou známkou jejím selhání. A to je potřeba takto vnímat, protože ten západ a ta západní kultura a vůbec celkově, jak se nám tady vnucují ty západní hodnoty, tak to je právě ta pravá cesta do pekel, zániku civilizace, protože opravdu za posledních zhruba 10 let se to pohnulo teda milovými kroky, ať už počínaje tím, že tady máme podle západu desítky pohlaví. A další nesmysly, které se vtloukají do hlav, ať už třeba porodnost. Proč? No, protože logicky tady není sociální zázemí, lidé se bojí do té nejistoty mít rodiny a tady toto všechno se vším souvisí. A bohužel Česká republika je do toho taky díky politikům ponořená a nedržíme se okrajově od těchto témat a i politické neziskové organizace, pro které já bych vždycky hlasovala pro jejich zrušení, protože dlouhodobě odmítám a v České republice by neměla být jediná politická nezisková organizace, protože nás stojí miliardy korun a ve výsledku jsou to jenom agitátoři té strany. V podstatě je to všechno destruktivní a ta destrukce jde ruku v ruce, podporuje to škola, podporují to různé vzdělávací ústavy i vyšší stupňů a vysoké školy, univerzity. A potom ti mladí lidé jsou prostě takoví, jací dnes jsou. Jsou zmatení, nemají hranice, nemají v podstatě nějakou vidinu nějaké budoucnosti, jsou nejistí, pochopitelně jsou nejistí, protože ta nejistota, to je ten hlavní předpoklad té destrukce. V konečném důsledku opravdu tak, že neumím představit, až tady nebude ta další generace, jak ty další generace v tomto šíleném světě obstojí.
2: Oni mají jinačí žaludek, jsou jinak vypěstovaný, ale oni víceméně dopadnou tak, jak to dneska vidíme krásně v té Americe. Prostě padnou do zajetí zničujících drog. A to nikdo nebude tyhle ty...
1: A tak to zase bych neřekla tak úplně. Já bych to neřekla třeba až tak úplně natvrdo, protože... které je dva let a lidi kolem ní jsou taky rozumní, taky to vidí, jo, to nastavení mají podobné nebo stejné, jako máme my, takže nemůžu říct zase, že by všichni mladí lidé na tom byli tak špatně, protože pochopitelně, že výchozí bod je rodina, je kam směřuje rodina, jakým způsobem přistupuje k té výchově rodina, to je prostě základní kámen, no a ale nevždy, třeba dokonce jsem měla teď případy, kdy jsem byla v chodě a přijde tam za mnou taková skupinka mladých kluků. My vás sledujeme dlouhodobě na sociálních sítích, jo, prostě máme vaše názory, víme, že se založila politické hnutí Nezlomní, rádi bychom se přidali. A teď já jsem říkala, kluci, a kolik vám jako je? To bylo 18, 19 až 22. Jako mladí kluci. A co mě zaskočilo teda velice, tak říkali, že jejich rodiče jsou zcela opačného smýšlení. Že podporují válku, Ukrajinu, za covidu prostě očkování, že jsou úplně opační. Já říkám, a jak je to vůbec možné, jo? Že prostě se, to je zázrak, že když ti lidé prostě v rukové rodině, kde ti rodiče jsou takoví v podstatě, tak jsou s nich samostatně myslící bytosti, kteří mají opravdu zdravé názory, nedestruktivní, vidí ten život zcela realisticky. Já tady toto vnímám jako obrovský skutečně mi to udělalo nesmírnou radost, protože jsem si říkala, že jakoby tím, že třeba kolem mojí dcery, jako její kamarádi a přátelé a takhle, na tom jsou úplně stejně myšlenkově, ale potěší to, když prostě jste úplně v jiném městě, potkají vás takhle mladí lidi a zjistíte, že napříč republikou jsou mladí lidé, kteří jsou normální. Jo, takže to je opravdu pro mě velký dar.
2: Tak jsou to ostrůvky naděje, to je v každém systému a v každé společnosti, ale zatím bohužel tu údernější silu má ta dneska protistrana, a to tím, že má prostě v rukou zaprvé sdělovací prostředky a pak to nejhorší, co člověk kdy vymyslel, tak peníze a moc. Bohužel, jo, a to se s tím se hrozně těžko bojuje.
1: No, já vám řeknu ještě takhle. Ono nejenom, že s tím se těžko bojuje, ono i na té naší straně jsou různé skupiny, kteří mají potenciál dát prostor těm, kteří jsou pronárodně smýšlející. Já jsem je teda před volbama oslovila absolutně všechny, do jednoho absolutně všechny, a jeden jediný z nich mi nedal prostor. Ani jeden jediný z nich, všechny ty, které posloucháte, já je nebudu jmenovat, já je nebudu diskreditovat, pádně ani jeden jediný. Všichni řekli, že nemají čas, že nemají prostor, protože i na té pronárodní scéně to mezi sebou prostě válčí a bojuje. A ti, kteří pracují třeba pro tu skupinu, tak už nedají prostor nelelískové, protože oni by se urazili a tak dále. Takže vlastně tady je to tak šílené v té České republice v tomto směru. A já jsem tak tím vším. Já prostě, kdybych měla, jakožto, že chystám vlastní podcast, tak tam dám opravdu prostor absolutně všem. A nejenom všem těm lidem z té pronárodní scény, ale pochopitelně i opačné straně, aby kutovat. Pro mě je důležitý rozdílný úhel pohledu. Já si myslím, že takto by se spolu lidi měli bavit na úrovni, respektovat se navzájem v názorech, a já si myslím, že ten rozdílný úhel pohledu je velice důležitý, protože i mi se stalo, že mi na sociálních sítích někdo sdělil svůj názor zcela opačný, než jsem měla já. Já jsem to vyhodnotila tak, že z velké části měl ten člověk pravdu a že já jsem to viděla třeba neobjektivně. Jo? A to je podle mě přesně ten způsob, jakým bychom měli přemýšlet a nebránit se tomu, aby být otevření těm diskuzím, protože já si myslím, že to je to, co ta společnost potřebuje nejvíc k tomu, aby prostě dozrávala, aby mentálně se udržovala v kondici. To je strašně důležité, protože když tady máme jenom jednostranné názory a nějaké tábory lidí, kteří jsou rozdělení a jsou proti sobě, tak z toho logicky nemůže vyjít nic pozitivního.
2: Máte určitě pravdu, akorát vás chci trošičku povarovat, můžete dávat prostor všem. Ale každá hůl má dva konce a zase někdo jiný to vezme za ten druhý konec a budete číst palcovými titulky někde zase. Lísková dává prostor těmto nacionalistům, ona s něma souzní a máte to, co nechcete. Bohužel lidé takhle uvažují. Jo? To je jenom taková...
1: No, jako já, lidé možná ano, ale já ne. A já už za tu dobu, co si procházím vlastně posledních 10-8 let těmi soudy, vším možným, tak já už v podstatě vůbec nehodnotím, že si někdo o mě něco myslí, ať si myslí kdokoliv, co chce. Pro mě je v mém životě důležité to, že je to v plném souladu se mnou, to, co dělám. A to je pro mě to zásadní. A když já cítím, že to, co dělám, je správně, tak je mi ve výsledku úplně jedno, kdo proti mě co napíše, protože to nemůžu ovlivnit. Já nemůžu ovlivnit to, jestli mě má někdo rád nebo nemá, jestli někdo se mnou souhlasí nebo nesouhlasí. Já prostě žiju svůj život, prezentuju své myšlenky, pracuji podle svých vlastních představ, si prostě ten život takový, jaký si představuji, že by mohl být. Byť samozřejmě jsou mi házeny klacky pod nohy v podobě těch politických procesů a s tím souvisí pochopitelně problémy v podnikání a tak dále. Ono to v ruku v ruce, je to dobře vymyšlené, pochopitelně od těch zadavatelů té politické zakázky, protože ono to vždycky je tak, že na začátku toho je nějaký udavač, někdo vás udá, a pak tam je už připravená nějaká objednávka, pochopitelně to se potom prostřednictvím soudu řeší. Takže ono je to vymyšlené velice dobře. Záleží jenom na tom, jestli se tomu člověk úplně poddá a zhroutí se, anebo jestli to prostě bere tak, že je to jenom další životní zkouška, a to je třeba můj postoj. Já nemám ve zvyku se hroutit, protože ve výsledku to nikomu nepomůže a ničemu to nepomůže. A mám zodpovědnost za svoji rodinu a mám zodpovědnost za různé další věci ve svém životě, které jsou pro mě velice důležité. A zároveň ale pořád jsem ráda za to, že mám opravdu takové zázemí, že si můžu dovolit tu pravdu říkat, aniž by třeba se rodina postavila proti mně, protože to nepohodlné, to se nikdy nestalo a nestane. Takže už tím, že my jsme tak prostě kompaktní jako celek, tak to je ten důvod, proč já můžu dělat to, co dělám, protože za mnou vždycky stojí lidé, kteří mě milují a které miluji já. A tím pádem mi dávají sílu v dobách, kdy je mi třeba špatně, kdy jsou dny, kdy opravdu se toho nahromadí třeba moc. A mám to zázemí, že můžu dělat to, co dělám. A za to jsem nesmírně vděčná, protože je to věc, které si vážím a nebudu vždy.
0: Pojďme k otázkám, protože během toho povídání jich přišla celá řada. Já to vezmu od začátku, seřadila jsem je ne tak, jak přicházely, ale aby postupně náš příběh měl začátek i konec. Je tady David a ten se chce zeptat, jak vypadá politické hnutí Nezlomní, co má vlastně ve svém programu, čím se zabývá a chce, abyste mu ho Nelo představila.
1: No tak, politické hnutí Nezlomní je pro národní politické hnutí a pochopitelně jsme nové hnutí. To znamená, že fungujeme nějaké 2 roky, takže jdeme krůček po krůčku, nabíráme pomalinku podporovatele a předpokládám, nebo pokud se nám to podaří, tak bych s něho chtěla postavit samozřejmě politické hnutí, které bude mít své místo v českém politickém prostoru. Stejně důležité samozřejmě potom spolupráci i s dalšími subjekty, kteří jsou pronárodní. Umím si představit některé už dneska. No a politické hnutí Nezlomní vzniklo 2 roky, protože jsem objížděla se svojí knihou Příběh Putinovy děvky, kterou jsem napsala, celou Českou republiku, kde mi lidé sami organizovali besedy, což bylo úplně úžasné. To mě velice dojímalo, protože v podstatě jsem se nemusela starat o nějaké besedy v rámci České republiky, protože na sociálních sítích mi vždycky napsali, přijela byste do Chomutova nebo přijela byste do Brna, my vám to nezvíme, přijdou tady lidi na vás, jo. Takže to bylo naprosto úžasné, že takto to fungovalo vlastně po dobu 2 let a sbírala jsem současně podpisy na založení politického hnutí Nezlomní. No a náš program je samozřejmě, já vám řeknu zásadní programové body, které jsou pro mě třeba jako velice důležité, a to je zachování české koruny. Pochopitelně se stavíme proti válkám, pochopitelně chceme, aby Česká republika byla suverénní stát, se nebude do cizích konfliktů. A jsou tam prostě další body programu, které jsou vyloženě ryze pro české a nejsou pro cizí mocnosti. Takže to je pro mě velice důležité, aby ta Česká republika už přestala být konečně vazalem a nebyla jenom takovou slouhou těch nadnárodních korporací a na ně navázané subjekty a vůbec celkově vlastně i těch mocností, a aby Česká republika byla zemí, která se nebude vměšovat a ukázala mi do cizích válek, protože v konečném důsledku jsme se stali třeba aktuálně pro Rusko nepřátelskou zemí, což je ta největší hloupost, co mohla vlastně i minulá vláda udělat, protože zbavit se ekonomického partnera, jednoho z nejsilnějších ekonomických partnerů, a ještě si ho poštvat politicky proti sobě, to je opravdu záležitost, která je z mého pohledu řízená cíleně. A to jsou přesně ty důvody, proč jsme třeba i zakládali politické hnutí Nezlomní, protože tady máme takovou tu pronárodní sílu. Jsou tady samozřejmě subjekty, které se jako jeví, že jsou jakože pronárodní, ale potom, když dojde na třeba nějaké důležité hlasování, tak buď tam chybí, anebo laborují tak nějak mezi. A to je přesně to, co si myslím, že teď potřebujeme úplně nejméně.
0: Další otázka, ta přišla od Aleše. Ten píše, dobrý večer, paní Lisková. Sleduji vás a moc vám fandím. Mohla byste nám představit svůj senátní obvod a hlavní problémy? Jsem z Frýdku Místku a moc vám fandím, můj hlas máte.
1: No tak já si myslím, že samozřejmě, že nemusím až teďka jmenovat všech těch 42 obcí a měst, které jsou součástí toho senátního obvodu 69, ale každopádně já si myslím, že náš region bohužel přichází o mladé lidi, protože mladí lidi nám utíkají hodně do Prahy, to znamená, je potřeba se zaměřit na problematikanosti a podpory středních a malých firem a podnikatelů. To si myslím, že je zásadní. A další věc, kterou považuji za zásadní, je to, abychom nepřicházeli tak, jak si přeje Petr Pavel, o nemocnice, abychom nemuseli dojíždět 50-80 km do nějakého zdravotnického zařízení. Takže tady jsou problémy toho regionu v podstatě přímo navázané na to, jakým způsobem teďka prezentuje opozice své, protože pokud bychom měli tady toto všechno udělat, tak já, nebo pokud by to měli bychom jít touto cestou, tak pochopitelně by to bylo ryze destruktivní. Já jsem třeba hodně příznivce třeba i různých těch farmiček a biofarem, protože mám tyto produkty nesmírně ráda a na ně se taky zapomíná. A mají obrovské problémy třeba získat dotace. A já si myslím, že tady toto by nemělo být vůbec opomenuto, protože korporáty je likvidují a já jsem pro měli možnost výběru a koupit si třeba zdravé potraviny, zdravé suroviny. Takže i tady toto je pro mě důležité. Takže to jsou takové věci, které vycházejí vlastně z toho obecného života, který já sleduji kolem sebe. Ale pochopitelně tady jsou potom důležité věci, jako je hlasování pro věci, které ovlivňují celou Českou republiku a mají třeba i ten vliv z toho zahraničí a tam už je potřeba, aby ten senátor skutečně si to prostudoval a zamyslel se nad tím, jaký dopad to bude mít třeba na ten jeho daný region. A to je ten důvod, proč kandiduji do Senátu, protože miluji Beskydy, miluji prostě tady tento kraj. Narodila jsem se tady, žiju tady celý život a chci tady žít celý život. A proto mi to není jedno. Každopádně moc děkuji za vaši podporu, nesmírně si toho vážím.
0: Když jsme se zastavili u toho rušení nemocnic, to znamená u toho, co by si přál zřejmě náš prezident současný, tak my jsme se ve volební kampani v okrese Tachov dozvěděli, že u nás by se také samozřejmě rušily nemocnice, ale už víme víc, z nemocnic by se staly nemocnice následné péče a akutní péče by se pro celý plzeňský kraj vlastně odehrávala pouze v Plzni a možná v Klatovech. Nejsem si jistá, jestli Plzeň, která už teď má velké problémy, aby obsloužila všechny pacienty, čekací doby jsou sáhodlouhé, zda by zvládla, aby najednou tam přibylo dalších 7 okresů. Nemám představu, jak by to vůbec chtěli udělat.
1: No, tak jako je to samozřejmě nesmysl. A jestliže Česká republika se pyšnila tím, že máme zdravotní péči na požadované úrovni oproti třeba jiným zemím, a já můžu třeba říct, že když jsem třeba pobývala v zahraničí, ať už v zemích třeba i třetího světa, tak jako potom si vážíte pochopitelně ty zdravotní péče, kterou máte doma. A snižovat úroveň té zdravotní péče přesně tím, co se teď aktuálně hypoteticky chystá, je zase krok zpátky a nechci, aby vůbec taková politika v České republice existovala, protože každý normální člověk, a to nemusí být skutečně odborník z daného segmentu, ale každý normální člověk, který má zdravý selský rozum, přece chápe, že je to naprostý nesmysl. Že tam, že opravdu jako v té zdravotní péči v těch nějakou kritických minuty a si vůbec představit, že by pacient dojížděl třeba 2 hodiny někde do nějakého zdravotnického zařízení. To je absolutní nesmysl a myslím si, že je to krok zpátky. Takže proti tomu bych se určitě bych se proti tomu postavila, protože konec konců výroky Petra Pavla dle mého názoru jsou vlastně jenom hloupé. V podstatě já jsem ho ještě neslyšela říct nikdy něco rozumného, takže
0: tak já musím říct, že by se mohl zastavit ve svém vlastním rodišti v Plané, protože ta patří také do okresu Tachov a okres Tachov je jediným okresem v České republice, který nemá okresní nemocnici, čili nemá akutní péči a my už to zažíváme v tuto chvíli na vlastní kůži. A musím říct, že pokud nemáte protekci, pokud máte jenom běžné kontakty, tak je velký problém získat specializované vyšetření. A když, tak je to tak dlouhá čekací doba, že někdy může být i pozdě.
1: To je pravda. No. Takže právě proto o to méně rozumím těm výrokům, které teď z ministerstva zdravotnictví šly a které dokonce kvitoval i Petr Pavel. Takže takto, no.
0: Já totiž jsem se o tom zmínila záměrně, dám ti slovo, Oldo, protože právě přišel dotaz z Plané, kde byla moderní nemocnice, která se zrušila daleko po převratu. A tato nemocnice tady citelně chybí, proto lidé píší, mají stejný názor, jako jsem

0: A to si, to je tímto směrem, ale na druhou stranu si zase myslím, a já jsem to zažil sám ve své době se svým zdravím, kdy jsem to měl možnost porovnat. Bohužel je i pravda také to, že není zařízení jako zařízení. Když si vezmu, já jsem kdysi měl úraz, skončil jsem v úrazové nemocnici, která byla specializovaná na to, že vlastně tam byl ten prvotní zákrok, dneska to už není takový problém, protože dneska letí k kreativnímu prdnutí vrtulník, což je druhá chyba. Jo. Tak prostě tam, když člověk spadne někde ze střechy, nebo já nevím odkud, doláme se, propíchne si plíci a to, a když ho tam někdo řádně poskládá, což tihleti lékaři v té úrazové nemocnici uměli, což se mohlo potom vidět následně, nebudu jmenovat, odkud kam dovezli pacienta, který ho museli tam lámat, protože ho špatně poskládali. Jo? Takže to je taková věc, ale ta nesouvisí s tím rušením nemocnic jako takových. Jo? Jako
1: No, to je
0: specializovaný,
1: pravda, no, jako.
0: jo? Ty specializované části, říkám, to poúrazové, protože tam to je zásadní věc, když vás špatně poskládají, když vás špatně odoperují, tak to má následky a, jo, někde jinde. No a skončíte buď to v nemocnici, kde ty ležíte, nebo na ty LDNC, která dostane za tu tvrdou práci, protože tam jsou lidé nepohybliví a tak dále, jo, dostane na ty výkony míň peněz, což nikdo jako to nezohledňuje, ale bohužel za vším hledej jenom ty zatracený prachy a to nás jednou dožene zase k tomu, že budeme potřebovat ten náraz do té betonové zdi, aby jsme se zpamatovali.
1: Jako já si zase myslím, že reforma zdravotnictví je potřebná, jo? Protože samozřejmě všechno má nějaký vývoj, ale zase neměla by jít za otázkou, kterou nemocnici můžeme zrušit, ale otázkou, jak zajistit kvalitní a dostupnou péči lidem v každém regionu. To si myslím, že to je to podstatné a obávám se, že právě u této otázky bohužel ti, kteří s tím nápadem přišli, nezačali. No a v podstatě úspora, která na papíře vypadá dobře, tak může být pro pacienta v konečném důsledku velmi drahá, pokud za ní třeba stojí delší cesta, přeplněná nemocnice, anebo pozdě poskytnuta. Takže to jsou všechno otázky, kterým se skutečně musí odborníci zabývat do hloubky a neplánovat to názory veřejně, pokud to není to páro, tak diskuse v sítích, jak se lidé zhrozili toho, že se zase budou rušit nemocnice, ale je potřeba skutečně se na to dívat třeba i z tohoto úhlu pohledu, protože jako přesně jak říkáte vy, za vším hledej peníze, nemůže to být na úkor toho, že bude upadat zdravotní péče jako taková.
0: Já ještě jednu větu. Podívejte se do politického dění, kolik tam je lékařů. Kolik je lékařů ve sněmovně, kolik je lékařů v senátu. Proč tam jsou? Vždyť ti mají přece plnit Hippokratovu přísahu, ne? Jsou lékaři. No a vrcholem doktoru je pan Hřib, že?
1: No, tak to už asi no comment, no.
0: A o panu Svobodovi si nebudeme dělat žádné iluze, jo? Asi tak třeba k tomu lékaři. Já si myslím, že ti by měli diplom vrátit a zaplatit, aby mohl vystudovat jiný doktor, který by byl třeba v té nemocnici plané co platný.
1: Ono tady máte extrém vedle extrému, jo. Nemusíme chodit daleko. Podívejte se třeba pro lidi, kteří mluví o válce s Ruskem, ale kolik z těch lidí, kteří tady hlasitě mluví o válce s Ruskem, by do ní skutečně šlo? Jo, tady máte jeden extrém vedle druhého. Ať už jsou to teďka ty nemocnice, anebo třeba tato problematika. Nebo že po nás chtějí, abychom snižovali svou uhlíkovou stopu, omezovali se a měnili způsob života. Ale kolik z těch lidí, kteří nám to nařizují, je připraveno vzdát se vlastního komfortu, pohodlí, luxusu?
0: Žádné, no protože
1: Tady
0: oni
1: to
0: jsou.
1: je jedna věc vedle druhé. Jo. Podle mě v minulosti znovu se aktivizovala nějaká sorta lidí, kteří si samozvaně vzali patent na pravdu a právo rozhodovat o tom, co je ta jediná správná pravda a cesta k řešení. A chtějí nám diktovat, co si máme myslet, jak máme žít, kolik máme mít prostě, jakou máme možnost třeba lékařské péče, dostupnost, co smíme říkat, nebo co ještě můžeme, nebo naopak už nesmíme si dovolit. Jo, to je šílené. Jako celkově, když se nad tím zamyslíte, jako je to globálně teďka, tak v podstatě tady se úplně vytratil zdravý selský rozum a tady chybí politici, kteří mají zdravý selský rozum a přemýšlejí jako normální lidé. Jako opravdu v politice české

0: politice jí celkově v globální politice jí jako šafránu. A když už takový politik se najde, tak pochopitelně okamžitě vykonstruují nějaký případ, něco si vymyslí, aby ho mohli veřejně dehonestovat a znemožnit. A proto je potřeba, aby ta pronárodní síla v té politice opravdu nabírala síle, aby se lidé začínali konečně spojovat a nešli proti sobě, aby dokázali i ti jednotliví lidé třeba kandidují potlačit své ego a dokázali lidem to, že má smysl pořád ještě se té politice věnovat. Protože až lidé úplně zanevřou na politiku, jakože myslím definitivně, a nebudou k těm volbám vůbec chodit, tak potom Bůh s náma, že jo? Protože viděli jsme minulou vládu, jak to tady dopadlo, a to je přesně to, jak by to dopadlo i za těchto podmínek, pochopitelně. Takže je potřeba, abychom aktivizovali nějakou sílu, a ukázali těm lidem, že ta politika nemusí být jenom vyloženě o korupci, o lžích, o nenávisti, o agresi, o vulgaritách, tady tam předváděla vláda minulá, ale že může navrhovat i řešení, může se chovat s úctou a respektem k voličům, protože voliči jsou přece ti, kteří toho politika do té politiky dostali. Jsou jeho zaměstnavatele a ten politik je zaměstnanec těch voličů. Tak to je tomu potřeba začíná tím pocit, že se ve jménu této správné pravdy, kterou tady nastolila ta minulá vláda, začíná hodně ohýbat i právo. A to je třeba další alarmující případ, protože přece, když si vezmeme od roku 89, tak tady nebývaly žádné politické procesy za názor. To tady vlastně od dob Pirátů, začalo to mnou od dob Pirátů, když se dostali Piráti do parlamentu a pokračovalo to pokopitelně začalo to ČSL, jo, protože jeden politický proces proti mně inicioval Martin Herman, bývalý ministr kultury za KDU ČSL. Takže tito lidé, to jsou právě ti pravdoláskaři, tak tito lidé chtějí v České republice absolutně zrušit jakýkoliv jiný názor, než mají oni sami. Oni mají tu svoji pravdu a v případě, že nezdílíte ten jejich názor, tak se snaží slušné občany kriminalizovat. Je potřeba tažně. Takže je to potřeba opravdu, aby lidi nezanevřeli na tu politiku a aby se snažili i oni sami třeba sám za sebe. Já chápu, že nemůže každý kandidovat do obcí, do zastupitelstev, do senátu, kamkoliv, ale minimálně, co můžete udělat, je to, že vám to nebude jedno. A to já vidím jako zásadní, aby vám to nebylo jedno.
1: Ono, víte, bohužel lidé se nepoučili nikdy v historii. Všechno to už tady někdy bylo. Bylo to za jiných podmínek, ale podstata byla vždycky stejná. Boj mezi lidmi, uměle rozdmíchaný a podobně. Jo? To už tady všechno bylo. A dneska u nás teda potom po Kristu, co jsme, tak v tom vévodí samozřejmě církev, že? Římskokatolická, stolec vatikánský, kterýho, když jste zmínila pana Hermana, který nevěděl, jestli byl farář nebo pod obojí, že nakonec se vzdal toho roucha páternického a našel si nějakou slečnu. Dneska, když si vzpomeneme, a to lidé bohužel mají strašně krátkou paměť, že? Když vymyslel strýčka Bradleyho, kdo si dneska na strýčka Bradleyho v jeho podání vzpomene. No a to je právě to, proto jsme tam, kde jsme, že to je, že lidé jsou tak utlumení, že se nezajímají takřka o nic. Jenom prostě, kdo jim co předhodí, takhle. Já když to vezmu v porovnání s naším nejvyšším ústavním činitelem, což je prezident, tak já v KSČ nebyl. Já byl v KSČM, ale zabil jsem až 4 roky, než mě vyrazili, a zabil jsem Horákovu. Ale on je ten dobrý. A když nic, tak on si to odčinil. Já jsem neměl jak. No, tak to je.
0: Probíhá tady prezidenta opozice, to znamená ne prezidenta České republiky, ale vyloženě prezidenta opozice, který vysílá svou choda demonstraci proti vládě, která jí vyplácí měsíčně 100 000 apanáže na její vodní přešlapy, tak to je asi zcela irrelevantní. Stejně jako irrelevantní to, že v podstatě máme prezidenta, který zaštítil sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu, tedy potomku německých nacistů. Teď to je naprosto neuvěřitelné, kam se Česká republika posunula. Já jsem vlastně u soudu, přinesla jsem tam svou knihu, když jsem se obhajovala a říkala jsem, ať si uvědomí vlastně lidé, že to, co tady přichází z Ukrajiny, ti lidé, že oni skutečně zastávají třeba hodnoty Bandery a nacismu. A ten soudce se na mě díval, vůbec nevěřil. Říkal, nic takového tady není a už vůbec nacismu za Banderu. Ale dnes a denně vidíme videa pochodů, zrovna teďka natáčím k tomu, připravím k tomu video pochodu banderovců na Ukrajině. A že ti taky v České republice, protože když já jsem pomáhala v Donbasu, tak lidé, kteří se dostali do České republiky, třeba z Doněcké nebo Luhanské oblasti, tak mi dnes říkají, paní Lisková, teď pro Boha, to, před čím my jsme utíkali z Donbasu, tak teď máte vy v České republice a mnohonásobně ve větším počtu, teď to není normální, proč to děláte, kam budeme utíkat teď? A za to všechno nese zodpovědnost vláda minulá. A já si myslím, že opravdu v budoucnu tady třeba pro nás vzniká obrovské nebezpečí, že se budou aktivizovat do skupy a že se nám vrátí třeba 50. léta, kdy budou podnikatele opět zažívat třeba výpalné a podobně. Jo? A tady toto všechno přece tomu šlo předejít. Stačilo jenom myslet a nedopustit to a nekontrolovaně pouštět na území České republiky kohokoliv. To bylo prostě podle mého názoru to nejhorší, to byl ten nejhorší zločin, který ta minulá vláda udělala, spáchala a byl podle mého názoru mnohonásobně větší než třeba ty různé korupční kauzy a metry a tak dále, protože opravdu my tady máme lidi, kteří jsou pro Českou republiku bezpečnostní hrozbou, rizikem bezpečnostním.
2: Já jsem jenom chtěla doplnit toto téma, protože když jste mluvila o politických elitách a jejich pravdě, o tom, že je to jediná pravda, že si to myslí, tak v tu chvíli hned přišla SMSka od Lenky, která se ptá, vy si myslíte, že tomu opravdu věří, že nevidí, kam to vede?
0: Já si myslím, že část tomu skutečně věří, protože já jsem zveřejnila třeba v mém předposledním videu, mám pocit, dokonce i komentáře, které mi chodí, jako hrozné komentáře, jako výhružné komentáře, typu, že ví, kde bydlím, že vytáhnou z baráku za vlasy a že Ukrajinci už dobře vědí na stavbách a že mě prostě registrují a podobně, jo. A to jsou lidi, kteří mi píšou typu, že lepší je ukrajinský nacismus, než aby nám tady vládlo Rusko a podobně. Takže to jsou lidi, kteří vlastně podporují tady toto. A dokonce se mi stalo teď, když na začátku jsme nějak nadesli ty předvolební boje, takže banery, které mám různě na plotech, tak někdo pomaloval hakovým křížem a napsal tam různé vulgarity a tak dále. Já jsem to byla samozřejmě ohlásit na policii, byť si nedělám teda iluze o tom, že to bude nějakým způsobem vyšetřovat, ale je důležité, aby tyto věci byly zaznamená, že někdo maluje veřejně hákový kříž, to znamená, že podporuje a propaguje nacismus a fašismus a to je stále v České republice trestný čin. Takže já jsem sama zvědavá, jak to policie vyhodnotí a vadí mi to třeba o to víc, že já proti tomu bojuju dlouhé roky, protože jsem na té Ukrajině, tom Donbasu zažila opravdu ty hrůzy války, které popisují ve své knize Příběh Putinovy děvky a kterou jsem takhle nazvala právě proto, že ti lepší lidi v úzovkách, když jsem napsala slušně svůj názor, co jsem tam zažila, tak mi napsali typu děvko. Tak já jsem si říkala výborně, není nic lepšího, než poukázat veřejně na to, jací jsou hloupí, agresivní a vulgární a jak prostě neumí argumentovat věcně. A proto jsem tuto moji knihu nazvala takto, abych otevřela lidem oči a aby viděli, jak se naše společnost hroutí a jakým způsobem degradovala absolutně na dno, protože já bych si třeba nedovolila ani v životě, ani jsem si to nedovolila cizímu člověku tykat. Pro mě to je absolutné. Jo. Já si, že někomu napíšu, ty jsi taková nebo maková, já všem vykám, chovám se ke všem slušně a úplně mě prostě irituje to, jak ta společnost zhloupla a zvulgarizovala a už berou tady toto úplně jako normální věc, jo? Že tykáme kde komu, bavíme se s kde kým, jako kdybychom s ním husy pásli. Prostě je to šílené, opravdu je to šílené, hrozně mi to vadí a celoživotně se s tím nemůžu nějak stotožnit, ani nechci, ani se s tím nestotožním a určitě tak to chovat nikdy nebudu k nikomu. A myslím si, že český jazyk je natolik krásný, že pokud chci někomu něco vytknout a chci si ho rýpnout, tak to můžu udělat inteligentně a ještě s větší grácií a silou, než když bych mu napsala nějaký vulgarismus, jakože bych se toho nikdy dopustila. Jo? Takže Takže takto, no. Otázka zněla ovšem, jestli oni tomu věří. Tak já na to odpovím tak, že si myslím, nebo že jsem přesvědčená, že část těch lidí určitě ano. Nevím, jestli jste viděli teď nedávno na mém Facebooku video, kde pan Michopoulos se vyjádřil, že si přejí vlastně válku s Ruskem a že by bylo úplně nejlepší, kdyby na nějaké členské státy Rusko zjelo. Já jsem se k tomu teda vyjádřila, mám to na svém Facebooku a Instagramu, tak se na to když tak podívejte, jak ti lepší lidé se vyjadřují a co si všechno přejí. A teď nemusíme chodit daleko. Nevím, jestli si vzpomínáte, a vyjádření, které kolovalo hojně na sociálních sítích a propíralo se dokonce i v parlamentu, v poslanecké sněmovně, když se vyjádřil Pavel Novotný, ano, ten vulgární primitiv Pavel Novotný, že by bylo nejlepší, kdyby Čechy postihlo to, že jim v noci zapálí barák, vyženou z baráku, ženu podříznou, zabijou. Když jste to přece všichni slyšeli a viděli jste, že se nic nedělo. Lidé na to dávali trestní oznámení za Dobra Kušana a nedělo se absolutně nic. No a mezi tím já jsem si procházela politickým procesem za slušně kultivovaně oponentně vyjádřený politický názor. Takže tady vidíme, kam se naše společnost dostala a kdo je tady upřednostňován a naopak, kdo je tady znevýhodňován.
2: Oldo, tebe se také ptám, zda si myslíš, že politici věří tomu, co říkají, že je to jediná možná pravda, že jsou o tom přesvědčeni, o té pravdě, i oni sami, nebo je to účelové?
1: Účelová hra. Jakýkoliv takových, kteří jsou relativně o tom přesvědčení, tak to jsou ti v podstatě v uvozovkách naivní typu Lipánka, že? Takového troubí 30letého i těch všech dokola pirátů, prostě nebo té paní Sakašvili, no jak se jmenuje to, že včera odkud k nám přišlo, co už je taky parlamentu a má toho hejska, myslím toho Foltina, jo, tak jako prostě tyhle ty lidi, to jsou prostě naivní trdla, to prostě to vždycky tato generace, ať chcem nebo nechcem, i my jsme byli nějakým způsobem naivní a zneužití, když nám staří říkali, že prostě to tak není, nebo je to tak a tak, tak jsme měli svou hlavu, no a tyhle tyto jsou dneska prosazovaný, jo. Pak jsou ty čtyřicátníci typu Novotného, kteří si z toho dělají job, on není hloupej, on ví, jak to má všechno zaonačit a zakamuflovat, aby pozbíral výsledky, je. Ví, co si může dovolit, ví, kdo ho kryje, to prostě, co si budeme vykládat, podívejme se, dneska, že jo, zase na tlupu kolem Oganesiana. To je to stejný, jo, bledě modrým svým způsobem vstupuje do životu a do politiky taky dneska. Dnes a denně, že jo, jo. Ale říkám, jsou takový, kteří prostě hrají jenom tu, no, kapřík si rybník nevypustí, když je dobře krmený, jo, to je prostě ten problém a to je vidět na té politické scéně. Prostě opravdu málo kdo se v té politice změní. Nebo nezmění, tak pardon. Málo kdo se v té politice nezmění, protože hnedka přijdou tlaky ze všech stran a hned se zkouší, co kdo udělá. Teď se podívejte na ty veletoče i našich velkých bývalýho prezidentů, Klause, Zemana. Jo? Prostě najednou prostě přijde obrovský veletoč a tam to zákulisí může být zajímavý, když jako v jejich věku, a to by mě to mohlo být ukradený, že jo, co řeknu, abych si zatím stál a doposud, že jo. Mohu se mýlit, to se stát může, ale to mě musí o tom někdo přesvědčit a situace přesvědčit, ale prostě, když někdo začne měnit účelové názory, tak je to prostě jasný. A to bohužel je to, že takový lidi tam v té politice hlavně jsou a v té vrcholové o tom nemluví. No a ti, co prostě stihli za 4 roky naškudlit a naskotačit, tak ti dneska jsou někde jinde a tahají trošičku za nitky, jo, aniž by jsme o tom věděli. Akorát se potom dozvíme, že prostě ho, nebudu ho jmenovat, že ho dneska honí rakovina, no bodeď by ne, když prostě předešlých část života velkou, tak ničil život jiným lidem, tak bodej by ho nedohnal. Tato jediná demokracie, která existuje na světě, že? A to je ta, co chodí s kosou. No. Má jednu velkou nevýhodu, že někdy přijde pozdě a někdy příliš brzo. Ale je to demokratický a nepomůže. Nepomůže rubáš plný zlata, peněz a já nevím co, Bůh ví, prostě tato demokracie řekne, máš se 4 dny, tak jdeme.
2: Pojďme k další otázce. Veronika z Dobratic píše, dobrý večer, vím, že kandidujete do Senátu v našem obvodě, tak bych se vás chtěla ještě před volbami zeptat. Budete se v případě zvolení věnovat senátorské práci naplno, nebo se budete chtít souběžně věnovat i jiným politickým, podnikatelským a dalším aktivitám? Veronika.
0: Děkuji za dotaz, paní Veroniko. Já se určitě v případě zvolení budu věnovat naplno senátorské činnosti, politické činnosti, ale každopádně bych ještě, abych nestratila ten kontakt s realitou, chtěla alespoň na část úvazku nebo svého času věnovat i normální práci s normálními lidmi, protože to je strašně důležité. Protože já jsem si všimla jedné věci a to je přesně to, do jakého bodu já bych se v životě nechtěla dostat v politice. Že v případě, že je politik zvolen, tak se kolem něho vytvoří jak teď. Zjistila jsem osobně sama na svém případu, kdy jsem oslovila řadu politiků, v mém konkrétním případu teď té nového trestního stíhání a chtěla jsem je požádat o podporu a o to, že vlastně není možné, aby jeden státní zástupce proti mě dvakrát zastavil trestní stíhání jako nedůvodné. A vzala si to Praha a během pár dnů v rekordním čase měla proti mě vypracované obvinění a oslovila se mi z toho důvodu, že Babišova vláda se že z Babišovy vlády tady byly politické soudní procesy. A já jsem důkazem toho, že tady další politický soudní proces je. A proto jsem oslovila řadu politiků napříč, ať už to bylo z SPD, z ANO, z PRO. Ani jeden jediný politik se mu nesetkal. Řekli mi, že nemají čas, že jsou úplně zaneprázdnění, ať se nezlobím, popřáli mi hodně štěstí do života a to je všechno. A to je přesně to, co já bych nikdy neudělala. Opravdu to je něco tak neskutečného, že lidé si zvolí politika proto, aby byl za nějakou zdí, aby se k němu nemohli dostat, aby byl bez přímém kontaktu s tou realitou, to znamená s těmi lidmi, vlastně z toho prostředí, ze kterého já vycházím. Já jsem jedna z vás, já jsem normálně obyčejná žena, matka, pracující člověk a nevidím důvod, proč bych měla být za nějakou hradbou nedobytnou a přes nějaké své asistenty a další lidi jste se ke mně nemohli normálně dostat. Já mám veřejné telefonní číslo, může mi kdykoliv zavolat kdokoliv. Je zveřejněno na e-shopu mojí knihy a v podstatě lidé mi volají, já si s nima podiskutuji, beru to jako úplně normální věc a rozhodně bych se nechtěla stát do toho stavu, že si řekněte, no jo, ale jako ta Lísková, ona tam je v tom Senátu, ale my už se s ní nemůžeme ani bavit, protože jí se nedá dovolat, asistenti nepředává maily, ona nemá čas. Přece to není primárně to, proč do politiky chci vstupovat. Mě skutečně zajímá, co se v naší republice děje. Nechci, aby vy jste prožívali třeba to, co prožívám já. A hodně mi na tom záleží, protože je to něco, co by neustal každý člověk. Opravdu, já nemít třeba takové zázemí v rodině, tak nevím, jak bych to zvládla všechno sama. A z toho důvodu bych částečně se věnovala třeba i svoji pracovní činnosti, ale z velké části nebo z té největší části pochopitelně práci v Senátu. Ale ne kvůli biznisu jako takovému, ale kvůli tomu, abych byla v kontaktu s těmi lidmi, s kterými jsem zvykla být v kontaktu. Abych poslouchala jejich názory, kritiku, podněty, protože to je pro mě nesmírně důležité. Neodpoutat se o té normální reality a nestat se tím vysokým vrcholovým politikem, který si žije v tom jiném světě. Přesně já nechci.
1: Já bych to jenom doplnil, jestli můžu, já bych vám to nelinko přál, ale já, když jsem šel do kandidatury, tak jsem nechtěl nic jiného, než mít průměrný plat, který 3/4 národa nemá. Mě, protože jsem se zabezpečil už si dávno předtím na daný poměry tady v této republice, by to v podstatě bohatě stačilo a lidé na to neslyšeli. Prohrál jsem boj s panem senátorem Beckem, který se stal ministrem zdravotnictví a ten do toho senátu ani vůbec nechodil. Jenom si tam chodil pro peníze. Chodil si pro peníze na Masarykovu univerzitu a těm lidem to vůbec nevadilo. A já jsem byl ochoten se vzdát, jenom si nechat prostě na to, abych mohl do té Prachy dojet a dojet zpátky a naobědvat se a jít si lehnout do ubytovny zadarmigo, které mě taky ten senát a tohle platí. Nic víc jsem nechtěl. To ostatní bych si nechal z toho, co jsem kdy naškudlil za svůj život prozatím. Něco, já vždycky říkám, že já kdybych náhodou se tam dostal, tak bych byl něco takového, jak Franta Ringo Čech prostě. Ten do nich pral těmi jejich slovy a uměl to, že jo. Jo. Říkal někdo, ty dveře musí z té druhé strany držet a pak je otvírat. Jo. A to je, tak by to mělo být otázka. Problém je ten, že mám spoustu známých, spoustu kamarádů, mají jinačí politický názor a je zajímavý, že i ti takzvaní oponenti se shodneme na určitých věcech, ne, a tím to pro nás skončí, ale to je někde to východisko. Ale jsou lidi, kterých jsem si kdysi svým způsobem jako vážil, a když se z lidí stane ortodoxní zástupce něčeho, to je velice špatně. A vlastně tím, co se děje kolem nás, je to rozpoutávaný tak, aby byl někdo rozdělen na ty dvě části, a hlavně ti ortodoxní. To už jsou sfanatizovaní lidé, kteří nepřipustí nic jiného, a je to bohužel tam, kde by to i nemělo být, tak je to v rodinách. Dneska jsou rodiny rozmlácené. Buďme rádi, že každý máme tu svou rodinu, jakou máme, ale i v té rodině, jakou máme, tu nejbližší jako dobrý, tu trošku ještě bližší, tak tam taky prostě už člověk naráží na nějaké věci, které prostě musí člověk pochopit, až k tomu dojde věkem a rozumem a začne o takových věcech uvažovat.
0: Já souhlasím, a třeba je velká chyba, že si stal třeba tak za dob v první republiky politika čestná funkce. Skutečně to byla čestná funkce, bylo to něco, čeho si člověk vážil, že byl zvolen, a vlastně dneska je to skutečně o tom biznisu, o tom dělat všechno možné, jenom ne to, co je potřeba. A já si myslím, že kdyby skutečně politici měli průměrný plat českého občana, tak by v té politice nikdo nebyl. Řekněme si to na rovinu. Tam by opravdu nikdo nebyl, protože by neměli důvod. Že? A to je ten problém, že kdyby skutečně politika plnila tu funkci té politiky, vlastně toho, že ten politik má v té funkci pracovat pro občany a pro Českou republiku, a neměl by to být jenom, vlastně, jak říkají, to korytářství, no tak bychom se divili, kolik lidí by tu politiku rychle opustilo, kolik lidí by vyplulo z té politiky. No a otázka, kdo by se tam potom hlásil. Takže celý ten systém, tak jak je postavený teď, bohužel nahrává tomu, co se děje, a nahrává tomu, že jsou občané nespokojení. V podstatě ono, a tomu je ta politika postavena. Teď aktuálně v tom stavu, v jakém je. A má člověk, když do té politiky vstoupí, si dokáže zachovat takovou tu normálnost. Jo? Takovou opravdu, že jsem pořád normální obyčejný člověk, teď jsem v politice, ale třeba za pár let tam být už nemusím, budu zase normálně vykonávat tu svoji činnost, té práce, kterou třeba dělám teď. A to je potřeba si uvědomit, že není to na věky, a jednou z té politiky člověk třeba vyjde. Pokud neberu Fialovce a ty ostatní, kteří už se zabezpečili na dalších x generací dopředu, protože tu politiku dělají tak nestandardním, slušně a mírně řečeno nestandardním způsobem, že to zvedá ze židle většinu normálních lidí. Jo? Ale teď se bavím třeba o tom, že skutečně, kdyby ta politika byla o tom, o té politice, a ne o tom biznisu a těch prospěchářských záležitostech, tak by to vypadalo asi všechno možná úplně jinak. Tak, no, ale to na toho systému je takové, jaké je, a to já sama za sebe pochopitelně nezměním.
1: Jako systém je samozřejmě špatně, ale zase do té politiky je spousta lidí, s kterými nemusím souhlasit úplně, ale třeba mě napadají jména, jako je pan Březina, nebo teď mě to přesně vypadlo, že jsem na to myslel, majitel pivaru pan Bernard, pivovaru Zumpolce, když se podíváte na jejich facebookové stránky a nebo na to, co sdílí, a nebo mě třeba obrovský výle mě překvapil Bořek, no, honem, no, Slezáček, myslím, že, jo. Prostě, a to jsou lidi, kteří něco dokázali, buď to v umění, nebo prostě vybudovali nějaký firmy, že jo, Humpolec se vybudoval z nuly, vybudoval se z malé privatizace, kde se to neukradlo. Když to tady ti, co jenom kradou, no tak to je jasný, to tam to vidíme, když se podíváme na ty dynastie těch politiků, kteří tam jsou, no co pak takový Benda může dělat něco jiného, teď to je povoláním politik, že? A co ti politici, a dělají to na všech úrovních. Všichni tam jdou s přesvědčením, že to budou dělat dobře pro lidi a to do té doby jenom, než je tam prostě zvolí. Pak se oťukají a zjistí, je, tam se dá, to se dá, tak se dá, no jo, a co já bych najednou dělal po 4 letech, tak co dělají? Už jenom dokola kolem sebe likvidují soupeře, protože zázemí má vybudovaný tady na tom, že budou jenom přištípkařit, že budou tamhle v komisi, tamhle budou jako statutáři v orgánech a takhle se uplácí od spora nahoru, protože a to spousta lidí neví, že to je, když je zastupitel, tak to dostane jeden úplatek nějaký, je zastupitel na obci, ve statutárním městě je zastupitel na radnici, stane se členem dozorčí rady v komunálu a to už ti lidé, a tyto takzvaní politici neřeknou, kolik breberen tam spadne. To jsou nekřesťanský peníze. Obyčejní lidi se bojí do invalidního důchodu, že budou okrádat stát, že na to nemají a budou dřít do úmoru a spadnou. A tyhle ti zloději prostě prostřednictvím komunálu, tamhle to kradou, jak s bílýma limečkama, dokázat si jim to nemůže, protože systém to dovoluje, aby seděli. A teď my máme takových hrdinů, když se podíváme tady třeba v Jihomoravském kraji, nějaký pan Srha, náměstek na kraji, krajský radní, starosta Blanska, zastupitel Blanska, no měl by dostat, jo, ať to dělá všecko, ale ať si vybere jeden plat a nazdar. A to je přesně to, což se demokraticky nechce.
0: No, a to máte pravdu, ale proč to všechno je? Protože když přijdete na zastupitelstvo, když je nějaké jednání, tak tam vidíte dva lidi. Lidi na to nechodí, oni se o to nestarají, tam není kontrolní mechanismus ze strany občanů. Takže musíme sáhnout do svědomí i občanů, že na druhé straně je potřeba, když už ty politiky zvolíte, abyste je plně kontrolovali, na to máte plné právo. A chodit na to zastupitelstvo, ptát se, kritizovat, prostě chtít různé listiny, máte právo, různé smlouvy, to všechno vy můžete, ale lidé to nedělají. Skutečně to lidé nedělají a já zase na druhou stranu rozumím tomu, proč. To bychom se mohli tady bavit o tom dalších 5 hodin, protože pochopitelně, že ten systém je nastavený tak, že lidi sotva přežijou, jo, opravdu. Mnoho lidí žije od výplaty k výplatě, nebo mají 2 zaměstnání, všechno je šíleně drahé. Bohužel ta ekonomika České republiky šla hodně dolů, životní úroveň lidí taky šla hodně dolů. Takže tím pádem člověk se zaměří plně na to, aby on sám vůbec zvládl třeba senu a už nemá potenciál, sílu a energii se ještě věnovat něčemu takovému, jako je politika a chodit někde na zastupitelstvo, kontrolovat svoje politiky, které jsi tam zvolil. Takže v podstatě ono je to velice dobře všechno vymyšlené, ruku v ruce. A potom tam vzniká prostor pro korupci, pro to, aby tam nebyl kontrolní mechanismus a potom se tam dějou tyhle ty věci. Takže je to vlastně začarovaný kruh, který začíná, ale i končí u toho občana. Bohužel tak to je. Spousta lidí to třeba nechce slyšet, ale skutečně pokud já sama nebudu mít to, podílet se třeba v té své obci i na nějaké kontrole a proč tam ta starostka koupila tohle za kolik, jestli tam bylo výběrové řízení nebo nebylo a proč nebylo, když mohlo být a podobně. A vlastně nikdo to nebude nějakým způsobem řešit. Tak potom tam vzniká prostor pro to, co jste říkal vy, a to se děje od těch nejnižších patr politiky až po ty nejvyšší patra politiky. Takže až přestanou být lidé lhostejní a nebudou jenom v hospodách nadávat, a skutečně řeknou, dobře, tak máme tady jednou za měsíc třeba nějaké zastupitelstvo, pojďme se tam podívat, přijde obce, třeba tam bylo 50 lidí, tak už je to něco jiného, než přijdou 2, jo. A vím, že třeba konkrétně mi hlásili lidi třeba z Nového Jičína, že tam mají obrovské problémy, že to zastupitelstvo nechce těm lidem dávat ani prostor, třeba se vyjádřit veřejně, omezují čas, jo, a dělají prostě na schvály. To jsou další věci. Takže jako je to šílené, že se dostane třeba starosta na post starosty a v podstatě potom třeba vytváří takový prostor pro to, aby se ti lidé nemohli ani nějakým způsobem vyjádřit, mohli třeba kontrolovat. Tady extrémy v republice, pochopitelně, ale zase je to jenom o tom, že se musí ten občan ozvat. Pokud se neozve a nechá všechno ladem a nechá všechno být, no tak nemůže očekávat nějaké změny, pochopitelně.
2: Píše Linda. Dobrý večer, paní Lisková. Věříte tomu, co říkají někteří psychologové a politologové, že Třetina voličů si favorita vybere až na poslední chvíli, proto průzkumy nejsou přesné. Děkuji vám za odpověď a přeji vám ve volbách úspěch. Linda.
0: Paní Lindo, moc vám děkuji. A ano, já si to myslím taky. Já si to myslím taky, že v podstatě nemá smysl, aspoň já to tak teda teď dělám, že nemá smysl jet 2 měsíce intenzivní kampaň, protože člověk na to zapomene a v podstatě se i okouká. Jo? Takže já jsem taky vlastně začala až ty 3 týdny teď před volbama intenzivně jsem mezi lidmi a děláme vlastně všechny ty věci kolem kampaně, ať už natáčím denně videa a dávám na sociální sítě nebo roznášíme letáčky, prostě takové ty standardní věci, které vás nebudu zatěžovat, co všichni znáte, ale myslím si to, ano, myslím si to, že takto je to asi z psychologického hlediska, to dává smysl, protože na poslední chvíli se skutečně lidé rozhodují už z toho důvodu, že je můžete něčím zaujmout a když vlastně v podstatě budete 2-3 měsíce před těma volbama stále objíždět lidi a tak dále, tak je unavíte. Jo? Takže já si to myslím, tady toto taky, ano, ano.
2: Další otázka je od Karla z Frýdku Místku. Hezký večer. Víte, co je největším problémem, že si lidi myslí, že není koho volit, aby k té změně opravdu došlo. Že nejsou osobnosti, které by nás vyvedly z toho srabu. Senátory a starosty vyměnit je jedna věc, ale co dál? Jste i na tuto alternativu vy osobně připravená? Jste připravená jako nezlomní spolupracovat třeba jen na jednom bodu, ale sjednotit se na něm a spolupracovat s dalšími stranami a hnutími. Víte, já si myslím, že v jednotě je síla. Proto se tak snaží nás rozdělit v práci, doma, staré s mladými a podobně. Děkuji za váš názor a opravdu vám držím palce. Přál bych si vás v Senátu a tím i v médiích, protože tam hodně chybíte. Karel Frýdek Místek.
0: Pane Karle, moc vám děkuji za milá slova, za podporu, nesmírně si toho vážím a máte pravdu. Já nevím, co tomu dodat, prostě úplně přesně. Přesně jste zhrnul to, co se tady děje v České republice a přesně jste zhrnul to, co je potřeba udělat. Pochopitelně, že politika je o kompromisu. To je základ politiky. Musíte vždycky dojít nějakému kompromisu, umět udělat pár kroků dozadu, jindy zas uděláte pár kroků dopředu a je potřeba se té úrovni pro národní politiky mezi stranami a hnutími, kteří chtějí pracovat pro Českou republiku a ne proti České republice. A já bych tuto práci dělala opravdu s velkou láskou a s velkým respektem vůči občanům. A přála bych si, abychom došli na té národní scéně skutečně do bodu, kdy budeme schopni tady vytvořit nějaký silný kompaktní celek, který se postaví tomu zlu, kterému musíme každý den čelit. Aby se to stalo, abychom toho docílili.
2: Co si myslíš ty, Oldo? Je možné spolupracovat? Je strašná spousta billboardů, plakátů, letáků, kde politické strany, hnutí, všichni slibují, budeme pracovat spolu, spojíme se nad problémy měst, obcí, krajů, republiky a výsledek je ten, že se spojí, ale zase jenom s těmi, kteří to dál neposunou. A my pokaždé naletíme.
1: Bohužel je toto smutné, že prostě tam to není daný, že vítěz bere vše. Protože ten vítěz nebere nic a bere k sobě jenom ty, kteří mu hned v momentě tom, jak se někam dostane člověk, anebo vůbec ta parta, ta politická strana, tak hned má soupeře, hned vám někdo bude pod tu žíli podtrhávat. Jo, prostě to se tak nic nedá, není nic stanoveno prostě tak, jak by mělo, že já vždycky tvrdím, že vláda, která nemá vyrovnaný rozpočet, je špatná, s výjimkou toho, že je to vidět, že se postaví atomová elektrárna, to nejde s vyrovnaným rozpočtem, ale zbytek to je prostě špatně, jako to je velice, to jsou jednoduchý počty, když nemáte domácnosti vyrovnaný rozpočet, tak zákonitě dopadnete špatně. No a jak může fungovat stát? No to nefunguje, no prostě tak tohle stotok je. Druhá věc je, že já bych přál každému, aby měl zkušenosti z politické strany, protože oni jsou všechny stejný. Všechny stejný, v ledě modrým. Jo? No a vybírat lidi by se měli právě od spodu, že ti, co něco dokázali, co něco mají, ale ne, co dokázali tím, že někoho zlikvidovali, zničili, ale vlastním příkladem a vlastní pílí a vlastním vlastním úsilím, to prostě, ale tak to není. No, to je takové, to je prostě taková, bohužel asi moje naivní představa o těch lidech. A já podle toho taky ty lidi volím, taky se na ně takhle koukám. A za dané situace říkám, to, když se já se pojám na ty kandidátky, dneska ty kandidátky jsou ubohé, protože tam už není koho dát, koho brát, protože buď to jsou tam fosílie, které se vrací po tom, co se okoukali, a tak, aby se neřeklo, a náhodou tam zase spadnou a zase si zobnou, jo, anebo prostě je to všecko takhle prostě nalajnované, že vám někoho předhodí, koho ty v podstatě znají, neznají, protože pokud se jim nevěnuje mainstream nějakou dobu, anebo pokud se jim to nevěnuje před těma volbama, že teda sice, že někdo visí někde na zdi na každém kroku, tak jak to tak nějak byl takový hezký příměr, že jak to na každém sloupu, že visí, že tak prostě to nic neznamená. Já potřebuji za tím člověkem něco prostě vidět, že prostě něco ten člověk dokázal. Ale bohužel ti lidé, co dokázali a mohli by, tak tam nechtějí do té politiky, protože ví, že to dneska a asi i v minulosti, že to není nic jiného, než hnusná stoka, každý na to nemá žaludek.
0: No jo, no, to je sice pravda, ale jako v konečném důsledku je potřeba ty lidi úplně neodrazovat, jo, nebýt až tak negativní, protože jestliže nebudou dělat vůbec nic a budou na to nahlížet jenom z toho pohledu, tak si myslím, že to bude stejně sebedestruktivní pro nás, jako když v podstatě budou smýšlet tímto způsobem. Je potřeba těm lidem ukázat nějakou jinou cestu. Já to třeba dělám 11 let, já se 11 let skutečně snažím. Jo, ať už jsem byla třeba v Donbasu, napsala jsem o tom knihu, ale ta kniha není jako negativní jenom o válce. Já tam samozřejmě motivuju ty lidi k tomu, že když se dostanou v životě do šílené životní situace, že vždycky z toho cesta ven. A spoustu lidí kupují moji svým dětem, těhletým dětem, a dávají jim tu knihu přečíst, protože je potřeba, aby v sobě vždycky člověk mobilizoval nějakou energii a nějakou sílu, když je krize, a o tom to přesně je. A já si myslím, že naše republika je ve velké krizi, skutečně ve velké krizi. Podívejte se, jak vyhrožuje Německo, Evropská unie, že se chystáme na válku, jo, prostě chystají se v Německu nemocnice na tisíce zraněných a podobně. Je to všechno zastrašování občanů, protože já si myslím, že oni přesně potřebují tady toto. Vystrašit lidi, zastrašit je, vystresovat je úplně do maxima. A především vzít jim víru úplně ve všechno. A to je potřeba, co my si nesmíme vzít. Skutečně, my si nesmíme vzít víru v to, že máme právo na slušný život, že máme právo na slušné životní podmínky, na mír, a máme právo na to, ještě dejme tomu volit, jo? Když si můžeme myslet samozřejmě o ovlivňování voleb a tak dále, cokoliv, ale na druhou stranu v podstatě, co by ten občan jiného už jako mohl tady, jo? Vemte si to, že máme osekaná práva, Evropská unie nás chce zostročit různou identitou a podobně a různými dalšími kroky, a v konečném důsledku je ten svět celkově tak negativní, že my z toho musíme vždycky vybrat něco pozitivního, protože jinak by se člověk zbláznil. Jak chcete tím životem normálně žít, procházet? Jako jo? Takže já bych nebrala úplně víru ve všechno. Samozřejmě politika je stoka a je to špína a je to prostě opravdu jako hrůza. To neříkám, že ne. Ale pokud tam jdete připravený, a já třeba připravená jsem, protože potom, když mi 11 let někdo dělá ze života peklo a 8 let si procházím soudy, ničili mi podnik a lhali o mě nebo lžou o mě neustále v mainstreamu a podobně. A přesto všechno to nevzdávám, protože si říkám, jako proč? Jako proč bych to měla vzdávat? Já mám právo na svůj úhel pohledu, na toho veřejně říkat. Kdybych to úplně zabalila a vzdala, tak v čem by se můj život změnil v podstatě?
1: To je naprosto, naprosto v pořádku. Já to neberu ze své pozice jako negativum, já to beru jako realitu. Ale s tím pozor, vždycky každému říkám, podívejte se na film Sedm statečných. A my až těch sedm statečných, dva, tři, pět najdeme, tak pak to bude úplně jinak vypadat.
2: No a možná jednu statečnou právě máme.
1: No třeba.
2: Já tady mám ještě jednu závěrečnou otázku, to proto, aby všichni, kteří napsali, se dočkali své odpovědi. Čenda psal, hezký večer všem do studia, mám na paní Nelu otázku. Ruská hrozba je dnes jedním z posledních argumentů pro kroky proti občanům, a to jak v České republice, tak Evropské unii. Myslíte si, že současné politické elity vyslyší přání svých sponzorů a skutečně vženou Evropu do plnohodnotné války proti Rusku? otázku. Opravdu Evropa nekráčí k míru, jak nám říkají, ale daleko většímu konfliktu. Jak řekl premiér Babiš na obranném summitu v Praze, svět kráčí ke třetí světové válce. Děkuji za odpověď a držte se. Čenda, který má strach z politiků, z politiky a vůbec.
0: Pane Čendo, já vám děkuji za dotaz. A nedivím se vám, že máte strach. Ono, bohužel, jako situace je taková, že ta Evropská unie provokuje a provokuje pochopitelně z toho důvodu, že válka je vždycky výnosný biznis. No a Lavrov i Putin se opakovaně vyjádřili, že vůbec nemají v úmyslu útočit na Evropu a že proč by měli chtít válku? Že Evropa už je tak zdrancovaná a tak zničená a vlastně vede tak sebedestruktivní politiku, což vidíme všichni každý den. Je to pravda, že ti nikým nevolení úředníci, kteří nám ničí životy těmi nesmyslnými nařízeními a tím diktátem a ubíráním práv a svobod, vedou skutečně tak sebedestruktivní politiku, že pro, co by s nás Rusko mělo, jako teďka vážně. Bavme se o tom zcela objektivně a já jsem vždycky říkala, že já nejsem v straně. Teď teda mě jako vždycky přiřazují k tomu, že jsem proruská, protože jsem byla v Donbasu a objektivně jsem hovořila o tom, co jsem zažila ve válce. Ale já vždycky říkám, že každá ta velmoc si primárně hájí své zájmy a že ti obyčejní lidé stejně nikoho nezajímají a to je bohužel tvrdá realita. Tak to prostě je a zatím si stojím a budu stát. Ale každopádně vraťme se k tomu Rusku. Pochopitelně, že Rusko by nic nezískalo. My nemáme nic. My jsme o všechno přišli, nechali jsme se vydrancovat Ukrajinou zcela dobrovolně a my si mě v tom pokračujeme, pochopitelně. Takže je to spíš směšné a je to spíš ubohé a je to taková tragikomická ta naše situace. A pochopitelně, že ti nikým nevolení takzvaní lídři Evropské unie si potřebují, stejně jako Zelenský, si potřebují prodlužovat ten konflikt a popřípadě vyvolat další konflikt, protože to je to jediné, co je udrží u moci. Vyvolávání strachu a to, že budou, dejme tomu v nějakém, řekněme, válečném stavu moci i nadále využívat svých postů a svých funkcí a z toho mít privátní profit. Takže celé je to jenom o tady tomto. Já pevně věřím, nebo doufám, nebo modlím se za to, aby nebyla pochopitelně třetí světová válka, protože to by asi nebylo vítězů. A pevně věřím tomu, že snad si to obě strany uvědomují a že to vyvolávání strachu ze strany té Evropské unie a ta nenávistná a lživá propaganda vůči Rusku, tak je pochopitelně účelová, ale to každý inteligentní rozumný člověk vidí, tady je toto. No a Ameriku je to pochopitelně, protože Spojené státy by z toho vytěžily nejvíce, kdyby se Evropa stala součástí válečného konfliktu, protože jako vždycky by to bylo daleko od Spojených států. No a Spojené státy by potom mohly převzít tu úlohu takzvaného ochránce nebo obránce nebo prostě toho, kdo by opravoval potom celý ten systém a vlastně ty škody a profitovali by z toho v rámci biznisu. Tak jak to dělají ve spoustě dalších zemí, v desítkách zemí, kde rozpoutali záměrně válečný konflikt a daleko od Spojených států následovat. Takže Evropa by v tomto směru nebyla v kontextu ke Spojeným státům žádnou výjimkou. Nicméně já doufám, že nedojde k další válce a že skutečně tady toto křepčení zbraněmi a to vyzbrojování a to, jakým způsobem zastrašují obyčejné lidi, nás, obyčejné lidi, je zase jenom psychologická válka. A budu moc ráda, když se ten můj scénář naplní a nestane se taková tragédie a budu doufat, že prostě nedojde k tomu velkému selhání, protože válka je dle mého názoru prostě jenom známka toho, že nejsme dostatečně civilizovaní. Protože civilizované společnosti se dokáží přece bavit na diplomatické úrovni a nepotřebují vyvolávat válečné konflikty. Ale bohužel dlouhodobě lidská společnost prokazuje, že není dostatečně civilizovaná, no a proto si prochází x desítek let tisíciletí vlastně v podstatě hodně daleko historicky do hloubky válkami. A v konečném důsledku je to vždycky jenom o tom, že je to biznis. Jak tomu je na Ukrajině, jak jsme viděli prostě spousta korupčních skandálů, spousta těch lidí z toho těží, a tak dále, takže je to vždycky jenom o penězích a o biznisu a já doufám, že v tomto případě se to nenaplní a nedožijeme se třetí světové války.
2: Tolik povídání s Helenou na rovinu, které se dostalo do samého závěru. Já také věřím, že půjdete volit, že si dobře rozmyslíte, komu dáte svůj hlas, protože v této době je to víc než nutné, aby se změnil poměr sil v Senátu. Ale nechme rozloučit Nelu Liskovou, naslyšenou.
0: Moji milí přátelé, moji milí občané, já vám přeji každopádně, ať jste zdraví, ať jste spokojení, opatrujte se, dávejte na sebe pozor. A vy, kteří jste z mého obvodu 69, Frýdek Místek, tak se dobře podívejte, co mám na svých bannerech. Mám tam na korunu Bruselu válkam. A to je přesně to, proč vstupuji do Senátu. Mějte se krásně a budu se s váma těšit, ať už třeba na našich osobních setkáních, anebo na mých sociálních sítích, nebo kdekoliv jinde. Mějte se hezky, opatrujte se, nashledanou.
2: Děkuji. Louší se s vámi Olda Duchoň.
0: Pardon, Oldo, ještě můžu na závěr, já jsem něco důležitého ještě chtěla říct, že ve středu 30. Se teď ve středu 30. září mám osobní pozvánku pro vás, pro všechny. Setkáme se, pokud budete mít od 17 hodin čas, ve Frýdku Místku v restauraci U Hučky. Takže 30.9. Frýdek Místek, restaurace U Hučky od 17 hodin. Budu se na vás moc těšit a vám se moc, Oldo, omlouvám, že jsem toho skočila, ale celou dobu myslím na to, že to musím říct a úplně jsem to zazděla. Takže aspoň takto na závěr.
2: Hezká pozvánka, Olda.
1: Nemáte se za co omlouvat, protože pořád je váš, ne můj. No a já v podstatě jenom to řeknu asi takhle. Zkuste posluchači a voliči za těch 14 dní nevolit ty stejné voly. Zkuste taky zvolit někoho jiného. A já jsem ještě neřekl větu, to, co bylo předtím, to téma. A to řeknu jeden slogan, který řekl ten, který o té válce věděl hodně a zažil dvě. A ten řekl, když politici hovoří o válce, pak už oni dávno rozhodli. Já bych chtěl, aby tomu tak nebylo, ale bohužel se to tak stalo. Sice on byl svým způsobem taky lump, ten, co to řekl. Jo, byl to Hans Guderian, jeden z generálů nacistického Německa, ale věděl, o čem je řeč. A já bych byl nerad, aby jsme se toho dožili. Mějte se krásně a zachovejte nám zase přízeň někdy příště v našem pořadu s Helenou na rovinu.
2: Já se také loučím. Věřím, že jste si vzali z těchto informací to, co jste potřebovali pro správné rozhodnutí v nadcházejících senátních volbách a samozřejmě za všechny přeji nám všem mírové dny. To není fráze, věřte mi, naslyšenou.

měli jeden z nejbolestnějších okamžiků našich dějin. A to je rok 38. Je to Mnichov, je to o nás bez nás a je to rok zrady. Tehdy se o Československu rozhodovalo u stolu, u kterého Československo vůbec nebylo. A důsledky toho rozhodnutí našich spojenců byly kruté. Lidé ztratili své domovy, svou bezpečnost i své životy. Nemám tady kapesník. Dnes stojíme v jiné době. Ale otázka zůstává naprosto stejná. Kdo rozhoduje o nás bez nás? A kdo ponese odpovědnost za následky těchto rozhodnutí? Žijeme v době války. Rostoucí mezinárodních napětí západních bezpečnostních rozhodnutí, která mohou být nezvratná a naprosto fatální. A právě teď my nemáme

0: slyšíte dobře, 1940. Což je naprosto neskutečné a je to člověk, kterého bychom si měli neskutečně vážit. Jsou to lidé, kteří žijí stále mezi námi a kteří jsou námi přehlíženi. Lidem jsou to právě oni, kterým jsou brány peníze z jejich důchodů, z důchodů, které oni věřili. Věřili v to, že když 40 let budou pracovat pro vlastní vlast, takže dostanou za to řádně ohodnoceno. Bohužel zjišťují, že tak to není. A právě takový člověk má svoji maminku narozenou v roce 1940. A je to Ticker Plot.
1: Dobré odpoledne, český národe. Ahoj, vážení a milí chci míři. Děkuju za krásný pozdrav, který patřil mé mamince, paní Broškové. Ona je 40. ročník, ona je pamětníkem historie, o které dnes budu krátce mluvit. Všichni víme, co se stalo 30. září 1938. Došlo k jedné z největších zrad na našem národě. Já se nebudu vracet k válce. Já bych chtěl tak jako vždy tu špatnou zkušenost přenést do současnosti. Protože slovo zrada je konstantní hodnotou Západu. Děkuju vám všem, kdo jste sem dnes přišli v tom velmi nabitém předvolebním kání. Viděl jsem tady některé kolegy z jiných politických stran. Je to veliký výkon, zatímco jiní se snaží ulovit body, aby se dostali tam, kam chtějí. Vy jste tady, takže děkuji vám. A škoda, že opozice opět utrácí vaše peníze zbytečným jednáním o důvěře vlády. Možná by tady byli i někteří vládní poslanci. 1938 byli jsme zrazeni kým jiným než Západem. A zachránit nás musela Rudá armáda. Přestože se nám některé bruselské rohožky snaží vnutit verzi o tom, že nás osvobodili Američané. To, že v roce 1948 se začal vyvíjet nepříliš příznivý směr naší země, o tom bylo rozhodnuto po konci druhé světové války. Do toho Západ nijak nezasáhnul. Rok 1968. Někteří z nás se ptají, proč nám Západ nepomohl. Nechtěl riskovat, nechtěl jít do konfrontace s tehdejším Sovětským svazem. Ale jeho dnešní poskoci, ti západní bruselští, nám tady připomínají, vždy když je výročí 68., že tuto zem obsadili Rusové. Zapomínají sdělit, že to byl Sovětský svaz a že tam byly i jiné národy, také Ukrajinci. Dobrá, museli jsme si počkat do roku 89. A tady začala další obrovská zrada. Mnozí z nás si dlouho mysleli, že nám pomohl Západ. Mnozí z nás stále věří tomu, že k předání moci v roce 89 došlo na základě toho, čemu říkají sametová revoluce. My ale všichni víme, že to bylo domluvené předání moci. A pak jsme se nadechli ke konzumu, dle mého názoru k velmi krátkému, abychom velmi rychle vystřízlivili a uvědomili jsme si, že jsme znovu součástí další velké zrady, protože ten Západ nás vtáhnul do svých mocenských struktur, do Severoatlantické aliance, do Evropské unie, kterou znáte pod jejím výstižnějším názvem Čtvrtá říše, a začalo likvidování našich svobod. Začalo ožebračování naší země. A podívejte se, kde jsme teď. Čtvrtá říše nám vyhrožuje válkou, nutí nás zbrojit, vnucuje nám pouze jednoho viníka, zakazuje

0: nařizuje, omezuje, buduje další digitální koncentrační tábor. Takže Západ nás opět zrazuje. A mnohem horší než ten Západ jsou naši kolaboranti, kteří za nemalý peníz skáčou tak, jak Evropská unie, tedy čtvrtá říše píská, a tedy podílejí se na té obrovské další zradě naší země. Pokud bych měl malinko odskočit do světové politiky, tak... Ano, děkuji vám, je to váš názor. Tak těmi světovými zrádci míru a lidí jsou například Madame Pfizer von der Leyen, anebo ukrajinský diktátor Zelensky, který se ze Zlatého záchodu dívá na to, jak jeho národ umírá ve válce. Mnohem horší jsou, jak jsem řekl, ti naši probruselští zrádci. Ale máme tady, přátelé, tu největší skupinu zrádců, kteří si možná ani neuvědomí, že jsou zrádci své země. A to je ta bohužel mlčící většina, která říká, nás se to netýká, nebo říká, stejně s tím nemůžeme nic dělat. A možná si uvědomuje, nebo neuvědomuje, že vlastně zrazuje budoucnost naší země. Přátelé, prosím vás, probouzejte další neprobuzené lidi. Mluvte co nejvíc nahlas, abychom neskončili v další válce. Mluvte hlasitě, protože zbraně jsou hlasitější. Děkuju vám, český národe.
1: Já děkuji Davidu Plocovi a teď bych chtěla na pódium přivítat člověka, který je vlastně nejvíc dehonestován, a to nejen v minulém režimu, ale on je dokonce dehonestován i v tomto režimu a je dokonce i odsouzen, nebo respektive už to uplynulo, takže přivítejme tady doktora Josefa Skálu.
2: Přátelé, dostalo se mi takového honosného tady přiblížení mojí maličkosti. Já to zkusím krátce, bude nás dneska hovořit víc. Když skončila druhá světová válka, velmi široká politická reprezentace i veřejnost československá se shodli, že ze všeho nejdůležitější je to, co bylo shrnuto v lakonickém hesle. Již nikdy Mnichov. Již nikdy Mnichov. To heslo je průzorem do spousty jiných velmi závažných otázek. A my jsme desítky let žili domnění, že to je, řekl bych, memento stavující se k minulosti, které se nám už nikdy nevrátí a nebudeme muset uvažovat v podobných kategoriích. My, co jsme se tu sešli dneska, víme, že tomu tak není. Já proto z Mnichova vypíchnu dva klíčové momenty. Cílem bylo ukrást Československu jeho průmysl, změnit nás v gastarbeitry nacistické mašinérie, nacistické, teroristické, vražedné soldatisky. To konečné řešení nás Čechů, Endlösung, mělo přijít až později, všichni to víme, ale bylo připraveno do puntíku. No a za druhé, a to píše velmi plasticky a přesvědčivě svědek ze všech nejpovolanějších, doktor Edvard Beneš ve svých memoárech. Cílem Mnichova bylo uvolnit prostor k agresi nach Osten. Vytvořit prostor pro to, aby se válka mohla odehrávat východním směrem a ti, co vyzbrojili nacistické Německo, co do něj napumpovali mraky peněz, investic a těžili dokonce i z válečné výroby, mám na mysli anglosaský kapitál, zejména americký, tak ti by jako z toho profitovali a nemuseli by se postavit ani na správnou stranu. A malem se jim to povedlo. A vy tušíte, proč to říkám dneska. Nám též hrozí, že budeme víc a víc zázemím válečnické politiky, velmi nebezpečné, a že i přes naše území se budou valit vojenské kolony. Nedávno proběhla v parlamentu pozoruhodná debata a já jsem se nestačil divit. Tam dokonce ukazovali jakési trasírky, kudy ty kolony budou směřovat a tak dále. Mě naskočil mráz na zádech. To se děje za stále platnosti ústavy, která tohle všechno zakazuje. Nebudu dlouho zdržovat, už jsem to slíbil, dva momenty. První, nám se vykládá, že Česká republika zbohatne z toho, že budeme vyrábět spoustu zbraní. Slyšeli jste větší nesmysl? Z toho zbohatne pár oligarchů, budou do toho pumpovány veřejné peníze, moc dobře to víme. A militarizace má v zásadě dva tvary. Ten první dovedl k dokonalosti Adolf Hitler. Když zadlužil Německo až po uši, vyzbrojil ho až po zuby a pak už byl tak na krajičku, že do té války nemohl nejít. Tak dejme si pozor na to, co se valí na nás tímto směrem. A ten druhý tvar militarizace, to si mohli dovolit třeba velcí žraloci ve Spojených státech, kteří z chutí pumpovali peníze i do nacistického Německa, a to i po nástupu Hitlera ve velkém. Dělili se ve Švýcarsku o dividendy s Hjalmarem Schachtem a s podobnou nacistickou verbeží. No a čekali, až to jako skončí, tak zabrali spousty ekonomických kapacit v celé Evropě. Proboha, uniká snad někomu tato optika, toto nebezpečí dneska? Dejme si na to velký pozor. A poslední poznámka, přátelé, ta je ze všeho nejdůležitější. Pro nás se chce, abychom stáli na straně válečných bubnů a demonizace jistých zemí a národů. Že to je příprava k válce, to nepochopí snad Alenka, co chodí do zelí. No. Naninka, pardon, do zelí, to přísloví, to pořekadlo je o Nanince. Ze všeho nejdůležitější je vyhrotit, postavit na hranu klíčovou otázku. Smí být Česká republika vtažena do válečného konfliktu v cizím zájmu, pod cizím velením, a dokonce proti kterékoliv z jaderných mocností? Takhle ta otázka stojí. Všichni říkáte ne. Tady nejde o to, kdo z nás má rád tu či onu zemi. My víme, koho máme radši a koho méně rádi, máme pro to pádné důvody. Tady jde o to sjednotit politickou většinu v této zemi za elementární put sebezáchovy. A já navrhuji, jsem to říkal na několika shromáždění, řeknu to i tady. Pojďme žádat všelidové referendum na tuto prostou otázku, zda Česká republika smí nebo nesmí být vtažena do válečného konfliktu v cizím zájmu, protože v našem zájmu to není ani náhodou, pod cizím velením, natožpak proti kterékoliv z jaderných velmocí. Pojďme tohle razit jako klíčový požadavek. Ono se to možná nepodaří, ale zviditelní to samu podstatu dnešní situace, a pokud by se to podařilo, tak jsem si jist, že výrazně nadpoloviční většina lidí, i těch, kteří si lipují ve všelijakých módních ptákovinách, bude hlasovat, protože nesmíme být taženi do takové války. Díky.
1: Děkuji, pane doktore. A já, pokud teď nespadnu, já bych teď chtěla přivítat na pódium člověka, který má moje sympatie a má sympatie moje, a hlavně proto, že nikdy neustoupí v ideologii svojí strany. A toho jsou nesmírně vážíme, je to Milan Krajča. A toto bude Jana Wolfová, ano, omlouvám se, možná jsem to špatně řekla. Milane, vítám.
3: Děkuju. Vážení přátelé, děkuju i vám, že jste přišli si společně tady na Václavské náměstí v Praze připomenout výročí tragických událostí z konce září roku 1938. Skutečně my si dnes připomínáme jedných z nejhorších dnů historii našeho národa a naší země. Dny, kdy naše země, Československá republika, byla zaprodána svými údajnými spojenci hitlerovskému Německu. Dny, které odstartovaly těch šest neskutečně krutých let okupace naší země nacistickým Německem. Dny, které přeznamenaly stovky tisíc obětí z řad obyvatel naší země. Dny, které přeznamenaly taková tragická jména, jako byly Lidice, Terezín, Javoříčko anebo Ležáky. Právě Mnichov a září 1938 musí být mementem, abychom nikdy nezapomněli na to, jak byla naše země potupěna. A abychom nezapomněli ani na to, co posléze následovalo. Dnes se současný režim snaží všemocně přepisovat historii. Ze zrádců dělá hrdiny, z bojovníků proti fašismu dělá ty, před kterými by si dnešní moci páni nejraději odplivli. A my s tímto nemůžeme souhlasit. My si musíme připomínat historickou pravdu, protestovat proti přepisování dějin, proti falzifikaci historie. My musíme být na pozoru proti všem těm, kteří se snaží zneužívat tato historická témata. Letos v květnu jsme byli všichni svědky takové velké, neuvěřitelné provokace v naší moravské metropoli v Brně, která se stala místem sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu. Organizace, která má otevřeně nacistické kořeny, organizace, která se nikdy nesmířila s výsledky druhé světové války, organizace, která má za sebou desetiletí útoků na Československo i Českou republiku. A já mám obavu, přátelé, že tato provokace nebyla zdaleka poslední. Že dneska čelíme vlně, která narůstá tohoto historického revizionismu, která pramení z těch sil, které triumfovaly v září 1938 a které byly poraženy Rudou armádou a dalšími protifašistickými bojovníky v květnu 1945. A my proti těmto silám nesmíme rezignovat a naopak se jim musíme stavit na odpor. Musíme se stavit na odpor všem těm, kteří naši zemi zavlékají do války. Tam nebo někde jinde. Těm silám, které militarizují naši zemi. Těm silám, které pod různými záminkami se snaží útočit na ty zbytky demokratických práv a svobod v naší zemi, kteří jednou perzekují komunisty, potom perzekují ty, kteří jsou proti válce, potom perzekují ty, kteří jsou proti zbrojení nebo proti navyšování vojenských rozpočtů. Skutečně ta situace v naší zemi není jednoduchá a my proti tomu musíme vystupovat s co možná největší aktivitou. Takže přátelé, ještě jednou vám děkuji, že si dnes připomínáte historické události roku 1938. Připomínejme si je, nedopustíme, aby byly zapomenuty a zároveň připomínejme si je i proto, abychom nikdy nedopustili opakování právě těch tragických událostí z tohoto roku 1938. Události, které vedly k válce, k okupaci, k fašismu a k teroru. Ještě jednou vám děkuji a vydržme a nepolevme, protože na naší straně je historická pravda a na naší straně je její budoucnost. Děkuju vám.
1: A já děkuju Milanovi Krajčovi. Ano, je to 72 milionů životů, kteří naši osvoboditelé položili právě proto, aby mychom dneska tady mohli stát a mohli vám říct svůj názor na dnešní dobu, jak to cítíme my. A já bych tady teď chtěla přivítat ženu, kterou si pamatuju už jako dítě, která stála v čele levice. a je to Jana Wolfová. Dobrý den.
4: Patřila jsem mezi ty, kteří v té levici opravdu byli od roku 89, v té sociální demokracii, která byla levicová. A jsem strašně ráda, že tady dnes vystupuji jako kandidátka spojené levice pro Prahu, byť na takovém tom 54. těžce vybojovaném místě, protože jsem nikam výš nechtěla, bojovala jsem o to nižší. Nicméně, už ve škole jsme se učili takovou jednoduchou básničku. Zvoní, zvoní z rady zvon, čí ruce ho rozhoupaly? Francie sladká, hrdý Albion. A my je milovali. Ten hlas to tehdy psal po mnichovské zradě. My jsme skutečně milovali Francii a věřili Anglii, že nám pomůže. A pak jsme v tom zůstali sami. A já dnes jsem tady s váma jenom proto, že můj děda sice nepřežil Ravensbrück, ale moje babička přežila Ravensbrück a můj táta se vrátil z převýchovy z Německa jako jedno z posledních, dokonce poslední dítě vůbec. Jinak bych nebyla. Nebo možná by si moje maminka našla někoho jiného, ale to už bych asi nebyla já. Já prostě vidím to, jak když se mnou babička mluvila o válce, když mi táta vyprávěl svoje byť dětské příběhy, tak vždycky v sobě měli pocit, že nikdy se to už nemůže vrátit. To přece tyhle hrůzy, ty všichni přece vědí, že to je špatně a že ano, že nás osvobodila Rudá armáda, že tedy částečně Američani v Plzni a podobně, ale že tady prostě padly tisíce vojáků, kterým bychom měli být vděční za to, že žijeme. A já se rok od roku dovídám nebo zjišťuji, že vlastně všechno je úplně jinak. Že měníme politiku nebo spíš vnímání toho, co se děje pomocí médií. Že se dozvídáme, že vlastně nás osvobodil někdo úplně jiný a že vlastně jsme tady zásluhou velkých žlutých hvězd. A že by bylo dobře, kdybychom tu možná skoro vůbec nebyli, protože lepší je evropský občan než Čech. A já to nechci. Nechci to i proto, protože stojím proti těm mladým, kteří nikdy neviděli, co je válka. Oni to mají něco jako dobu temná, možná něco mezi první světovou a 30 letou a vůbec si neuvědomí, že se to strašně blíží. Já jsem válku zažila, ne jako dítě, ale jako dospělá, když jsem odjela do Jugoslávie v době, kdy na ní padaly americké bomby. Já jsem zažila, když byla bombardována ambasáda čínská a tahala jsem děti z inkubátoru z rozbombardované nemocnice v Novém Sadu. A říkali mi, pozor, tam jsou nášlapné miny. Já jsem zažila, co je to zvonění na poplach. A viděla jsem ty malé děti, které utíkají do krytu. A já jsem máma. Já si nepřeju, aby žádné malé dítě se muselo bát, že na něj někdy spadne bomba. A to je moje poselství. Já tu jsem už jako stará baba Wolfová, která vás chce jenom poprosit. Pojďme společně vracet tu historii tam, kam patří. Pojďme se tady scházet právě proto, aby se nezapomnělo, co byla mnichovská zrada. A pojďme se scházet proto, abychom těm mladým, byť je to velmi těžké, říkali, že my jsme zažili alespoň tu část, kterou že jsme mohli poslouchat naše matky a dědy a víme, co to bylo. Pojďme jim říkat, válka je vůl. A vy mladí, pokud to nejste schopni si uvědomit, tak jste voli taky, protože jednou na tu válku doplatíte právě vy. Takže válka je vůl a my, co tady jsme jediní, který můžeme být ti, kteří budeme bránit tomu, aby ty mladí nepochopili, že jednou nebudou žít právě proto, že jsou tak zaslepení. Děkuji vám.
1: Děkuji Janě Wolfové, která mě dala do hlavy myšlenku Ludvíka Svobody. Nikdy nezapomeňte, jak lehce jste svobodu ztratili, ale jak těžce a za jakou cenou a cenou sovětského lidu jsme ji dostávali zpět. A já bych teď chtěla přivítat na pódium ženu, kterou si nesmírně vážím, protože je to žena, která ustojí větru, dešti a která ustojí i demokracii. Protože ona ví, o čem tady demokracie, ano, demokracie, a je to Vladimíra Vítová.
5: Děkuji za slovo. Já jsem chtěla říci několik faktů o tom dnu, kdy byla podepsána Mnichovská dohoda a o dnech následujících, protože si myslím, že to mnoho lidí neví. Takže ta dohoda stanovila, že evakuace českého obyvatelstva začne 1. října, ale ta dohoda byla podepsána 30. září v 1 hodinu v noci. Takže ty mocnosti, ty naši údajní spojenci nám vlastně nedali ale vůbec žádný čas té tehdejší republice Československu. Takže evakuace začala 1. října a to předávané území muselo být vyklizeno do 10. října. Takový slabcí byli naši spojenci. Takže 4 státy, to jest Německo, Itálie, Británie a Francie, se dohodli o naprosto zásadní změně území 5. státu, tedy Československa, který byl následně postaven před nutnost okamžitě provést evakuaci českého obyvatelstva a evakuováno bylo to ve dvou vlnách, 350 tisíc Čechů ze dne na den z českého pohraničí se odcházeli, ale i z vnitrozemí. A z vnitrozemí byli evakuováni pod záminkou budování takzvaných vojenských střelnic. A ty vyklizené české obce a města tak okamžitě Wehrmacht obsadil Němci. A když pak Němci tato území, kde byly střelnice, koncem války opouštěli, tak je neopustili jen tak, ale vyhazovali do vzduchu domy a celé vesnice, kde žili. Takže ta německá okupace, jak se nám dnes snaží říkat někteří politici anebo historici a především novináři, bohužel i mnozí učitelé dětem ve školách, tak to nebylo nic idylického. Nebylo to žádné poklidné období, nýbrž to byl zločinecký fašistický systém, který přinesl mnoho zla a více než 360 tisícům našich spoluobčanů smrt. A to není nějaké naše tvrzení. K tomuto závěru došel samozřejmě také Norimberský soud. Stačí se podívat do zdrojů historických. Ona vyšla jedna knížka, jmenuje se Vyhnání Čechů z pohraničí v roce 1938. A já bych vám zacitovala 4 krátké vzpomínky lidí, kterých se toto vyhnání týkalo. Takže první vzpomínka. V září 1938 nám Němci vyhrožovali pověšením na telegrafní tyče. Druhá vzpomínka. Od září roku 1938 se nám německé děti začaly posmívat, přestali s námi kamarádit, někdy i na příkaz rodičů. Stalo se mi i to, že otec mé kamarádky na mě plivl. Bylo mi tehdy 12 let. Nebo ve škole nám sudeťáci, to je vzpomínka teď z Českého Krumlova, ve škole nám sudeťáci při svých demonstracích vymlátili kamením okna, nadávali nám české svině a podobně. Napadali nás fyzicky cestou do školy a zpět, a museli jsme spát u zdi pod okny, neboť to bylo trochu bezpečnější místo před kameny a někdy i před střelbou. A poslední vzpomínka, s kterou vás seznámím, všem Čechům byla dána 24-hodinová výpověď z bytu. Hnali nás na nádraží s kufírkem, jednou duchnou a polštářem na kočárku. a do utíkajících Čechů stříleli. Takže až zase uslyšíme v televizi, nebo mnozí tady chodí studenti, kteří se teda nezdrží, jenom tam jdou říct nějaká svá v uvozovkách moudra k tomu informačnímu stánku, tak by měli znát tyhle ty věci. A tady už to zaznělo, leč já to zopakuji. Československo osvobodila sovětská rudá armáda. Ale uplynulo 81 let a my teď podléháme v mainstreamu, ve školách, v akademické obci absolutní lži, kterou kodifikoval Evropský parlament v roce 2019, když přijal usnesení, které se jmenuje o změně historické paměti pro budoucnost Evropy. A tam vlastně je řečeno to, že Němci nám skoro nic teda neudělali a rudá armáda nás de facto okupovala, ne osvobodila. Takže to je naprostá a bohapustá lež. A to svoje vystoupení bych završila tím, že ať chceme nebo nechceme, tak Česká republika stále žije v tom historickém oparu v podstatě mistra Jana Husa. A mistr Jan Hus každý svůj dopis, nebo téměř každý svůj dopis, končil slovy. Touto latinskou frází. Super omnia vincit veritas. Pravda vítězí nade vším. Takže držme se tedy my, co jsme si vědomi historické pravdy tohoto hesla, a nikdy nezapomeňme. Děkuji vám za pozornost.
1: Já vám, kolegyně, nabídnu rám. Přátelé, dospěli jsme k zdárnému konci. A já bych vám všem chtěla poděkovat, kdo se sem dneska přišli v hojném počtu. Děkuji vám za to. A poprosím o naši československou hymnu. Tady našeho šéfa. Děkujeme vám. Byla jenom zkouška. Takže teď ještě jednou děkujeme vám.
6: Bylo ráno chladné, březnový.
1: Ale prý se to nedaří, tak ještě máme počkat. Nebo kdo začne? Já ne. Umí tady někdo zpívat? Já ne, ale určitě tady někdo, tady pán, umí zpívat a on nám určitě zaspívá naši hymnu. Počkejte, pán umí zpívat.
7: Thank you.

A to je ta krásná země, země česká, domov můj, země česká.

0: Tak, dobrý večer, přátelé. Jak už jsem vám psala v chatu, tak jsem tu dneska já, ale to vám vůbec nevadí, protože hnedle předávám slovo Pepčovi. Je to tvoje a já jdu hlídat zase otázky.
1: Hezký večer, přátelé. Já rychle jsem musel vyměnit jednu kameru za druhou. Pro toto zdržení, tak se na mě nezlobte. A teď ještě rychle hledám, jak se mi všechno rozpojilo. No to jsem dopad. Počkejte. Je mi to hloupé. A tady. Vraťme se na kameru. Ježišmarja, co se mi to stalo? Přátelé, mi to hloupé, vydržte prosím ještě chvíli. Já jsem si tady připravil to, čemu já říkám, mám blbenka. Pár. A už to bude. No tak. Poněkud rozpačitý začátek, přátelé. Už se asi vidíme, já to zkusím ještě.
0: A to všechno, já bych něco ukázala. Já jim ukážu knížku, ale s tou...
1: Ukáž knížku zatím a já se tady zorientuju, až jsem musel instalovat novou kameru.
0: Kuchařka, jo?
1: No, tak ukáž kuchařku zatím. Ukáž kuchařku.
0: Dobře, bude, to je hrozný, tady to klíčování. Bude o tom video. To mám.
1: Aha, tak zatím ukáž. Prosím pěkně. Prosím pěkně ukáž.
0: Ano, už jsem ukázala a ještě teda řeknu, že... Vás čeká velice zajímavé právě povídání o všem možném.
1: A já se, Jitko, vidím dvakrát. To asi není cílem.
0: Ale já si myslím, ale že by ti to nemuselo vadit, protože celkem my bychom tě taky rádi viděli vícekrát klidně. My tě bereme ze všech
1: já vím, ale já mám ale... jeden úzký pruh a jeden široký pruh a porád jsem to já.
0: A vadí to tak... Tady no je tak, to všechno v pohodě, vychází počkej, to všechno ven OK, že asi, lidi, prosím vás.
1: To asi není normální úplně.
0: Nezpětnou vazbu.
1: Si to můžeš stáhnout někam třeba na stranu, abych tady nebyl dvakrát.
0: To vidíš, i ne, já tě nevidím dvakrát. To vidíš,
1: ne, tak to jenom vidím já, tak pak se omlouvám.
0: Hele, pak se omlouvám. Nahoru máme.
1: Tak já se omlouvám.
0: No dobrý.
1: To vidím jenom já, tak dobře.
0: Z práci samozřejmě, krásný den.
1: Tak já už si ukázala kuchařku.
0: Určitě, je to tvoje, tak, pojď, já se dobře. Schovám.
1: Tak se schovej. Tak přátelé, já jsem si připravil pár fajnšmekrovských případů. Tak nějak narychlo, pak jsme dneska byli na mítinku k výročí Mnichovské zrady a Mnichovského diktátu. A já jsem tak na poslední chvíli se dostavil zpátky. Pár detailů, které řekl bych, dokreslují dnešní stav. Petr Honěk, bývalý náměstek ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny a současný ředitel Příbramské nemocnice, je podezírán z praní špinavých peněz. Podle detektivů provedli s manželkou 162 vkladů do bankomatů ve výši 26 milionů korun. Obvinili je minulý čtvrtek, prohledali kanceláře zhruba 10 farmaceutických firem. To se normálně lidem nepodaří vložit 26 milionů korun na 162 krát. Uvidíme, co z toho vzejde. I Jeffrey Sachs upozornil ve svém nedávném velmi hezkém vystoupení na to, že Radu bezpečnosti navštívili šéfové dvou nejvýznamnějších západních firm podnikajících v oboru umělé inteligence. Anthropic a AI Open, nebo jak se to jmenuje, to Open AI. A Anthropic a takhle. A ti dva šéfové před Radou bezpečnosti řekli, že nemohou zaručit, že se vývoj umělé inteligence nevymkne úplně lidské kontrole. Jeffrey Sachs to obrátil proti Bílému domu a řekl, že nechápe, jak může prezident, který se vyjadřuje úplně ke všemu možnému, často docela legračně, vesměs teda velmi bombasticky, jak to, že tak zásadní informace prostě ho ani nezaujala, že se k tím vůbec nějak nevyjádřil, nepostavil. A já pár věc přečtu ze zprávy o tom, co o tom soudí ten Anthropic. Anthropic je firma, která vyvíjí ten známý chatbot, A říká i svým potenciálním investorům, že umělá inteligence může ohrozit svět. A teď se připravuje k velkému upisu dalších, o nabídce dalších akcí na burzách v obrovské hodnotě. Říká, že umělá inteligence může i v těch textech pro investory potenciální, říká, že umělá inteligence může představovat katastrofické až existenční riziko pro lidstvo. Modely umělé inteligence mohou vykazovat takzvané sebezáchovné chování. To znamená, se mohou například bránit vypnutí a zatajovat informace nebo s nimi manipulovat, nebo se chovat způsobem připomínajícím vydírání. Vývoj vysoce pokročilých modelů, platform a aplikací a rozšiřování oblasti jejich využití může dále zvýšit riziko, že ty modely způsobí škodu. Pokud si model uvědomí, že právě prochází bezpečnostním testem, může podle společnosti Anthropic své chování přizpůsobit. Anthropic proto přiznává, že vědomí modelu o tom, že je hodnocen, představuje významné omezení i schopnosti bezpečnost modelů posoudit. Pardon, jsme se přeskočili zátky, omlouvám se. Jak dobře otestujete systém, který může poznat, že ho testujete? Ptá se technologický redaktor britského deníku Guardian, Dan Milmo, který o tom napsal i celou tu stať. To jsou velmi vážné výzvy, přátelé, a nepovšiml jsem si, že by se tomu někdo seriózně věnoval na vrcholné české politické scéně. A když se tomu nevěnuje dostatečně Donald Trump nebo vůbec, tak možná, že se očekává, že ani u nás se tomu nebude nikdo náležitě věnovat. Teď něco k nákladům na život a na bydlení. I v režimě v jednom médiu vyšel článek, který říká, že mladá rodina má šanci jakž takž plnohodnotně žít jedně za předpokladu, že bude mít měsíční příjem ve výši 110 000 korun a víc. Teď to si dál cupují celý ten případ a říkají, že jen například běžná rodina v Praze utratí jenom za bydlení 40 500 korun. K tomu ještě je třeba připočíst náklady na energie a podobně. A ten článek se nebaví o, nebo nepojednává o jiných kategoriích naší populace, například o seniorech. Jak je notoricky známo, seniori mají průměrný starobní důchod ve výši asi 22 tisíc, možná celý 22 tisíc korun. Jestliže jen za bydlení se utratí 4500 v průměru v Praze, a to ne z nějakých velkých bytů. A jestliže mladá rodina, připusťme tedy s dětmi, musí mít minimálně 110 tisíc korun měsíčně, aby mohla jakž takž bez nějakých velkých rizik vegetovat, tak to je dohromady děsivá obžaloba. Já to nemohu říct si bez emoce. Děsivá obžaloba toho, kam nás vítězové privatizačního převratu zavlekli. Naštěstí některé z jejich politických struktur narážejí na docela narůstající nezájem. Takže například ty chvilkaři, ty chvilky pro demokracii, nebo jak se říkají, uspořádali v pondělí další velký meeting, velký v úzovkách na Staroměstském náměstí v Praze. A i podle médií, která je víceméně fandí, se tam sešlo několik set lidí, přestože do toho mohou vložit velké peníze a tak dále. A těch několik set lidí bylo, jak se uvádí v některých zdrojích, jen těžko odlišitelných od hlavně cizinců, kteří se chodí dívat na orloj a prohlížet si Staroměstské náměstí. A jeden z autorů, který má velmi jako zajímavý pozorovací talent, jmenuje se Dan Sterzik, pod přezdívkou Vidlák, který na můj vkus ne zcela jako si dokázal představit, jak se má dávat dohromady velký opoziční subjekt, ale to je už pryč. Ale je velmi, myslím si, bitým a pohotovým a mnohdy velmi trefným a vtipným pozorovatelem, respektive publicistou. Tak říká, že z toho úpadku zájmu o struktury typu Velký pro demokracii přece vyplývá úplně nový prostor pro nynější vládu. Už nežijeme v době, kdy, nebo v situaci, kdy Andrej Babiš a další museli očekávat nabitá náměstí a hlasné pokřiky a určitým způsobem asi i museli lavírovat vůči tomuto tlaku. A Vidlák říká, no, jestliže teď Babiš nedokončí ani to zrušení koncesionářských poplatků a neudělá zákon FARA, to je zákon, který existuje ve Spojených státech, v Izraeli, v Rusku a jinde, a činí závaznou registraci všech subjektů, které tak či onak se pletou do politiky a jsou financovány ze zahraničí. A tedy řadí je, musí se sami označovat za svého druhu cizí agenty, byť se to v každé z těch zemí nazývá trošku jinak. Tak říká, že jestli to Babiš nedokončí, tak je sketa, říká Dan. Hlas lidu celkem jasně ukázal, že kromě Hudky, Kabátova a Reicherta nikdo za Českou televizi platit nechce a nikomu nevadí, když budou muset neziskovky ukázat, kdo je ve skutečnosti financuje. Sám Minář teď jasně, nespochybnitelně a veřejně demonstroval, že ho keci nikoho nezajímají a všichni už mají Ukrajiny plné zuby. Jestli Babiš váhal, protože se obával liptardního řevu, tak teď už se bát nemusí. Od teď jednoznačně platí, že pokud Babiš koncesionářské poplatky nezruší a zákon FARA nezavede, tak proto, že to udělat nechce. Vláda má rozvázané ruce, nesouhlas s její politikou je marginální a i liberálně smýšlejícím voličům začíná docházet, že byli zneužiti různými Winklery, Frici a Strnady, kterým nešlo o demokracii, ale o kšefty. Tak podobných hlasů se ozývá víc a pochybnost o tom, jaká reálná změna přišla s novou vládou, přibývá a ozývají se mnohem hlasitěji a z více zdrojů. Já si myslím, že to je dobře. K Andreji Babišovi se vyjádřil i Eric Best, americký novinář, komentátor, žijící dlouhé roky u nás v České republice a schopný i publikovat v češtině. A pochválil Andreje Babiše za to, že v rámci jednání o hlasování o vyslovení nedůvěry jeho vládě využil hodinu až 45 minut k tomu, aby přednesl jedno ze svých nejdůkladnějších obvinění předchozích českých vlád. Včetně jedné, již byl sám členem, když zmínil privatizaci OK, Kapsch, IKEM, ale také to, co nazval svatou korupční trojicí za Fialovy vlády, tedy bitcoinovou aféru ministra spravedlnosti Blažka, kauzu Dozimetr a podnikatelskou družstevní záložnu, co by pračku špinavých peněz lidí z okolí Petra Fialy. Babiš nemluvil o nákupu společnosti Net4Gas, který inicioval bývalý ministr průmyslu Jozef Síkela, ale později tak učinil místopředseda vlády Karel Havlíček. Chvíle mi to vypadalo, jako by Babiš zapomněl, že nyní vládne on, kupříkladu, když prohlásil, že STAN i TOP 09 dostávali peníze z korupčního systému Dozimetr, ale samozřejmě žádná z těchto stran není stíhána. Jak později zdůraznil ministr spravedlnosti Tejc, ani vláda, ani ministr spravedlnosti nemohou státním zástupcům určovat, jak mají postupovat v konkrétních trestních věcech. Ale vláda má právo stanovit, co považuje v trestní politice za důležité. Babišova vláda bude posuzována mimo jiné i podle toho, zda se rozhodne, že právě boj proti takové politické korupci na nejvyšší úrovni je důležitý. To je, myslím, velice správná úvaha. V Německu se odehrály další volby a výsledky dobře znáte. Ta tradiční sestava toho tzv. Establishmentu dostala